0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
2: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
3: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizaci celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Slavnostně ji převzali v pražské Valdštejnské zahradě. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo si věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
4: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin budou hrát s Jihoafrickou republikou. Teprve úvodní duel na turnaji hrají fotbalisté Iráku a Norska. A detaily přidá reportér František Kuna.
5: Norsko právě slaví vítězství v prvním zápase na světovém šampionátu. Irák porazilo 4-1 po 2 gólech hvězdy Haalanda. V 97. minutě pak pečetil vítězství 4-1 Thorsvet poté, co přetlačil soupeře těsně u pravé tyče. 4-1 pro Norsko v zápase proti Iráku. František Kuna, Radiožurnál.
1: Vítězně do šampionátu vstoupila Francie, která porazila Senegal 3-1. Za hodinu budou hrát úvodní utkání na turnaji Argentinci, kteří narazí na Alžírsko. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakousko-Jordánsko. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund.
6: Překážka na D35 u Litovle a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Silnice 43 z Brna do Svitav je znovu uzavřená za Bořitovem. Poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladou Leslavskou čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním v Telném a Beznem osobní auto narazilo do stromu. Je to s opatrností průjezdné. A v Praze pokračuje údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. A do rána neprojedete i Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ale až 27, na horách pak většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Hostem těchto hovorů je pozoruhodná žena. Proč pozoruhodná? Lenka Kavalová je úspěšná, oceňovaná umělkyně, violončelistka, která za dlouhé roky své koncertní činnosti vystoupila na pódiích bezpočtu zemí na různých kontinentech. Od roku 2009 zastává významný manažerský post jako ředitelka Plzeňské filharmonie a od listopadu 2021 je ředitelkou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Jak pozoruhodná synergie vzniká kombinací uměleckého talentu a manažerských schopností. A musí mít i diplomatické a psychologické schopnosti, aby takzvaně ukočírovala tradičně spíše maskulinní svět plný silných uměleckých osobností. Jak vyvažuje empatii s nutností hodnotit věci racionálně, její autorita a charisma, pěstuje si je vědomě, a nebo má dar od Boha. Cítí se někdy v úzkých pod tíhou zodpovědnosti a jak to překonává? Tyto a další otázky v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
0: Hovory.
7: Tak tedy Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Původně jsem řekla nesprávně ředitelka, ale já si nějak myslím, že ve výsledku je to jedno. Uznávaná violončelistka a žena mnoha dalších aktivit, talentů a zájmů. A já vám moc děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte u nás.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Paní Kavalová, vy ještě osobně koncertujete, anebo jste kvůli těm ostatním vašim angažmá musela tady to trošku upozadit?
8: Já jsem to koncertování ještě nevzdala, ale musím říci, že trošičku mě zbrzdil covid, a to nejen proto, že byly veškeré ty aktivity koncertní zakázané, ale také mě srazil cyklista a způsobil mi úraz, takže já na střídačku rehabilituji.
7: Můžu se zeptat, jestli máte osobně ráda tu scénu z kolí, jak tam přijde ta muzikantka za panem Svěrákem do ateliéru se svým nástrojem. Ta je kouzelná, ne?
8: Ta je kouzelná, ale já mám moc ráda ten film a ty herecké výkony.
7: Aktivní hudebnice, posléze i manažerka na obojí, musí být určitě podle mě talent a nějakým způsobem ustrojená ta osobnost, aby to člověk mohl vykonávat. Není to pro každého a dnes už, když se ohlédneme, tak vidíme, že jste úspěšná. Nicméně váhala jste zprvu?
8: Nevím, z jaké strany bych to vzala. Samozřejmě vystudovala jsem violončelo, tomu jsem podřídila od dětství všechno. A když jsem se rozhodla, že se ta moje cesta trošičku bude směřovat směrem k té manažerské činnosti, tak jsem si říkala, že v podstatě, co bych pro to jako měla udělat, co bych pro to mohla udělat. Kladla jsem si otázky, zda to zvládnu nebo nezvládnu, protože to byla taková ta porevoluční doba. Já jsem se rozhodla vlastně až těsně po sametové revoluci a nakonec jsem zvolila tu cestu, že půjdu dopředu, že to zkusím, a samozřejmě máte v sobě obavy, ale když to neskusíme, a to známe přece všichni dobře, tak nic nedokážeme.
7: Fakt je, že to spojení umělecká duše plus manažerská osobnost je ne zcela obvyklé. Člověk může být ultra úspěšný na každém tom pólu, ale aby to fungovalo dohromady, to jste jako opravdu vzácný příklad, řekla bych. A ještě v tom mužském světě žena.
8: Tak to je takové téma, ano, které často slýchám.
7: Prostě já se tomu nedokážu vyhnout.
8: Tak já to trošičku rozvinu. Já jsem studovala konzervatoř a v podstatě v roce 1989, kdy byla sametová revoluce, mě bylo jednak čerstvě 18 let. Byla jsem ve čtvrtém ročníku na konzervatoři. Všechno se změnilo, včetně vedení konzervatoře. Já jsem dokonce změnila pedagoga a postupně jsem pochopila, že se jako umělci budeme muset o sebe postarat sami a že proto musíme něco udělat, že samo se nic neudělá. A tak jsem se snažila dívat se kolem sebe. Měla jsem možnost jezdit velmi záhy do zahraničí, do Německa. Já jsem studovala konzervatoř v Plzni, takže my jsme tam měli komorní orchestr, se kterým jsme dostávali ty příležitosti a mohla jsem se dívat, jak tomu bylo jenom třeba ve vedlejších zemích. Potom jsem měla takové štěstí, že jsem se potkala s Vítězslavem Hádlem, který se rozhodl, že založí takový salonní orchestr. Říkal, že má doma spoustu not po mamince a že by to chtěl trošičku nastartovat. A to byla taková skvělá éra, kde jsem měla možnost spolupracovat s takovými hvězdami, jako je Karel Gott, nebo koncerty s Marií Rotrovou, nebo s dalšími vlastně hvězdami show businessu, když to teda dneska takto řeknu. No, já jsem sama v 90. letech založila komorní orchestr. On byl převahou také dámský, ale měli jsme bubeníka Jarouška. A dostala jsem příležitost vycestovat s tímto komorním orchestrem do Ameriky. A to bylo klíčové asi pro mě, protože v Americe jsem pochopila, jak je to tvrdý chléb a jaká ta škola tam je. A že to není tak, že se můžeme vymlouvat, ale to je tvrdý biznis, to prostě buď člověk udělá, anebo neudělá. A když to neudělá, no tak brzy skončí. A tam jsem pochopila, že když chci něco dokázat, tak ale proto musím toho dost obětovat. A to bych řekla, že bylo klíčové asi v mém životě.
9: Mně se líbí ta vaše nepředpojatost jako žánrová, ano, že vy se evidentně pohybujete na celém spektru těch hudebních žánrů, že?
8: Tak já mám takové kritérium nebo dvě kritéria, líbí, nelíbí. Mm-hmm. A samozřejmě já jsem vystudovaná klasická hudebnice, mám vystudovanou hudební vědu, takže ono by se mohlo zdát, že se budu ubírat pouze tímto, a já nechci říkat konzervativním, ale tímto klasickým světem, ano. Nebo klasickým světem. Ale mě vždycky od dětství bavily i ty ostatní žánry, protože hudba u nás v rodině byla vlastně od mých plenek a děda hrával na harmoniku, babička zpívala, celá rodina zpívala, maminka dokonce zpívala i v dechové a taneční kapele. A já jsem prošla, můj bratr poslouchal třeba metal nebo heavy metal, já jsem to samozřejmě doma slyšela. A neomezovala jsem ho nějak v tom, když si chtěl poslechnout písničku. Potom jsem měla za sousedy rockovou kapelu Už jsme doma s Mírou Vankem a ten říkal, já bych tak strašně potřeboval čelo a naspívat vokály a tak jsem s nima vystoupila i na nějakém festivalu, natočila jsem to s nimi na desku. Dokonce v roce 90 a teď nevím kolik, jestli to bylo v 90. letech, jsem vystoupila v rámci představení s americkou kapelou Residence a s rockovou kapelou Už jsme doma, kde jsem měla takovou postavu. Hrála jsem na čelo a měla jsem takovou charakteristickou postavu z toho představení. To představení se jmenovalo Freak Show Live History. Já na to moc ráda vzpomínám, bylo to prostě v divadle Archa, bylo jich asi 30 a také jsem si říkala, že by se tam dalo najít něco, co člověka baví a co ho obohacuje a hlavně může vidět, jak to funguje v jiných žánrech, jak ty lidi myslí, jak se na to připravují, jaká tam je ta atmosféra a hlavně, že to všichni dělají srdcem.
9: Nemohu říci jinak, než je to krásné, taková to komplexní prostě osobnost, až renesanční, řekla bych, jako jste vy. Zkusme, já jsem si to tady poznamenala, zkusme, co obnáší to ředitelování Plzeňské filharmonii. Já bych řekla, že typickým nebo základním rysem je ta komplexnost, co člověk v sobě jako musí sdružovat, ty různé schopnosti a talenty, umělecké vedení, starost o finance, právní zodpovědnost za chod instituce. Já nevím, možná, že tam ještě přidáte něco dalšího. Každopádně už toto, když řeknu a zamyslím se nad tím, tak mi vstávají vlasy hrůzou z té odpovědnosti. Předpokládám, že tam máte i na leco svoje lidi, ale ta finální odpovědnost jde za vámi, že?
8: Samozřejmě, že finální zodpovědnost za kulturní instituci, pakliže je někdo ředitelem, tak jde logicky za ředitelem. Vy jste to tak pěkně pojmenovala, když řekneme umělecká, ano, musíme mít skvělé umělecké vedení, takže potřebujeme všichni najít šéf-dirigenta, který bude umělecky pracovat s orchestrem, se kterým si ovšem sedne. Tady je taková ta vyzkoušená věc a já trošičku odbočím, pokud vám to nevadí.
9: Ne, vůbec.
8: Když si nesedne šéf-dirigent s orchestrem, tak ten orchestr neudělá nic víc, než musí. A když si sedne a funguje tam taková ta chemie, tak ten orchestr se může přetrhnout, aby podal co nejlepší výkon. A já teď narážím třeba, odbočím úplně z Plzně, ale na zahajovat

0: nepotýkáme se s nedostatečnou návštěvností a jak vnímáme i zpětnou vazbu od našich posluchačů, tak lidé tu kulturu potřebují a chtějí kvalitní kulturu a mají
1: už
0: zájem.
1: Už dávno neplatí, že se za dobrou kulturou jezdí jenom do center velkých, že?
0: Všichni děláme maximum pro to, abychom tu kvalitní kulturu provozovali i v regionech a taková kvalitní kultura musí mít samozřejmě klasickou finanční podporu.
1: Mhm. Hudba, pokud to má být na ní znát, tak prostě potřebuje vášeň od těch lidí, kteří ji provozují, že? A já bych řekla, podle toho, co jsem tady dnes slyšela, že to musí nutně platit i pro vás, která to všechno řídíte, korigujete, dáváte do toho svoje vize. Šlo by tady to bez vášně?
0: Tak musí mít člověk určitě zapálení pro to, co dělá, to já si myslím, že mám. Mm-hmm. A asi je to dané i tím, že to znám i z té druhé strany, že umím dobře vydefinovat ty problémy, které jsou třeba na straně orchestru, protože je vidím a snažím se nastavovat takové podmínky, které bych byla schopná akceptovat i já, kdybych seděla na místech těch hudebníků. Tak myslím si, že ano, tak vášeň, zapálení, to určitě musíme mít, proto ty věci posouvat dopředu. Ale co bych jako řekla, velmi často plánujeme ty kulturní pořady, koncerty, aniž víme, kolik na to máme peněz. A já si vždycky říkám, tak máme dvě možnosti, buď to nedělat, anebo jít dopředu a věřit, že to všechno dobře dopadne. A myslím si, že většina z nás volí tu variantu číslo dvě, že věří, že to dobře dopadne a plánuje, protože kdyby neplánovala, tak ta kultura není.
1: A ono to většinou dobře dopadne, že? Odvážným přeje štěstí.
0: Odvážným přeje štěstí, tak zatím ano. A musíme se starat o to, aby kultura v naší zemi zkvétala.
1: Děkuji vám za tento rozhovor. Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byla Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. A v neposlední řadě uznávaná violončelistka. Moc děkuji, že jste si udělala ve svém nabitém programu pro nás čas a někdy zase. Naschledanou, ať se daří.
0: Moc děkuji za pozvání a milé povídání, ať se vám také daří.
1: Tak to byly hovory. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda mezi Íránem a USA zahrnuje íránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem. Ten by měl být kompletně otevřený v pátek. Ve stejný den taky Spojené státy a Írán podepíšou memorandum v luxusním hotelu na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Evropská unie od prosince zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Legislativu schválil Evropský parlament. Jde o součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách nebo bez svolení vygenerovat obrazy intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a krácení daní. 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. A dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil v Mostě 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 miliony korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy by měly být uvedeny do provozu začátkem července. fotbalisté Argentiny už za půl hodiny vstoupí do mistrovství světa. V Kansasu budou hrát s Alžírskem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas přímý přenos. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakouska s Jordánskem.
4: Překážka na D1 za Humpolcem a zavřená silnice z Brna do Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 92. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Krhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Mělníku vyšetřují nehodu u Bezna. Na rovném úseku do Jizerního Vtelna osobní auto narazilo do stromu. Čekejte omezený průjezd. A v Praze stále počítejte s uzavírkou tunelu na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně zavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno a že zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Americká vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu. Protidrogová politika bude patřit pod ministerstvo zdravotnictví. Minulost opět rozděluje Poláky a Ukrajince. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: Prosince 2025 byla jmenována třetí vláda premiéra Andreje Babiše. Jak první půl rok současné vlády vypadal a jak plní své programové prohlášení, o tom budeme mluvit s komentátorem Petrem Hartmanem, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Co všechno se kabinetu Andreje Babiše za 6 měsíců podařilo změnit?
6: V první řadě se podařilo vyvrátit představy některých kritiků vlády, že tedy je to vláda nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání a že až toto bude učiněno, tak se vláda rozpadne, tak se názorně ukázalo, že důvody, proč ta koaliční vláda funguje, jsou přece jenom výrazně jiné, než některými bylo této vládě podsouváno. Podařilo se jí pochopitelně, což také bylo nutné a nezbývalo nic jiného, než schválit podobu státního rozpočtu na letošní rok a tam se ukázalo, že slova o tom, že vláda chce šetřit, chce dát veřejné finance do pořádku a chce postupně snižovat deficit, tak se tato slova nenaplnila. Naopak deficit překročil hranici 300 miliard korun, je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a i když vláda se hájila tím, že neměla příliš velký manevrovací prostor a že rozpočet na rok 2027 bude už jiný, lepší, tak ze slov ministryně financí vyplývá, že naopak ten deficit se bude prohlubovat. Vláda za půl roku stihla splnit některé sliby, co se týkalo například osvobození poplatků firem a domácností od plateb za obnovitelné zdroje elektrické energie. Přišlo to na státní rozpočet, takže tím mohla být alespoň částečně mírně zlevněna energie, tak jak vláda slibovala. Vláda dala do poslanecké sněmovny celou řadu návrhů zákonů, některé už byly schváleny, týkalo se to například snížení odvodů pro živnostníky a v současné době například je v závěrečné fázi projednávání návratu elektronické evidence tržeb anebo také co se týče stavebního zákona. Když jsme u těch legislativních aktivit vlády, tak tam je velmi sporné to, že se tak děje většinou prostřednictvím poslaneckých návrhů. To znamená, že se tím obchází tradiční legislativní proces a je velmi pravděpodobné, že když tedy neprochází tím připomínkovým řízením, tak tam mohou být některé věci, pasáže, které mohou být velmi sporné a pak je samozřejmě otázka, zda vláda se takto snaží demonstrovat, že nechce ztrácet čas a že maká, anebo zda tím otvírá prostor pro různé lobbystické zájmy, což se například podle mého názoru docela projevuje u stavebního zákona. Co se týče fungování vlády, tak v poslední době můžeme být svědky toho, že vláda v těch uplynulých měsících dokázala narušit vztahy s prezidentem republiky a že ty vztahy jsou velmi vyhrocené a dokonce podle nejnovějšího průzkumu zhruba 50% dotázaných považuje tuto věc za velmi zásadní problém a nezdá se, že by to napětí mělo v následujících týdnech nebo měsících polevit, spíše naopak. Když se podíváme na průzkumy volebních preferencí, tak především hnutí ANO se zatím daří i za půl roku vládnutí nestratit podporu svých příznivců, byť celou řadu slibů zatím vláda nenaplnila a není to dáno pouze určitým časovým krátkým úsekem, ale také tím, že zkrátka některé ty sliby byly velmi nereálné a že se asi za celé ty 4 roky, pokud ta vláda bude fungovat dohromady, nepodaří naplnit.
5: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: K evergreenu mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení, je sporné. Domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
7: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil tzv. Komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Dávný bonmot říká, že když do sněmovny vstoupí kůň, vyleze z ní při nejmenším velbloud. Výsledná podoba zákona je ve hvězdách a i samotní zákonodárci se budou ještě dlouho po závěrečném hlasování pídit, co všechno a v jaké podobě prohlasovali. Momentálně se zdá, že v některých ohledech koalice mírně ustoupila, tedy že nebude například úplně rozmetán koncept poradenství ve městech a obcích, nebo že se zúží skupina po vlastním bydlení lečnicích občanů, kterým čerstvá legislativa příliš nepomůže. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Jenže vlastní střechu nad hlavou nezřídka potřebují mladí lidé s nedostatkem prostředků, nízkopříjmové rodiny nebo seniori. Ovšem místo toho, aby kabinet fandil výstavbě malých a levnějších bytů, nebo aby přiměl developery, aby i do luxusních rezidencí po rakouském vzoru začleňovali prvky sociálního či dostupného nájemního bydlení, vydal se opačnou cestou. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
5: Ptá se Lukáš Jelínek. Česká protidrogová politika má ve světě mezi odborníky dobrý zvuk, mimo jiné i kvůli systému takzvaného promyšleného snižování rizik. To celé je teď ale ohroženo poté, co vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Nad dalšími možnými důsledky se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
8: Premiér Babiš přesunul celou velmi komplikovanou agendu závislostí z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. S tím narazil u špičkových expertů na tuto oblast, kteří pomoc závislým lidem v Česku budují 35 let. A dlužno říci, že tu pomoc budují velmi úspěšně. Mnoho zemí nám systém harm reduction, tedy systém promyšleného snižování rizik, závidí. Jde o politiku, která po letech úsilí nestojí na represi. Vymaňuje se z represe. Jejími pilíři nejsou abstinence a prohibice, ale promyšlené usměrňování. Nevíme, co se stalo, co Babiše přimělo mimořádně komplikovanou agendu, která propojuje zhruba 14 institucí státní správy, přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, které ji není schopno komplexně řešit. Ku příkladu, nemůže zvládnout obří miliardový problém černých nelegálně vyrobených cigaret, gamblingu, hazardu, problémy kriminální, problémy zasahující tajné služby a přesahující naše hranice. Navíc experti jako bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňují, že ministerstvo zdravotnictví není aktivní a není schopné řešit ku příkladu ani velký český alkoholový problém. Debata o přesunu protidrogové politiky se vyhrotila. Premiér Babiš napadl bouřící se adiktology a obvinil je, že dělají liberální a prodrogovou politiku. Mimo další experty to popudilo i Kamila Kalinu, úplně prvního českého protidrogového koordinátora, dlouholetého předsedu Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a místopředsedu České psychoterapeutické společnosti. Kalina se řadí mezi česká ESA v této problematice. Předsedovi vlády adresoval tato slova: nejsme žádná ořezávátka a nezasloužíme si, abychom byli označováni za prodrogové. To se mě hluboce za moje kolegy dotklo a upřímně řečeno, naštval jsem se na vás, pane premiére. Pokračoval, že Babiš experty ponížil, přesun neodpovídá tomu, že, cituji, zachraňujeme zdraví a životy a pomáháme lidem žít lepší život. Kalina premiéra nežádá o omluvu, prý bude stačit, když si Babiš představí, že se setká s lékařem, který léčí lidi nemocné rakovinou a řekne mu, že je pro rakovinový. To řekl Kamil Kalina hezky, ale s Babišem nehnul. Ten odmítá agendu závislostí přesunout zpět na úřad vlády. Existují však i jiná řešení, například zřídit Národní agenturu pro závislosti, jak nám to doporučuje Agentura Evropské unie pro drogy. Dodám, že ovšem doporučení Evropské unie může mít na Babiše a jeho vládu zcela opačný účinek. Bylo by to ale chytré řešení. Národní agentura by nezatěžovala úřad vlády, měla by vlastní právní subjektivitu a vlastní rozpočtovou kapitolu. Ta by pokrývala zdravotní i sociální složku adiktologických služeb. Patřila by tam i regulace psychomodulačních látek a hazardu. Agentura by vymýšlela další postupy v oblasti závislostí a zastupovala by nás v mezinárodních organizacích. To se ale nestane. Babiš chce opustit cestu harm reduction a vydat se nefungující cestou represe. Chyba.
5: Tolik Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Rekordní vstup americké vesmírné společnosti SpaceX na burzu nejenom navýšil majetek už dosud nejbohatšího muže planety Elona Muska, ale udělal milionáře i z několika stovek lidí, kteří vlastní zaměstnanecké akcie firmy. Právě tohoto aspektu si v následujícím textu všímá zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
9: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu byl mimořádnou událostí. Šlo o největší emisi akcí všech dob, která navíc stvrdila postavení Elona Muska, co by nejbohatšího člověka planety, s majetkem přesahujícím bilion dolarů. Není ale zdaleka sám, kdo na tom vydělal. Na Wall Street či v investičních patrech bank a fondů se burzovní premiéra SpaceX sledovala velmi napjatě především proto, že se očekávalo, že půjde o rekordní IPO, jak zní anglická zkratka pro primární úpis cenných papírů. A to se potvrdilo. Společnost prodejem svých akcí vybrala od investorů 75 miliard dolarů, násobně víc, než se komu kdy podařilo. Navíc hned po svém vstupu na burzu se zařadila mezi několik málo firem světa, jejichž celková hodnota přesahuje 2 biliony dolarů. Záleží samozřejmě, jak se akcie SpaceX budou chovat v dalších dnech a týdnech. Nicméně to, s čím trhy titul přijali, je skvělá zpráva i pro další dva technologické šampiony, kteří chtějí letos vstoupit na burzu a které bedlivě sleduje celý svět. Startupy OpenAI a Anthropic, jež pohání boom kolem umělé inteligence. Je tu ale ještě jeden rozměr spjatý se SpaceX na burze. Nebyl to totiž jenom Elon Musk, jehož jmění úpisem akcí dramaticky poskočilo vzhůru. Kromě něj rázem, či spíše oficiálně, výrazně zbohatli také bývalí a stávající pracovníci společnosti, kteří získali zaměstnanecké akcie. Podle analýzy společnosti Hill se po vstupu SpaceX na burzu stalo 4400 lidí formálně dolarovými milionáři a zhruba 400 z nich dokonce rázem disponuje jměním přes 100 milionů dolarů. To vše díky tomu, že dostali akcie jako formu motivace, aby do firmy vůbec nastoupili v dobách, kdy jí věřil jen málo kdo a kdy jim třeba nemohla nabídnout ani nejlepší možné finanční podmínky. O zaměstnaneckých akcích, které jsou v americkém startupovém světě naprosto běžné, se hodně diskutuje i u nás. Ale rozumný a opravdu funkční model stále nemáme. Přitom právě příklad SpaceX ukazuje, jak užitečný mechanismus to je. Slibná firma touto cestou může nabrat lidi, na které by sice nemohla za normálních okolností dosáhnout, ale správná vize a možnost někdy v budoucnu slíznout pomyslnou finanční smetanu funguje jako skvělá náborová motivace. V Americe faktické zpeněžení zaměstnaneckých akcí probíhá obvykle vstupem firmy na burzu, což je v tamním prostředí běžná cesta. V Evropě a v Česku to tak časté není, ale to ničemu nepřekáží. Úplně stejně to pro klíčové zaměstnance může fungovat ve chvíli, kdy se firma prodá většímu hráči nebo do ní vstoupí silný investor. Zaměstnanecké akcie, někdy známé pod zkratkou ESOP, mohou být neuvěřitelně funkční a inspirativní nástroj, jak nalákat talentované a dravé lidi. Přesně takové potřebují dynamické společnosti, které mají potenciál rozhýbat celou ekonomiku. SpaceX je toho skvělým příkladem. A snad si toho proto všimnou konečně i čeští a potažmo evropští politici.
5: Dodává Luboš Kreč. Dlouhou dobu se zdálo, že obavy ze společného nebezpečí v podobě

0: putinovského Ruska dokázalo Polsko a Ukrajinu spojit natolik, že jejich dlouholeté historické animozity ustoupily do pozadí. Jak ale ukazuje nedávné vyhrocení jejich vzájemných vztahů, byla to iluze. Svůj pohled dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
1: Polsko-ukrajinské vztahy se ocitly v těchto dnech v nejvážnější krizi od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Ruský frontální útok na Ukrajinu tehdy dokázal spojit Kyjev a Varšavu tak pevně, že Ukrajinci neměli v tehdejší Evropě odhodlanější spojence, než byli Poláci. Najednou jakoby byly zapomenuty roky sporů kolem společné, velmi krvavé historie, rámované volyňskými událostmi na konci druhé světové války a polskou akcí Wisla několik let po válce. Událostmi, které přinesly na 150 tisíc obětí na obou stranách. Polský parlament si za vlády nacionalistického práva a spravedlnost v roce 2016 odhlasoval, že události na Volyni byly, cituji, genocidou Poláků Ukrajinci a požadoval, aby se Ukrajinci od svých bojovníků z řad ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, kteří tuto akci na konci války spustili, jednoznačně odstřihli. Už daleko slaběji se Poláci dokázali distancovat od své akce Wisla, při níž byly vypáleny a vysídleny vesnice ukrajinských Lemků a Bojků na jihu Polska a jejich obyvatelé deportováni do Sovětského svazu nebo do vzdálených regionů Polska. Spor o ukrajinskou povstaleckou armádu a pohled na ni v těchto dnech opět dokázal Poláky a Ukrajince rozeštvat. Záminkou bylo rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat oddíl speciálních sil ukrajinské armády názvem Jednotka hrdinu UPA. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí za chybný krok, který, cituji, znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň. Polský nacionalistický prezident Karol Nawrocki šel ještě mnohem dál, když označil Zelenského krok za něco, co podle něj dodalo nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě a oznámil, že navrhne odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Kyjev se snažil situaci vyřešit vysláním šéfa prezidentské kanceláře Kyrila Budanova do Varšavy, ale ani toto diplomatické jednání nevedlo k úspěchu. V polském sejmu se mezitím ultrapravicová konfederace a nacionalistické právo a spravedlnost předhání v tom, kdo Ukrajince víc pozuráží a zatlačí vládu v čele s Tuskem více do kouta. Přitom se ještě nedávno zdálo, že díky souhlasu Ukrajiny s exhumací hrobů Poláků na Volyni se naopak daří historické spory uklidňovat. Teď je to, zdá se, naopak. Citlivost a rozvaha je třeba na obou stranách. Pro začátek by stačilo nenazývat etnické střety s mnoha tisícovkami obětí i na ukrajinské straně genocidou Poláků a nepojmenovávat jednotky ukrajinské armády po problematické ukrajinské povstalecké armádě. A to přesto, že jak Poláci, tak Ukrajinci by pro podobné kroky důvody jistě našli.
0: To byl Luboš Palata. Britskou metropoli zaplavili minulý víkend naháči na kolech, a to v rámci světové nahé cyklojízdy. Její účastníci bojují za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těl. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové, která žije v Londýně.
2: Tuhle neděli se v Londýně konal 22. ročník světové nahé cyklojízdy. Už po 22. se chodci, řidiči i oblečení cyklisté nestačili divit, když kolem nich znenadání profrčeli lidičkové, odění pouze do tenisek a baseballové čapky. Diví se čím dál méně, pravda. Vždyť měli víc než 20 let na to, aby se zvykli, že jednou za rok vyjede do ulic přes 1000 jezdců v rouše našich biblických prapředků a policie s tím neudělá nic. I když má za povinnost zatknout každého naháče, kterého načapá na veřejnosti. Mimochodem, jestli tomu správně rozumím,

0: jsou tihle cyklisté nazí právě proto, aby upoutali pozornost. Účastníci světové nahé cyklojízdy si dali za úkol bojovat za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těla. Jejich nahota pomáhá přihlížejícím pochopit, jak zranitelný je člověk na kole. Cyklisté, kteří obnaží všechno, jsou novodobí hrdinové. Snad nejvíc se mi líbí, že se Světového dne nahé cyklojízdy můžete zúčastnit i oblečení. Nikdo vás nenutí zbavit se každé nitky. Dress code říká pouze, že je volitelné, jestli se obléknete. Někteří jezdí v plavkách nebo ve slipech. Jen ti nejodvážnější vyrazí na cestu v rouše Evině či Adamově bez fíkového listu. Pravda, jedinců v rouše Adamově je podstatně víc. A přitom, jak se mi svěřili dva z účastníků, může být nahá jízda na bicyklu pro chlapy nebezpečná. Pokud si nepřejete, aby vás sedlo zbavilo možnosti splodit děti, je moudré ho vybavit bezpečnostním potahem. I tak ti nejnahatější bývají chlapy. A drtivá většina účastníků jsou běloši. Vlastně možná všichni. Nevylučuju, že se na nudistické kolojízdě někdy vyskytl někdo černý či hnědý, ale nevím o nikom, kdo ho viděl na vlastní oči. Celá akce potvrzuje, že ze všech ras a pohlaví jsou bílí muži nejnecudnější. A nebo, korektněji řečeno, bílí muži mají ten nejzdravější přístup k vlastní nahotě a nejméně mindráků z nedokonalosti svých těl. Nahá cyklojízda se každý rok koná v desítkách měst ve více než 20 zemích, včetně Česka. Najdou se lidé, které to pobouří, samozřejmě. Ale zdá se, že mnohem víc je těch, kteří se, i když se akce sami nezúčastní, přijdou aspoň podívat a s nadšením si na háče fotí. Přihlížející, na rozdíl od účastníků, hýří všemi barvami pleti.
1: A slova Ivy Pekárkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: فاتحني المجرم محمد عايش
3: Zraby a tyrani.
4: Opravdu byl bezpodmínečně řezník.
3: Zabijáci a štváči.
5: V straně mír.
4: Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný. Tomu nejde jako upřít.
3: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
6: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Fotbalisté Argentiny hrají úvodní zápas na mistrovství světa, bojují proti Alžírsku a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během své návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
8: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
7: Podle poslance SPD Josefa Nerušila by po zrušení rozhlasových a televizních poplatků mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok za skandální. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Vzít si kratší úvěr do 20 000 korun dává v Česku smysl hlavně u bank. Podobné půjčky od ostatních poskytovatelů jsou drahé a neprůhledné. Vyplývá to z indexu odpovědného úvěrování, který sestavuje organizace Člověk v tísni. Z hlediska ceny nebo transparentnosti podmínek uspěly všechny banky. Z nebankovních společností jenom Credit Star. Na opačném konci skončila společnost SOS Credit, před kterou David Borges z Člověka v tísni výslovně varoval.
5: Za 28 dnů, čili ani ne za měsíc, při 20-tisícové půjčce opravdu budete muset vracet 32 tisíc korun. Když se podíváte na to RPSN, tak na to už vlastně ani pomalu nestačí obrazovka. Ta míra toho přeplacení je šílená.
7: Nejhorší poskytovatelé drahých půjček by z Česka mohli podle Borgese zmizet. Zajistit to má připravovaná novela zákona, která zavádí úrokové stropy u spotřebitelských úvěrů. Ještě před létem by se jí měla zabývat sněmovna ve druhém čtení. Fotbalisté Argentiny, aktuální světoví šampioni, vstoupili do mistrovství světa. V Kansasu hrají s Alžírskem. Aktuality má reportér Karel Schamberger.
9: První minuta zápasu, Argentina hraje s Alžírskem 0-0, v sestavě Argentiny kapitán Lionel Messi. Přímý přenos můžete poslouchat na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká fotbalová reprezentace už přiletěla do Atlanty, kde zítra odehraje druhé utkání na mistrovství světa. V 18 hodin českého času vstoupí do duelu s Jihoafrickou republikou.
10: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a zavřená silnice 43 na Blanensku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s uzavírkou za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky po požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel, který je zavřený směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 ráno. A u Varnsdorfu na Děčínsku zpomalte na silnici 265 do Krásné Lípy. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Existují velké dějiny. V tlustých knihách analytici rozebírají politické procesy, okupaci nebo dizent. Pak jsou dějiny malé a knihy, které ukazují všední, téměř nudný život uvnitř nesvobodného systému. Právě takovou napsal publicista Lukáš Havlas. Její celý název zní K práci a obraně připraven. Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. U pořadu Ex Libris vás vítá Lubomír Smatana.
6: Ex Libris.
12: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp. No nebylo. Vážně ne. Za vlády tyranů a autokratů ani nikdy nebude. U starších lidí, k nimž už se taky počítám, se to dá možná pochopit. Často bývají zhrzení a frustrovaní, že mají nejlepší léta za sebou. Na mládí se holt dobře vzpomíná. Byli jsme ve formě, rodili děti, bavili se. To špatné mozek automaticky vytěsní.
11: Knihu Lukáše Havlase jsem vybral proto, aby to vytěsněné mozek zase objevil a vytáhl na světlo. Kniha je to navíc čtivá a vtipná. Zapadá také do série publikací v pořadu Ex Libris, které připomínají, jak hluboko byla politika zažraná v každodennosti šedivého socialistického Československa. Jak režim vstupoval do školy, do zábavy, do řeči, do oblečení, do toho, co děti zpívali a co museli všichni veřejně předstírat.
12: Že jsme nebyli svobodní a za nevhodný názor se platila cena nejvyšší? Že jsme nemohli demokraticky volit nebo cestovat? Na tom nezáleží. Stejně se nic nezmění a nikam se nám nechtělo. Speciální kategorií jsou zapšklí komunisti. Dříve byli u lizu, ovšem rozhodovali, dnes po nich neštěkne ani pes. Kudy chodí, tudy nadávají. Všechno je drahé, všude je binec. Proto mi dovolte připomenout, jak se žilo za totality doopravdy. Kdo byli komunisti, estébáci, milicionáři, svazáci a vexláci. Co znamenali akce Z, výjezdní doložky, brigády socialistické práce, agitační střediska nebo Tuzex. Přesto jsem rád, že jsem zažil totalitu. Člověk pak může bez rozpaků srovnávat a uvědomí si, co je pro něj nejdůležitější. Pro mě je to svoboda. Život v socialismu nestál za nic.
11: Knihu Lukáše Havlase četl i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Sešli se v novinách, dobře se znali a Petr Honzejk je navíc jen o málo mladší, takže si socialismus důvěrně pamatuje. Proto ho kniha potěšila.
13: Já myslím, že v Lukášovi bylo nějaký takový vnitřní pnutí, který právě vyplývalo z toho, že kolem sebe měl hroznou spoustu lidí, kteří se na tu dobu dívali s takovou růžovou, laskavou nostalgií. A on byl vždycky jako dlouholetý novinář, trochu cynik, tak mu to lezlo krkem. Tak se z toho potřeboval pravděpodobně nějak vypsat a vyšla z toho tato pravdu hezká publikace, která těm lidem, který na ty rudý časy vzpomínají spíš jako na časy růžový, myslím, trošku promnula oči. Mě vlastně ta knížka Lukáše Havlase bavila především, protože pro mě zpřítomnila moje dětství. A s odstupem, když člověk čte historky někoho jiného, tak si uvědomí, v jak absurdní době vlastně žil, jaký absurdní věci dělal a že mu to tehdy vlastně vůbec nepřišlo jako nějak zvláštní. Prvomájový průvody, absurdní odvody do Československé lidové armády, sliby jisker před památníkem sovětských vojáků na místě, kde sovětští vojáci nikdy nebyli.
11: Na normalizaci se dnes často vzpomíná z nostalgií. Levné bydlení, levné pivo, dovolená v Bulharsku. Jenže Havlas připomíná, že pod tím vším byla nesvoboda, povinné rituály, ideologická výchova a neustálé přizpůsobování se systému. Právě v tom je kniha důsledná. Velké dějiny autor schovává v džínách z Tuzexu, ve školních nástěnkách a v povinném mávání rudými praporky.
12: Zhruba 20 rudých sovětských vlajek jsme cupovali v nedalekém parku Přátelství s nebývalou urputností. Ještě před čtvrt hodinou zdobily jednotlivé vchody panelových domů v Jablonecké ulici na pražském sídlišti Prosek. V předvečer 1. máje byly ulice klidné a většina hospod zavřených. Nepřicházelo v úvahu, aby oslavy svátku práce narušovali nějací ožaralové nebo jiní reakcionáři. To byla naše příležitost. Byli jsme dobře nachystaní. V drogerii jsme zakoupili pevný podpalovač Pepo za 4 koruny a 60 haléřů. Psal se rok 1979. Bylo nám mezi 13 a 14. Čekala nás nejlepší léta života v nejhorším společenském režimu.
11: Kniha je členěná do krátkých kapitol a epizod. Každá se věnuje jednomu fenoménu socialistického života. Grafickou stránku tvoří rámečky v barvách trikolóry, které faktograficky popisují široký panteon komunistických symbolů a možná mimoděk i používání pověstného newspeaku jako vystřiženého z románů George Orwella. VŘSR, JZD, Chozrašťot, NDR, devizový příslib nebo SSM.
12: Socialistický svaz mládeže, SSM, byla politická organizace v ČSSR sdružující mladé lidi ve věku 15 až 35 let, fungující mezi roky 1970 až 1989. Byla řízena i spravována komunistickou stranou Československa. Cílem SSM bylo ovládnout vysoké i střední školy, kontrolovat názory mladých studujících lidí a vychovávat je v duchu marxismu-leninismu.
11: Autor je v mnoha kapitolách velmi osobní, což je také typický rys knihy. Například vzpomíná na studentskou kapelu, se kterou měl během studia na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci vjet do východoněmeckého Karl-Marx-štatu dnešního Chemnicu. Háček byl v tom, že zahraniční zájezd organizoval Socialistický svaz mládeže a nikdo z kapely nebyl jeho členem. A tak přišlo dilema, jestli kvůli cestě do socialistického zahraničí vstoupit do organizace, kterou všichni nesnášeli.
12: Na druhou stranu se naskytla šance ulít se ze školy a konečně někam vytáhnout paty. Mělo to jedno řešení. Do SSM vstoupit dodatečně. Jenže taková ideologická cena se nám zdála příliš vysoká. Rozhodli jsme se proto pozvat předsedu celoškolského výboru SSM, soudruha Truhláře, do hostince Bříza. Tam jsme do toho nešťastníka, který nepil ani nekouřil, nalili několik piv a panáků. Když byl patřičně upraven, donutili jsme ho schválit předem připravený plán. Do SSM sice vstoupíme, ale hned po návratu z NDR přestaneme platit příspěvky a on nás z řad mladých svazáků potichu vyloučí. Bude to výhodné pro obě strany. On si zajistí dobré oko u vedení VŠST, my si užijeme zájezd a nepozvracíme se sami ze sebe. Soudruh Truhlář sice chvíli vzdoroval, nicméně pod vlivem alkoholu nakonec souhlasil. Cesta do Karl Marx štatu byla volná.
11: Osobní vzpomínky fungují v knize znamenitě. Čtenář si nutně vzpomene i na své vlastní. Složitější bude asi publikace pro generaci, která se narodila kolem revolučního roku 1989. Chozrašťot ani devizový příslib jí nic neříká. Jakým čtenářům je tedy podle padesátníka Petra Honzejka určena?
13: Myslím, že je to dobrý číst a nejen z pohledu lidí, kteří socialismus nikdy nezažili, ale právě i pro lidi, kteří zažili a už to mají zahalený takovou mlhou jakýsi pozitivní nostalgie. Že ono je to logický, že když člověk vzpomíná na něco, na nějakou dobu, kdy byl mladý, tak samozřejmě vždycky tráva byla zelenější, protože ho míň bolely kolena a měl víc vlasů. Ale na tomhle to je krásně vidět, že to prostě není pravda a že je dobrý se vlastně na svoji vlastní minulost podívat nějak reálně. A vůbec nejlepší je, když je to celý napsaný vtipně, protože to člověk potom si nad sebou nezoufá, ale vlastně se tomu s odstupem trochu zasměje. Ale ne laskavě, ale spíš sebeironicky. A sebeironie je podle mě úplně nejlepší způsob k poznání sebe a vlastní minulosti a Lukáš Havel to úplně skvěle vystih.
6: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Dnes vám představujeme knihu K práci a obraně připraven, Pivopárek fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. Život a dospívání na pražském Proseku, to je vděčné téma pro jejího autora Lukáše Havlase. Nové sídliště patřilo mezi takzvané výdobytky socialismu, což je také terminus technicus. Byl to propagandistický pojem, kterým komunistický režim označoval věci, jež měly dokazovat údajnou nadřazenost socialistického systému nad kapitalismem. Šlo hlavně o sociální jistoty a některé veřejné služby, které stát prezentoval jako dar režimu občanům.
12: Bolševik dobře věděl, že se musí lidem nějak zavděčit. Proto jim kromě laciných potravin, chabého výběru nabízel levné bydlení. V okrajových částech Prahy rostla panelová sídliště se školami, školkami a nákupními středisky. A tak se zrodil ideál socialistické rodiny dlící na sídlišti. Svědomitý pracující muž, budující plánované hospodářství. Uvědomělá žena nejprve na mateřské a pak opět v pracovním procesu. Jedno až dvě děti. K tomu jedna škodovka, v lepším případě žigulík a jednou za 10 let dovolená u moře v Bulharsku nebo NDR. Byli jsme nadšení. Nájemné, včetně energií za pár 100 korun, umakartová kuchyňská linka gratis a ten prostor. Okolí našeho domu bylo dost neutěšené a připomínalo film Věry Chytilové Panel Story. Jedno velké staveniště.
11: Právě někde tady trefuje Havla z hlavičku pověstného hřebíčku a ukazuje vznik dnešní nostalgie po socialismu. Režim skutečně nabízel určité jistoty. Levné bydlení, předvídatelný život a sociální status. Jenže za cenu poslušnosti. Havlas ale velmi dobře ukazuje, že systém nestál jenom na represi, ale i na pohodlí. Tohle je mimochodem velmi zajímavá rovina celé knihy. Lidé nebyli jen oběti systému, ale uzavírali s ním tichou dohodu. My budeme držet hubu a krok a vy nám dáte relativní pokoj.
12: Na základce nás od první třídy krmili tím, že žijeme v nejsvobodnější a nejspravedlivější části světa. Pod vedením Sovětského svazu a díky spolupráci s dalšími socialistickými státy tady máme mír, vysokou životní úroveň a právo na práci. Velký zájem byl o pozici nástěnkáře, který se za dozoru soudružky učitelky staral ve třídě o výzdobu ke všem podporovaným výročím, jako byly Vítězný únor, MDŽ, 1. máj nebo Velká říjnová socialistická revoluce. Naučili jsme se malovat tanky s rudou hvězdou, sovětskou vlajku, Kreml s věžičkami a začali se učit ruštinu. Uměli jsme vyrábět mávátka a pokrokové transparenty na 1. máje. Komunistická propaganda řádila nejen ve škole, ale prakticky všude. V televizi, v novinách, ve fabrikách, v ulicích měst i na venkově. Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné.
11: Výborná je kapitola o škole a veřejném předstírání loajality, aneb jak režim učil lidi při tvářce. Například děti se velmi rychle učili, že něco jiného se říká doma a něco jiného ve škole. To je obrovské neštěstí, které v hlavách mnoha lidí přetrvává dodnes. Dvojí myšlení přežilo socialismus déle než pionýrské šátky nebo prvomájové průvody.
12: Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné. Ve škole jsme recitovali básničky o Sovětském svazu a doma poslouchali, jak rodiče nadávají na komunisty. Člověk velmi rychle pochopil, že některé věci se říkají jen doma a jiné zase jen ve škole. Když přišla soudružka učitelka do třídy, všichni jsme poslušně vstali a zdravili. Učili jsme se o moudrém Sovětském svazu, o míru a o tom, jak kapitalismus vykořisťuje pracující lid. Večer doma přitom táta nadával u piva na Husáka a máma říkala, ať o tom hlavně nikde nemluvím. Nikdo nám nevysvětloval, co je lež a co pravda. Prostě jsme se naučili žít dva různé světy. Jeden veřejný a druhý soukromý. Ve škole bylo lepší moc nevyčnívat, neptat se a opakovat správné věty. Doma se pak člověk dozvěděl, co si rodiče myslí doopravdy.
11: Komunismus, nebo chcete-li socialismus, byl živ také z rituálů. Tohle autor dobře ví a vypořádává se s tím v mnoha kapitolách. Za zmínku stojí ta, nazvaná pionýrský šátek, která dobře ukazuje komunistickou symboliku a celý absurdní panteon socialistických rituálů, které se nekonečně opakovaly. Mladší generace to těžko může znát a v tom může být kniha užitečná. Je to takový popularizační průvodce normalizací. Třeba Tuzex, kde se schánělo západní nedostatkové zboží.
12: Džíny byly symbolem svobody. Kdo měl pravé západní džíny, byl král. Tuzex představoval jiný svět. Barevnější, voňavější, svobodnější. Jenže většina lidí se tam chodila spíš dívat, než nakupovat. Tuzex byl výkladní skříní nedostupného světa. Bony scháněli vexláci. Postávali před Tuzexem a šeptali známé heslo Bony, bony, nechceš bony? Socialismus se tvářil, že Západ je zkažený a dekadentní. Jenže zároveň všichni toužili po jeho džínách, žvíkačkách a kazetových přehrávačích.
11: Fascinace Západem byla pro Havlasovu generaci běžná. Socialismus oficiálně tvrdil, že kapitalismus je zkažený svět plný nezaměstnanosti a drog. Zároveň ale všichni prahli po západním zboží. Po čem rozhodně mladí muži neprahli, byla povinná dvouletá vojenská služba. Havlas si jako takzvaný absík, tedy absolvent vojenské katedry na vysoké škole, vychutnával jenom jeden rok. I tak kapitola Vojna není kojná patří k ozdobám jeho knihy.
12: Rozkazy se neplnily proto, že dávali smysl. Rozkazy se plnily proto, že byly rozkazy. Stačilo pár týdnů a člověk pochopil, že nejdůležitější je přežít bez průšvihu. Člověk se rychle naučil mlčet, nevyčnívat a hlavně se zbytečně neptat. Vojna byla zvláštní svět. Svět, v němž přestávalo záležet na tom, kdo jste byli předtím. Důležité bylo jediné – poslouchat a hlavně vydržet. Mazáci nás první dny nešetřili. Kromě nekonečného běhání a buzerace nás čekalo také čištění záchodů, mytí podlah a rajónů. Jednou jsme museli několik hodin přenášet hromadu uhlí z jedné strany dvora na druhou. Druhý den zase zpátky. Nikdo netušil proč. Patrně proto, aby se neřeklo, že vojáci nic nedělají. Po pár týdnech jsem pochopil základní pravidlo vojenské služby. Kdo moc přemýšlí, trpí. Kdo drží hubu a plní rozkazy, přežije.
11: Před vojnou a během ní mladí muži čmárali na zdi náleven a nádražních toalet číslo 365 a stříhali metr. Když se konečně vysvlékli ze zeleného sukna z ocelení službou, začali se hledat práci a někteří raději jen zaměstnání. Tuto kapitolu si Lukáš Havlas vychutnává.
12: Hledání práce za bolševika bylo celkem snadné. Pokud jste nebyl úplný lempl, kriminálník nebo disident, což bývalo horší, brali většinou každého. Podle komunistické ústavy měl totiž každý občan právo na práci a zároveň povinnost pracovat. Kdo nepracoval, mohl být označen za příživníka. A příživnictví bylo trestné. Socialismus tak dokázal nemožné. Člověk musel chodit do práce, i když pro něj často žádná smysluplná práce nebyla. Ale pozor, socialismus není zase tak špatný. Jak už jsem předesílal, jednou za 5 až 10 let se rodina zmůže na dovolenou u moře v NDR nebo Bulharsku.
11: Sice ji popisuje s typickým nadhledem a ironií, ale ani on se nevyhne jisté nostalgii.
12: Po večerce se většinou začalo teprve pořádně žít. Konečně jsme byli chvíli bez rodičů, učitelů a věčného dohledu. Vzduchem létaly láhve levného vína, cigaretový kouř a trapné pokusy obalení spolužaček. Někdo vytáhl kytaru, jiný rum, další se pokoušel vysvětlovat marxismus, leninismus dívce z vedlejšího pokoje, která ho vůbec neposlouchala. Ráno pak většina z nás vyrážela do chmelnice s kocovinou, oteklýma očima a pocitem, že budování socialismu je strašlivě namáhavá disciplína. Vedoucí brigády řvali, traktory smrděly naftou a ruce jsme měli od chmele úplně rozedřené. Jenže večer se všechno opakovalo znovu. A právě tehdy nám připadalo, že život může být vlastně docela krásný.
11: Krásný život Lukáše Havla se skončil v lednu 2026 v nedožitých 60 letech. Příživníkem se nikdy nestal. Pracoval jako novinář, editor, mediální

0: zábavnou formou, jo, aby to ty lidi neunudilo. Tam se odehrávaly naprosté šílenosti. Já jsem se snažil, aby ta knížka hlavně nepůsobila nějak jako uplakaně. Bych si na něco stěžoval. Jsou to autentické zážitky, které jsem prožil. Z 95% se to fakt stalo všechno. A za prvý nejsem historik, takže jsem se snažil prostě opravdu použít nějaký ty autentické historky a zážitky. Jo, takže doufám, že se to předat dá a myslím si, že jako v dnešní době, která je v letčems docela divná, že jo, víme, co se děje kolem nás ve světě, tak si myslím, že nějaký exkurs prostě do doby totality, v době, kdy některé strany tady chtějí prostě měnit režim, chtějí znárodňovat, chtějí vystupovat z Evropské unie, chtějí vystupovat z NATO, tak si myslím, že není špatný prostě ani pro ty mladý. No. Snažil jsem se, aby ten humor tam byl a konec konců prostě posuďte sami. No.
1: Kniha K práci a obraně připraven autora Lukáše Havlase vyšla v Mladé frontě v roce 2025. Je součástí výběru knih, které přibližují sladký i trpký život za socialismu a věnujeme jim 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měl na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovali Jitka Špálová a David Šindelář. Pořad Ex Libris připravil a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
2: Celý cyklus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Tři lidé nepřežili úterní útok ruského dronu v ukrajinském Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Na Telegramu to uvedl šéf regionální oblastní správy Oleksandr Hanža. Podle něj útočil ruský FPV dron na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Lidé by se taky při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. A pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dnů. Firma pochybení přiznala. Argentiny hrají na mistrovství světa s Alžírskem. Podrobnosti dodá reportér Karel Schemberger.
4: Začíná 30. minuta zápasu a Argentina vede 1-0 nad Alžírskem. O jediný zatím regulární gol se postaral kapitán Argentinců Lionel Messi. A to střelou v 17. minutě spoza vápna. Karel Schemberger, Radiožurnál.
3: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2,5 hodiny ještě začne duel Rakousko-Jordánsko.
5: Omezení na D11 do Hradce a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Kvůli údržbě kanalizace je zúžení také Usadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. Silnice 43 z Brna do Svitavy je uzavřená za Bořitovem a poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladoboleslavsku čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním v Telném a Beznem osobní auto narazilo do stromu. S opatrností projedete. V Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Naopak už projedete Strahovským tunelem i ve směru na Břevnov. Tam už je údržba hotová. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně oblačno a i zataženo, postupně místy přehánky, které by měly k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vláda schválila návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Počítá s tím, že veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. Zároveň by měla hospodařit s nižšími rozpočty než dnes. Podle opozice návrh zasahuje do nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Koalice to popírá. Generální ředitelé obou médií varují před omezováním nabídky pro diváky a posluchače. Podle premiéra Andreje Babiše by se s nižšími rozpočty měli umět vypořádat. Je nebo není důvod obávat se o budoucnost médií veřejné služby.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec KDU ČSL František Talíř. Dobrý den.
7: Dobré dopoledne, děkuju za pozvání.
6: A taky poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Začněme od vás. Vzhledem k tomu, že ta vládní novela převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, jak bude zajištěna nezávislost veřejnoprávních médií na ovlivňování ze strany politiků?
8: No, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu mechanismu financování veřejnoprávních médií, tak já si myslím, že to žádný vliv na nezávislost či na objektivitu médií určitě mít nebude, tak jako to nemá vliv na nezávislost a objektivitu ani teď současná forma financování prostřednictvím koncesionářského poplatku, který stejně jako mandatorní výdaj ze státního rozpočtu určuje poslanecká sněmovna.
6: Pane předsedo Talíři, neuklidňuje vás, že se tedy nebude měnit celý ten systém, ale, jak říká koalice, jenom financování veřejnoprávních médií?
7: Nejen, že neuklidňuje, ale naopak mi to vlastně potvrzuje, že ty naše obavy jsou velmi, velmi reálné. Potvrdila to i včerejší tisková konference, kde sice pan premiér Babiš se mnohokrát zaklínal tím, že my nikdy nebudeme chtít omezit nezávislost a tak dále, ale potom v rámci dotazu tam vlastně hned zazněla velmi zajímavá větička z jeho strany, kdy on říkal, no tak konečně nám nahlásil ředitel České televize, že koupil už práva na olympiádu a jiné šampionáty, cituji. To znamená, že už teďka vlastně v hlavě mají to, no tak my budeme schvalovat to, co do toho programu oni se budou dávat a co ne. A já se obávám, že skutečně výdobytek sametové revoluce, mimo jiné to, že máme tady z média, Českou televizi, Český rozhlas, která si hradí přímo ta veřejnost prostřednictvím poplatku, takže o tento výdobytek garantující nezávislost přicházíme, protože prostě nově to financování bude přímo ze státního rozpočtu.
6: Pane poslanče Nerušile, pokud ta změna, kterou si zatím jako návrh vláda včera schválila, projde, nebude hrozit, že veřejnoprávní média budou pod tlakem rok co rok právě prostřednictvím o vyjednávání o rozpočtu?
8: Nebudou, protože to bude mandatorní výdaj, který je stanoven, a pokud bude mít být mandatorní výdaj změněn jeho výše, tak samozřejmě to musí projít legislativním procesem a je to v zásadě totožný proces, jaký musí projít změna výše koncesionářských poplatků. Jo. To, co tady teďka řekl pan Talíř, to je taková podle mě spíš domýšlivost, jo, že by Andrej Babiš chtěl řešit, jestli se bude vysílat olympiáda nebo jestli bude Stardance, tak Andrej Babiš je také občan České republiky a samozřejmě samozřejmě má na to nějaký názor, má nějaké své oblíbené pořady, jo. Ale to, v jakém stavu máme současná média veřejné služby, není jenom výsledek sametové revoluce, ale je to také výsledek takzvané televizní stávky v roce 2000, kdy se prostě určité názorové proudy zmocnily obsahu vysílání a to vysílání je do dnešní doby, bych řekl, jaksi vyposené.
7: Můžete to doložit nějakým způsobem, třeba průzkumem?
8: No tak jednak já jsem na to dříve zpracovával, když jsem ještě pracoval jako člen Rady Českého rozhlasu několik analýz, nakonec jsme přijali i usnesení číslo
7: 30/2021. Mluvili jste ale o vysílání České televize a teď o tom, že jste byl radním Českého rozhlasu.
8: Samozřejmě, ale tak tam ta kontrolní činnost je dost podobná, pokud bychom se bavili o pořadech České televize. Já když se podívám na interview České televize, se podívám na pořady, jako byl Newsroom, nebo když se podívám třeba dříve na Otázky Václava Moravce. Tam jsme se prostě nemohli bavit o tom, že by bylo dbáno zásad objektivity a nezávislosti, protože ti hosté, kteří jsou tam zváni, prostě vyhovují pouze jednomu politickému spektru. A pokud bychom se podívali na Český rozhlas, tak v posledních dnech tu byl diskutován pořad Osobnosti plus. Já jsem se díval i na hosty, kteří tam byli pozváni.
7: Pokud dovolíte, pane poslanče, rozumím tomu tedy správně, že smyslem těch vládních změn je změnit to, co veřejnoprávní média vysílají?
8: To není smyslem. Smyslem je změnit financování. Ale pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesněji definovat, jak by měla veřejná služba vypadat. Dobře. A také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, takže aby vysílání nebylo vyosené.
7: Chcete jakožto politici více promlouvat do toho obsahu, více kontrolovat ten obsah, rozumím tomu správně. Prosím, stručná reakce, ať může zareagovat pan předseda Talíř.
8: Nechceme kontrolovat obsah, my chceme posílit kontrolní mechanismy a posílit nakonec mechanizmy. I původní návrh od ty klempíře prostě byl ambicioznější, chtěl provést rozsáhlejší modernizaci veřejnoprávních médií, tak aby odpovídali 21. století. Dobře, jo, to znamená, to je prostě debata, kterou my jsme avizovali, že se povede a jako cíle jsme to avizovali.
7: Nejprve k tomu financování a k tomu, co teď připomínal pan poslanec Nerušil, že ty výdaje na veřejnoprávní média ze státního rozpočtu by měly být mandatorními výdaji a vedle toho se tam počítá s určitým valorizačním vzorcem, podle kterého by se automaticky podle inflace dorovnávaly ty rozpočty oběma veřejnoprávním médiím. Čím je toto pro veřejnoprávní média nebezpečnější, pane předsedo Talíři, než ta stávající situace, kdy taky politici můžou upravit výše poplatku?
9: Odpovím a potom s dovolením okomentuji to, co tady zde zaznělo, protože to bylo šokující. Nicméně k těm financím. Tak se pojďme podívat jenom čistě na fakta. Jak to bylo na Slovensku? V roce 2023 tam vláda Igora Matoviče zrušila koncesionářské poplatky s garancemi, kolik půjde 0,17% HDP každý rok na veřejnoprávní média. Rok na to přišla už vláda Roberta Fica a srazila ten jejich rozpočet ze dne na den o třetinu. To znamená, tady vláda říká, jo, my vám opravdu slibujeme tyhle peníze a tak dále, byť si utáhněte opastky o 15%, což je řečí čísel miliarda pro Českou televizi a 400 milionů pro Český rozhlas.
7: Počkejte, nezlobte ale se, ale tím mi neodpovídáte na otázku, čím je to stávající upravení, kdy taky politici můžou přece poměrně jednoduchou legislativní změnou změnit tu výši rozhlasových a televizních poplatků. Čím je to stávající upravení lepší než to, které se včera schválila vláda na svém zasedání?
9: Protože to je hrazeno přímo ze strany veřejnosti koncesionářské poplatky, do kterých se nešahalo mimo jiné od roku 2008 do roku 2024. To není tak jednoduché bez diskuze mávnout a upravit ty koncesionářské poplatky. Však si to pamatujeme z toho minulého volebního období, jak to probíhalo. Nicméně právě tady se vzniká prostor, vláda si ho vytváří, aby každý rok při schvalování toho rozpočtu musel prostě ten ředitel nějakým způsobem se zpovídat tomu premiérovi nebo té ministryni financí. Však se podívejme, jak to probíhalo v úterý, ta takzvaná diskuze, prostě si na Strakovku zavolali ředitele, jednostranně jim řekli, takhle to tady bude, žádné garance vám k tomu nedáme. Peníze nechte se překvapit,
10: pokud dovolíte,
9: až v pondělí.
10: Já bych se právě na ty garance neboli záruky zeptal vašeho pana kolegy poslance Nerušila. Proč to zatím vypadá spíš tak, že koalice ty ústavní pojistky proti tomu, aby politici zasahovali do fungování veřejnoprávních médií, pokud budou financována ze státního rozpočtu, proč tyto pojistky zatím odmítají?
8: Ústavní pojistky, není to podle mého názoru potřeba, že jo, protože s takovou bychom za chvíli mohli ústavně jistit, kde, co.
9: Proč z našeho, to nechce teda?
8: Z našeho, nechte, no protože je to, protože teď, to prostě nesystémové, jo, ale z našeho pohledu,
10: možná
8: to, co tady...
10: Vysvětlete nám, proč je to nesystémové?
8: No je to nesystémové, protože ta ústavní většina a ústavní zákon je tady prostě dán, aby rámcově definoval to, jak má společnost fungovat a podobně, jako nám neříká, jakým způsobem třeba má být proveden zákon o referendu, jenom říká, že prostě ten zákon o referendu má. Podobně, jako nám ústava neříká, jakým způsobem si má nastavit vztah v zahraniční politice prezident, vláda, ministr a sněmovna, tak nám ani nepotřebuje říkat, jakým způsobem by měly být financovány média veřejné služby.
10: Ten váš argument, a vlastně on je to podobný argument tomu, který včera na té tiskové konferenci řekl i ministr kultury pan Klempíř, že zákon o České televizi a zákon o Českém rozhlasu jsou běžné zákony, tak proč by bylo nějakým způsobem některé jejich části pojišťovat ještě v ústavě, pane předsedo Talíři?
9: Právě proto, aby nešlo, jak jsem zmiňoval ten příklad ze Slovenska, ze dne na den odmávat nějaká zásadní změna a tím dostat ta média do křeče. To je ten problém. Vláda tady pořád argumentuje západními modely, ale kopíruje přesně ten slovenský. Mluví o západě, jdeme směrem východ, stačí se dívat na ty jednotlivé kroky, které tady provádějí.
10: Jak by ta ústavní pojistka měla vypadat podle vás, jakožto opozičního politika? Předložili jste nějaký návrh?
9: Přesně tak. Teďka máme otevřený tady ve sněmovně ústavu spojenou s kontrolou České televize a Českého rozhlasu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. My tam dáváme pozměňovací návrh a říkáme ano, pojďme tuto kontrolu zavést a spojíme to zároveň, když je ústava otevřená s pojistkou, že mediální agenda nebo agenda spojená s veřejnoprávními médii bude muset do příště být schválena jak sněmovnou, tak senátem, aby nebylo tak jednoduché se vzájemně přehlasovat, protože potom, ano, potom by měla ta veřejnoprávní média nějakou jistotu, že vláda, která zrovna nastoupí, tak si neusmyslí, že jim srazí jako na Slovensku rozpočet o třetinu.
10: Pane poslanče Nerušile, jste jako koaliční politici otevřeni takovému nápadu přece jenom v ústavě pojistit, aby veřejnoprávní média, pokud přejdou pod státní rozpočet, nebyla politiky ovlivňována?
8: Určitě jsme otevření. My jsme otevření jakékoliv debatě a pokud předloží opozice dostatečně silné argumenty, které nás přesvědčí, tak my se samozřejmě nebráníme, pokud to pomůže situaci. Ale mně to spíš přijde jako takové strašení, jo, tím, že tady někdo chce ovládat veřejnoprávní média, že si chce zvát na kobereček ministra. Ono každý rok...
10: Váš pan kolega říkal, že vláda se vydala slovenskou cestou. Co vy na to?
8: Nevydala. My jsme se vydali spíše západní cestou, protože Evropské unii se od koncesionářského poplatku ustupuje, je příliš komplikovaný, náročný na výběr, zastaralý.
10: Ale v různých zemích mají různé modely, třeba odvod na daních na veřejnoprávní média nebo speciální fondy.
8: Je to 16 zemí, používá nějakou formu země, koncesionářský poplatek používá necelá třetina států Evropské unie. A ten trend je takový, že se od koncesionářského poplatku ustupuje. Takže je to spíše cesta na západ, než cesta na východ. Je to spíše model, který odpovídá současné době na 20. století a dává to prostor veřejnoprávním médiím rozvinout svůj potenciál, budou mít stabilní financování, stabilní a předvídatelné financování a jasně a zřetelně definovanou úlohu ve společnosti.
10: Pan poslanec nebo pan předseda Talíř si teď dal ruce k sobě, nevím proč, jestli je to nějaká
9: musím
10: reakce.
9: Musím zareagovat, určitě. Tak jednak... Právě na tom západě, pokud mění model financování, tak to mají spojené s těmi pojistkami, kterým se tato vláda brání. Za druhé, pokud někde došlo k nějaké změně, jako třeba ve Švédsku, kde to mají navázáno na speciální daň, tak to 4 roky diskutovali. U nás to funguje tak, že vláda hodí něco na stůl, všem dopředu řekne, nechte se překvapit. Ještě se včera premiér chlubil na té tiskové konferenci, že třeba výši toho rozpočtu nikdo neslyšel a nikdo neznal. Čili mluví, ano, my jsme otevření
7: diskuzi, ale ta diskuze fakticky neprobíhá. Hmm. A jestli ve Švédsku 4 roky diskutovali napříč politickým spektrem s odborníky, s těmi institucemi, tak u nás je to co den to jiný návrh a v tom už se nemůže vyznat ani sama vládní koalice. Ale a poslední věc,
10: dobře,
7: jsou i státy, jako je Portugalsko, které naopak šly cestou od státního rozpočtu k poplatkům. Čili ten model je opravdu v každé zemi.
10: Co se týče ovšem těch pojistek, je pravda, že včera představitelé vlády se spíš vyjadřovali proti nim, nebo v tom smyslu, že nevidí důvod pro zavádění nějakých ústavních pojistek proti ovlivňování veřejnoprávních médií, pokud budou pod státním rozpočtem. Na druhé straně, teď jste tady slyšel ze strany vašeho pana kolegy Nerušila, že on je diskusi o takových pojistkách otevřený.
7: To slyšíme pořád, nicméně potom to funguje tak, že v úterý si pozvou jednostranně ředitelé, řeknou jim, nechte se překvapit, co vám řekneme v pondělí. Ti ředitelé, kteří volali po té diskuzi, a najednou je tady hotový vládní návrh, který řekne, nebude to takhle, pojistky vám nedáme, finance jsou tyhle, jděte domů.
10: Pane poslanče Nerušile, proč se tak s tou změnou spěchá? Proč vláda nejprve neotevře třeba i nějakou celospolečenskou nebo odbornou diskusi o těch změnách, tak aby byly dobře promyšlené a neměly negativní dopad na veřejnoprávní média?
8: Já debatu o veřejnoprávních médiích a jejich úkolu ve společnosti sleduju už dobrých třeba 20 let a podle mého názoru se ta debata vede soustavně minimálně od doby televizní stávky, takzvané od roku 2000.
10: Jestli ale teď tedy se to týče debaty o zrušení poplatku za televizi a rozhlas, to je tedy jiná debata, to se podle vás taky vede těch 20 let?
8: Vede se samozřejmě o financování posledních 20 let, protože koncesionářský poplatek byl naposledy valorizovaný v roce 2008. Debatovalo se potom, jakým
10: byl potom valorizovaný
8: financovat.
10: V roce 2025.
8: V roce 2025 a tenkrát se to vyřešilo tak, že Česká televize a Český rozhlas dostali výjimku na DPH, dostali vlastně jakoby 21%, dostali navýšeno financování, když to nebylo formou koncesionářského poplatku. Ale já tím jenom chci ilustrovat, že ta debata se prostě vede. A nakonec i v předchozím volebním období se debata o financování veřejnoprávních médií také vedla. A my jsme otevřeli debatu návrhem ministra Klempíře, sešlo se poměrně dost připomínek, několik stovek. Ta debata byla opravdu si myslím jakoby vedena s velkým jakoby zápalem. My jsme se proto rozhodli vyčlenit jenom jednu prioritu, tu, která je pro nás teďka nejdůležitější, a to zbavit naše občany neoblíbeného koncesionářského poplatku.
10: Tak skutečně, pane předsedo Talíři, můžete tvrdit, že se žádná debata nevedla?
7: My po ní voláme, pořád, vytvořme pracovní skupinu, říkají to i ty iniciativy, říkají to odbory, vytvořme pracovní skupinu a potom, co slyšíme, že premiér řekne tak, že pracovní skupina jsem já a Nacher a někdo z SPD a motoristů, ta pracovní skupina jakoby mělo být to setkání úterní před týdnem s řediteli, kdy jim bylo jednostranně oznámeno. To není prostě jako pracovní skupina, která by měla věcně něco jako vyřešit.
10: To podle vás není debata.
7: Jestli debatou je jednostranné oznamování ze strany premiéra, jak to teďka nově bude, tak takhle se opravdu v západních demokraciích nediskutuje. Ale prosím pěkně, ještě se musíme vrátit k tomu, co tady pan Nerušil říkal, a
10: ještě
7: to byla to
10: vyosení
7: programu.
10: Tak mi jenom dovolte, abych připomenul, že našimi hosty zůstávají předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec lidovců František Talíř a poslanec hnutí SPD Josef Nerušil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pokud dovolíte, abych se teď přece jenom obrátil na pana poslance Nerušila, aby ještě jednou upřesnil, co všechno by ty chystané změny týkající se veřejnoprávních médií měly obsahovat. Vy jste tady před chviličkou řekl, že nakonec vyjímáte z programového prohlášení vlády tu hlavní věc, z vašeho pohledu hlavní, a to je zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zároveň jste úvodem té naší dnešní debaty hovořil o nějakém novém vymezení veřejné služby. A teď neberte mě za slovo, parafrázuji vás velmi volně. Tak jak to jde dohromady?
8: No, to my jsme avizovali, že bychom rádi nově přehodnotili pozici veřejnoprávních médií ve české společnosti, protože prostě doba se vyvíjí rychle. Máme tu nově umělou inteligenci, že jo, máme tu internet, máme tu sociální sítě a mediální zákony, které byly napsány v 90. letech, už trošku za tou dobou pokulhávají. Takže já si myslím, že minimálně si mediální zákony prostě zaslouží být vyhodnoceny, přehodnoceny a popřípadě modernizovány změny tak, aby odpovídaly současné době. Hmm. A my na tom nevidíme nic nelegitimního. Nakonec předchozí volební období se tahle diskuze vedla v podstatě skoro 4 roky. Nakonec to sklouzlo zase to, k čemu to vždycky sklouzne a co já považuji za neštěstí a prostě debata o financování. Ale služba veřejnoprávních médií není jenom o penězích, je to především o to, jaký úkol v té společnosti mají.
10: Ale sám říkáte, že to zrušení poplatku je pro vás nejdůležitější, takže možná i proto se o tom financování teď nejvíc hovoří. Ostatně to je meritem toho včera vládou schváleného návrhu.
8: Z mého pohledu je to trošku alfa a omega toho, abychom se vůbec někam posunuli. Hmm. Aby někdo prostě řekl slovo do pranice, veřejnoprávní média budou financována prostřednictvím mandatorního výdaje, dobře, tak jako jsou třeba financovány dobře, nezávislé soudy nebo Národní muzeum.
10: To jsme probrali. Pane předsedo Talíři, jste vy na druhé straně otevřený té diskusi třeba o nějaké další aktualizaci pojetí veřejné služby v České republice?
7: My po té diskuzi voláme po celé tohle volební období, ale pořád je oslyšena. Říkáme, vytvořte pracovní skupinu, když ji na mediálním výboru vytvoříme, tak hned koalice potom, když už zase má na to hlasy, na dalším zasedání zruší. Tak jako kde se potkává ta z jejich strany, ze strany vládní koalice, deklarovaná chuť diskutovat s tou realitou, když před tou diskuzí permanentně utíkají, zejména pak ministr Otto Klempíř. Ale pojďme k jedné velmi důležité věci.
10: Principiálně se ani této debatě nebráníte.
7: My jsme otevření každé debatě o financování a zároveň ale rovnou říkáme, nikdy nepodpoříme převedení přímo pod státní rozpočet, protože to vytváří prostor pro politický tlak, o kterém už jsme tady dneska slyšeli. Jestli tady pan kolega Nerušil říkal, že mu vadí jemu a SPD a celé vládní koalici určité vyosení programové České televize a Českého rozhlasu, tak to je přesně to merito věci. My jako politici nemáme vůbec zasahovat do toho programu, do toho, co se ve veřejnoprávních médiích vysílá. A pan Nerušil tady prostě explicitně přiznal, že právě to je pro ně ten problém, to z jejich úhlu pohledu vyosení.
8: Ne,
7: a právě proto, že
8: s těmi...
7: Takhle jste to řekl. Ať si to posluchači klidně pustí zpátky. Vy jste řekl, že vám vadí to vyosení a proto ty změny děláte.
10: Pane poslanče Nerušile, prosím o stručnou reakci, ať se posuneme.
8: Interpretace, protože samozřejmě to, jakým způsobem jsou konstruovány některé veřejnoprávní pořady, prostě vyhovuje jenom jednomu politickému spektru. A to je prostě fakt, který je doložen několika tí analýzami.
10: Kterou analýzou konkrétně je to doloženo, prosím?
8: Já jsem několik analýz sám zpracoval. A je to třeba jenom, když se podívám na složení pořadu Osobnost plus Českého rozhlasu.
10: Je to nějaká, tam není jediné... se, pane poslanče Nerušile, je to nějaká nezávislá analýza, o kterou se tady opíráte? Nebo je to vaše analýza?
8: No je to moje analýza a zároveň to byly i analýzy, které já jsem dostával jako člen Rady Českého rozhlasu k dispozici. Tam to bylo také zřetelné a nakonec Česká rada Českého rozhlasu konstatovala, že je znepokojena.
7: Prostě je chcete upravit k obrazu svému. Ta média veřejné služby,
8: co jsme ne, my chceme, aby pískali rovinu, aby měli zastoupení ve veřejnoprávních médiích
7: rovinu z vašeho úhlu pohledu.
8: Já jsem třeba nikdy neviděl, že by byla pozvána Aliance pro rodinu. Nikdy jsem nikomu ze společnosti na obranu svobody
10: pohledu. Vraťme se teď, prosím, k tématu, kterým je ta včera vládou schválená novela týkající se veřejnoprávních médií. Pane poslanče Nerušile, v tom návrhu, který byl včera kolem 6. hodiny večer nahraný do systému, chybějí částky, se kterými by Česká televize a Český rozhlas měli v příštím roce hospodařit. Jak to?
8: Asi se to nechává otevřené. Přiznám se, že já jsem se měl za to, že ta částka byla oznámena a že to tak bude. Jo, to znamená, buď se jedná o nějaké technické nedopatření, nebo možná se tam nechávají otevřená dvířka k tomu, aby se ještě o těch částkách debatovalo, ale to je moje spekulace. Jo, přiznám se, že motiv toho, kdo to tam nahrál, neznám.
10: Skutečně ty částky byly oznámeny na tiskové konferenci vlády, ovšem tedy v tom podkladu, v tom schváleném návrhu chybějí, ale vy máte za to, že bude platit to, co uvedla vláda včera na tiskové konferenci.
8: Já to tak předpokládám.
10: To tedy znamená, že by Česká televize měla přijít zhruba o 1 000 000 000 korun, Český rozhlas zhruba o 400 milionů.
8: Kopíruje to naši myšlenku, že bychom se měli vrátit do roku 2024, kdy došlo poměrně štědrému navýšení ze strany vlády Petra Fialy. A rozšíření a především rozšíření koncesionářského poplatku na daň z internetu.
10: Tedy vrátit se do toho období, kdy řadu let ten poplatek nebyl valorizovaný. Pane poslanče Talíři, my jsme to slyšeli dnes ráno i od pana ministra Šťastného v našem ranním vysílání. On naznačil něco v tom smyslu, že ještě bude prostor vyjednávat ty konkrétní částky, se kterými by veřejnoprávní média měla hospodařit. Vítáte to, že tedy bude prostor jednat?
7: Problém je ten princip zrušení té bariéry, kterou představují poplatky jako bariéry mezi institucemi a těmi politiky. Tady to handlování každý rok a sebereme vám miliardu a miliardu a půl a řekneme vám odpoledne, že budete mít tolik peněz, ale večer to do systému nenahrajeme tu částku. Tohle handlování je přesně ten tlak ze strany vlády ale na management těch institucí.
10: Pokud oba generální ředitele obou veřejnoprávních médií říkají, museli bychom propouštět a omezovat program, vítáte, že o těch částkách bude ještě určitá debata, určité jednání?
7: My odmítáme převedení pod státní rozpočet. Samozřejmě, že pokud je nedostanou do křeče okamžitě tím, že jim seberou 15% rozpočtu, tak to může být na chvíli nějaké jako zlepšení situace, ale tohle handlování, to je ten problém navzdory tomu všem těm garancím nebo medovému hlasu, který
10: tolik
7: tady...
10: Tolik poslanec lidovců František Talíř debatoval s poslancem hnutí SPD Josefem Nerušilem. Díky oběma.
8: Také děkuji.
7: Ať se daří, hezký den.
10: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: 1948 Mevro. Mezinárodní výstava rozhlasu plná paradoxů.
11: Měla být mezinárodní, ale byla spíše národní.
12: Například britská BBC na protest proti komunistickému převratu odvolala svou účast a tím pádem se na výstavišti...
3: Nadlouho bylo Mevro poslední oslavou rozhlasového vysílání.
13: Jsme tam získali vlastně dva... Tehdy v rozhlase nováčky, to byl Pavel Kohout a Karel Kincl, kteří vlastně byli absolventi Dismanova souboru. Je to tak, Karle?
14: Ano, tak my jsme tam tenkrát s Pavlem přišli a když jsme tam přišli, tak jsme se zeptali, co tady budeme dělat. A dostalo se nám asi této odpovědi, tak dělat tady můžete všechno, úplně všechno, jenom nedělejte hlouposti.
3: Tradiční a zároveň moderní a inovativní.
11: Výstava Mevro přinesla do rozhlasové práce přitažlivou metodu živého vysílání. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
15: Do tohoto studia se vešlo 500 diváků a na pódiu vystupovali různí hosté, rozhlasoví redaktoři a tak dále. Ale ti hosté měli možnost do vysílání zasahovat svými otázkami, reportéři jim kradli otázky, hosté vznášeli požadavky na to, co chtějí slyšet za hudbu, a tak třeba rozhlasoví pracovníci běželi do skladu, který byl taky na výstavišti, sehnat tu konkrétní desku a zase ji běželi zpátky pustit. Že se vlastně začaly smívat hranice mezi publikem a rozhlasovými pracovníky a začala vznikat jakási symbióza.
3: Na živé a interaktivní vysílání používané dodnes musel ale Československý rozhlas v nesvobodných časech nadlouho zapomenout.
11: Na jaké reakce od lidí na výstavě Mevro rozhlasoví pracovníci ještě po letech vzpomínali?
3: A proč z této oslavy rozhlasu zůstala v našem archivu pouze znělka? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
11: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Kongo eviduje přes 830 potvrzených případů eboli. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde je čeká zítra utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A dnes bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nová koncepce České armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
16: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu, v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
3: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část, která se týká právě obrany a bezpečnosti. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Prezidenti Francie a Velké Británie povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa čeká ještě předvečeří prohlídka dočasné výstavy, zrcadlového sálu zámku, představení u fontán a taky ohňostroj. Lidé trvalé připojení na plicní ventilaci budou moct do několika let využít nové zdravotně pobytové zařízení v Kamenném újezdě Unýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne zařízení klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
17: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
3: Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou budou hrát svěřenci Miroslava Koupka proti Jihoafrické republice. Do šampionátu vstoupila Argentina a Alžírsko. Tento duel sleduje reportér Karel Schamberger.
4: Argentina vede po prvním poločase 1-0, jediný gól dal úchvatně v 17. minutě kapitán Lionel Messi spoza vápna. Přímý přenos můžete poslouchat na stránce iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Výhrou 3-1 nad Senegalem zahájila tažení šampionátem Francie. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2 hodiny pak odstartuje duel mezi Rakouskem a Jordánskem.
5: Překážka na D10 u Brandýsa nad Labem a v Ostravě uzavřená Hlučínská ulice. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce za sjezdem do Brandýsa nad Labem. Na kilometru 13,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Kurhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. V Ostravě už je uzavřená Hlučínská ulice v Přívoze. Až do příštího května budou opravovat železniční most u Koksovny. V této etapě místem projedou pouze autobusy a záchranáři. Ostatní jedou po objížďkách. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu. Po Strahovském tunelu už obnovili i provoz v Blance, kde před chvílí skončila údržba. Volná je tak i část mezi Trojou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou bude ale oblačno až zataženo. Ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer už by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Bavorské město Neugablonz vzniklo po druhé světové válce na troskách bývalé muniční továrny. Založili ho vysídlení čeští Němci z Jablonce nad Nisou a jeho okolí. Do Bavorska si vysídlenci přinesli své know-how a v Neugablonz obnovili výrobu skla a bižuterie. Konci druhé světové války v Jablonci nad Nisou, vysídlení tamních českých Němců a jejich začátkům v Bavorsku je věnována repríza třídílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Ivan Štern. Uslyšíte třetí část.
18: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
20: Už dvě relace za sebou možná ve vás vzbuzujeme dojem, že všechny cesty z Jablonce nad Nisou vedou do Nového Jablonce, do Neugablonc v bavorském Allgäu. Není tomu ale tak. Alespoň ty cesty nebyly tak přímé a jednoznačné. To potvrzuje všech pět našich bývalých krajanů, kteří i v dnešní relaci líčí své osudy v letech 1945 a 1946 poté, co skončila válka a oni museli nuceně opustit své domovy. Byli totiž Němci. V té době, v nesprávném čase a na nesprávném místě, vzdor tomu, že šlo o jejich domov. Posloucháte cyklus Dokument. Už třetí pokračování osudů pěti našich sudetoněmeckých rodáků. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás osudy Jabloneckých provází Ivan Štern.
18: Dokument.
20: Vůbec nejklikatější cestou se vydal po roce 1945 Roman Palme. Na konci války mu bylo 15 let a učil se nástrojařem. Jeho rodina vlastnila podnik, který byl důležitý pro tehdejší národní hospodářství a proto Palmeovi nebyli vystěhováni, naopak museli zůstat a dál vést svůj podnik, přirozeně pod kontrolou určeného národního správce.
21: Wie gesagt, das Leben ist irgendwie ist weitergegangen und als junger Mann, ja, hat man, wie gesagt, hat man nicht sich so einen Kopf zerbrochen darüber wie die Älteren. Ja, die Älteren, die haben natürlich da schon, haben gesagt, ja, wie wird das werden? Ja, viele haben noch gedacht, na ja, die kommen zurück wieder, die ausgesiedelt wurden, ja, und ist dann das Jahr 46 so rumgegangen ohne.
22: Jak už bylo řečeno, život šel nějak dál. Jako mladý muž jsem si, tak řečeno, věcmi kolem tolik hlavu nelámal v porovnání se staršími lidmi. Mnozí se ptali, co bude. Někteří věřili, že vystěhování se zase vrátí. Šlo ale jen o krátké spojení. A tak rok 1946 pro nás běžel bez nějakých zvláštních událostí. Moje matka si v podniku nakonec zvykla i na správce. Jenomže 4. dubna 1947 přišli úředníci z SNB a řekli nám, že se máme do následujícího dne večer do 6:30 vystěhovat. Před dveře, že nám postaví nákladák a bude tam stát, dokud nenaložíme. Zrovna týden předtím jsem měl těžký úraz. Spadl jsem ze schodů, zlomil jsem si ruku a klíční kost. Obojí jsem měl v sádře. To mi zůstalo trčet v paměti. Šel jsem tehdy k nejvyššímu veliteli SNB v Jablonci. Čirou náhodou bydlel v domě mého strýce. Voháňka se jmenoval. Pokoušel jsem se ho uprosit, jestli by vystěhování neposunuli, dokud se neuzdravím. Nepořídil jsem. Řekl ne, musíte pryč. Večer přijel nákladák. Naložili jsme ho a odvezli nás do Liberce do tábora. Říkali mu sběrné středisko. Tam jsem putoval rovnou na ošetřovnu, kde jsem strávil 6 týdnů. Potom, stejně jako ostatní, jsem chodil pracovat k sedlákům. U jednoho sedláka jsem se potkal se správcem firmy, u které jsem předtím pracoval. Správce mi zařídil na podzim 1947 práci u sebe. Vystěhovali nás tehdy v dubnu 1947 a na podzim téhož roku jsem zase směl každý den z tábora dojíždět do Jablonce za prací. Moje matka si našla práci v Liberci v hostinci Lidové sady, místo v kuchyni. Tak také mohla denně z tábora chodit ven a pracovat jako kuchyňská výpomoc. Správce hostince jí nakonec zařídil pokoj přímo v hospodě, aby se nemusela neustále do tábora vracet. Veškerý náš majetek, bedny, krabice a tak zůstaly ale v táboře. Důležité bylo, že jsme směli bydlet mimo. Už jen se stravováním jsem na tom začal být lépe než v táboře. V táboře nám dávali 200 gramů chleba na den. Tím jsme se opravdu nepřejeli.
21: wohnen können. Die ganzen Sachen, Kisten ist alles im Lager geblieben, aber wir konnten dort wohnen und Verpflegung war natürlich besser als wie im Lager. Ja, im Lager, da haben wir bloß täglich 200 Gramm Brot gekommen, ja, und war nicht gerade besonders, ja. Und da sind wir dann bis 48 im Mai, ja, haben wir dort gewohnt und ich bin immer dorthin gefahren nach Gablons in die Arbeit und dann habe ich...
22: Nad Hostincem jsme bydleli až do května 1948. Já jezdil do práce do Jablonce. Mám o tom tady dokonce dokument. V květnu jsme ale museli zpátky do tábora. Z tábora na úřad práce. Tam mě lékařsky prohlédli a nakonec mi dali na vybranou. Buď do Ostravy do Dolů, nebo do Hutí nedaleko Prahy. To, že jsme nakonec šli do Hutí v Králově dvoře, bylo víceméně štěstí. Pracovalo tam spolu s námi 300 válečných zajatců. A protože jsme tam byli pracovně nasazeni, i my museli bydlet v zajateckém táboře. Všude samé štěnice. Nakonec ty byly už v Liberci. Jednou za noc jsem ulovil 200 štěnic. Trvalo mi to celé 2 hodiny. Padaly rovnou dolů z deky. Jo, to jsou takové vzpomínky. Ale v Králově dvoře to bylo horší. Štěnice vám nedali spát. Tak na nejvýš na dřevěné lavici nebo na stole. Vedle baráků tábora postavili ubytovnu, říkali jí svobodárna. Mohli jsme se tam nastěhovat všichni Němci, co tu byli na práci. Každý měl pro sebe maličký pokoj, 12 čtverečních metrů. Měli jsme z toho ale radost. Konečně nám dali něco, co bylo jen naše. Nejprve jsem začal pracovat ve válcovně. Dokonce měli snahu, abych se něčemu přiučil, abych tak odváděl ještě lepší práci. A nakonec, abych dostal lehčí práci, u pece. Šlo o válcování za tepla. Vyválcovávali jsme velké plechy, někdy za tepla až 70-80 stupňů. To se dalo vydržet na nejvýš 20 minut. Umírat vedrem a současně táhnout plech kleštěmi. Po 20 minutách bylo střídání a přestávka. Z válcovny mě přeřadili nakonec do páskovny. Ani tam jsem si dlouho nepobyl a přesunuli mě do zámečnické dílny. Opravoval jsem jeřáby a tak. Zpočátku mě platili strašlivě. Kromě daní nám ze mzdy strhávali dalších 20% jako reparace. Tehdy to tak bylo běžné. Němci prostě museli platit reparace. Moje matka si mezi tím našla místo v podnikovém hotelu, zase v kuchyni. Také hleděla, jak si co možná nejvíc polepšit. Nakonec dostala nejen místo, ale spolu s ním i pokoj přímo v hotelu. To už byl opravdu úspěch. Po směně, po ranní odpoledne, po noční směně ráno, jakmile jsem měl jen chvilku čas, pomáhal jsem matce s obsluhou. Tam jsem se seznámil s jedním podnikovým inženýrem, zprostředkoval v podniku místo učitele v autoškole. Po letech mě dokonce zde v Novém Jablonci dvakrát navštívil. Pracovalo se nám spolu velmi dobře. Opravoval jsem díky němu auta, dělal na nich generální opravy. Z trosek trofejních aut německé armády jsem stavěl nová auta. Takže začalo být dobře.
21: In Kraluf Tour vermittelt und mit dem der hat mich sogar hier in Neugablons zweimal besucht, ja, also wir haben sehr gut zusammengearbeitet, da habe ich dort Autos repariert und aufgebaut, ja, aus alten Kiebelwegen, ja, von Wehrmacht haben wir da neue Autos zusammengemacht, ja. Also war recht gut, ja, alles soweit. Ja, und dann 1950 im Frühjahr habe ich eine Gehirnblutung erlitten. Durch was sie entstanden ist, weiß ich nicht. Also man hat das erst später festgestellt. Ich war dann einen Monat im Kreiskrankenhaus in Beraun, ja.
22: V roce 1950 mě na jaře zasáhlo krvácení do mozku. Něco z vody mi to způsobilo. To ale zjistili až později. Měsíc jsem nejprve strávil v okresní nemocnici v Berouně. Dostal jsem tam nové krvácení. V bezvědomí mě převezli do Prahy na neurologickou kliniku. Tam mě začali léčit. No, prostě jsem to přežil. Potom mě poslali na chirurgii. Podvázali mi tady na levo žílu, aby se mi krvácení neopakovalo. Celou dobu jsem byl ochrnutý, nemluvil jsem, ale pak se to začalo postupně zlepšovat. Celkem jsem byl po nemocnicích půl roku. V mezičase jsme se pokoušeli dostat se do Německa. Povolení nám ale nechtěli dát. Opakovaně nám naši žádost odmítali. Ale sotva jsem vážně onemocněl, povolení nám dali málem ze dne na den. Dostal jsem tehdy také zprávu, že se můj otec vrátí ze zajetí. Byla to ale zpráva falešná. Zprávu šířil rakouský Červený kříž. Můj táta se podle nich měl vrátit domů. Fakt, že to nakonec byl omyl, pro mě v mém životě představoval největší zklamání. V půli října jsem se z nemocnice vrátil zpátky do Králova dvora. Začátkem listopadu jsme se přesunuli do Chebu, do transitního tábora. Strávili jsme tam nějaký týden. Doma v Jablonci byl stále můj dědeček. Nešel do transportu, protože byl příliš starý. Navíc druhá babička byla Češka. Tak mohli prostě zůstat. On a česká babička. Umřel, když jsme právě byli v táboře v Chebu. Na pohřeb nás ale nepustili. Prý bychom mohli propásnout transport. Tak asi v půli listopadu nás odvezli do Furtwängerwald. V Chebu bylo velmi nedobře. Neustále nás prohledávali, Filcung byl každou chvíli. Museli jsme se vysvléknout, každý kousek oděvu nám důkladně prohmatali a prohlédli. Bylo to jako kdysi v Liberci, když nás přijímali do tamnějšího sběrného tábora. Odnesl jsem si odsud velice nedobrý pocit. No ale dobře. Jeden s tím musel počítat a nakonec to mělo být jednou za námi.
21: Nicht gut, ja. Die haben uns dort durchsucht, also wir mussten uns wirklich nackt ausziehen und haben alles, jedes Kleidungsstück umgedreht und alles. Das war so wie wir am Anfang, wie wir ins erste Mal nach Reichenberg ins Lager gekommen sind. Das war ein ungutes Gefühl, ja. Naja, aber gut, das, man hat gewusst, dass es geht vorbei, ja.
20: Na první pohled se možná mohlo zdát, že Palmeovi dopadli ještě nejlépe. Nemuseli opustit zemi, jenže domov ztratili také. Možná cestou daleko bolestivější. Zatímco se ostatní už dávno probíjeli tehdejší válkou zničeným Německem, Romanu Palmemu a jeho mamince neustálý kontakt s českým prostředím musel nutně opakovaně připomínat ztrátu, kterou utrpěli a kterou jim už nikdo nenahradí. Tak nakonec možnost se vystěhovat do Německa musela pro ně být určitým vykoupením. Alžběta Stuchlíková, dnes Elizabeth Fice, spolu s celou svou rodinou bojovala v těch letech o přežití. Díky hodným a vlídným lidem se jí to a mnohým dalším v té době nakonec podařilo. Není totiž od věci zmínit, že v tehdejším Německu sužovaném hladem, zimou, nedostatkem slušné střechy nad hlavou se našla celá řada lidí, kteří ač sami toho neměli moc, spíš málo, byli ochotni se o to rozdělit s těmi, kteří toho měli méně než málo, někdy dokonce neměli vůbec nic.
0: Was interessiert Sie jetzt das, den Neuanfang?
1: Ja, genau.
0: Der Neuanfang. Gut.
6: Co vás ještě zajímá? Aha, nový začátek. Jak jsem už řekla, musela jsem v Eberswalde složit zkoušku spolu s dalšími asi 100 lidmi. Zůstalo nás nakonec asi 40. Mnozí si mysleli, že vzdělání mají, nevěděli ale vlastně nic. Pokračovala jsem v učení ve Frankfurtu nad Odrou, na obecné škole ve všech třídách, němčinu. Říkali mi, počítá špatně, uč němčinu. To platí dodnes. Tak jsem raději nepočítala, to patří do matematiky. Už můj profesor v Jablonci říkal, slečno Stuchlíková, za svobodna jsem se jmenovala Stuchlíková. Slečno Stuchlíková, koukám, že si víc rozumíte se známou, než s neznámou. Tak jsem tedy začala učit němčinu. Říkala jsem si, jestli opravdu se stanu učitelkou a učitelkou zůstanu. Každou středu jsme se museli účastnit dalšího vzdělávání. Měla jsem za to, že je to jednostranné vzdělání učit jen německy. Mohla jsem učit ještě tělocvik. Na to jsem ale byla maličko při těle. Tak tomu bylo vždycky, od malička až podnes. Zeptala jsem se, a nebylo by něco jiného? V Donnersheimu měli třetí a čtvrtou třídu, to mi udělalo velikou radost. Také ale problémy s hlasivkami. Tehdy můj táta dostal nabídku odstěhovat se na západ a pracovat tam jako sklář. To bylo něco pro něho, vrátit se zpátky ke sklářskému řemeslu. Podali jsme si proto žádost, byla ale odmítnuta. Jedna moje velice dobrá přítelkyně, lékařka to byla, mi řekla, že musím něco dělat s hlasivkami. Takže nakonec díky mým nemocným hlasivkám jsme se všichni dostali do tábora ve Friedlandu. Bylo to poprvé, když něco bylo organizovaně provedeno. Tehdy, jak jsme odjížděli o ním třetím transportem, neměli jsme možnost poznat něco takového, jako byl sběrný tábor. Jen jednou nás na chvíli soustředili na dvoře jakéhosi statku. Moje matka z toho byla celá bez sebe. I bez toho přitahovala na sebe různé bacily. Našla tam na svých šatech brouky. Správce statku tvrdil, že jsou to řepkoví brouci, protože jsme spali na slámě z řepky. Jednou jsme nocovali v tělocvičně. Tehdy přišli jacísi soucitní lidé, přinesli nám deky, slamníky, abychom nespali na holé zemi. Vždycky to ale znamenalo, smíte tu pobít jednu, na nejvýš dvě noci, pak jsme museli zase dál. Přišli jsme jako, no ano, jako ti nejposlednější z posledních. Stále nám znělo v uších, musíte dál, musíte dál. Dokonce i tehdy, když jsme byli zařazeni do nějaké práce. V Donnersheimu jsem ale měla přátelé. Můj otec také. Pracoval v řepkové mlýně v Anštatu. Za práci ani tak nedostávali peníze, ale spoustu řepkového oleje, ten se v té době velmi cenil. Bylo jej možné směnit za jiné věci nebo prostě prodat. A tak díky této práci jsme vedli docela slušný život. A v té době se objevily moje tety, žili v okolí Geislingenu. Moje matka přeci jen raději chtěla ke své sestře a nevlastní sestře. A v táboře ve Friedlandu mezitím onemocněla sekretářka. To určitě zařídil také můj anděl strážný. Vedoucí tábora přišel za mnou, jestli bych nemohla na výpomoc psát na stroji, těsnopis a tak. Řekla jsem, že ano.
0: Und dann ist die Schiene, sagte ich ja schon, wie wir rübergekommen sind. Aus dem Lager Friedland ist die Sekretärin krank geworden. Da denke ich auch wieder an meinen Schutzengel. Da kam der Lagerleiter und sagte, ob ich aushelfen könnte. Er hätte gehört, ich kann Schreibmaschinen und Stenografie. Und das habe ich getan. Und dann hieß es, wir kommen jetzt fort.
6: Měli jsme tehdy jít zas o kus dál, na západ. Později se mi doslechlo, že Rusové rozpárali i náš čelouněný nábytek, který jsme nechali na místě. Podezřívali nás, že co si pašujeme přes hranice, či co z východního Německa do západního Německa. Dostali na nás udání od tehdejších komunistů ve východním Německu. Říkám, tehdejší komunisté jsou tací i onací komunisté. Ptali se mě, co bych ráda. Chtěla jsem dostat zaplaceno za práci. A ještě jedno přání jsem měla. Všimla jsem si, že ti, kteří jedou v transportu na stopátku, nejsou kontrolováni. Tak jsem chtěla jet takovým nákladním autem, kde bych mohla stát na stopátku. Tak se i stalo. Moje sestřenice, co stála za mnou, a jedna moje teta, které jeli sebou, obě byly také v táboře ve Friedlandu, profilcovali je obě. Mé sestřenici dokonce roztrhli panenku, na dobro, vejpůl. Nic než anděl strážný, který bděl nade mnou. Jak by mě potom tohle nemělo posilovat? Věděla jsem, že existuje moc, která je silnější než my všichni dohromady a že mě chrání. Nakonec jsme dorazili do Geislingenu. Seznámila jsem se zde se svým budoucím mužem. Na první pohled nebylo patrné, čím se živí. Nedalo se to prostě uhádnout. Jestli chcete, pak vám ukážu jeho fotografii. Byli jsme spolu dvakrát domluveni, že si zajdeme zatancovat. Také jsme dvakrát po sobě spolu tancovali. Když to bylo podruhé, tak se mě zeptal, jestli vím, čím se živí. Já se totiž neptala. Doma jsem vždycky říkala, za muže nechci hlavně sedláka nebo řezníka. Jinak beru každého. A tenhle byl řezník. Tak jsem se vdala za řezníka.
0: Was war der Metzger? Den habe ich geheiratet.
20: Kaufbeuren je líbezné středověké městečko uprostřed nádherné krajiny zvané Allgäu v Bavorsku. Když je hezké počasí, je vidět až do Alp. Člověk stojící u pětivěžičkové brány, symbolu města, má pocit, že Alpy jsou na dosah a ony na dosah opravdu jsou. Kaufbeuren byl od středověku bohaté město, které bylo živo především z obchodu s textilem. Nad řekou Vertach, která obtéká historické jádro města a představovala přirozenou obranou linii města, se rozkládal v roce 1945 zalesněný vrch. Uprostřed lesů na kopci vybudovali v 30. letech muniční továrnu. Díky lesům měla přirozené krytí. Avšak přesto na konci války i tato munička zanikla díky masivnímu americkému bombardování. Tak se nakonec uprostřed lesů na vrchu nad řekou Vertach v roce 1945 krčily jen zbytky továrních hal, cvičných střelnic a v neposlední řadě tábor, nedávno ještě sloužící jako ubytovna pro totálně nasazené. Po kapitulaci v něm byli soustředěni váleční zajatci. Díky inženýru Huškovi, zakladateli Nového Jablonce, počátkem roku 1946 americká okupační správa tábor uvolnila a dala k dispozici jabloneckým vyhnancům, aby si zde začali budovat nový domov a možná nový celý Jablonec. Hannelore Singer, která do Kaufbeurenu dorazila už v roce 1946, jsme zatím opustili kousek za západními hranicemi.

0: 2000 obyvatel. Tehdy, když jsem sem přišla, tu žilo pouhých 11 000 lidí. Centrum Kavboj-Renu nebylo nijak veliké. Přesto zpočátku se museli celé tisíce lidí do města vstřebat, dostat do bytů. Tehdy Hermanova škola byla jen přestupní stanicí a přilehlý okres kraje, Algoj, nebyl také nijak veliký. Měl pouhých 35 000 obyvatel. Sami zemědělci to byli. Ten se postaral o dalších 15 000 lidí. Tehdy inženýr Huška zdůrazňoval, musíme se o sebe především postarat sami. Tam nahoře, kam se můžeme jít podívat, nyní stojí nový jablonec. Postaráme se o sebe, zdůrazňoval nám. A náš starý jablonec si postavíme znovu, pokračoval. Jenže bavorská zemská vláda, zejména profesor Erhard, pozdější spolkový kancléř, požadoval, abychom se přesunuli do horního Frankenu. Tam totiž začínala ruská zóna. Jablonecký starosta a inženýr Huška se bránili. Inženýr Huška navíc nesložil ruce do klína a obrátil se na Američany. Tehdy prostě, kde je dnes nový jablonec, byl obsazen jimi. A tak v květnu, vlastně v červnu 1946, Američané s námi podepsali nájemní smlouvu. Podle ní jsme se tam nahoře v místech bývalé muniční továrny směli usadit. A bylo to tak. Museli tam mít i dostatek pracovních sil, pokud jsme chtěli rozjet průmyslovou výrobu, jako ve starém Jablonci. Ve městě proto založili kancelář. Tak, když se dozvěděla, že tam a tam přijede transport z Československa, poslali za ním své, dnes bychom řekli, agenty. Nově odsunutí se od agentů dovídali, že se v Kavboj-Renu znovu buduje jablonecký průmysl a pokud někdo z nich měl něco společného s jabloneckým průmyslem, že dostane povolení se tam přistěhovat. To bylo tehdy tak. Nikdo nedostal pracovní povolení, pokud neměl povolení se usídlit. A povolení usídlit se nedostal ten, který neměl pracovní povolení. Byl to začarovaný kruh, který se nikdy nepřestal točit. A jablonečtí toho byli právě ušetřeni. Povolení se usídlit dostali okamžitě. Tam nahoře bylo plánováno, že se tam usídlí až 7 000 lidí. Rovnou mezi troskami muniční továrny. Američané ty nejdůležitější domy totiž vyhodili do povětří. Vyprávěl mi to pan Palme. Ten toho ví hodně. Byl totiž tam nahoře mezi prvními.
1: Angesiedelt werden da oben in die Trümmer hinein. Denn die Amerikaner haben ja die wichtigsten Gebäude gesprengt gehabt. Das kann Ihnen dann der Herr Palme erzählen, der weiß da sehr, sehr viel. Der war einer der ersten mit da oben. Das war dann, die haben sie die Agenten geschickt und nach Neuburg-Donau auch. Wir hatten schon die Wohnung.
0: Posílali tedy také do Neuburku agenty. Měli jsme v Neuburku už překrásné bydlení, v půlce zámku, potravinové lístky, uhlí, dřevo na zátop. Domácí byly dvě velice milé staré dámy. Když ale tatínek s maminkou slyšeli, co se děje v Kavboj-Renu, řekli jsme si, že se tam vydáme. Tak je zavolali a agenti nás vzali rovnou sebou. Byli to dva velice zdatní muži, železničáři. Zorganizovali pár vagónů a tak směrem na Kavboj-Ren odjel další transport. Nás také nejprve ubytovali ve škole. Teprve pak jsme se rozdělili. Nahoru na území, kde byl předtím tábor nucených prací, byli tehdy váleční zajatci od SS. Ti byli pochopitelně zavřeni. Naše cesta do Nového Jablonce vedla ale oklikou. Nejprve dva roky jsme přechodně šli bydlet do Buchloji. Odtud až zpět do Kavboj-Renu. To jsme už dostali byt a tatínek mohl začít zase pracovat jako lékař. Já chodit do školy.
1: Bis wir hier dann nach Kaufbeuren wieder zurück konnten, bis wir dann hier eine Wohnung bekommen und der Vater hier wieder das Arbeiten anfangen konnte und ich hier wieder in die Schule gegangen bin. Die ersten, die hier waren, wie gesagt, die waren ja in der Hörmannschule.
0: Ti první, kteří sem přišli, bydleli, jak bylo řečeno, za Hermanovou školou. Tam se rozdělili. Pro ostatní transporty, které přijeli potom, byl uvolněn nahoře bývalý tábor nucených prací. Američané odsud válečné zajatce samé SS odvezli. Lidé z transportu se ubytovali v táborových barácích. Každá rodina v baráku dostala jednu místnost. Vařit nemohli. Jídlo se připravovalo společně. Tam nahoře, když jsem přišla za svými přáteli, tak tam nahoře ještě dodnes stojí stará strážnice, kudy jsem za nimi procházela. Můžeme tam kousek jet mým autem. Ráda vás svezu. No a skrz tu starou strážnici jste musel projít, zaplatit 10 feniků, abyste své přátele v táboře mohl navštívit. Tam začínal nový život. Někteří se už na konci roku 1946 z tábora odstěhovali a v troskách vedle začali budovat své budoucí podniky. To šlo pak ráz na ráz. Rodící se podniky doslova rozkvetly. Poslední z tábora odcházeli v letech 1952 až 1953 po měnové reformě. Přesně tam, kde stály baráky, dnes stojí jednoposchodové domy. Vystavělo je tehdejší stavební družstvo. K tomu se pojí milá příhoda. Jistá paní, co z tábora nechtěla za žádnou cenu, už byla starší, měla dostat přízemní byt, jenže musela by tak opustit celé společenství a v tom bytě se začít sama o sebe starat. Tak si lehla do postele. Byla už poslední v tom táboře. Ti, kteří tábor vyklízeli, ji prostě vzali i z postelí a z postelí odnesli do jejího nového bytu. A tak tábor mohl být zlikvidován.
1: In ihre neue Wohnung getragen, das Lager abgetragen werden konnte. Ja, und dann so sind die ersten Häuser gebaut und die ersten Betriebe entstanden. Das war bis zur Währungsreform und auch danach.
0: Vyrostly první domy a rozkvetly první podniky. Tak to šlo jak do měnové reformy, tak i po ní. Prvním velkým krokem tehdy byla měnová reforma. Moc nám také pomohl Marshallův plán. Novojablonecký průmysl se natolik rozvinul a natolik rozkvetl a rozkročil se do takové šíře, že zaměstnával celé širé okolí od Fízenu až po Lindau. Všude tam lidé mohli žít z domácí práce. Vznikala tu síť obchodních agentů. Od domácích pracovníků odebírali práci, novou jim přinesli. To se ví, nebylo to bůh ví jak placené. Kdo byl ale šikovný, tak si i slušně vydělal. Později se dařilo tak dobře, že lidé dostávali zvláštní peníze na dovolenou. Ale to už ušli pořádný kus, to už měli spoustu dřiny za sebou. Pro válečné vdovy, které žily v okolních vesnicích a které neměly žádné jiné možnosti, jak si vydělat peníze, byla tehdy tahle práce mimořádně cenná.
1: Für Kriegerwitwen oder so, die auf einem Dorf gelebt haben und die keine andere Möglichkeit hatten, was zu verdienen, für die war das natürlich schon äußerst wertvoll damals gewesen. Ja, und dann hat man sich da oben irgendwo immer das alles zusammengeklaubt, das war, da oben war viel Stahl. Da haben die Werkzeugmacher und die Graveure und alles das haben die aus dem Stahl.
0: Nahoře se nakonec všechno dalo dohromady. Od samého počátku bylo k mání hlavně hodně ocele. To bylo důležité hlavně pro nástrojaře. Ocel ale museli nejprve dostat z betonu, potom z ní mohli dělat první nástroje. Z nejneuvěřitelnějších kovových částí dávali dohromady stroje a všechny ostatní přípravky. Z ničeho tak postupně vyrůstal zdejší průmysl. V Buchloji jsem chodila do školy, ale abych měla na vlak, doma jsem pracovala pro jeden jablonecký podnik. Lepila jsem krabičky. Získávala jsem tak peníze na vlak. Babička každý den obcházela s taškou obec a její sedláky. Jeden sedlák jí jednou dokonce celou naplnil brambory. Jinak dostávala tak jeden, dva brambory. Tuk jsem sice žádný neměla, to ale nevadilo. Měli jsme lístky na dřevo. Babička brambory nakrájela na plátky a pekla je na plotýnce nad ohněm. Dávala mi je jako svačinu do školy. Moje sestra proto do školy nerada chodila, styděla se. Maminka pracovala v zahradnictví. Museli jsme holt dát nějaké peníze dohromady. Tatínek tu totiž zpočátku nebyl. Tatínkovi, když za námi konečně přijel, se nakonec začalo dařit velice rychle. Jistý jeho kolega, který měl praxi zde ve městě v ulici Císaře Maximiliána v prvním patře, umřel. Tatínek praxi mohl nejprve převzít v zastoupení, teprve později dostal povolení ji samostatně vykonávat. To od vyhnání uběhly teprve 4 roky. Psal se rok 1950. Získali jsme krásný veliký byt. Mohli jsme v něm všichni pohodlně bydlet. Tatínek vedle v ordinaci provozoval praxi. Byt patřil stavebnímu družstvu. V domě bydleli také Američané a tak kousek po kousku jsme se posouvali kupředu.
1: Vorher die amerikanischen Offiziere denn gewohnt haben. Da haben wir dann diese Wohnung bekommen. Ja, und so ist es Stückchen bergauf gegangen.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Sklářská výroba v Novém Jablonci byla jabloneckými přistěhovalci vydupána doslova ze země. Ze zbytku původní technologie muniční továrny si vyhnaní jablonečtí skláři vyráběli na koleně první nástroje a přípravky potřebné pro lití a tažení skla. Sklářské kleště vyráběly z rozřezaných dělových hlavní. Původně jimi munička testovala vyrobenou munici. Nestačilo ale začít úspěšně vyrábět. Bylo potřeba mít i obchodní úspěch. Ten ve veliké míře závisel, do jaké míry sklářské výrobky novojabloneckých uspějí na koupěschopném americkém trhu. Tady získali překvapivého spojence. Dveře k americkým obchodníkům novojabloneckým sklářům otevřeli jablonečtí Židé, kteří v roce 1938 stihli z Jablonce utéci před Hitlerem. To jsou paradoxy, řekněme spolu s klasikem. Posloucháte cyklus Dokument, už třetí pokračování osudu 5 našich sudetoněmeckých rodáků. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás osudy jabloneckých provází Ivan Štern. Do Nového Jablonce nakonec dorazil i Oskar Caše, poté, co se rok protloukal v Lužické Žitavě.
4: Also ich bin nach Kaufbeuren gekommen und hab hier zuerst einmal den Zuzug besorgt, dann bin ich zurück, dann habe ich mir erst nach dem Zuzug habe ich mich bemüht um eine Wohnung und
5: Tak jsem tedy přijel do Kaufbeurenu. Obstaral jsem si povolení usídlit se. Poté jsem musel jet ještě jednou nazpátek. Povolení, co jsem dostal v Kaufbeurenu, mi umožnilo pronajmout si byt. Na bytovém úřadě se mě tedy zeptali, kolik je vás osob. Řekl jsem kolik. Neprozradil jsem ale, že moje rodina stále není se mnou. Byt by jinak nepřidělili. Byt jsem dostal kousek od radnice v jednom starém domě. Ale bydlet se tam dalo. Jedno ale říct musím. Nám utečencům místní nedůvěřovali. A jakže to vzniklo? Pídil jsem se tehdy po příčině. Jeden místní mi nakonec svěřil. Víte, za války vybombardovali Kolín. A kolínské vyvezli sem k nám do Bavorska, tehdy do Algoj. Usadili je tady. Tihle lidé místní jen využívali. Bylo to až neúnosné, práci se vyhýbali, jsou přece chudáci a chtěli jen mít a mít a mít. Když jste se objevili vy, říkali jsme si, co nám zas teď přišlo za cikány. Trvalo to roky, než zdejší přišli na to, že Němci ze Sudet jsou nesmírně pilní a pracovití lidé. Kdo tehdy chtěl pracovat, tak práci našel. Musím vám ale nyní něco říci na rovinu. Tehdy v Československu jsme chodili do školy, která měla rakouské kořeny. Češi tu školu mají dodnes. Ta škola byla lepší než tehdejší škola německá. Němci, co sem byli vystěhováni, učitelé nebo zaměstnanci, všichni okamžitě dostali místo. Tak byli žádoucí, to je třeba vědět. Tak to chodí v tomhle kraji už dlouhá léta. Bavoři jsou šťastní, když se k ním chce přiženit sudetský Němec. To jsme se vzájemně zžili. Báječně. Dnes už mezi nimi nejsou žádné rozdíly. Dnes jsme všichni Algojané. Jsou už jiní cizinci, Číňani a tak. Tak to ale půjde i u vás. Nakonec se i u vás Číňané usídlí. Možná je to k politování, ale ta doba je pryč. Pryč je, kdykoliv mohu říci, nechci žádné cizince, nemám je rád. Prostě sem přijdou. A lidé musí být vychováváni k tomu, tak to prostě brát, k propojení evropských států. V Americe je tomu už dávno. Spojené státy těžko mohou jeden druhému vyhlásit válku. U nás to bude také tak. Nakonec Američané sedí stále u evropských řídících pák a sami rozhodnou, kdo schudne a kdo ne. To je stinná stránka věci. Kdo schudne? Němci budou muset zase začít pracovat. Něco vám řeknu, co vím od svých příbuzných. Vaši mladí lidé jsou v tom stejní. Dvakrát moc jim práce nevoní, jako těm našim v Německu. Něco o tom vím. Vyprávějí mi o tom moji příbuzní, když za mnou přijedou z Prahy. Například taková česká policie. O tom hodně vím od německé policie. Vzájemně si německá a česká rozumějí, třeba kvůli pašování. To je moc dobře, že si vzájemně rozumějí. Vidět je to tamhle v Rozvadově, jak spolu kontrolují hranici. Jak jedni zadrží auto, už to vědí i ti druzí. Tak je to dobře, ne? Lidé si musí rozumět, i když mluví různými jazyky. V zásadě ale jedno zůstává stále stejné. Kdo má moc, má i pravdu. To stále dědíme. Bohužel.
4: Die Menschen müssen sich verstehen, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen. Aber im Grunde genommen bleibt es immer noch dasselbe. Wer die Macht hat, hat das Recht. Das ist eine vererbliche Sache, die es nichts anderes gibt, leider Gottes.
3: Paní Gertrudě Caše se vrátil muž z amerického zajetí a i oni se nakonec odstěhovali z vesnice poblíž Norimberku do Nového Jablonce, aby zde začali po ranách osudu, zejména v podobě tragického úmrtí jejich maličké dcerušky, nový život. Ale ani zde se jim rány osudu nevyhnuly.
1: Ja, und nach Neugablonz sind wir dann 1952 gekommen. Da war dann hier schon die Ansiedlung der Gablonzer im Gange.
6: Do Nového Jablonce jsme přijeli v roce 1952. Osídlování zdejšího prostoru jabloneckými už bylo v běhu. Dokonce existovala jistá americká nadace, díky ní bylo možné stavět levně domy s nájemnými byty. Ten program se jmenoval ECA. Mohli díky němu podle našich představ postavit první jednoduché primitivní domy. Byly ale velice levné, tehdy jediné, co si našinec mohl dovolit. A tak od roku 1952 bydlíme zde, v Novém Jablonci. Mí rodiče, jak už jsem říkala, zůstali v Jablonci. S nimi i má mladší sestra. Z původního bytu se nejprve museli vystěhovat. Nastěhovali je do mnohem menšího bytu. Odtud nakonec byli v roce 1947 s konečnou platností vyhnáni. Zařadili je do prvního transportu, který směřoval do východní zóny. Skončili tehdy v Gutě. Nemohli jsme nijak navázat spojení. Přejíždět z jedné zóny do druhé nebylo možné, alespoň ne legálním způsobem. Až v roce 1950 jsme dostali povolení k návštěvě. A tak jsme je jeli navštívit. Když jsme se přestěhovali do Nového Jablonce, usilovali jsme o to, aby i moji rodiče se mohli legálně k nám přistěhovat. Nakonec se nám to zdařilo. Byt v Novém Jablonci dostali v novostavbě. A tak zbývající léta svého života mnoho jim dopřáno už nebylo. Prožili společně s námi. Moje matka zemřela 4 roky na to, co se přistěhovali.
1: Hier mit uns zusammen gelebt. Meine Mutter ist dann nach 4 Jahren schon gestorben.
3: Alžběta Stuchlíková přestala být Stuchlíkovou. Přijala jméno svého muže Fice. Vzala si řezníka. A to přitom prohlašovala, že si vezme kohokoliv, jen ne řezníka. Svatba to byla chudá. Tehdy, ač její muž byl řezníkem, žili i s tatínkem a maminkou natolik skromně, že si na svatbě nemohli dovolit jediného hosta. Oslavili ji v nejužším rodinném kruhu. Jako svatební dar dostala od tatínka budík. To, aby byla vždy včas v obchodě. Do Nového Jablonce se přestěhovali v roce 1959. Roman Palme se nakonec dočkal. Začátkem 50. let poté, co si prožil spolu s maminkou nucené pracovní nasazení v železárnách v Králově dvoře u Berouna, se směl vystěhovat.
4: In Furt, im Wald, da waren wir knappe Woche und dann sind wir zu einem Bruder von meinem Vater, der war in der Nähe von Nürnberg, in Rot, bei Nürnberg.
7: Ve Furt im Wald jsme nepobyli ani týden. Odtud jsme odjeli k jednomu z bratrů mého otce. Bydlel poblíž Norimberku, v Rotu u Norimberku. Bydleli tu u něj v podnájmu. Dojednal nám práci kousek odtud i s bydlením u jednoho sedláka. Taková malá vesnička to byla, 4-5 statků, asi hodinu cesty. Když jsme ale k sedlákovi dorazili, zažili jsme další zklamání. Nechal nás totiž stát venku a od sedlákových lidí jsme se dozvěděli, že už nějaké utečence tu měli. Udělali s nimi ale jen samé špatné zkušenosti. Tak tam stáli a říkali nám, že už raději nikoho takového na práci nevezmou. A my stáli před vraty a říkali, někde ale musíme složit hlavu. Ale nic. Strýc zavolal policii. A nakonec jsme byli na tom statku ubytováni policejně. Asi si umíte představit, že to nebyl zrovna ten nejlepší začátek. Místní nakonec zjistili, že žádnými nelidmi nejsme. Zhruba po týdnu jsme od nich dostali dokonce pár kousků dříví. Ve dvoře nám dovolili chodit do stodoly, tam na velkých kládách bylo narovnáno dříví dost a dost. Nemuseli jsme tak chodit pro každý kousek dřeva do lesa. Lesy tehdy i tak byly vybrané do mrtě. Pomalu ani kousek byste nenašel. To není jako dneska. Dneska také nikdo nemusí mrznout. Vzpomínám si, že jsem měl stoličku. S tou jsem si sedával k ohništi. Přehodil jsem si přes hlavu deku a tak jsem se hřál. Jinak možnost si zatopit nebyla žádná. No ale za několik dní se situace zas o něco zlepšila. Nakonec bylo opravdu dobře. Na statku jsme zůstali až do jara 1951. V té době jsem se vydal do Rakouska. Tam byly lesy také a kultivovaná krajina kolem Lince. V Křemži jsem byl, v Minstru. Všude jsme tam potkávali lidi z Jablonce. Rozhlížel jsem se trochu co a jak, jenže v Rakousku bylo tehdy velmi těžké dostat povolení k pobytu. Tak jsem se vrátil. Jeden můj spolužák mi v té době zařídil místo přímo tady v Kaufbeurenu. A tak 4. dubna jsem nastoupil do práce v Kaufbeurenu. Rok jsem u ní vydržel. Byla to firma Mefa. Potom jsem změnil místo. Šel jsem k firmě Werkstedt. U ní jsem byl 2 roky. Zas jsem pracoval jako nástrojař a v roce 1953 toho člověka jsem poznal právě u firmy Werkstedt, byl tam mým šéfem a ten člověk mi řekl, hele, já vím, že dřív nebo později se budeš chtít udělat pro sebe, u nás dlouho nevydržíš. Tak mi sehnal společníka a v červnu 1953 jsem se postavil na vlastní nohy jako podnikatel. Společník ale nestál za moc, jak jsme původně doufali. Byli jsme spolu jen 1 rok. Šlo o výrobu nástrojů. Nakonec jsem se osamostatnil a postavil úplně na vlastní nohy. A znovu jsem začínal v Kozím Chlívku. Vešlo se mi tam pár těch nejprimitivnějších strojů. Tehdy ale nikdo neměl o mnoho víc. A tak jsem zahájil samostatnou činnost. V roce 1958 jsem se přihlásil jednomu svému strýci. Pocházel z Duchcova. Původně pracoval v Duchcově v Dolech. Tenkrát už v Porúří svoji činnost obnovil. V oblasti technického velkoobchodu. I když, jaký pak velkoobchod, jedna barabizna to tehdy byla. Ode mě bral díly, které pak dál prodával. Díky úspěšným obchodům už v roce 1960 vydělával docela slušně. A mě tak začal tehdy podporovat. Nakoupil mi především potřebné stroje. A já pro něj začal pravidelně pracovat. Vyráběl jsem díly pro doly, všechno potřebné kolem hydrauliky. V roce 1958 jsme začali stavět tenhle dům, co v něm dneska spolu sedíme. Stavitel nám udělal jen základy a sklep. Všechno ostatní jsem si už dodělal sám, počínaje kácením stromů. Abyste tomu rozuměl, všude tady kolem byl tehdy les. Můžu vám ukázat obrázky, jak to původně vypadalo. Zkrátka a dobře počínaje kácením stromů, rozřezáváním kmenů až po samu stavbu krovu a střechy jsem si všechno dělal sám. Všechno samozřejmě ne, ale na krovy a na lešení jsem tak použil výhradně vlastní dřevo. Můj tchán byl vyučený zedník, strýc mé ženy pro změnu tesař, její bratranec taky. A tak jsme mohli všechno udělat vlastníma rukama, včetně vedlejších prací. V 69. jsem vzadu přistavoval, to kvůli obchodu, který se tehdy rozjel. Potřeboval jsem vyrábět na větším množství strojů a

0: Tady dole pod námi je dodnes z té doby hala. Ve 94. jsem skončil a odešel do důchodu, prostě na odpočinek. Jenže 2 roky na to, v roce 2000, mě znovu reaktivovali. A tak už 4 roky pomáhám v jednom podniku. Potřebovali mistra. Jsem v něm ale jen na půl úvazku. Vyrábějí tam něco jiného, než jsem kdysi dělal já. Hlavně to jsou zemědělské stroje. Přesto toho mají hodně společného s hydraulikou. Vyrábějí také stavební bagry, stavební traktory, rozmetávače hnoje, stájové traktory. A tak jsem ještě dneska činný. Nakonec jednoho to udržuje být mladý.
1: Aber hat auch wieder mit Hydraulik viel zu tun, ja. Und da bin ich jetzt noch tätig, ja, und das hält einen jung.
2: Přesto jeden osud tu zůstal otevřený, osud rytíře Rüdigera. V 60. letech, kdy se novojablonečtí poněkud zmohli, obrátili se na československou vládu, zda by nebyla ochotna jim sochu odprodat. Narazili na zarputilé mlčení. Nadějně to s odkupem sochy vypadalo až v průběhu roku 1968. Naději ale pohřbila sovětská okupace a následná normalizace. K překvapení všech se ale ozvala někdy v polovině 70. let sama Husákova vláda. Zda jejich zájem koupit Rüdigera trvá. V té době československé ekonomice se už 2x nedařilo a každá tvrdá valuta byla dobrá, ideologie šla náhle stranou. A tak koncem 70. let se rytíř Rüdiger, vykoupený jabloneckými už podruhé, tentokrát tvrdou německou markou, stěhoval do kraje Allgäu, do města Neugablonz, strážit podobnou kašnu, kterou strážil už v Jablonci nad Nisou. Když přišel převratový rok 89 a obě města Jablonec a Neugablonz navázala přátelské vztahy, přišli jablonečtí s myšlenkou, že by možná uvítali na jabloneckém náměstí alespoň repliku Rüdigera. Peněz se ale nedostávalo. A tak novojablonečtí organizují mezi sebou sbírku na pořízení repliky. Rüdigera by zaplatili tak ještě jednou, po třetí. To jim ale nevadí. Má-li být rytíř Rüdiger podobně jako v sousedním Liberci rytíř Roland, symbolem svobodného města a v něm svobodných občanů, přátelství mezi oběma městy, pak žádná cena není dostatečně vysoká. Od mikrofonu se loučí Ivan Štern.

0: Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla provězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
2: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
1: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
2: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
1: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
2: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
1: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
0: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Za skandální označil ředitel Českého rozhlasu výroky poslance SPD Nerušila. Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa proti Alžírsku a bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilu výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
4: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
3: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocký se podpisu dokumentu nezúčastní.
5: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá každý rok o stovky případů. A to především díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zgáček z policejního prezidia.
6: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
3: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá taky hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. 7 z 10 českých domácností pak nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa úvodní utkání proti Alžírsku. Informace o duelu hraném v Kansasu má reportér Karel Schamberger.
7: Argentina slaví vítězství 3-0, které režíroval hvězdný Lionel Messi. Ten se jen nástupem na hřiště stal rekordmanem. Po šesté nastoupil do zápasu na mistrovství světa. Toto prvenství oslavil náležitě 3 góly, tedy hattrickem. Argentina porazila Alžírsko 3-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Vítězstvím 3-1 nad Senegalem vstoupila do šampionátu Francie. Norsko na úvod turnaje porazilo Irák 4-1. A už za hodinu začne zápas Rakousko-Jordánsko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají pravidelné vstupy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
8: Překážky na D10 u Staré Boleslavy a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor, pokud budete odbočovat na Starou Boleslav. A na exitu na 14. kilometru stojí vozidla, něco tam řeší policie.
9: Tam stojí dvě rozblikaný osobáky a za nima policie.
8: Projíždějte kolem opatrně. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou do Dašic. Na kilometru 146 stojí kamion v odstavném pruhu. Upozorňuje na něj dopravní značení, které zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, zatím projedete plynule. Silnice 43 Brno-Svitavy je uzavřená za Černou Horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky včerejšího požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 15 Lovosic do Mostu se vyhněte překážce na začátku Podsedic. Na vozovce leží sražená srna. A v Praze pozor na Barandovském mostě. Ve směru od jižní spojky do centra havarovala 2 osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy i přehánky. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Donald Trump ohlásil mírovou dohodu Spojených států s Íránem. Izrael, kvůli kterému USA válku v Íránu rozpoutali, však odmítl stáhnout svá vojska z Libanonu. Znamená to rozkol mezi dosavadními spojenci, tedy Izraelem a Spojenými státy. A kdo je vlastně vítězem války v Íránu? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová, kterou zdravím do New Yorku. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Kdo tedy podle vás válku v Íránu vlastně vyhrál? Washington nebo Teherán?
11: Tak já bych možná vůbec se pozastavila nad tím úvodem, kdy bylo řečeno, že vlastně to byly Spojené státy americké, které kvůli Izraeli rozpoutaly válku v Íránu. Já myslím, že je to trošku možná i zjednodušený pohled, že určitě i Spojené státy americké měly mnoho důvodů, proč tu válku zahájit. Každopádně, kdo tu válku vyhrál, to je samozřejmě otázka a je jasné, že jak Spojené státy americké, konkrétně tedy Donald Trump, tak Írán si budou jaksi prezentovat konec té války jako své velké vítězství. A kdo ji nakonec vyhrál, si myslím, že možná ukáže až čas. Ukáže až čas, protože vlastně až teprve možná za několik měsíců či i let uvidíme, do jaké míry a jestli byl ten, řekněme, negativní vliv Íránu z toho amerického pohledu omezen, především tedy v regionu Blízkého východu, anebo naopak. Takže těžko říct, ale to, že vlastně íránský režim přežil, to, že si íránský režim do určité míry diktuje podmínky toho příměří, tak to je samozřejmě něco, co možná ještě před několika týdny, na to by si možná vsadil málo kdo.
10: Iránská diplomacie už oznámila, že podle dohody bude poplatky za námořní služby pro lodě v Hormuzském průlivu inkasovat Teherán. Tak nevyhrál spíš Irán minimálně v téhle věci?
11: Tak já myslím, že vlastně obrovské překvapení té války je, že nakonec ta pozornost se přesunula z otázky íránského jaderného programu a podpory různých nestátních aktérů, jako je Hizballáh nebo Hutijové, nebo otázka balistického programu íránského, který ohrožuje velkou část Blízkého východu, tak vlastně Íránu se podařilo tu pozornost přesunout k tomu Hormuzu, což je samozřejmě obrovský úspěch. Takže už jenom to, že vlastně Donald Trump za jeden z velkých úspěchů považuje to, že bude Hormuz otevřen, tak prostě ukazuje, že Írán byl schopen do značné míry diktovat tu agendu a jestli se jim podaří opravdu zajistit si i do budoucna nějaké zisky z Hormuzu, tak to samozřejmě bude pro ten režim, který bojuje s nedostatkem financí, velké vítězství.
10: Ví se už, jestli skončí Irán se svým jaderným programem, který jste zmiňovala, což byl důvod, kvůli kterému Izrael se Spojenými státy válku vlastně začali. Mluví nebo píše se o tom?
11: Tak samozřejmě my pořád neznáme ten text toho memoranda, který by měl být zveřejněn až v průběhu tohoto týdne. Nicméně to měl být ten hlavní bod toho memoranda, který Američané považují za důležitý a mělo by tam být to, že vlastně se Írán vzdá jaderných zbraní, ale že o detailech se bude vyjednávat teprve těch následujících 60 dnů od momentu, kdy to memorandum bude podepsané, což by mělo být tento pátek. A tam je právě opravdu mnoho otazníků, protože Íránci jsou známí tím, že oni umí vyjednávat tak, že se vlastně k žádnému výsledku nedospěje, umí prodlužovat ta jednání, mají opravdu experty, kteří mají mnohaleté zkušenosti s vyjednáváním ohledně jaderného programu. A to je jeden z důvodů, proč je Izrael extrémně nervózní, protože prostě vlastně není jasné, jak to bude zajištěno, že opravdu Íránu nebude umožněno, aby pokračoval ve vývoji té jaderné zbraně.
10: My jsme už zmínili, že Izrael odmítá stáhnout vojska z Libanonu, který, řekněme, je spojencem Íránu. Trump má páky, jak tomu předsedu vlády Netanyahua donutit, totiž finanční a vojenskou pomoc použije podle vás?
11: Tak samozřejmě opět je to velké vítězství Íránu, že se mu podařilo spojit ty dvě agendy, to znamená podmiňuje uzavření memoranda tím, že Izrael přestane útočit na cíle Hizbaláhu v Libanonu, což dlouhou dobu Donald Trump odmítal jako propojené agendy, a do jaké míry má Amerika schopnosti dotlačit Izrael ke stažení z Libanonu je samozřejmě otázka, protože ano, teoreticky vzato Donald Trump může opravdu jaksi zasednout na Benjamina Netanyahu a prostě říct, toto je něco, na čem já trvám. Ale je to samozřejmě otázka. Ona, ani Amerika si myslím, že nebude chtít vypadat jako země, která jaksi dělá vše, co si Írán vyžádá, protože to samozřejmě by úplně neprospělo té pozici Donalda Trumpa. Je navíc potřeba si uvědomit, že Donald Trump bude ve své vlastní republikánské straně čelit obrovské kritice. Už to slyšíme z toho konzervativního jádra republikánské strany, které říká, že vlastně to memorandum je neúspěch, že samozřejmě ta dohoda musí být předložena kongresu. Takže ani z té americké strany si myslím, že Donald Trump nebude mít úplně volné ruce, jak moc bude tlačit na Izrael. A samozřejmě v neposlední řadě bude také záležet na tom, jestli Hizbalah jaksi přestane útočit na izraelské cíle, ať už tedy v Izraeli, anebo na samotné vojáky, izraelské vojáky v jižním Libanonu, protože to by potom byla obrovská záminka pro Izrael samozřejmě obnovit tu ofenzívu.
10: Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Izrael není dohodou mezi USA a Íránem, se necítí vázán. Podle Ben-Gvira Izrael není, cituji, banánovou republikou, ale svobodným a svrchovaným státem. Jak si tenhle výrok přeložit?
11: Tak my na jednu stranu často slýcháme to, že vlastně Izrael a Spojené státy americké jsou prosto nejbližší spojenci a že do značné míry jaksi Izrael je závislý na Spojených státech amerických. Ona je to pravda, ale ono to naráží na jisté limity a Izrael vlastně i v minulosti do určité míry testoval to spojenectví a někdy dělal kroky, které byly proti tomu, co si třeba přáli Spojené státy americké, a měl v tom možná více svobody než jiné země. Každopádně samozřejmě Ben-Gvir patří k těm extremistickým politikům. Je to člověk, který otevřeně mluvil o tom, že ta ofenzíva proti Hizbaláhu musí pokračovat, dokud nebude Hizbaláh výrazně oslaben, ne-li poražen, ne-li zničen. A jemu se nelíbí samozřejmě tato dohoda a to, že mluví o tom, že prostě Izrael musí mít samostatnou politiku nezávislou na USA, to je myslím něco, co nezdílí pouze toto extremistické křídlo v rámci izraelské politiky, ale sdílí to velká většina izraelských politiků, ale samozřejmě na jednu stranu je tam potom ten fakt, že Izrael potřebuje mít volné ruce, na druhou stranu ta závislost na USA je jasná a to musí řešit ti politici, kteří za to opravdu ponesou zodpovědnost, a to nebude Ben-Gvir.
10: Když se podíváme zblízka na to dění z Izraeli po vyhlášení té mírové smlouvy, list Jerusalem Post napsal, že ozbrojené síly Izraele i služba Mossad jsou hluboce proti míru s Íránem a chtějí nadále vést nebo vůči zemi uplatňovat sankce. Co to říká o situaci v Izraeli? Jak byste ji popsala?
11: Tak já myslím, že Izraelci cítí jaksi určité zklamání, možná i zradu, protože na jednu stranu samozřejmě Izraelci investovali hodně do toho, aby se Spojenými státy zaútočili na Írán. Na jednu stranu samozřejmě izraelské letectvo, izraelské tajné služby, které prokázaly obrovské schopnosti. Na druhé straně izraelské civilní obyvatelstvo, které mnoho týdnů prostě trávilo části nocí a dnů v krytech. A teď mají pocit, že vlastně byli naprosto vyloučeni z toho jednání o té dohodě s Íránem a že ta dohoda prostě nesplňuje ty požadavky, které Izrael měl, a vlastně nenaplňuje ty cíle, se kterými Izrael do té války šel. A samozřejmě to všechno se stalo v době, kdy americkým prezidentem je člověk, kterého sám Netanyahu označoval za největší největšího přítele Izraele v historii. A opravdu Trump byl populární v USA a teď je tam takový pocit, vlastně co to znamená, co se to děje. A myslím si, že mnoho Izraelců jaksi nevnímalo to, že Donald Trump je politik, na kterého jaksi vsadit je velmi nebezpečné, že to je člověk, který prostě není loajální, který mění názory několikrát denně a v momentě, kdy se mu prostě ty jeho zájmy s těmi izraelskými nějakým způsobem rozchází, tak on prostě dá přednost těm americkým zájmům, či konkrétně jeho osobním, a to se v tuto chvíli myslím si, že děje a pro Izraelce to není lehké a je to napříč, není to jenom otázka jaksi vlády, je to i otázka opozice a když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak vlastně podpora Donalda Trumpa mezi Izraelci klesá poměrně výrazně.
10: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
10: Vy jste zmínila, že Izraelci to mohou cítit z Trumpovy strany jako zradu. Donald Trump nedávno prohlásil, že Izrael by naopak měl být Američanům vděčný, nebýt jich, měl by Irán jaderné zbraně a s Izraelem by byl konec do 2 hodin, jak řekl. Jak se to podle vás Benjaminu Netanyahuovi poslouchá?
11: Já myslím, že velmi špatně, protože Benjamin Netanyahu celou svou politickou kariéru víceméně postavil na tom, že on zabrání Iránu, aby měl jaderné zbraně. A možná to bylo jediné velmi konzistentní téma jeho kariéry. A ta válka, která začala to první kolo loni v červnu a teď tedy to druhé kolo po boku Spojených států amerických, myslím si, že měla nějakým způsobem jaksi finalizovat to jeho velké životní dílo, už také s ohledem na to, že po 7. říjnu se zdálo, že bude zapsán do těch izraelských učebnic velmi negativně a to mělo všechno napravit. A teď vlastně vidí, že se mu to naprosto rozpadá, protože výsledkem, to už je celkem jisté, bude dohoda, se kterou Izraelci budou velmi, velmi nespokojení. Takže myslím si, že to prostě pro něj není dobré období. Navíc v příští 2 měsících, kdy se ta dohoda bude vyjednávat mezi Iránem a USA, tak on bude v té těžké situaci, že na jednu stranu na něj bude obrovsky tlačit ta domácí politická scéna, aby prostě pokračoval v té vojenské operaci při nejmenším v Libanonu a na druhou stranu tady bude obava z toho, co by se stalo, jaká by byla reakce USA. A samozřejmě to všechno se děje v době, kdy jak ve Spojených státech se chystají volby na podzim, tak vlastně v Izraeli. Takže není to pro něj jistě jednoduché, ale bylo to jeho rozhodnutí. Bylo to jeho rozhodnutí všechno vsadit na Donalda Trumpa, ignorovat demokraty, mnohdy je opravdu jako otevřeně naštvat, poštvat proti Izraeli a všechno vsadit na tohoto muže a teď jak si to sklízí, to co zasel.
10: Paní Kalhousová, jak vás poslouchám, je tedy málo patrné, že Izrael složí zbraně jako součást té mírové dohody?
11: Tak ono záleží, co znamená složí zbraně. Já myslím, že prostě Izrael rozhodně nebude, myslím si, jako si dobrovolně balit a odcházet jak z jižního Libanonu nebo z Gazy, protože pro Izraelce, jak si to vytvoření té nárazníkové zóny je něco, co po 7. říjnu považují za nutné a myslím si, že na tom je de facto shoda, pokud tam nebude nějaký jasný diplomatický proces, který povede k odzbrojení ať už Hezbollahu na jihu Libanonu nebo tedy Hamásu v Gaze a to nevidíme. Takže myslím si, že je jasné, že tato vláda příliš velkou šanci diplomatickým jednáním nedává, ale ta příští vláda, která může vzejít z těch voleb, které proběhnou v Izraeli v říjnu, tak už může mít tu pozici zase jinou, ale opravdu prostě po 7. říjnu je ta nálada v Izraeli taková, že je potřeba jaksi fyzicky odtlačit to nebezpečí dál od izraelské hranice.
10: Když se ještě zastavím u toho osobního vztahu mezi Trumpem a Netanyahuem. Minulý týden jsme se díky zveřejnění telefonátu dozvěděli, že Trump Netanyahuovi ostře vyčetl, že se lidově řečeno zbláznil. Odhadujete, že ten jejich rozkol bude teď ještě větší a co by tenhle rozkol mohl způsobit?
11: Tak on se ještě prohloubil, protože vlastně v momentě, kdy se finalizovalo to memorandum mezi USA a Íránem, tak Izrael ještě zaútočil na Bejrút, na což tedy měl Trump reagovat dalšími velmi ostrými slovy vůči Netanyahuovi a co to může znamenat. Samozřejmě bude to špatné pro Benjamina Netanyahua osobně, protože součást té jeho politické image bylo to, že on si velmi dobře rozumí s nejmocnějším politikem planety a to už tedy teď každý Izraelec vidí, že není pravda. No a samozřejmě může to mít i velmi negativní dopad na ty izraelsko-americké vztahy, respektive americko-izraelské. A když se vlastně Izrael nebude moci spolehnout na podporu USA, ať už třeba v rámci těch vojenských operací, kterých vlastně Izrael v tuto chvíli vede několik, ale třeba také v OSN, kdy Spojené státy opakovaně vetují v Radě bezpečnosti různé kritické rezoluce vůči Izraeli, tak samozřejmě by to pro Izrael znamenalo obrovský problém a možná pozitivně by to znamenalo nějakou jaksi změnu v izraelské politice vůči, nevím, Palestincům nebo i v rámci toho regionu nějakou změnu, která by byla více diplomaticky orientovaná než třeba vojensky. Ale je otázka, kam až by to rozpolcení z těch vztahů samozřejmě vedlo, protože Izrael bez té podpory USA bude mnohem, mnohem slabší než s její podporu.
10: Teď ke Spojeným státům byste to, jestli dobře chápu, pojmenovala jako Netanyahuovu sázku na Trumpa, ale kdybychom to otočili, svým způsobem Trump taky vsadil na Netanyahua, tak jak byste ohodnotila tuhletu sázku?
11: No tak ono, jestli je Trump komplikovaný, tak samozřejmě Netanyahu také není vůbec jaksi jednoduchý vyjednavač. Já znám, že tím, že je velmi tvrdý, že nemá problém říkat věci, které nejsou tak úplně pravda, ale ono je potřeba říct, že to, jak si ty vztahy mezi USA a Izraelem nejsou pouze jednosměrné. Samozřejmě Izrael potřebuje Ameriku víc než naopak, ale Amerika také se mohla v těch posledních dekádách spolehnout na Izrael a opravdu Izrael byl zemí, která pomáhala vlastně prosazovat americké zájmy v regionu, aniž by třeba Američané museli používat svoje vojáky a svoje zdroje pro různé vojenské operace. Takže ono je to vzájemné a jak moc vlastně se ty vztahy narovnají po odchodu těchto dvou mužů je otázka. Já si myslím, že opravdu tam dochází k nějaké proměně. Už také proto, že prostě v Americe se vlastně téma Izraele stává velmi, velmi polarizační, ať už v rámci demokratické strany, kde přichází ta nová generace politiků, která je mnohem kritičtější vůči Izraeli, anebo v rámci republikánské strany, kde vlastně v rámci MAGA, ta podpora Izraele je také velmi problematická, protože prostě MAGA nechce, aby se Amerika angažovala v zahraničí, chce, aby se soustředil ten americký prezident na domácí problémy.
10: No, vy už jste to zmínila. Trump je před svými voliči doma považován a vystupuje jako nejvíce proizraelský prezident, jakého kdy Spojené státy měly. Ohrozila by podle vás roztržka s Netanyahuem tu Trumpovu domácí pozici té části hnutí MAGA, která je silně proizraelská?
11: No, ona je otázka, jak velká část MAGA je silně proizraelská, protože opravdu ta ryzí MAGA tak si nepřeje ty zahraniční intervence. Konec konců America First byl ten hlavní slogan, kvůli kterému vlastně oni podporovali Netanyahu. A navíc je potřeba říct, že v rámci této skupiny, v rámci MAGA, opravdu se daří konspiračním teoriím, daří se tam antisemitismu, takže ta podpora Izraele není úplně to, s čím oni by jaksi souhlasili. Takže tam si myslím, že Donald Trump naopak získá body, ale kde je zase ztratí, tak jsou, řekněme, jakoví ti tradičnější voliči republikánů, pro něž podpora Izraele a vůbec vlastně ta americká přítomnost na Blízkém východě je něco, co oni považují za naprosto samozřejmé. A právě z úst představitelů, a slyšíme je třeba například jaksi v kongresu, ta idea, že vlastně Amerika podepíše s Íránem dohodu, která bude velmi, velmi prospěšná pro ten současný režim v Íránu, tak já si myslím, že tam ta kritika bude veliká.
10: No, když už jsme u toho, bude ta výsledná podoba vztahů mezi Spojenými státy a Íránem horší než ta, kterou v roce 2015 dohodl Barack Obama a proti které se Trump ještě donedávna, a možná ještě stále, vymezuje?
11: No, to bude právě zajímavé, protože opravdu Donald Trump se ostře proti té Obamově dohodě z roku 2015 postavil a neustále akcentuje, že mnoho těch problémů, které Amerika zdědila, tak jsou právě kvůli Obamovi, a bude muset ukázat, že ta dohoda, kterou podepíše on, je výrazně lepší, a bude, si myslím, to muset ukázat více než rétoricky. Takže bude velmi zajímavé těch příštích 60 dní vlastně sledovat, jak to bude probíhat. A nevím, myslím si, že Donald Trump tím, jak on je velmi netrpělivý, tak vlastně se staví trošku do slabší pozice, protože jestli mají Iránci něco, tak je to trpělivost, čas a zkušenosti. Zatímco ten americký vyjednávací tým je neskušený, jsou tam lidé, kteří neznají tu íránskou mentalitu, neumí vlastně s Iránci vyjednávat a budou čelit prostě týmu, který mnoho z těch lidí, kteří budou vyjednávat na íránské straně, mají doktoráty z amerických univerzit, umí anglicky, jak říkám, mají velké zkušenosti, a bude to velmi, velmi obtížné, a Iránci prostě ví, že nemají kam spěchat. Donald Trump je samozřejmě pod obrovským tlakem kvůli volbám.
10: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová.

0: s tím mírovým řešením té války to bude znamenat, že Amerika se bude více stahovat nebo zůstane stejně přítomná a také samozřejmě, jestli vlastně ty arabské země v regionu poté, co Írán útočil na americké základny a i na ty civilní cíle v zemích, jako jsou Emiráty, jako jsou jako Katar, jako Kuwait, do jaké míry oni třeba nebudou chtít trošku i více diverzifikovat ty svoje bezpečnostní otázky. Takže těch otázek je opravdu strašně moc a uvidíme, ale co se týče Izraele, tak Izrael samozřejmě ví, že ta americká podpora nemusí být věčná a už také vlastně vyjednává to, že bude zastavena ta vojenská pomoc Izraeli a že vlastně Izrael už nepotřebuje ani ty finance, aby byl schopen vlastně zajistit si americké zbraně. Takže myslím si, že tam určitě k nějakému posunu dojde a že z toho je Izrael do určité míry nervózní, tak to samozřejmě určitě je pravda.
1: My už jsme zmínili jméno izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Může jestřáb jako Ben-Gvir Netanyahuovu pozici doma oslabit?
0: Tak samozřejmě i v Izraeli už jsme jaksi v předvolebním období a mnoho těch věcí, které se odehrávají, tak už jsou součástí předvolební kampaně. A Ben-Gvir se vždycky snažil jaksi prezentovat jako politik, který je napravo od Netanyahu. A to znamená přitáhovat voliče, kteří budou mít pocit, že Netanyahu je příliš slabý, že není připraven v některých otázkách jít dostatečně daleko a určitě si myslím, že právě otázka Gazy a otázka Libanonu a případně i otázka Íránu bude součást té předvolební kampaně a Ben-Gvir bude určitě zastávat prostě to stanovisko, že kdyby on byl premiér, tak by rozhodně jaksi pokračoval ve válce v Gaze, pokračoval by ve válce proti Hizbaláhu a nenechal by se jaksi takto zatlačit do kouta americkou administrativu.
1: Odhadnete, jak velká část izraelské společnosti by na to mohla slyšet?
0: To uvidíme, no, tak samozřejmě podle těch průzkumů Ben-Gvir by se do Knesetu dostal, má různě, je to okolo 10% a samozřejmě může mu to o něco narůst v momentě, kdy vlastně spousta Izraelců těch tradičních voličů Likudu bude třeba zklamáno z toho, že vlastně Benjamin Netanyahu byl postaven před hotovou věc americkým prezidentem.
1: Hostem Interview Plus byla ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhusová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Americká vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu. Protidrogová politika bude patřit pod ministerstvo zdravotnictví. Minulost opět rozděluje Poláky a Ukrajince. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
3: Prosince 2025 byla jmenována třetí vláda premiéra Andreje Babiše. Jak první půlrok současné vlády vypadal a jak plní své programové prohlášení, o tom budeme mluvit s komentátorem Petrem Hartmanem, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Co všechno se kabinetu Andreje Babiše za 6 měsíců podařilo změnit?
4: V první řadě se podařilo vyvrátit představy některých kritiků vlády, že tedy je to vláda nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání a že až toto bude učiněno, tak se vláda rozpadne, tak se názorně ukázalo, že důvody, proč ta koaliční vláda funguje, jsou přece jenom výrazně jiné, než některými bylo této vládě podsouváno. Podařilo se jí pochopitelně, což také bylo nutné a nezbývalo nic jiného, než schválit podobu státního rozpočtu na letošní rok a tam se ukázalo, že slova o tom, že vláda chce šetřit, chce dát veřejné finance do pořádku a chce postupně snižovat deficit, tak se tato slova nenaplnila. Naopak deficit překročil hranici 300 miliard korun, je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a i když vláda se hájila tím, že neměla příliš velký manevrovací prostor a že rozpočet na rok 2027 bude už jiný, lepší, tak ze slov ministryně financí vyplývá, že naopak ten deficit se bude prohlubovat. Vláda za půl roku stihla splnit některé sliby, co se týkalo například osvobození poplatků firem a domácností od plateb za obnovitelné zdroje elektrické energie. Přišlo to na státní rozpočet, takže tím mohla být alespoň částečně mírně zlevněna energie, tak jak vláda slibovala. Vláda dala do poslanecké sněmovny celou řadu návrhů zákonů, některé už byly schváleny, týkalo se to například snížení odvodů pro živnostníky a v současné době například je v závěrečné fázi projednávání návratu elektronické evidence tržeb anebo také co se týče stavebního zákona. Když jsme u těch legislativních aktivit vlády, tak tam je velmi sporné to, že se tak děje většinou prostřednictvím poslaneckých návrhů. To znamená, že se tím obchází tradiční legislativní proces a je velmi pravděpodobné, že když tedy neprochází tím připomínkovým řízením, tak tam mohou být některé věci, pasáže, které mohou být velmi sporné a pak je samozřejmě otázka, zda vláda se takto snaží demonstrovat, že nechce ztrácet čas a že maká, anebo zda tím otvírá prostor pro různé lobbystické zájmy, což se například podle mého názoru docela projevuje u stavebního zákona. Co se týče fungování vlády, tak v poslední době můžeme být svědky toho, že vláda v těch uplynulých měsících dokázala narušit vztahy s prezidentem republiky a že ty vztahy jsou velmi vyhrocené a dokonce podle nejnovějšího průzkumu zhruba 50% dotázaných považuje tuto věc za velmi zásadní problém a nezdá se, že by to napětí mělo v následujících týdnech nebo měsících polevit, spíše naopak. Když se podíváme na průzkumy volebních preferencí, tak především hnutí ANO se zatím daří i za půl roku vládnutí nestratit podporu svých příznivců, byť celou řadu slibů zatím vláda nenaplnila a není to dáno pouze určitým časovým krátkým úsekem, ale také tím, že zkrátka některé ty sliby byly velmi nereálné a že se je asi za celé ty 4 roky, pokud ta vláda bude fungovat dohromady, nepodaří naplnit.
3: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: K evergreenu mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení, je sporné. Domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
5: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Dávný bonmot říká, že když do sněmovny vstoupí kůň, vyleze z ní při nejmenším velbloud. Výsledná podoba zákona je ve hvězdách a i samotní zákonodárci se budou ještě dlouho po závěrečném hlasování pídit, co všechno a v jaké podobě prohlasovali. Momentálně se zdá, že v některých ohledech koalice mírně ustoupila, tedy že nebude například úplně rozmetán koncept poradenství ve městech a obcích, nebo že se zúží skupina po vlastním bydlení lečnicích občanů, kterým čerstvá legislativa příliš nepomůže. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Jenže vlastní střechu nad hlavou nezřídka potřebují mladí lidé s nedostatkem prostředků, nízkopříjmové rodiny nebo seniori. Ovšem místo toho, aby kabinet fandil výstavbě malých a levnějších bytů, nebo aby přiměl developery, aby i do luxusních rezidencí po rakouském vzoru začleňovali prvky sociálního či dostupného nájemního bydlení, vydal se opačnou cestou. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí. Leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změtí pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
3: Ptá se Lukáš Jelínek. Česká protidrogová politika má ve světě mezi odborníky dobrý zvuk, mimo jiné i kvůli systému takzvaného promyšleného snižování rizik. To celé je teď ale ohroženo poté, co vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Nad dalšími možnými důsledky se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
6: Premiér Babiš přesunul celou velmi komplikovanou agendu závislostí z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. S tím narazil u špičkových expertů na tuto oblast, kteří pomoc závislým lidem v Česku budují 35 let. A dlužno říci, že tu pomoc budují velmi úspěšně. Mnoho zemí nám systém harm reduction, tedy systém promyšleného snižování rizik, závidí. Jde o politiku, která po letech úsilí nestojí na represi, vymaňuje se z represe. Jejími pilíři nejsou abstinence a prohibice, ale promyšlené usměrňování. Nevíme, co se stalo, co Babiše přimělo mimořádně komplikovanou agendu, která propojuje zhruba 14 institucí státní správy, přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, které ji není schopno komplexně řešit. Ku příkladu, nemůže zvládnout obří miliardový problém černých nelegálně vyrobených cigaret, gamblingu, hazardu, problémy kriminální, problémy zasahující tajné služby a přesahující naše hranice. Navíc experti jako bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňují, že ministerstvo zdravotnictví není aktivní a není schopné řešit ku příkladu ani velký český alkoholový problém. Debata o přesunu protidrogové politiky se vyhrotila. Premiér Babiš napadl bouřící se adiktology a obvinil je, že dělají liberální a prodrogovou politiku. Mimo další experty to popudilo i Kamila Kalinu, úplně prvního českého protidrogového koordinátora, dlouholetého předsedu Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a místopředsedu České psychoterapeutické společnosti. Kalina se řadí mezi česká ESA v této problematice. Předsedovi vlády adresoval tato slova: nejsme žádná ořezávátka a nezasloužíme si, abychom byli označováni za prodrogové. To se mě hluboce za moje kolegy dotklo a upřímně řečeno, naštval jsem se na vás, pane premiére. Pokračoval, že Babiš experty ponížil, přesun neodpovídá tomu, že, cituji, zachraňujeme zdraví a životy a pomáháme lidem žít lepší život. Kalina premiéra nežádá o omluvu, prý bude stačit, když si Babiš představí, že se setká s lékařem, který léčí lidi nemocné rakovinou a řekne mu, že je prorakovinový. To řekl Kamil Kalina hezky, ale s Babišem nehnul, ten odmítá agendu závislostí přesunout zpět na úřad vlády. Existují však i jiná řešení, například zřídit Národní agenturu pro závislosti, jak nám to doporučuje Agentura Evropské unie pro drogy. Dodám, že ovšem doporučení Evropské unie může mít na Babiše a jeho vládu zcela opačný účinek. Bylo by to ale chytré řešení. Národní agentura by nezatěžovala úřad vlády, měla by vlastní právní subjektivitu a vlastní rozpočtovou kapitolu. Ta by pokrývala zdravotní i sociální složku adiktologických služeb. Patřila by tam i regulace psychomodulačních látek a hazardu. Agentura by vymýšlela další postupy v oblasti závislostí a zastupovala by nás v mezinárodních organizacích. To se ale nestane. Babiš chce opustit cestu harm reduction a vydat se nefungující cestou represe. Chyba.
3: Tolik Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rekordní vstup americké vesmírné společnosti SpaceX na burzu nejenom navýšil majetek už dosud nejbohatšího muže planety Elona Muska, ale udělal milionáře i z několika stovek lidí, kteří vlastní zaměstnanecké akcie firmy. Právě tohoto aspektu si v následujícím textu všímá zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
7: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu byl mimořádnou událostí. Šlo o největší emisi akcí všech dob, která navíc stvrdila postavení Elona Muska, co by nejbohatšího člověka planety, s majetkem přesahujícím bilion dolarů. Není ale zdaleka sám, kdo na tom vydělal. Na Wall Street či v investičních patrech bank a fondů se burzovní premiéra SpaceX sledovala velmi napjatě především proto, že se očekávalo, že půjde o rekordní IPO, jak zní anglická zkratka pro primární úpis cenných papírů. A to se potvrdilo. Společnost prodejem svých akcí vybrala od investorů 75 miliard dolarů, násobně víc, než se komu kdy podařilo. Navíc hned po svém vstupu na burzu se zařadila mezi několik málo firem světa, jejichž celková hodnota přesahuje 2 biliony dolarů. Záleží samozřejmě, jak se akcie SpaceX budou chovat v dalších dnech a týdnech. Nicméně to, s čím trhy titul přijali, je skvělá zpráva i pro další dva technologické šampiony, kteří chtějí letos vstoupit na burzu a které bedlivě sleduje celý svět. Startupy OpenAI a Anthropic, jež pohání boom kolem umělé inteligence. Je tu ale ještě jeden rozměr, spjatý se SpaceX na burze. Nebyl to totiž jenom Elon Musk, jehož jmění úpisem akcí dramaticky poskočilo vzhůru. Kromě něj rázem, či spíše oficiálně, výrazně zbohatli také bývalí a stávající pracovníci společnosti, kteří získali zaměstnanecké akcie. Podle analýzy společnosti Hill se po vstupu SpaceX na burzu stalo 4400 lidí formálně dolarovými milionáři a zhruba 400 z nich dokonce rázem disponuje jměním přes 100 milionů dolarů. To vše díky tomu, že dostali akcie jako formu motivace, aby do firmy vůbec nastoupili v dobách, kdy jí věřil jen málo kdo a kdy jim třeba nemohla nabídnout ani nejlepší možné finanční podmínky. O zaměstnaneckých akcích, které jsou v americkém startupovém světě naprosto běžné, se hodně diskutuje i u nás. Ale rozumný a opravdu funkční model stále nemáme. Přitom právě příklad SpaceX ukazuje, jak užitečný mechanismus to je. Slibná firma touto cestou může nabrat lidi, na které by sice nemohla za normálních okolností dosáhnout, ale správná vize a možnost někdy v budoucnu slíznout pomyslnou finanční smetanu funguje jako skvělá náborová motivace. V Americe faktické zpeněžení zaměstnaneckých akcí probíhá obvykle vstupem firmy na burzu, což je v tamním prostředí běžná cesta. V Evropě a v Česku to tak časté není, ale to ničemu nepřekáží. Úplně stejně to pro klíčové zaměstnance může fungovat ve chvíli, kdy se firma prodá většímu hráči nebo do ní vstoupí silný investor. Zaměstnanecké akcie, někdy známé pod zkratkou ESOP, mohou být neuvěřitelně funkční a inspirativní nástroj, jak nalákat talentované a dravé lidi. Přesně takové potřebují dynamické společnosti, které mají potenciál rozhýbat celou ekonomiku. SpaceX je toho skvělým příkladem. A snad si toho proto všimnou konečně i čeští a potažmo evropští politici.
3: Dodává Luboš Kreč. Dlouhou dobu se zdálo, že obavy ze společného nebezpečí v podobě putinovského Ruska dokázalo Polsko a Ukrajinu spojit natolik, že jejich dlouholeté historické animozity ustoupily do pozadí. Jak ale ukazuje nedávné vyhrocení jejich vzájemných vztahů, byla to iluze. Svůj pohled dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
8: Polsko-ukrajinské vztahy se ocitly v těchto dnech v nejvážnější krizi od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Ruský frontální útok na Ukrajinu tehdy dokázal spojit Kyjev a Varšavu tak pevně, že Ukrajinci neměli v tehdejší Evropě odhodlanější spojence, než byli Poláci. Najednou jakoby byly zapomenuty roky sporů kolem společné, velmi krvavé historie, rámované volyňskými událostmi na konci druhé světové války a polskou akcí Wisla několik let po válce. Událostmi, které přinesly na 150 tisíc obětí na obou stranách. Polský parlament si za vlády nacionalistického práva a spravedlnost v roce 2016 odhlasoval, že události na Volyni byly, cituji, genocidou Poláků Ukrajinci a požadoval, aby se Ukrajinci od svých bojovníků z řad ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, kteří tuto akci na konci války spustili, jednoznačně odstřihli. Už daleko slaběji se Poláci dokázali distancovat od své akce Wisla, při níž byly vypáleny a vysídleny vesnice ukrajinských Lemků a Bojků na jihu Polska a jejich obyvatelé deportováni do Sovětského svazu nebo do vzdálených regionů Polska. Spor o ukrajinskou povstaleckou armádu a pohled na ni v těchto dnech opět dokázal Poláky a Ukrajince rozeštvat. Záminkou bylo rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat oddíl speciálních sil ukrajinské armády názvem Jednotka hrdinu UPA. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí za chybný krok, který, cituji, znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň. Polský nacionalistický prezident Karol Nawrocki šel ještě mnohem dál, když označil Zelenského krok za něco, co podle něj dodalo nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě a oznámil, že navrhne odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Kyjev se snažil situaci vyřešit vysláním šéfa prezidentské kanceláře Kirila Budanova do Varšavy, ale ani toto diplomatické jednání nevedlo k úspěchu. V polském sejmu se mezitím ultrapravicová konfederace a nacionalistické Právo a spravedlnost předhání v tom, kdo Ukrajince víc pozuráží a zatlačí vládu v čele s Tuskem více do kouta. Přitom se ještě nedávno zdálo, že díky souhlasu Ukrajiny s exhumací hrobů Poláků na Volyni se naopak daří historické spory uklidňovat. Teď je to zdá se naopak. Citlivost a rozvaha je třeba na obou stranách. Pro začátek by stačilo nenazývat etnické střety s mnoha tisícovkami obětí i na ukrajinské straně genocidou Poláků a nepojmenovávat jednotky ukrajinské armády po problematické ukrajinské povstalecké armádě. A to přesto, že jak Poláci, tak Ukrajinci by pro podobné kroky důvody jistě našli.
3: To byl Luboš Palata. Britskou metropoli zaplavili minulý víkend naháči na kolech, a to v rámci světové nahé cyklojízdy. Její účastníci bojují za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těl. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové, která žije v Londýně.
9: Tuhle neděli se v Londýně konal 22. ročník světové nahé cyklojízdy. Už po 22. se chodci, řidiči i oblečení cyklisté nestačili divit, když kolem nich znenadání profrčeli lidičkové, odění pouze do tenisek a baseballové čapky. Diví se čím dál méně, pravda. Vždyť měli víc než 20 let na to, aby se zvykli, že jednou za rok vyjede do ulic přes 1000 jezdců v rouše našich biblických prapředků a policie s tím neudělá nic. I když má za povinnost zatknout každého naháče, kterého načapá na veřejnosti. Mimochodem, jestli tomu správně rozumím, jsou tihle cyklisté nazí právě proto, aby upoutali pozornost. Účastníci světové nahé cyklojízdy si dali za úkol bojovat za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těla. Jejich nahota pomáhá přihlížejícím pochopit, jak zranitelný je člověk na kole. Cyklisté, kteří obnaží všechno, jsou novodobí hrdinové. Snad nejvíc se mi líbí, že se světového dne nahé cyklojízdy můžete zúčastnit i oblečení. Nikdo vás nenutí zbavit se každé nitky. Dress code říká pouze, že je volitelné, jestli se obléknete. Někteří jezdí v plavkách nebo ve slipech. Jen ti nejodvážnější vyrazí na cestu v rouše Evině či Adamově bez fíkového listu. Pravda, jedinců v rouše Adamově je podstatně víc. A přitom, jak se mi svěřili dva z účastníků, může být nahá jízda na bicyklu pro chlapy nebezpečná. Pokud si nepřejete, aby vás sedlo zbavilo možnosti splodit děti, je moudré ho vybavit bezpečnostním potahem. I tak ti nejnahatější bývají chlapy. A drtivá většina účastníků jsou běloši. Vlastně možná všichni. Nevylučuju, že se na nudistické kolojízdě někdy vyskytl někdo černý či hnědý, ale nevím o nikom, kdo ho viděl na vlastní oči. Celá akce potvrzuje, že ze všech ras a pohlaví jsou bílí muži nejnecudnější. A nebo, korektněji řečeno, bílí muži mají ten nejzdravější přístup k vlastní nahotě a nejméně mindráků z nedokonalosti svých těl. Nahá cyklojízda se každý rok koná v desítkách měst ve více než 20 zemích, včetně Česka. Najdou se lidé, které to pobouří, samozřejmě. Ale zdá se, že mnohem víc je těch, kteří se, i když se akce sami nezúčastní, přijdou aspoň podívat a s nadšením si naháče fotí. Přihlížející, na rozdíl od účastníků, hýří všemi barvami pleti.
3: A slova Ivy Pekárkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
3: Životy bratří Kennedyových jsou si v lecčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
10: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
3: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
10: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
3: Bylo 6 hodin a ve středu 17. června začíná Ranní plus. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová
11: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
11: Otevřeme tematickým výhledem do první hodiny. Ceny ropy klesají, nakolik to souvisí s chystaným otevřením Hormuzského průlivu a co nového víme o americko-íránské dohodě.
3: Poslanec hnutí SPD Josef Nerušil řekl na Plusu, že po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Odráží to i mínění dalších zástupců vládní koalice.
11: Podaří se zachránit chátrající Škroupův dům, který připomíná autora české státní hymny?
3: O tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
12: Přeji klidné středeční ráno. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku. A to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
13: Já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšením poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
12: Pokud vládní návrh projde, Českému rozhlasu by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly asi o miliardu. Podrobněji se tím budeme v Ranním plusu zabývat krátce po zprávách. Necelé 3/4 lidí si myslí, že v Česku je možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
14: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu u nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
12: Zhruba 1/5 lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
16: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
12: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změny pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby k sexologickým posudkům přibyla povinná roční psychoterapie a o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexologů. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka propustil po 5 letech z vězení.
17: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu Europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobeli, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Plusu. V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Do dnešní půlnoci můžou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
18: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích na dálnici D35 z Vysokého Mýta ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Dašice na 147. kilometru, odtahují porouchaný kamion a blokují pravý pruh. A silnice 43 mezi Svitavami a Brnem je za odbočkou na Krhov neprůjezdná. Po požáru vozidla tam uklízejí, dá se to objet přes Kunštát a Lisice. A v Praze na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte zatím jen okolo 5 minut v Českobrodské. Přejeme klid. Jednou jízdu. Dnes bude oblačno až zataženo, jen místy přechodně polojasno. Teď se můžou ojediněle přes den místy objevovat přehánky, výjimečně i bouřky a odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
11: Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Cena ropy nadále klesá. Severomořský Brent poprvé od začátku března, tedy de facto od začátku konfliktu mezi Iránem, Izraelem a Spojenými státy, klesl pod $80 za barel. I tak je o dost dražší než na začátku letošního roku. Za zeměním je i viděna podpisu dohody mezi Washingtonem a Teheránem, po které má následovat zprovoznění Hormuzského průlivu. Detaily proberu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
11: Dokument mají Spojené státy a Irán podepsat v pátek. Už víme, co v něm je?
19: Tak cílem toho memoranda o porozumění, jak mu rád říká americký prezident Donald Trump, je zajistit klid zbraní a tím si vlastně zajistit a koupit potřebný čas a prostor k vyjednání nějaké další, už větší a konečné mírové dohody. Součástí by mělo být třeba znovu zprovoznění Hormuzského průlivu, právě aby se obnovily tudy dodávky ropy na tu běžnou úroveň, která byla běžná před válkou. Tehdy průlivem proudilo asi 20% světové produkce ropy. Ta ropa mířila zejména do Asie, do Indonésie, do Japonska a dalších asijských zemí. Doprava Hormuzským průlivem se ale zatím podle agentury AFP nezlepšila. Agentura se odvolává na data platformy pro sledování námořní dopravy Kepler. Podle nich Hormuzským průlivem za poslední dva dny probluly 4 lodě v pondělí a 5 včera. To je přibližně stejně jako minulý týden. Je tedy samozřejmě možné, že těch lodí proplulo víc, ale že měli třeba vyplé transpondéry. Dnes by také měla vlastně skončit výjimka Spojených států na nakupování sankcionované ruské ropy. Spojené státy v minulosti totiž hrozily jiným zemím vysokými cly a sankcemi, tedy těm, kdo by měli o tu ruskou ropu zájem. A to právě kvůli té hormuzské krizi. Zavedli potom výjimku a naposledy ji vlastně prodloužili před měsícem a tedy končí vlastně dnes.
11: Na čem dalším, kromě znovu zprovoznění Hormuzu, by se měli Irán a Spojené státy ještě dohodnout?
19: No tak zatím je to takové sbírání útržků podle těch různých výroků, různých politiků. Irán by například tedy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neměl už nikdy mít možnost získat žádnou jadernou zbraň a Spojené státy nebudou v Iránu investovat žádné peníze. Alespoň tak to od něj zaznělo včera na summitu G7 ve Francii. Irán už nějaký obohacený uran má a tak by součástí dohody pravděpodobně mělo být i to, co se s ním stane. Podle předchozích Trumpových výroků to zatím vypadá, že by ho Spojené státy měly na místě, tedy v Iránu, nechat zlikvidovat a ten jaderný prach si pak odvezou zpátky do Spojených států.
11: Jaké byly, pokud nějaké byly, požadavky Iránu?
19: Teherán si podpis dohody, vypadá to, že si podpis dohody podmínil klidem zbraní mezi taky Izraelem a Libanonem. Armáda židovského státu útočí na cíle v jižním Libanonu, údajně útočí tedy na cíle militantního hnutí Hizbalah. Podle Trumpa ale Izrael s Hizbalahem bojuje už příliš dlouho. Šéf Bílého domu doslova řekl, že v domech, na které dopadají izraelské rakety, žije spoustu lidí a rozhodně nejsou tedy podle Trumpa všichni z Hizbalahu. Nepřímo tak vlastně obvinil Izrael ze zabíjení civilistů. Spekuluje se taky o tom, že Washington by měl odmrazit peníze Iránu a vlastně iránských revolučních gard na zahraničních účtech. To by celkem mělo být asi 20 až 25 miliard dolarů, to je asi půl bilionu korun. Nicméně zatím tedy zůstává nejasné, není jasné, na čem přesně se Irán a Spojené státy dohodly, nebo tedy dohodnou, protože to konečné znění memoranda o porozumění zatím tedy není veřejné.
11: Dosavadní informace o něm shrnul Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
19: Naslyšenou.
20: Posloucháte Ranní plus a to v 6 hodin a 12 minut. Vládní hnutí SPD chce po zrušení rozhlasových a televizních poplatků posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. S tím, kromě obou médií, nesouhlasí ani opozice, ani prezident.
21: Poslanec SPD Josef Nerušil chce po zrušení poplatků za Český rozhlas a Českou televizi víc zasahovat i do jejich vysílání.
22: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
21: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
13: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
21: Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat.
0: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
21: Kroky vlády výrazně kritizují opoziční politici. Například předseda ODS Martin Kupka je označil za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Současný vládní návrh považuje za ohrožení nezávislosti i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Kvůli rozhodnutí vlády chce uspořádat k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
1: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
21: Prezident Petr Pavel pro změnu ve financování Českého rozhlasu a České televize nevidí důvod. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování pod stát.
16: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
21: Česká televize by měla podle vládního návrhu v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas by měl dostat od státu 2 miliardy a 65 milionů korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Objem peněz se má vrátit před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku, které ale přišlo až po mnoha letech stagnace. Podle mediální socioložky z Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Maríny Urbánikové ale hrozí, že vláda může rozpočet veřejnoprávním médiím kvůli škrtům v budoucnu dál snižovat.
4: Keď bude chcieť vláda niekde šetriť, zrazu na to môže využiť práve aj rozpočet médií verejnej služby. A obávam sa, že tá motivácia tu môže byť, pretože zo zahraničia vieme, že prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu je obvykle spojený so zhruba 10% poklesom a vidíme to aj v tom českom prípade, kde je ten pokles už teraz naplánovaný na 15%.
21: Kvôli plánovanému snížení príjmu by Český rozhlas i Česká televize mohli propustiť dohromady až 700 lidí. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jaké jsou události, aspoň některé klíčové události, které sledujeme dnes ráno? Představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, slibují mimo jiné navýšení dodávek prostředků protivzdušné obrany pro Ukrajinu nebo její energetickou podporu, aby zvládla příští zimu. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala. Své rozhodnutí oznámila premiérovi. Důvodem je podle ní přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na další koordinování této agendy. Bezpečnostní rada státu se má dnes zabývat novou koncepcí armády, také možnosti zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Části jednání ve věci obrany a bezpečnosti se zúčastní prezident Petr Pavel.
20: Demolice chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku je na nějaký čas zažehnaná. Malý kulturní dům, který od roku 1928 připomíná autora naší státní hymny, patří v současné době Královéhradeckému kraji. Ten zatím ustoupil od plánu dům zbourat a nabídl 30 milionů korun na základní opravu. Definitivní záchrana ale bude záviset na tom, zda tyto peníze budou stačit a zda se pro dům najde smysluplné využití.
23: Host.
5: houslista Jaroslav Svěcený hraje někdejší divadelní píseň Kde domov můj v sále, kde z tohoto nápisu nad oponou zůstalo už jenom 6 písmen. Ostatní už dávno spadla na zem, stejně jako kusy omítky. Ve Škroupově domě začíná další z dlouhé řady pokusů, jak připomínku autora naší státní hymny zachránit.
6: Zaprvé jsem se narodil vedle v Hradci Králové, hrál jsem tady jako student na Škroupových Osicích a za třetí si myslím, že tvůrce jedný z nejkrásnějších hymen na světě by měl mít důstojný památník.
5: Malý kulturní dům ve stylu meziválečné moderny byl postavený v roce 1928 pod dohledem architekta Josefa Gočára. Chátrající stavba nesoucí jméno osického rodáka Františka Škroupa není jeho rodným domem a nemá ani památkovou ochranu.
6: Akorát se to musí tady samozřejmě opravit. Zase je tady krásný, že teď tady mají vlaštovky hnízda, ale to bych do budoucna docela viděl, že by měli ty hnízda radši venku.
5: Škroupův dům už půl století postupně chátrá a přes řadu příslibů se nikdy nepodařilo sehnat dostatek peněz na jeho záchranu. Nepomohl ani převod z obce na Královéhradecký kraj. Před 6 lety začaly vznikat plány na víc než 100 milionovou rekonstrukci, ale nové krajské vedení ji v takovém rozsahu odmítá.
7: Určitě to vnímám jako veliký zklamání. Možná jedno z největších, které se v Osicích stalo v tom roce 2024. Už to bylo tak daleko, že vlastně byl vypracován projekt, bylo vydané stavební povolení a mělo se stavět. Že? Pak se něco pokazilo na kraji a bohužel. No.
5: Vysvětluje nezávislý starosta Osic Stanislav Bydžovský. Letos v únoru dokonce kraj oznámil záměr dům zbourat, s čímž ale zástupci Osic nesouhlasili. Hejtmanství nakonec otočilo a na základní záchranu budovy nabízí 30 milionů korun. O rekonstrukci a další využití se teď pokouší nově založený spolek, který chce potřebné peníze vybrat ve veřejné sbírce.
23: Místní občané, ozývají se někteří podnikatelé, osobnosti. Zatím si nedáváme nějaké mantinely a některé věci nejsou jenom o penězích, protože se může ozvat třeba stavební firma nebo nějaké pomocné práce a i tehdy před těma skoro 100 lety ten památník podobným duchu vznikal.
5: Popisuje plány zástupce spolku Robin Čumpelík. Hudební happening s Jaroslavem Svěceným má pomoct podpořit sbírku tak, aby se oprava Škroupova domu stihla do stého výročí budovy v roce 2028.
6: Mohlo by se tady dělat spoustu aktivních věcí, nemyslím, aby se sem pouze lidé jezdili koukat na ten dům, ale aby se tady samozřejmě taky děli zajímavý kulturní, společenský, velký akce.
5: Starosta Osic Stanislav Bydžovský už tak optimistický není.
7: Jsem takový trošku skeptický, protože my v roce 2001, když bylo 200 let narození Františka Škroupa, tak jsme taky založili nadační fond a ať jsme obesílali různé firmy, všichni nám odepsali, že mají sponzoring jiným směrem.
5: Demolice památníku teď podle hejtmanství není na pořadu dne. Zbourání ale stále zůstává jednou z variant, pokud se pro dům nenajde smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Z Osic Adéla Kavříková, Český rozhlas.
11: Posloucháte Český rozhlas plus 6 hodin a 21 minut a my teď máme příležitost podívat se do zahraničních médií. Evropská unie a Velká Británie uspořádají 22. července Brusel společný summit. Věnovat se budou restartu vzájemných vztahů po Brexitu. Britský Guardian připomíná, že termín summitu byl už několikrát odložen kvůli sporům o program mobility mladých lidí. Ten umožňuje lidem do 30 let studovat, cestovat a pracovat na území obou stran. Rozjelo dokonce, že summit bude kvůli tomu odložen až na podzim.
20: Červencový termín v úterý potvrdil předseda Evropské rady António Costa. Podle něj je úzká spolupráce Evropské unie a Velké Británie zásadní pro sdílenou evropskou bezpečnost, odolnost a prosperitu. Britský premiér Keir Starmer k summitu řekl, že jeho vláda plní svůj slib, že znovu obnoví vazby s Bruselem a vrátí Británii do srdce Evropy.
11: Ještě před 14 dny vysoce postavení unijní diplomaté varovali, že jednání o novém nastavení vztahu mezi Bruselem a Londýnem ztrácí dynamiku. Přestože ho britský premiér Keir Starmer slibuje od svého nástupu do funkce v roce 2024.
20: Kromě programu mobility mladých lidí se má summit Evropské unie a Velké Británie zabývat také dohodou o obchodu s potravinami a zemědělskými produkty. Ta by mohla omezit kontroly britského vývozu do unie výměnou za sladění části britských standardů z pravidly evropské 27, dodává britský deník Guardian.
11: Francouzský prezident Emmanuel Macron sází na summit G7 v Evianu, aby posílil svoji diplomatickou pověst. Píše o tom francouzský Le Monde. Macron během druhého mandátu čelí poklesu popularity, mimo jiné kvůli případu vraždy 11leté dívky Lihany, čili má problémy na domácí scéně. Případ hýbe veřejným míněním, vyvolává pochybnosti ve věci postupu policie. Právě proto, argumentuje Le Monde, Macron svou politickou legitimitu opírá o ambiciózní mezinárodní agendu.
20: A Le Monde připomíná, že Emmanuel Macron summitu G7 předsedá už podruhé. Poprvé hostil jednání skupiny v roce 2019 v Biaricu. Jedním z hlavních témat tohoto letošního summitu je situace na Blízkém východě, pokračuje Le Monde. Do Evianu přijeli představitelé největších ekonomik světa a Evropské unie. Spojené státy americké a Irán v neděli dosáhly memoranda o porozumění, které má vést k ukončení konfliktu. Podrobnosti dohody se ale ještě musí dojednat.
11: Než dojde k uzavření detailu dohody, Macron si klade za cíl vrátit debatu o řešení konfliktu také na jednání skupiny G7. Na summit právě proto pozval i zástupce Egypta, Spojených arabských emirátů a Kataru. Informuje francouzský deník Le Monde.
20: A náš výběr z evropských médií zakončíme článkem z webu německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Tam se píše, že počet obyvatel Německa se loni snížil přibližně o 110 tisíc lidí. Země tak zaznamenala první meziroční pokles od roku 2020. Ani čistá migrace ve výši 235 tisíc lidí nestačila vyrovnat skutečnost, že v Německu zemřelo o 352 tisíc lidí více, než se narodilo, dodává Deutsche Welle.
11: Naposledy počet obyvatel Německa klesl v roce 2020, kdy migraci výrazně omezila pandemická opatření. Loňský úbytek obyvatel byl výrazně rychlejší ve spolkových zemích bývalého východního Německa, spíše než na západě země. Počet obyvatel vzrostl pouze v Berlíně, Brémách a Hamburku.
20: A německá populace zároveň dál stárne, dodává Deutsche Welle. Přibývá lidí ve věku od 60 do 79 let, zatímco obyvatel v produktivním věku ubývá. Tolik Deutsche Welle a tolik náš dnešní přehled zahraničního tisku.
11: Který jste poslouchali na Plusu. Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Lékaři upozorňují, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je obezita. To je přitom možné velmi dobře ovlivnit životním stylem.
2: Čím závažnější ta obezita je, tím vyšší to riziko pro vznik tohoto typu nádoru mám.
8: U žen s vyšším BMI se tedy podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky riziko rakoviny dělohy zvyšuje. U těžké obezity může být až několikanásobně vyšší.
2: Na to se používá takzvaný parametr BMI, Body Mass Index. Norma je do 25. Jakmile budu mít až třeba 40-50 to BMI, tak to zvýšení toho rizika je až desetinásobné. Pokud to BMI budu mít jenom třeba 30, opět víc, tak tam to zvýšení rizika bude třeba 3-4násobné.
8: Za vyšším rizikem nestojí jen samotné číslo na váze. Obezita ovlivňuje hormonální prostředí v těle. Tuková tkáň není jen zásobárna energie, ale aktivně se podílí na tvorbě některých hormonů, hlavně estrogenu. A právě jeho vyšší množství podporuje růst děložní sliznice, což může zvyšovat riziko nádorů.
2: U karcinomu dělohy, což jsou těch 2000 případů ročně, tak z těch 75% je právě v souvislosti s nadváhou nebo s nadbytkem toho ženského pohlavního hormonu estrogenu.
8: Předpokládám, že platí to, že čím dříve na tu rakovinu přijdeme, tím lepší je prognoza.
2: Ano, to je u tohoto typu nádoru velká výhoda. Pokud na ní přijdeme v prvním stádiu, to znamená, je to ohraničeno pouze na sliznici nebo jenom na dělohu, tak tam přežití těchto pacientek dosahuje nebo přesahuje 90%. Pokud ale se nechá to nemocnění zajít do nějakého vyššího stádia, to znamená, dokáže se rozšířit do uzlin a nebo nějaké vzdálené metastázy, což je většinou otázka několika měsíců, tak pak se dostáváme na 40 až 60% přežití, což už je velmi špatné.
8: Nejčastějším varovným signálem je neobvyklé krvácení z pochvy, především po menopauze. To je příznak, který by žena neměla přehlížet. Lékaři proto na ženy apelují, aby chodili na pravidelné gynekologické kontroly. Vedle prohlídky hlídek lékaři upozorňují taky na význam životního stylu. Zásadní je dostatek pohybu i skladba jídelníčku.
3: Pokud se tady bavíme o obezitě jako takový, nestane se, že pacient, který je obézní, by měl dostatečný příjem vlákniny. Vždycky se tam dostáváme na úplně jako nejnižší možné hodnoty a to nejsou ani ty hodnoty, které by byly průměrné. Jo, to jsou opravdu jako podprůměrný. Takže jestliže něco zmínit, jestliže něco podpořit, tak je to ta vláknina.
8: Podle klinické nutriční terapeutky Terezy Schýbalové bývá problémem především vysoký podíl průmyslově zpracovaných potravin a naopak nízký příjem ovoce, zeleniny nebo celozrnných výrobků.
3: Máme jako možná opravdu až pandemicky snížený příjem ovoce a zeleniny. To ovoce se ještě v rámci možností docela drží, samozřejmě i proto, protože je chuťově sladký. Ta zelenina je poměrně jako kritická. A my ji nepřijímáme ani ve vařené formě, ani v té syrové. A tady se dostáváme k deficitu nejenom té vlákniny, ale hlavně i těch antioxidantů, což jsou vesměs minerální látky, vitamíny, které samozřejmě jako úplně v té stravě jsou naprosto kritický, jsou klíčový pro vesměs celý náš metabolismus.
8: Důležité je nezačínat extrémními změnami, ale postupně upravovat naše každodenní návyky. A to nejen co se jídelníčku týče, ale taky třeba pohybu. I tak může podle Schýbalové vypadat prevence nejen rakoviny dělohy, ale i dalších jiných závažných onemocnění. Karolína Burdová, Český rozhlas.
15: Pro a proti.
9: Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Je ale k dialogu připravený i ruský vládce Vladimír Putin? Otáčí se situace na frontě tak jednoznačně ve prospěch Kyjeva, že lze reálně uvažovat o trvalém míru? Nebo zůstává konec války v nedohlednu? Zeptám se bývalého nejvyššího zástupce

Rady státu, která by měla se jednat dnes dopoledne a zabývat se například novou koncepcí české armády nebo také zpřísněného režimu pro ruské diplomaty. Části jednání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti, se zúčastní i prezident Petr Pavel a my samozřejmě toto vše budeme sledovat.

0: Je 6:30, zprávy má Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně. Podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývající nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem takzvaných návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy máte protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představily na včerejším setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 zaměstnanců. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. A dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. Na řadě je doprava na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na konec omezení na 18. kilometr. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183.5. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. V Praze v Liberecké do centra počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské před Blanku, Vekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Kolbenovy k Poděbradské a na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se jede od Hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Lanového mostu. Šťastnou cestu! Dnes bude pod mrakem, postupně místy s přeháňkami a s teplotami od 20 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A hodiny ukazují 6 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. A naší půlhodinu otevřeme hned přehledem domácího tisku. Dnes domácí média přečetla brzy ráno už editorka Českého rozhlasu Plus, Patricie Polanská, a ví, co zajímavého v nich najít. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak v deníku N rozebírají návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který prosazuje vláda. Čím tě to zaujalo?
4: No, protože je to vlastně takový souhrn modelů financování, jak fungují podobná média v evropských zemích, a to třeba i v těch, kde hledají, tedy alespoň podle jejich slov, inspiraci vládní politici. Takže například v Dánsku nebo Norsku zajišťuje předvídatelnost státního financování těchto médií víceleté období, na které je rozpočet stanoven. Konkrétně v Norsku mají rozpočet na 4 roky dopředu, pak se sejde parlament a nastaví se nové podmínky, přičemž tedy jde o dohodu všech stran, nikoliv většinové hlasování, nebo hlasování, kde by převálcovala většina všechny ostatní. Třeba ve Francii chvíli fungovalo financování jako podíl na HDP, nyní je tedy navázán na jinou daň. Ve Finsku a Švédsku se zase výběr speciální daně shromažďuje na odděleném účtu, neputuje vůbec do státního rozpočtu a nelze jej použít na nic jiného než ta provoz médií a tak dále a tak dále. Samozřejmě máme taky příklad Slovenska a nebo Estonska, kde to funguje zhruba tak, jak navrhuje dnešní vláda, ale můžeme se asi pobavit o nějaké politické kultuře. Zkrátka ty modely jsou nejenom pokud jde o financování, ale i o nějaké záruky nezávislosti, řekněme. A je tedy jedna politické vůli, které si ty dané země vyberou. Ještě dodám, že velký rozhovor s Tomiem Okamurou, mimo předsedou SPD a jedním z členů vládní koalice, kde mimo jiné jde i o veřejnoprávní média a jejich financování, tak najdete v dnešní Mladé frontě dnes.
3: Pojďme i na další témata dnešních deníků. Ve školách roste agrese, letos policie řešila už 1000 případů. To je titulek deníku Právo. Co se to ve školách děje?
4: Tak jde o vlastně statistiky z centrály, Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Trestných činů, abych to upřesnila, to číslo trestných činů, tak bylo za loňský rok 154, letos už je to téměř 300, nebo přes 300, pardon. Jde o vydírání, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování. Všech incidentů, které jsou nějak spojeny s agresí, tak je v titulku zmíněných už téměř 1000 za letošní vlastně pololetí. Většinově jde o incidenty na základních školách, kde jsou pachateli žáci a situace se zhoršuje s koncem roku. A obrázek o tom, jak to na školách vypadá, je letos asi velmi přesný, protože právě od ledna běží cílené monitorování škol kriminalisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, protože řada skutků je podle nich spojena s extremistickým chováním nebo radikalizací.
3: Asi jen málo koho minula zpráva, že díky vstupu firmy SpaceX na burzu se Elon Musk stal prvním dolarovým bilionářem. Na serveru CheckCrunch se k tomu vrátili. Tak co zajímavého se tam můžeme dočíst?
4: Tak zaprvé má článek opravdu zajímavý titulek, dobře odvedená práce. Jak pochopit Muskovo neuvěřitelné jmění, napoví doba ledová, počet oktávek pro Čechy i soukromá armáda. Jde zkrátka o to, jestli umíme vůbec rozlišovat třeba mezi miliardou a bilionem, jestli prostě pro náš mozek zkrátka není všechno v kategorii hrozně moc peněz.
3: No, pro ten můj určitě.
4: Takže je tam několik opravdu rozkošných příkladů. Například představte si pomyslnou úsečku, na jejím levém okraji leží milion dolarů a úplně vpravo bilion. Miliarda se tím pádem krčí někde úplně na levém okraji, namačkaná těsně vedle milionu. Ilustruje to i čas, zatímco milion vteřin uplynul zhruba před 12 dny a miliarda vteřin nás vrací do roku 1994. Bilion vteřin nás katapultuje hluboko do doby ledové, celých 29 000 let před naším letopočtem. A kdyby Musk utrácel milion dolarů denně, trvalo by asi 2740 let, než by bilion dolarů kompletně utratil.
3: Z dnešních domácích médií vybírala Patricie Polanská, editorka Českého rozhlasu Plus. Patriko, děkujeme, že jsi přišla do studia.
4: Naslyšenou.
0: A Plus posloucháte 6:39. Nová koncepce české armády nebo možnost zpřísnění režimu pro ruské diplomaty, kteří přijíždějí do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru, to by se mělo řešit na dnešní bezpečnostní radě státu. Části jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Podrobnosti o radě přidá Josefína Páčová z domácí redakce. Dobré jitro.
5: Dobré ráno.
0: Prezident tedy, myslím, nemá být na celém tom jednání bezpečnostní rady státu?
5: Nejspíš ne, připojit by se měl na část, která se týká obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
6: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
5: Připomenu, že prezident už dříve řekl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání Bezpečnostní rady státu. Zatím naposledy byl na zasedání rady letos v únoru, kdy se jednalo o situaci v armádě i o závazcích vůči Severoatlantické alianci. Zúčastnil se taky například lednového zasedání, kde se projednávala mimo jiné i budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážní munice pro Ukrajinu.
0: Bezpečnostní rada státu by se měla zabývat i novou koncepcí armády, čím konkrétně?
5: Že chce aktualizovat koncepci výstavby české armády do roku 2040, oznámil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna už loni v prosinci, tedy po nástupu do funkce. V květnu se s ním kvůli tomu sešel premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má k té jeho koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků. Nedávno Babiš řekl, že bude chtít znát i důvody, proč někteří z armády odcházejí. A podle něj existuje taky plán, jak u mladých mužů vzbudit o armádu zájem.
7: Máme takový jako návrh, že by pro mladé muže jsme zavedli, vlastně, že by mohli chodit, vlastně, není to samozřejmě vojenská služba, ale že by chodili na takový výcvik, kde by teda jednak mohli se naučit střílet, získali by zbroják, možná i nějaký řidičák, nějaké vyšší kategorie. Ten nápad vlastně s tím přišli motoristé, já jsem to předal ministrovi, celkově si myslím, že je to dobrá věc.
5: Novou armádní koncepci měl sněmovní branný výbor původně projednat už minulý týden. Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč ale požádal poslance o její vyřazení z programu s tím, že ještě není úplně dokončená.
8: Jakmile toto projde schvalovacím procesem, tak já jsem ochoten sem přijít a představit vám koncepci, která už bude mít relevanci a bude skutečně schválena. Protože teď může dojít ještě k některým změnám na základě těch různých připomínek, zejména teda v mezirezortním připomínkovém řízení a poté následně, jakmile to projde Bezpečnostní radou státu.
5: Připomenu ještě, že současnou koncepci s výhledem ne do roku 2040, ale do roku 2035 schválila ještě bývalá vláda Petra Fialy z ODS.
0: Bezpečnostní rada státu by mohla projednat i možnost zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. V čem by to zpřísnění spočívalo?
5: Už dřív o tom mluvil ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Teď Česko vyžaduje od ruských diplomatů předchozí oznámení. Evropská unie zavedla na konci ledna pro personál ruských diplomatických misí v zemích šengenského prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států unie, než je stát jejich akreditace. Státy můžou zvolit ale i přísnější postup, takzvanou autorizaci, která vyžaduje schválení ministerstva před příjezdem diplomata do země.
0: Prošli jsme předpokládaný program Bezpečnostní rady státu spolu s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Děkujeme.
5: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 6 hodin a 43 minut. Západní balkon katedrály svatého Víta zažil už lecos. Od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového. 33 tun svatovíckých varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu opravit.
9: Máte docela radku? Celý svazek jsem vlastně do věže.
10: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
11: Popsal při východu slunce ve svatovícké katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
10: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná. Takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
11: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
10: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
11: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj schořel při velké požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy, a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
10: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač, a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
12: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
10: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Helbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
11: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: 6 hodin a téměř 47 minut jsou na plusu před námi ekonomické informace. Ceny ropy v úterý i dnes klesaly, důvodem je naděje na obnovu dodávek hormuzským průlivem. Severomorská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel, nadále ale zůstává na výrazně vyšší úrovni než na začátku roku. Tehdy se pohybovala cena kolem $60 za barel.
3: Senát dnes projedná novelu zákona o veřejných rozpočtech. Vláda chce na jejím základě navyšovat výdaje na obranu a strategické investice nad schválené rozpočtové rámce. Podle mínění opozice je ale novela v rozporu s principy rozpočtové odpovědnosti.
0: Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Dohoda počítá se zrušením cel na většinu amerického zboží dováženého do Unie.
3: Poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach jenom asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá. Ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům nebo byt dostatečně zabezpečit a také pojistit.
13: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
14: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
13: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
14: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny říká.
15: Osobně si myslím, a vidíme to i vlastně v rámci dat, že to je hlavně z důvodu lepšího zabezpečení a techniky, která se dneska používá běžně pro zabezpečení domů a nemovitostí.
14: Běžné už jsou dnes kvalitnější dveře, včetně ocelových futer, zámky, čidla, alarmy i kamery. To všechno podle pojišťoven snižuje riziko vloupání. Naopak roste výše způsobených škod, když už k vloupání dojde. A často se potom stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože mají starou, neaktualizovanou smlouvu, říká Juhaňák z Allianz.
15: Já doporučuji alespoň jednou za rok se podívat na tu smlouvu, co vlastně mám uzavřeno, zhruba si spočítat, jestli to stačí nebo nestačí.
14: Hodnotu vybavení domácnosti může zvýšit rekonstrukce nebo třeba nákup dražší elektroniky. Podle České asociace pojišťoven je takzvaně podpojištěných 7 z 10 českých domácností. Když už kloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Juhaňák.
15: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
14: Linky, na které se dají hlásit pojistné události, dnes fungují non-stop. Pojišťovně je potom potřeba dodat podklady, aby událost vypořádala, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
16: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
14: Když se podaří vlastnictví deklarovaných předmětů prokázat, výrazně to urychlí vyřízení pojistné události, říká Mašek. Podle něj pojišťovny právě v létě řeší nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
16: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
14: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: A v Ranní plus je před námi ranní komentář. Benzín by mohl brzy stát kolem 35 korun za litr, věří autor komentáře, publicista Petr Holub.
17: Zpráva o tom, že Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě, je dobrou zprávou, jaká má být. Samozřejmě se může do pátku leco stát, než bude dohoda podepsána, také obnova infrastruktury a odškodnění obětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k $80 a nemá tak daleko hranici $70, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady březnového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatelé plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě déle. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku. Lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na $150 za barel, podle některých na $200 za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu $140, v květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo $115. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí pětina světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadku dokážou nahradit ropovody, které postavili Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod $100, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
0: Dnešní ranní komentář pro Český rozhlas Plus připravil publicista Petr Holub.
3: A na závěr naší půl hodiny trochu sportu. Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku, jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se tento Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Hattrick se mu ale podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Klozeho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuhle noc stalo Messiho městem. A byl u toho i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
18: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech. A většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jaký jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale přihrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Na stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
19: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
18: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigera Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá. Podle Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje. Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen. Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Sem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv. Z Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí. A není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: Bylo 7 hodin, posloucháte Středeční ranní plus datem 17. června. U mikrofonu jsou Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou témata z této hodiny. Donald Trump na summitu G7 připustil možnost dalších amerických sankcí proti ruským ropným firmám. Přesvědčili ho Evropané, aby Rusko víc tlačil k jednacímu stolu.
0: Společnost Anthropic vypnula své dva nejnovější nástroje umělé inteligence. Jak to souvisí s výhradami americké vlády vůči nim?
3: A jak může velikost polí zmírnit sezónní kalamity hrabošů? Povíme si o vědecké studii, která to zkoumá.
0: Těmto i dalším tématům příští hodin předcházejí zprávy, které dnes připravuje Monika Vrchotová.
5: Přeji vám hezké ráno. Nová koncepce české armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
20: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
5: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se právě obrany a bezpečnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Detaily přidá v ranním plusu hned po zprávách náš zpravodaj ve Francii.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocky se podpisu dokumentu nezúčastní.
21: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Česká europoslankyně Nikola Bartušek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartušek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
2: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
5: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Země skupiny G7 ve včerejším prohlášení vyzvaly k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
4: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
22: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
23: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
24: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
23: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžně se škody odhadují na 500 milionů hřiven v přepočtu na více než 230 milionů korun. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského patří útok k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. Rusko zodpovědnost za úder na Kyjevsko-Pečerskou lávru popřelo. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na konec omezení na 18. kilometr. Zdržíte se asi 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště čekejte silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do tunelu nárazově, tak postojíte i před ním. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune kolona od Hradecké D11 za Europark, zdržení 20 minut a v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín. Následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Celé je to na 20 minut. Dobře dojeďte. Dnes se můžeme těšit na příjemné teploty, bude 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů, ale bude převládat oblačno až zataženo, teď ojediněle postupně místy s přeháňkami, místy by ale přechodně mohlo být i polojasno. Večer mají srážky ustávat a zítra už má převažovat slunečno s teplotami mezi 25 a 30 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Červený koberec, prohlídka a ohňostroj. Prezidenti Francie a Spojených států amerických povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal toto setkání na závěr summitu G7, který dnes končí u Ženevského jezera. A jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, k níž přispěli i francouzští vojáci. Detaily už přidá náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré ráno.
6: Také zdravím, hezké ráno.
3: Jaký program čeká Donalda Trumpa na zámku ve Versailles?
6: Trumpa čeká, a vy jste to říkali, už přijetí na červeném koberci, taky prohlídka zámku, konkrétně jednoho z těch nejprestižnějších sálů, a sice zrcadlového sálu, taky ohňostroj a samozřejmě i večeře. Trump o té večeři ve Versailles mluvil už včera právě na summitu G7 u Ženevského jezera a bylo znát, že se opravdu těší.
7: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
6: Trump si na podobná přijetí potrpí, to se o něm ví. Ostatně zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům v roce 2017. Vlastně těsně potom, co francouzský prezident Emmanuel Macron se stal tedy prezidentem, tak ho hostil na Eiffelovce, takže dnes večer tedy ne Eiffelovka, ale zámek ve Versailles.
3: A proč právě Versailles?
6: Je to pro několik důvodů. Francouzi chtěli zabránit tomu, aby Trump odjel z toho dnes končícího summitu G7 předčasně, tak jako se to stalo loni při G7 v Kanadě, a proto ho tedy nalákali, můžeme říct, na právě tu zmiňovanou večeři ve Versailles. To je první důvod. A pak druhý důvod, zámek ve Versailles je spjatý s americkou historií, s americkou nezávislostí. V roce 1777 tam právě padlo rozhodnutí uznat existenci Spojených států amerických. Rok na to tam král Ludvík XVI. Přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem, přislíbil jim právě tu vojenskou podporu ve válce proti Anglii. Nakonec tedy proti Anglii válčilo i několik tisíc francouzských vojáků a nakonec v roce 1783 ve Versailles se stvrdila smlouva o nezávislosti Spojených států, takže je to symbolické místo i právě v souvislosti s tím 250. výročím nezávislosti Spojených států.
3: A jak běžné je, že francouzští prezidenti pořádají podobné večeře, podobné ceremonie ve Versailles?
6: Není to pravidelné, ale ano, francouzští prezidenti hostí výjimečné hosty na zámku ve Versailles. Asi největší večeři tam v roce 1961 uspořádal tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle. Tehdy tam tedy hostil velmi oblíbeného amerického prezidenta Kennedyho, jeho manželku Jackie. Zámek ale tehdy nebyl ve vyhovujícím stavu, takže bylo potřeba ho zrekonstruovat. Nainstalovaly se tehdy právě elektrická osvětlení v tom zrcadlovém sále, který dnes navštíví i Donald Trump. Zřídila se tehdy velká kuchyně, kde se vařilo pro těch víc než 170 hostů. Instalovaly se taky záchody, protože to zázemí skutečně nebylo vyhovující. Nasledující francouzští prezidenti taky ve Versailles pořádali večeře pro významné hosty, například Valéry Giscard d'Estaing. V roce 1974 tam hostil iránského šáha Pahlavího, což je zajímavé i v dnešním k tomu kontextu. A Macron tam taky před 3 lety s velkou uspořádal hostinu pro britského krále Karla III., jeho manželku Kamilu. Tehdy tam dorazilo na 160 hostů, mezi nimi třeba Mick Jagger, trenér, bývalý francouzský trenér Arsène Wenger, dlouholetý Arsenálu, Bernard Arnault, francouzský miliardář, takže skutečně můžeme říct
3: celá
6: VIP hosté. Přesně ano. Tak. A dnešní večeře Macron Trump ve Versailles ale nemá být tak okázala, počítá se něčím podstatně skromnějším.
3: Co na tuhle večeři nicméně říkají francouzští politici? Souhlasí s takovým postupem, s takovou taktikou, nebo za ní Macrona kritizují?
6: Dá se říct, že francouzská politická scéna je v tom rozdělená, i třeba když si jednotný levicový blok, tak na to nemá jednotný názor, zatímco radikální levice poukazuje na to, že není dobré přijímat Donalda Trumpa na červeném koberci s takovou pompou, s takovou okázalostí, s takovou prestiží právě na tomto místě, protože Donald Trump ještě vlastně před summitem hrozil Francii uvalením 100% cel na francouzské víno, na francouzské šampaňské. Zase na druhou stranu umírněná levice, socialisté poukazují na to, že Spojené státy jsou historický partner a je dobré tedy ho takovým způsobem přijmout, a podobně vlastně reaguje i, můžeme říct, ta centristická skupina politiků v čele s Eduardem Philippem, bývalým premiérem.
3: Tolik náš francouzský zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme.
6: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Představitelé ekonomicky nejvyspělejších zemí skupiny G7 se včera shodli na posílení sankcí proti Rusku a na navýšení vojenské podpory napadené Ukrajině a investice do její energetické infrastruktury. Vyplývá to ze společného prohlášení. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu panovala shoda na tom, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. To připustil i americký prezident Donald Trump. Od dalšího zapojení své země do ukončení války se ale distancoval. Americkým reportérům doslova řekl, že Spojené státy s ní nemají nic společného, válka na ně nemá jiný dopad, než že do ní prodávají zbraně a boje se odehrávají tisíce mil od amerických hranic. Hostem Ranního plusu je teď rusista Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Nejsou to sice jediná slova, která Donald Trump na adresu Ukrajiny vznesl, ale právě tohoto citátu, tedy o tom, že vlastně Spojené státy s válkou na Ukrajině nemají nic společného, si hodně všímala americká média. Ta evropská zase zdůrazňovala větu, udělám pro mír cokoliv budu moct. Tak co vy považujete za hlavní poselství Donalda Trumpa?
8: Tak ono to hlavní poselství je, vlastně od začátku to říká, že ta válka ho nezajímá, že to není jeho válka, že on z ní chce vycouvat, že vlastně nechce být v ní aktivní, ale já mám takový pocit, že pro Ukrajinu je to spíš úleva v tuhle chvíli, nebo je to vnímané jako úleva, protože ty jeho kroky, které on aktivně podnikal v tom konfliktu a zvláště ten jeho speciální vyslanec Steve Witkoff, tak byly výrazně proruské, čili to, že vlastně nebude podnikat nic, je téměř pozitivní zpráva.
3: No nic, anebo on, Donald Trump včera řekl, že udělá cokoliv, tak to je otázka, co to tady v reálu jasně bude znamenat. Nicméně ukrajinský prezident Zelenský mluvil s Donaldem Trumpem bilaterálně naposledy v únoru a tento týden už dokonce dvakrát. Co čtete mezi řádky těch vcelku kladných hodnocení, které oba státníci po rozhovorech použili?
8: Já jsem samozřejmě to předchozí říkal trochu v nadsázce, ale ono se změnilo určitým způsobem atmosféra a vnímání té ukrajinské role, protože řekněme v těch předchozích jednáních to působilo tak, že Ukrajina prohrává a vlastně ona je ta, která žádá o mír, tak v současné době zdá se, že Donald Trump pochopil, že to vítězství ruské není za rohem, tak jak ho Rusové neustále přesvědčují. On si mimochodem nedávno volali s Vladimirem Putinem, a že Ukrajina je vlastně relevantní partner, tak to bych viděl jako určitou změnu, která prostě nastala. Už to není to školení z oválné pracovny o tom, že není Volodymyr Zelenský dostatečně dobře oblečen, ale je vnímán jako určitým způsobem partner, ne snad rovnocený, to zase Spojené státy, ta jejich váha je jinde, ale řekněme partner, kterého musí nějakým způsobem Donald Trump respektovat.
3: Včerejšímu setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem byl podle fotografií přítomný i francouzský prezident Emmanuel Macron a E3, tedy ta skupina Německo, Francie a Velká Británie, se minulý týden více vložila do jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, když do Moskvy odcestovali vyjednavači na jednání s ministrem zahraničí Michailem Galuzinem. Víme, s jakými požadavky a jak ta jejich cesta vlastně dopadla?
8: Takhle ono, Evropa obecně přebírá daleko větší roli v tom, jakým způsobem bude dojednáván mír v těch jednáních, protože Rusko doteď odmítalo vlastně jednat s kýmkoliv jiným než se Spojenými státy, ale Spojené státy tím, jak nejsou do toho konfliktu přímo zapojené a vlastně se stáhly i z toho zbytku a jak říkal Donald Trump, oni pouze prodávají zbraně, tak Rusko samo, ať chce nebo ne, je nuceno jednat s Evropou. Problém je tam samozřejmě ten, že Rusko neustále opakuje ty svoje maximalistické požadavky, odevzdejte nám všechno a pak ještě o zbytku budeme jednat a tím kompromisem bude, že nebudeme chtít ještě něco víc než úplně, než ty čtyři oblasti plus Krym a další věci. Čili Evropa v tomhletom přebírá výrazně vyšší roli. A je samozřejmě tam i cítit to, že Rusko prostě zjistilo, že Ukrajina na tom bojišti, jestli ne, jako vyhrává, to je možná přehnané, ale rozhodně není tak jednoduchý protivník,
3: kterého... Ano, a jak se píše i v tom prohlášení, tak dynamika na bojišti se otočila, se proměnila.
8: Samozřejmě, to je vždycky rozhodující.
3: A na závěr tedy, může ta aktivnější role Evropy pomoct posunout jednání v momentě, kdyby Donald Trump přece jen vyhodnotil, že se Spojené státy americké opět zapojí do zprostředkovávání příměří na Ukrajině?
8: Výrazně ji posune hlavně to, že Evropa více podpoří Ukrajinu a dynamika na bojišti se změní ještě víc. Pak bude Rusko donuceno opravdu jednat a ne to, co předvádí doteď.
3: Myslí si rusista Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme, že jste byl hostem Radního plusu.
8: Děkuji také, naslyšenou.
0: Ranní plus posloucháte v 7 hodin a 19 minut. Jaké další důležité události jsme zaznamenali? Bezpečnostní rada státu se dnes má zabývat novou koncepcí armády. Této části debaty si zúčastní i prezident Petr Pavel. Rada by mohla projednat také zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Senát projedná novelu o veřejných rozpočtech, zpřísní zřejmě podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Senátoři chtějí také v novele posílit parlamentní dohled.
3: Skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá? Každý z letošních držitelů zlaté úrovně za sebou má stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
9: Adam Šintal.
10: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
11: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
10: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
12: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
10: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh.
13: Kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
10: V Česku se loni do programu zapojilo 9000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
25: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
10: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburghu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Posloucháte plus 7 hodin 22 minut. Nový výzkum Univerzity Palackého, nebo týmem, který vede právě Univerzita Palackého, její experti, hledá možnosti, jak řešit přemnožení hrabošů v systému zemědělské krajiny. Ukazuje, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a můžou v budoucnu změnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení pesticidů.
26: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
27: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
26: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
27: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
26: Samozřejmě, když půjdete dovnitř, tak už vidíte, že na některých místech je prořídlý. Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte. Tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
27: Takže hraboše doma nejspíš.
26: Určitě tam budou. vodou. Tady samozřejmě mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
27: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko a jejich přemnožení se vrací ve vlnách.
9: Výskyt hrabošů je prostě pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
27: Když se hrabošům daří a podmínky jim přejí, mohou škody narůst do obrovských rozměrů.
9: Pokud je to přemnožená kolonie hrabošů a je příznivé podnebí, to znamená sucho a teplo, tak prostě není proti tomu obrana a je ta úroda prostě vníveč.
27: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
26: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost. On zjistí, že to nejsou tak velké plochy, tak prostě migruje dál.
14: Jasně, takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak se nemusí příliš snažit, má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
26: No, to ale neznamená, když farmář jako zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou prostě ty hraboši taky na polovinu. Je potřeba si uvědomit, že tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
27: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
26: Přesto v té krajině bude pořád velká variabilita. Budete mít vedle sebe pozemek, který bude netknutý a o 3 kilometry dál bude pozemek, který bude hodně poškozený. Ale ty změny v krajině jdou směrem, který zemědělcům pomůže.
14: Takže otázka teda množství hrabošů je otázka systémová.
26: Ano, ale ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
27: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
9: Už jsou v tom zemědělství více jak 40 let, ale nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích a na tí hlodavci se rozšiřují do toho pole, do toho lánu té kulturní plodiny.
27: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
15: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře, díky vhodným skupinám stromů, stromořadím, dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdcům, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
27: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Cílem není hraboše vymítit, ale zařídit, aby se mu v české krajině nedařilo až tak dobře. Marek Hensl, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že z něj vzejdou celé desítky hlášek. Asi si vybavíte citáty jako Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer, Metelesku, Blesku, Už je čas, musíme jít a další. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
16: Marečku, podejte mi pero.
17: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, které nás vezlo na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
18: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
17: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
19: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metelesku, Blesku.
17: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
19: Kam až sahají Hujerovi?
20: Hujer,
2: studuje tady Hujer.
4: Máňa!
18: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se hostěla do Humpolce.
17: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
5: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
20: No a co?
5: Že už začne hodina.
20: Ano.
5: Už je čas, musíme jít.
18: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
17: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchym hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
18: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Před půl osmou si ještě povíme, jaká témata vás čekají po půl. Europoslanci dnes budou hlasovat o deportaci lidí, kteří jsou v Evropské unii nelegálně. Návrh počítá se zřizováním detenčních center ve třetích zemích, tedy zemích původu uprchlíků. Jak tato opatření definuje migrační pakt?
3: A v Ranním plusu budeme mluvit také o tom, že guvernér největšího amerického státu

0: Ráno. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Už za půl hodiny se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce české armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství, která pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před transicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán bude poprvé od své dubnové volební porážky jednat v Bruselu, a to na schůzce europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, kterou spolu založil. Zástupci frakce se tradičně scházejí před zasedáním Evropské rady, které v Bruselu začne zítra. Maďarsko na něm už bude reprezentovat nový premiér Péter Maďar. A v Liberci se dnes po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. Zkomplikovaly ji ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit. To vypadá s provozem na silnicích právě teď. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 18. kilometr. Tam v omezení je průjezdný pouze levý pruh, zdržení 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje a fronta se táhne až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a silným provozem za nimi, a ve směru na D1 se pak na Pražském okruhu popojíždí za sjezdem na Plzeň, a to mezi 23. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu! Přes den bude místy přechodně polojasno, převážně ale oblačno až zataženo, postupně místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami, a s teplotami od 20 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: V 7 hodin a 33 minut. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Vytvoření takzvaných návratových center a usnadnění návratu migrantů, kteří nelegálně pobývají v Evropské unii. O definitivním schválení těchto opatření dnes budou hlasovat europoslanci. Zastánci kroku tvrdí, že se tím posílí bezpečnost v Evropě a bude se lépe koordinovat napříč zeměmi. Naopak odpůrci pochybují o logistice detenčních center mimo evropskou 27. Plenární zasedání ve Štrasburku sleduje náš zvláštní zpravodaj Jiří Kordík. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Co přesně by se po schválení těch nových opatření změnilo?
3: Tak podle vysvětlení toho návrhu, na kterém už se tedy shodli vyjednavači parlamentu a taky členských států, je cílem té úpravy všechny ty procesy zjednodušit, urychlit, hlavně tedy ty postupy při navracení nelegálních imigrantů v unijních státech, taky je svým způsobem nějak sjednotit napříč státy v šengenském prostoru. Tahle ta reforma míří na občany třetích zemí, kteří už jsou na území Evropské unie nelegálně, taky je součástí definice o tom, že to rozhodnutí o návratu automaticky je spojeno s povinností opustit členský stát Evropské unie okamžitě anebo ve stanovené lhůtě. A taky podle toho návrhu, tedy jeho odůvodnění, to dává víc pravomocí úřadům v těch jednotlivých zemích, takže lidé, kteří, jak se píše ještě v tom návrhu, odmítají spolupracovat nebo mají představovat bezpečnostní riziko, můžou být v těch detenčních centrech až na 24 měsíců a zároveň to opatření si klade za cíl být základem k možnosti budování detenčních center právě v těch třetích zemích. V případě schválení parlamentem pak ty předpisy ještě musí schválit Rada Evropské unie.
2: Jiří, očekává se, že ten návrh projde?
3: Podle těch dosavadních jednání ve výborech získala ta reforma před finálním hlasováním dost silnou podporu. To relativně rychle, protože návrh těch nových pravidel předložila komise letos v březnu. Tu velkou podporu má i napříč českými zástupci v parlamentu. Třeba podle europoslance Jaroslava Bžocha z ANO, z frakce Patrioti pro Evropu, je to nejdůležitější legislativa v Evropském parlamentu za poslední rok. A to podle něj i kvůli takzvanému migračnímu paktu, který před pár dny začal platit.
4: Migrační pakt bez tohoto nařízení tak nic neřeší a za to jsem velmi rád, to samozřejmě podporujeme, protože nebýt patriotů v Evropském parlamentu, tak nic takového na stole máme. Je to vlastně jediná legislativa, která tu migraci bude konečně řešit.
3: A o předběžné shodě na tom, že budou hlasovat pro před tím dnešním hlasováním, mluvili i zástupci z frakce Evropské lidové strany, třeba Jan Farský ze STAN, řekl, že podle něj ale podporují soubor nových opatření i frakce, které dřív odmítali ten už je zmíněný takzvaný migrační pakt.
5: Nezapomenu na ty hromady debat před volbama v roce 2024, kdy jsem poslouchal, jak migrační pakt je pozvánkou pro migraci a do nekonečna jsem se snažil vysvětlovat, ne, je to přísnější ochrana vnějších hranic, je to návratová politika, je to otázka toho, aby byli všichni evidováni a nemohli se volně pohybovat po Schengenu právě proto, abychom Schengen zachovali.
3: A pro zpřísnění migrační politiky se chystají hlasovat taky europoslanci za ODS. Ti zase tvrdí, že podporují, aby se zvýšil počet skutečně uskutečněných návratů lidí, kteří nezískali právo na pobyt v Evropské unii.
2: A jak by měla fungovat ta návratová centra ve třetích zemích?
3: No, tohle opatření se týká zemí, se kterými by Unie uzavřela speciální příslušné dohody a které se taky objevují v tom navázaném unijním seznamu, který seznam takzvaných bezpečných zemí. Do těch center by pak měly být umístěvaní lidé, kteří už obdrželi to pravomocné konečné rozhodnutí o vyhoštění, ale z logistických či administrativních důvodů je úřady ještě nemůžou transportovat okamžitě do mateřské země. Tam se taky ta odpovědnost ještě přesouvá na jednotlivé státy ohledně těch detenčních center, které právě o umístění migrantů v nich musí předem informovat komisi. Výjimku z přesunu těch odmítnutých nelegálních migrantů podle toho návrhu, o kterém se bude hlasovat v těchto centrech v zemích mimo Unii, teď mají nebo budou mít nezletilí bez doprovodu.
2: Nová evropská pravidla pro migraci shrnul v našem vysílání zvláštní zpravodaj Jiří Kordík. Zdravíme do Štrasburku.
3: Děkuji.
6: Minut po půl osmé, stále jste na Plusu. Titulním stránkám i komentářovým rubrikám všech hlavních amerických médií dnes dominuje americko-iránská mírová dohoda. V hodnocení toho, co oni zatím víme, se noviny různí, od oslavných komentářů až po ostře kritické. Média, stránky médií pročítala americká zpravodajka Jana Cíglerová, popsala, jak prezidentův postup, tedy postup Donalda Trumpa, hodnotí média, která tradičně patří k jeho podporovatelům.
7: Asi nejtvrdší komentář ze všech konzervativních hlasů přináší Wall Street Journal. Redakce, která válku s Íránem podporovala, dneska prohlašuje, že Trump ustupuje od svých hlavních cílů pod tlakem domácí politiky. A jde ještě dál, píše, že americká blokáda Íránu fungovala a Írán ji pomalu prolamoval. Trump ji ale ukončil, protože prý nechtěl už snášet vysoké ceny ropy. Byla to jeho volba, nikoli strategická nutnost, říká Wall Street Journal a vyzývá kongres, aby tu dohodu přezkoumal a aby ji odmítl, pokud podpírá režim, který pořád prohlašuje smrt Americe.
6: Sdílí tento pohled i další konzervativní média, co o tom píšou třeba listy Washington Examiner nebo The Hill?
7: Tak Washington Examiner je dneska sebereflexivní. Musím říct, že přináší komentář s otázkou, byla tahle válka vůbec nutná? A dodává, že pokud byl cíl Zničit iránský jaderný program a americké údery v červnu 2025 to zvládli, tak proč bylo nutné zahájit plnohodnotnou válku v roce 2026? A to je přímá kritika Trumpova rozhodnutí. Zároveň Examiner cituje senátního lídra Johna Thuna, který říká, že jeho kancelář požádala o kopii memoranda i o briefing, ale že nedostala ani jedno. A deník The Hill mapuje narůstající bouři kolem dohody mezi republikány a cituje komentátora Johna Podhorece, který říká, že není jediný člověk na světě, který by řekl, že Amerika tuhle válku neprohrála.
6: Když jsou takto kritická média, která zpravidla přizvukují Donaldu Trumpovi, jak argumentují ta liberální?
7: Tak třeba Washington Post je velmi skeptický, a to napříč svojí redakcí. Redakční rada napsala, že administrativa slaví vítězství, aniž by sdělila, co přesně dojednala. A v dalším komentáři potom připomíná, že prezident Trump dával najevo, že mír je za rohem už přinejmenším 38krát. Pozastavuje se také nad tím, jak je možné, že Irán na Izrael vystřelil celkem 30 balistických raket, když zároveň prezident tvrdí, že jeho vojenské síly byly zcela zničené. New York Times zase svůj redakční komentář nazval jednoduše: prezident prohrál tuto válku a vypočítává, že ani jeden z důvodů, kvůli kterým Trump do té války šel, nesplnil.
6: A jakého názoru je Trumpova oblíbená televize Fox News?
7: Fox News stojí výrazně za Trumpem, ano, to je pravda, ale musím říct, i tam se objevují trhliny, protože například hlavní zpravodajská linie Fox News dneska zdůrazňuje to Trumpovo prohlášení na summitu G7, že Írán bude čelit ultimátním následkům, jak říká, pokud nesplní jaderné závazky. Tím Fox dává najevo, že prezident Trump nezaujal slabou pozici. I na Fox ale zaznívá kritika. Ředitel CIA Radcliffe a poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio, ministr zahraničí, podle amerického zpravodajství řekli Trumpovi, že na základě zpravodajských informací pochybují, že Irán přestoupí na ty jaderné kroky, které Washington v dohodě požaduje. A to je velmi výrazný detail. Vlastní služby prezidenta varují, že dohoda nemusí fungovat.
6: Můžeme případně doplnit ještě jiné téma, které zpravodajská média ve Spojených státech komentují?
7: Ano, ještě stále se vrací k těm nedělním Trumpovým oslavám. A docela se v tom dělí. Buď jí popisují tu akci nebo tu událost jako vlasteneckou podívanou, anebo ji označují za bezprecedentní směs politiky, biznisu a show, kterou navíc zastínil rasisticky a transfobně vnímaný výrok jednoho ze zápasníků na adresu bývalé první dámy Michelle Obamové. Podle Guardianu neměly bojové zápasy na půdě Bílého domu co dělat a byly nedůstojné. Na druhou stranu ale bývalý Trumpův mluvčí Bílého domu Anthony Scaramucci v komentáři upozornil, že i toto je Amerika a pokud si to demokraté nebudou chtít připustit, jdou vstříc další volební porážce.
6: Tak to byl náš další výběr z médií, tentokrát z médií ve Spojených státech a naše americká zpravodajka Jana Cíglerová.
2: Ale my ve Spojených státech amerických zůstáváme v Ranním plusu i nadále v 7 hodin 43 minut. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom se dožaduje dokumentů, které na něj a na jeho manželku shromažďovalo federální ministerstvo spravedlnosti. Newsom se domnívá, že jde o politicky motivované vyšetřování, tedy o kauzu vytvořenou podle zadání amerického prezidenta Donalda Trumpa. My se teď na toto téma zaměříme s amerikanistou Krištofem Kozákem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Co přesně si ministerstvo spravedlnosti mělo na kalifornského guvernéra zjišťovat?
8: Ministerstvo spravedlnosti zahájilo prostě v podstatě dokonce trestní řízení a v rámci proti manželce Gavina Newsoma a proti jeho bývalým spolupracovníkům. A pokud zahájíte to trestní řízení, tak můžete v jeho běhu začít požadovat nejrůznější dokumenty. Jedná se zejména o daňová přiznání a daňová přiznání a kontrakty. No a podle všeho to vypadá, že Donald Trump vidí v Gavinu Newsomovi jednoho z hlavních svých hlavních kandidátů demokratických na prezidenta v roce 2028 a je prostě dost možné, že využívá právě to svoje ministerstvo spravedlnosti, nebo on o tom uvažuje, že to je jeho ministerstvo spravedlnosti, tak využívá k tomu, aby našel na politické soky aspoň nějakou drobnou špínu, kterou by potom mohl rozmazávat.
2: No, guvernér Newsom chce znát detaily o údajném vyšetřování jeho a lidí v jeho okolí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To je obdobné, jako u nás v Česku se využívá ta takzvaná 106. Musí mu ministerstvo spravedlnosti tyto informace vydat?
8: No, tak tam jsou určité právní podmínky, které je potřeba splnit, ale rámcově je to tak, že by mu ministerstvo spravedlnosti mělo tyhle ty informace vydat, pokud oni zase nevymyslí, že to je v nějakém speciálním režimu utajení, ja? Protože pokud se ty složky týkají vás osobně, tak se jich můžete k ním dostat, ale pokud se týkají nějakých třetích osob, tak už to zdaleka není tak jednoduché, pokud to trestní stíhání probíhá, takže tam čekám určitou právní bitvu o výklad tohoto, ale jenom bych připomněl, že je velmi až zase úsměvné, ale děsivé, že Donald Trump vlastně dlouhodobě brojí proti tomu, že ministerstvo spravedlnosti je zneužíváno k politickým účelům a že on byl prostě nespravedlivě politicky popotahován. No a teď, když se to samé ministerstvo spravedlnosti, když ho tedy vlastně ovládl a teďka to vypadá, že jeho osobní právník přímo bude řídit celé to, on už ho řídí, ale bude ještě potvrzen senátem, tak prostě používá stejnou taktiku proti svým politickým oponentům.
2: Gavin Newsom je výrazným kandidátem demokratické strany na příštího prezidenta. Co může tohleto vyšetřování a tenhle ten spor s prezidentem Trumpem přinést jeho případné tedy kandidatuře a jeho kampani?
8: No, tak my vlastně nevíme, co se podaří odhalit, ale v podstatě Gavin Newsom, co jsem se díval na ta jeho vyjádření k tomu problému, tak on je připraven v podstatě využít této situace přesně k tomu, aby se zviditelnil, aby řekl, že je terčem prostě Trumpova hněvu, že dokonce Trump do toho začal zatahovat jeho manželku a řadu spolupracovníků a vlastně si z toho udělal určitý kredit, že evidentně tvrdí, že Donald Trump se ho tak bojí, že vlastně se neváhá uchýlit ani k špinavým trikům a zneužívání spravedlnosti, aby ho nějakým způsobem poškodil. Ale říkám, to vyšetřování je v nějaké velmi rané fázi, ale zase je to jako slyšel jsem to vyjádření také v tom smyslu, že vlastně ti federální Trumpovi vyšetřovatelé jako doufají, že když projdou spousta těch daňových dokumentů a smluv, takže aspoň něco, nějakou drobnost tam najdou, kterou potom budou moct mediálně nafukovat.
2: A může tam jít i o nějaké osobní záležitosti, jak si všímají některá americká média, tak Newsomova první manželka byla do roku 2024 zasnoubená se synem Donalda Trumpa, Donaldem Trumpem juniorem.
8: Tak nemyslím si, že to má až takhle osobní rozměr. Myslím si, že je to normální politický, nebo je to normální špinavý politický boj. Zase ta paralela s Českou republikou je tady taky uniklo, že Andrej Babiš vyhrožoval prostě konkrétním lidem a firmám, že na ně zaklekne finanční úřad, tak to je stejně. Donald Trump si teďka představuje, že prostě ministerstvo spravedlnosti v uvozovkách zaklekne na jeho politické oponenty. Bohužel to zneužití spravedlnosti pro postihování, respektive pro následování politických odpůrců, tak to tady existuje vždycky a správně by prostě měla ta politika od těchto vyšetřování být oddělená, ale v Trumpově světě on si myslí, že mu prostě patří americká vláda a může si dělat co chce.
2: Říká amerikanista Krištof Kozák, který byl hostem Ranního plusu. Děkujeme.
8: Děkuji moc za pozvání. Hezký den.
6: Posloucháte Ranní vysílání na plusu 7 hodin, téměř 50 minut. A my si teď povíme, jak hlavní události sledujeme průběžně během celého dnešního rána. Bezpečnostní rada státu se má dnes zabývat novou koncepcí armády. Této části debaty se zúčastní i prezident Petr Pavel. Rada by měla projednávat i zpřísnění režimu pro ruské diplomaty, kteří přijíždějí do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková odstoupila z funkce. Důvodem je podle ní přesun romské agendy pod resort práce a rozdílný pohled na její další koordinaci. A představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, slibují také navýšení dodávek Ukrajině, dodávek prostředků protivzdušné obrany anebo další energetickou podporu Ukrajiny. Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Ředitel školy Miloš Pochobradský si podle kontrolu třeba bezplatně půjčil školní auto a jel na hokejové mistrovství světa do Dánska, anebo, aspoň tady soudě z knihy, zřídil dvě svá služební vozidla naraz. Minulý týden Pochobradský požádal o uvolnění z funkce, údajně z osobních důvodů. Naši reportéři získali protokol o kontrole, který problémy v hospodaření školy podrobně popisuje. Podrobnosti nám přišel do studia říct Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Dobré jitro.
9: Dobré ráno.
6: Martine, co tedy kontrola odhalila?
9: No, ta kontrola probíhala od loňského října do letošního března a my jsme získali právě ten kontrolní protokol. Kontroloři v něm popsali celou řadu problémů v řízení školy a nás zaujalo například to, jak popisují přístup Pochobradského k vozidlům školy. Se školním Volkswagenem Transporter byl například ve svém volnu na hokejové mistrovství světa v Dánsku, což je podle kontrolorů neoprávněné bezúplatné zneužití majetku školy. Nezaplatil totiž ani půjčovné. Sám měl k dispozici dvě služební auta, Škodu Octavii a terénní Toyotu. Podle těch kontrolních zjištění z knihy jízd nastaly například situace, kdy měl řídit obě tato vozidla naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to v loňském roce vyšlo průměrně na 366 kilometrů za den. Škodu Octavii, kterou škola pořídila na konci roku 2019 za necelých 594 tisíc korun, nechával opravovat muže z vedlejší vesnice na místo autocentra, odkud ji škola koupila a kde měla na opravy slevu. Celkem za opravy Octavie škola utratila přes 414 tisíc korun, tedy za těch pět let. V té částce je zahrnutá i oprava za 67 tisíc, kterou ale hradila pojišťovna.
6: Jaká další pochybení kontroloři našli?
9: Kromě těch jich zmíněných odhalila kontrola převážně administrativní pochybení v účetnictví, veřejných zakázkách, správě majetku nebo třeba v myslivosti. Tu kontroloři popsali tak, že, cituji, dle předložené evidence nejvíce zvěře zdarma odebral a zřejmě i ulovil ředitel školy.
6: A jak na to reaguje on sám?
9: Říká, že jeho konec nesouvisí s tím, co zjistili kontroloři, což tvrdí i mluvčí kraje Dan Lechman.
10: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.
9: Půjčování služebních aut bylo podle Pochobradského běžné v rámci podpory a reprezentace školy, takže na cestě transportérem na hokej nevidí nic divného. Zatím, že podle evidence řídil dvě auta naraz, přístojí nepřesné zápisy. A to, že si měl domů nosit zvěřinu, vysvětluje takhle. Z jeho odpovědi citujeme.
11: Domnívám se, že zde došlo k nedorozumění při interpretaci evidence. Označení pro vlastní spotřebu se v daném případě nevztahovalo k vlastní spotřebě konkrétního lovce, ale k vlastní spotřebě školy. Zvěřina byla využívána v rámci různých činností školy, například při odborných a společenských akcích, prezentaci školy nebo akcích pro veřejnost.
9: Já jenom připomenu, že se o Pochobradském mluvilo jako o možném příštím šéfovi Krkonošského národního parku. Teď se prý chce soustředit hlavně na dokončení působení v čele školy. Na vyřešení všech těch nedostatků dostala akademie čas do konce srpna.
6: Martin Štorkán z investigativního týmu Radiožurnálu. Díky, že jsi přišel.
9: Díky moc, hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A teď nás posloucháte v 7 hodin a 54 minut. Společnost Anthropic, která vyvíjí špičkové nástroje umělé inteligence, se rozhodla úplně vypnout své dva nejnovější a nejvýkonnější modely Fable 5 a Mythos 5. Udělala to poté, co jí americká vláda přikázala, že se k ním nesmí dostat cizí státní příslušníci. Čím je poslední AI model od Anthropicu tak nebezpečný a neskomplikují poslední problémy této společnosti plánovanou cestu na burzu? O tom teď budeme mluvit s Vítězslavem Pelcem ze softwarové a kyberbezpečnostní firmy ESET. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
2: Čím tedy mají být ty dva nové modely AI tak problematické, že americká vláda vnímá jako hrozbu pro národní bezpečnost?
12: Ten model nebo modely Mythos, respektive ta jeho veřejná verze pod názvem Fable 5, umí mimořádně dobře jednu věc, a to je hledat slabiny softwaru. Ona umí hledat zranitelnosti v operačních systémech, v prohlížečích, v nějakých kritických aplikacích. Pro obránce je to fantastický nástroj, vy najdete chybu dříve než útočník a umíte ji opravit, jenže ta stejná schopnost vlastně funguje i obráceně. V nesprávných rukou je to nástroj, který zkrátka umí ty samé zranitelnosti najít a zneužít. A tahle, řekněme, dvojsečnost je možná důvod, proč tento jazykový model vláda Spojených států bere jako bezpečnostní riziko.
2: A může ale vláda soukromé společnosti něco takového nařídit?
12: No, USA zřejmě asi může. Ona se opřela o takzvanou exportní kontrolu, nebo respektive nařízení National Security Authorities, tedy pravidla, která omezují vývoj právě, nebo vývoz nějakých citlivých technologií do zahraničí. Vláda USA tento svůj krok vykládá tak, že přístup cizinců, ale vlastně i domácích občanů k tomuhle modelu spadá pod nějaké exportní restrikce. Anthropic s tím samozřejmě veřejně nesouhlasí, brání se, ale ten příkaz zatím respektuje. Je to poměrně bezprecedentní krok. Je to vlastně poprvé, kdy USA zasáhla do nasazení nebo spíše stažení vlastně nějakého komerčního AI modelu.
2: O schopnostech Mythosu někteří experti trochu pochybovali a naznačovali, že by mohlo jít o PR kampaň. Dokládá tohle, že to vlastně nebylo přehánění?
12: No, nepřímo to těm pochybnostem trochu ubírá na váze, to asi ano. Když po modelu sáhne vláda, odvolá se na národní bezpečnost, je to docela silný signál, že ty schopnosti možná nejsou jenom nějaký marketing nebo PR, ale buďme objektivní, ty detaily v tuhle chvíli neznáme. A vláda veřejně nevysvětlila, co přesně jí vyděsilo. Anthropic naopak tvrdí, že jde pravděpodobně nějakou úzkou nebo relativně známou zranitelnost. Asi bych z toho nedělal důkaz, že ten model je všemocný. Spíš to ukazuje na to, že tahle třída velkých jazykových modelů je docela schopná na to, aby stát bral vážně, ale to samo o sobě je posun ve vnímání.
2: Sám Anthropic ten model Mythos o měsíc zpozdil. Co tedy teď znamená ten zákaz vládní? K těm modelům se už nikdo nedostane, nebo je to jenom další odklad?
12: Tak zatím to vypadá spíš na nějaký otevřený spor, než na definitivní konec. Ten Anthropic příkaz respektuje, ty modely vypnul pro všechny, ale zároveň o věci jedná s administrativou USA, že zástupci firmy se sešli s lidmi z Bílého domu. Ty scénáře jsou pravděpodobně dva, buď se dohodnou a model se v nějaké podobě vrátí, nebo ten spor bude zkrátka pokračovat dál. Definitivní tečka to asi není. Nicméně pro firmy, které už na tom modelu třeba nějaké řešení postavili, je to problém. Je to určitá nejistota, ze dne na den jim přestal fungovat nástroj a nikdo jim vlastně neřekl, kdy a jestli se vrátí.
2: A Anthropic plánuje v průběhu letošního roku také vstup na americkou burzu. Můžou mu to problémy s nejnovějšími AI modely zkomplikovat?
12: A to riziko tam nepochybně je. Anthropic to na začátku června oznámil, podal vlastně žádost o vstup na burzu. Tržní hodnota té firmy se odhaduje někde kolem bilionu dolarů. No a tady platí jednoduchá logika. Investoři nemají rádi nejistotu nebo riziko. Takže spor s vlastní vládou, vypnutý model ze dne na den, otevřený právní bitvy, to všechno musí firma popsat vlastně v dokumentech pro investory jako riziko. Na druhou stranu ta situace paradoxně ukazuje, že Anthropic vyvíjí opravdu špičkovou technologii, o kterou má zájmy stát, takže zase je to dvojsečný. Pro investory je to signál síly i nějaký signál rizika zároveň. Jak to zváží trh, to asi ukáže až samostatný vstup na burzu.
2: O nejnovějších událostech kolem společnosti Anthropic, která vyvíjí tedy špičkové nástroje umělé inteligence a sporu s americkou vládou, jsme mluvili s Vítězslavem Pelcem ze softwarové a kyberbezpečnostní firmy ESET. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
12: Já děkuju, hezké ráno.
6: Plus posloucháte i nadále na našem serveru iRozhlas. Například najdete tematiku o svobodě projevu. Většina respondentů nového průzkumu říkala, že bez VH by být neměla, ale jinak svobodu projevu cítí.
2: Bylo 8 hodin a ve středu 17. června posloucháte Ranní plus. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
6: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas plus.
6: A z dalšího scénáře vybíráme, co by mohlo do budoucna odradit Irán od opětovného zablokování Hormuzského průlivu.
2: Jak firmy ze skupiny Agrofert vydělávaly od začátku ruské invaze na ukrajinském obilí.
6: A jak se můžeme v době dovolených zabezpečit proti vloupání zlodějů.
2: To si poslechněte po zprávách, které připravuje Monika Vrchotová.
0: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, které začíná právě teď. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
13: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
0: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
14: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
15: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík XVI. Koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy, zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: A dosavadní výsledky summitu G7 rozebereme v Ranním plusu podrobněji hned po zprávách.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
16: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
0: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym od dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večera 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Pilnáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
17: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také Hnutí Stačilo.
0: Voliči Hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group. Teď pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Na D5 z Prahy ve směru na Rozvadov opatrně za sjezdem na Plzeň Bory. Na 85. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Projíždí se pouze odstavným pruhem a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Veste. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se jede v koloně za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. A ještě v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské předblanku. Zdržíte se asi půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco teď se jen výjimečně objevují přehánky, postupně se čekají místy a ojediněle hrozí i bouřky, obloha dnes bude oblačná až zatažená, jen místy přechodně i polojasná. Večer pak mají srážky ustávat a teploty vystoupí na 20 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů, na horách bude kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: V 8 hodin a 6 minut dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem, jehož slavnostní podepsání se očekává v pátek na švýcarské hoře Birkenstock, uvolnilo podle pozorovatelů i náladu na summitu G7. Německý kancléř Friedrich Merz včera oznámil, že Německo je připraveno podílet se na udržení míru na Blízkém východě a do oblasti Perského zálivu už poslalo první lodě určené k likvidaci námořních min. Uzavření Hormuzského průlivu, kudy před vypuknutím války proudila až pětina světové ropy, Evropu ekonomicky poškodilo, protože kontinent je do velké míry závislý na dovozu energií. Hostem Ranního Plusu je teď ekonom Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace. Dobré ráno.
18: Dobrý den všem.
2: Irán ve válce se Spojenými státy použil uzavření Hormuzského průlivu jako zbraň. Co by ho do budoucna přimělo to kdykoliv nezopakovat?
18: No tady je jedna delikátní věc, protože poučení z tohoto konfliktu je, že Irán byl schopen použít jako ekonomickou zbraň uzavření Hormuzského průlivu a bude i do budoucna pokušení to udělat, protože nedá se říct, že by za to zaplatil cenu, která by byla odstrašující z jeho hlediska.
2: Podle agentury Reuters vznikl v souvislosti s tou mírovou dohodou dojednávanou 300 miliardový soukromý fond, tedy 300 miliard dolarů na podporu investic do íránské ekonomiky a infrastruktury. Jak významná mírová pobídka tohle může být a vlastně pobídka, aby Irán znovu nezopakoval to své počínání v Hormuzském průlivu?
18: Ano, ano, jako Irán dneska pravděpodobně ovládají iránské revoluční gardy, ale nedá se říct, že by jim chyběl úplně takový ten klasický transakční přístup. Jinými slovy, pokud budou vidět, že dodržování pravidel, včetně bezpoplatkového možnosti, bezpoplatkového provozu lodí v Hormuzském průlivu se vyplácí, tak to budou dodržovat. To je, ty ekonomické stimuly jistě sehrají nějakou roli.
2: Já jenom dodám, že podle agentury Reuters je tento fond tedy soukromý, přispívat by do něj měly okolní státy kolem tedy Perského zálivu, ale také třeba některé asijské země nebo americké společnosti. Nicméně, my se stále pohybujeme v rovině očekávání a spekulací. Přesto, kdyby se po pátečním podpisu memoranda Hormuzský průliv zase otevřel a Spojené státy a Irán by pokračovaly v mírových jednáních. Jak se to může projevit ve světové ekonomice a hlavně jak rychle?
18: Tak tohle, to první je samozřejmě odpověď jednoduchá. Projeví se to pozitivně. Otázka je, něco už je zaceněno například v cenách ropy. Jenom bych připomněl, že Brent, to je takový ten referenční typ ropy pro evropský trh, meziměsíčně díky tomu ohlášení mírové dohody oslabil o 30%, což je opravdu hodně. Momentálně je na méně než $80 za barel, takže jednoznačně pro všechny spotřebitele ropy ten efekt bude příznivý. Je otázka, jestli ropa bude schopná klesat někam dále, kde se říká, že ta dlouhodobě rovnovážná cena by odpovídala zhruba $65 za barel. V časovém horizontu to je zajímavé. Ty údaje se velmi rozcházejí. Některé hovoří o druhém čtvrtletí příštího roku jako o době, kdyby ten trh se měl usadit a stabilizovat, pokud nedostane žádné jiné nabídkové šoky do té doby. Někdo hovoří o podstatně rychlejším náběhu, řekněme, do několika měsíců. Nejkratší interval, který jsem zatím dokázal odhalit na webu, tak byl o 2-3 měsících. Takže ten rozptyl je velmi široký.
2: Ano, ještě poslední věc. Samozřejmě válka se odrazila ve vysokých cenách ropy, ale také v inflaci a centrální banky to pozorně sledují. Evropská centrální banka minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu na 2,25%. Lze očekávat, že budou následovat i další, včetně té české.
18: No, ptáte se pravděpodobně na ČNB. Já myslím, že tenhle signál je spíš protiinflační a jako takový bude interpretován, já myslím, i bankovní radou ČNB. Spíš teda by měli převládnout holubice. To je moje očekávání.
2: Holubice znamená tedy ponechat ty sazby zatím ještě?
18: Ponechat sazby na této úrovni s odvoláním mimo jiné na to, že ta mírová dohoda je jako tentokrát dosti nadějná.
2: Říká ekonom Miroslav Zámečník. Děkujeme, že jste byl v Ranním plusu.
18: Já děkuji za pozvání a hezký den všem.
2: A naším dalším hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update.eu.cz, která sleduje dění v Evropské unii. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
2: Co zatím ukázal ten summit G7 o vztazích mezi Spojenými státy a tou E3, tedy velkými evropskými ekonomikami?
19: Já myslím, že ukázal velké překvapení pozitivní a také optimismus. Vlastně před summitem to vypadalo několik týdnů, že Donald Trump třeba ani nepřijede do Evropy, že se tomu summitu vyhne, ale nakonec přijel a to, co nyní tedy z toho summitu vlastně vychází za výstupy, tak to je všechno jako velice pozitivní a svědčí to o tom, že skutečně tam probíhal silný dialog mezi Amerikou a právě těmi velkými evropskými zeměmi, že tam našli celou řadu bodů, na kterých se mohou shodnout. A znamená to i to, že Donald Trump si, řekněme, může ocenit to, že Evropané mu chtějí pomoci právě třeba s vyčištěním vlastně Hormuzského průlivu, s jeho odminováním, protože i to je vlastně jeden z těch velkých výstupů, že se na tom tady Evropané mají nějakým způsobem podílet. Takže myslím si, že je to pro ty vztahy mezi Evropskou unií a Amerikou skutečně velice, velice vítaný posun, protože těch pozitivních zpráv na této ose mezi Evropou a Amerikou jsme dlouho moc neslyšeli.
2: A jakou roli sehrálo to, že se ten summit konal ve Francii, kde ho mohl více dirigovat prezident Emmanuel Macron?
19: Samozřejmě, že to sehrálo velkou roli, protože Emmanuel Macron je velice schopný diplomat i s celým svým týmem a je to také člověk, který se nebojí vlastně být občas i kritický směrem k Donaldu Trumpovi a řekněme trošku více bránit ty evropské zájmy a trošku ukazovat Evropu jako nějakého samostatného a sebevědomého partnera, protože myslím si, že i to Amerika může často ocenit, že řekněme Evropa stojí vedle Ameriky s hlavou styčenou a řekněme, snaží se zapojit vůbec do těch vyjednávání a snaží se zapojit nějakým způsobem do řešení těch globálních konfliktů, byť ty její možnosti jsou vlastně omezené.
2: Já ale narážím také na to, že Donald Trump ještě v pondělí Francii hrozil 100% dovozními cly na francouzská vína, pokud nebude odstraněna daň z digitálních služeb, tak jak vážně bere Evropa vlastně tu hrozbu nebo ty opakované hrozby na zvýšení dovozních cel?
19: Já si myslím, že z toho už se stal bohužel takový evergreen mezi Evropou a Amerikou, že když Donald Trump něco potřebuje, tak začne vyhrožovat Evropě, buď nějaké konkrétní zemi nebo celé Evropské unii cly. Myslím si ale, že často naráží na tu ekonomickou realitu, že vlastně nemůže uvalit nějaká jednostranná cla na jednu konkrétní zemi, protože Evropská unie má společnou obchodní politiku, takže vždy je potřeba vlastně jednat s Evropou jako s celkem a nikoli tady útočit takto obchodně na jeden evropský stát. Zároveň vlastně kromě toho, že tady na summitu G7 došlo k tomu politickému pokroku na úrovni EU a USA, tak ještě vlastně ve stejné dny se třeba hlasovalo v Evropském parlamentu ano. O nové obchodní dohodě mezi Amerikou a Evropskou unií, která také určitě je dobrá pro Spojené státy americké. Je to jistý signál z Evropy, že jsme ochotní s nimi obchodovat i nadále, což je samozřejmě výhodné i pro Ameriku.
2: To jsem se právě chtěla zeptat vlastně na to hlasování včerejší Evropského parlamentu o zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států amerických. Co to v praxi teď bude znamenat?
19: V praxi to bude znamenat, že tedy Evropa odstraní ta svá cla, která dosud vlastně platila vůči těm americkým produktům. Zároveň tam ale evropské instituce přidaly celou řadu ochranných opatření, aby vlastně motivovali Ameriku k tomu, aby neustupovala už z těch dohodnutých, řekněme, pravidel a linií, protože víme, jak Donald Trump a jeho administrativa velice často právě využívá ta cla na různé strašení a vyhrožování, že velice často mění ty své názory a návrhy. Takže tam jsou zkrátka opatření, že pokud by Amerika opět začala strašit těmi cly, zase třeba uvalila nějaká přídavná cla na evropské produkty, tak ta dohoda vlastně, kterou schválil Evropský parlament, přestává platit a spolu s ní přestanou platit i ta vlastně nulová cla na dovoz amerického zboží do Evropy. A samozřejmě, že v americkém zájmu je ta nulová cla pro ty americké produkty udržet.
2: Podaří se odblokováním Hormuzského průlivu Evropě stočit teď pozornost na Ukrajinu a případné další vlny sankcí proti Rusku? To už je jenom krátká otázka na závěr.
19: Já myslím, že ano a dokazuje to i právě ten výstup vlastně toho summitu G7, kde opět rezonovala Ukrajina, dokonce tam rezonovala i oblast tedy Indo-Pacifiku, takže Čína versus Tajvan. Takže ano, je možné, že díky tomu se vrátí pozornost zpět Ukrajině a i Donald Trump byl, řekněme, velice, ta jeho rétorika byla opět kritická vůči Rusku, takže možná se dočkáme nějakého posunu i v této otázce.
2: Míní Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update.eu.cz. Děkujeme.
19: Já děkuji, naslyšenou.
6: Další důležité zprávy, které sledujeme, ta první navazuje na probírané. Prezident Petr Pavel prohlásil, že pokud bude dohoda mezi Spojenými státy a Íránem naplněna, mohla by přispět ke stabilizaci bezpečnosti v regionu i světové ekonomiky. Ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempy se ohradil proti vyjádření poslance hnutí SPD Josefa Nerušela pro naši stanici ke změnám financování rozhlasu a televize. Poslanec Nerušel se změnil záměru koalice posílit kontrolní mechanismy, aby kontrolovala nejen finanční, ale i obsahovou rovinu. Ministr Klempýř na síti X uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií veřejné služby. Bezpečnostní rada státu se dnes má zabývat novou koncepcí armády a také možnosti zpřísnění režimu pro ruské diplomaty, kteří přijíždějí do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru.
2: A ve vysílání ranního plusu je teď čas na pohled do domácích médií. Prošla je brzy ráno editorka Českého rozhlasu Plus Patricie Polanská. Například Deník N, jak si všimla, v návaznosti na vládní návrh na zrušení poplatku za média veřejné služby, rozebírá praxe jiných zemí.
20: Je to vlastně takový souhrn modelů financování, jak fungují podobná média v evropských zemích a to třeba i v těch, kde hledají, tedy alespoň podle jejich slov, inspiraci vládní politici. Takže například v Dánsku nebo Norsku zajišťuje předvídatelnost státního financování těchto médií víceleté období, na které je rozpočet stanoven. Konkrétně v Norsku mají rozpočet na 4 roky dopředu, pak se sejde parlament a nastaví se nové podmínky. Přičemž tedy jde o dohodu všech stran, nikoli většinové hlasování nebo hlasování, kde by převálcovala většina všechny ostatní. Třeba ve Francii chvíli fungovalo financování jako podíl na HDP, nyní je tedy navázán na jinou daň. Ve Finsku a Švédsku se zase výběr speciální daně shromažďuje na odděleném účtu, neputuje vůbec do státního rozpočtu a nelze jej použít na nic jiného než na provoz médií a tak dále a tak dále. Samozřejmě máme taky příklad Slovenska a nebo Estonska, kde to funguje zhruba tak, jak navrhuje dnešní vláda, ale můžeme se asi pobavit o nějaké politické kultuře. Zkrátka ty modely jsou nejenom pokud jde o financování, ale i o nějaké záruky k nezávislosti, řekněme. A je tedy jedna politické vůli, které si ty dané země vyberou. Ještě dodám, že velký rozhovor s Tomiem Okamurou, mimo předsedou SPD a jedním z členů vládní koalice, kde mimo jiné jde i o veřejnoprávní média a jejich financování, tak najdete v dnešní Mladé frontě dnes.
2: Pojďme i na další témata dnešních deníků. Ve školách roste agrese. Letos policie řešila už 1000 případů. To je titulek deníku Právo. Co se to ve školách děje?
20: Tak jde o vlastně statistiky z centrály, Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Trestných činů, abych to upřesnila to číslo, trestných činů, tak bylo za loňský rok 154 a letos už je to téměř 300, nebo přes 300, pardon. Jde o vydírání, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování. Všech incidentů, které jsou nějak spojeny s agresí, tak je v titulku zmíněných už téměř 1000 za letošní vlastně pololetí. Většinově jde o incidenty na základních školách, kde jsou pachateli žáci a situace se zhoršuje s koncem roku. A obrázek o tom, jak to na školách vypadá, je letos asi velmi přesný, protože právě od ledna běží cílené monitorování škol kriminalisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, protože řada skutků je podle nich spojena s extremistickým chováním nebo radikalizací.
2: Asi jen málo koho minula zpráva, že díky vstupu firmy SpaceX na burzu se Elon Musk stal prvním dolarovým bilionářem. Na serveru TechCrunch se k tomu vrátili. Tak co zajímavého se tam můžeme dočíst?
20: Tak zaprvé má článek opravdu zajímavý titulek, dobře odvedená práce. Jak pochopit Muskovo neuvěřitelné jmění, napoví doba ledová, počet oktávek pro Čechy i soukromá armáda. Jde zkrátka o to, jestli umíme vůbec rozlišovat třeba mezi miliardou a bilionem, jestli prostě pro náš mozek zkrátka není všechno v kategorii hrozně moc peněz.
2: No, pro ten můj určitě.
20: Takže je tam několik opravdu rozkošných příkladů. Například představte si pomyslnou úsečku, na jejím levém okraji leží $1 000 000 a úplně vpravo bilion. Miliarda se tím pádem tkrčí někde úplně na levém okraji, namačkaná těsně vedle milionu. Ilustruje to i čas, zatímco milion vteřin uplynul zhruba před 12 dny a miliarda vteřin nás vrací do roku 1994. Bilion vteřin nás katapultuje hluboko do doby ledové, celých 29 tisíc let před naším letopočtem. A kdyby Musk utrácel milion dolarů denně, trvalo by asi 2740 let, než by bilion dolarů kompletně utratil.
2: Z domácích deníků dnes vybírala editorka Českého rozhlasu Plus Patricie Polanská.
6: A Plus posloucháte i 6 minut před půl devátou. Podle České asociace pojišťoven se Češi ve vztahu bytům nebo domům nejvíc bojí poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, anebo požáru. Z vykradení má podle zjištění asociace strach asi jenom 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech opravdu klesá. Ale v létě, kdy mnozí z nás jedou na dovolenou, je nebezpečí vyšší než jindy. Proto se vyplatí byt či dům dostatečně zabezpečit a pojistit.
4: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
21: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
4: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
21: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny říká.
22: Osobně si myslím a vidíme to i vlastně v rámci dat, že to je hlavně z důvodu lepšího zabezpečení a techniky, která se dneska používá běžně pro zabezpečení domů a nemovitostí.
21: Běžné už jsou dnes kvalitnější dveře, včetně ocelových futer, zámky, čidla, alarmy i kamery. To všechno podle pojišťoven snižuje riziko vloupání. Naopak roste výše způsobených škod, když už k vloupání dojde. A často se potom stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože mají starou, neaktualizovanou smlouvu, říká Juhaňák z Allianz.
22: Já doporučuji alespoň jednou za rok se podívat na tu smlouvu, co vlastně mám uzavřeno, zhruba si spočítat, jestli to stačí nebo nestačí.
21: Hodnotu vybavení domácnosti může zvýšit rekonstrukce nebo třeba nákup dražší elektroniky. Podle České asociace pojišťoven je takzvaně podpojištěných 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Juhaňák.
22: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
21: Linky, na které se dají hlásit pojistné události, dnes fungují non-stop. Pojišťovně je potom potřeba dodat podklady, aby událost vypořádala, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
23: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
21: Když se podaří vlastnictví deklarovaných předmětů prokázat, výrazně to urychlí vyřízení pojistné události, říká Mašek. Podle něj pojišťovny právě v létě řeší nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
23: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
21: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: 8 hodin a 27 minut, tohle je Ranní plus. Psal knihy, věnoval se archeologii a profesí byl učitel. Nejznámější dílo spisovatele Eduarda Štorcha Lovci mamutů se zapsalo do historie dětské literatury. Byl průkopníkem v přístupu k výuce mimo školní lavice. I proto vybudoval takzvanou dětskou farmu na Libeňském ostrově. Ve stejných místech teď vznikla venkovní učebna pro žáky.
24: Doufám, že opravdu budou využívat žáci škol. Oni mají možnost buď si u mě objednat program, který většinou zahrnuje nějaké povídání o vlastně historii toho místa tady.
25: Říká Michála Nohejlová-Zemková, která působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a dlouhodobě vede žáky k environmentální výuce.
24: Nebo si mohou využít učebnu sami k vlastnímu použití, jak uznají za vhodné, zvlášť pokud učitelé třeba jsou zvyklí už vyučovat venku, tak jim učebna poskytne vlastně zázemí k posezení, případně i střechu, pokud zrovna trošku prší.
25: Jak vlastně má velký vliv to vyučování na děti? A když si vzpomenu na svůj dětský věk, tak kdykoliv jsme šli se svými spolužáky někam ven, tak to byl zážitek.
24: Já taky doufám, že to vnímají pozitivně a vlastně ze všech programů, které jsem tu kdy měla, se mi to potvrdilo. Už sám Edvard Storch vlastně píše ve 20. letech o tom, že pobyt v přírodě snižuje agresivitu. A to pozorovalo vlastně napříč celým věkovým spektrem u různých dětí. A i soustředěnost a schopnost přijímat podněty se vlastně najednou v tom živějším přírodním prostředí zvětšovala.
25: Učebna, která stojí na místě původní Štorchovy dětské farmy, je přístupná široké veřejnosti. Podle Martina Kříže z platformy Učíme se venku je obecně vzdělávání venku na vzestupu. Celorepubliková data ale ukazují, že záleží na regionech.
3: Typicky dítě města, tak je spíš vevnitř, jezdí po kroužcích a je to dítě víkendu a o víkendu vyráží ven a zase jsou takový ty děti ulice, sociálně slabší vrstvy nebo venkov, který zase oni běhají po venku celý týden, ale pak s rodičama vlastně to tráví jako spíš indoorové aktivity o víkendech.
25: Oficiální rezervační systém venkovní učebny pro školy začne fungovat na stránkách dětskafarma.cz od konce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
6: Bylo 8:30, před námi jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Český rozhlas Plus.

0: vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informovala o tom agentura Reuters. Incident se stal včera asi 30 kilometrů jižně od britských břehů, mimo teritoriální vody. Oběti ani škody nejsou hlášené. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily. Necelé 3/4 lidí si myslí, že v Česku je možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba kněží se v 50. letech stali oběťmi komunistického režimu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích. Připravené máme i dopravní zpravodajství na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na 29. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na 18. kilometr do omezení, zdržení 20 minut. Na D5 se z Prahy na Rozvadov zpozorněte za sjezdem na Plzeně Bory. Na 85. kilometru řeší nehodu osobního auta, projíždí se pouze odstavným pruhem a tvoří se kratší kolona. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Vestec mezi 3. a 19. kilometrem. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a silným provozem za nimi. A ve směru na D1 se sune kolona za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude místy přechodně polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy s přeháňkami a s teplotami do 25, na jižní Moravě do 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to v 8 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám stále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Senátory čeká dlouhý jednací den. Budou se zabývat třeba změnami rozpočtových pravidel, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak zřejmě návrh narazí. Jednání horní komory bude sledovat náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, s kterým jsme teď ve spojení. Dobré ráno.
3: Dobré ráno z Valčtinského paláce.
2: Víme, jak by se senátoři mohli k novele o rozpočtech postavit?
3: Rozhoduje samozřejmě až celé plénum. Senátní výbory už nicméně doporučili tu novelu upravit. Abych vysvětlil, v čem ten doporučený pozměňovací návrh spočívá, tak nejprve připomenu, co chce koalice. Ta navrhuje, aby se od příštího roku nově nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Přidali by se tak k části výdajů na obranu a penězům na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, pro které platí výjimka už teď. No a ten pozměňovací návrh dvojice senátorů dopravní stavby vrací do toho takzvaného výdajového rámce. Do limitu by se tedy nepočítaly pouze výdaje na infrastrukturu nad 1% HDP.
2: A čím to senátoři vysvětlují?
3: Jeden z předkladatelů, předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09 označil návrh, který přišel ze sněmovny za rozpočtový armagedon, znamenal by podle něj hluboké zadlužování země. No a tomu chce právě tímto pozměňovacím návrhem předejít. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Dodala, že situaci způsobila minulá vláda, která na evropské úrovni schválila nereálné snižování schodků, označila to za past. Pokud se nicméně návrh vrátí do sněmovny, koalice má každopádně dostatek hlasů na to horní komoru přehlasovat.
2: Vojtěchu, pojďme podrobně ještě k jednomu bodu schůze. Senátoři by se dnes měli začít zabývat návrhem novely občanského zákoníku, která by zpřísnila pravidla pro tranzice, tedy pro změnu pohlaví. O co přesně jde?
3: To je návrh skupiny senátorů, zejména z klubu ODS a TOP 09 v čele s Vladimírou Ludkovou z ODS. Tak tomu uvedla, že změny pohlaví nejsou jen osobní záležitost jednotlivce. Cílem novely je podle ní najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv třetích osob. O co jde tedy konkrétně? Úřední změnu pohlaví by měly nově schvalovat i soudy a translidé by museli docházet na roční psychoterapie. Dnes to posuzuje sexuolog. Ludková připomněla, že ústavní soud před necelými dvěma roky zrušil podmínku sterilizace pro změnu písmene v občanském průkazu a chybí tak podle ní navazující legislativa. Pod návrh se podepsala třeba i nezařazená senátorka Daniela Kovářová. Novela je podle ní potřeba ze dvou důvodů.
4: Za prvé se mi nelíbí ten legislativní stav neexistence po té, co ústavní soud zrušil před těmi skoro dvěma lety část paragrafu 29 občanského zákoníku. A potom se mi nelíbí ta sociální nákaza tím nesouladem sexu nebo pohlaví a mentální orientace.
3: Proti novele se ozvala část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Třeba předseda sexologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Libor Zámečník upozorňuje, že ten návrh by mohl zhoršit dostupnost péče.
5: Velmi by se prodloužila doba trvání toho celého procesu, té tranzice. Myslíme si, že by to zahltilo naše ordinace, protože sexuologů a psychiatrů, kteří se věnují této problematice, je málo.
3: No a už teď jsou tedy čekací lhůty na sexuologa dlouhé. Organizace Transparent pak upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly otevřít dveře ke státem řízené konverzní terapii a novela by tak mohla být v rozporu s evropskou legislativou. Podle předkladatelů má odborné poradenství sloužit k potvrzení stálosti pociťovaného nesouladu. A navrhují také, aby translidé museli prokázat schopnost žít po dobu dvou let s neutrálním jménem a příjmením. I to je podle nich test stálosti rozhodnutí. Označili to jako real life test. Tereza Žufová z organizace Transparent k tomu říká:
6: vy neprokážete, že žijete jako muž nebo žena tím, že budete mít neutrální jméno a doklady budete mít pořád špatně. To naopak může vést diskriminaci lidí na pracovišti, ve škole, v běžném životě. Pořád budete předkládat občanku, která neodpovídá vaší realitě.
3: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního čtení.
2: A mají ty popisované změny šanci projít?
3: Tím, že jde o senátní návrh, tak musí projít v horní komoře dvěma čteními, potom by případně teprve zamířil k posouzení do sněmovny. Většinou se tady v Senátu dodržuje takové pravidlo, že se různé návrhy nechají přes první čtení projít, aby se o nich mohlo diskutovat ve výborech. Uvidíme tedy, jestli to bude i tento případ. Už nicméně ale víme, že novela bude čelit návrhu na zamítnutí. Hodlá ho podat senátorka Adéla Šípová z klubu SEN 21 a Pirátů. Novela podle ní vyvolává zbytečné kulturní války a není potřeba. Ten návrh je dnes jedním z posledních bodů na programu schůze, dostane se tak na něj pravděpodobně až později odpoledne nebo případně večer.
2: Takže Vojtěcha Tomáška, našeho parlamentního zpravodaje, čeká dlouhý den, pro teď děkujeme. Hezké ráno.
3: Je to tak. Hezké ráno, naslyšenou.
7: Máte vyladěn Český rozhlas Plus, 8 hodin a 39 minut. V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní srážky katamaranu s plachetnicí, při které přišli o život 4 Češi. Zbylé členy 8členné české posádky se podařilo z moře vytáhnout. Trojice, která vyvázla bez vážnějších zranění, už je zpátky v Česku a během pár dní by se měla vrátit domů i žena, která zatím zůstávala ve splitské nemocnici. Ve Splitu vývoj událostí po této tragické nehodě sleduje nadále naše spolupracovnice, ta Veseláková. Přeji ti dobrý den.
8: Dobré ráno.
7: Jsou nějaké nové zprávy z vyšetřování toho nedělního neštěstí?
8: Přímo od úřadů, respektive těch orgánů, které se nehodě věnují, nic nového nevíme. Ve zdejších médiích se ale objevují výpovědi lidí, kteří v dobu havárie údajně proplouvali kolem a kteří třeba komentují, jestli někoho viděli nebo neviděli za kormidlem obou lodí. Ale to jsou samozřejmě jenom spekulace a budeme zkrátka muset počkat na ty oficiální závěry vyšetřování, ke kterému by se mimochodem mohly připojit i české orgány. Jinak ve veřejném prostoru ta nehoda otevřela debatu o bezpečnosti námořní dopravy, zejména v tak frekventovaných místech, jako je právě okolí Splitu a úzký průliv mezi ostrovy Brač a Šolta, kde k té nedělní nehodě došlo. Objevují se úvahy, jestli tu třeba nevytvořit pevné plavební koridory pro větší lodě nebo neumístit například semafory.
7: Víme, nebo plyne z vyšetřování, jak zkušená byla česká posádka?
8: Já jsem se na to ptala českého konzula ve Splitu Štěpána Šantrůčka, ten mi řekl, že v případě této skupiny nemůžeme mluvit o tom, že by byli neskušení. Na Jadranu ani na moři prý nebyli zdaleka poprvé. Teď se to dost vyzdvihuje i v chorvatských médiích, protože mnohé posádky, které během léta ještě proplují Jaderským mořem, budou mít mnohem méně zkušeností. Není to samozřejmě tak, že by si plachetnici mohl pronajmout každý, ale jedna věc je tedy složit zkoušky a mít oprávnění takové plavidlo kormidlovat a druhá věc je mít dostatek zkušeností s podmínkami na moři. Ty se mohou rychle měnit a zejména v letní sezóně jsou velmi náročné právě kvůli množství různých typů lodí, které jsou na moři. Všude se teď skloňuje zejména to pravidlo neustále se dívat kolem sebe, notabene tam, kde je námořní doprava tak hustá, jako tady v okolí Splitu.
7: Přeživším Čechům byl, vlastně je velkou oporou konzulát ve Splitu, ten se ale otevřel teprve v pondělí, jak vytížený úřad to teď je.
8: Je pravda, že konzul má letos velmi náročný start té sezóny. Za těch pár dní už se musel věnovat i dalším případům, ve kterých čeští turisté potřebovali nějakou pomoc konzulární z různých důvodů. Nicméně to nedělní neštěstí, o kterém se v Chorvatsku mluví jako o nejhorší námořní nehodě za dekády, podle Šantrůčka ukázalo, jak dobré kontakty a vztahy má české zastoupení s domácími úřady. Ta komunikace, ať už s policií nebo třeba se splitskou nemocnicí, prý probíhala velmi dobře. A konzulát měl všechny podstatné informace, řekli bychom, v reálném čase.
7: Budou i letos na Jadranu čeští policisté?
8: Ano, na letní sezónu přijedou i letos a podrobnosti si poslechněte přímo od konzula Štěpána Šantrůčka.
9: Chorvatská policie, stejně jako tomu bylo v minulých letech, požádala českou policii o spolupráci a na ty dva prázdninové měsíce, to znamená od 1.7. do 31.8. zde budou sloužit české policejní hlídky. Stejně jako v posledních letech to bude v lokalitách Omiš, Šibenik a Vodice.
8: Tolik tedy český konzul ve Splitu. Já ještě pro zajímavost dodám, že chorvatská policie spolupracuje i s policisty z dalších zemí, jejichž turisté jezdívají ve větším počtu na Jadran, takže v ulicích přímořských měst můžete narazit například i na policisty polské, slovenské, ale třeba i čínské. Oni samozřejmě nemají ty pravomoci, jako kdyby byli ve svém domovském státě, ale doprovázejí své chorvatské kolegy, připojují se k jejich hlídkám a jejich úkolem je usnadnit komunikaci s turisty z jejich zemí, kteří se třeba dostanou do nějakých potíží a případně mohou taky usnadnit součinnost s orgány v domovském státě. No a úplně závěrem ještě dodám pro české turisty, že samozřejmě funguje také velvyslanectví v Záhřebu a přes letní měsíce červenec a srpen bude fungovat také konzulát ve Rijece.
7: Děkuji do Splitu naší spolupracovnici té Veselákové. Naslyšenou.
8: Hezký den, naslyšenou.
2: A já v 8 hodin a 43 minut připojím krátké hlavní zprávy. Izrael dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, uvedla to agentura AFP s odvoláním na libanonské zdroje. Stalo se tak navzdory nedělní dohodě mezi Spojenými státy a Íránem. Od rána zasedá Bezpečnostní rada státu. Části jednání o obraně a bezpečnosti se má zúčastnit i prezident Petr Pavel. A ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance hnutí SPD Josefa Nerušila na Plusu ke změnám financování rozhlasu a televize. Poslanec Nerušil mluvil o záměru koalice posílit také kontrolní mechanismy obsahu médií.
7: 8 hodin 44 minut, stále jste na Plusu. Firmy ze skupiny Agrofert se po ruské invazi na Ukrajinu staly významnými obchodníky s tamním obilím a oleninami. Tehdejší koncový vlastník Agrofertu, současný premiér Andrej Babiš hnutí ANO, označil přitom ukrajinské obilí za kontaminované a navrhoval ho vozit pryč z Evropy. Upozornili na to investigativci z rumunského investigativního serveru s názvem Rise Project. Navíc zjistili i to, že podnikatelské aktivity Andreje Babiše se prolínají s firmami napojenými na členy bývalé maďarské vlády Viktora Orbána. S rumunskými novináři na téhle kauze spolupracoval i zdejší server investigace.cz. Článek do české verze zpracovala redaktorka serveru Barbora Šturmová. Teď je s námi ve studiu. Dobrý den.
10: Dobré ráno.
7: Co považujete vy za nejzásadnější zjištění těch rumunských kolegů?
10: Podle mě ta investigativa má tři hlavní roviny. Jedna z nich je právě už ten rozpor, jak jste o něm mluvila na začátku, že vlastně Andrej Babiš v době, kdy ukrajinské obilí označoval za kontaminované, tak v tu dobu profitoval právě z ukrajinských obilovin a olejnin. Další je právě propojení Agrofertu a firem, které jsou napojené na okolí Viktora Orbána. A třetí rovina hlavní je vlastně zjištění a identifikace těch dodavatelů, kteří v některých případech byli napojeni na organizovaný zločin nebo na ukrajinského oligarchu.
7: Investigativci analyzovali data v začátku války na Ukrajině. Kolik obchodů Agrofertu a v jaké hodnotě ukázali?
10: Tak celkově šlo o tisíce tun různých zemědělských komodit. Šlo o například o slunečnicová semínka, nebo o kukuřici, nebo o výrobky ze soji. A celkově ty firmy za toto zboží z Ukrajiny dali 250 milionů korun.
7: Dostaly se ty obiloviny a olejniny i do Česka, nebo je firmy vyvážely jenom do Rumunska a Maďarska?
10: Vlastně Agrofert má v Rumunsku a v Maďarsku dceřinné firmy. Jedna z nich, ta v Maďarsku, vyrábí slunečnicový olej. Do té právě putovaly slunečnicová semínka a ten slunečnicový olej vlastně vyváží po celé Evropě, takže pravděpodobně se s ním mohli setkat také lidé z Česka. Republiky.
7: Andrej Babiš tady tenkrát na jaře 2024 na sociálních sítích se zmiňoval o tom, že tady ukrajinské obilí je kontaminované, jak jsme řekli, že evropští zemědělci by určitě ocenili, kdyby se vozil pryč z kontinentu. Nakolik ale on jako koncový vlastník holdingu Agrofert a aktivní zaneprázdněný politik zároveň mohl tehdy reálně vidět, co a kde jim vlastněné firmy obchodují?
10: Pravděpodobně o tom vědět nemusel a asi ani nevěděl. Na druhou stranu, on z toho v tu dobu profitoval.
7: Do obchodu byly podle zjištění investigativců zapojené společnosti propojené s Babišovými politickými spojenci, s Viktorem Orbánem, bývalým maďarským premiérem. Jak konkrétně, co o tom kolegové zjistili?
10: Kolegové zjistili, že Agrofert vlastně získal 65% podíl v rumunské firmě East Grain, kde měla podíl maďarská investiční skupina Hodler. A právě tato skupina stále drží menšinový podíl v této firmě spolu s Agrofertem a ta finanční skupina Hodler má ve své vlastnické struktuře bývalé ministry Orbánovy vlády, konkrétně bývalého ministra dopravy a kultury a inovací.
7: Agrofert k celé záležitosti rumunskému investigativnímu serveru napsal, že Babiš už není vlastníkem holdingu a že se tady nemůžou k jeho slovům vyjadřovat. Sam premiér na otázky rumunských kolegů neodpověděl. Vy jste se pokoušeli některou ze stran, některé ze zmíněných také oslovit?
10: Ano, oslovovali jsme Agrofert, ten tvrdí, že z války neprofituje a že vše vlastně probíhalo v souladu se zákonem.
7: Budete pokračovat dál v téhle investigaci nebo bude pokračovat ta spolupráce rumunského vašeho týmu?
10: Ano, chtěli bychom se ještě konkrétně podívat na některé transakce, které proběhly.
7: Barbora Šturmová, redaktorka serveru investigace.cz ve studiu Ranního plusu. Děkujeme, že jste přišla osobně.
10: Děkuji za pozvání.
2: 8 hodin a 49 minut. Moderní technologie využívají arboristé při záchraně nemocných víc než stoletých kaštanů v Zámeckém parku v Čechách pod Košířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
11: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
12: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
13: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí. a ta rána se uzevře.
12: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva.
13: Výbava vlastně pro injektáže je, základ je injektážní přístroj, protože to je vlastně ten aplikátor, který nám aplikuje látku do stromu. Vypadá to jako velká injekce, taková trošku starobilá. Přístroj je přímo napojen na zásobník látky, takže nikde nenasáváme látku zvlášť a můžeme vlastně opakovaně bratru litr látky aplikovat do stromu, což nám jde na x stromů, x aplikací. Takže základní vybavení je opravdu hlavně ten aplikátor, pomocí kterého se pod přece jen trošku tlakem vstřikne ta látka do stromu.
12: Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
14: Tak je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jím to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají. Zvlášť, když je třeba ten letní přísušek, je málo srážek, tak o to hůř ten strom na to reaguje, na to napadení, a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého pohledu vůbec neprospívá. Snižuje to jejich délku dožití a musí se nejčasto dělat zásahy třeba v té koruně kvůli odumírajícím větvím.
12: Kaštán, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
15: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let. Což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Tarukou. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
12: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: 52. ročník jedné z nejvýznamnějších filmových přehlídek v Česku. Letní filmové školy začne v Uherském Hradišti sice až v posledním červencovém týdnu. Pořadatelé ale už včera představili její podrobnější program. Už dříve také ohlásili cenu pro herce Jiřího Lábuse. Výroční ceny festivalu dostanou ale i jeho profesní kolegyně, herečka Aňa Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Osilo. My jsme teď ve spojení s programovým ředitelem letní filmové školy Janem Jílkem. Dobré ráno.
16: Hezké ráno.
2: Letošní nabídku zahájíte českou premiérou snímku Virbel režiséra Tomáše Hubáčka. Čím především vás zaujal?
16: Tak ten film nás zaujal tím, že se docela hodně vymyká vlastně tomu standardu filmového vyprávění a toho, co vlastně v současném českém filmu můžete očekávat. A je to velmi jako pomalu vlastně artikulovaný snímek, který je velmi umělecký, který je velmi obrazově založený, pracuje s motivy krajiny a historické paměti a na velkém plátně to bude naprosto takový jedinečný kontemplativní zážitek, ale to neznamená, že vlastně v tom filmu není i skvělé herecké obsazení. Je tam Judit Pecháček, David Švehlík, Alexej Piško a další, takže je Martin Finger, takže ten film je herecky velmi silný, ale zároveň i příběhově a atmosféricky vlastně tím, jak pracuje s těmi motivy, nejenom té historické paměti, ale i vlastně s vizualitou a geometrií krajiny například.
2: Tak to je taková malá pozvánka na český snímek a v programovém bloku Současnost jste připravili mimo jiné retrospektivu děl režiséra Romana Polanského. Proč padla volba právě na tohoto filmaře, který je pro mnohé stále kontroverzní?
16: My samozřejmě tu kontroverzi si uvědomujeme a prostě respektujeme ty různorodé názory, které kolem toho nějakým způsobem byly a budou. A jsme na to připraveni. Chceme vlastně tyho filmy, které, byť on je kontroverzní postava, tak tyho filmy nesporně patří do té historie světové kinematografie, tak ukázat vlastně v patřičném kontextu. Budeme tam mít experta francouzského na jeho dílo Janika Rolandova, ale zároveň vlastně pro nás je důležité nějakým způsobem zvednout a uchopit právě to téma, o kterém jste mluvila. A to téma kontroverze, téma, jakým způsobem jsou vnímáni různí autoři, třeba kontroverzní nebo i kontroverzní filmy vlastně z historie kinematografie, jakým způsobem se proměňuje vlastně ten divácký diskurs, ten společenský diskurs, jakým způsobem se proměňuje vnímání autora versus jeho díla a tak dále. Takže tohle jsou všechno velmi důležité a zásadní otázky, které jsme, neříkám, že neřešili do toho letošního ročníku, ale tolik jsme se jimi nezabývali, ale myslím si, že i vzhledem k tomu, že na letní filmovou školu jezdí celá řada mladých lidí, kteří tohle vnímají jinak než třeba naše generace, tak je potřeba nějakým způsobem to téma zvednout a zanalyzovat a právě proto plánujeme vlastně panelovou diskuzi na toto téma, kde chceme pozvat různorodé vlastně odborníky a chceme diskutovat vlastně o těchto věcech.
2: A má letošní ročník nějaký leitmotiv nebo téma, které se prolíná celým festivalem?
16: Úplně to takové to zastřešující téma, to už řadu let vlastně filmovka nemá, takže máme různorodé programové sekce, které by nějakým způsobem měly sedět dohromady a komunikovat spolu a snažíme se, aby ten program právě byl různorodý a aby si tam každý divák vlastně od těch 20 let, dejme tomu věku, nebo 18 let do 80 let věku našel vlastně ty svoje filmy.
2: Připravili jste pro festivalové publikum i nějaké novinky, co se týče například zázemí nebo organizace celého festivalu?
16: Zásadní ne, chceme samozřejmě nějakým způsobem zase zlepšit management vlastně těch front a čekání na filmy, takže tam nějaké budou praktické novinky, jinak máme ten, vlastně loni jsme zavedli, vlastně loni jsme představili jeden sál nový, takže máme jeden sál navíc, což zase nám pomáhá vlastně v tom rozvrstvení toho programu a těch filmů a tak dále, takže nějaké zásadní novinky ne, ale věnujeme se určitě vlastně teďka hodně tomu managementu těch front. A vlastně ten nový sál zůstává, který jsme tu aulu, který jsme představili loni.
2: Pracujete s rozpočtem kolem 31 milionů korun, to je tedy podpora z Ministerstva kultury a pokud se nemýlím, tak ta dotace je meziročně nižší, zhruba o 2,5 milionu. Jak velký zásah do vašeho rozpočtu to je?
16: Je to samozřejmě velký zásah, když to čistě matematicky si vezmete, že ten rozpočet je zhruba těch 30-31 milionů korun, tak těch 2,5 milionů korun je v tom jako velmi znát. A pro ten letošní rok nám se ještě podařili loni vlastně i granty, úspěšné granty z médie, vlastně z toho evropského bruselského programu Evropské unie, takže nějakým způsobem jsme schopni to saturovat a nemít nějaké zásadní problémy letos, ale pokud ta situace bude trvat dál, tak ty další ročníky budou už finančně pro nás daleko náročnější.
2: A jak hodláte postupovat? Budete v této věci jednat s vedením Ministerstva kultury? Nebo hledat zdroje spíše jinde?
16: Samozřejmě, budeme se snažit jednat jednak s Ministerstvem kultury i se Státním fondem audiovize, vlastně v té asociaci českých filmových festivalů, kde letní filmová škola je a je velmi aktivní, tak vlastně skrz tu asociaci se budeme snažit jednat s těmito institucemi, které jsou pro nás naprosto zásadní z hlediska toho financování.
2: Máme ještě malou chvilku, tak na jaké hosty byste pozval návštěvníky festivalu, kteří teprve zvažují, jestli přijedou?
16: Tak už to, vy jste už to zmínila, ty výroční ceny, těšíme se moc na Jiřího Lábuse, kterého si velmi vážíme jako herce, které z těch komediálních televizních rolí, vlastně pak díky Vladimíru Michálkovi třeba jeho Americe, za kterého dostal Českého lva za vedlejší roli, tak potom se ukázal, že vlastně může být i charakterní herec a je to jedna z nesporných ikon českého filmu jako takového. Těšíme se na Aňu Geislerovou, která je takovou rezidentkou letní filmové školy a jezdí k nám velmi často. A těšíme se i na Michela Oselota, což bude takové velmi specifické pro nás, protože filmovka není primárním festivalem, primárně zaměřeným vlastně na to, na animovaný film a animaci jako takovou. Takže tenhle host bude velmi specificky jedinečný, protože budeme promítat ty jeho vlastně ploškově animované pohádky, které čerpají z různých archetypů a mýtů, ať už afrických, nebo orientálních, nebo evropských. A
2: děkujeme, to byl vlastně Jan Jílek z letní filmové školy. Naslyšenou.
17: Česká filharmonie zve na tradiční open air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
7: bylo 9 hodin, také závěrečnou půlhodinou Ranního plusu s datem 17. června. S čerečným datem uvozují Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
17: Český rozhlas Plus.
2: Odpor proti výstavbě větrných elektráren je často spojen s šířením dezinformací. Odkud se rekrutují účastníci těchto debat?
7: Je v Česku svoboda slova a měla by pro veřejnou debatu platit nějaká omezení? Probereme výsledky průzkumu na toto téma.
2: A domovy pro seniory mají dlouhé pořadníky, jak toho na Jižní Moravě využili neseriózní firmy.
7: Tak to je výhled do další půlhodiny. Našeho vysílání zprávy chystá Monika Vrchotová.
0: Přeji dobré ráno. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
18: Došlo k systému, kde se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
0: Výbory doporučili schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocky se podpisu dokumentu nezúčastní.
19: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že v Česku je možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
20: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu u nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
0: Zhruba pětina lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Výsledkům průzkumu se podrobněji budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka propustil po 5 letech z vězení.
21: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobeli, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí.
4: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.
0: Pochobratský obvinění odmítá. Na mistrovství světa chtěl prý reprezentovat školu. Zatím, že podle knihy Jíst řídil dvě auta naráz, stojí podle něj nepřesné zápisy. Na odstranění nedostatků dostala škola čas do konce srpna. Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
5: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A teď pohled na silnice. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 18. kilometr. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Fronta pokračuje až na 196. kilometr. Nárazově se zastavíte i v levém pruhu. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most se zastavíte už u sjezdu do Vídeňské a v Blance směrem na Troju stále regulují vjezdy do tunelu. Kvůli tomu se v Patočkově zastavíte už u Břevnovského kláštera a do tunelu je to na 45 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, jen místy přechodně polojasno. Teď můžou ojedinělé přes den místy se objevovat přehánky, výjimečně hrozí i bouřky a odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
22: Posloucháte Ranní Plus.
7: Dnes s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Klimatický tým Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřil na analýzu dat z desítek mimo pražských besed s veřejností, které se týkaly větrných elektráren. Ten průzkum probíhal mezi srpnem 2025 a květnem 2026, tedy letošního roku. A data z něj získaná potvrzují, že místní odpor proti stavbě větrných elektráren bývá spojen se šířením dezinformací. A besed v regionech na toto téma se mnohdy účastní malá skupina řečníků s vazbami na dekarbonizační, protievropské nebo populistické směry v politice. Ve studiu mám teď Petra Vědomuse, který spolupracuje právě s klimatickým týmem AMO, jinak je to také náš kolega. Dobrý den.
23: Dobrý den.
7: Kdo tedy například dlouhodobě objíždí český venkov a burcuje proti větrným elektrárnám?
23: Tak on je tam patrný v podstatě takový rozpor mezi jako relativně velkým počtem besed iniciovaných odpůrci větrných elektrárem a malým počtem řečníků, kterých, když jsme si to tak nějak spočítali, je víceméně 9 těch hlavních a často jsou spojeni s populistickými nebo krajně pravicovými stranami. Nám z toho vyšly vlastně dva takové subjekty. Jednak je to strana pro Jindřicha Reichla a jednak je to taková malá, vlastně prorusky orientovaná strana Jasan, která získala něco kolem 0,08% hlasů ve sněmovních volbách. Co se týče těch řečníků, tak úplně nejvíc tam vlastně převažují energetici Hynek Beran a Ivan Nobeský, kteří jsou úzce spjatí se stranou pro.
7: Dá se předpokládat, že tematice větrných elektráren a obnovitelných zdrojů se věnuje nepříliš široká skupina expertů, pak by bylo logické, že právě oni třeba rotují na obecních debatách, ale toto je tedy z toho, co říkáte, zřejmě jiný případ.
23: Oni jsou možná experti na energetiku nebo na plynárenství, navíc jsou vlastně úzce spjati s dezinformačními kanály, vlastně prakticky denně vystupují například na Parlamentních listech. A vlastně bych neřekl, že tady nejsou odborníci na obnovitelnou energetiku.
7: Tak to nebylo myšleno, spíš jenom, že ty, pokud se to týká takhle specializovaného tématu, takže tam jezdí specialisté, takhle jsem to myslel. Mm-hmm.
23: Takhle bych to ani neřekl, oni v podstatě si z toho vytvořili určitou agendu, jejímž cílem je zejména prosazování jaderné energetiky a fosilních zdrojů, což tam tak trochu skrytě na těch besedách zaznívá. Myslím, že není ani takový problém, že si protivětrní aktivisté zvou na své besedy odpůrce obnovitelných zdrojů, ale spíše to, že jsou skrývány jejich vlastně politické afiliace, ty vlastně na těch pozvánkách, na ty akce nebo na těch akcích samotných nejsou přiznávány. To znamená v tomto případě souvislo se stranami pro nebo Jasana.
7: Upozornili jste na rizika toho, že tyto dezinformační taky oslabují schopnost veřejnosti dělat informovaná rozhodnutí o vlastní budoucnosti. Jak je to provázáno s celou tou debatou o evropských dotacích třeba nebo akceleračních zónách?
23: Tak pochopitelně to vymezení akceleračních zón je zásadní vlastně pro energetickou bezpečnost a vlastně Evropská unie nás k tomu trochu vede a vlastně v podstatě to vymezení těch akceleračních zón je nutné, ale myslím, že tady je jiná debata a to je ta debata o energetické bezpečnosti a o tom, že vlastně my se tady zbavujeme energetické závislosti na totalitárních režimech.
7: Jste vlastně zmapovali ty vzájemné vazby aktérů těch besed proti obnovitelným zdrojům nebo proti tady větrné energetice a jejich provázanost v politice. Může se to nějak promítnout do debaty před podzimními komunálními a senátními volbami?
23: Myslím, že může, protože ti lidé z těch malých obcí, kteří mohou mít třeba legitimní obavy, tak nebo také starostové těch obcí často si zvou na ty besedy možná lidi, o kterých možná neví, co jsou zač, jaké mají politické souvislosti. A v podstatě já tady vidím určitý průnik krajní pravice do těch lokálních diskuzí. Ostatně už vlastně jeden z těch hlavních řečníků na těch besedách, Hynek Beran, vlastně na konci května po řadě těch besed teprve oznámil, že vlastně kandiduje na senátora.
7: A existuje možnost debatovat o tomhle se starosty? Upozornit je třeba na to riziko dezinformací, aby rozlišovali fakta a dezinformace?
23: Tam jsou různé postoje těch starostů. V některých případech vlastně ti starostové možná z neznalosti, možná vědomě poskytují třeba prostory těm řečníkům. Nicméně se domnívám, že řada z nich vlastně neví, komu tam ten prostor poskytují, právě těm krajně pravicovým subjektům.
7: Petr Vidomus, spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky, analytik klimatického týmu. Děkujeme.
23: Také děkuju.
2: Posloucháte Ranní plus, a to v 9 hodin a 14 minut. Máme v Česku svobodu slova a měla by pro veřejnou debatu platit nějaká omezení? To zjišťoval průzkum, který zpracovával Český rozhlas spolu s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Jak dopadl, o tom se budeme bavit s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou. Vítejte ve studiu.
3: Dobrý den.
2: Takže máme v Česku svobodu slova nebo ne?
3: Podle většiny lidí ano. Ve výzkumu nám takto odpovídalo bezmála 70% všech dotázaných. Dvě pětiny lidí odpovědělo, že se v Česku rozhodně mohou svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Podle 30% toto platí spíše. Pětina lidí už je o něco skeptičtější a odpovídala, že tahle svoboda vyjadřování platí tak půl na půl, no a necelých 10% pak říká, že se spíše či rozhodně svobodně vyjadřovat nemůžeme. Většina společnosti se shodne i na tom, že i svobodná debata by měla mít nějaké mantinely a že by nemělo být přípustné třeba vyzývat k násilné změně politického režimu.
2: A tenhle pocit, že můžeme mluvit svobodně, je podobný napříč celou společností?
3: Právě že není. On se liší podle vzdělání, podle věku a hlavně podle politického přesvědčení. A právě na to jsme se ve výzkumu zaměřovali. Ptali jsme se respondentů a respondentek, koho volili v posledních sněmovních volbách v roce 2025. Tady to podrobnější rozdělení potom ukázalo, že voliči současné vládní koalice, tedy ANO, SPD a motoristů, jsou s tím současným stavem svobody slova o něco méně spokojení než voliči opozice, tedy Spolu, STAN a Pirátů.
2: Takže to je zase rozdělení mezi vládou a opozicí, které známe i z jiných společenských otázek.
3: Ten výzkum ukázal trošku bohatší obrázek. Pokud totiž půjdeme potom, jak tu svobodu slova vnímají voliči jednotlivých partají, tak se ukáže, že se navzájem na řadě věcí shodnou. Podstatná část voličů ANO souhlasí s těmi pirátskými nebo s těmi od Spolu nebo STANu, že je debata v Česku svobodná a že by měla mít nějaká pravidla. Část voličů Spolu potom říká, že by těch pravidel a omezení mělo být co nejméně. No a na tom se zase shodnou třeba z voliči motoristů nebo voliči SPD. A lidé pak obecně souhlasí s tím, že za tu poslední dekádu zůstala svoboda slova v Česku stejná, či se zvýšila. Že ji naopak ubylo, to říká čtvrtina společnosti.
2: A pokud bych si chtěla já změřit, jak jsem na tom s vnímáním svobody slova, třeba ve srovnání s ostatními, mám možnost?
3: No, na našem webu iRozhlas.cz dneska najdete první článek ze série, která se právě svobodě slova věnuje. Součástí je i kalkulačka, která vám ukáže, jak si stojíte ve srovnání se zbytkem společnosti, a zároveň se tam třeba dočtete, která témata v té veřejné debatě lidé považují za svobodnější, nebo třeba kdo by za ty své výroky měl nést větší odpovědnost.
2: Nejen o kalkulačce svobody slova na stránkách iRozhlas.cz jsme mluvili s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou. Děkujeme.
3: Naschledanou.
7: A 2 minuty po 14:10 máme příležitost shrnout hlavní zprávy těchto hodin. Irán i přes přípravu dohody se Spojenými státy každou noc vysílá několik dronů směrem k nákladním lodím v Hormuzském průlivu. Takové jsou informace televize NBC News, která se odvolává na zdroje z americké administrativy. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, to uvedla agentura AFP s odvoláním na libanonské zdroje. 4 lidé zahynuli po ruských útocích na východu ukrajinská města Sloviansk a Záporoží. Informovali o tom místní úřady.
2: Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem, jehož slavnostní podepsání se očekává v pátek ve Švýcarsku, uvolnilo podle pozorovatelů i náladu na aktuálním summitu G7. Německý kancléř Friedrich Merz tam včera oznámil, že Německo je připraveno podílet se na udržení míru na Blízkém východě a do oblasti Perského zálivu už poslalo první lodi určené k likvidaci námořních min. Uzavření Hormuzského průlivu, kudy před vypuknutím války proudila až pětina světové ropy, Evropu ekonomicky poškodilo. Kdyby se zase otevřel a Spojené státy a Irán by pokračovali v mírových jednáních, jak rychle se to může projevit ve světové ekonomice? Podle hlavního poradce České bankovní asociace, ekonoma Miroslava Zámečníka, lze v takovém případě počítat s dalším zlevňováním ropy. V odhadech na stabilizaci trhů se ale podle Zámečníka predikce rozcházejí. Část uvádí druhé čtvrtletí příštího roku, jiné interval 2 až 3 měsíců. A ekonom Zámečník popsal i možné dopady na inflaci v Česku.
6: Já myslím, že tenhle signál je spíš protiinflační a jako takový bude interpretován, já myslím, i bankovní radou ČNB. Ponechat sazby na této úrovni s odvoláním mimo jiné na to, že ta mírová dohoda je jako tentokrát dosti nadějná.
2: Řekl nám ekonom Miroslav Zámečník. A co zatím ukázal summit G7 o vztazích Spojených států a E3, tedy velkých evropských ekonomik? O tom jsme dnes ráno mluvili s šéfredaktorkou serveru Update.eu.cz Anetou Zachovou.
8: To, co nyní tedy z toho summitu vlastně vychází za výstupy, tak to je všechno jako velice pozitivní a svědčí to o tom, že skutečně tam probíhal silný dialog mezi Amerikou a právě těmi velkými evropskými zeměmi, že tam našli celou řadu bodů, na kterých se mohou shodnout. A znamená to i to, že Donald Trump si, řekněme, může ocenit to, že Evropané mu chtějí pomoci právě třeba s vyčištěním vlastně Hormuzského průlivu, s jeho odminováním.
2: Řekla v Ranním plusu Aneta Zachová. Podle ní se po summitu G7 vedle dohody na pomoci Evropy v Hormuzu může vrátit i pozornost Ukrajině. Státy G7 se také shodly na posílení sankcí proti Rusku a na navýšení investic a vojenské podpory Ukrajině. O roli Evropy a Spojených států v řešení této války jsme mluvili s rusistou Karlem Svobodou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj Donald Trump dnes Ukrajinu vnímá více jako partnera, kterého je nutné respektovat. A Evropa přebírá aktivnější roli ve vyjednávání míru, kvůli tomu, jak se Spojené státy z vyjednávání v poslední době stáhly.
9: Rusko samo, ať chce nebo ne, je nuceno jednat s Evropou. Problém je tam samozřejmě ten, že Rusko neustále opakuje ty svoje maximalistické požadavky. Odevzdejte nám všechno a pak ještě o zbytku budeme jednat a tím kompromisem bude, že nebudeme chtít ještě něco víc než úplně než ty čtyři oblasti plus Krym a další věci. Čili Evropa v tomhletom přebírá výrazně vyšší roli a je samozřejmě tam i cítit to, že Rusko prostě zjistilo, že Ukrajina na tom bojišti, jestli ne, jako vyhrává, to je možná přehnané, ale rozhodně není tak jednoduchý protivník.
2: Upozornil v Ranním plusu rusista Karel Svoboda.
7: Posloucháte Plus, máme 9 hodin a 22 minut. Firmy, o kterých bude řeč v následující reportáži, si říkají spolky a nabízejí starým lidem ubytování a péči, zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dostatek míst. Kancelář ombudsmana upozornila, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá nejvíc hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně tím, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
10: Probíhá volání.
11: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Dobrý den.
24: Dobrý den.
11: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
24: Tady paní.
11: Dobrý den. Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
25: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
11: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
1: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících třech subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
12: Kontrolám se věnuje také kancelář ombudsmana. Potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
13: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
12: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hysová, Český rozhlas.
2: 5 minut zbývá do 9:30, stále jste na vlnách Ranního plusu. 7. ročník festivalu Knižní lázně přivítá desítky autorů, mezi nimi Doru Kaprálovou, Zuzanu Bergrovou nebo Petra Borkovce. V Mariánských lázních se budou od zítřka setkávat se čtenáři až do neděle. Na programu jsou autorská čtení, diskuze nebo workshopy. Například Jindřich Mann, syn Ludvíka Aškenázyho, tu pokřtí knihu Kafka a Kafka, na které pracoval se svou dcerou Lucí Mann. Se scénickým čtením zase vystoupí soubor Listování, koncertovat bude zpěvák Adonis a další. Víc už řekne zakladatelka festivalu Klára Kain. Dobrý den.
14: Dobrý den, já vás zdravím z krásné Mariánsko-lázeňské kolonády.
2: My zdravíme zpátky. Přes veškerý doprovodný program jsou Knižní lázně hlavně setkáním malých nakladatelů a knihkupců se čtenáři. Jak je festival propojuje?
14: Festival propojuje knihkupce, nakladatele, čtenáře, ale i další vlastně umělce, autory, autorky právě skrze ten program, kde nabízíme jak představování těch nakladatelů, ale i samotné té knižní produkce, autorská čtení.
2: A váš festival, vznikl s cílem podpořit menší nakladatele během covidové karantény. Sledujete zlepšení jejich pozice?
14: Sledujeme určitě nějakou jako stabilitu, nicméně v posledním roce se to zase trošku začalo vyklad. Každopádně malí nakladatelé mají a přeju jim to samozřejmě velký odhodlání nadále věnovat krásným knížkám.
2: Kolik nakladatelů a knihkupců se v průměru účastní vašeho festivalu?
14: Na Knižních lázních nabídneme produkci 3 desítek nakladatelství a přibudou i nějací samonakladatelé, kteří se také objevují čím dál tím častěji.
2: A důležitým tématem letošního ročníku jsou knižní adaptace. Jak se to promítne do programu?
14: My máme tu čest přivítat na Knižních lázních Milana Krumla, který je odborník na knižní adaptace na toto téma. Udělá nám tady takovou přednášku spojenou s nějakýma audiovizuálníma ukázkama a také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a Terezu Boučkovou, spisovatelku, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh vlastně příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
2: Festival se snaží také propojovat českou a německou literární scénu. Co oba tyto prostory podle vás spojuje?
14: Tak Mariánské lázně jsou velmi blízko hranic s Německem. My jsme toho využili. Pozveme Hanse Tilla, německého básníka a překladatele. Také zveme například Lenu Dorn, básnířku a bohemistku. Myslím si, že oni sami přiblíží, co spojuje německou a českou literaturu. Nicméně rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
2: A kdo jsou typičtí návštěvníci vašeho festivalu Knižní lázně a jak sečtělí musí být, aby si ho užili?
14: Sečtělí být nemusí. Knižní lázně jsou otevření úplně všem, od nejmladších po ty nejzkušenější. Jsou otevření jak vášnivým čtenářům, ale tak jsou také otevření všem, kteří prostě jenom budou třeba procházet kolem. Máme hezkou zkušenost, že je naším programem k který se snažíme komunikovat velmi srozumitelně i právě pro lidi, co nečtou, takže jsme vždycky nějakým způsobem zaujali a strávili tady s námi krásný den. Je to otevřený úplně všem a srdečně všechny zvu.
2: Tak to byla Klára Kain, zakladatelka festivalu Knižní lázně. Mluvili jsme o 7. ročníku, který proběhne od teď do víkendu. Děkujeme za váš čas, hezký den.
14: Krásný den i vám.
7: Za pár okamžiků uslyšíte další zprávy a po nich pro a proti. Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Ale podaří se jim přimět k mírovým rozhovorům i ruského vůdce Vladimíra Putina. V debatě pro a proti Lukáš Matoška na toto téma vyspovídá generál poručíka Pavla Macka, bývalého nejvyššího představitele Slovenska ve strukturách NATO, a Pavla Havlíčka, analytika Asociace pro mezinárodní otázky. Za něho plusu se loučí pro dnešek Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová. Hezký den.
0: Je 9:30.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, uvedla to tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory dohodě mezi Íránem a Spojenými státy, která má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a v Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Americká televize NBC s odkazem na nejmenovaného vládního činitele zase uvedla, že Írán i přes podepsání dohody každou noc vysílá drony směrem k lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem. Senát se začne zabývat zpřísněním

0: tím nesouladem sexu nebo pohlaví a mentální orientace.
1: Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Třeba předseda sexuologické společnosti Libor Zámečník upozorňuje, že návrh by mohl zhoršit dostupnost péče. Organizace Transparent pak upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly vést ke státem řízeným konverzním terapiím. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství, která pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to Kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii. A to, pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
3: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
1: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle asociace ale 7 z 10 českých domácností nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Svitavy. Na 201. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až k omezení v Brně na 196. kilometr. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se dojíždí do kolony kamionu, která pokračuje nesouvisle na konec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště se táhne fronta kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec k Ořechu mezi 3. a 19. kilometrem. Nárazově zastavíte i v osobním autě. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Fronta pokračuje před Barandovský most a Dobříšskou k Mrázovce. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se můžeme těšit na příjemné teploty, bude 20 až 25, na Jižní Moravě až 27 stupňů, ale má převládat oblačno až zataženo. Teď ojediněle postupně místy s přeháňkami, výjimečně hrozí i bouřky. Místy by přechodně mohlo být i polojasno a večer pak mají srážky ustávat. Tolik zprávy a teď už pro a proti s Lukášem Matoškou.
4: Americký prezident Donald Trump po setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Rusko by mělo uzavřít mír s Ukrajinou.
5: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
4: Řekl Trump na okraj summitu lídrů zemí G7, který se odehrál ve Francii. Jeho slova vyvolala na straně několika západních představitelů opatrný optimismus ohledně toho,

0: že válka by výhledově mohla skončit. Jak pravděpodobné to je?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty k tomuto tématu po linkách jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko. Dobrý den.
2: Dobrý den, Ben.
0: A analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
0: Začněme od vás, pane Havlíčku. Blíží se z vašeho pohledu konec války na Ukrajině?
3: To je samozřejmě těžká otázka, ale moje odpověď by byla, že jsme skutečně blízko tomu, aby jsme posunuli vlastně ten dlouhotrvající konflikt, který vede Ruská federace proti Ukrajině. Ty podmínky po teď minimálně uzavřeném tedy příměří a domluvě mezi Spojenými státy a Íránem jsou vlastně dobré, protože máme po včerejšku a dohodě mezi lídry G7 jasný konsenzus na tom, že dnes musí tyto státy Ukrajinu podporovat, vytvářet tlak na Ruskou federaci a vytvářet tak podmínky právě proto, aby byla Ruská federace konečně motivována k tomu takové příměří a konečnou mírovou dohodu na Ukrajině podepsat.
0: Pane Macko, blíží se konec války na Ukrajině podle vás?
2: Já si stále myslím, že bohužel nás čeká scénář předlženého konfliktu, to znamená, bude pokračovat tento opotrebovávací konflikt. Já vnímám to, co hovorí kolega, a naozaj je pravda, že je dobré, že po dlhé době je ta pozícia jednotná Spojených štátov a evropských partnerov, lebo boli isté obavy, že Spojené štáty budú teraz rýchlo tlačiť na ukončenie konfliktu. Tá podstata je v tom, že konflikt je v nejakej ťažkej fáze, neposúva sa nikam, ani jedna strana nemá dostatok sil na to, aby ho rýchlo rozhodla. To všetko by hovorilo preto, aby došlo k ukončeniu konfliktu, ale je to zásadný problém na ruskej strane, že Rusi jednoducho stále, akokoľvek sa pristúpi k nejakým rokovaniam, okamžite dávajú vyššie požiadavky, stále majú požiadavky na odstúpenie všetkých štyroch oblastí plus ďalšie požiadavky, ktoré by znamenali de facto kapituláciu Ukrajiny. To znamená, áno, podmienenie je možný, rýchly koniec vojny, ale iba v prípade, že by došlo k silnému tlaku Spojených štátov a európskych partnerov alebo celé G7 na Rusko s prísnením sankcií a Rusi by poznali, že vlastne už nemajú čo v tomto konflikte ani na bytovnom poli, ani vyjednávaní získať.
0: Pane Havlíčku, to vy si dovedete predstaviť, že by v dohledné době Západ zatlačil na Rusko takovým spôsobem, aby ruští predstavitelé zasedli k jednacímu stolu se svými ukrajinskými protižky a začali vážne jednat o uzavření míru?
3: Já si myslím a dokážu si to skutečně představit, protože tady pokud se podíváme na kombinaci faktorů, které by po jedné linii vlastně šly směrem k sankcionování a další izolaci Ruské federace, zejména tedy v oblasti ekonomiky a podkopání vlastně toho válečného systému výroby, ale na druhé potom by došlo k masivní podpoře Ukrajiny, teď tedy poslední artikulovaná žádost jde směrem k vyčlenění speciálních prostředků ve výši 20 miliard dolarů, které mají právě posloužit na Ukrajině k zakonzervování a ještě více posílení vlastně toho nejen ukrajinského spravedlivého boje za osvobození těch území, ale také přenesení toho válečného konfliktu dovnitř Ruské federace, tak tohle to jsou opravdu velmi důležité faktory, které by měly nějakým způsobem pomoci vlastně vytvořit ty podmínky, o kterých jsme se bavili. A je tady ještě jedna linie, kterou nesmíme pominout, a to je vnitřní ruská domácí dynamika. Ta je velmi rozjitřená na společenské úrovni, na úrovni elit a připomenu ještě jeden faktor, který je závazný i pro Ruskou federaci. I tam se stává ta válka stále nepopulárnější a to jsou samozřejmě takzvané parlamentní volby, které tam mají proběhnout v září. To je také politický určitý moment, který musíme vnímat na ruské straně právě v této souvislosti.
0: Pane Macko, nejsme už svědky toho zesilujícího se tlaku ze strany Západu vůči Rusku. Když se podíváte na to, co teď připomněl Pavel Havlíček, na tu dohodu zemí G7 ze včerejška, že navýší dodávky nejrůznějších obranných prostředků, například protivzdušné obrany na Ukrajinu?
2: Ja mám rád fakty a tie zatiaľ bohužiaľ aj historicky sa ukazujú, že tieto veľké vyhlásenia zo Západu nevždy boli sprevázané konkrétnymi akciami. Pokiaľ by Ukrajina skutočne dostala tento 20 miliardový balík, pokiaľ by dostala prostriedky ďalekého dosahu, o ktorých sa hovorí, a zároveň dostala prostriedky protivzdušnej obrany, tak by toto sa mohlo naplniť. Druhá vec je, že Rusi naozaj sú v situácii, že sa blížia k nejakému bodu zvratu, kde sa, alebo rozhodnému bodu, kde sa musia rozhodnúť, že či budú celoplošne mobilizovať, čo je veľmi riskantné a nepopulárne pre tento režim, alebo jednoducho budú musieť pristúpiť na nejaké negociované riešenie. Takže ak by sa to dodržalo, tak je tu tá šanca, že by prišiel takýto impuls a to by bol ten zlom, ktorý by donútil Rusov racionálne začať negociovať. Len ja mám obavu, že bohužiaľ, keď sa pozriem na produkčnú schopnosť tých systémov protivzdušnej obrany, tak v najbližších mesiacoch žiadnu zmenu neuvidíme. Keď sa pozrieme na tie ďalšie prvky, to by muselo byť mimoriadne veľké úsilie a museli by sa skutočne tie dodávky realizovať.
0: Pane Havlíčku, není to problém, že to, na čem sa včera dohodli lídři nejvyspělejších ekonomik zemí G7, je zatím jenom proklamace?
3: Samozřejmě, my se musíme posunout od té rétoriky k činům. Já s Palem Mackem souhlasím a mám pocit, že samozřejmě to, co se v těch uplynulých týdnech a měsících stalo na Blízkém východě, tedy jakým způsobem došlo vlastně k vypotřebování některých těch strategických zástop, primárně tedy ze strany Spojených států, ale také jejich přesunem vlastně ze strany Spojených států směrem ke spojencům v regionu, tak určité míry právě kapacitní odhalili a samozřejmě ty limity zase vyšly do popředí. Na druhou stranu já mám pocit, že vlastně tady se nebavíme už jen opravdu o roli Spojených států. Víme, že poměrně sofistikovanými systémy disponuje třeba Japonsko, které ale bylo v minulosti vázáno určitými řekněme dohodami, které neumožňovaly mu podobně jako historicky Německu vyvážet zbraně do válečných zón. Pokud by došlo opravdu k takovéto masivní podpoře ze strany všech států G7, včetně právě Japonska, tak můžeme vidět opravdu zásadní zvrat a posun v této oblasti.
0: Tomu vy nevěříte, pane Macko?
2: Já si myslím, že v tomto se absolutně zhodneme. Tu je to podstatné, aby tento zlom nastal, protože je všetkým jasné, že Rusi sami od seba neprestanou s touto agresivnou vojnou, napriek tomu, že nepostupují a mají stále vlastně po 4 rokoch menej o 9% územia, než mali presne pred 4 rokmi, tak stále majú nejakú šancu, že zlomia skôr tú podporu Ukrajiny, lebo tá je závislá na tej podpore. Pokiaľ bude táto robustná podpora Ukrajiny realizovaná, tak samozrejme to mení tú rovnicu a môže dojsť k tomu zlomu, že Rusi pristúpia na to rokovanie. Budú donútení. Skrátka, pokiaľ Rusov nedotlačíme k tomu, sami na to nepristúpia.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Prezident Zelenský, který byl přítomný na tom včerejším summitu G7 ve Francii, tak po něm prohlásil, že všichni přítomní lídři se shodli, že Rusko nevyhrává. Tak to asi vidíte i vy, pane Havlíčku, nebo vlastně i vy oba, po tom, co před chviličkou dodával pan Macko. Na druhé straně, dá se říct, že by vyhrávala Ukrajina?
3: Já si myslím, že je důležité opravdu začít u té první části, protože pokud vy jste v pozici toho agresora, útočníka a slíbil jste doručit určité vítězství, tak už jenom ten samotný fakt, že Rusko nevyhrává a na tom se všichni tady shodneme, tak je vlastně začátkem té porážky Ruské federace, protože ona je tou agresivní silou, ona slibuje doručit určité výsledky, ona stále z hlediska své propagandy proklamuje, my vítězíme, získáváme území, ale opak je pravdou. Rusko území ztrácí, Ukrajina vyřizuje každý měsíc víc vojáků, než je ruská armáda schopná naverbovat a vycvičit a tak dále. Tohle to jsou zásadní fakta a statistiky, které tady hrají v zásadní neprospěch ruské strany. A teď, to, co říkal kolega Macko, je samozřejmě důležité, že Rusko dneska nemá efektivní možnosti, jak zvrátit to momentum, řekněme, které tam dneska je na straně Ukrajiny. Jsou jenom dvě možnosti. Je to masová mobilizace uvnitř Ruské federace, po které, když se to stalo naposledy v druhé polovině roku 22, odjel skoro milion lidí ze země. Způsobil to obrovský nejen brain drain, protože to byly ty schopní a úspěšní, ale odliv mozku, přesně tak, ale samozřejmě i zásadní otřesy uvnitř Ruské federace. Ta druhá možnost je ještě děsivější a to je nasazení taktických jaderných raket. To jsou dvě jediné možnosti, kterými Ruská federace by zásadním způsobem přepsala ten běh dějin, který dneska nestojí na straně Ruska, stojí na straně Ukrajiny. Jenom doplním v oblasti té po nasazení určitých jaderných prostředků, tak by se samozřejmě Ruská federace nejen izolovala, a ztratila by zbytky podpory například i u čínského komunistického režimu a u dalších států a stala by se prostě odporným státem, se kterým by už vůbec nikdo nechtěl spolupracovat.
0: Pane Macko, podepsal byste slova Pavla Havlíčka, že Rusko je na začátku svojí porážky?
2: Já stále hovorím a už to hovorím dlouhodobo, že strategicky Rusko už tu vojnu prehralo samozřejmě, ale to ještě neznamená, že na konci se to na tom operačnom poli nemůže změnit, ale tu by mohla dojít k nějaké změně len vtedy, pokud by Ukrajina skolabovala či z nějakých vnútropolitických důvodů, alebo by se skončila podpora Ukrajiny. Právě proto Rusko investuje masívne prostriedky do aj informačnej vojny, do tých útokov na civilné obyvateľstvo. Veď my dneska sme svedkami dokonca aj doslova polovačiek na civilistov dronmi. Skrátka snažia sa zlomiť vôľu obyvateľstva. To sa historicky nikdy ale neosvedčilo. Rusi si nejakým spôsobom myslia, že to dokážu. Takisto Rusi sa snažia rozložiť nás. Veď tie masívne hybridné kampane, ktoré vedú v celej Európe a v Severnej Amerike, majú svoj účel. V každom prípade, keď sa vrátim k tej poznámke o jadrových zbraniach, Rusko by mohlo šialene siahnuť po tomto, je to ale veľmi malá pravdepodobnosť, pretože aj pre ruských vojenských plánovačov je zrejme, že toto by vojensky nevyriešilo ten konflikt, ale vyvolalo by to takú spätnú vlnu, ktorá by mohla viesť aj ku kolapsu Ruska.
0: Možná bych se vrátil k tomu možnému zlomení Ukrajiny, které samozřejmě nelze vyloučit vzhledem k tomu, že Ukrajinci za sebou mají už několikátou velmi těžkou zimu, kdy Rusové útočí na energetickou infrastrukturu. Nemůžeme být, pane Havlíčku, svědky i toho, že ten ukrajinský odpor bude postupem času oslabovat a že převáží Rusko, protože je větší?
3: Samozřejmě ta ukrajinská strana, ukrajinská společnost a také vlastně vojenské bataliony jsou unavené. Nemůžeme se jim divit. Oni jsou opravdu poslední čtyři roky v obrovském válečném konfliktu na začátku minimálně nominálně silnějším nepřítelem, opravdu pod obrovským tlakem a samozřejmě i souhlasím s tím, co bylo teď zmíněno. To znamená to působení do týlu Ukrajiny, to znamená všechny ty útoky v poslední době třeba i na kulturní a historické památky v Kyjevě, Kyjevo-Pečatská lávra a tak dále. Tohle to je určitě je tam evidentní, ta snaha podkopat tu morálku, ale zase, ona jenom vypovídá o tom zoufalství. Když se nedaří na vojenském poli, ta agrese se přesouvá do toho civilního týlu, do toho zázemí, ale opravdu z vojenského hlediska tyhle ty cíle nemají žádný samozřejmě význam. Nad rámec té snahy právě podkopat ten hrdinný vzdor Ukrajinců a ten se prostě nedaří. Nevidíme to v těch číslech, nevidíme to ani na straně, řekněme, nějaké zásadnější třeba snahy podkopat podporu ze strany občanské společnosti vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Ani tohle to se neděje a nedaří se to samozřejmě Rusům ani vůči Evropanům. Ta masivní půjčka 90 miliard euro, která byla již vyčleněna, schválena a přestože za ní z mého pohledu ostudně Česká republika, Slovensko a také Maďarsko odmítli se zaručit a garantovat, tak ona je už v platnosti a ta bude znamenat další vysoké finanční prostředky ve prospěch ukrajinského vojenského odporu a také ve prospěch makrofinanční stabilizace země. To je to, co potřebujeme na další dva roky, jasný výhled, jasnou podporu a jasnou vizi do budoucna.
0: Na tu půjčku a co pro Ukrajinu znamená, bych se vás ještě, pánové, za pár minut doptal. Teď ještě k té pozici Ukrajiny. Vy, pane Macko, vidíte určité signály, že by se ukrajinský odpor mohl zlomit v dohledné době, že by se ta situace na bojišti zase mohla proměnit lehce v neprospěch Ukrajinců?
2: Absolutně ne. Já jsem před pár týdny strávil nějaký čas v Kyjeve, jsem konec koncov v nějakém expertnom poradenském týme per generála Syrského a to, co vidíte na ulicích, to, co vidíte v Ukrajině, je absolutní opak toho, co by se Rusi snažili dosáhnout a naopak také útoky přesně jako teraz na ten chrámový komplex to skôr iba posilňuje odpor. Jednoducho Rusom se tím útokom podarilo zjednotiť Ukrajinu, vytvoriť ukrajinský politický národ a ten je dostatočne odhodlaný. Samozrejme, nie každému sa chce bojovať na fronte, niekto je unavený, ale jednoducho tá mobilizácia spoločnosti je enormná. Skrátka, Ukrajinci bojujú o prežitie, vedia, že bojují o přežití a naviac teraz dostali viacero takých tých morálnych vzprůh. Jednak je to začatie rokovania o vstupe do Európskej únie alebo teda otvorenie jednotlivých kapitol. Jednak je to technologizácia, kde Ukrajinci, ja som mal možnosť vidieť aj ich systémy velenia a riadenia v reálnej praxi. Jednoducho Ukrajinci sú ďaleko vpredu pred nami všetkými ostatnými a nevzdajú to.
0: Mimochodem, agentura Bloomberg poznamenává v těchto dnech ve své analýze, že Ukrajina získává mírnou převahu na bojišti právě díky dronům, tedy převahu v zásadě i technologického charakteru. Takže to potvrzuje asi ta vaše slova, pane Macko.
2: Myslím, že určitě ano, protože my vidíme aj rozdíl v prístupe k té dronizaci. Ukrajinci mají 100 000 dronových operátorů, mají komplexní systém. Vlastně teraz vidíme fúziu tých hĺbkových úderov s údermi stredného dosahu a zároveň s taktickými údermi a to úplne mení mix a sťažuje to situáciu tým ruským vojskám.
0: Na druhé strane víme i to, že Rusko taky dokáže rýchle zdokonalovať svoje drony a oba ste to zmínili, jak tvrdé jsou ty útoky na ukrajinské civilní cíle. Pane Havlíčku, takže je otázkou, do jaké míry ta dronová převaha Ukrajiny je trvalá?
3: Já myslím, že tady se bavíme o dvou věcech. Určitě podepisuji to, co říkal kolega Macko, v tom smyslu opravdu nové taktiky, která právě v tom středně dlouhém doletu likviduje opravdu ty ruské operace z hlediska zásobování, koordinace a podpory vlastně těch jednotek přímo vlastně na té frontové linii. Tohle je velmi zásadní. Vidíme, jaké zásadní dopady to má třeba z hlediska ruské kontroly Krymu, jak je Ukrajina schopná vlastně likvidovat ty konvoje zásobování a tak dále. Tohle to jsou velmi, velmi zásadní věci právě v kombinaci s těmi dlouhými operacemi hluboko dovnitř ruského území, ale máte pravdu samozřejmě, že i ruská strana například těmi takzvanými klouzavými bombami je velmi efektivní z hlediska napadání některých těch cílů a potom samozřejmě ta masivnost vlastně zacílení těch úderů proti ukrajinskému týlu hluboko vlastně do ukrajinského území. Mluví se o tom, že Ukrajina se pohybuje z hlediska těch schopností, z hlediska sestřelování těch projektilů, ať už jsou to rakety nebo drony, někde mezi 90 a 95%, ale v tom obrovském množství je to opravdu pořád stovky, které se dostanou a způsobují škody, způsobují opravdu šrámy na duši i fyzicky samozřejmě ukrajinského národa, ale jak říkal kolega Macko, on opravdu spíše utvrzuje vlastně ten vzdor a napadání na památky, na tu duši ukrajinského národa, potom způsobují ještě větší hněv a odpor vůči tomu ruskému agresorovi.
0: Pane Macko, chcete k tomu něco na základě svojí expertízy dodat?
2: Já bych povedal, že to nie je o tom, že či mají Ukrajinci viacej dronů a to vydrží. Jednoducho Ukrajina má za sebou celý technologicky vyspelý západ. To znamená, pokiaľ vydrží podpora Ukrajine, tak Ukrajina je schopná udržať ten krok. Rusi samozrejme inovujú, majú tichú podporu Číny, dostávali materiálnu podporu z Iránu, z Koreji, ale predsa len tá ruská technologická základňa je niekde inde, ako je ten vyspelý západ a je to iba otázka mobilizácie toho úsilia a zvýšenia podpory Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že doma je Ukrajina 100% zmobilizovaná a má mechanizmy inovácie, ktoré sú mimoriadne agilné a toto bude ťažké pre Rusov prekonať.
0: Když se tedy znovu dostáváme k otázce podpory Ukrajiny ze strany Západu, tak se možná znovu zaměřme na tu Evropskou unii definitivně schválenou 90-miliardovou půjčku pro Ukrajinu, kterou vy jste tady, pane Havlíčko, obracím se na vás, před chvílí zmínil. Nepřichází pozdě?
3: Měla samozřejmě průtahy, viděli jsme tu dynamiku, která byla v minulosti patrná, zejména tedy ze strany Orbánova režimu, který blokoval de facto všechno, co se týkalo Ukrajiny. Byla to tato půjčka, byla to podpora ve formě otevření přístupových kapitol, jak tady bylo správně zmíněno, historický krok na cestě Ukrajiny do evropských struktur. Samozřejmě byly to i další konkrétní finanční nástroje v oblasti například v proplácení pomoci členských států, jejich nasazení bojových prostředků a také konkrétní techniky ve prospěch Ukrajiny. Tohle to byly všechno věci, které Orbánův režim blokoval. Můžeme se ptát, jaká byla motivace, každopádně ona je pryč. A dnes už se vytváří úplně jiná dynamika. Nový konsenzus na straně evropských států, který je dokumentován 21. balíčkem sankcím, novým kolem izolace a snahy podkopat ruskou válečnou ekonomiku a právě tou půjčkou, o které my jsme se bavili. To znamená velká masivní půjčka na tyto dva roky. 2026, 2027, 60 miliard, které jdou na podporu právě ukrajinských ozbrojených sil, 30 dalších miliard, které jsou alokovány na makrofinanční stabilizaci země. Tohle to jsou konkrétní výsledky, které Evropané dokázali přednést a dát na stůl a vyčlenit vlastně na další dva roky, které mají Ukrajinu stabilizovat a pomoci jí zvítězit.
0: Pane Macko, jak významná je ta 90 miliardová unijní půjčka Ukrajině podle vás?
2: Úplně souhlasím tuto s kolegom. Keď sa robila analýza tej požičky, samozrejme ona nevykrýva úplne všetky ukrajinské potreby, preto aj teraz rokuje Ukrajina s G7, ale na tie dva roky je to úplne zásadné, umožňuje to Ukrajine nielen prežiť, ale efektívne mobilizovať zdroje a vlastne klásť ten účinný odpor Rusom a zároveň atakovať ruskú ekonomiku, lebo my vidíme 30% pokles ruskej produkčnej kapacity pri spracovaní ropných produktov, vidíme pokles exportu na najnižšiu úroveň od roku 2009. Toto všetko sú faktory, ktoré sú dôležité a práve táto požička, to je vlastne ako keby taká životná infúzia, ktorú potrebovala Ukrajina. Dostala ju a pokiaľ dostanete dodatočné zdroje, tak určite bude mať opäť tú situáciu lepšiu a bude mať zabezpečené základné potreby.
0: Tak unijní půjčka pro Ukrajinu, pane Havlíčku, je tou základní pomocí, ale zdaleka nedostatečnou.
3: Souhlasím s tím. Samozřejmě už se tady plánuje vlastně zabudovat dlouhodobá podpora Ukrajiny, například do víceletého finančního rámce. Je tam takzvaná ukrajinská rezerva, Ukrainian Reserve v angličtině, která má ve výši až 100 miliard vlastně euro zase být zabudována přímo do víceletého finančního rámce. To jsou potom ty dlouhodobé výhledy. To znamená, naše podpora Ukrajiny není věc, která by měla být zítra a pozítří, už ne, je plánovaná dlouhodobě. Evropské členské státy s tím pracují a instituce to zásadním způsobem podporují. Já jsem za to velmi rád a je vidět opravdu, že tam je velký leadership na straně Evropské komise, ale také podporovaný samozřejmě dnes už všemi členskými státy Evropské unie.
0: Pánové, vraťme se na závěr naší dnešní debaty k muži, kterým jsme tu dnešní debatu otvírali, k Donaldu Trumpovi. Za jak významný signál, pane Macko, považujete, že prezident Trump si pochvaloval to včerejší setkání s prezidentem Zelenským a že následně vyzval, aby Rusko uzavřelo s Ukrajinou mír?
2: Je to po dlhej dobe pozitívny signál. Ja by som samozrejme vzhľadom k štýlu Donalda Trumpa a jeho také nestálosti toto nepreceňoval. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky, pokiaľ sa podarí Trumpa donútiť aj k tomu, motivovať k tomu, aby donútil Putina k rokovaniam, tak si myslím, že je to na správnej ceste.
0: Váš pohled, pane Havlíčku, na závier?
3: Já s tím v zásadě souhlasím, ale říkám, buďme opatrní, protože Donald Trump po té krajně, řekněme, nepopulární válce a konfliktu na Blízkém východě je pod velkým tlakem. Je pod velkým tlakem také z té domácí pozice právě před těmi takzvanými midterms, těmi nadcházejícími volbami ve Spojených státech. On bude chtít něco doručit a nechceme ani z evropského, ani z ukrajinského pohledu, aby to bylo něco, co půjde zase přes naše hlavy směrem a ve prospěch Ruské federace. Musíme Donalda Trumpa hlídat a musíme ho mít tak říkajíc, na své straně právě v tom koordinovaném přístupu. Potom se ty věci budou hýbat.
0: Takový je názor analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka. Debatoval s bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generálporučíkem Pavlem Mackem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si dnes udělali čas.
3: Také moc děkuji za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání a pozdravujeme i kolegu. Pěkný den.
3: Děkuji.
0: K dnešnímu odvysílanému pořadu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Pro dnešek je to od Lukáše Matošky všechno. Pěkný den.
4: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezidenti Spojených států a Francie si na zámku ve Versailles připomenou 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Europarlament bude hlasovat o nových pravidlech pro navracení nelegálních migrantů. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
5: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
6: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovuzvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík XVI. Koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
7: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představili na včerejším setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 zaměstnanců. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí.
8: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
9: Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odinut nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm Ecolate a Garbe i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
10: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějovic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
9: Zástupci developera se na mikrofon k záměru odmítli vyjádřit. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech minulého století. Na mši si zástupci převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. Krátký pohled na dopravu na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Rousnici. Z 28. kilometru pojedete v koloně kvůli dopravnímu omezení, zdržení necelých 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí se zpomaluje před sjezdem na Mělník. Na 17. kilometru stojí pravý pruh kvůli ucpaným kruhovým objezdům na silnici 16. A silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná. Dobře, dojeďte. Přes den bude místy přechodně polojasno, převážně ale oblačno až zataženo, postupně místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami a s teplotami od 20 do 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy a teď už nový díl podcastu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
13: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali dva v podstatě influencery.
14: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
15: Resort opouští respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejich kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
16: Ministerstvo má mít letos o třetinu nižší rozpočet.
11: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková-Skoupá, redaktorka Deníku N. Dnes je středa, 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
16: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
11: Tak, začněme novými tvářemi na ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
16: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový, konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Uhum. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. Uhum. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před 2 měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje, nebo se kterými chce komunikovat.
11: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to rozvíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
16: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
17: Že mě a mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu.
16: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
17: Nejsem rasista, jsem statistik.
16: Ještě a právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Mm-hmm. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
11: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
17: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v ohledu sociálních sítí. A slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k mladým lidem.
11: Tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi, vystupovat v nich nechce.
17: Já nebudu na žádných jejich sociálních sítích, ani pouze budu pomáhat ze strategií a natáčím.
11: Co je na tom špatně, že si vlastně motoristé vyberou člověka, který má pomáhat se sociálními sítěmi na MŽP, respektive proč o tom informovat?
16: To je dobrá otázka. My jsme nad tím taky přemýšleli, ale tam je několik takových otazníků. Jeden z nich je třeba i jeho vzdělání, protože Adam Šejna právě odmaturoval. Aha. A na toto místo je podle různých pravidel, podle tabulek ministerstva životního prostředí potřeba vysokoškolské vzdělání. A Adam Šejna na to dostal tedy výjimku podle vládního nařízení. Zároveň je to místo, které není vázáno na služební zákon, takže je to pracovní pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením. Takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nazbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky.
11: Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na ministerstvu životního prostředí, je víc.
18: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
11: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
18: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
11: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na ministerstvo životního prostředí. A že třeba za exministra Hladíka z KDU-ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
18: Za minulé vlády, když byly dosazováni na socky lidé z malé KDU-ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
11: Tak kde je problém?
16: Je to pravda, ale tady opravdu vidíme, že se dostávají do státní správy lidé, kteří jednak mají kompetence, které nejsou úplně dobře asi vysvětlené. Kdyby nám to třeba ministerstvo vysvětlilo, proč tito lidé dostávají ta místa, tak budeme asi spokojenější. A jednak prokazatelně šíří třeba i dezinformace, pohybují se v nějakém alternativním mediálním světě.
19: Což je třeba případ i pana Kubáska? Co on tvoří? Co je to za člověka?
16: Je to tak, on je tedy řidič, skladník, nebo to jsou povolání, kterými on se živí nebo v minulosti živil, jak on sám o sobě říká, ale zároveň je to člověk, který se už zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
19: On zároveň teda, jak si říkal, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
16: On se s přáteli, s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tedy ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva, tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
19: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík? Totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
16: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem. A ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
19: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Rejmana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se na jeho podporu, to je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
16: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek, ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Rejmanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také moc neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
20: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
19: Čejna Kubásek, Fučík, Rejmán a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka, což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt. Co všechno bude mít na starosti?
16: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi. A evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
19: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokritické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
16: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu. Nechceme být závislí na autoritárských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci, tady kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl, nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
19: A to, když kritici teď upozorní na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
16: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového, ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
19: O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
16: Ta systematizace úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu, rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhůta.
19: Tak že sám podal výpověď?
16: Sám, ano, on sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem. Mm-hmm. Protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje. A tak dále.
19: A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
16: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrífovat z těch vedoucích úřadu. Nic takového se nestalo, předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu a to bylo vše, ale Petr Hlu popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude.
19: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrník nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
2: V poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem k velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
19: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
2: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
16: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila, stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu a sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v Poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
19: No, jsou z toho videa, že řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
21: A jakoby tohle je neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
19: A kolik dva týdny na to?
16: Dva týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku Klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí, nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
19: Tahle ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
22: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
19: Do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
23: Podle mě je to nějaká jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
16: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo já nevím, Nová zelená úsporám, prostě klima, jsou to vyloženě, bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali. To je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
19: A to je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
16: No, dá se říct, že těmi škrtí těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují, a teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun, jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci. To, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
19: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
16: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochraně přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a se kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na tom ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem, takže nějaké bezvládí a nejistota.
19: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
16: Tak díky moc.
19: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili Ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. Ale teď mě zajímaly a mě personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.
0: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Přeji klidné dopoledne, je 10:30.
6: Český rozhlas Plus.
4: Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změny pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby k sexologickým posudkům přibyla povinná roční psychoterapie a o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexologů. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Zhruba

0: Vlka, který zemřel. Provoz na trati, která spojuje Přerov s Břeclaví, je zastaven. Omezení potrvá podle webu Českých drah ještě nejméně půl hodiny. Na plusu teď míříme na silnice, na D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na Rosice, na 179. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 183., kde stojí porouchané osobní auto v levém pruhu, zdržení asi 20 minut. Silnice 14 mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou je před Dobruškou neprůjezdná po srážce kamionu s osobním autem. Dá se to objet přes Černčice a Bohuslavice. Na pražském okruhu ve směru na letiště se brzdí za sjezdem na Vestec. Nesouvislá kolona pokračuje až na 19. kilometr. Důvodem je regulace vjezdů v obou tunelech a silnému provozu za nimi. A v opačném směru trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem a plný je také příjezd po D5 z Plzně. Šťastnou cestu! Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy se přechodně zatáhne, postupně se místy přidají přehánky spíš na východě republiky a výjimečně i bouřky. Večer bude srážek ubývat a teploty přes den se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na jižní Moravě bude až 28, zítra pak až 31 stupňů a bude převažovat slunečno. A po zprávách už má slovo Barbora Tachecí, začíná Osobnost plus.
1: Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. I hned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí dál Donald Trump. Všichni se radujeme, ale pozor, není jisté, že už je finálně dohodnuto, co přesně se podepíše. Kdy se to podepíše, jak rychle se reálně obnoví bezpečná plavba Hormuzským průlivem a co přesně se stane s íránským jaderným programem. Začíná Osobnost plus, mým hostem je bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky bývalý velvyslanec v Izraeli a analytik Tomáš Pojar. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
1: Tak celý svět jásá nad tím, co dokázal Donald Trump, ale je k tomu jásotu doopravdy v tuhle chvíli důvod?
2: Tak já myslím, že celý svět chce, aby byl dostatek ropy, aby byl levný benzín a levná nafta. Tak k tomu je možná trochu důvodu nebo trochu optimismu, protože není to jisté, ale je možné, že se skutečně jako ten Hormuz, ty hormuzské úžiny otevřou a že postupně zase bude ropa z oblasti Perského zálivu proudit plně na světové trhy.
1: Já vím, ale chtělo se mnohem víc, že? Tedy Amerika, Izrael chtěli mnohem víc a celý svět taky.
2: No tak ta válka, my jsme tady si myslíme, že války jsou krátké a že 40 dní je dlouhá doba, ale to skutečně jako pravidlem jsou války dlouhé a krátké války jsou výjimkou z těch pravidel, takže na druhou stranu na tuto válku lze také prostě nahlížet, že to je válka, která trvá 47 let od té chvíle, kdy se islamisté, šíčtí islamisté skrze revoluci chopili režimu v Teheránu a vyhlásili vlastně válku Západu, respektive Spojeným státům a Izraele, takže tohle to je jedna z epizod té 47 leté války, která se možná teď chýlí ke konci, ale to ještě neznamená, že bude ukončena celá ta válka. To prostě jisté není, to
1: ale
2: neví nikdo.
1: Je-li tato válka epizodou, tak mě zajímá, jestli ta epizoda nakonec k něčemu byla nebo bude, a nebo nikoli. Protože například BBC dnes píše, Írán nebyl dotlačen vzdát se, stále tam vládne tvrdý islamistický režim, jaderný program stále běží, stejně jako iránská podpora Hizbaláhu. Takže já se ptám, kdo je vlastně vítěz.
2: Tak to jde o to, co byl ten cíl. Pokud byl ten cíl zbrzdit nebo zastavit iránský jaderný program, tak toho možná dosaženo bude. Já bych tam v tomto byl optimistou, protože já si myslím, že Írán je dále od výroby jaderné zbraně, než byl před půl rokem a uvidíme, k čemu se zaváže a jak to bude jako monitorováno, ale myslím si, že znovu nastartovat ten jaderný program pro Irán bude složité. Uvidíme, co se stane s tím obohaceným uranem, to v tuto chvíli jasné není, respektive není to zveřejněné v těch textech toho memoranda, které bude jako podepsáno s tím, že se detaily mají dojednat během 60 dnů, případně později, takže spíše později. A uvidíme, co tam bude, ale jako myslím si, že Irán je dále od výroby jaderných zbraní.
1: Ale pardon, můžu vám tady do toho skočit? Ale to byl dál od výroby jaderných zbraní už po tom prvním podzimním útoku.
2: Po tom černovém útoku.
1: Na to nebyla třeba celá tahle anabáze.
2: Nebyl dál, protože on po tom útoku znovu ten jaderný program nastartoval. V těch měsících, co následovali po tom červnu, znovu začal pracovat na svém jaderném programu, na jeho obnově. A to byl jeden z důvodů, proč šel Izrael se Spojenými státy do války. Kdyby se Irán toho jaderného programu nedotknul, kdyby nic nedělal, tak možná by k tomu útoku v únoru nedošlo. Teď zatím na obnově toho jaderného programu nepracuje, respektive nejsou o tom jako žádné zprávy. Myslím si, že má Irán více starostí v danou chvíli a je důležité, aby prostě na něm nezačal pracovat v budoucnosti. A to nejenom, že bude deklarovat, že nebude mít jaderné zbraně, ale že skutečně nebude usilovat o dostatek prostředků k tomu, aby pak bylo jednoduché ty jaderné zbraně získat.
1: Ale tomu nevěříme ani jeden, že k něčemu takovému se Irán zaváže. Respektive může se zavázat, ale co se bude doopravdy dít, na to jsme krátcí. Myslím i Amerika.
2: No tak to budeme muset sledovat, respektive to budou muset Spojené státy a Izrael sledovat nadále a pokud se ukáže, že Irán porušuje ty dohody a to, k čemu se zavázal, tak bude další válka. Takhle jiná cesta prostě jako není. A pokud Irán přestane pracovat na svém jaderném programu, tak pravděpodobnost další války se Spojenými státy je výrazně nižší. Že je to prostě v iránských rukách, je to v rukách toho iránského režimu.
1: Není to podle vašeho názoru prostě strategická chyba podepisovat, že se budou lodě moci volně pohybovat Hormuzu v okamžiku, kdy není dosaženo přece toho hlavního, oč Americe šlo?
2: Já nevím, jestli to je strategická chyba, protože jako tu ropu a plyn a konec konců i ten letecký benzín potřebují celý svět, včetně i těch Spojených států, potřebuje Evropa, potřebuje ho Čína, potřebuje ho Asie, potřebuje prodávat Irán, potřebuje prodávat země Perského zálivu, respektive prostě země tedy arabské. Takže tady je společný zájem na tom, aby prostě jako ta ropa a plyn proudili.
1: Jestli na závěr této, jak vy říkáte, epizody bude výstup takový, že věci budou přesně jak byly před americkým útokem, protože to se ty...
2: Já si myslím, že to tak nebude.
1: Co tam bude navíc?
2: Navíc bude ta zkušenost těch 40 dní válčení, navíc bude ta zkušenost těch 40 tisíc bomb, navíc bude ta zkušenost toho, že pokud se Spojené státy, pokud by se rozhodli absolutně ochromit íránskou ekonomiku, tak jsou toho jako schopné, protože jsou schopné rozbombardovat i ten průmysl, částečně ten vojenský průmysl rozbombardován byl. Byl ten průmysl ocelový, částečně ten chemický a prostě dalo by se pokračovat. Takže všechny strany toho konfliktu si berou nějakou zkušenost z této války nebo z těch posledních měsíců a podle toho budou jako se rozhodovat jako v budoucnosti. Takže to není tak, že se vracíme jako do bodu nula. Bod nula prostě už byl a posunuli jsme se někam dál. Jestli je svět o tolik lepší, to já nevím. Já myslím, že do té doby, co budou vládnout jako islamisté v Teheránu, tak bude problém, protože budou samozřejmě podporovat teroristické organizace na Blízkém východě, tak jak to dělali a otevřeně dělali a deklarovali to v minulosti, jak to deklarují i teď, že tyto teroristické organizace budou jako podporovat, tak ten problém nezanikl. Ale pokud se bavíme o tom, že ten zásadní problém je, aby prostě měl Irán a tento konkurenci konkrétní režim jadernou zbraň. Tím pádem si jadernou zbraň velmi rychle se snažili získat i ostatní jako země v té oblasti. No tak to by byl svět jako v horší situaci. A já si myslím, že Irán není blíže prostě té jaderné zbraně, spíše dále.
1: Z vašeho pohledu je zastavit iránský jaderný program samozřejmě úkolem číslo jedna.
2: Ano.
1: Tím nejdůležitějším. Je to tak?
2: Je to tak.
1: A teď se ptám, co vlastně vadilo na té smlouvě s Obamou, co měl Irán, že Trump z té smlouvy vystoupil?
2: Tak já myslím, že jedna věc, která vadila, je, že to byla smlouva dočasná, která umožňovala Iránu sice 10 let o něco neusilovat, ale pak mít rozvázané a volné ruce. Tady si myslím, že to takovéto časové omezení nebude, že si to prostě Donald Trump dovolit nemůže. Byť je to samozřejmě dohoda, která je na papíře a ten podpis se dá odvolat jednou nebo druhou stranou jako v budoucnosti, tak jak je to se všemi jako dohodami. Takže jako nějaké rozdíly tam budou, ale jak jste říkala na začátku, prostě toto, co se má teď podepsat, nebo co se podepisuje, tak je memorandum o porozumění, které říká, že během 60 dnů, případně později, budou dohodnuty detaily.
1: Jasně.
2: Je jasné, že ty detaily se budou týkat i jaderného programu, ale už vůbec není jasné, jako, jaké budou ty přesné prostě jako kontury.
1: Promiňte, že se bavím stále o tom jaderném programu, ale důvod je takový, že to bylo, sám se to řekl, to nejdůležitější na tom veškerém dění. A teď se vás tam upřímně. Myslíte si, že islamistický režim v Iránu bude ochoten podepsat jakoukoliv jadernou dohodu, která bude pro ně přísnější, než byla ta původní?
2: Myslím si, že to možné je.
1: Fakt? Jakými páky? Pákami takhle?
2: No pákami toho, že ta válka se může znovu rozhořet, že po těch amerických midterms, kdy prezident Trump bude mít ještě 2 roky ve funkci, tak může klidně znovu jako zavelet k útoku a ten režim se zase může otřásat. Krom toho my nikdo nevíme, a to si přiznejme, že nevíme, jaký režim bude prostě v Iránu za 3 roky nebo za 5 let. A my nevíme, jestli jako tato válka nakonec nepřispěje ke změně toho režimu a toho fundamentu toho režimu.
1: No, režimy zatím to většinou tak nevypadá.
2: No ale nikdy režimy nepadají v době války. To pouze pokud ta válka má jednoznačný konec, ale většina válek nemá jednoznačný konec. Většina válek prostě nekončí 10-0, většina válek končí 5-5, 6-4, 7-3 a 7-3 to už je jako výrazné vítězství. Ale prostě nejsou to definitivní a totální vítězství a krom toho za války se většinou jako obyvatelstvo jako semkne a zaleze a prostě ten režim podporuje a revolty je jako málo. Ty režimy se dost často otřásají po válkách.
1: Já
2: nevím, jestli se otřese ten jako iránský režim po válce, ale tak jako ty demonstrace, které tam začaly a které byly krvavě potlačeny, tak byly půl roku po té operaci v červnu, tak my prostě nemůžeme vyloučit to, že se jako ta iránská společnost nevzbouří, nebo že nenastane nějaká změna přinejmenším uvažování toho režimu, nebo změna režimu prostě
1: jasně,
2: v následujících letech.
1: Vzhledem k tomu, že Amerika nepomohla tenkrát těm demonstrujícím, tak prostě to nevypadá úplně optimisticky. Ale hlavně to jsem chtěla říct. Prostě my nemůžeme přece stavět nějaké perspektivy na tom, co možná bude, snad bude a tak dále.
2: No tak my jako Evropané nemůžeme určitě to dělat, protože my nedokážeme přispět vůbec k ničemu. Takže jako ano, my musíme sedět a poslouchat a doufat to nejlepší.
1: No ano, jasně, ale k roli Evropy v daném jsem se chtěla ještě dostat. Mně jde jenom o to, že prostě jestli by bývalo nebylo pro svobodu v Iránu, pro neohrožování celého světa jaderným programem, jestli by nedávalo větší smysl to prostě dotáhnout. Teď jsme jako kousli malinko do toho Iránu, ale přiznejme si, že prostě ten režim se drží a bude držet dál pevně jako klíště.
2: No tak bude držet a uvidíme, jestli se udrží, to nevíme. Ale tak jak takhle, já si taky myslím, že ta válka byla ve skutečnosti krátká, že 40 dní je krátká doba, že kdyby to bylo dvojnásobně, kdyby to bylo 80 dní, tak možná ten výsledek by byl jasnější a ty revoluční gardy by neměly tak silné postavení. Protože ono i v tom Iránu to vypadá tak, že část toho režimu se chce dohodnout, alespoň tak to vypadalo v průběhu těch vyjednávání, a pak ty revoluční gardy, které jsou mimochodem uznávány jakožto teroristická organizace mnohými na světě, tak ty to jako, jakoukoliv dohodu torpédovali. Takže možná by to chtělo, aby se bombardovalo ne 40, ale 80 dní, tak jak mimochodem to bylo za války v Jugoslávii, kdy to bombardování Kosova, respektive Miloševiče, těch Miloševičových jednotek trvalo 78 dní a do půl roku ten režim padnul. Kdyby to trvalo 40 dní, možná by nepadnul a možná by tam od té doby nebyl jako klid. Ale to nevíme, to jsou prostě spekulace.
1: Jenom jsem chtěla říct, že ty revoluční gardy nezmizí, že jo? To je něco jiného než jeden ajatolách, který to bortí. Revoluční gardy tam pravděpodobně budou tou největší baštou, nejsilnější.
2: Ale jsou režimu. Ale ty největší bašty také prostě někdy ztratí vůli jako prolévat krev vlastního obyvatelstva. Ve chvíli, kdy tu vůli ztratí, tak potom dříve či později ztratí tu moc. Tak ty dynamiky těchto režimů jsou jako různé a dříve či později ty režimy končí. Ten režim se samozřejmě může držet ještě dlouhou dobu a ten jako teror tam může provozovat úspěšně jak doma na domácím obyvatelstvu, tak v celém blízkovýchodním jako regionu. No prostě skutečně se na to dívejme jakožto na válku, která trvá 47 let, má jako různé epizody a s jistotou můžeme říct asi to, že dokud ten režim prostě jako nezanikne, tak nějaký věčný mír tam nenastane, byť je otázka, jestli vůbec může nastat, ale jako můžou být období klidnější a můžou být období složitější.
1: To, ale možná o to děsivější je fakt, že za 47 let se nikomu nepodařilo ten íránský režim spacifikovat. Tak to je prostě, když vidíte, jaká síla technologií a všeho možného proti němu šla a stále tam je. Tak
2: se... No tak, protože to je režim brutální, protože to je režim postavený na islamistické revoluční ideologii, které mnozí lidé věří, to si řekněme jako na rovinu, že to tak je. U nás také mnoho lidí věřilo jako komunismu a to hodně dlouhou dobu, takže to ve společnostech prostě tak bývá. Ale zase, když si vezmete, jaké jsou cíle toho režimu, respektive jak jako chtějí soupeřit o hegemonii v celé té oblasti, tak ne všechno se jim jako daří. Jo? Tak někdy si tu a tam se jim zadaří, ale tu a tam zase musí jako ustoupit. Iránský režim před 47 lety prohlásil, že jako vyhladí Izrael a že Izrael prostě zmizí z mapy světa. No tak jako nezmizel ještě. No tak jako v tomto ten režim úspěšný jako přinejmenším doteďka nebyl.
1: Vzhledem k tomu, že jde o tolik, tak bych šla k té Evropě doopravdy, protože my se tady s mužem, myslím tím my Evropané, že prostě sledujeme americké letadlové lodi v tom regionu a to je tak všechno. Jak to jde dohromady s tou chutí, já ani neříkám vůlí, ale chutí Evropy být jako globálním hráčem?
2: Tak já myslím, že ta chuť Evropy a to snění Evropy o tom, že budeme globálním hráčem a budeme určovat směr světa a jak se svět točí, tak to už máme za sebou a že teď už je nějakou dobu alespoň určité vystřízlivění z toho a určitá korekce tohoto snění, a což je myslím dobře, zjedně, tak se můžeme nakonec
1: udržet. A na co jsme to korigovali podle vás?
2: No tak třeba jako se na migraci dívá Evropa jinak než před 10 lety, kdy my jsme byli za ty barbary a teď jako i ostatní země severu a západu dělají stejnou politiku jako my, třeba že čím dál tím víc i na severu a na západě se uznává, že ten Green Deal byl skutečně jako přehnaný a že to nevede ke zlepšení situaci na planetě, ale vede to jedině ke zhoršení prostě jako situaci v Evropě, co se týká naší ekonomické síly a našich ekonomických schopností, že už jako si nemyslíme, že budeme ovlivňovat situaci na druhém konci světa, ale že se snad soustředíme přinejmenším některé země na to, aby jsme si udělali pořádek tady v Evropě, aby jsme vůbec jako ustáli to, co se děje na východě, respektive zadrželi to Rusko, které se na nás valí. Tak já si myslím, že v tomto jsme jako ve střízlivější situaci, ve střízlivějším postavení. Problém je, že když jsme si jako ekonomiku záměrně oslabovali několik jako mnoho a mnoho let, tak naše váha světová prostě poklesla na rozdíl od těch Spojených států. Když jsme neinvestovali desítky let do vlastní obrany, no tak jako nejsme schopni se bránit a jsme závislí na Spojených státech a ti predátoři si z nás dost často snaží dělat jako srandu, no tak musíme teď prostě jako být ekonomicky schopní, musíme investovat do vlastní obrany a musíme myslet na své nejbližší zahraničí a nemít přehnané sny o tom, že spasíme svět, prostě svět jako nespasíme.
1: Jasně, vy říkáte musíme a já se k tomu ptám, co se stane, když to teď těhle rad nebudeme vlastně poslouchat, protože my neustále říkáme, že do naší armády investovat je v tuhle chvíli nejvyšší čas a pak se dovídáme, že to s těmi reálnými investicemi nebude zdaleka tak horké.
2: No tak my jako Češi v tomto příkladem opravdu nejdeme, ale jsou jiné evropské země, které to berou daleko vážněji a mimochodem díky svým investicím do obrany a díky inovacím z obrany prostě mají silnější ekonomiku a konkurenceschopnější ekonomiku, protože investice do obrany jdou ruku v ruce prostě jako s investicemi do ekonomiky a s konkurenceschopností, nejenom tím, že si zajistíte bezpečí a že ostatní vás vidí jakožto to bezpečné prostředí, kam má smysl investovat, ale i proto, že to je spojené prostě s inovacemi a spojené jako s zaměstnaností a celkově prostě s konkurenceschopností. Ty chytřejší země skutečně jako garantují půjčku Ukrajině, ale zároveň si z toho vemou naspět více, než prostě to garantují třeba Švédsko, které garantuje adekvátní část té půjčky, ale zároveň za ty peníze se budou nakupovat švédské gripeny pro Ukrajinu a prostě takže Švédsko na tom nakonec vydělá. My negarantujeme nic, stejně to zaplatíme, protože to je půjčka, kterou garantuje nebo kterou splatí Evropská unie, takže do té doby, co bude existovat Evropská unie, tak to budeme platit skrze Evropskou unii, takže my nic negarantujeme, zároveň to zaplatíme, ale na ty peníze si nešáhneme, takže do české ekonomiky se nevrátí
1: nejhorší kombinace,
2: ani koruna.
1: Nejhorší kombinace. Řekněte mi, když jste zmínil tu Ukrajinu, tak americký prezident Trump zase říkal, že teď, když se to všechno podaří, tak bude mít víc času na řešení Ruska na Ukrajině a o půl dne později prohlásil, že to není jejich válka a tudíž, že ať si každý domyslí. Ptám se, z vašeho pohledu, protože znáte Američany, tak budou vůbec mít ještě chuť do téhle války, respektive do té ruské agrese na Ukrajině zasahovat?
2: Já si nemyslím, že nějakým dramatickým způsobem, že tu chuť skutečně mít jako nebudou. Nakonec to nemusí být špatná zpráva, ale myslím si, že k nějaké koordinaci s ohledem na Rusko a podpory tedy Ukrajinců bude docházet. Ne, takže bych očekával, že Američané budou dávat peníze. Konec konců Američané platili tu válku s Íránem a my jsme tam nepřispívali, tak Američané nechtějí přispívat tady, což je škoda, protože si myslím, že se jim to nakonec taky vyplatí. Ale je to samozřejmě jejich jako rozhodnutí a je to válka v Evropě a je to rozhodně jako naše větší odpovědnost, že se nás dotýká víc jako lidí, kteří tady v Evropě žijeme, ale že Američané budou pokračovat v podpoře zpravodajské ukrajinské straně, že budou dodávat zbraně, které si tam ostatní budou nakupovat pro Ukrajinu, případně Ukrajinci přímo ty, které nemohou nakoupit jinde, protože pokud existuje evropská alternativa, tak samozřejmě se bude nakupovat v Evropě, když to je za naše peníze, tedy evropské. A celkově si myslím, že možná může dojít k nějaké koordinaci s ohledem na sankce vůči jako Rusku, protože to, co se myslím změnilo a to, co aspoň doufám vidí prezident Trump a jeho okolí, je, že Rusko prostě nevyhrává. Oni byli jednu chvíli přesvědčeni o tom, že Rusko vyhrává, že nakonec Rusko tu Ukrajinu srazí na kolena, okupuje ji a že to je z tohoto pohledu zbytečná válka. Teď si myslím, že už vidí, že to jako není tak, že by senzačně vyhrávali Ukrajinci, ale rozhodně to není o tom, že by Rusko vyhrávalo.
1: Vy jste řekl na můj dotaz ohledně případné americké účasti na tomhle, jste mi řekl, možná je to tak lepší. Takže se jenom ptám, je lepší z vašeho pohledu, aby prostě Amerika do toho nešla, protože nadělala třeba, nechci říct víc škody než užitku, ale jako vazby Donalda Trumpa na toho Putina byly očividné. Tak kvůli tomu si myslíte, že je to lepší, že do toho nepůjde?
2: Já myslím, že to, co předvedl hlavní americký vyjednavač Steve Witkoff na Rusku a na Ukrajině, respektive ten fakt, že v Rusku byl mnohokrát na Ukrajině ani jednou, tak to prostě svědčí o tom, že se přinejmenším doteďka neosvědčil a že možná prostě mít jiného vyjednavače, který lépe pochopí tu situaci a bude lépe brán oběma stranami, že by bylo výhodnější pro Spojené státy, pokud by se tam chtěli nějak jako více angažovat. Tak jak Steve Witkoff, se mu podařilo prostě udělat průlom, co se týká těch rukojmích například v Gaze a obecně dílu o Gaze, kde je relativní jako příměří a relativní klid, tak to se mu prostě s ohledem na Rusko nepodařilo a úplně přesvědčivý jako vyjednavač tam skutečně prostě nebyl. Takže se současnými vyjednavači si myslím, že to nikam nepůjde. Takže když nebudou mít ambici Spojené státy vyjednávat a budou mít ambici Spojené státy pomáhat, spolupracovat tak prostě jako s dalšími spojenci, tak je to lepší. Zároveň si myslím, že se změnilo to, že Donald Trump teď vidí a konec konců na tom summitu G7 to i do určité míry prohlásil, že vidí souvislost mezi Ruskem, Iránem, Čínou, Severní Koreou, takže vidí souvislost s těmi jeho prioritami a s tím, co pálí daleko více Spojené státy, s tím, co pálí nás tady v Evropě.
1: Bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky velvyslanec v Izraeli, dnes analytik Tomáš Pojar, byl mým hostem v Osobnosti Plus. Děkuji za to.
2: Děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.

0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Podle dohody mezi Íránem a Spojenými státy by přitom v oblasti měl platit klid zbraní. Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komorou zřejmě novela neprojde. Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Izraelská armáda ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy, která má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale také na arabském poloostrově a v Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Americká televize NBC s odkazem na nejmenovaného vládního činitele zase tvrdí, že Irán i přes podepsání dohody stále operuje v Hormuzském průlivu. Směrem k lodím proplouvajícím úžinou měl několik nocí po sobě vysílat drony. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
2: Došlo k systému, kde se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartuju inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
0: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku. A to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Pilnáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
3: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
0: Voliči hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocky se podpisu dokumentu nezúčastní.
4: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Zjistili třeba, že končící ředitel akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 178. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 183., kde řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 28. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 24. kilometr, kde se projíždí pouze levým pruhem. A v Praze v Holešovičkách ve směru z centra se táhne kolona od mostu Barikádníků až do Liberecké Zabulovku, kde pracují silničáři v levém pruhu. Zdržíte se čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes nás bude provázet oblačná až polojasná, přechodně až zatažená obloha, postupně místy přehánky, spíš na Moravě a ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na jihu Moravy až na 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká život k nezaplacení.
5: Dobrý den, a kde jsme? Co se stane, když se situace na Blízkém východě uklidní? Jaký dopad to může mít na ceny pohonných hmot? Můžou se ještě vrátit na předválečnou úroveň? Nejenom o tom budeme mluvit v dnešní speciální debatě, která je součástí dlouhodobého projektu Život k nezaplacení. U mikrofonu jsou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A zakladatel společnosti Pak Research Daniel Prokop. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení speciál.
8: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: S pochopitelnou opatrností kladu otázku, pokud se ta situace, Jano Klímová, na Blízkém východě uklidní, co se bude dít s regulací cen pohonných hmot? Pravděpodobně.
6: Logicky by měla následovat odpověď, že skončí, což se asi jednou stane, ale myslím si, že to určitě nebude v nějaké dohledné době. Ostatně nejbližší termín, kdy bude vláda rozhodovat o tom, zda bude pokračovat, bude příští týden na vládě, protože prostě se blíží konec června a rozhoduje se to z měsíce na měsíc. Já osobně si myslím, že ta regulace ještě neskončí, protože když jsem se ptala na ministerstvu financí, tak to mi odpovědělo, že kromě toho tedy, že se rozhoduje v pondělí na vládě, že bude regulace pokračovat, dokud bude cena ropy na světových trzích výrazně nad předkrizovou úrovní a bude v důsledku konfliktu výrazně nestabilní a volatilní. Když se podíváme, jaké jsou ty ceny, tak stojí ropa Brent asi přes $90 za barel a předkrizová úroveň byla asi $70 za barel, čili je tam pořád ještě velké rozpětí, ale otázka je, co to znamená stabilní cena, protože ta cena v takovémto rozpětí třeba kolísala i loňský rok.
5: A také se blíží prázdniny, hodně lidí nasedne do auta, budou jezdit.
6: Budou jezdit, čili poptávka poroste, dá se čekat, že samozřejmě vždycky, když roste poptávka, tak samozřejmě roste i cena. Další věc je, že vládu určitě bude brzdit, podle mého názoru, to, že součástí té regulace cen je i snížení spotřební daně z nafty, která snižuje litr, když se započítá i část poměrná DPH, o více než 2 koruny na litr. A tohle by s tou regulací zřejmě měla vláda opustit a to bude nepopulární opatření, protože to se samozřejmě okamžitě promítne do té ceny směrem vzhůru.
5: Takže odpověď na otázku, jak asi dlouho se budou ty ceny vracet k té předválečné úrovni, zní dlouho?
6: Nevím, já si myslím, že třeba v řádu měsíců.
5: Co soudí Daniel Prokop?
7: No, asi bych to viděl podobně relativně. Bojím se toho, že nám hodně dlouho trvá, než zvýšíme tu spotřební daň na původní úroveň. Ona, kdyby se zvyšovala třeba podle cen, podle inflace nebo podle reálné hodnoty, tak už dneska je daleko vyšší, než ta hladina, kterou snižovala vláda. Takže my pořád ubíráme výběr daní na spotřební dani, nejenom z nafty, ale i z dalších věcí, což není úplně šťastné z hlediska jako toho, kde vybírat daně. Tam zrovna to je daň, která je trošku lepší než třeba daní práce a firem a podobně. No, tak to se bojím, že může roky se vracet na tu úroveň, která by odpovídala tomu, jako bychom zvyšovali tu daň podle třeba růstu mest nebo inflace.
9: Věnujeme se teď dalším komoditám, nechme tedy pohonné hmoty stranou. Plyn a elektřina, jak to bude s nimi, pokud tedy ten mírový proces bude pokračovat?
6: Tak největší dopad toho dění na Blízkém východě je kromě ropy a pohonných hmot do cen plynu a ceny plynu zatím také zůstávají pořád vyšší, než byly před tou krizí. Pro srovnání ty kontrakty se pohybovaly s výhledem asi na rok, tak se pohybovaly před krizí kolem 30 eur za megawatt hodinu plynu a teď jsou 40 eur, čili asi o čtvrtinu vyšší. A předpoklad, že by se to nějak mělo snižovat v nejbližší době, tady podle analytiků také není. A ty důvody jsou podobné. A to je, že ta nejistota prostě pořád přetrvává. A druhá věc je, že byť se to třeba u nás nezdá, protože my plynem většinou topíme v zimě, nebo spousta domácností, je to velká část jeho využití u nás, ale právě v letních měsících se doplňují zásoby plynu do podzemních zásobníků, které jsou po té letošní topné sezóně hodně vyčerpané, více než byly třeba v předchozích letech. Takže opět je tady potenciál, že ta poptávka bude růst a tím pádem se udrží stále ta vysoká cena. A to se může promítnout potom samozřejmě do nabídkových cen v příštím roce, protože pro ten letošní rok mají ty velcí dodavatelé ten plyn už nakoupený. Spousta lidí má zafixované ceny na nějaké období, ale ten, kdo třeba bude potom uzavírat smlouvy na příští rok, tak ono to rostlo vlastně už teď v těchto měsících, takové ty smlouvy dopředu, ale dá se čekat, že tam se to bude promítat. Pokud je o elektřinu, tak tam ten nárůst není tak velký, tam jsme u těch velkoobchodních cen třeba 10-15% nad tím, než to bylo před tou krizí, ale zase do těch spotřebitelských cen se to zatím příliš nepromítá, právě proto, že mají lidi třeba zafixováno, anebo mají ti velcí dodavatelé prostě tu elektřinu vlastně přednakoupenou za nějaké ceny, takže tam může být případně nějaký menší růst v tom dalším roce, ale zase tam těch faktorů je mnohem víc, které do toho vstupují. To není jenom cena plynu, která táhne tu elektřinu, ale je to především vývoj cen povolenek, který má hlavně u nás, protože máme pořád hodně elektřiny z uhlí, na kterou jsou potřeba ty povolenky, takže ten do toho hodně vstupuje a ta se vyvíjela spíš příznivě, takže je možné, že tam žádný velký vliv nebude.
9: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
1: Život k nezaplacení.
9: Život k nezaplacení je dlouhodobý projekt Radiožurnálu a společnosti PAK Research, kterou zde reprezentuje pravidelně Daniel Prokop. Budete teď zveřejňovat nějaká nová data z projektu Život k nezaplacení?
7: My jsme spočítali, jak se vlastně vyvíjela životní úroveň od toho roku 2021, když začala ta inflační krize, na úrovni jednotlivců. Kolika lidem se ta životní úroveň zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná? Protože krása toho projektu je v tom, že sledujeme ty samé lidi, těch x let už. Jo. Takže jsme schopni se podívat, komu se zhoršily nebo zlepšily ty reálné příjmy. A ono vidět, že v průměru už se to zlepšilo, ale za tím průměrem jsou jako individuální příběhy. Takže když jsme to spočítali na úrovni těch jednotlivců, těch domácností, tak to vypadá, že zhruba polovině se ta životní úroveň zlepšila, že už mají ty reálné příjmy vůči cenám lepší než v roce 2021, ale nějaké třetině nebo větší třetině se vlastně ta životní úroveň zhoršila, že mají ty reálné příjmy horší než v roce 2021. Jo. Takže vždycky za těma průměrama jsou tyhle jako rozdílné příběhy. A teďka je zajímavé se kouknout, komu se to teda zlepšilo, komu se to zhoršilo. A vypadá to, že v rámci pracujících se to spíš častěji zhoršilo těm méně kvalifikovaným zaměstnancům, že rostly přece jenom ty nižší platy méně rychle. A naopak těm kvalifikovaným zaměstnancům se to zlepšilo, ta životní úroveň. A v rámci důchodců je to skoro naopak, protože tam naopak rostly ty nižší důchody v jedné chvíli, protože se k ním přidalo výchovné, příspěvky na bydlení a podobně. Takže v rámci zaměstnanců se spíš rozevřely ty nůžky za poslední 4 roky, v rámci seniorů se spíš zúžily díky těm aditivním příjmům, jako je výchovné a příspěvek.
9: Sledujete situaci českých domácností, to znamená domácnost většinou tvoří rodiny. Momentální vláda Andreje Babiše tak má velkou nebo dává velkou podporu rodinné politice a hodně o tom mluví. Objevují se různé nápady. Kdybych se podíval na to, k čemu se Andrej Babiš nedávno vracel, ke kterým návrhům, tak to byly zejména ty, které zazněly na konferenci Trendy práce 2026. Tam například mluvil o tom, že mít 3 a více dětí a neplatit daně, že je velice zajímavý návrh. Asi ano. Ale v jakém slova smyslu?
7: Myslím, že politicky je zajímavý, protože když to uděláte, tak je to nějaký symbol a zároveň to skoro nic nebude stát. Protože když dneska máte 3 děti, tak už ty daňové slevy jsou tak velké, že dost často ty lidi daně neplatí. Jo. Ale platí velké sociálně zdravotní odvody z té mzdy. Takže vlastně jakoby udělat to, že když máte 3 děti, tak neplatíte žádné daně, tak by pomohlo jako hodně těm lidem se středními vyššími příjmy, které ještě, kteří ještě po těch slevách nějaké daně platí. Jo. Problém je, že myslím, že premiér se o to slibuje a někdo to mu takhle řekl, že to zvýší porodnost, protože potřebujeme, aby ty rodiny měly 3 děti. Ale ten problém tak mladých rodin není při tom 3. dítěti jenom, ale je při tom zakládání té rodiny. Když máte 1. dítě, tomu jsou 2 roky, nemůžete pracovat tolik a podobně. Takže z hlediska rodin, podle mého názoru, je jako rozumnější spíš zvyšovat tu slevu na 1. dítě, která zastarává a je výrazně nižší její hodnota než před 10 lety. A za druhé, nějak pomáhat těm rodinám, které mají malé ty děti, do těch 3 let. Jo. Když máte 3 děti, kterým je kolem 20 let, tak to zase takový problém už není, ale když nemůžete pracovat a máte jako dítě nebo 2 děti, které jsou mladé, tak tam je ten zásadní problém a to jsou prostě školky, je to možná větší sleva podle mého názoru na děti do 3 let a podobně. A to by těm rodinám nejvíc pomohlo, té prorodinné politice.
9: Ne, když máte 3 děti mezi 30 a 40 lety, tak se vlastně nemáme o čem bavit.
6: Mně se pomůže, ale já bych možná jenom dodala, že možná se premiér k tomu pomalu sune, jako protože když jsem se dívala do programového prohlášení, tak tam je teda uvedeno, že vláda slibuje, že zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě, takže pokud už se sune ke 3., tak možná se dosune až k tomu 1.
7: To prostě krása těch slibů je v tom, že to 4. dítě skoro nikdo nemá, takže vy prostě za to dáte 100 milionů a uděláte si symbolickou politiku, která jako na tu porodnost má úplně nulový vliv, ale nevím, jako je dobrý upozornit na to, že to opravdu nemá vliv a jestli něco by pomohlo, tak to je odstranění těch bariér, založit tu rodinu, což je samozřejmě bydlení, školky a podpora těch lidí, když mají mladé děti prostě. No.
9: Bydlení, to se zpravidla pro mladé rodiny rovná hypotéka, a tak můžeme probrat momentální stav.
1: Život k nezaplacení.
9: Hypotéky dnes, Dane, vy jste přišli také s nějakou analýzou a s nějakými návrhy. Co doporučujete?
7: No, my už jsme v tom projektu chytřejší daně, které udělali teda spousta ekonomů, vedli třeba Petr Vilím a další, ale z Centra veřejných financí a podobně, tak jsme doporučovali kouknout se na ty hypotéky v tom smyslu, že do nich stát dává 10 miliard korun zhruba. Jo, ty daňové úlevy stojí 10 miliard korun. Odpočty úroků z hypoték. A vlastně jako koho podporují? Jo? Podporují horní pětinu domácností, hodně příjmovou. Z nějakých 85% ty hypotéky nebo ty odpočty nejdou na novou výstavbu bydlení. Jdou na nákup jakoby existujících bytů, takže nepodporují tu nabídku. A jako mladé středně příjmové rodiny už mají jako problém na ně dosáhnout vůbec. Jo. Takže my jsme doporučovali po vzoru mnoha zemí teda trošku omezit, kdo je může čerpat. Na Slovensku třeba je můžete čerpat do 40 let a jenom po nějakou dobu, 5 nebo 10 let. Jo. Naopak těm, aby to cílilo na ty mladé lidi prostě, ta podpora, když už ji nějak děláme. Naopak tam se dá trošku třeba zvýšit u těch mladých lidí ta efektivní podpora, aby mohli si dovolit ty první splátky, ty první roky. A naopak ušetřit u těch lidí, kteří vlastně u nich je to daňová sleva, která ale s tím pořízením toho bydlení už vůbec nesouvisí. Jo. Prostě když vám na 40 let a máte tu hypotéku, tak už dávno se stabilizovaná ta rodina, vlastně jako je to jenom daňová sleva, která je trošku se míjí účinkem. A tam se dá ušetřit pár miliard korun, když to uděláte tohle, a ty se dají investovat chytřeji než do těch hypoték. Proč ty hypotéky opravdu jako to vede akorát k přehřívání poptávky, když je podporujete moc. A když to ten stát dá do třeba dostupného bydlení, nájemního, výstavby, tak tomu bydlení pomůže mnohem víc pro ty rodiny, než když jenom cpe další a další miliardy do hypoték. Takže podle nás to omezit, zaměřit to na ty mladé prvovlastníky, zároveň to v tom ušetřit, ale a investovat to do nabídky, do výstavby.
9: Dodejme, že vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Například mladší lidé do 630 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotéčních úroků. Jano, čemu to pomůže?
6: No, je to to, asi o čem mluvil Daniel Prokop. Teď je to tedy tak, že se mohou odečíst z daňového základu asi do 150 tisíc na úrocích ročně, takže zřejmě, že žádné detaily nejsou zatím známy, by jim tu částku asi stát třeba zvýšil a tím by vlastně zvýšil i tu částku výsledné daňové úlevy. Tím pádem těm rodinám by zůstal větší čistý příjem, což by mohlo znamenat nějakou výhodu u bank. Na druhou stranu, jestli říkáte, čemu to pomůže, já jsem se třeba ptala lidí, kteří působí v České bankovní asociaci a starají se nebo prostě sledují hypotéky, tak říkají, nejsme si jistí, protože určitá podpora těch mladých lidí tam vlastně dneska je tím, že když si vezmete hypotéku, většinou si ji tedy berou mladí lidé nějakou dlouhodobou, tak ze začátku více splácíte úroky a potom ke konci vlastně více jistinu, čili máte tu možnost vlastně teď jako na začátku více odepisovat ty úroky, čili tam máte vlastně tu větší podporu. A, takže, ale to by se třeba zlepšilo, ale že většinou mladé rodiny uvádějí jako největší překážku pro to, proč si berou hypotéku, že nemají na tu akontaci. A to se vlastně tím, že si budou moct odepisovat úroky z úvěru, na který nedosáhnou, tak to se jako nezmění. Takže tady je otázka, jestli to bude doprovázet to, že vláda to taky slibovala, že vlastně nějak podpoří právě, aby lidi prostě tam mohli dát nějakou poměrnou část, což jsou třeba, když si chtějí vzít hypotéku, tak musí mít naspořeno stovky tisíc jako řádově, což je většinou problém, že nemají. Takže to je jedna věc a druhá věc je, jestli to bude, ten dopad vlastně může být to, co říkal Dan, jestli tedy vlastně pro ty starší lidi třeba se ty úlevy nějak zruší nebo něco takového, protože Alena Schillerová říkala, že pracuje se všemi varianty a že pokud to půjde, takže chce, aby to bylo rozpočtově neutrální. To znamená, že pokud chce někomu přidat, tedy mladým lidem, tak by těm starším to měla ubrat. Ono by to mělo asi i výsledek právě na ten trh, aby se nepřehříval, protože pokud přidáte všem, tak se tím zase zvýší poptávka, zvýší se ceny a prostě ta nabídka na té druhé straně prostě se nezvyšuje.
9: Danieli?
6: Tak rychle.
7: Možná bych jeden argument, proč to podpořit u těch mladých, tak je to, že my máme relativně, ty odpočty fungují tak, že zaplatíte nějaké úroky, o to se vám sníží základ daně. To znamená, že ušetříte 15% toho odpočtu, jo, když platíte 15% daň. A teďka Česko má relativně malou tu sazbu té daně, těch 15%. A samozřejmě ve státě, kde máte třeba 30% daň a menší sociální a zdravotní odvody, tak ten odpočet toho úroku má mnohem větší efekt. Jo? A teďka podle mě nemá cenu třeba zvyšovat tu hranici z těch 150 tisíc na 300, protože to podpoříte fakt jenom lidi, kteří už si mohli dovolit jako velkou hypotéku, drahý byt a mají tam ty obrovské úroky. ale co by jako reflektovalo nějakou zahraniční praxi, je vyšší uznatelnost těch úroků pro ty mladé lidi. Reflektovat to, že v zahraničí často to má větší efekt, protože mají ty větší daňové sazby. V některých zemích to je, že to je daňová sleva, jo? A že se počítá třeba 25% těch úroků, si můžete odečíst. Jo? Takže tam nějak, jakoby, sice Jana má pravdu, že to nepodpoří ten, vlastně tu možnost si pořídit tu hypotéku. Trošku to zlepší ty rodiny, když oni zároveň jako často mají tam malé děti a podobně na tom startu. Jo? Takže to může odblokovat takovou tu obavu, jakých bude těch pět prvních let toho hospodaření té rodiny. Ale jako není to hlavní řešení a to Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že by to chtěli nějak omezit u starších majetných lidí a tam opravdu, kdyby se ty náklady omezily a dali se do dostupného nájemního bydlení a do lepších opatření, nebo třeba do daňové slevy pro lidi do 26 let, nebo pro lidi, kteří mají děti do 3 let, nějakých plošnějších opatření, tak by to bylo lepší, než to rvá do těch hypoték. Tam se to dá zaměřit i mladé, ale celkově spíš šetřit. No.
9: Tady dodejme, že on mluvil o omezení daňových odpočtů u starších a majetných lidí. Alena Schillerová chce představit nějaké novinky na konci června, asi nevíme, s čím přijde, ale hypoteticky, jaké parametry by měla mít ideální hypotéka, aby byla pro mladé, pro starší, pro banky a pro další výhodná? Existuje nějaký takový nástroj?
6: Já nevím, já na to fakt nemám odpověď, ale asi záleží, z čí perspektivy se na to podíváte, tak samozřejmě jako z čí perspektivy je to ideální, tak pro mladého člověka by určitě měla být levná asi. A pro stát asi co nejméně náročná. Otázka je třeba ještě, možná jsme se nedotkli toho, že kromě mladých lidí vláda neustále mluví o tom, že to chce zvýhodňovat i pro takové ty potřebné profese. Mm-hmm. A jakože hasiči, já nevím, policisté, zdravotníci, možná nevím. A to je pro mě taky velká otázka, jestli jako jít cestou prostě státní podpory hypoték, vlastně byť třeba přes daňové odpočty, anebo jestli by se spíš těmhle lidem tady neměli jako zvýšit platy třeba, pokud jsou to zaměstnanci státu nebo veřejné sféry. A nebo jako opravdu začít budovat nějaké dostupné bydlení, kde se můžou tyhle lidi zvýhodnit vlastně. Tak v tomhle možná by byla ideální ideální situace, aby si nemuseli brát jako hypotéku, ale měli dostupné normální bydlení.
9: Souhlasí Daniel?
7: Určitě to řešení je v té nabídce a mimo to vlastnické bydlení. Jo. My máme hrozně málo toho dlouhodobého nájemního bydlení. A bez něho ten trh se nezlepší. Takže to je obecní výstavba, možná i státní pro tyhle profese, odblokování stavebního řízení opravdu, jo, kde teďka je nějaký pokus, ale třeba se zrychlí výstavba bytů nebo objektů, kde je 10 000 metrů čtverečních bytů, jo, a což je hrozně vysoká hranice, podle mě, která zrychlí tu výstavbu jenom u takových jakoby obřích projektů na periferiích. Ale 10 000 metrů čtverečních nezastavíte v těch proulkách v Praze a takové ty jako nejpotřebnější urbanistické projekty. Takže ještě jako zrychlit tu výstavbu a ty hypotéky, tak tam jako je dobré, kdyby byly ty nízké úrokové sazby, což vláda podle hodně ekonomů může ovlivnit tím, že nebude tak deficitní to hospodaření. Takže jako tím se omezí ty inflační impulzy a tím nebude muset Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby a dělat ten tlak na úroky, tak to taky pomůže hodně. A za druhé, myslím si, že Česká národní banka, je to dobře, to je mimo teda vládu, se snaží trošku jako zpřísňovat ty hypotéky pro ty lidi, kteří nemají ten první byt a mají ty investiční byty další a další, jo, a refinancují pořád bydlení, tak oni chtí třeba větší ty první splátky a podobně. Jo. To je podle mě dobře trošku krotit tu obecně tu poptávku na tom přehrátém trhu, kde ty nemovitosti jsou prostě investiční artikl. Pomůže, co udělá vláda, podle mě jako zlepšit to penzíko, protože když nebudou muset lidi tolik investovat do těch cihel a budou tam jiné produkty, do čeho investovat, tak se sníží ta poptávka.
9: Jana Klímová, Daniel Prokop, Život k nezaplacení. Hezký den.
7: Hezký den.
6: Děkuji, nashledanou.
10: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
11: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
12: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
11: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
13: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
14: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
0: Dobré dopoledne, je 11:30.
1: Český rozhlas Plus.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoazijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán bude poprvé od své dubnové volební porážky jednat v Bruselu, a to na schůzce europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, kterou spolu založil. Zástupci frakce se tradičně scházejí před zasedáním Evropské rady, které v Bruselu začne zítra. Maďarsko na něm už bude reprezentovat nový premiér Péter Maďar. Česko čeká tropický víkend. V pátek a neděli teploty překročí 31 stupňů. V sobotu můžou na jihu Moravy a v části Čech dosáhnout i 36 stupňů Celsia. O víkendu meteorologové očekávají, že horké a dusné počasí místy přeruší i silné bouřky. Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít ochlazovat. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky držící v rukou symbolický křišťálový globus. Už třetí rok

0: Na 155. kilometr, zdržení okolo 15 minut. A v Praze na okruhu ve směru na letiště zpomalte za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Trvá silný provoz a zdržíte se asi 10 minut. Dobře dojeďte. Středeční obloha je oblačná až polojasná, místy se přechodně zatáhne, postupně se lokálně objeví přehánky, hlavně na východě republiky a výjimečně i bouřky, večer bude srážek ubývat a teploty přes den se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na jižní Moravě bude až 28. Ze zprávy to vše a teď už nás čeká Interview Plus.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura přivítal v Praze svůj slovenský protějšek Richarda Rašiho. Na důkaz obnovené vzájemné spolupráce představili několik kroků a notovali si ve společných tématech. Třeba v boji proti migraci nebo emisním povolenkám. Co můžou posílené vztahy vlastně přinést? Vydává se Česko skutečně slovenskou cestou? A v čem se naše vlády podobají? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A naším hostem je někdejší slovenský premiér Eduard Heger z opoziční strany Demokrati. Zdravíme vás na Slovensko.
3: Dobrý den, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň do Českej republiky.
1: Tomio Okamura v Praze srdečně vítal Richarda Rašiho. Český politik je předsedou strany nedávno nepravomocně odsouzené za podněcování k nenávisti. Máte pocit, že má česká SPD shodné rysy se slovenskými vládními stranami?
3: Myslím, že vôbec celá koalícia Českej republiky z toho, čo počúvam, aj som navštívil Českú republiku, minulý týždeň sme sa stretli s predstaviteľmi ODS a včera nás navštívili zastupcovia KDU ČSL a sme sa rozprávali o situácii v Čechách a zdá sa, že naberáte ten slovenský povolebný scenár, čo mi je veľmi ľúto, aj vôbec zápas o verejnoprávnosť televízie. Tento Slovensko žiaľ prehralo pred pár rokmi a vlastne slovenská televízia bola zdecimovaná. Ľudia odtiaľ boli povyhadzovaní. Takže áno, áno, vidím, že vôbec vaše koaličné strany si berú žiaľ príklad z našej vlády a je to zlý príklad.
1: My sa k tomu všemu dostaneme. Ešte predtým, pro obě dvě vlády je společné téma boje proti nelegální migraci, ktorá ale žádné z těchto dvou států v masivní formě momentálne nehrozí. Česká vláda otevřeně kritizuje migrační pakt, navzdory tomu, že je na něj velmi dobře připravena a Evropská komise ji v tomto považuje za premianta. Má to také tak Slovensko?
3: No, ja vám poviem totiž to ešte ďalšiu vec ohľadom nelegálnej migrácie. My sme boli svedkami na Slovensku toho, ako pred voľbami v roku 2023 vlastne prišlo na pár dní niekoľko stovák migrantov, ktorí vieme, že prišli, už to dnes tvrdí maďarský premiér Peter Maďar, ktorý po nástupe do vlády povedal, že zistil, že vlastne to bolo zorganizované Viktorom Orbánom a bolo to celé zinscenované. Toto dnes tvrdí nový maďarský premiér, čiže nie je to žiadna nejaká informácia z druhej ruky, ale je to priamo od predstaviteľa Maďarska, že takýmto spôsobom postupoval Viktor Orbán, aby strašil pred voľbami vlastne občanov Slovenskej republiky. Takže áno, táto téma sa zneužíva na strašenie ľudí, ale v skutočnosti nie je reálnou témou. Na Slovensku migranti sa nenachádzajú a aj tí, čo vtedy prišli, tak po dvoch dňoch odišli a ako náhle nastúpila nová vláda, zázračne migranti prestali existovať a celá téma zanikla. Takže je to len téma, z ktorou sa naháňa strach občanom. A je to smutné, že takýmto spôsobom tieto populistické vlády postupujú.
1: To znamená, že to môže byť podobné v prípade českej vlády, ktorá je na ty kroky prijatím migračního paktu, ktorý tedy už začal platiť, pripravená, ale navenek ho kritizuje?
3: No, presne tak. A hlavne, viete, teraz vidíte, že nič také nehrozí. Veď nevidíme to ani na Slovensku, nevidíme to ani v Maďarsku, takže vôbec preto je to zástupná téma, ktorou sa len naháňa strach a mobilizujú si strany, ktorí tento strach naháňajú, si mobilizujú svojich voličov.
1: A jak si vysvětlujete, že si Slovensko nevyjednalo také dočasnou výjimku z migračního paktu, stejně jako Česko, kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků?
3: Viete, to sú dve odlišné veci. Jedno je, slovenská vláda sa zameriava len na seba momentálne, alebo celé 3 roky, však už vládne 3 roky. Ľuďom sa žije ťažšie, majú hlbšie do peňaženky, pozvyšovali dane, zaviedli toxickú transakčnú daň, ktorá dusí našu ekonomiku. Čiže môžeme povedať, že o občanov sa nezaujímajú, tým len nakladú nové bremena na chrbát, ale zaujímajú sa iba o vlastnú beztrestnosť. Čiže to je to, čo rieši vláda. Stále premiér Fico hovorí,

0: to koalícia vlastne aj predchádzajúcich vlád Roberta Fica, veď nebolo, poznáte ten prípad možno, že na Slovensku dostávali dotácie na letisko betónovú plochu, čo malo byť na pôdu, lebo si vybavili rôzni takíto spriaznenci cez SPU, pardon, cez Slovenský pozemkový fond si vybavili, že tú pôdu si mohli oni prenajať a potom na ňu brať peniaze. Takže tam sa diali veľmi také pokutné aktivity.
1: Nový maďarský premiér Peter Maďar nedávno prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Na mysli měl maďarskou menšinu, která žije v pohraničí také na Slovensku. Očekáváte, že se i to téma Benešových dekretů stejně otevře, ale z maďarské strany, že to může zvyšovat napětí?
0: No tak ono sa to aj otvorilo v tej kampani, ak si spomeniete, vlastne Peter Maďar na to reagoval a vlastne bolo to aj spor medzi Viktorom Orbánom a Petrom Maďarom, ktorý vlastne vtedy vytýkal Viktorovi Orbánovi, že má veľmi dobré vzťahy s Robertom Ficom, ako je možné, že takéto niečo vlastne Robert Fico dal do zákona. Pretože aby ste rozumeli, on dal do zákona Robert Fico, že je trestné vlastne o tom už len hovorí, čiže on ako keby šiel do úplného extrému, čiže on ani nerieši samotnú podstatu Benešových dekretov, ale on rieši trestnosť, keď niekto túto tému si berie do úst. A to je práve ten problém tej polarizácie, čiže on ani problém nerieši, skôr to bola taká, hovorím, politický marketing zo strany Roberta Fica. No a určite to bude predmetom, však som zvedavý aj ako sa udeje najbližšia V4-ka, akým spôsobom vlastne bude prebiehať tá diskusia, pretože premiér Peter Maďar je v tomto veľmi ostrý voči Robertovi Ficovi a týmto Robert Fico tiež poškodil slovensko-maďarské vzťahy tým, že vsadil na jednu kartu veľmi neprezieravo.
1: Myslíte na kartu Viktora Orbána?
0: Presne tak, pred voľbami plne podporil a dnes sú zamrazené vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a maďarský premiér išiel ako prvé do Polska, nešiel k susedovi. No tak to tiež svedčí o zlej taktike Roberta Fica.
1: No ale Peter Maďar bude na příští týden zvát všechny premiéry Slovenska, Maďarska, Polska i Česka do Budapešti, tedy ve formátu V4 a zítra, to jste také říkal, by se měli před summitem v tomto uskupení také sejít před summitem Evropské unie. Tak znamená, že spolupráce Vyšegrádské čtyřky se obnovuje.
0: Uvidíme, ako bude tá spolupráca fungovať pre naše krajiny vo V4-ke. Je dôležité, aby táto spolupráca pokračovala, veď sme prepojení či už rodine, ale hlavne biznisovo, cestovný ruch. Proste tento región žije spolu, občania navzájom cestujú a podnikajú, takže je dôležité, aby táto spolupráca tu fungovala, aby sa odstraňovali bariéry, aby sa ľuďom v tomto regióne lepšie žilo.
1: A vy máte pocit, pane Hegere, že v predešlých letech, kdy ty vztahy byly takové zamrzlé, řekněme, právě kvůli postoji Maďarska k válce na Ukrajině. Takže tyto segmenty, o kterých jste mluvil, ta vzájemná spolupráce, že nějakým způsobem upadla nebo že jí to poškodilo?
0: No tá spolupráca hlavne zamrzla s Robertom Ficom, keď prišiel ako premiér, pretože za mojich čias sme sa ešte veľmi intenzívne stretávali aj s Mateušom Morawieckým, či už to bol premiér Andrej Babiš a potom Petr Fiala a s Viktorom Orbánom a riešili sme, veď tá spolupráca fungovala. Ja som hostil v Košiciach, V4-ku, boli sme v Polsku, boli sme v Maďarsku, v Budapešti, čiže áno, zamrzla Robertom Ficom, ktorý keď prišiel do V4-ky, tak vlastne to celé stroskotalo. A uvidíme, ako sa to teraz obnoví.
1: No, slovenská vláda slibovala nedávno návštěvu německého kancléře Friedricha Merce. Progresní Slovensko ale tvrdí, že předseda německé vlády příjezd zrušil právě kvůli proruským postojům Roberta Fica a také jeho návštěvě na vojenské přehlídce v Moskvě. Ani jedna strana to oficiálně nepotvrdila. Vy o tom máte nějaké informace?
0: No hlavne takto, aby ste rozumeli. Ohlásil premiér Fico, ohlásil, že príde kancelár Merc. Kancelár Merz to potom musel dementovať a povedal, že nepríde. Čiže vidíte to opäť, to diplomatické fopa, ktoré urobil premiér Fico, že on ohlási, že príde kancelár Merz. To by mal ohlásiť kancelár Merz, že príde na Slovensko. Ale nie, ohlásil to premiér Fico. No a potom kancelár Merz to dementoval a utržili sme ako Slovensko a premiér Fico utržil dvojnásobnú hanbu. Jednak to, že ohlasuje niečo, čo není ani dohodnuté a potom vlastne premiér, kancelár Merz to zruší a je to proste veľká hanba pre Slovensko.
1: Není ale i toto důkazem, že vlastne Vyšegrádská čtyřka se potřebuje i z toho důvodu, protože ze západu těch spojenců příliš nepřibývá, spíše naopak.
0: To nie je pravda. Ja som mal veľmi dobré vzťahy s Nemeckom, čiže to určite
1: mluvíme
0: by som
1: o aktuálním stavu.
0: No, ale to je problém premiéra Fica a premiérov, ktorí si privádzajú vlastné krajiny do izolácie. Veď stačí, aby zmenil svoj postoj premiér Fico a začal sa správať zodpovedne a v takom prípade by tie vzťahy fungovali. No ale keď sa správate ako slon porcelána a urážate všetkých svojich západných partnerov a hovoríte, že jediní spoľahliví partneri sú na východ, Uzbekistán, Moskva a ja neviem, Čína, Vietnam, no tak prirodzene potom tí partneri zo západu, ako majú s vami spolupracovať, keď ich urážate? Veď to je to základná slušnosť, rozumie tomu, že takto sa správať nesmiete. O to viac, že sú to naši spojenci a sú to krajiny, od ktorých sme aj ekonomicky závislí od toho západu. Takže a ten kancelár Merz by rád prišiel na Slovensko, ak by boli tomu vytvorené aj predpoklady z hľadiska vzťahov. No ale nedá sa urážať nemeckú armádu a nazývať ju Wehrmacht a podobné veci a potom sa čudovať, že tak kancelár nepríde na Slovensko. Takže je to zlá politika Roberta Fica, ktorá spôsobuje, žiaľ, že Slovensko privádza do izolácie a bola by škoda, keby s touto cestou sa vybrala aj Česká republika a verím, že sa z tohto, práve z toho slovenského scenáru tá česká vláda poučí a nebude opakovať chyby súčasného premiéra a súčasnej koalície na Slovensku.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Ďakujeme za váš čas.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem pekný deň a držím palce Českej republike.
1: A od mikrofonu sa loučí Pavlína Nečásková.
2: Indiánští náčelníci.
3: Vynikající náčelník sedící Bík spojil indiánské oddíly před bitvou u Little Bighornu. Před 150 lety tam utrpěl totální porážku podplukovník Custer.
4: Potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: K výstražné stávce se chtějí připojit stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize.
6: To aktuální číslo za nás za rozhlas už přesáhlo 900.
5: Česko podle generálního tajemníka NATO Rutteho loni nesplnilo závazek vydávat na obranu 2% HDP.
7: Albánie, Česko a Slovensko tento cíl nesplnili, ale jasně se zavázali, že letos překročí hranici 2%.
5: Argentinský kapitán Messi dovedl na mistrovství světa ve fotbale obhájce titulů k úvodní výhře 3 góly. Po požáru dodávky je neprůjezdná dálnice D5 na 6,5 kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je středa 17. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností. Podrobnosti doplní reportérka Tereza Chlubná.
8: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by ale změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
9: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
8: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
10: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
8: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
5: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy Veřejnoprávně právě teď popisuje, jak bude vypadat 24-hodinová výstražná stávka zaměstnanců. Ti chtějí projevit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků. Podrobnosti má reportérka Františka Rohlíčková.
11: Stávkovému výboru rozhlasu se zatím přihlásilo skoro 1000 zaměstnanců, kteří se chtějí stávky zúčastnit. Oznámila to před několika minutami, symbolicky za 5:12, iniciativa Veřejnoprávně. Její vedení zopakovalo, že při stávce nikdo neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral reagoval, že zaměstnanci mají na stávku právo. Návrh zákona, který má zrušit poplatky a převést financování obou médií pod státní rozpočet, schválila vláda předevčírem. Změnu vysvětluje neefektivitou a neprůhledností financování. Veřejnoprávní média naopak dopoledne podpořila Česká konference rektorů. Obává se, že kvůli snížení rozpočtu by televize a rozhlas omezili vzdělávací projekty. Televizi a rozhlas podpořili taky zdravotnické odbory nebo některá divadla. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek 2% HDP investovaných na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Česká republika má přitom 2% hranici investic závazně zakotvenou přímo v zákoně o financování obrany. Rutteho vystoupení sledovala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
12: Země, které závazek loni nesplnily, včetně Česka, mají podle Rutteho jasný plán, jak toho dosáhnout v letošním roce. Dodal také, že chybějící investice na obranu u této trojice menších států činí v celkovém měřítku výdajů NATO velmi malou část. Celkově spojenci podle generálního tajemníka výdaje na obranu rapidně navyšují. V loňském roce o více než 90 miliard dolarů, tedy v přepočtu skoro 2 bilionů korun. Rutte také oznámil, že evropské země a Kanada převezmou v rámci Severoatlantické aliance část zodpovědnosti od Spojených států. List New York Times minulý týden informoval, že se Spojené státy chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. O zaplnění mezer budou spojenci jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Změny rozpočtových pravidel dnes posoudí Senát. Koaliční novela, díky které by se část výdajů nepočítala do limitu schodku státního rozpočtu, zřejmě narazí. V Senátu je reportér Vojtěch Tomášek.
13: Senátoři připravili pozměňovací návrh, který by mezi výdaje započítávané do schodku vrátil dopravní stavby. Ty chce vláda vypustit. Podle opozičních stran by to znamenalo další masivní zadlužování země. Návrhu na změny předlohy tak bude podle předsedy hospodářského výboru Miroslava Pelvného z klubu STAN víc.
14: Přidali jsme v těch našich pozměňovacích návrhech některé kontrolní mechanismy.
13: Podle předsedkyně klubu Hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové jsou ale změny rozpočtových pravidel potřeba i kvůli tomu, v jakém stavu veřejné finance kabinet převzal po minulé vládě.
15: Ta minulá vláda ten rozpočet předala tak, že tam chybělo zhruba 96 miliard.
13: Senátoři se k návrhu dostanou zřejmě večer. Naopak už stihli schválit novelu, která má umožnit nevidovým lidem lépe pracovat s hlasovacím lístkem díky grafickému QR kódu. Budou tak moct volit bez asistence dalšího člověka za plentou. Z Valštinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka. 4 její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
16: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let. Z Dalmácie Téa Veseláková, Radiožurnál.
5: Ještě do půlnoci je možné rozhodovat o první skladbě pro nové svatovítské varhany katedrály Pražského hradu. Její premiéra zazní zítra. Hlasování je otevřené na webu Českého rozhlasu Vltava.
17: Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na Nových Varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
18: Úřadující šampioni z Argentiny si na úvod mistrovství světa poradili s fotbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho. Zároveň jako první nastoupil na 6. světovém šampionátu. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1, Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1 a Rakousko nad Jordánskem 3-1. Fotbalisty Plzně a Hradce Králové zajímá odpolední los druhého předkola evropské, respektive konferenční ligy. Evropská fotbalová unie tak neupravila nasazení českých týmů kvůli Karviné zatím, kterou etická komise České fotbalové asociace z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. A české softbalistky po úvodní porážce s Australankami porazily v pražské skupině světového šampionátu Kubánky už po 5 směnách 8-0 a od 19 hodiny čekají v Bohnicích ještě Italky. Ženská volejbalová reprezentace ta prohrála v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety.
19: Průjezd na D5 u Rudné a nehoda na D1 u Bohunic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici schořela skříňová dodávka, a to na 6,5 kilometru. Podle našeho zpravodaje se už podařilo obnovit provoz.
20: A teď se teda dálnice otevřela, ale pouze levým pruhem, takže to pojede pomaličku dlouho.
19: Kolona rychle narostla, brzdí se už na 11. kilometru, stále počítejte s dlouhým zdržením. Poslední volný sjezd je na Vráž, exit 14. A na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky pojedete v koloně z kilometru 182. Za sjezdem na Výstaviště stojí dva kamiony. Na kilometru 190 blokují pravý pruh, zdržení 25 minut, kamiony postojí déle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika dnes s Vladimírem Krocem.
22: Co by pro další vývoj války na Ukrajině mohly znamenat závěry summitu skupiny G7? Jakou podobu má mít v Českém rozhlasu výstražná stávka na protest proti vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií? A jak se Češi a Češky dívají na hranice svobody slova ve veřejném prostoru? Státníci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 dnes uzavírají třídenní summit ve francouzském lázeňském městě Evian-le-Bain na břehu Ženevského jezera. V noci na dnešek vydali prohlášení, které počítá s dalším zpřísněním sankcí proti Rusku a s navýšením vojenské podpory Ukrajiny. Dokument mimo jiné poukazuje na pokrok, jehož v posledních měsících dosáhly ukrajinské síly na bojištích, a zdůrazňuje nutnost podpořit tuto novou dynamiku v obraně Ukrajiny před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na summitu prohlásil, že podle lídrů G7 musí Rusko co nejdříve uzavřít mírovou dohodu. Americký prezident Donald Trump přislíbil, že proto udělá, co bude v jeho silách. Naším hostem je Zbyněk Dubský, odborník na evropskou a energetickou bezpečnost a zahraniční politiku z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Ještě po prvním dnu schůzky G7 citovala agentura Reuters diplomaty, podle nich se Trump stavěl k posílení protiruských sankcí zdrženlivě. Platí tedy, že společné prohlášení zveřejněné v noci na dnešek je překvapivé, jak poznamenávají někteří komentátoři?
23: Ono v kontextu těch očekávání, tak jak to právě bylo komentováno a jak jsme byli seznamováni z názory jednotlivých stran, tak se to do značné míry jeví jako překvapivé, tedy ano, ale na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že G7 vlastně tady nadále se snaží vystupovat jednotně, a i Spojené státy americké, jak v minulosti, tak i v současnosti, vlastně uplatňují sankce vůči Rusku. K určité změně došlo samozřejmě s ohledem na válku proti Iránu a uzavřením Hormuzského tedy průlivu, ale vlastně i tak bylo to komentováno, že jsou to dočasné, tedy vlastně pozastavení těch sankcí vůči nákupu ruské ropy. Takže ono se to jeví na jednu stranu jako velmi překvapivé z hlediska toho té diskuze, ale na stranu druhou v podstatě G7 ty sankce rozhodně uplatňuje a deklaruje, že bude uplatňovat nadále a dokonce zpřísňovat případně.
22: A je jasnější, jakým směrem by mělo jít právě to další zpřísnění sankcí, které mají zasáhnout ty ruský ropný a plynárenský sektor?
23: Ono právě zdá se, že na tu energetiku mají ty sankce do zpřísnění směřovat hlavně vedle tedy bankovního sektoru a vedle klasicky pokusu oslabit vojenskou výrobu Ruska. Tam bych asi konstatoval, že určitě ty sankce se budou pokoušet a i evropské státy to často deklarují o tvrdší postih té takzvané stínové flotily tankerů, které Rusko vlastně používá k obcházení se nových stropů na ropu a týká se to ale zřejmě a bude týkat i plynu, tedy k vývozu zkapanělého plynu v tomto případě může to být například zákaz údržby servisu ruských tankerů samozřejmě mimo Rusko. A asi bych tady zdůraznil, že Spojené státy právě už avizovaly, že rovněž tedy budou a mohou být znovu zavedeny plné sankce na ruské dodávky ropné, kdy tedy historicky nedávno tedy bylo tlačeno na státy třeba se jako Indii a jiné, aby zcela tedy odstoupili od nákupu ruské ropy.
22: Státníci na summitu u Ženevského jezera přislíbili další vojenskou podporu pro Ukrajinu, včetně navýšení dodávek systému protivzdušné obrany a střel s dlouhým doletem. Jak by měly být zajištěny? Mají se na tom podílet i Spojené státy?
23: Ono, cílem toho prohlášení v podstatě, ono to v tom vašem úvodu i jasně zaznělo, je ukázat podporu Ukrajiny a reálnou podporu Ukrajinu takovou, aby byla schopná případně vlastně se bránit, bojovat i s perspektivou nikoli v pouze tohoto roku, ale troufnu si říct, že už i počátku příštího roku má to ukázat vlastně ten rostoucí tlak, donutit Rusko jednat o ukončení války zároveň jako druhá linie a právě ten typ výzbroje, ať se to týká proti vzdušné obrany nebo střel s tím delším doletem v podstatě se v tomto ukazuje jako poměrně zásadní a k té konkrétnímu dotazu, jak by mohly být ty dodávky zajištěny v podstatě, oni mohou být hrazeny a zajišťovány buď jako určitá pomoc v rámci bilaterální spolupráce států západu, tedy s Ukrajinou, ale spíš lze předpokládat, že budou hrazeny prakticky tato výzbroj z té půjčky, která byla schválena Evropskou unií v té výši 90 miliard a kde se vlastně počítá s tím, že značná část té půjčky bude použita právě na hrazení výzbroje. A Spojené státy americké budou v tomto případě důležitým dodavatelem, protože zejména s ohledem na systém Patriot není v podstatě náhrada a musí teda být tím poskytovatelem té protivzdušné obrany, ale může se jednat i o ty další zbraňové systémy, včetně také s dalším doletem. Oni budou dodavatel, ale zřejmě tedy primárně budou tyto prostředky hrazeny právě z té půjčky, která byla poskytnuta Evropskou unii.
22: Podle bruselského serveru Politico, evropští partneři USA vítají, že pozornost amerického prezidenta se znovu zaměřuje na Ukrajinu díky chystané mírové dohodě s Iránem. Zároveň ale doufají, že Trump znovu nezaujme předchozí poměrně vstřícnou pozici vůči Moskvě. Jak oprávněná je taková obava?
23: Ono, ta obava vychází z toho, že prezident Trump je v podstatě známý a sledován s tím, že jeho prohlášení a i politika se poměrně rychle mění, takže ta obava je určitě oprávněná v tomto ohledu, ale vychází to i z velmi racionálního vědomí toho, že Spojené státy americké pod vedením Trumpa mají vlastně své představy o globální vývoji i roli USA ve světě a v jejich pohledu tedy Rusko nemusí být nutně bráno jen jako hrozba, což tedy je právě v kontextu války na Ukrajině, ale zase máme některé jiné momenty, kdy v podstatě se stává potenciálně určitým partnerem. A to právě může mít dopad v určitých momentech na vstřícnější postoje Trumpa. Takže ta obava může být oprávněná.
22: Trump označil svoji schůzku s ukrajinským prezidentem na summitu G7 za velmi dobrou. Podle agentury Reuters Volodymyr Zelenský a evropští spojenci Kyjeva doufají, že by americký prezident mohl už do letošního podzimu dojednat obnovení rozhovoru s Ruskem. Jaké jsou šance na další mírová jednání?
23: Víte, to je velmi obtížné opravdu předpovědět nebo odpovědět na tu otázku. Ono obnovení rozhovorů je v podstatě nutné a žádané. Skutečně o něm hovoří dneska velká část aktérů, kteří jsou zapojeni do té války. Ovšem bude zásadní to, co vlastně probíhá v současné momentě, a to je ten způsob vlastně vedení války, jak se projeví současný tlak na Rusko prakticky, který má vést tomu, že samo Rusko pod tlakem i vnitřní zřejmě veřejně uzná, že v této válce nevyhrává, ekonomická situace ji bude tlačit ke kompromisnímu jednání. A to je ta neznámá, protože Rusko samozřejmě zase v tomhle případě může toto vnímat jako velmi nekomfortní a dokonce nepřípustné a do těch znovu obnovených jednání nemusí mít zájem nastoupit. Takže já se stavím spíše skepticky, bohužel k těm vyhlídkám, a to i na podzim.
22: Zbyněk Dubský, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Děkuju. Naschledanou.
23: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
22: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na záměr vlády změnit financování veřejnoprávních médií ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejňují právě teď před budovou Českého rozhlasu. Před vysíláním jsme mluvili s Janem Hergetem, zástupcem stávkového výboru, a první otázka zněla: čas dnešní tiskovky za 5 minut 12 je zjevně symbolický.
6: Ano, je symbolický. My společně s kolegy z České televize opravdu to vnímáme, že je nejvyšší čas říct hlasitě, že to, co se chystá, může ohrozit stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií v Česku.
22: Předpokládám, že odbory vaše kroky schvalují. Jakou má stávka podporu zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu?
6: Já můžu mluvit v tuto chvíli za Český rozhlas, protože to přihlašování se ke stávce teď právě ještě běží. Můžou se k ní připojit jak kmenoví zaměstnanci, tak externisté, kteří s námi pravidelně spolupracují. A já můžu říct, že to aktuální číslo za nás, za rozhlas, už přesáhlo 900.
22: Cítíte podporu zvenčí, od veřejnosti, posluchačů?
6: Cítíme podporu, troufám si říct, velikou. Nejen od osobní odezvy posluchačů, běžných lidí, s kterými se setkáváme. Samozřejmě tam připustíme, každý se pohybujeme v nějaké své bublině, ale vidíme velkou podporu také od studentů, kteří například šli 14-denní pochod z Moravy až do Prahy, aby v pondělí dali svým způsobem také hlasitě najevo, zrovna před úřadem vlády, když jednala o těch klíčových věcech, tak tam chtěli dát hlasitě najevo, že se jim to nelíbí, tyto záměry. Stejně tak nás podporují další respektované organizace. Dostali jsme podpůrné vyjádření od biskupské konference a podobně, takže si toho velmi vážíme a cítíme, že je to jaksi napříč tou společností, ta podpora.
22: Jak se k vaší akci staví vedení Českého rozhlasu?
6: Od vedení Českého rozhlasu víme a byli jsme několikrát ujištěni, že v projevech stávky nám nebude nikdo nijak bránit. Zároveň i my sami se zavazujeme, a to je požadavek vedení Českého rozhlasu, abychom neporušili zákon o Českém rozhlase, ani kodex, ani memorandum, které bylo uzavřeno v nedávné době. My zkrátka chceme splnit tu veřejnou službu, kterou jsme lidem povinni dodávat a jsme za ní odpovědní a my to děláme rádi, ale my tou stávkou chceme upozornit na to, co by se mohlo stát, jaké by vlastně mohly být důsledky těch chystaných změn.
22: Už víme, že chystaná výstražná stávka bude 22. června a potrvá 24 hodin. Jakou má mít podobu?
6: Tu podobu úplně v detailu ještě nemůžeme upřesnit, protože to samozřejmě všechno ladíme. Každopádně já už teď můžu říct, že se projeví ve vysílání všech stanic s výjimkou dětské stanice Radio Junior, taková je dohoda. Budou do ní zapojené celoplošné regionální i digitální stanice, které se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se také dotkne různých pořadů, které budou vypadat zkrátka jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí. A můžu ještě k tomu dodat, že se symbolicky do té stávky zapojí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
22: Co stávkový výbor požaduje?
6: My už jsme to řekli, když jsme tu stávkovou pohotovost vyhlašovali. Shodou okolností to teď budou právě 2 měsíce, 22. dubna. My především požadujeme zachování systému financování, který podle nás minimalizuje riziko toho politického ovlivňování médií veřejné služby. Potom požadujeme řádný sociální dialog se zástupci zaměstnanců a odborových organizací a také odbornou veřejností. To se vlastně vůbec nestalo. A potom žádáme, aby se ta vláda vyvarovala jakýchkoliv dalších kroků, které by mohly ohrozit nezávislost a pracovní podmínky pracovníků obou těch veřejnoprávních médií. No a za ty 2 měsíce se nic z toho nestalo. Naopak všechny ty kroky, které politici konají, tak jdou přesně proti tomu. A my už teď víme, že pokud má rozhlas přijít o 411 milionů korun, tak ale to bude znamenat velké propouštění. A propouštění znamená zásah do té služby, kterou lidem přinášíme.
22: Pokud ani po pondělku nedosáhnete cíle, co bude následovat?
6: No my samozřejmě očekáváme, jaká bude reakce, bude-li nějaká, ale rozhodně to není naše poslední akce. Když tato podoba nebude stačit, tak budeme pokračovat a budeme muset nějakým způsobem přitvrdit.
22: To byl za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget. Děkuju, nashledanou.
6: Díky za pozvání.
22: Svoboda projevu by neměla být zcela bezbřehá. Češi souhlasí s jejím omezením třeba kvůli bezpečnosti. Nadpoloviční většina schvaluje omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Unikátní data přináší projekt webu iRozhlas.cz a Radiožurnálu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Jsme ve spojení s Matoušem Pilnáčkem, vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd, který se na projektu také podílí. Dobrý den.
0: Dobrý den.
22: Mapovali jste, jak svobodu debaty u nás vnímají lidé. Podle výsledku se dá veřejnost rozdělit do čtyř skupin. Kterých?
0: No, to, co my jsme udělali, bylo vlastně, že jsme analyzovali data a identifikovali jsme dvě výrazné dimenze. Tou jednou dimenzí je, zda se lidé domnívají, že zde svobodu slova máme nebo nemáme. A ta druhá významná dimenze bylo, zda má být nějak omezena či neomezena.
22: No,
0: a tímto způsobem jsme vlastně můžeme pak rozdělit pomocí těchto dvou dimenzí lidí do 4 skupin. Ta největší skupina je, že se lidé domnívají, že zde svobodu slova máme, nebo se k této straně minimálně přiklánějí a zároveň jsou pro jistá omezení svobody slova. Mm-hmm. To je největší skupina, kterou jsme identifikovali.
22: Jak
0: a naproti
22: velká?
0: Ní, to je skupina, která je přibližně 57% populace, takže více než polovina populace spadá do tohoto segmentu. Mm-hmm. Naopak máme skupinu, která leží proti ní, a to jsou lidé, kteří se domnívají, že zde svobodu slova nemáme a zároveň, že bychom měli ty pravidla více rozvolnit pro svobodu slova. To je přibližně 12% populace.
22: A ty potom tam další máme dvě?
0: Ano, ty další dvě. Skupina, která vnímá svobodu slova a zároveň nechce žádné hranice, to je přibližně čtvrtina populace, 25%. A poslední nejmenší skupina, to jsou lidé, kteří se domnívají, že zde svoboda slova není, ale zároveň by chtěli nějaké hranice a to je přibližně 7% populace.
22: A jak moc se ty jednotlivé skupiny překrývají?
0: No, záleží, jak se na to podíváte, protože my jsme ty skupiny rozdělili velmi striktně, tak v tomto smyslu se nepřikrývají vůbec, ale co je důležité říct, je, že nejde o skupiny, které by od sebe byly nějak jasně oddělené, spíš je to spektrum a samozřejmě na tom přechodu je stále hodně lidí, takže jde spíše o spektrum, než o jasně oddělené skupiny.
22: A jak se názory liší podle stranických preferencí?
0: Ty rozdíly nejsou dramatické, už jenom proto, že tedy téměř 60% populace se tedy vejde do toho jednoho segmentu. Na druhou stranu ty rozdíly existují. Voliči současné opozice, to znamená například Hnutí STAN, voliči koalice Spolu, pirátské strany, se daleko častěji spadají do toho segmentu, který vnímají svobodu slova a zároveň by chtěli hranice. A pokud jdete směrem k více antisystémových stranách, tak se pomaličku posouváte směrem k tomu, že ty lidé častěji mají pocit, že zde není svoboda slova a častěji také nechtějí hranice. Nejvyhrocenější to je, když ani tam ten postoj není tak extrémní, je u hnutí SPD a Ustačilo a hnutí ANO stojí někde mezi těmito dvěma skupinami.
22: Součástí výzkumu byl experiment, který měl zjistit, jak rozdílně vnímají lidé jednotlivá témata. Můžete ho krátce popsat?
0: My jsme vlastně respondentům předkládali naprosto konkrétní výroky u jednotlivých témat. Hledali jsme výroky, které existují někde ve veřejném prostoru a zkoumali jsme, jaké lidi k něm mají postoje v tom smyslu, jestli si myslí, že by je někdo jiný veřejně řekl, zda by za to měl dostat třeba nějaký trest, pokud by takovou kontroverzní věc řekl, případně jestli by za to byl trestán. Takže jsme zkoumali tyto témata tímto způsobem a zároveň jsme je postupně přitvrzovali. To znamená, že u toho jednoho tématu jsme vlastně přidávali takové dovědky k těm výrokům, které skupiny lidí buď to dehumanizovaly nebo přímo vyzývaly k násilí, a zkoumali jsme, jestli to má nějaký efekt, když takhle vlastně tón toho výroku výrazně přitvrdíme.
22: V jakých případech tedy souhlasili dotazovaní s nutností omezovat svobodnou debatu?
0: Ty postoje jsou relativně liberální, vlastně ve většině těch kontroverzních výroků bez těch dovědků k schvalování násilí nebo dehumanizaci vlastně lidé se nepřiklonili ve většině případů k tomu, aby byl člověk i ve různých funkcích nějak postihován. Jediný výrok, který je vlastně výjimečný, je výrok o schvalování holokaustu, takže je vidět, že vlastně tady spolu poměrně dobře koexistují společenské normy s nějakou existující legislativou.
22: A kdyby se měly kontroverzní výroky trestat, v takovém případě spíš tady je to jedno z mála tabu, ano, jestli tomu dobře rozumím.
0: Ano, ano, je to vlastně jedno z mála tabu tento výrok. My jsme samozřejmě nemohli zmapovat všechny možné výroky, těch výroků bylo 13 a potom jejich varianty, které byly tvrdší, takže je možné samozřejmě, že existují i nějaká další témata, která jsme nezachytili.
22: Kdybychom měli výsledky projektu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova shrnout, jaký obrázek nám předkládá o smýšlení této společnosti?
0: Já myslím, že to první zjištění, které je důležité říct na začátek, je, že vlastně poměrně pozitivní, tím, že většina lidí v podstatě je spokojená s tím současným stavem, tak to je podle mě první zásadní zjištění. To druhé zjištění je ale nějaké varování. Máme tady přibližně mezi 10 až 20% populace, kteří s tím stavem jsou z různých důvodů nespokojeni. A to si myslím, že je jako výrazné varování.
22: A jak mohou posluchači využít mapu svobody slova? Jak vypadá?
0: My jsme vlastně připravili společně s iRozhlasem kalkulačku, kde můžete se zařadit do těchto segmentů, jak jsem je popisoval. Jste tam zařazeni na těch dvou dimenzích. Ta kalkulačka je zjednodušená, je to zkrácený počet otázek, který jsme pokládali respondentům, a takže to najdete na webu iRozhlas.cz a tam si to můžete vyzkoušet.
22: To byl tedy sociolog Matouš Pilnáček, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Jenom na rozloučenou, počítáte s pokračováním toho projektu?
0: My zatím počítáme s tím, že budeme dál analyzovat data a zveřejňovat další výsledky postupně v dalších týdnech.
22: Ano, tak děkujeme a přejeme hezký den. Naschledanou.
0: Já děkuji vám. Naschledanou.
22: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Plus.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. A podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků v televizi, další stovky. Senátoři se zabývají novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla ze zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá třeba s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. A průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Rudné na 6,5 km řeší nehodu v pravém a stoupacím pruhu a kolona je odvráže ze 13. kilometru asi na půl hodiny. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy kousek za Brnem u Kývalky na kilometru 183 se srazila dodávka s nákladním autem. Blokují pravý pruh a kolona je z kilometru 186 asi na 15 minut. Na D1 pak vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 190. Je omezení a kolona z kilometru 185 pro osobní auta asi na 20 minut. Kamiony stojí déle. Další informace zde dojeďte.

0: než národ. To jsou titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
0: Nejprve ale téma, o kterém v úvodu řeč nebyla. Podle několika britských médií stála za loňskými žhářskými útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera síť napojená na Kreml a mělo jít především o šíření chaosu, nenávisti a rozdělování společnosti. Terčem žhářských útoků bylo auto, které dříve Starmer vlastnil, vchod do domu, kde premiér dříve bydlel, ale také čistě Starmerův dům, který ovšem momentálně obývá jeho příbuzná, neboť on žije na slavné adrese Downing Street 10, čili v tradičním sídle předsedů vlád. A britský soud už za útoky odsoudil dva muže ukrajinského původu. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
2: Dobrý den.
0: Znamená to tedy, že hybridní akce ruských tajných služeb pokračují?
2: To rozhodně. Přece jenom bych tě ale drobně opravil, ano, jeden z nich byl ukrajinského původu, jeden byl Rumun narozený na Ukrajině, rumunský občan rumunské národnosti. Ale to je opravdu v tomto případě celkem jedno. Oba byli v pondělí odsouzeni, u soudu ale přece jenom hodně věcí napadlo. A tady se právě ukazuje, jak důležitá je investigativní práce médií, v tomto případě veřejnoprávní televize BBC, která se pustila dál a objevila opravdu spoustu zajímavých věcí. Vlastně oni byli zaplaceni, nebo nakonec ani nebyli zaplaceni, ale byla jim slíbena odměna za právě toto žhářství a další akce. Ani nakonec nedostali nic a vůbec nevěděli, na koho útočí. Věděli o svém cíli, jak píše BBC, asi tolik, co kulka o svém cíli. Takže vůbec nic. Později jim právě vlastně ten objednavatel akce sdělil, že teda zaútočili na dům vysoce postaveného muže ve Velké Británii a měli by zmizet. To ovšem už bylo pozdě, Lavrinovič byl zápětí zatčen. Ten objednavatel se identifikoval pod iniciálami nebo zkratkou EL. BBC se podařilo zjistit, že s velkou pravděpodobností jde o mladého ruského diplomata 23-letého, který se jmenuje Jevgení Lukšin. Ovšem, jak BBC velmi zdůrazňuje, není to 100% ověřené. Ovšem, tento Lukšin se objevuje v mnoha vazbách právě na různé hybridní akce. Lavrinovič předtím vlastně šířil plakáty, kromě jiného ultrapravicové, údajné ultrapravicové skupiny Direct Action, přímá akce. Ovšem, jak právě BBC zjistila, vlastně tato skupina de facto neexistuje, ale má kořeny v Rusku. Účty, které si vyměňovaly právě informace o tom, měly moskevské časové razítko, jasně prostě bylo vidět, že pocházejí z Ruska.
0: Říká Petr Švát, díky mnohokrát.
2: Díky, naslyšenou.
0: Po dohodě snad konečně o míru mezi Spojenými státy a Íránem, to vypadá, že cena benzinu by mohla poklesnout pod 35 korun. Ale na místě je určitě optimismus umírněný a více k tomu má publicista Petr Holub.
3: Zpráva o tom, že Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě, je dobrou zprávou, jaká má být. Samozřejmě se může do pátku leco stát, než bude dohoda podepsána, také obnova infrastruktury a odškodnění obětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k 80 dolarům a nemá tak daleko k hranici 70 dolarů, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady přes nového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatele plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě déle. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku. Lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na $150 za barel, podle některých na $200 za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu $140. V květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo $115. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí 1/5 světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadků dokážou nahradit ropovody, které postavili v Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod $100, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
0: Tolik Petr Holub. A u tématu ukončení, snad tedy, americko-iránské války ještě volně zůstaneme. Blízký východ čeká příměří, možná i mír, tak aspoň máme chápat páteční podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Tento mír ale někteří z aktérů mohou považovat za svůj neúspěch, respektive pokud vyhrál Irán, kdo tedy prohrál? A u mikrofonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Zatím nejde o mírovou smlouvu, ale příměří na dalších 60 dnů, přičemž řešení některých otázek, jako je iránský jaderný program, se odsouvá za tuto hranici, tedy na dobu, kdy už na Irán nebude uplatňován žádný tlak. Také dosud nevíme, jaké je přesné znění dohody. Zatím známe jen verze, které vypouští iránské agentury, zatímco Američané mlčí. Pokud ale zhruba můžeme odhadnout, kam celá věc směřuje, dá se mluvit o iránském strategickém vítězství. Donald Trump může vycházet z toho, že v tuto chvíli měl na výběr mezi velmi riskantním návratem k válce a konsolidací situace, a tedy aspoň může mluvit o neprohře. Jestliže ale iránský režim vyhrál, kdo prohrál? Nejčastěji se jako o poraženém mluví o izraelském premiérovi Netanyahuovi. Ochlazení vztahu s Trumpem a Amerikou vůbec a neúspěch při pokusu o změnu iránského režimu nebo zastavení jeho jaderného programu se chápou jako hřebíček do rakve jeho politické dráhy. Mnozí z těch, kdo si Netanyahua neoblíbili, to konstatují se škodolivým uspokojením. Potíž je, že špatná americká dohoda s Iránem je velký problém pro celý Izrael a jeho bezpečnost. To neříká Netanyahu, ale jeho odpůrci, včetně těch na levici. Izrael nadále zůstane terčem Iránu a jeho spojenců a nezbude mu, než v tomto konfliktu pokračovat, s Amerikou nebo bez ní, s jejím souhlasem nebo proti němu. Jedna fronta této iránské války proti Izraeli je v Libanonu a Libanonci, kteří o tento konflikt nestojí, jsou dalšími poraženými této války. Pokud by Irán prohrál nebo byl zásadně oslaben, Libanonci by měli šanci na osvobození od Hizbaláhu. To se teď nezdá pravděpodobné a Libanon zůstane nástrojem iránské politiky v oblasti. V určitém smyslu se to týká i Iráku, kde Irán bude nadále uplatňovat svůj vliv. A ještě mnohem více to platí pro Palestince, zejména ty v Gaze. Skutečnost, že Irán zůstal neporažen, znamená, že Hamás bude nadále počítat se svou šancí na pokračování svého boje. A to bude blokovat obnovu Gazy a jakoukoliv možnou dohodu s Izraelci. Výsledek války samozřejmě vnímají i arabské země Perského zálivu. Vidí, že Amerika se proti Iránu neprosadila, protože Trump nemá vůli, vytrvalost a možná ani technické možnosti, jak zvítězit. Musí se tady smířit s tím, že dominantním hráčem regionu bude v následujícím období Irán a dohodnout se na nějakém soužití budou muset s ním. Zjištění, že Američané couvli před Iránem, že jejich základny byly mnohem více zasažené iránskou palbou, než se čekalo, a že velmi rychle spotřebovali velkou část svých zásob, je špatnou zprávou pro další spojence USA, nejen Evropany, ale také Tchajvance a jejich šance proti Pekingu. Smíšené pocity mohou mít na Ukrajině. Irán přímo podporoval Rusko a je tedy i jejich nepřítelem. Ale také platí, že Amerika už nebude dělit svou pozornost a své výrobní kapacity mezi dvě bojiště. A také, že klesne cena ropy, hlavní zdroj příjmů pro Putina. A pak jsou to ti největší poražení, totiž obyvatelé Iránu. Naděje na zhroucení režimu padly. Iránská mocenská elita se naopak může těšit na příliv peněz a prodloužení své existence. Režim navíc po letošních lednových demonstracích ztratil poslední zbytky legitimity. Proměnil se navíc na vojenskou diktaturu a bude tedy ještě více vládnout pomocí síly. Svobodymyslní Iránci se ocitli v absurdní situaci, kdy museli přemýšlet, jestli dávají přednost pokračování režimu anebo pokračování války proti své vlastní zemi.
0: Tolik jen Fingerland. 6 měsíců už vládne kabinet Andreje Babiše a to je doba, za níž už je jistě možné se ohlédnout. A činí tak komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který říká v titulku svého příspěvku, že rčení sliby chyby by v případě Babišovy vlády někdy nemuseli být na škodu.
5: Půl roku od nástupu k moci mají ministři doložit, jak plní předvolební sliby obsažené v programovém prohlášení vlády. Uložil jim to premiér Andrej Babiš. Ten po nástupu do Strakovy akademie tvrdil, že bude průběžně vyhodnocovat dodržování vládního programu. U bodů, které už byly zdárně vyřešeny, by se měla na pomyslném semaforu rozsvítit zelená. Oranžová barva by měla dávat najevo, že na plnění slibu se stále ještě usilovně pracuje. Červená by potom měla symbolizovat přiznání, že se daný problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Pokud bude u některého z ministrů na pomyslném semaforu převládat červená barva, mohl by v Babišově kabinetu skončit. V tuto chvíli to patrně nikomu nehrozí. Alespoň předseda vlády se nechal slyšet, že ministrům poskytne dostatečný prostor k tomu, aby předvedli své schopnosti. Časový limit pro držení ochranné ruky nad jednotlivými členy vlády by měl představovat minimálně 1 rok. Po 6 měsících od jmenování kabinetu prezidentem převažuje u většiny ministrů oranžová barva. U bodů, kde už svítí zelená, je navíc sporné, zda byly skutečně vypořádány zdárně. Například ministryně financí si mohla odškrtnout prosazení státního rozpočtu na letošní rok. Jeho deficit však překonal hranici 300 miliard korun a je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Příprava státního rozpočtu na rok příští naznačuje, že jeho schodek spíše ještě naroste, než aby začal klesat. Ministr obrany by mohl rozsvítit červenou u výdajů na obranu. Ty letos nedosahují výše 2% hrubého domácího produktu a porušují nejenom závazek země vůči NATO, ale také zákon o financování obrany. Není to však dáno tím, že by Jaromír Zuna odmítal peníze pro armádu. V boji o konkrétní podobu rozpočtu však nebyl natolik silnou politickou figurou, aby prosadil svou. Zkrátka pohled na plnění programového prohlášení vlády je složitější a nelze ho jednoznačně vyjádřit barvami na pomyslném semaforu. Týká se to rovněž budoucnosti jednotlivých ministrů. Do hry vstupuje nejenom jejich výkonnost, ale také specifikum koaličního vládnutí. Andrej Babiš by mohl být nesmlouvavý pouze vůči lidem, kteří v kabinetu reprezentují hnutí ANO. U těch nominovaných motoristy sobě nebo SPD musí brát v potaz názor vedení těchto stran. Bez jejich podpory by ztratila vláda ve sněmovně většinu. A protože představitelé menších koaličních partnerů své lidi hájí, musí premiér jejich v některých případech špatnou práci tolerovat. Nechce-li poškodit sám sebe a svoje hnutí, musí být schovývavý rovněž k ministrům za ANO. Ke změně postoje ho zatím nenutí ani pohled do volebních průzkumů. Podle nejnovějších dat nadále Babišovo hnutí dominuje žebříčku volebních preferencí. Byť od posledních sněmovních voleb mírně ztratilo, není propad nijak dramatický. Nic na tom nemění ani napětí ve vztahu vlády s prezidentem nebo masivní demonstrace. Dominanci hnutí ANO neohrozila ani řada sporných rozhodnutí, která vláda během půl roku existence učinila. Vzhledem k reálné síle opozice, tak Andreji Babišovi i nadále svítí na pomyslném semaforu zelená, aby plnil předvolební sliby. Byť u některých z nich by pro Českou republiku bylo lepší, kdyby se u nich nakonec objevila červená barva.
0: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pokud jde o americké produkty z oblasti umělé inteligence, která se prudce rozvíjí, to vypadá, že Trumpova vláda chce rozhodovat, kdo, komu a co se bude prodávat. A u mikrofonu je k tématu Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
6: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten předčasem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný, než rodilí Američané. Aby neporušil vládní nařízení, raději provoz těchto dvou nejnovějších verzí zcela pozastavil pro všechny, včetně amerických zákazníků. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Zahraniční spojence krok zařadil do stejné řady k Rusku či Číně. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě, ačkoliv o to sama firma nijak nestála a spíše do toho byla dotlačena okolnostmi. A je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Každopádně Amodei je především pragmatický biznismen, ale minimálně navenek se snaží vystupovat odpovědněji než ostatní otcové zakladatelé AI platform. po regulaci a bezpečnosti AI. Když papež představoval svou encykliku o umělé inteligenci, vedle něj stál zástupce Antropiku. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Ovšem zákaz exportu pro Anthropic vyděsil i Silicon Valley, protože je zjevné, že vláda chce nyní řídit to, kdo, komu a co bude prodávat. Více než stovka technologických lídrů a expertů, včetně lidí z Nvidia nebo Adobe, poslalo vládě ostrý dopis. Varují, že pokud vláda zakáže cizincům přístup k modelům, americké AI firmy nebudou moci zaměstnávat špičkové mozky z Evropy a Asie, což ochromí celý americký výzkum. Teď co s tím? Scénář je buď soud, nebo pravděpodobnější kompromis. V něm Anthropic implementuje další bezpečnostní pojistky. Předloží vládě absolutně transparentní seznamy zákazníků a výměnou za to ministerstvo obchodu licenci zmírní, aby modely opět mohly běžet, minimálně pro prověřené západní partnery. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
0: To byla publicistka Tereza Zavadilová. Za necelý rok Francouzi zvolí příštího prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na největší zemi EU, ale celý kontinent, včetně podpory Ukrajině. Buď se udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice, která ještě nikdy nebyla tak blízko možného vítězství. A slovo má Petr Janeška, bývalý český velvyslanec v Paříži.
7: Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospénovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
0: Petr Janeška byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a od mikrofonu se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
8: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
9: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
10: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
9: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
11: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
12: Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. Krkonošský národní park bude mít po více než 3 měsících ředitele, ministr ho jmenuje ve čtvrtek. A v době dovolených přibývá vloupání a také pojistných podvodů. Zprávy a Martin Matějka. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Hergete ze stávkového výboru rozhlasu.
13: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
12: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka zjišťujeme. Ministr životního prostředí ve čtvrtek jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beniše na začátku března. A park teď dočasně vede Michal Servus, který je na rezortu vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců, ministerstvo z nich mělo původně vybrat už na začátku května, řízení se ale protáhlo. O post usiluje i bývalý vedoucí Benišovy kanceláře Petr Moravec, a toho kritizují zástupci svazku obcí Východní Krkonoše, není podle nich vhodným kandidátem.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% proti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
14: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
12: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných a při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V karlovarské sklárně MOZR začala výroba křišťálových globů hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky držící v rukou symbolický křišťálový globus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvorníka to nastane se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
15: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
12: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začne v pátek 3. července. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je neprůjezdná. Kousek za Brnem u Kývalky na kilometru 183 se srazila dodávka s nákladním autem. Na místě jsou hasiči a záchranáři a provoz je zastavený. Kolona je od výstaviště z kilometru 190. Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. U Rudné na 6,5 kilometru odklízí nákladní auto po požáru v pravém a stoupacím pruhu a kolona je od Vráže ze 12. kilometru na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, místy přechodně i zatažené a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
16: Dobrý den, co se řeší na summitu nejvyspělejších zemí G7, kdyby se v ekonomice mohlo odrazit případné otevření Hormuzského průlivu a konec války s Iránem, které deklaruje Donald Trump, a jak pokračuje uzavírání celní dohody mezi Evropou a Spojenými státy. O tom všem budeme mluvit s ekonomkou, bývalou zástupkyní Česka u Světové banky Janou Matesovou. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak to vidí?
16: Ve Francii dnes končí třídenní summit takzvané G7, tedy velkých světových ekonomik. Summit se koná ve chvíli, kdy americký prezident Trump oznámil, že v pátek má být podepsaná oficiálně ta mírová dohoda s Iránem a odblokovaný Hormuzský průliv. Včera už Donald Trump mluvil o tom, že dohoda míří do jakési druhé fáze a cílem je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Dále se tedy má jednat o iránském jaderném programu a izraelských útocích v Libanonu. Paní Matesová, jste tentokrát optimistka, že už by mohlo opravdu dojít k otevření Hormuzského průlivu?
17: Je potřeba, aby k otevření Hormuzského průlivu došlo co nejdříve. Takže samozřejmě je dobře, že je tenhle další krok. Nicméně prezident Trump měl kulaté narozeniny, potřeboval k ním něco oznámit. Udělal takové oznámení o tom, že nesmí mít Irán jaderné zbraně, jinak zažije peklo. To je prohlášení k jeho věrným voličům, k těm voličům MAGA a k nikomu jinému. To není prohlášení k Iránu, protože my jsme jich za těch posledních více než 15 týdnů, co začala tady tahle válka, tak jsme jich slyšeli mnoho. Slyšeli jsme o vymazání Iránu ze země, což experty opravdu děsilo, protože to by znamenalo jaderné útoky. Tak to není vyjádření k mezinárodnímu společenství, to není vyjádření k Iránu, to je k vyjádření k jeho vlastním voličům. Tak údajně je na světě nějaké memorandum, které má délku menší než 1,5 stránky. Údajně ho včera viděli účastníci toho summitu G7. Od memoranda, čili úmyslu dohodnout se k dohodě, je dlouhá cesta. V případě té předchozí smlouvy mezi Spojenými státy a Iránem o jaderných zbraních a všem ostatním, částečném uvolnění sankcí tehdy. To je dohoda, která byla dojednána za prezidenta Obamy. Účastnili se podepisujícími stranami byly kromě Iránu a Spojených států také Velká Británie, Francie, Rusko a Německo. A tehdy mezi tím memorandem a podpisem té dohody bylo 20 měsíců, což je takové obvyklé pro dojednávání těchto smluv. A dalších 6,5 měsíce bylo potřeba k tomu, aby ta smlouva nabyla účinnosti, protože parlamenty těch jednotlivých zemí musí ratifikovat. Čili více než 2 roky, 26,5 měsíce to tehdy trvalo, takže nečekejme, že po 60 dnech bude něco jiného než možná rozsáhlejší memorandum, třeba 4 stránky nebo jiné, 2 stránky, 1,5 stránky, že by se zprůvoznil Hormuzský průliv, by bylo krajně žádoucí, ale trošku si myslím, že to bude muset být součást samostatných vyjednávání, protože prezident Trump k tomu třeba řekl, potřebujeme, aby bylo dodržováno právo o mezinárodním, nebo trváme na tom, provozu v mezinárodních vodách, čili bez poplatků.
18: A Irán tvrdí, že tam poplatky jsou v tom memorandu?
17: Jenomže právě, ono v tom nejužším bodu, tam je několik problémů. Tak za prvé, mezinárodní vody jsou definované v provozu výsostných mezinárodních vodách, jenomže signatářem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, a nikdy nebyly. Ty původní smlouvy jsou staré více než 50 let. Letos vešla v účinnost v lednu jedna novelizovaná část, ale nikde nejsou signatáři Spojené státy a Irán. Dále volný průjezd bez poplatků po mořích je garantován ve smlouvách o Světové obchodní organizace, které mezi Spojené státy vůbec neuznávají, a vlastně Světová obchodní organizace teď skoro neexistuje, žádné ty její zákony nemohou být vynucovány, takže zhusta nejsou ani dodržovány, konec konců všechny ty celní eskapády by byly proti pravidlům Mezinárodní obchodní organizace. A problém je, že v tom Hormuzském průlivu, v jeho nejužší části, stejně žádné mezinárodní vody nejsou. Ano, ta dohoda Světové obchodní organizace by se na ně vztahovala, ale ta nejužší část je 34 kilometrů. Kolem každého pobřeží každé země více než 20 kilometrů jsou výsostné teritoriální vody té země. Čili tady v nejužší části Hormuzského průlivu je hranice mezi Ománem a Iránem taková jako mezi Kanadou a Spojenými státy. To je prostě věc těch dvou zemí. Čili Omán musí být přizvaný k vyjednávání o tom, jaký bude provoz v té nejužší části. Momentálně tam není a tak si myslím, že spíš to bude muset být samostatná dohoda. Velká Británie a Francie v tom směru vyvíjejí nějakou iniciativu už asi 3 týdny. Odkaz na ní je v tom včerejším prohlášení vůdců zemí, nejvyšších představitelů zemí G7. No, problém s celou tou otázkou sjednání míru a klidu v této oblasti je trojí. Jednak Irán trvá na tom, že budou zastaveny i operace Izraele vůči Hizballáhu v Libanonu, a Izrael řekl, to není naše smlouva, to je naše záležitost, ty dohody se nás tam vůbec netýkají. Spojené státy nechali do toho Evianu na G7 přizvat Sýrii, protože Sýrie nějakým způsobem dokázala sklidnit Hizballáh, takže třeba by našli nějakou inspiraci, nevím. Druhý problém je samozřejmě to, co s tím Hormuzským průlivem, o tom jsem mluvila. A třetí problém je ten největší, co s těmi jadernými zbraněmi, protože ta smlouva z roku, co vešla v účinnost 2016, ta, o které jsem mluvila na začátku, tak ano, ta bránila Iránu v tom, aby obohacoval uran na úroveň, kdy už může být použitý pro výrobu jaderné zbraně. A byl tam mezinárodní dohled, který na to dozíral. Jenomže v roce 2018 prezident Trump vypověděl tu smlouvu. S odkazem na to, že ona rušila některé sankce proti Iránu, jak tedy evropských zemí, tak americké sankce. Ale on a vyhlásil velmi silně, že teď budou sankcionovány i země, které budou s Íránem obchodovat. To se ale nikdy nestalo. Čili Írán mezi tím získával peníze, už neměl ten mezinárodní dohled, takže obohacoval jak chtěl, velmi rychle. Všechny ty zásoby se zatím nepodařilo ani dohledat, tím méně tedy zničit. A kromě toho začal vyvíjet ten balistický program. Tohle vyjednávání bude těžké.
18: Když se podíváme na světové trhy po tom oznámení, tak možná překvapivě po tom všem, co jste tu popsala, jsou docela optimistické. Ta cena ropy šla výrazně dolů. Vy jste i říkala, že Donald Trump, už tuším, že televize CNN to spočítala, asi 40krát oznámil, že dohoda o ukončení války s Iránem se blíží. Tak co tahle oznámení dělala s tím světovým trhem ropy a jak jsme na tom teď?
17: Teď jsme na tom zrovna dobře, protože cena ropy velmi výrazně.
18: Dohody se blíží. Ano.
17: Takže když se 60 dnů nebude dále blížit, tak samozřejmě ještě nějaké zase vzrůsty té ceny mohou nastat. Nejenom proto, že trhy jsou nervózní a že ropa je komodita, čili její cena závisí na celosvětové poptávce a nabídce, ale taky právě proto, že došlo k tomu, že ta část světa, která má velikou spotřebu ropy a zemního plynu a derivátů ropných z Perského zálivu, to jest Asie, tak ta opravdu s výjimkou Číny, která měla veliké zásoby, ona opravdu o to zásobování do značné míry přišla a postižena byla velmi. A to teda tak, že začala přeplácet kontrakty zemí třeba evropských, které už měly sjednané s jinými dodavateli po světě, s těmi, které nejsou z Perského zálivu. Čili myslím si, že zase můžeme klidně čekat vzrůst cen i ropy. Ano, byste řekla, že byl možná překvapivý, pro mě rozhodně byl překvapivý ten optimismus. Je to dobře, aspoň máme na pár dnů nižší ceny plynu a ropy, rychle nakupujte naplnění zásobníku. Ale myslím si, že je to optimismus, který není podložený fakty.
18: Když se podíváme na ta vyjádření analytiků, tak oni se shodovali, že to krátkodobé uzavření Hormuzského průlivu není fatální, dlouhodobější už by mělo výrazné negativní dopady. Tak kde jsme teď po těch 3 měsících?
17: Už jsme v dlouhodobém. My nevidíme, tady v Evropě nevidíme všechny důsledky a uvidíme je ještě. Ono nejde jenom o ty pohonné hmoty, respektive o ropu, ale i pohonné hmoty už zpracované, rafinerské produkty, protože část rafinerií je v Perském zálivu a vyváží produkty do světa. Víme, že jedna obrovská, možná více, rafinerií bylo zničeno. Nevíme, jak vážné jsou ty důsledky, čili kdy se jejich zásobování světového trhu obnoví. Ale obrovské rafinerské kapacity jsou v Indii a ty všechny nakupovaly ropu z Perského zálivu. Teď jim je tedy dovoleno, bylo jim dovoleno, prezident Trump zrušil ty sankce na Indii, které vyslovil na začátku tohohle roku s ohledem na to, že Indie nakupovala ropu, i zkapalněný plyn, ale ropu pro ty rafinérie z Ruska. A dostala kvůli tomu sankce, které potom byly odloženy, stále jsou odloženy, čili ty rafinérie indické dostávají ropu z Ruska, ale každopádně ta kapacita není pořád na tom objemu, který byl ještě v únoru. Ale kromě toho vidíme to, co nás asi všechny postihne, je helium. Většina světové produkce helia pocházela z Perského zálivu. Helium je potřebné na výrobu různých částí elektronických, ale zejména čipů. A náš svět je dneska postavený na čipech. My tady sedíme ve vašem krásném studiu,
18: skromném studiu. Jsme zažili při covidu, co to dělalo?
17: Tak, ano, ale vezměme si, že třeba automobil, dnešní automobil, Enyaq má 8000 čipů v sobě. Čili náš svět od bílé techniky pro domácnosti, pod televizí, samozřejmě telefony a tablety a počítače, ale vlastně všecko elektronické, co je ve výrobních technologiích, nejenom v robotech, vlastně ve všech výrobních technologiích dneska, co je v každé řídící jednotce čehokoliv, co je samozřejmě v dronech, co je v satelitech, v obrovské množství, to teď má sníženou kapacitu výroby, protože jak ty úplně jemné čipy, které vyrábí Tajvan nebo Jižní Korea, tak ty ne až tak úplně dokonalé, ne ty nanočipy, které se třeba vyrábí v Číně nebo v Malajzii, třeba automobilový průmysl hodně odtamtud odebírá, tak ty teď nemohou vyrábět na plnou kapacitu. Další věc. Ze zemního plynu se vyrábí dusičnatá hnojiva a z oblasti Perského zálivu také se vyváží, tam se teda vyrábí a vyváží se odtamtud kyselina sírová a pro všechny druhy hnojiv je potřeba jedno nebo druhé, s výjimkou. No vlastně pro všechny druhy hnojiv, pro všechny ty obě ty základní skupiny hnojiv. Čili tohle bude problém. Ceny hnojiv na světovém trhu, zase je to komodita, vzrostly o více než 60%. Jižní polokoule už cítí ty dopady, severní polokoule pravděpodobně ucítí i v cenách potravin. A mohli bychom jít dál. Zásadní věc poměrně je, že zase pro elektroniku a pro baterie spousta těch, velké množství těch, dneska se říká vzácných zemin, toho na těch magnetů a toho, co je potřeba do elektroniky, třeba kobalt, tak je těženo v Africe. Spousta toho se těží chemickou cestou. Zase je potřeba tu kyselinu sírovou nebo něco jiného. Zase se to tam dováželo a to vesměs z Perského zálivu. Čili my můžeme vidět další důsledky.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: Dnes jím ekonomka Jana Matesová. S tím konfliktem na Blízkém východě souvisí samozřejmě i rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Ve čtvrtek se má rozhodnout, jestli banka nechá tu základní úrokovou sazbu beze změny a nebo ji zvýší o 0,25% bodu na 3,75%, což by samozřejmě znamenalo dražší úvěry, hypotéky, možný pokles spotřeby, zpomalení inflace, ale taky možná zpomalení hospodářského růstu. To rozhodování prý nebude jednoduché, tak jaké argumenty mluví pro zvýšení a jaké pro ponechání té sazby na současné úrovni?
17: Pro zvýšení mluví ta nejistota na globálním trhu, protože jak se potom před včerejším oznámením může zdát, že vyhlídky jsou růžovější, tak jsme teď dlouze mluvili o tom, že vlastně nejsou. Ta nejistota je pořád je obrovská. Inflační tlaky jsou značné, zase jsem o tom mluvila, přes spoustu druhů zboží, od elektroniky pro posluchače, pokud potřebujete pro své děti na podzim do školy koupit nějakou elektroniku, kupte ji teď.
18: A často inflace v květnu klesla proti dubnu na 2,1%, to zní jako docela dobré číslo.
17: To zní jako velmi dobré číslo, to je na té druhé straně. Ještě dořeknu, co je pro to zvyšování, tak ta nejistota každopádně. Pak taky fakt, že u nás opravdu dramaticky rostou ceny nemovitostí. A ano, Česká národní banka, která také dohlíží nad finančním trhem, nejenom, že řídí měnovou politiku, tak má i jiné nástroje a uplatňuje je, jak omezit poskytování hypoték. Ale ono je to prostě potřeba. Tak je to potřeba, protože ta hypotéky, objem poskytnutých hypoték velice narostl teď v poslední době, jak se přiblížilo jaro nebo nastoupilo jaro. A to zvedá, ale dramaticky zvedá ceny nemovitostí, čili zhoršuje dostupnost bydlení. Představa, že když jsou dostupnější hypotéky, takže je dostupnější bydlení, je mylná. U nás dokonce rychleji rostou ceny těch nemovitostí, čili má to bohužel opak, nebo alespoň ve velkých městech, to má opačný efekt. Takže to je také proti. Také to, co sledují centrální banky především, to je, říká se tomu jádrová inflace, je to inflace, která je očištěná od těch složek toho spotřebního koše, všech těch výrobků a služeb, které běžně domácnosti používají, od ty, které, u kterých ceny nejvíce klesají, nejvíce se pohybují, houpají nahoru dolů, tak ta jádrová inflace je dost vysoká pořád. Takže tohle jsou všechno důvody pro to, aby spíš
18: Došlo ke zvýšení,
17: určitě ne ke snížení, to si myslím, že vůbec není na stole taková myšlenka. A ještě je jeden fakt, že zvýšila základní úrokové sazby Evropská centrální banka, dnes uvidíme, teď ještě nevíme, protože ve Spojených státech je ještě noc, ale dnes uvidíme, jestli je nezvýší i americká centrální banka. A ten sám fakt bude oslabovat korunu a oslabování koruny se zase promítne do cen pohonných hmot, protože ropa se nakupuje za dolary a plyn se nakupuje za eura. Čili ono těch důvodů, jak si určitě nejsou žádné důvody pro snižování, žádné. A důvodu pro zvýšení je dost. A já bych to viděla tak půl na půl udržení nebo zvýšení, ale myslím si, že letos určitě dojde k dalšímu zvyšování těch základních úrokových sazeb.
18: No, když budeme mluvit o těch argumentech proti zvyšování, tak třeba premiér Babiš vyzval právě Českou národní banku, aby nezvyšovala úrokové sazby. On řekl, že ty zásahy jeho kabinetu, jako je snížení ceny energií nebo zastropování tu marži u pohonných hmot, drží tu inflaci na uzdě. Jak zásadní vliv na tu inflaci tedy mají tyhle vládní zásahy?
17: Mají vliv, protože samozřejmě do cen toho, co platí domácnosti, se teď nepromítají, nicméně se promítají do růstu deficitu veřejných rozpočtů, což je samozřejmě také faktor. Pořád to platíme stejně jako předtím, jenomže to nevidíme na vlastních účtech. Čili to z hlediska centrální banky je prostě ulevení na straně inflace, ale zhoršení těch podmínek pro případné udržení toho, té základní sazby, anebo snad dokonce snižování. To je naopak proti ten růst deficitu, růst rozvolňování veřejných financí, centrální banky, aby dokázaly udržovat ekonomiky bez inflace, hyperinflace, případných bankrotů, tak musí být nezávislé na politické moci. Čili co říkají politici, předtím si centrální banky, jejich bankovní rady musí zavřít uši, zacpat uši a rozhodně neposlouchat. Jenom kdyby poslouchali, jenom kdyby tomu naslouchali, kdyby dali něčím najevo, že naslouchají, tak se zhorší důvěra v českou ekonomiku a zvýší se ty sazby, za které si česká vláda, která má velký deficit a potřebuje si půjčovat. A obecně máme 3,5 bilionu dluh. Ty peníze nejsou, že někde byly poskytnuty za nějakých podmínek a je to navždy. Ne, oni jsou často v jednoročních i třeba v 11-měsíčních. Nevím, jestli teď ještě i 11 měsíčních, ale jednoročních dluhopisech, tříletých dluhopisech, něco málo v desetiletých dluhopisech. To se pořád musí splácet.
18: A platit úroky.
17: A platíme vyšší. A vyšší a vyšší už o desetinu, ne o desetinu procenta, o desetinu té částky se zvýšily od začátku roku a už teď ta obsluha, nebo už předtím za těch nižších úrokových sazeb na začátku roku se předpokládalo, že letos obsluha státního dluhu bude 100 miliard, no tak teď už to určitě bude víc. Takže tohle všechno stojí peníze, centrální banka nemůže ty politické návody poslouchat. Pravda je taková, že centrální banka česká nemá za úkol udržovat ekonomiku rostoucí. Ona má za úkol udržovat inflaci stabilní a teprve, kdyby inflace byla stabilní, ale to jsme si řekli, ty výhledy teď stabilní nejsou, tak potom se může starat také třeba o ekonomický růst. V té situaci nejsme.
1: Jak to vidí?
18: A v posledních 4 minutách se podíváme na to, že poslanci Evropského parlamentu včera schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA a dali tak zelenou té klíčové části obchodní dohody, kterou Brusel a Washington dojednali loni v létě. Můžeme připomenout, že ta dohoda o clech mezi Evropou a USA nakonec vypadá tak, že je to 15% na evropské zboží a 0% na americké, plus Evropa se zavázala k nákupu energetických zdrojů a zbraní z USA. Jenomže teď nejvyšší soud nedávno USA uznal Trumpova clo za nezákonná. Znamená to, že na evropské zboží tedy není uvalené zatím žádné clo?
17: Ne, neznamená. To se týká těch takzvaných recipročních cel, která nejsou v rámci dohodnutých dvoustranných dohod, nebo vícestranných v tomto případě, a nejsou v rámci obrany, strategické bezpečnosti nebo platební bilance Spojených států před bankrotem, tak to nehrozí v tuto chvíli. Jenom těch recipročních, těch trestajících cel. tak ta byla zrušena, respektive prezident Trump je znovu zavedl, ale oni smějí být zavedeny nejvýš do výše 10% a nejvýš do sazby 10% a nejvýš na 150 dní, čili necelých 5 měsíců a potom je musí posvětit kongres. Takže k tomu té nutnosti posvěcení kongresem se chýlíme této dohody, protože je to dohoda s Evropskou unií, zrovna tak mají Spojené státy dohodu s Japonskem, Jižní Koreou, dohoda, nová dohoda se Švýcarskem a nová dohoda s Kanadou už je úplně podle všech těch pravidel. Takže tohle platí, to aspoň dává podnikům jakousi jistotu výhledu.
18: No to jsem se chtěla zeptat, jestli ta dohoda odstraňuje tu nejistotu ohledně cel, jestli se dá považovat vlastně za úspěch, protože tady bude tedy klid pro obchod.
17: Já myslím, že ano. Ano, prostě jistota pro plánování, i když je třeba nepříjemná z hlediska nějakého navýšení ceny pro spotřebitele amerického, ale to samozřejmě omezuje poptávku po těch produktech, tak je vždycky lepší než nejistota. Kromě toho evropští výrobci teď mohou doufat, že jakékoliv výhrušky, jako říkal prezident Trump, když to ten Evropský parlament Evropské unie tedy a jednotlivé členské parlamenty neschválí, tak já přidám dalších 25% cla na automobily. Ale to by bylo zase podle toho, to by zase nejvyšší soud zrušil. Čili ano, je to pro spoustu těch cel, která byla ještě před tou dohodou, nebo i mezi tím, kdy ona úplně neplatila, byla uvalena, tak teď podniky vymáhají zpátky a dostávají je zaplacené, jenom, že jsou to velké poplatky na právníky, je s tím spousta starostí, je s tím obrovská nejistota. Čili jakmile ta dohoda bude opravdu účinná, tak mají evropské podniky jakousi jistotu, za jakých podmínek obchodují.
18: A ještě krátce, mohl by tu dohodu třeba ohrozit ta daň z digitálních služeb, která se vztahuje na ty americké technologické společnosti. Trump třeba teď hrozil Francii 100% clem na víno, pokud ji nezruší?
17: Zase je to výhruška, zase je to jakýsi faktor nejistoty, zase je to dohoda, pro kterou nedává právní systém Spojených států žádný podklad, čili platí těch maximálně 15% na francouzské víno v té obchodní dohodě.
18: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Já děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou, přeji všem hezký den.
18: A Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
12: 13 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Plus.
12: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. A podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků v televizi, další stovky. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českou Budějovicku. Plány firmy představily na setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 zaměstnanců. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku a ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Třeba lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označuje za nelegální mimosoudní popravy. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za Brnem u Kývalky uzavřená. Na kilometru 183 zasahují záchranáři u nehody dodávky s nákladním autem a provoz je zastavený. Kolona je z Brna od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. U Rudné na 6,5 kilometru odklízí nákladní auto po požáru v pravém a stoupacím pruhu. Kolona má asi 3 kilometry, je od Loděnice z 9. kilometru asi na 15 minut. Na D1 pak vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolona z kilometru 185 pro osobní auta asi na 20 minut, kamiony stojí déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, místy přechodně i zatažené, ojediněle se na východě místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, večer pak bude srážek ubývat a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
16: Pěkný den. Je středa, 17. června a nabízíme magazín o vědě, výzkumech a inovacích, tedy Vědu plus. A tady je dnešní nabídka. Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. Čůra.

0: pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny a ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení škody na úrodě a i potřeby nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
3: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Samozřejmě, když půjdete dovnitř, tak už vidíte, že na některých místech je prořídlý. Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tato nora bude osídlena.
3: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Určitě tam budou. Tady samozřejmě mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko a jejich přemnožení se vrací ve vlnách.
4: Výskyt hrabošů je prostě pořád, jo. Je to v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Když se hrabošům daří a podmínky jim přejí, mohou škody narůst do obrovských rozměrů.
4: Pokud je to přemnožená kolonie hrabošů a je příznivé podnebí, to znamená sucho a teplo, tak prostě není proti tomu obrana a je ta úroda prostě vníveč.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost. On zjistí, že to nejsou tak velké plochy, tak prostě migruje dál.
3: Jasně, takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak se nemusí příliš snažit, má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: No, to ale neznamená, že když farmář jako zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou prostě ty hraboši také na polovinu. Je potřeba si uvědomit, že tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Přesto v té krajině bude pořád velká variabilita. Budete mít vedle sebe pozemek, který bude netknutý a o 3 kilometry dál bude pozemek, který bude hodně poškozený. Ale ty změny v krajině jdou směrem, který zemědělcům pomůže.
3: Takže otázka teda množství hrabošů je otázka systémová.
1: Ano, ale ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
4: Už jsou v tom zemědělství více jak 40 let, ale nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích a na těch hlodavci se rozšiřují do toho pole, do toho lánu té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
5: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře, díky vhodným skupinám stromů, stromořadím, dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Cílem není hraboše vymítit, ale zařídit, aby se mu v české krajině nedařilo až tak dobře. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Hraboš polní je malý hlodavec, který ale dokáže za pár měsíců způsobit zemědělcům opravdu milionové škody. Vědci proto pořád skládají mozaiku faktorů, které rozhodují o tom, kdy a kde jeho populace exploduje a jak těmto situacím předcházet. Podle vědců jde o složitý problém. Do hry totiž vstupuje řada příčin. Od počasí přes podobu krajiny až po přítomnost přirozených predátorů. Více už si nyní povíme se zoologem z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Josefem Suchomelem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Pane Suchomeli, co podle vašich dat ovlivňuje početnost hrabošů nejvíce?
6: Tak podle dostupných dat ovlivňuje početnost hrabošů nejvíce kvalita prostředí, ve kterém se ten hraboš vyskytuje. To znamená kvalita plodiny a výskyt víceletých porostů, které umožňují, aby hraboš dlouhodobě přežíval a dobře přezimoval. To znamená, pokud jsou tam v krajině plochy, vojtěšky, jete

0: cyklotrav nebo i travních porostů, které jsou orbou nedotknutelné nebo nedotknuté a mají tedy poskytují dostatek potravy po dlouhou dobu tomu hraboši polnímu, tak to je to nejlepší prostředí, které on obývá. Takže tohle je klíčový faktor, který rozhoduje o tom, kolik těch hrabošů v té krajině bude. A na to jsou potom navázány další faktory, jako vliv klimatu a podobně.
1: No, ona ta studie, na které jste se podílel, upozorňuje na význam velikosti polí a struktury krajiny. Povězte, proč jsou právě velké lány pro hraboše podle vás tak výhodné, když, jak jsme slyšeli v předchozí reportáži, ne všichni zemědělci vnímají pozitivně to zmenšení polí. Někteří říkají, že to na výskyt hraboše vliv nemá, když se zmenší.
0: No tak já samozřejmě rozumím tomu argumentu těch zemědělců, protože když máte určité pole, máte na ní plodinu, teď to pole je osídleno z těch okolních refugií, kde se hraboš vyskytuje a vzniknou vám škody, tak většinou nějakým způsobem nesrovnáváte, jestli ty škody jsou větší nebo menší na sousedním poli, které je větší nebo na nějaké menším a podobně. Obecně ale platí to, že ty větší lány a větší pole jsou nebo představují pro hraboše polního stabilnější prostředí. Je to tak, že ti hraboši, když se vlastně rozmnožují a jejich kolonie se rozšiřují, tak v tom optimálním prostředí, pokud je to velký lán, třeba Vojtěšky, kde je opravdu dostatek vhodných podmínek pro to, aby ten hraboš prosperoval ve všech směrech, tak ti mladí jedinci mohou bez problému dispergovat a rozšiřovat se do nejbližšího okolí, aniž by měli jakýkoliv problém s faktory, které mají hraboši na menších polích a které jsou časy v kontaktu s okraji těch polí. To znamená, obecně řečeno, predátoři loví převážně při okrajích polí. Když jsou ty pole menší, tak i hraboši, když vytrují, tak často narazí na tu nosnou kapacitu toho pole, musí to menší pole opustit, dostanou se do otevřených ploch, přes cesty, přes silnice, do nevhodných podmínek, je to pro ně velice rizikové. Takže tohle jim na velkých polích nehrozí. V tomto směru ta velká pole opravdu slouží ke stabilizaci a ta populace se, abych to řekl, lépe zahušťuje a přežívá než v těch menších polích, které jsou vlastně dosažitelné všem těm faktorům negativním z těch okrajových zón. Když to pole je malé, tak ty okraje jsou nedaleko samozřejmě.
1: Když už jste zmínil predátory, tak jak významnou roli hrají právě přirození nepřátelé hrabošů od dravců po další druhy živočichů? Můžou stavy hrabošů účinně regulovat? Teď dravců u polí vidíme docela dost.
0: Ano, tak to je problematika poměrně složitá a souvisí to s tím, že samozřejmě vliv dravců a jejich účinek na populace hrabošů je ovlivněn právě strukturou krajiny a složením vlastně různých typů plodin, které jsou vlastně na polích přítomny. Jde o to, že pokud je krajina dostatečně diverzifikovaná a ta plejáda predátorů může být vysoká poměrně, která se tam zdržuje. Víme, že skoro 90 různých druhů savců a ptáků se u nás živí hrabošem polním, tak potom ten vliv je podstatně významnější. Velký význam je souvisí s predací v zimním období, kdy vlastně hraboši se nemnoží, jsou mnohem zranitelnější, jenom přežívají a ten vliv těch predátorů je potom podstatně významnější.
1: No a řekněte, pane Suchomeli, nakolik je zvýšený výskyt hrabošů propojený i se současnými proměnami klimatu, například s teplými zimami a suchem?
0: Ano, to je problematika také zajímavá a to propojení je očividné, protože hraboš polní samozřejmě potřebuje k dlouhodobému přežívání dostatek potravy, dostatek vláhy, tedy tak akorát, dalo by se říct, a potom potřebuje také dostatek tepla. Klasická zima, která u nás dřív bývala, tak byla takovým ochráncem zemědělců, protože vlastně ti hraboši se díky nízkým teplotám nemnožili. Díky teplým zimám se dneska hraboši často množí po celý rok a to je velký problém a s tím souvisí i škody, které se přesouvají třeba z vegetační sezóny i do sezóny mimo vegetační a třeba na řepce a na ozimech potom vznikají vysoké škody i přes zimu. Takže Má to na to určitě výrazný vliv.
1: Rozumím. No a závěrem, co by tedy pomohlo? Jaké máte návrhy, co s příliš velkým množstvím hrabošů s hrabošími kalamitami dělat v pár bodech?
0: No víte, to je problematika, jak tady zaznělo už v tom vašem příspěvku, tak je velice složitá. Jeden můj kolega, můj dobrý učitel, pan docent Zejda, kdysi prohlásil, že hraboš polní je nesmrtelný. A s tím nelze než souhlasit, protože jakákoliv změna, co se týče prostředí, třeba klimatická, nebo i změna hospodaření v krajině, změna společenského přístupu k regulaci hrabošů povede k tomu, že sice některé problémy se podaří řešit, ale jiné nové problémy vystanou a hraboš si najde nové řetelníky, které může nějakým způsobem využít ve svůj prospěch. To znamená, jediná možnost je neustále, jak bych to řekl, aplikovat celé spektrum potenciálních regulačních opatření, včetně dlouhodobých opatření, jako je velikost polí, charakter krajiny a podobně.
1: O škodlivém hraboši polním jsme mluvili s Josefem Suchomelem z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rakovina močového měchýře patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Lékaři každoročně diagnostikují kolem 2300 nových případů a upozorňují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasné odhalení prvních příznaků. Přesto lidé mnohdy varovné signály podceňují. Na význam včasného rozpoznání právě těch varovných prvních známek upozorňuje dlouhodobá osvětová kampaň Čůrám zdravě. Kdo patří mezi nejohroženější skupiny pro rozvoj nemoci a jaké možnosti léčby dnes medicína nabízí? O tom teď budu mluvit s naším dalším hostem, jejím onko-urolog Antonín Brisuda z Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Tak pane Brisudo, ta kampaň upozorňuje na to, že bychom měli věnovat větší pozornost změnám při močení. Máte za to, že Češi stále příznaky, ty varovné první příznaky onemocnění močového ústrojí podceňují, nebo že k lékaři zkrátka nechodí?
3: Já mám pocit, že v posledních letech se situace právě díky osvětě, všem možné nejenom co se týče rakoviny, ale i různých jiných kardiovaskulárních onemocnění zlepšuje. A pacienti chodí, doufám teda více na preventivní prohlídky praktickým lékařům a jsou si vědomi různých potenciálně nebezpečných příznaků. Myslím si, že ta situace se opravdu zlepšuje v poslední době.
1: No ale jestliže tady máme teď takovou tu kampaň, tak proč se vlastně děje? Vy jako odborníci se setkáváte s případy, kdy lidé přijdou pozdě a už se s tím nedá moc mnoho dělat? Nebo proč?
3: Ono je to spíš propagace, řekněme, o zvyšování povědomí, jo? Že hodně se mluví třeba o kampani Movember, která je v listopadu a ta je zaměřená na, co se týče urologie, teda na rakovinu prostaty, která je úplně nejčastější u mužů, a rakoviny varla, která je nejčastější u mladých mužů. Ale co se týče nádoru močového měchýře, to je taková diagnóza, která byla možná trošinku upozorňována, co týče jako veřejné osvěty nebo povědomí. A vzhledem k rozvoji v poslední době diagnostiky a moderní léčby je určitě na místě, aby se mluvilo o této diagnóze nebo o této onemocnění. A proto se začalo o tom mluvit v rámci třeba těch kampaní jako Čůrám zdraví a podobně.
1: No jestliže ročně v Česku přibývá kolem 2300 nových případů rakoviny močového měchýře, tak jak vůbec na toto číslo pohlížet? Je to díky častější diagnostice, díky té osvětě, anebo můžeme mluvit o problému, protože se vlastně počet nemocných dlouhodobě nesnižuje?
3: No, ten, co se týče incidence, čili tisíce nových onemocnění, tak ten trend v České republice je v posledních letech relativně stabilní. A to i co se týče mortality. Ale co je jako do očí bíjící, je zvyšující se prevalence, čili hodně pacientů je diagnostikováno a potom žije s tím onemocněním a navíc ty nádory jsou, nebo pro ty nádory je typické to, že často recidivují, čili že se vrací. Jo, čili prevalence dlouhodobě narůstá, ale samozřejmě pokud se podíváme na okolní, nebo celkově na incidenci ve světě, tak ta incidence narůstá, jo, což je dáno tím, že prostě lidé z třetího světa nebo rozvojových zemí se mají postupně, řekněme, lépe, mají třeba více prostředků na to, aby mohli kouřit, více pracují třeba v průmyslu chemickém a podobně. A taky lepší diagnostika. Jo? Dříve to bylo tak, že ty pacienti prostě nějakým způsobem umřeli na něco jiného nebo umřeli a nikdo nevěděl na co. A teďka, jak se zlepšuje prostě diagnostika a evidence toho onemocnění, tak se ta incidence zvyšuje.
1: No a pojďme teď ještě k praktickým informacím, k praktické osvětě. Nejčastějším prvním příznakem přibývá krev v moči. Jak moc je důležité, aby v takové situaci člověk tento signál nepřehlížel a šel za lékařem? Nebo si to mohou lidé vysvětlovat i nějak jinak?
3: Je to tak, že makroskopická hematurie, to je viditelná hematurie, čili krev v moči, je typický symptom pro rakovinu močového měchýře, ale je to relativně častý symptom, který může značit i něco jiného. V pořadí diagnóz v podstatě na prvním místě je akutní zánět močových cest, řekněme močového měchýře, což je diagnóza typická pro mladší ženu, ale je to provázeno symptomatologií, že ta žena má potíže při močení, pálení, řezání a podobně. Na druhém místě je právě rakovina močového měchýře a udává se, že až 20% pacientů s nádory měchýře má makroskopickou, 20% pacientů s makroskopickou hematurií má diagnostikovanou rakovinu močového měchýře, ale co je podstatné je to, že ta makroskopická hematurie je asymptomatická, čili že se vyskytne bez jakýchkoliv provázejících symptomů.
1: Že to nijak nebolí, nic nepálí a tak dále.
3: To je právě ten varovný signál, kdyby ten pacient měl okamžitě, nebo ten člověk by měl okamžitě navštívit urologa.
1: No a koho se to týká nejčastěji? Tu diagnózu asi výrazně častěji slyší muži než ženy, je to tak?
3: Ten poměr je zhruba 3:1 ve prospěch mužů. Ono to bylo, nebo respektive...
1: V neprospěch,
3: řekněme, ano, vlastně tak. Je to tak, že vlastně historicky na začátku 20. století, kdy se stávalo moderní například kouření tabáku, tak se incidence nejen rakoviny močového měchýře, ale například plic a tak dále zvyšovala, a častěji kouřili muži, jo? Takže to bylo typické onemocnění pro muže. Potom vlastně v průběhu let, kdy začínali více, bylo moderní kouření u žen a tak dále, tak se ta incidence zvedla i u žen, ale pořád platí to, že muži jsou postiženi více, asi 3x častěji, což je dáno tím, že přece jenom ta expozice různým chemickým škodlivým látkám je pořád vyšší. Navíc se udává, že možná ženy jako díky jinému hormonálnímu profilu mají, řekněme, nějaký ochranný mechanismus, který chrání před tímto onemocněním, ale samozřejmě zase na druhou stranu se ví, že pokud se u ženy diagnostikuje, tak může být agresivnější a vyššího stádia.
1: V každém případě je důležité symptomy nebo náznaky a varování nepodceňovat a navštívit lékaře. My jsme o rizicích rakoviny močového měchýře mluvili s onkourologem Antonínem Brisudou z kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole. Díky moc za váš čas a za rozhovor.
3: Díky za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a náš pořad Věda Plus. V Brně vzniklo nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoci českým firmám a vědcům vyvíjet technologie nejen pro vesmír, ale i pro další průmyslová odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty anebo i vákuum na oběžné dráze. Co všechno budou odborníci v centru za téměř 20 milionů korun zkoušet a proč je takové testování klíčové, tak o tom teď budu mluvit s naším vědeckým reportérem Markem Henslem. Dobré odpoledne, Marku.
4: Krásný den přeji.
1: Tak už zaznělo, že nové centrum bude testovat technologie pro vesmír. Co si pod tím konkrétně můžeme představit?
4: Jak už bylo zmíněno, nové centrum umožní ověřit, jak technologie obstojí při vibracích, rázech, váku nebo výrazných změnách teplot. Sloužit bude nejen vlastním kosmickým projektům firmy TRL Space, ale také českým firmám, startupům a výzkumným týmům, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
5: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi. Kromě nano a mikrodružic, tak tu dneska už začínáme třeba testovat zařízení, které poletí na mezinárodní vesmírnou stanici. To je experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu, který se jmenuje Conrex.
1: No a proč je, Marku, takové testování vlastně nezbytné? Co by se mohlo stát, kdyby technologie důkladnou zkouškou neprošla?
4: Testování patří k nejdůležitějším částem vývoje nejen kosmických technologií. Je potřeba ověřit, že zařízení zvládne všechny podmínky, pro které je určeno. Ať už jde o start rakety, přepravu nebo samotný provoz ve vesmíru, popisuje Václav Havlíček z TRL Space.
6: Dneska něco vyvíjíme a pak to simulujeme v různých softwarech, abychom zjistili, jestli je to správně navržené, ale je to trošku jako na střední škole ve fyzice, kde fyzikář pořád říkal, opomeneme toto a opomeneme tření a tak dál. My už nechceme opomíjet. A právě proto chceme ty simulace podpořit i tím testováním, aby ten vývoj byl co nejúspěšnější.
4: Podobné testy jsou důležité i v dalších odvětvích, například v obraně, automobilovém průmyslu, elektronice nebo při vývoji nových technologií a prototypů.
1: No a jaké zařízení tedy nové centrum nabízí a co všechno dokáže nasimulovat?
4: Centrum je vybaveno dvěma hlavními technologiemi. První z nich je elektrodynamický vibrační systém, takzvaný shaker, který dokáže simulovat vibrace a mechanické rány. Když auto projíždí výmoly, dron se třese během letu nebo satelit startuje na raketě, elektronika musí uvnitř fungovat bezchybně. Největší vibrační stres zažívají vesmírné technologie podle Václava Havlíčka při startu rakety.
6: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety, nebo třeba jestli část automobilu přežije cestu po nějakých dálnicích, protože vibrace jsou všude kolem nás.
4: Druhou klíčovou technologií je termovakuová komora. Ta umožňuje simulovat prostředí s velmi nízkým tlakem a extrémními teplotami, třeba stav bez tíže. Testují se v ní například satelitní součástky, letecká elektronika, optické systémy nebo zařízení určená do náročných klimatických podmínek. Cílem je mít jistotu, že technologie bude spolehlivě fungovat i v podmínkách reálného světa, které laboratoř nabídnout nemůže.
1: Tak tolik Marek Hensel, děkujeme, naslyšenou. Moderní technologie využívají arboristé při záchraně nemocných stromů, konkrétně víc než stoletých kaštanů v Zámackém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenu pomocí velké injekční stříkačky. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
7: Tak začneme tu, po nějakých 17 cm.
8: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
9: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
8: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva.
9: Výbava vlastně pro injektáže je, základ je injektážní přístroj, protože to je vlastně ten aplikátor, který nám aplikuje látku do stromu. Vypadá to jako velká injekce, taková trošku starobilá. Přístroj je přímo napojen na zásobník látky, takže nikde nenasáváme látku zvlášť a můžeme vlastně opakovaně bratru litr látky aplikovat do stromu, což nám vyjde na x stromů, x aplikací. Takže základní vybavení je opravdu hlavně ten aplikátor, pomocí kterého se pod přece jenom trošku tlakem vstříkne ta látka do stromu.
8: Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník Zámeckého parku Luboš Madr.
10: Tak je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají. Zvlášť, když je třeba ten letní přísušek, je málo srážek, tak o to hůř ten strom na to reaguje na to napadení a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého pohledu vůbec neprospívá. Snižuje to jejich délku dožití a musí se na nich často dělat zásahy třeba v té koruně kvůli odumírajícím větvím.
8: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
11: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Taruco. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let. Což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Taruco. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
8: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů.
1: Michal Poláček. Je 14 hodin, posloucháte Odpolední plus dnes s Lucí Vopálenskou.
2: Český rozhlas plus.
1: Co očekávat od nových jednání mezi Washingtonem a Teheránem? Přinesou stabilitu do regionu? Jak mohou země Severoatlantické aliance přispět k naplnění plánované dohody mezi Spojenými státy a Íránem? A proč stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií vstoupí příští pondělí do jednodenní výstražné stávky? O tom všem budeme mluvit v úvodní půlhodině. Teď jsou ale na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
12: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se zapojí stovky zaměstnanců. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků a pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. A výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
13: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
12: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. Vláda zároveň počítá s tím, že budou ze státního rozpočtu dostávat méně peněz než teď z poplatků. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou propouštět. Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO také ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance.
14: Spojené státy dali jasně najevo své odhodlání stát za NATO. Očekávají ale, že spojenci budou spravedlivěji sdílet větší odpovědnost za naší bezpečnost tady v Evropě. Spojené státy jasně zdůraznily, že je zásadní, aby Evropa a Kanada vyvinuli větší úsilí v oblasti konvenčních vojenských schopností.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů data, taky hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorských nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval třeba jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. A kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Její ředitel Miloš Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. A z kontrolního protokolu vyplynulo třeba to, že si Pochobratský bezplatně půjčil služební Volkswagen Transporter na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy jíst řídil dvě svá služební auta naraz.
15: Pochobradský obvinění odmítá. Na hokej v Dánsku chtěl prý reprezentovat školu. Z jeho vyjádření citujeme.
16: Cesta byla realizována v rámci dlouhodobé praxe podpory a reprezentace školy.
15: Zatím, že podle knihy jízd řídil dvě auta naraz, stojí podle Pochobradského nepřesné zápisy. Mluvčí kraje Dan Lechman tvrdí, že Pochobradského rezignace s kontrolou nesouvisí.
17: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.
15: Škola má nedostatky odstranit do konce srpna. Martin Štorkán, Český rozhlas.
12: Dálnice D1 je za výjezdem z Brna směrem do Prahy neprůjezdná u Kývalky. Na kilometru 183 zasahují záchranáři u nehody dodávky s nákladním autem a nedá se tam projet. Kolona je z Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201. Dá se to objet přes město Brno a pak přes Popovky. Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. U Rudné na 6,5 kilometru ještě překáží nákladní auto po požáru v pravém a stoupacím pruhu a zdržení od Loděnice je asi na 10 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí před kolonou u Kývalky na kilometru 182 a pomalej se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, místy přechodně i zatažené, ojediněle se na východě místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě měří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: Naladili jste si nás 6 minut po 14. hodině a od mikrofonu Plusu vám příjemné odpoledne a dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská. Spojené státy a Irán by měly v pátek ve Švýcarsku zahájit nové kolo jednání, které má navázat na předběžnou dohodu o příměří a otevřít cestu k dalšímu vyjednávání. Vedle bezpečnostních otázek se stále častěji mluví také o ekonomických motivech celé dohody, o možném uvolnění sankcí, obnovení iránského vývozu ropy nebo i o soukromém investičním fondu až ve výši 300 miliard dolarů, který má podle třeba agentury Reuters podpořit rozvoj iránské ekonomiky a infrastruktury. Tehrán jistě může mít na uklidnění situace vlastní silný ekonomický zájem. Jak se ale na vznikající dohodu dívá samotné iránské vedení? A může se stát, že právě Irán nakonec z celé krize vytěží víc, než bychom mohli očekávat? Právě to teď probereme s politologem a právníkem Markem Čejkou, autorem blízkovýchodního podcastu. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
18: Dobrý den.
1: Tak pane Čejko, co je dnes pro iránské vedení hlavním důvodem, proč usilovat o dohodu se Spojenými státy? A možná můžete přidat i více verza, co by mohlo být hlavní motivací, proč naopak tu dohodu nechtít.
18: No, já bych to možná ještě na začátku trošku relativizoval, protože my jednak nevíme vůbec podrobnosti o té dohodě. To pravděpodobně se dozvíme až v pátek. A taky celkově v podstatě, když se podíváme na charakter toho konfliktu a že v podstatě se ani Američanům a Izraelcům nepodařilo vlastně po tom útoku agresivním vlastně dosáhnout svých cílů, které v podstatě se ukázaly jako nerealistické, tak je vlastně tady taky otázka, kdo tu dohodu chce víc. Jako kdyby. Ono je to všechno zahalený dost jako kdyby nejasnostmi, pořád jsou tady kolem toho nějaké jako kdyby výroky Donalda Trumpa, ale taky vlastně není úplně jasné na té iránské straně. Jo. Tam sice samozřejmě jsou nějaká oficiální jména, Mojtaba Chamenei a podobně, kterého ale nikdy, nebo ne nikdy, ale kterého teď v poslední době nikdo neviděl. A zase je možné, že tam rozhodují úplně jiné osobnosti, než které,
1: o kterých slyšíme. Takže. Ale promiňte, že se vracím k té otázce. Přeci jen, i kdybychom si řekli, že vlastně spekulujeme, že máme jakoby málo informací, málo vstupů, tak co by přesto mohlo být hlavním důvodem, proč by Iránci měli chtít se se Spojenými státy dohodnout? Například ekonomika země je už v takovém stavu, že by potřebovali například zprůchodnit Hormuzský průliv, to je asi na bíle dni, že ho potřebují zprůchodnit všichni.
18: Ano, ale především potřebují zprůchodnit američtí spojenci, to znamená arabské země Perského zálivu. No, takže, ale určitě, ty ekonomické faktory, ale to je zase dlouhodobý a dlouhodobá záležitost, a to se vlastně řešilo už v té dohodě, která se nazývala GCPOA, která byla podepsána nebo uzavřena za vlády amerického prezidenta Baracka Obamy, a tam vlastně tady všechny ty, že jo, tam šlo hodně o to odstranění těch mezinárodních sankcí vůči Iránu a vůbec jako kdyby posílení, nakopnutí nějakým způsobem té iránské ekonomiky, která je právě jednak kvůli těm sankcím, ale taky z řady dalších důvodů, jako kdyby dlouhodobě v krizi. Takže určitě ten ekonomický faktor je tam velice důležitý, ale samozřejmě tam hraje roli i celá řada dalších faktorů, politický, můžou to být i náboženský a podobně.
1: No a můžeme tedy, i když máme málo informací, přeci jenom s nějakou mírou pravděpodobnosti říci, co nejspíš od současných jednání očekává Irán, teheránské vedení, jak by třeba podle Teheránu mohl vypadat úspěšný výsledek, co by mohli prodat jako úspěch?
18: Určitě vlastně ten výsledek nebo ta dohoda v podstatě by nebo asi je nastavena takovým způsobem, aby obě dvě strany nějakým způsobem mohly prohlásit, že jsou vítězové. Jako kdyby to je v podstatě, když jsme viděli ten konflikt, tak to nějakým způsobem pro obě dvě strany je tady z tohoto ohledu jako kdyby důležité. No.
1: To je obecná věc, to můžeme předpokládat, ale můžeme tedy i říct si něco konkrétního, jestli třeba Američané budou trvat na tom, aby tam byla stopka jaderného programu, a když to iránská strana třeba něco konkrétně jiného.
18: To je, o čem mluví Donald Trump, jako kdyby dlouhodobě zastavení iránského jaderného programu, aby Irán nebyl schopný vyvinout jadernou bombu a podobně. Nebo to, jestli on toho vůbec někdy byl schopen, nebo naopak se z toho stalo takové trošku sebenaplňující se proroctví, že se o tom mluvilo. U Iránu už vlastně desetiletí, že vyvíjí jadernou bombu, že bude hotová příští týden, ale nikdy k tomu vlastně nedošlo. Irán toho vlastně začal potom jako kdyby politicky využívat. No a na stranu druhou, tak Iránu jde hlavně zase o ty ekonomické věci a tam je jako kdyby priorita číslo jedna právě to zrušení těch dlouhodobých mezinárodních
1: sankcí. Čili sankce. Sankce jsou to hlavní, ano, jestli vám správně rozumím.
18: Z pohledu Iránu je to určitě jeden jako kdyby z prvních bodů. Jo. Já samozřejmě nejsem schopný mluvit za iránské vedení, o kterém stejně jako kdyby existují spekulace, ale tohle to se vždycky skloňovalo jako jedna jako kdyby z klíčových věcí. Irán nebo iránský režim, rozumím. Iránské vedení si přeje odstranit sankce.
1: A jestli můžete stručně, dá se to nějak stručně říci, i kdyby bylo memorandum v pátek podepsáno, nakolik to všechno ještě zůstane, další otázky zůstanou otevřené?
18: Otázky opravdu zůstanou otevřené. Je to, pokud bude podepsáno, což vypadá, že ano, tak to stejně bude jenom takový jako kdyby začátku. Bude to nějaké jako kdyby nastavení nějakého jako kdyby rámce. A jak se potom bude vyvíjet vzájemný vztah Spojených států, Iránu a samozřejmě Izrael, tam je taky velice jako kdyby důležitý faktor, plus další arabské země, Perského zálivu, případně další státy, tak to je jako kdyby velká otázka. Jako kdyby, jo? Takže on je to samozřejmě důležitý, je to nějaký jako, může to být nějaký jako důležitý start, ale stejně tak to může i velice brzo zkrachovat, pokud zase znovu... Ano, pokud strany prostě nenaleznou konsenzus i na tom, na čem se třeba předběžně dohodli.
1: Politolog a právník Marek Čejka, autor blízkovýchodního podcastu, byl hostem Plusu. Díky za to a mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
18: Díky moc za pozvání, naschledanou.
1: U politiky zůstáváme i nadále. Česko, Slovinsko a Albánie jako jediné tři země Severoatlantické aliance loni nedosáhly na hranici 2% HDP investovaných do obrany. Generální tajemník NATO Mark Rutte to řekl v Bruselu před zítřejším zasedáním aliančních ministrů obrany. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom uváděla, že Česko 2% hranici zakotvenou v zákoně splnilo. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobrý den.
19: Dobrý den.
1: Tak jak generální tajemník NATO Rutte komentoval fakt, že Česko loni své závazky nesplnilo?
19: On to vlastně nekomentoval nějak významně kriticky. Řekl, že ty tři země, které závazek loni nesplnily, včetně Česka, mají jasný plán, jak toho dosáhnout v budoucnu, a dodal, že chybějící investice na obranu u této trojice menších států činí v tom celkovém měřítku výdajů na to velmi malou část.
15: Téměř všichni spojenci loni dosáhli 2% hranice. Albánie, Česko a Slovinsko ne. Ale jasně se zavázali, že letos dosáhnou více než 2%. A když se na tyto tři země podíváte v celkovém měřítku, tak je to opravdu malé číslo. A dostáváme zprávy od většiny spojenců, že skutečně rapidně navyšují výdaje. Mnoho z nich je na 5 nebo 3,5%. Takže tento obrázek vypadá opravdu dobře.
1: Mark Rutte. Zdeňko, minulý vládní kabinet ale tvrdil, že Česko požadovanou hranici 2% splnilo. Jak to tedy pochopit, že nyní vedení Aliance říká něco jiného?
19: Ono jde totiž o to, jaké konkrétní výdaje se započítávají. Česko, Severoatlantické alianci loni za loňský rok skutečně reportovali výdaje, které překročily 2% HDP. Ovšem, NATO při zpětné kontrole a přepočítání dospělo k tomu, že část těchto peněz, které tedy Česko reportovalo do těch 2%, nemířila přímo na posílení obranných schopností, ale spíše to byly takové měkké výdaje související s obranou, například výdaje na infrastrukturu, a tudíž je na to tedy nezapočítalo a tím se tedy Česko dostalo pod ta 2%. Nutno říct, že ani současný premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se ale nijak nezavázal, neslíbil, že se v letošním roce Česko na ta 2% dostane, i když řekl, že o to bude usilovat.
1: Šéf Severoatlantické aliance také mluvil o tom, že evropští spojenci v rámci NATO převezmou část zodpovědnosti Spojených států. Už víme, jak se to projeví a vlastně z jakého důvodu se to má dít?
19: Toto je věc, ke které už se nějakou dobu schylovalo, že Spojené státy stáhnou část svých kapacit, to znamená lidí, vojenského vybavení a tak dále. List New York Times minulý týden informoval, že Američané se chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. Spojené státy podle Marka Rutteho dali najevo, že budou samozřejmě dál plnit závazky vůči Severoatlantické alianci. Uvedl, že ale evropští spojenci a Kanada jsou připraveni a schopni převzít více zodpovědnosti a Američany v některých oblastech nahradit, pokračuje Rutte.
15: Spojené státy upravily své závazky v modelu NATO. Nejde primárně o to, kde se síly a prostředky aktuálně nacházejí, ale o to, kdo by co dělal, kdyby byly naše obranné plány aktivovány. Historicky jsme příliš spoléhali na Spojené státy. Nyní USA upravily své příspěvky a další spojenci se zapojí více. A to je spravedlivé. To nás posiluje.
19: O doplnění těch kapacit po částečném stažení Spojených států budou jednat jednak zítra ministři obrany států aliance tady v Bruselu a potom také lídři zemí NATO na červencovém summitu v Ankaře.
1: Zdeňka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu, obohatila Odpolední plus. Díky za to a přeji hezký den. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: A teď se přesuneme o nějaké kilometry na jih. V Madridu dnes vypovídal před soudem bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Je podezřelý ze zneužívání pravomocí, praní špinavých peněz a z korupce. Zapatero byl premiérem v letech 2004 až 2011. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády. A celý proces sleduje i naše spolupracovníky ve Španělsku, Lubica Zlochová. Lubko, dobré odpoledne.
20: Příjemný dobrý den, prajem.
1: Tak můžete shrnout, jakým obviněním čelí bývalý socialistický premiér a proč má vlastně ta kauza název Plus Ultra?
20: Tak ta kauza má názov Plus Ultra podľa rovnomenej leteckej spoločnosti, ktorej počas pandémie španielská vláda poskytla balíček pomoci, rovnako ako aj ďalším spoločnostiam leteckým, ktoré štát zachraňoval. A v prípade tejto konkrétnej spoločnosti Plus Ultra bývalý premiér José Luis Rodríguez Zapatero údajne loboval u vtedajšej vlády Pedra Sancheza a aj prijal nelegálne provízie za tento lobbying. Ale ex-premiér čelí aj obvineniam z obchodovania s vplyvom, zločinec sprísahania, sfalšovania dokumentov, vyšetruje sa tiež, či Zapatero viedol sieť vplyvu spojenú s províziami aj za venezuelskú ropu, obchod medzi Španielskom a Venezuelou, a skúmajú sa aj podozrivé prevody peňazí a medzinárodné firemné štruktúry, ktorých súčasťou údajne bývalý socialistický šéf vlády bol.
1: Ex-premiér Zapatero je vyšetřován i proto, že se v trezoru jeho kanceláře našly šperky údajně za víc než 1 milion eur. Co se o tom ví bližšího?
20: Áno, sudca vyšetruje expremiéra pre podozrenie z daňového podvodu a pašovania, pretože v kancelárii, v trezore sa našli šperky v hodnote až 1,3 milióna eur. Tuto kanceláriu má bývalý šéf vlády na základe práve svojho statusu v Madride oproti sídlu socialistickej strany a Národná jednotka pre hospodársku kriminalitu vykonala v tejto kancelárii prehliadku už pred mesiacom v rámci vyšetrovania práve celej tejto kauzy s názvom Plus Ultra a José Luis Rodríguez Zapatero práve pôvod týchto šperkov, náhrdelníkov, náušníc, náramkov mal dnes na neverejnom pojednávaní vysvetľovať.
1: No a co dnes vlastne u toho soudu zaznelo? My sme také, Luko, zapomneli zmínit, jaký trest hrozí bývalému premiérovi.
20: No, on ale zatiaľ ešte neboli vznesené oficiálne obžaloby, ale na základe tých vyšetrovaných trestných činov by sa to teoreticky dalo odhadnúť na veľmi vysoké tresty v sadzbe až do 16 rokov väzenia. Potom v tom samostatnom konaní týkajúcom sa nálezu šperkov, tak tam mu za daňové podvody a pašovanie hrozí ďalších 1 až 5 rokov väzenia. Avšak bývalý premiér José Luis Rodríguez Zapatero poprel akékoľvek využívanie vplyvu v prospech jednak tej leteckej spoločnosti Plus Ultra. Takisto vyhlásil sa za úplne nevinného zo všetkých obvinení a zdôraznil, že vždy konal so slušnosťou a čestnosťou a že mimo Španielska nevlastní žiadne účty ani spoločnosti, ani finančné aktíva. Toto ešte stále bude súd preverovať. A čo sa teda týka tých šperkov a ich pôvodu, tak ex-premiér odpovedal na otázky sudcu, že to boli dary z dávnej minulosti a boli to darí najmä od zástupcov Saudskej Arábie a ďalších krajín počas oficiálnych návštev Španielska, Madridu, v období, keď tieto dary nebolo treba zdaňovať. To znamená ešte pred rokom 2013. Dnes už je úplne iná legislatíva.
1: Soud s bývalým španělským premiérem Zapaterem sleduje naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Díky za průběžné informace, určitě se neslyšíme naposledy. Naslyšenou.
20: Děkujeme, pěkný den ještě prajem.
1: 14 hodin 20 minut, přichází čas na zprávy z ekonomiky. Míra inflace v zemích Evropské unie v květnu podle Eurostatu vzrostla o 0,1% bodu a dostala se na 3,3%. V Česku se naopak o 0,3% bodu snížila, dosáhla 1,8%. Senát zřejmě zpřísní ve sporné novele o veřejných rozpočtech podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Horní parlamentní komoře to dnes doporučili její výbory, hospodářský a ústavně právní. A na okraji společnosti žije až 1 milion a 400 tisíc lidí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou představili zástupci projektu Neviditelní. Pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard. Na začátku června představilo Ministerstvo financí návrh zákona se změnami v doplňkovém penzijním spoření. Takzvaný třetí pilíř našeho důchodového systému se má stát atraktivnější hlavně pro mladé lidi. Jenže součástí změn je i snížení poplatků penzijním společnostem. Těm se to nelíbí a plánované změny kritizují. Podrobnosti teď poví Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Vítej ve studiu.
0: Krásné odpoledne.
1: Tak co přesně se tedy těm penzijním společnostem nelíbí a proč? Oni by to nezvládli?
0: No, pro penzijní společnosti by ty navrhované změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane v podstatě jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. To navrhované snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, a to třeba na schánění nových klientů, jak nám popsal prezident asociace penzijních společností Radek Moc, který i zmiňuje, jak jsou ty poplatky nastavené dnes.
21: V roce 2025 mám pocit úhrně ten poplatek byl zhruba na úrovni 2%. To znamená, teď to poklesne na čtvrtinu a těch 0,5% nepokryje náklady penzijních společností, zejména to nepokryje ty akviziční náklady a tím pádem dojde k zastavení přísunu klientů do systému. Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
0: Podle Asociace penzijních společností by v krajním případě mohl systém za několik let přijít až o 1 milion účastníků toho doplňkového penzijního spoření.
1: No to je tedy postoj těch penzijních společností. A co na to říká ministerstvo financí? Bere to vážně? Bude to ještě nějak řešit?
0: Zřejmě ano, protože právě dnes končí připomínkové řízení k tomu ministerskému návrhu a podle penzijních společností tam je i připomínka právě na ty zmíněné poplatky. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: My se těmi připomínkami určitě budeme zabývat, podíváme se na všechny výpočty, které budou v diskuzi. Zároveň je ale třeba říct, což dnes úplně nezaznělo, že se prostě jedná o oblast, kterou stát ročně podporuje zhruba 18 miliardami korun na výdajové straně státního rozpočtu, tudíž se jedná o oblast, kde má stát právo žádat maximální efektivitu jak pro sebe, tak pro ty klienty.
0: Až tedy skončí to připomínkové řízení, tak následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tato část z poplatky je vlastně jediná problematická. S těmi dalšími navrhovanými změnami penzijní společnosti souhlasí.
1: No a můžeš, Terezo, tedy ty ostatní plánované změny ještě zmínit, připomenout?
0: Návrh zákona má podle ministerstva financí přinést hlavně větší podporu lidí do 30 let. Těm by se měl třeba zdvojnásobit státní příspěvek z 20 na 40% měsíčního vkladu. Reforma pak taky zavádí jako výchozí strategii investování podle životního cyklu a má zrušit povinný investiční dotazník. Nově by také měla být možnost do 30 let si jednorázově vybrat bez jakékoliv sankce až třetinu vložených peněz. No a dalším důležitým krokem tak bude třeba taky uzavření původních transformovaných fondů. V těch je doteď přes 1,7 milionu klientů a 340 miliard korun. Podle návrhu ministerstva mají definitivně skončit k 31. prosinci 2036. A kdo tam v té době zůstane, tak bude automaticky převeden do konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření.
1: Uzavírá Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky moc za informace. Naslyšenou.
0: Já děkuji také. Hezký den.
1: Posloucháte Odpolední plus. Je 14 hodin a 25 minut. Do pondělní stávky ve veřejnoprávních médiích se zapojí stovky zaměstnanců. Oznámilo to vedení iniciativy veřejnoprávně. Jen v rozhlase plánuje stávkovat přes 1000 lidí. Vymezit se chtějí vůči rušení poplatků a převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Návrh zákona schválila vláda předevčírem. A s podrobnostmi už přišla do Studia Plusu reportérka Františka Rohlíčková. Vítej, dobré odpoledne.
5: Hezký den. Plánovaná výstražná stávka má trvat 24 hodin, tedy celé pondělí 22. června. Dnes její podobu přiblížili zástupci iniciativy veřejnoprávně symbolicky za 5 minut 12. Zopakovali, že ale obě média neporuší zákon ani kodexy. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Pokračuje zástupce stávkového výboru Jan Herget.
3: My se těmi připomínkami určitě budeme zabývat, podíváme se na všechny výpočty, které budou v diskuzi. Zároveň je ale třeba říct, což dnes úplně nezaznělo, že se prostě jedná o oblast, kterou stát ročně podporuje zhruba 18 miliardami korun na výdajové straně státního rozpočtu, tudíž se jedná o oblast, kde má stát právo žádat maximální efektivitu jak pro sebe, tak pro ty klienty.
22: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
5: Podobně tedy zaznamenají stávku i diváci České televize, jak doplnil za iniciativu veřejnoprávně Jan Moláček.
23: Projeví se na sociálních sítích České televize, v i-vysílání a na dalších webech i v teletextu.
5: Součástí stávky bude taky protestní shromáždění před budovami Českého rozhlasu i České televize. Iniciativa v poledne řekla, že jí nezbývá nic jiného než stávka. Vládní koalice podle ní soustavně ignoruje protesty veřejnosti, českých i zahraničních novinářských organizací a výzvy k debatě.
1: Františko, a pojďme ještě připomenout samotný návrh zákona. Proč k němu vláda vůbec přistoupila?
5: Návrh schválila vláda, jak jsme řekli, v pondělí. Fakticky by znamenal úplné zrušení rozhlasových a televizních poplatků. poplatků a médiím by chodily peníze ze státního rozpočtu. Podle vlády je ale současné nastavení neefektivní a změna je potřebná. Nic na tom nezmění ani stávka, potvrdil dnes znovu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Pojďme se o tom bavit, s námi se o tom nikdo nebavil a nejlepší bylo, kdyby skutečně jsme schválili ve sněmovně možnost kontroly těchto dvou médií Nejvyšším kontrolním úřadem.
5: A ministr kultury Otto Klempíř za motoristy před malou chvílí reagoval, že stávku respektuje a bere ji jako projev nesouhlasu s částkou, kterou mají média dostat. Česká televize má podle návrhu přijít zhruba o 1 miliardu korun, Český rozhlas o 400 milionů ročně. Zrušením poplatků by se rozpočty dostaly na úroveň před zvýšením koncesionářských poplatků. Ty byly ale až do roku 2024 zmražené. V případě televize od roku 2008 a v případě rozhlasu už od roku 2005. Navíc v roce 2024 ODS prohlasovala větší omezení reklamy v Českém rozhlase, což aktuální vládní návrh nijak nezohledňuje. Celkem by z obou médií muselo odejít podle odhadu jejich ředitelů 450 až 700 lidí.
1: Připomenu znovu, že ke stávce se už přihlásili stovky zaměstnanců v České televizi a přes tisícovka v Českém rozhlase. Jak na to reaguje vedení obou médií?
5: Právo zaměstnanců na stávku vedení obou médií respektuje, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
13: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
5: Televizi i rozhlas podpořili dříve taky třeba zdravotnické odbory, některá divadla a dnes dopoledne i Česká konference rektorů. Obává se, že kvůli snížení rozpočtů by televize a rozhlas omezily vzdělávací projekty.
1: Tolik Františka Rohlíčková, která informovala o stávce, která se chystá na pondělí 22. června. Přihlásili se k ní stovky zaměstnanců České televize a nejméně tisícovka rozhlasáků. Díky moc, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Je 14:30 a další zprávy už má pro vás Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
12: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávní, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila více než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky zaměstnanců budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín. A to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. V Bílině vládne ANO, ODS a hnutí Moje Bílina. Senátoři se zabývají novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ostřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safari už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. Na případ poprvé upozornil italský novinář Ezio Gavazzini. Během obléhání Sarajeva mezi lety 1992 a 1995 zahynulo na 11,5 tisíce lidí, včetně několika stovek dětí. Cílili na ně mimo jiné ostřelovači rozmístění v okolních horách. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. A průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Aktualita z dálnice D1. D1 už je na výjezdu z Brna směrem na Prahu opět průjezdná. U nehody na kilometru 183 se podařilo otevřít zatím alespoň levý jízdní pruh. Do půl hodiny by podle Národního dopravního informačního centra měli pustit dva pruhy. Každopádně kolona je stále dlouhá, zdržení je velké. Teď se brzdí a zastavuje u sjezdu na Slatinu na kilometru 201. Ucpané jsou i objížďky, hlavně ta po silnici 602 přes Bosonohy. Hlásíte kolonu už na jižní objížďce na příjezdu do Tečic ze Střely. Kvůli kolonám na D1 se zdržíte i na příjezdu taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na kilometru 6,5 uklízejí vozovku po požáru nákladního automobilu a průjezdný je zatím pouze levý pruh a postojíte asi 15 minut směrem na Prahu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, místy přechodně i zatažené, ojediněle se na východě místy vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer bude srážek ubývat, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě měří až 28 a na horách kolem 17, na Šumavě až 21.

0: Jeho slova vyvolala na straně několika západních představitelů opatrný optimismus ohledně toho, že válka by výhledově mohla skončit. Jak pravděpodobné to je?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty k tomuto tématu po linkách jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko, dobrý den.
2: Dobrý den, Brian.
0: A analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček, dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
0: Začněme od vás, pane Havlíčku. Blíží se z vašeho pohledu konec války na Ukrajině?
3: To je samozřejmě těžká otázka, ale moje odpověď by byla, že jsme skutečně blízko tomu, aby jsme posunuli vlastně ten dlouhotrvající konflikt, který vede Ruská federace proti Ukrajině. Ty podmínky po teď minimálně uzavřeném tedy příměří a domluvě mezi Spojenými státy a Íránem jsou vlastně dobré, protože máme po včerejšku a dohodě mezi lídry G7 jasný konflikt. Konsenzus na tom, že dnes musí tyto státy Ukrajinu podporovat, vytvářet tlak na Ruskou federaci a vytvářet tak podmínky právě proto, aby byla Ruská federace konečně motivována k tomu takové příměří a konečnou mírovou dohodu na Ukrajině podepsat.
0: Pane Macko, blíží se konec války na Ukrajině podle vás?
2: Já si stále myslím, že bohužel nás čeká scénář predlženého konfliktu, to znamená, bude pokračovat tento opotrebovávací konflikt. Já vnímám to, co hovorí kolega, a naozaj je pravda, že je dobré, že po dlhé době je ta pozícia jednotná Spojených štátov a európskych partnerov, lebo boli isté obavy, že Spojené štáty budú teraz rýchlo tlačiť na ukončenie konfliktu. Tá podstata je v tom, že konflikt je v nejakej ťažkej fáze, neposúva sa nikam, ani jedna strana nemá dostatok síl na to, aby ho rýchlo rozhodla. To všetko by hovorilo preto, aby došlo k ukončeniu konfliktu, ale je to zásadný problém na ruskej strane, že Rusi jednoducho stále, akokoľvek sa pristúpi k nejakým rokovaniam, okamžite dávajú vyššie požiadavky, stále majú požiadavky na odstúpenie všetkých štyroch oblastí plus ďalšie požiadavky, ktoré by znamenali de facto kapituláciu Ukrajiny. To znamená, áno, podmienenie je možný, rýchly koniec vojny, ale iba v prípade, že by došlo k silnému tlaku Spojených štátov a európskych partnerov alebo celé G7 na Rusko s prísnením sankcií a Rusi by poznali, že vlastne už nemajú čo v tomto konflikte ani na bytovnom poli, ani vyjednávaní získať.
0: Pane Havlíčku, to vy si dovedete představit, že by v dohledné době Západ zatlačil na Rusko takovým způsobem, aby ruští představitelé zasedli k jednacímu stolu se svými ukrajinskými protějšky a začali vážně jednat o uzavření míru?
3: Já si myslím a dokážu si to skutečně představit, protože tady pokud se podíváme na kombinaci faktorů, které by po jedné linii vlastně šly směrem k sankcionování a další izolaci Ruské federaci, zejména tedy v oblasti ekonomiky a podkopání vlastně toho válečného systému výroby, ale na druhé potom by došlo k masivní podpoře Ukrajiny, teď tedy poslední artikulovaná žádost jde směrem k vyčlenění speciálních prostředků ve výši 20 miliard dolarů, které mají právě posloužit na Ukrajině k zakonzervování a ještě více posílení vlastně toho nejen ukrajinského spravedlivého boje za osvobození těch území, ale také přenesení toho válečného konfliktu dovnitř Ruské federace, tak tohle to jsou opravdu velmi důležité faktory, které by měly nějakým způsobem pomoci vlastně vytvořit ty podmínky, o kterých jsme se bavili. A je tady ještě jedna linie, kterou nesmíme pominout, a to je vnitřní ruská domácí dynamika. Ta je velmi rozjitřená na společenské úrovni, na úrovni elit a ještě jeden faktor, který je závazný i pro Ruskou federaci. I tam se stává ta válka stále nepopulárnější a to jsou samozřejmě takzvané parlamentní volby, které tam mají proběhnout v září. To je také politický určitý moment, který musíme vnímat na ruské straně právě v této souvislosti.
0: Pane Macko, nejsme už svědky toho zesilujícího se tlaku ze strany Západu vůči Rusku. Když se podíváte na to, co teď připomněl Pavel Havlíček, na tu dohodu zemí G7 ze včerejška, že navýší dodávky nejrůznějších obranných prostředků, například protivzdušné obrany na Ukrajinu?
2: Já mám rád fakty a tie zatiaľ bohužel aj historicky sa ukazujú, že tieto veľké vyhlásenia zo Západu nevždy boli sprevázané konkrétnymi akciami. Pokiaľ by Ukrajina skutočne dostala tento 20 miliardový balík, pokiaľ by dostala prostředky ďalekého dosahu, o kterých se hovorí, a zároveň dostala prostředky protivzdušné obrany, tak by toto sa mohlo naplniť. Druhá vec je, že Rusi naozaj sú v situácii, že sa blížia k nejakému bodu zvratu, alebo rozhodnému bodu, kde sa musia rozhodnúť, že či budú celoplošne mobilizovať, čo je veľmi riskantné a nepopulárne pre tento režim, alebo jednoducho budú musieť pristúpiť na nejaké negociované riešenie. Takže ak by sa to dodržalo, tak je tu tá šanca, že by prišiel takýto impuls a to by bol ten zlom, ktorý by donútil Rusov racionálne začať negociovať. Len ja mám obavu, že bohužiaľ, keď sa pozriem na produkčnú schopnosť tých systémov protivzdušnej obrany, tak v najbližších mesiacoch žiadnu zmenu neuvidíme. Keď sa pozriem na tie ďalšie prvky, to by muselo byť mimoriadne veľké úsilie a museli by sa skutočne tie dodávky realizovať.
0: Pane Havlíčku, není to problém, že to, na čem se včera dohodli lídři nejvyspělejších ekonomik zemí G7, je zatím jenom proklamace?
3: Samozřejmě, my se musíme posunout od té retoriky k činům. Já s Palem Mackem souhlasím a mám pocit, že samozřejmě to, co se v těch uplynulých týdnech a měsících stalo na Blízkém východě, tedy jakým způsobem došlo vlastně k vypotřebování některých těch strategických zástop, primárně tedy ze strany Spojených států, ale také jejich přesunem vlastně ze strany Spojených států směrem ke spojencům v regionu, tak určité míry právě kapacitní odhalily a samozřejmě ty limity zase vyšly do popředí. Na druhou stranu já mám pocit, že vlastně tady se nebavíme už jen opravdu o roli Spojených států. Víme, že poměrně sofistikovanými systémy disponuje třeba Japonsko, které ale bylo v minulosti vázáno určitými řekněme dohodami, které neumožňovaly mu podobně jako historicky Německu vyvážet zbraně do válečných zón. Pokud by došlo opravdu k takovéto masivní podpoře ze strany všech států G7, včetně právě Japonska, tak můžeme vidět opravdu zásadní zvrat a posun v této oblasti.
0: Tomu vy nevěříte, pane Macko?
2: Já si myslím, že v tomto se absolutně zhodneme. Tu je to podstatné, aby tento zlom nastal, protože je všetkým jasné, že Rusi sami od seba neprestanou s touto agresivnou vojnou, napriek tomu, že nepostupují a mají stále vlastně po 4 rokoch menej o 9% územia, než mali presne pred 4 rokmi, tak stále majú nejakú šancu, že zlomia skôr tú podporu Ukrajiny, lebo tá je závislá na tej podpore. Pokiaľ bude táto robustná podpora Ukrajiny realizovaná, tak samozrejme to mení tú rovnicu a môže dojsť k tomu zlomu, že Rusi pristúpia na to rokovanie. Budú donútení. Skrátka, pokiaľ Rusov nedotlačíme k tomu, sami na to nepristúpia.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generálporučík Pavel Macko a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Prezident Zelenský, který byl přítomný na tom včerejším summitu G7 ve Francii, tak po něm prohlásil, že všichni přítomní lídři se shodli, že Rusko nevyhrává. Tak to asi vidíte i vy, pane Havlíčku, nebo vlastně i vy oba, po tom, co před chviličkou dodával pan Macko. Na druhé straně, dá se říct, že by vyhrávala Ukrajina?
3: Já si myslím, že je důležité opravdu začít u té první části, protože pokud vy jste v pozici toho agresora, útočníka a slíbil jste doručit určité vítězství, tak už jenom ten samotný fakt, že Rusko nevyhrává a na tom se všichni tady shodneme, tak je vlastně začátkem té porážky Ruské federace, protože ona je tou agresivní silou, ona slibuje doručit určité výsledky, ona stále z hlediska své propagandy proklamuje, my vítězíme, získáváme území, ale opak je pravdou. Rusko území ztrácí, Ukrajina vyřizuje každý měsíc více vojáků, než je ruská armáda schopná naverbovat a vycvičit a tak dále. Tohle to jsou zásadní fakta a statistiky, které tady hrají v zásadní neprospěch ruské strany. A teď to, co říkal kolega Macko, je samozřejmě důležité, že Rusko dneska nemá efektivní možnosti, jak zvrátit to momentum, řekněme, které tam dneska je na straně Ukrajiny. Jsou jenom dvě možnosti. Je to masová mobilizace uvnitř Ruské federace, po které, když se to stalo naposledy v druhé polovině roku 22, odjel skoro milion lidí ze země. Způsobil to obrovský nejen brain drain, protože to byly ty schopní a úspěšní.
0: Odliv mozku.
3: Ale odliv mozku, přesně tak, ale samozřejmě i zásadní otřesy uvnitř Ruské federace. Ta druhá možnost je ještě děsivější a to je nasazení taktických jaderných raket. To jsou dvě jediné možnosti, kterými Ruská federace by zásadním způsobem přepsala ten běh dějin, který dneska nestojí na straně Ruska, stojí na straně Ukrajiny. Jenom doplním, v oblasti té po nasazení určitých jaderných prostředků, tak by se samozřejmě Ruská federace nejen izolovala, a ztratila by zbytky podpory například i u čínského komunistického režimu a u dalších států a stala by se prostě odporným státem, se kterým by už vůbec nikdo nechtěl spolupracovat.
0: Pane Macko, podepsal byste slova Pavla Havlíčka, že Rusko je na začátku svojí porážky?
2: Já stále hovorím a už to hovorím dlouhodobo, že strategicky Rusko už tu vojnu prehralo samozřejmě, ale to ještě neznamená, že na konci se to na tom operačnom poli nemůže změnit, ale tu by mohla dojít nějaké změně len vtedy, pokud by Ukrajina skolabovala či z nějakých vnútropolitických důvodů, alebo by se skončila podpora Ukrajiny. Právě proto Rusko investuje masívne prostriedky do aj informačnej vojny, do tých útokov na civilné obyvateľstvo, veď my dneska sme svedkami dokonca aj doslova polovačiek na civilistov dronmi, skrátka snažia sa zlomiť vôľu obyvateľstva. To sa historicky nikdy ale neosvedčilo, Rusi si nejakým spôsobom myslia, že to dokážu. Takisto Rusi sa snažia rozložiť nás, veď tie masívne hybridné kampane, ktoré vedú v celej Európe a v Severnej Amerike, majú svoj účel. V každom prípade, keď sa vrátim k tej poznámke o jadrových zbraniach, Rusko by mohlo šialene siahnuť po tomto, je to ale veľmi malá pravdepodobnosť, pretože aj pre ruských vojenských plánovačov je zrejme, že toto by vojensky nevyriešilo ten konflikt, ale vyvolalo by to takú spätnú vlnu, ktorá by mohla viesť aj ku kolapsu Ruska.
0: Možná bych se vrátil k tomu možnému zlomení Ukrajiny, které samozřejmě nelze vyloučit vzhledem k tomu, že Ukrajinci za sebou mají už několikátou velmi těžkou zimu, kdy Rusové útočí na energetickou infrastrukturu. Nemůžeme být, pane Havlíčku, svědky i toho, že ten ukrajinský odpor bude postupem času oslabovat a že převáží Rusko, protože je větší?
3: Samozřejmě ta ukrajinská strana, ukrajinská společnost a také vlastně vojenské bataliony jsou unavené. Nemůžeme se jim divit. Oni jsou opravdu poslední čtyři roky v obrovském válečném konfliktu na začátku minimálně nominálně silnějším nepřítelem, opravdu pod obrovským tlakem a samozřejmě i souhlasím s tím, co bylo teď zmíněno. To znamená to působení do týlu Ukrajiny, to znamená všechny ty útoky v poslední době třeba i na kulturní a historické památky v Kyjevě, Kyjevo-Pečatská lávra a tak dále. Tohle to je určitě, je tam evidentní, ta snaha podkopat tu morálku, ale zase, ona jenom vypovídá o tom zoufalství. Když se nedaří na vojenském poli, ta agrese se přesouvá do toho civilního týlu, do toho zázemí, ale opravdu z vojenského hlediska tyhle ty cíle nemají žádný samozřejmě význam. Nad rámec té snahy právě podkopat ten hrdinný vzdor Ukrajinců a ten se prostě nedaří. Nevidíme to v těch číslech, nevidíme to ani na straně, řekněme, nějaké zásadnější třeba snahy podkopat podporu ze strany občanské společnosti vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Ani tohle to se neděje a nedaří se to samozřejmě Rusům ani vůči Evropanům. Ta masivní půjčka 90 miliard euro, která byla již vyčleněna, schválena a přestože za ní z mého pohledu ostudně Česká republika, Slovensko a také Maďarsko odmítli se zaručit a garantovat, tak ona je už v platnosti a ta bude znamenat další vysoké finanční prostředky ve prospěch ukrajinského vojenského odporu a také ve prospěch makrofinanční stabilizace země. To je to, co potřebujeme na další dva roky, jasný výhled, jasnou podporu a jasnou vizi do budoucna.
0: Na tu půjčku a co pro Ukrajinu znamená, bych se vás ještě, pánové, za pár minut doptal. Teď ještě k té pozici Ukrajiny. Vy, pane Macko, vidíte určité signály, že by se ukrajinský odpor mohl zlomit v dohledné době, že by se ta situace na bojišti zase mohla proměnit lehce v neprospěch Ukrajinců?
2: Absolutně nie. Ja som pred pár týždňami strávil nejaký čas v Kyjeve, som koniec koncov v nejakom expertnom poradenskom týme pre generála Sýrského a to, čo vidíte na uliciach, to, čo vidíte v Ukrajine, je absolútny opak toho, čo by sa Rusi snažili dosiahnuť a naopak také útoky presne ako teraz na ten chrámový komplex to skôr iba posilňuje odpor. Jednoducho Rusom sa tým útokom podarilo zjednotiť Ukrajinu, vytvoriť ukrajinský politický národ a ten je dostatočne odhodlaný. Samozrejme, nie každému sa chce bojovať na fronte, niekto je unavený, ale jednoducho ta mobilizace společnosti je enormná. Zkrátka Ukrajinci bojují o přežití, vědí, že bojují o přežití a naviac teraz dostali viacero takých tých morálnych vzpruch. Jednak je to začatie rokovania o vstupe do Európskej únie alebo teda otvorenie jednotlivých kapitol. Jednak je to technologizácia, kde Ukrajinci, ja som mal možnosť vidieť aj ich systémy velenia a riadenia v reálnej praxi. Jednoducho Ukrajinci sú ďaleko vpredu pred nami všetkými ostatnými a nevzdajú to.
0: Mimochodem, agentura Bloomberg poznamenává v těchto dnech ve své analýze, že Ukrajina získává mírnou převahu na bojišti právě díky dronům, tedy převahu v zásadě i technologického charakteru. Takže to potvrzuje asi ta vaše slova, pane Macko.
2: Myslím, že určitě ano, protože my vidíme aj rozdíl v prístupe k té dronizaci. Ukrajinci mají 100 000 dronových operátorů, mají komplexní systém. Vlastně teraz vidíme fúziu tých hĺbkových úderov s údermi stredného dosahu a zároveň s taktickými údermi a to úplně mení mix a zťažuje to situaci tým ruským vojskám.
0: Na druhé straně víme i to, že Rusko taky dokáže rychle zdokonalovat svoje drony a oba jste to zmínili, jak tvrdé jsou ty útoky na ukrajinské civilní cíle, pane Havlíčku, takže je otázkou, do jaké míry ta dronová převaha Ukrajiny je trvalá.
3: Já myslím, že tady se bavíme o dvou věcech. Určitě podepisuji to, co říkal kolega Macko, v tom smyslu opravdu nové taktiky, která právě v tom středně dlouhém doletu likviduje opravdu ty ruské operace z hlediska zásobování, koordinace a podpory vlastně těch jednotek přímo vlastně na té frontové linii. Tohle je velmi zásadní. Vidíme, jaké zásadní dopady to má třeba z hlediska ruské kontroly Krymu, jak je Ukrajina schopná vlastně likvidovat ty konvoje zásobování a tak dále. Tohle to jsou velmi, velmi zásadní věci právě v kombinaci s těmi dlouhými operacemi hluboko dovnitř ruského území, ale máte pravdu samozřejmě, že i ruská strana například těmi takzvanými klouzavými bombami je velmi efektivní z hlediska napadání některých těch cílů a potom samozřejmě ta masivnost vlastně zacílení těch úderů proti ukrajinskému týlu hluboko vlastně do ukrajinského území. Mluví se o tom, že Ukrajina se pohybuje z hlediska těch schopností, z hlediska sestřelování těch projektilů, ať už jsou to rakety nebo drony, někde mezi 90 a 95%, ale v tom obrovském množství je to opravdu pořád stovky, které se dostanou a způsobují škody, způsobují opravdu šrámy na duši i fyzicky samozřejmě ukrajinského národa, ale jak říkal kolega Macko, on opravdu spíše utvrzuje vlastně ten vzdor a napadání na památky, na tu duši ukrajinského národa, potom způsobují ještě větší hněv a odpor vůči tomu ruskému agresorovi.
0: Pane Macko, chcete k tomu něco na základě svojí expertízy dodat?
2: Já bych sam povedal, že to nie je o tom, že či mají Ukrajinci viacej dronů a to vydrží. Jednoducho Ukrajina má za sebou celý technologicky vyspelý západ. To znamená, pokiaľ vydrží podpora Ukrajine, tak Ukrajina je schopná udržať ten krok. Rusi samozrejme inovujú, majú tichú podporu Číny, dostávali materiálnu podporu z Iránu, z Koreji, ale predsa len tá ruská technologická základňa je niekde inde, ako je ten vyspelý západ a je to iba otázka mobilizácie toho úsilia a zvýšenia podpory Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že doma je Ukrajina 100% zmobilizovaná a má mechanizmy inovácie, ktoré sú mimoriadne agilné a toto bude ťažké pre Rusov prekonať.
0: Když se tedy znovu dostáváme k otázce podpory Ukrajiny ze strany Západu, tak se možná znovu zaměřme na tu Evropskou unii definitivně schválenou 90-miliardovou půjčku pro Ukrajinu, kterou vy jste tady, pane Havlíčko, obracím se na vás, před chvílí zmínil. Nepřichází pozdě?
3: Měla samozřejmě průtahy, viděli jsme tu dynamiku, která byla v minulosti patrná, zejména tedy ze strany Orbánova režimu, který blokoval de facto všechno, co se týkalo Ukrajiny. Byla to tato půjčka, byla to podpora ve formě otevření přístupových kapitol, jak tady bylo správně zmíněno, historický krok na cestě Ukrajiny do evropských struktur. Samozřejmě byly to i další konkrétní finanční nástroje v oblasti například v proplácení pomoci členských států, jejich nasazení bojových prostředků a také konkrétní techniky ve prospěch Ukrajiny. Tohle to byly všechno věci, které Orbánův režim blokoval. Můžeme se ptát, jaká byla motivace, každopádně ona je pryč. A dnes už se vytváří úplně jiná dynamika. Nový konsenzus na straně evropských států, který je dokumentován 21. balíčkem sankcím, novým kolem izolace a snahy podkopat ruskou válečnou ekonomiku a právě tou půjčkou, o které my jsme se bavili. To znamená velká masivní půjčka na tyto dva roky 2026, 2027, 60 miliard, které jdou na podporu právě ukrajinských ozbrojených sil, 30 dalších miliard, které jsou alokovány na makrofinanční stabilizaci země. Tohle to jsou konkrétní výsledky, které Evropané dokázali přednést a dát na stůl a vyčlenit vlastně na další dva roky, které mají Ukrajinu stabilizovat a pomoci jí zvítězit.
0: Pane Macko, jak významná je ta 90-miliardová unijní půjčka Ukrajině podle vás?
2: Úplně souhlasím tuto s kolegom. Keď sa robila analýza tej požičky, samozrejme ona nevykrýva úplne všetky ukrajinské potreby, preto aj teraz rokuje Ukrajina s G7, ale na tie dva roky je to úplne zásadné, umožňuje to Ukrajine nielen prežiť, ale efektívne mobilizovať zdroje a vlastne klásť ten účinný odpor Rusom a zároveň atakovať ruskú ekonomiku, lebo my vidíme 30% pokles ruskej produkčnej kapacity pri spracovaní ropných produktov, vidíme pokles exportu na najnižšiu úroveň od roku 2009. Toto všetko sú faktory, ktoré sú dôležité a práve táto pôžička to je vlastne ako keby taká životná infúzia, ktorú potrebovala Ukrajina. Dostala ju a pokiaľ dostane tie dodatočné zdroje, tak určite bude mať opäť tú situáciu lepšiu a bude mať zabezpečené základné potreby.
0: Tak unijní půjčka pro Ukrajinu, pane Havlíčku, je tou základní pomocí, ale zdaleka nedostatečnou.
3: Souhlasím s tím. Samozřejmě už se tady plánuje vlastně zabudovat dlouhodobá podpora Ukrajiny, například do víceletého finančního rámce. Je tam takzvaná ukrajinská rezerva, Ukrainian Reserve v angličtině, která má ve výši až 100 miliard vlastně euro zase být zabudována přímo do víceletého finančního rámce. To jsou potom ty dlouhodobé výhledy. To znamená, naše podpora Ukrajiny není věc, která by měla být zítra a pozítří už ne, je plánovaná dlouhodobě. Evropské členské státy s tím pracují a instituce to zásadním způsobem podporují. Já jsem za to velmi rád a je vidět opravdu, že tam je velký leadership na straně Evropské komise, ale také podporovaný samozřejmě dnes už všemi členskými státy Evropské unie.
0: Pánové, vraťme se na závěr naší dnešní debaty k muži, kterým jsme tu dnešní debatu otvírali, k Donaldu Trumpovi. Za jak významný signál, pane Macko, považujete, že prezident Trump si pochvaloval to včerejší setkání s prezidentem Zelenským a že následně vyzval, aby Rusko uzavřelo s Ukrajinou mír?
2: Je to po dlouhé době pozitivní signál. Já bych samozřejmě vzhledem k stylu Donalda Trumpa a jeho také nestálosti toto nepreceňoval. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky, pokiaľ sa podarí Trumpa donútiť aj k tomu, motivovať k tomu, aby donútil Putina k rokovaniam, tak si myslím, že je to na správnej ceste.
0: Váš pohled, pane Havlíčku, na závěr?
3: Já s tím v zásadě souhlasím, ale říkám, buďme opatrní, protože Donald Trump po té krajně, řekněme, nepopulární válce a konfliktu na Blízkém východě je pod velkým tlakem. Je pod velkým tlakem také z té domácí pozice právě před těmi takzvanými midterms, těmi nadcházejícími volbami ve Spojených státech. On bude chtít něco doručit a nechceme ani z evropského, ani z ukrajinského pohledu, aby to bylo něco, co půjde zase přes naše hlavy směrem a ve prospěch Ruské federace. Musíme Donalda Trumpa hlídat a musíme ho mít, tak říkajíc, na své straně právě v tom koordinovaném přístupu. Potom se ty věci budou hýbat.
0: Takový je názor analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka. Debatoval s bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generálporučíkem Pavlem Mackem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si dnes udělali čas.
3: Také moc děkuji za pozvání.
2: Děkuji za pozvání a pozdravuji mé kolegu. Pěkný den.
3: Děkuji.
0: K dnešnímu odvysílanému pořadu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Pro dnešek je to od Lukáše Matošky všechno. Pěkný den.
4: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
5: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 20:30 večer na Plusu.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus, od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas Plus.
8: Na školách podle policie roste agresivita. Jaké jsou její nejčastější projevy? Jaká zpřísnění plánuje vláda ohledně prodeje kratomu? Ruské čerpací stanice zavádějí zákaz nákupu benzínu do kanistrů, kde se nedostatek pohonných hmot projevuje nejvíc. Nejen o tom budeme mluvit, ale až po zprávách Martina Matějky.
9: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa veřejnoprávní, která je združuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila více než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky zaměstnanců budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
10: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
9: Ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že respektuje právo na stávku. Reakci ředitele České televize Hynka Chudárka zjišťujeme. Americko-íránské memorandum není podle Donalda Trumpa finální a Spojené státy můžou obnovit útoky. Americký prezident to řekl na summitu zemí G7 ve Francii po jednání s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Sisím. Podle Trumpa bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet následná jednání mezi Teheránem a Bílým domem. Memorandum by zástupci Spojených států a Íránu měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. Dokument zaručuje například otevření Hormuzského průlivu nebo klid zbraní, který má platit taky pro Libanon a další oblasti Blízkého východu. To neuznává Izrael, který v Libanonu pokračuje s útoky a invazí.
11: Pokud se mi to nebude líbit, začneme po nich znova střílet a házet jim na hlavy bomby. Pokud se nebudou chovat slušně, napálíme jim bomby přímo do hlav.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
12: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
9: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný, navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit, vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
13: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
9: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
14: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 kilometrů této dálnice.
9: Stavba dálnice z Hulína do Frištáku začala už v roce 2008. Dokončení chybějícího 7-kilometrového úseku z Holešova do Frištáku se několikrát odkládalo kvůli soudním sporům. Dálnice D1 je za výjezdem z Brna směrem do Prahy u Kývalky opět otevřená. Na kilometru 183 ještě odklízí nehody dodávky s nákladním autem. Už se ale dá projet levým pruhem a kolona z Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 se rozjíždí. Zdržení celkově asi hodinu na průtahu Brnem. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkově je zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
8: Policie od začátku roku eviduje už téměř 1000 incidentů souvisejících s agresí ve školách. Jak dnes napsalo Právo s odvoláním na Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, většina incidentů připadá na základní školy a mezi nejčastější případy patří vyhrožování, vydírání anebo ublížení na zdraví. Nová data přicházejí v době, kdy stát i školy několik let posilují prevenci, podporu duševního zdraví žáků i bezpečnostní opatření. Co dnešní čísla vypovídají o proměně rizikového chování dětí a dospívajících? A daří se nebezpečné situace zachytit dříve, než přerostou v závažné násilí? Naším hostem je teď Barbora Wegrichtová, odbornice na radikalizaci a extremismus z Českého vysokého učení technického. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
15: Krásné odpoledne.
8: Tak policie letos eviduje výrazný počet incidentů spojených s agresí ve školách. Odpovídá to trendům, které v posledních letech sledují kriminologové a odborníci na rizikové chování dětí a mladistvých?
15: Bohužel musím konstatovat, že toto odpovídá aktuálním trendům nejenom tady v České republice, ale i v zahraničí a bezprostředně souvisí vlastně tato situace i s tragickou událostí, která se odehrála na filozofické fakultě, kterou jsme zaregistrovali v roce 2023 a která významným způsobem ovlivnila i narůstající trend vlastně v této oblasti.
8: Jak konkrétně tato událost tragická ovlivnila celkový ten trend? Můžete to nějak ještě specifikovat?
15: Rozhodně mohu, protože incidenty podobného druhu, abych to pojmenovala konkrétně, jedná se vlastně o masové vraždy a stejně tak sklony různých extremistických a jiných hybridních organizací ovlivňovat převážně děti a dospívající, vlastně může nějakým způsobem pohnout nebo motivovat k tomu, že vlastně násilí je nějaký možný prostředek řešení individuálních nebo subjektivních vlastně problémů. A bohužel samozřejmě k tomuto trendu přispívají i vybrané sociální sítě, i vlastně aktivity těchto komunit, které mohou tyto děti třeba inspirovat, anebo nějakým způsobem události podobného druhu mohou nějakým způsobem jako namotivovat k tomu, že vlastně toto je cesta, jak můžeme vlastně na sebe upozornit.
8: Čili roli hraje šíření informací, sociální sítě a zjevně možnost riziko nápodoby. O jaké případy přeci jen jde v případě těch základních škol? Pozorujete také třeba i posun k závažnějším formám agresivního chování, třeba i u stále mladších dětí, protože obecně z mnoha směrů slyšíme, že agresivita ve společnosti roste.
15: Tohle bych to shrnula velmi stručně, protože to by bylo na dlouhé povídání a ze své zkušenosti, protože školím vlastně pedagogické i nepedagogické pracovníky vlastně po celé České republice a ty zkušenosti mám z těch základních, ale i středních škol. Takovým tím trendem je, že ta míra radikalizace, to znamená to ovlivňování dětí a dospívajících, vlastně se směřuje čím dál více k mladším ročníkům a zaregistrováváme vlastně i případy radikalizace dětí na prvním stupni, to znamená, že se nějakým způsobem nechají ovlivnit pod vlivem nějaké extremistické ideologie, ať už je náboženského nebo politického charakteru. A když se vrátím vlastně k těm masovým vraždám a k tomu obdivu nebo adoraci vlastně toho extrémního násilí, tak vlastně ty případy takzvaně těch útoků aktivních střelců, jak se tam nazývá, nebo všeobecně je to pojmenováváno, tak je takovým jako neblahým trendem. Samozřejmě tou doménou je rozhodně kyberprostor, ale to zase neznamená, že ten kyberprostor taky nemůže nabízet nějaké jako možnosti k prevenci a dalším věcem.
16: No, na jednu stranu samozřejmě zlo fascinuje, to jako je známá věc, ale vy mluvíte o vraždách, masových vraždách a zároveň se bavíme o prvním stupni, to jsou opravdu malé děti. Můžete teda třeba říct si nějaký, uvést nějaký konkrétní případ, konkrétní příklad teda?
15: Rozhodně v nedávné době, tomu tuším asi rok a půl zpátky, se řešil případ na Českobudějovicku, byl to konkrétně v Rudolfově, proběhlo to vlastně i médii, kdy 12-letý chlapec vlastně se zmocnil legálně držené zbraně svojí rodiny a odešel do té školy, kde měl vlastně úmysl atakovat vlastně svoje spolužáky. Naštěstí k tomu nedošlo, ať už pod vlivem selhání zbraně nebo nedostatečné schopnosti manipulace s tou zbraní. I paní učitelka tam nějakým způsobem zafigurovala, jela se bránit ty děti. Posledně se vlastně zjistilo, že ten chlapec se určitým způsobem obdivoval třeba ideologii Třetí říše, nacismu a stejně tak masovým vrahům nejenom tady u nás v České republice, ale i v zahraničí. A to jsou přesně ty trendy, jak byste to nazvala, to je ta nápodoba a to je ta možnost dostat se k těm informacím.
16: Mluvíme o extremismu a o radikalizaci, která samozřejmě potom může vést i k obětem na životech. Je to opravdu jako hrůzný fenomén. Nakolik, i když nejste policistka, ale absolvovala jste policejní akademii, nakolik se dá mluvit o vinících právě v případě nějaké indoktrinace těch dětí?
15: Kdo za tím vlastně stojí, že jo?
16: Kdo za tím vlastně stojí, o tom jde.
15: S vlastními sbory, spolupráci, kdo je viníkem, jestli tomu rozumím, kdo je viníkem. Pochopitelně, na jedné straně, jsou to ty extremistické organizace, které cíleně si vybírají ty děti, které, řekněme, nejsou na tom duševně dobře, které jsou nějakým způsobem ovlivněny nějakými mikrotraumaty, ať už je to právě kyberšikana, ať už je to porucha příjmu potravy, ať už jsou to nějaké úzkosti, deprese, s tím se setkáváme poměrně často i já osobně, vlastně zneužívají takovou tu zranitelnost těch dětí. Na druhé straně je to i o zodpovědnosti přirozeně rodiny, rodičů, toho bezprostředního prostředí.
16: To chápu, ale promiňte, rozumím správně vašim slovům, že může jít v podstatě o organizovaný zločin? Že je to nějak organizovaná aktivita?
15: Můžeme to nazvat jako formu organizovaného zločinu, protože ty extremistické a teroristické organizace rozhodně mají tu strukturu a ten charakter organizovaného zločinu. Ano, rozhodně.
16: Po útocích na školách v zahraničí i po tragédii na Filozofické fakultě se hodně mluvilo o varovných signálech. Také existují podle současných poznatků vás odborníků nějaké znaky, kterých by si školy, rodiče nebo i spolužáci měli všímat?
15: Jednoznačně a není to nějaké novum za mě v rámci mých školeních, já na to upozorňuji pedagogy i rodiče i další vlastně pracovníky, kteří se setkávají s tou klientelou dětskou a dospívající. Je to široký soubor varovných signálů, zejména teda takový to, co by mělo být nejvíce varující, je jakýkoliv obdiv k násilí. Obdiv samozřejmě militantismu, samozřejmě takových ideologií, které nějakým způsobem ospravedlňují násilí nebo které, řekněme, tak jako nálepkují v rámci toho labelingu určité skupiny, ať jsou to menšiny etnické, národnostní nebo sexuální a označují jako společné nepřítele. A vlastně tvrdí, že jakékoliv násilí páchané na nich je legitimní a je oprávněné.
16: Dodává Barbora Wegrichtová, odbornice na radikalizaci a extremismus z ČVUT. Moc vám děkujeme za rozhovor a za informace. Naslyšenou.
15: Vám taky děkuji. Naslyšenou.
16: Posloucháte Odpolední plus, a to v 15 hodin a téměř 14 minut. Nákup benzínu je možný pouze do nádrže vozidla. Tento nápis se včera objevil na všech čerpacích stanicích firem Rosněft, Bašněft a TNK. Z kanistry tam řidiči nepochodí. Oficiálním důvodem je, cituji, sezónní zvýšení spotřeby. Tím pravděpodobnějším jsou ovšem údery ukrajinských dronů na ruské rafinérie, které způsobily pokles zpracování ropy, a to o 30%. Nejvíce si na zákaz kanistrů stěžují obyvatelé Krymu a také vojáci na frontě. A celou situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
17: Dobrý den.
16: Pověz, jak se vlastně věci mají. Platí ten zákaz prodeje benzínu do kanistrů na celém území Ruské federace?
17: Na celém území Ruské federace, ovšem tedy v těchto třech řetězcích, které byly zmíněny, byť teda pravda, zrovna tyhle ty tři jsou jedny z největších, myslím, že patří všechny tři do první pětky největších řetězců čerpacích stanic.
16: Čili u těch ostatních menších, menšinových, tam se asi tvoří velké fronty?
17: Je to různé. Ono to má poměrně dynamiku. Ještě ráno jsem si psal s jedním známým z moskevské oblasti a tam říkám, prosím tě, všechno v pořádku, ano, nedává nám více než 40 litrů, ale je to v zásadě úplně jedno, protože stačí popojet 10 kilometrů a načerpovat dalších 40 litrů. Nicméně dneska odpoledne už jsem viděl první záběry opravdu té začínající paniky a velkých front, a to myslím, že to byla Tulská oblast, což vlastně je, já nevím, od 400-500 kilometrů od Ukrajiny.
16: Čili když mluvíš o Tulské oblasti, kde, v jakých regionech, kromě Krymu, který už jsme zmínili, si lidé nejvíc stěžují na zákaz čerpání do kanistrů?
17: Tak kromě těch Krymčanů, tak to jsou hlavně lidé z těch okupovaných území, z té takzvané Doněcké a Luhanské lidové republiky. A tam to není způsobeno úplně tím, že by ten benzín jako se nevyráběl v těch rafinériích a tak dále, ale že ruské, tedy ukrajinské drony vlastně kontrolují ty základní trasy. Tudíž a pro ty drony samozřejmě cisterna je legitimní cíl. Takže tam skutečně oni dělali to, že protože ty nebyly, no tak oni jeli třeba 200 kilometrů někam do Rostovské oblasti, načerpali si do kanistrů a zase se vrátili.
16: Rozumím. No a teď jsem se chtěla zeptat, proč si stěžují vojáci, protože nepředpokládám, že ti tankují na civilních benzínkách, ale je to z podobného důvodu, že vlastně drony ohrožují ty komunikace, tu logistiku?
17: Přesně tak, no, protože pro ten dron je úplně jedno, jestli ta cisterna má prostě vojenské označení nebo civilní, je to prostě věc, která přepravuje benzín, který ta armáda bude potom používat. No a takže oni mají úplně stejné problémy a vojáci přinejmenším dneska se na to stěžovalo několik takových těch proválečných Z-blogerů, že to dělali tak, že prostě vzali s nějakou civilní dodávku, naházeli do ní prostě 20 kanistrů, odjeli právě zase do té Rostovské oblasti, tam to načerpali a vrátili se, aniž by vlastně riskovali, že by ten dron na ně zaútočil.
16: Už jenom jednou větou stručně, nicméně, abychom tady nešířili nějaké jaksi spekulace, pořád je ropy v Rusku dost.
17: Bezesporu,
16: a oni si nějak poradí.
17: Je to prostě hlavně problém té logistiky.
16: Dodává Ondřej Soukup, odborník na ruskojazyčný prostor. Díky za návštěvu a za informace.
17: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom dnes představila vláda a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Lex Kratom počítá s několika opatřeními, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat. A na jednání byla i naše reportérka Adéla Burešová. Vítej ve studiu, hezký den.
18: Hezké odpoledne.
16: Tak jaké jsou, Adelo, ty hlavní změny?
18: Je jich hned několik. Koupit si kratom budou moci nově lidé až od 21 let, ne tedy od 18, jako tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. To řekla na jednání ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
19: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
18: Zároveň podle Schillerové kabinet přesune kratom a jeho výrobky ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle Schillerové mělo přinést státu více než 1 miliardu korun ročně.
16: Adelo, přísnější podmínky čekají podle návrhu také licencované prodejny. Na co se ty mají připravit?
18: A ty prodejny, které mají právě licenci od ministerstva zdravotnictví, mají nově sloužit pouze a jen k prodeji této látky. To popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
20: Nechceme, aby kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
18: Vláda podle Vojtěcha s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav právě spojených s užíváním kratomu.
16: No, návrh bude muset projednat také sněmovna. Bude mít předloha podporu opozice?
18: Jako krok dobrým směrem regulaci kratomu označují třeba opoziční Piráti, jak pokračuje jejich poslankyně Barbora Pipášová.
21: Tohle se už mělo zavést před těmi 2 lety, když se o tom uvažovalo. Po té spotřební daní voláme dlouho, je to dobře, že to bude. A i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
18: A ještě na závěr připomenu, že přísnější regulaci kratom podléhá už od loňského listopadu, tedy ještě za minulé vlády. Legálně ho smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách a e-shop můžou mít teď jen kamenné obchody. V automatech je pak látka zakázaná.
16: Dodává Adéla Burešová z domácí redakce. Děkujeme.
18: Díky, naslyšenou.
16: No a na plusu v 15 hodin a 21 minut míříme do zahraničí. Polsko a Německo podepsali dohodu o bezpečnostní spolupráci, a to k 35. výročí smlouvy o dobrém sousedství. Podle nového paktu by armády obou zemí mohly vést společná vojenská cvičení. V dokumentu však chybí jeden důležitý bod pro případ ohrožení. Více už si řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, vítej, dobrý den.
22: Dobré odpoledne.
16: Tak na čem všem by tedy mohli Polsko a Německo po podpisu nové dohody spolupracovat?
22: V Polsku je tím nejzmiňovanějším bodem spolupráce v obraně kybernetického prostoru, protože Polsko je jedním z hlavních cílů kybernetických útoků ze strany ať už ruských nebo běloruských služeb. Těm útokům čelí jak vládní instituce a agentury, tak ale i soukromý sektor. Dál by na základě této spolupráce mohly obě země spolupracovat v oblasti vojenské mobility. Ta je zase velmi důležitá pro Německo, které buduje svou dislokovanou brigádu v Litvě. Do příštího roku by ta brigáda měla mít 5000 vojáků a Polsko je pro německou armádu důležitým transitním koridorem. Dál by polská armáda a Bundeswehr mohly plánovat a realizovat společná vojenská cvičení, mohly by společně projektovat rozvoj logistické infrastruktury a mohly by také společně nakupovat určité typy vojenské techniky. Další body té dohody se týkají spolupráce v Baltském moři, kde se obě země účastní mise pro ochranu podvodní infrastruktury. No a pak je tam i spolupráce na vesmírných projektech, což by mohlo zahrnout spolupráci ve sdílení a vyhodnocování dat z vojenských a civilních satelitů.
16: No ale jak jsme už naznačili, v té dohodě chybí jedna položka, o co jde?
22: Ano, ta dohoda totiž neobsahuje bod o vzájemných bezpečnostních zárukách. To je bod, který třeba byl v dohodě o bezpečnostní spolupráci s Francií nebo s Velkou Británií, což Polsko podepsalo v květnu. Navíc tu dohodu podepsali tentokrát pouze ministři obrany Vladislav Košiňák-Kamiš za Polsko a Boris Pistorius za Německo. Ty zmíněné dohody s Francií a Velkou Británií podepisoval premiér Donald Tusk, buď s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem nebo britským premiérem Keirem Starmerem. Takže v dohodě dohodě s Německem bezpečnostní záruky chybí. Podle polské tiskové agentury PAP Německo chtělo, aby ta dohoda byla obsáhlejší právě o ty záruky, ale s tím nesouhlasila Varšava. Polské ministerstvo obrany se k tomu vyjádřilo tak, že smlouva nebude překračovat rámec stávajících už závazků vyplývajících ze Severoatlantické smlouvy nebo ze smlouvy o Evropské unii. Dohoda také neobsahuje ustanovení týkající se trvalé přítomnosti německých vojsk v Polsku, ale umožní operovat německým ženijním jednotkám v Polsku v rámci operace Východní štít, což je vlastně program pro zabezpečení východní hranice Polska.
16: Katko, jak už jsem zmínila, Polsko a Německo si teď připomínají 35. výročí podepsání smlouvy o dobrém sousedství. Jaký je vlastně kontext tohoto výročí? Jaké jsou teď polsko-německé vztahy?
22: No, polsko-německé vztahy jsou dobré hlavně v té obchodní oblasti, řekněme. Německo je pro Polsko hlavním obchodním partnerem. Jen za loňský rok Polsko vyvezlo do Německa zboží a služby za skoro 100 miliard eur. Ale pro část polské politické reprezentace Německo zůstává nepřítelem a hrozbou. Opoziční strana Právo a spravedlnost neustále třeba tvrdí, že Německo chce ovládnout Polsko. Prezident Karol Navrocky znovu veřejně otevřel téma válečných reparací. No a třeba včera v Berlíně zadržela německá policie několik členů polského hnutí ochrany hranic. To je hnutí, jehož členové v reflexních vestách loni pořádali takové protiimigrační hlídky na hranici s Německem. Teď tedy skupina lidí vedená zakladatelem toho hnutí Robertem Bonkiewiczem tak chtěli uspořádat průvod k památníku polských obětí druhé světové války. Ten protest ale neměli povolený, tedy ten průvod, a na alternativní program nabízený německou stranou nepřistoupili. Takže vyrazili na průvod s velkým dřevěným křížem a s transparenty o německých válečných zločinech. Nakonec proti nim německá policie zasáhla, 6 lidí zadržela. Předseda Práva a spravedlnosti Jaroslav Kačínský, kterému je tohle hnutí velmi blízké, pak na sociálních sítích napsal, že od Němců můžou Poláci čekat jen bodnutí do zad.
16: Ajaj. Z Varšavy se přihlásila Kateřina Havlíková. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
22: Naslyšenou a hezký den.
16: A u Německa ještě zůstaneme i v dalších minutách. Před více než týdnem došlo v severoirském Belfastu k útoku nožem. Pachatele, uprchlíka původem ze Súdánu, zadržela policie. Oběť útoku odvezla sanitka. Následovali dva dny nepokojů v ulicích, ale také na sociálních sítích. A že dosud úplně neutichli, dokumentuje právě případ z Německa, o kterém si teď víc povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré odpoledne.
0: Dobrý den, pěkné odpoledne.
16: Tak nejprve vysvětli to základní, jak vlastně spolu souvisí útok v Belfastu a Německo.
0: No, jde tady v tomto případě jde o slovíčka a o nepřesnosti, čili na něco, co si musíme dávat v médiích pozor, zejména v těch veřejnoprávních, a kdybych ještě mohl poukázat na ten předchozí příspěvek, tak tady to vypadá, že Němci vrazili nůž do zad Elonu Muskovi, americkému miliardáři. Jde totiž o to, že příspěvek o těch protestech v Belfastu uveřejnila veřejnoprávní stanice CDF a zabývala se v něm tím, proč lidé jako třeba britský pravicový extremista Tommy Robinson nebo právě Elon Musk vyzývají k těm protestům, proč je podněcují, což samo o sobě by asi nebylo sporné, protože to podněcování, vyzývání k ním lze jednoznačně doložit příspěvky, které Robinson a Musk sdílejí, vzájemně si přeposílají na sociální síti X, ale větší problém byl v tom, že televize CDF to zaobalila, takže Musk vyzývá přímo k takzvanému televize CDF, to nazývala honu na migranty, ke kterému ty akce zakukleného davu měly. Docházelo k podpalování objektů a podobně. Přitom Musk psal na té sociální síti o potřebě hlučných opakovaných protestů, čili tam vlastně nebylo to tak ostré, řekněme. No a ten příspěvek, ten komentář se televize CDF nezmizel v nějakém digitálním propadlišti dějin. Naopak všiml si ho bývalý šéfredaktor Bildu, Julian Reichelt, a ten potom po něm i samotný Elon Musk, takže jeho právníci se už obrátili na německou televizi s takovým zdviženým prstem, se dá říct.
16: No a jak na to německá televize CDF zareagovala?
0: No a ustoupila vlastně, udělala krok zpět a podepsala takové prohlášení, že dalšího podobného jednání se zdrží a zároveň ten pořad inkriminovaný pozměnila.
2: Zu den Protesten aufgerufen hatten auch diese beiden Männer, der Rechtsextremist Tommy Robinson und Tech-Milliardär Elon Musk.
0: Teď je ten pořad na internetu vidět už v takové pozměněné podobě a taky s vysvětlením, že ta moderace správních důvodů je zkrácená. Mluví se tam o tom vyzývání k protestům, ale už ne k tomu takzvanému lovu na přistěhovalce. Dodal bych, že CDDF byla v Německu kritizovaná za ten příspěvek z více rozměrů. Nebylo potřeba Ilona Maska v severoněmeckém rozhlasu například, tedy v dalším veřejnou médiu uvedli, že taková práce s informacemi není přijatelná. No a podle deníku z Deutsche Zeitung z televize CDF sama nabila Elonu Muskovi, doslova si naběhla na vidle.
16: Pojďme ještě připomenout kontext, myslím, historii. Ono to není úplně poprvé, co Elon Musk komentuje, co se děje v Evropě, respektive přímo v Německu, že?
0: On je v Německu docela přítomný, já bych připomněl, tady za Berlínem má velkou továrnu na automobily Tesla s asi 11 tisíci zaměstnanci, kde letos v březnu vzkázal, že pokud by si tam do podnikové rady navolili členy odborů, tak tu továrnu rozhodně v žádném případě nerozšíří, ale v takovém obecnějším povědomí jsou spíš události už ze začátku loňského roku, kdy bylo v Německu před volbami jak americký viceprezident J.D. Vance, tak právě Elon Musk v nich podporovali stranu AfD, jejíž některé zemské organizace jsou v Německu úředně považované za pravicově extremistické, čili je patrné, že Elon Musk přímo v Německu má nejenom ty ekonomická želízka v ohni, ale i politická.
16: Tak tolik náš zpravodaj v Berlíně, Tomáš Havlín. Moc krát děkujeme za tvůj čas a za příspěvek. Naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den.
16: Je půl čtvrté, s dalšími zprávami už je připraven Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
9: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlasy televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o stovky milionů korun. Rozhlasy televize už uvedly, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadu a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci, dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, informovala o tom Evropská komise. A Kongo hlásí více než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Policie hledá muže, který v Praze lákal 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let. Má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. A policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Na dálnici D1 jsou dlouhé kolony okolo Brna směrem z Vyškova do Prahy. Kolony začínají u Rohlenky na kilometru 208 a pokračují až na konec Brna ke sjezdu na výstaviště na kilometr 190. Plní se i příjezdy do Brna po D2 z Bratislavy z 5. kilometru až na ucpanou D1 a také po dálnici D52 z Mikulova. Kolona je od Modřice z 6. kilometru a také na D1 vždy na 20 až 25 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkově je zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22 a v Beskydech 19 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
3: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura přivítal v Praze svůj slovenský protějšek Richarda Rašiho. Na důkaz obnovené vzájemné spolupráce představili několik kroků a notovali si ve společných tématech, třeba v boji proti migraci nebo emisním povolenkám. Co můžou posílené vztahy vlastně přinést? Vydává se Česko skutečně slovenskou cestou? A v čem se naše vlády podobají? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
3: A naším hostem je někdejší slovenský premiér Eduard Heger z opoziční strany Demokrati. Zdravíme vás na Slovensko.
4: Dobrý den, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný den do České republiky.
3: Tomio Okamura v Praze srdečně vítal Richarda Rašiho. Český politik je předsedou strany nedávno nepravomocně odsouzené za podněcování k nenávisti. Máte pocit, že má česká SPD shodné rysy se slovenskými vládními stranami?
4: Myslím, že vôbec celá koalícia Českej republiky, z toho, čo počúvam, aj som navštívil Českú republiku, minulý týždeň sme sa stretli s predstaviteľmi ODS a včera nás navštívili zastupcovia KDU ČSL a sme sa rozprávali o situácii v Čechách a zdá sa, že naberáte ten slovenský povolebný scenár, čo mi je veľmi ľúto aj vôbec.

0: za premianta. Má to také tak Slovensko?
1: No, ja vám poviem totiž to ešte ďalšiu vec ohľadom nelegálnej migrácie. My sme boli svedkami na Slovensku toho, ako pred voľbami v roku 2023 vlastne prišlo na pár dní niekoľko stovák migrantov, ktorí vieme, že prišli. Už to dnes tvrdí maďarský premiér Peter Maďar, ktorý po nástupe do vlády povedal, že zistil, že vlastne to bolo zorganizované Viktorom Orbánom a bolo to celé zinscenované. Toto dnes tvrdí nový maďarský premiér, čiže nie je to žiadna nejaká informácia z druhej ruky, ale je to priamo od predstaviteľa Maďarska, že takýmto spôsobom postupoval Viktor Orbán, aby strašil pred voľbami vlastne občanov Slovenskej republiky. Takže áno, táto téma sa zneužíva na strašenie ľudí, ale v skutočnosti nie je reálnou témou. Na Slovensku migranti sa nenachádzajú a aj tí, čo vtedy prišli, tak po dvoch dňoch odišli a ako náhle nastúpila nová vláda, zázračne migranti prestali existovať a celá téma zanikla. Takže je to len téma, z ktorou sa naháňa strach občanom. A je to smutné, že takýmto spôsobom tieto populistické vlády postupujú.
0: To znamená, že to môže byť podobné v prípade českej vlády, ktorá je na ty kroky prijatí migračního paktu, ktorý tedy už začal platiť, pripravená, ale navenek ho kritizuje?
1: No, presne tak. A hlavne, viete, teraz vidíte, že nič také nehrozí. Veď nevidíme to ani na Slovensku, nevidíme to ani v Maďarsku, takže vôbec. Preto je to zástupná téma, ktorou sa len naháňa strach a mobilizujú si strany, ktorí tento strach naháňajú, si mobilizujú svojich voličov.
0: A jak si vysvětlujete, že si Slovensko nevyjednalo také dočasnou výjimku z migračního paktu, stejně jako Česko, kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků?
1: Viete, to sú dve odlišné veci. Jedno je, slovenská vláda sa zameriava len na seba momentálne, alebo celé 3 roky, však už vládne 3 roky. Ľuďom sa žije ťažšie, majú hlbšie do peňaženky, pozvyšovali dane, zaviedli toxickú transakčnú daň, ktorá dusí našu ekonomiku. Čiže môžeme povedať, že o občanov sa nezaujímajú, tým len nakladú nové bremena na chrbát, ale zaujímajú sa iba o vlastnú beztrestnosť. Čiže to je to, čo rieši vláda. Stále premiér Fico hovorí o tom, ako musí dostať z väzenia toho alebo oného.
0: A preto myslíte, že sa nestaralo o to, aby si vyjednalo výjimku Slovensko?
1: No určite, lebo to hovorím, to sú zástupné témy, ktorými oni strašia. A čo sa týka migrácie z Ukrajiny, tak mnohí občania, ktorí z Ukrajiny prišli, sú to hlavne ženy, pretože muži bojujú na fronte, tak tí pomáhajú slovenskej ekonomike a preukázalo sa, že slovenská ekonomika vlastne je na tom zisková tým, že tieto ženy, Ukrajinky na Slovensku pracujú. A aj to ich máme problém udržať, lebo mnohé odídu, alebo mnohí aj ukrajinskí občania odídu do vyspelejších krajín, či už do Českej republiky, Nemecka, Rakúska a iných krajín, kde majú tie podmienky prirodzene lepšie.
0: A prekvapuje vás, že pri tom setkání predsedu parlamentu, alespoň jak to bylo tedy komunikováno navenek, nezaznelo téma války na Ukrajine, pretože ich pohľad je vesne stotožný, pokud sa nemýlim.
1: No áno, áno. Úprimne neprekvapuje ma to, pretože práve naša vláda, myslím si, že aj vaša v súčasnosti sa snaží ísť bokom od tejto témy. Pravdou však je, že Slovensko napríklad, len aby ste rozumeli tomu príkladu, premiér Fico predtým, ako bol premiérom a kandidoval, hovoril, že ani náboj nepôjde na Ukrajinu. Dnes Slovensko vyváža najviac munície na Ukrajinu. Komerčne zarábajú si na tom zbrojári, čiže štát z toho nemá absolútne nič. Takže áno, to je tento pokrytectvo práve tých politikov.
0: Má z toho dane?
1: Viete čo, dane z toho myslím, že ani úplne nemá, pretože ak sa nemýlim, tak to ide práve cez českého zbrojára, takže je možné, že Česká republika z toho má tie dane.
0: No ale musíme dodat, že Andrej Babiš jasne označil Rusko jako agresora, Moskvu za spojence nevyhledává. To je rozdíl ve srovnání s Robertem Ficem.
1: Áno, to je rozdiel a to zatiaľ, ďaká Bohu, že to ešte tak máte, pretože vidíte, že na Slovensku náš premiér sa pravidelne s Putinom stretáva a keď mu má položiť ťažkú otázku, tak sa ho opýta, ako sa má. Takže to je smutné, že takúto reprezentáciu my dnes na Slovensku máme. Ja skôr vidím a uvidíme, ako ďaleko to zajde, no tak tiež by to nezašlo tak ďaleko ako na Slovensku u vás, to vám naozaj úprimne v Čechách prajem, aby tá vaša česká vláda sa poučila z toho scenára a nešla tou cestou Slovenska. No, v niektorých práve v tých médiách vidíme, že sa to deje. No,
0: no a máte pocit, že Slováci si neuvědomují to, že i když Robert Fico tvrdí dokola, že nechce posílat zbraně na Ukrajinu, tak vlastně ze Slovenska tam zbraně směřují, byť nefinancované vládou. Jak jste říkal, od soukromých zbrojařů.
1: Myslím si, že to sú také dve skupiny. Na Slovensku občania, ktorí to, si to uvedomujú a kritizujú to, a nie ich málo, je to takmer polovica, myslím si, že obyvateľstva, čo aj vidíme z prieskumov. Ale áno, potom sú tu občania, ktorí ako keby na tom mávnu rukou, to sú voliči Roberta Fica a koalície, ktorí si povedia, že však dobre, že si na tom zarobí niekto. Škoda je, že si na tom nezarobí Slovenská republika, lebo keď my sme vládli, tak peniaze prichádzali z Európskeho mierového nástroja do rozpočtu Slovenskej republiky. Dnes tie peniaze neprichádzajú do rozpočtu, ale ako som povedal, prichádzajú konkrétnym zbrojárskym firmám, ktoré sú súkromné a častokrát aj pôsobia zo zahraničia. Takže bohužiaľ, no, o to prichádzame. A áno, niektorí občania žiaľ na tým mávnu rukou, je to smutné.
0: Hostem Interview Plus je dnes slovenský expremiér Eduard Heger.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Vy už jste zmiňoval, že jste minulý týden byl na besedě v Česku s představiteli České občanské demokratické strany. Zaznělo to tady od vás i dnes, i tam jste varoval, že se Česko vydává slovenskou cestou. Pojďme být prosím konkrétnější, jaké shodné rysy tam vidíte?
1: Tak, ako som povedal, ten útok na verejnoprávne médiá, to je to, čo vlastne teraz sa deje v Českej republike a nie je to dobré. Myslím si, že takto by to nemalo byť, pretože predsa tá verejnoprávna televízia rozhlas by mala zachovať svoju nezávislosť od štátu. U nás žiaľ je dnes područí vlády, je financovaná priamo vládou. A
0: pane Hegere, promiňte, ale byla to vaše vláda, která v roce 2022 zrušila koncesionářské poplatky a převedla její financování pod státní rozpočet. Takže i vy, vaše vláda, se podílela na oslabení RTVS, o kterém mluvíte.
1: Takto, my sme sa nepodielili na oslabenie RTVS, pretože my sme do zákona zakotvili, že bude musieť mať rozpočet vo výške 0,17% HDP, čo bol štedrejší rozpočet, ako mala aj z koncesionárskych poplatkov, ale tie koncesionárske zrušenie koncesionárskych poplatkov prišlo pod tlakom koaličného partnera, nášho vtedy koaličného partnera, ktorý vlastne povedal, že neschváli inak rozpočet a my sme potrebovali jeho hlasy, pretože v rozpočte bola silná energetická pomoc pre občanov práve tej energokríze, takže nemali sme na výber a preto je škoda, keď sa tou cestou vyberá aj Česká republika. A vidíme, že nová vláda Roberta Fica, keď prišla, tak tento rozpočet veľmi výrazne okresala zmenou zákona.
0: Co když ale i Andrej Babiš nemá na vybranou a je to třeba výsledek určitého kompromisu s jeho koaličními partnery? V tomto ohledu byste tedy měl pochopení?
1: No nie, práve naopak. Myslím si, že mal by sa poučiť práve z tej slovenskej cesty a mal by výrazne zabojovať a myslím si, že má na to politickú silu, aby zabojoval práve o verejnoprávnosť Českej televízie.
0: Takže vy to dnes osobne považujete za chybu, pretože ten zákon byl napsaný tak, že ho lehce následující vláda, tedy vláda Roberta Fica, zmienila a zmírnila vlastne tento částku z HDP.
1: Nebol to ústavný zákon, čiže tým pádom akákoľvek väčšina to vždy vie zmeniť, čiže to by bolo tak či tak, ale problém bol to, že ten koaličný partner to vlastne podmienil schválenie rozpočtu a my sme jeho hlasy potrebovali na ústavné presadenie tejto zmeny sme nemali dostatok hlasov, lebo zase druhý koaličný partner nechcel toto podporiť, takže boli sme v veľmi zlej situácii, ale v takejto situácii sa dnes, myslím, že Andrej Babiš nenachádza a preto by nemal určite dovoliť, aby bolo siahnuté na tieto peniaze z koncesionárskych poplatkov pre vašu televíziu. To je môj názor.
0: No, považujete to přesto za chybu, že sa to tehdy takto stalo?
1: No nie, takto. Ako aby ste rozumeli, my sme nemali na výber. Čiže my sme to museli urobiť, pretože by inak občania prišli o pomoc práve v tej energetickej kríze a doľahla by na nich veľmi veľké, vysoké ceny, lebo to bol práve ten pík tej krízy. Takže vtedy to bola jediná možnosť a preto sme sa pre ňu aj rozhodli. A v tom momente, bohužiaľ, chybou bolo, že to vôbec ten koaličný partner žiadal. Ale ten už dnes si aj priznáva, že bola chyba, že vôbec položil našu vládu, že sa mýlil a všetky tie následné kroky. Takže áno, túto chybu si dnes priznáva koaličný partner, ktorý žiaľ ju
0: vyvolal. Myslíte stranu Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorý to prosazoval. Tak v diskuzi s ODS ste také mluvil minulý týden o útocích na novináře ze strany Andreje Babiše a Roberta Fica. Ale i váš ministr financí ve vaší vládě, Igor Matovič, také vystupoval vůči novinářům poměrně agresivně, označil je třeba, to jsou jeho slova, za užitečné idioty a dokonce sliboval zákon, kterým by vláda regulovala to, jací politici chodí do televizních a rozhlasových diskuzí. Tento zákon neprošel ani nebyl, pokud se nemýlím, předložen. Jak jste ho ale tehdy jako premiér korigoval?
1: No, my sme, však to je presne to, že tento krok sa mi samozrejme nepáčil a ja, ak si pozriete moju prácu s novinármi, tak napriek tomu, že ma novinári vždycky kritizovali, však to je prirodzené, a nepáčili sa mi niektorých výstupy, tak proste som rozumel tomu, že sloboda médií je kľúčová za našej vlády. Slovensko poskočilo veľmi výrazne v podpore slobody médií, myslím, že nejaké 11. alebo 18. miesto z 29. Takže to je práve ten rozdiel, že môže sa vám práca novinárov nepáčiť, ale nemôžete proti ním útočiť a nemôžete im malovať terče na chrbát. To je proste neprípustné, pretože na Slovensku žiaľ za vlády Roberta Fica máme príklad z roku 2018, kedy bol aj novinár kvôli svojej práci zavraždený. A preto s takýmito vecami nesmie politik v žiadnom prípade ani hazardovať, ani sa s nimi zahrávať. Je to veľmi nebezpečné a nech je to akýkoľvek politik, či koaličný, opozičný, proste tú slobodu médií musíme chrániť. A je dôležité, aby práve aj politici tomuto rozumeli.
0: No, inými slovy, ale v podstate priznávate, že negatívna atmosféra vůči novinářům na Slovensku, o ktoré víme, že je pomierne rozšířená, není vytvořena pouze současnou vládní politickou mocí, ale podílí sa na ní i opozice.
1: No, hlavne treba povedať, že u nás tá honička na novinárov začala ešte za vlád Roberta Fica od roku 2012, kedy polícia prenasledovala, lustrovala novinárov. To vyplávalo na povrch až neskôr niekoľko rokov, ale stále za vlády Roberta Fica v roku 2018-2019 práve po vražde novinára Jana Kuciaka. Takže dnes môžeme povedať s istotou, že práve vlády Roberta Fica vytvorili tento narratív útoku na novinárov, len sa stupňoval. A dnes sa ustupňuje tak, a to ste za našej vlády nemohli vidieť, že by sme označovali novinárov za protivládnych a štváčov a prostitútky a podobné veci, ako ich nazýva pravidelne Robert Fico. Takže to určite ani v žiadnom prípade, ani po členky nesiahala naša koalícia. Ja som sa tak nikdy nevyjadroval. Ten rozdiel je tam veľmi, veľmi, veľmi veľký.
0: Když říkáte, že Andrej Babiš vede Česko stejným směrem jako Slovensko, že atmosféra v zemi není dobrá, jak si vysvětlit, že Robert Fico vyhrál tedy volby a Andrej Babiš rovněž, jeho preference neklesají? Možná to lidé nevnímají tak jako vy.
1: Myslím si, že ľudia boli oklamaní. Na Slovensku to už dnes vidíme a vidíme, že sú aj mnohí voliči koalície sklamaní. Keď si pozriete dnes hlasy koalície, tak mnohí voliči odišli od nich a už nemajú také preferencie a nemali by ani toľko mandátov, pretože vláda Roberta Fica a koalícia vlastne okolo Roberta Fica nasľubovala ľuďom lacnejšie ceny potravín, lacnejšie ceny energií, proste lepší život. Ale čo urobila v skutočnosti? Potraviny sú drahšie, dokonca sú drahšie ako v Českej republike. Inflácia je dvojnásobná oproti Českej republike zatiaľ. Takže taktiež iné ceny, pozvyšovali dane, pozvyšovali DPH, pozvyšovali odvody, čiže ľudia majú menej peňazí, hoci robia tú istú prácu, zarábajú menej a majú sa horšie. A dnes si to ľudia uvedomujú a po tých troch rokoch už vyhodnocujú, že to bola chyba, že uverili týmto sľubom. Takže otázka je, ako si vaša vláda bude počínať, či vaša vláda naplní sľuby, ktoré dala, a keď nie, tak verím tomu, že aj občania v Českej republike precitnú a zistia, že boli oklamaní.
0: No ale přesto Robert Fico vyhrál volby už po čtvrté, byť tedy ekonomika slovenská, jak vy říkáte, nevzkvétá. Není to také tím, že se vy jako opozice nedokážete sjednotit a porazit ho?
1: Tak to je druhá vec. To by som povedal, že to sú dve separátne vedľa seba témy. Áno, porovnaní s Českou republikou na Slovensku tá roztrieštenosť opozície je väčšia. V tomto ste boli príkladom a my sme o tom aj ako naša strana demokrati často hovorili, že zoberme si príklad z Českej republiky, kde sa vytvorili vlastne tie volebné bloky. A takým spôsobom ste dokázali v 21. vlastne strana ODS vytvorila koalíciu Spolu s KDU ČSL a STOP 09 a potom strana Piráti vytvorili ďalšiu koalíciu. A takýmto spôsobom vlastne ste dokázali vtedy poraziť bývalého premiéra Andreja Babiša.
0: A je to také dôvodem, pane Hegere, proč sa teď potkávate, jak ste říkal, s ODS i s KDU ČSL? Aby ste od nich ty skúsenosti načerpali?
1: Jednak my máme veľmi dobré vzťahy ešte aj zvládnutie. Ja som s Petrom Fialom, však sme boli zároveň premiérmi a máme veľmi dobré vzťahy aj osobné. Dovolím si povedať, že je môj priateľ. Teraz sme sa stretli aj v Žiline na diskusii so študentami, takže tieto vzťahy ostali a to sa teším. A s KDU ČSL sme aj v strane EPP, takže tie vzťahy prirodzene tam sú a preto sa aj stretávame, aby sme si vymieniali tie skúsenosti a aj rozprávali o možných riešeniach.
0: Hostem Interview Plus je bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Když se vrátíme ještě k setkání předsedů parlamentu Slovenska a Česka, tak jedním z témat byly také Benešovy dekrety. Součástí novely trestního zákoníku, kterou prosadila současná vláda Roberta Fica, je zákaz, nebo je trestné, zakazuje dekrety vůbec spochybňovat. Potřebuje Slovensko vůbec takové zákony?
1: Víte čo, nepotrebuje, pretože opäť to bola len taká politická marketingová aktivita a vlastne spôsobilo to len väčšiu polarizáciu. Viete, to je problém týchto populistických politikov, ktorí nemajú v skutočnosti riešenia, že oni sa zameriavajú na polarizáciu a zvyšujú tú polarizáciu a potom kritizujú, že spoločnosť je rozpolarizovaná. No tak ale je to ich krokmi, čiže odpoveď na vašu otázku, no nepotrebujeme, my potrebujeme riešiť reálne problémy, to je drahota ľudí, to je proste chudoba rastúca, odchod investorov, veď dnes žiaľ mnohé firmy odchádzajú aj do Českej republiky, ale už aj do Rakúska, viete, je to úplne absurdné, keď slovenský podnikateľ presunie svoju firmu z východného Slovenska do Rakúska. To už je úplne absurdné, keď v Rakúsku máte lacnejšie podnikanie ako na Slovensku.
0: No, ešte se vrátim těm dekretům. Toto téma se na Slovensku před časem opět oživilo, zvedlo ho opoziční progresivní Slovensko. S tím, že podle něj slovenský pozemkový úřad skutečně ještě v některých případech přerozděluje pozemek na základě Benešových dekretů, to je pravda.
1: Viete, ten problém je rozsiahlejší. Táto koalícia vlastne vyhádzala odborníkov zo všetkých inštitúcií a z ministerstiev a dosadili si tam svojich nominantov. A žiaľ, dejú sa tam také praktiky, že práve tá voľná pôda, ktorá sa nachádza, ktorá by sa mala prideliť pôvodným vlastníkom, tak sa to tak nedieje. Častokrát ju dostávajú osoby spriaznené s koalíciou a tí potom na nej podnikajú alebo ju prenajímajú alebo berú na ne dotácie a takýmto spôsobom sa obohacujú. Takže áno, ten problém je skôr práve tým personálnym obsadením jednotlivých ministerstiev a inštitúcií a dalo by sa to vyriešiť práve tým, že by tam sedeli ľudia, ktorí by boli objektívni, spravodliví a rozhodovali by spravodlivo. A v takom prípade takáto legislatíva by nebola ani potrebná.
0: To znamená, že tedy slovenský pozemkový úřad nepřerozděluje majetek na základe Benešových dekretů, ale podľa nejakého personálnych preferencií. Tak to říkáte.
1: Treba sa pozrieť na od prípadu k prípadu, však tých prípadov tam tých jednaní, to sú naozaj že stovky a možno až tisícky, takže tam by to trebalo, nechcem to generalizovať, môžu byť prípady, kde sa aj takýmto niečím, kvôli takémuto niečomu môže stať, ale viem, že keď sme to my riešili, tak išlo práve o to, aby sa vždycky tá pôda vrátila pôvodným vlastníkom, aby sa dohľadali tí vlastníci. A v takom prípade to bolo spravodlivé, ale žiaľ vidíme áno, že za tejto koalície a vlastne aj predchádzajúcich vlád Roberta Fica veď nebolo, poznáte ten prípad, možno, že na Slovensku dostávali dotácie na letisko betónovú plochu, čo malo byť na pôdu, lebo si vybavili rôzni takýto spriaznenci cez SPU, pardon, cez Slovenský pozemkový fond si vybavili, že tú pôdu si mohli oni prenajať a potom na ňu brať peniaze. Takže tam sa diali veľmi také pokutné aktivity.
0: Nový maďarský premiér Peter Maďar nedávno prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí na svete, ktorá sousedí sama se sebou. Na mysli měl maďarskú menšinu, ktorá žije v pohraničí také na Slovensku. Očekáváte, že sa i to téma Benešových dekretů stejne otevře, ale z maďarské strany, že to môže zvyšovať napätí?
1: No tak ono sa to aj otvorilo v tej kampani, ak si spomeniete, vlastne Peter Maďar na to reagoval a vlastne bolo to aj spor medzi Viktorom Orbánom a Petrom Maďarom, ktorý vlastne vtedy vytýkal Viktorovi Orbánovi, že má veľmi dobré vzťahy s Robertom Ficom, ako je možné, že takéto niečo vlastne Robert Fico dal do zákona, pretože aby ste rozumeli, on dal do zákona Robert Fico, že je trestné vlastne o tom už len hovorí, čiže on ako keby šiel do úplného extrému, čiže on ani nerieši samotnú podstatu Benešových dekretov, ale on rieši trestnosť, keď niekto túto tému si berie do úst. A to je práve ten problém tej polarizácie, čiže on ani problém nerieši, skôr to bola taká, hovorím, politický marketing zo strany Roberta Fica. No a určite to bude predmetom, však som zvedavý aj ako sa udeje najbližšia V4-ka, akým spôsobom vlastne bude prebiehať tá diskusia, pretože premiér Peter Maďar je v tomto veľmi ostrý voči Robertovi Ficovi a týmto Robert Fico tiež poškodil slovensko-maďarské vzťahy tým, že vsadil na jednu kartu veľmi neprezieravo.
0: Myslíte na kartu Viktora Orbána?
1: Presne tak, pred voľbami plne podporil a dnes sú zamrazené vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a maďarský premiér išiel ako prvé do Polska, nešiel k susedovi. No tak to tiež svedčí o zlej taktike Roberta Fica.
0: No ale Peter Maďar bude na příští týden zvát všechny premiéry Slovenska, Maďarska, Polska i Česka do Budapešti, tedy ve formátu V4 až zítra, to jste také říkal, by se měli před summitem v tomto uskupení také sejít před summitem Evropské unie. Tak znamená, že spolupráce Vyšegrádské čtyřky se obnovuje?
1: Uvidíme, uvidíme, ako bude tá spolupráca fungovať pre naše krajiny vo V4. Je dôležité, aby táto spolupráca pokračovala, veď sme prepojení či už rodine, ale hlavne biznisovo, cestovný ruch. Proste tento región žije spolu, občania navzájom cestujú a podnikajú, takže je dôležité, aby táto spolupráca tu fungovala, aby sa odstraňovali bariéry, aby sa ľuďom v tomto regióne lepšie žilo.
0: A vy máte pocit, pane Hegere, že v predešlých letech, kdy ty vztahy byly takové zamrzlé, řekněme, právě kvůli postoji Maďarska k válce na Ukrajině. Takže tyto segmenty, o kterých jste mluvil, ta vzájemná spolupráce, že nějakým způsobem upadla nebo že jí to poškodilo?
1: No, ta spolupráce hlavně zamrzla s Robertom Ficom, keď přišel jako premiér, protože za mojich čas jsme se ještě velmi intenzivně stretávali aj s Mateušem Moravěckým, či už to bol premiér Andrej Babiš a potom Petr Fiala a s Viktorom Orbánom a riešili sme, veď tá spolupráca fungovala. Ja som hostil v Košiciach, V4, boli sme v Polsku, boli sme v Maďarsku, v Budapešti, čiže áno, zamrzla Robertom Ficom, ktorý keď prišiel do V4, tak vlastne to celé stroskotalo. A uvidíme, ako sa to teraz obnoví.
0: No, slovenská vláda slibovala nedávno návštěvu německého kancléře Friedricha Merce. Progresní Slovensko ale tvrdí, že předseda německé vlády příjezd zrušil právě kvůli proruským postojům Roberta Fica a také jeho návštěvě na vojenské přehlídce v Moskvě. Ani jedna strana to oficiálně nepotvrdila. Vy o tom máte nějaké informace?
1: No, hlavně takto, abyste rozuměli. Ohlásil premiér Fico, ohlásil, že přijde kancelár Merc. Kancelár Merc to potom musel dementovať a povedal, že nepríde. Čiže vidíte to opäť, to diplomatické fopa, ktoré urobil premiér Fico, že on ohlási, že príde kancelár Merc. To by mal ohlásiť kancelár Merc, že príde na Slovensko. Ale nie, ohlásil to premiér Fico. No a potom kancelár Merc to dementoval a utržili sme ako Slovensko a premiér Fico utržil dvojnásobnú hanbu. Jednak to, že ohlasuje niečo, čo není ani dohodnuté a potom vlastne premiér, kancelár Merz to zruší a je to proste veľká hanba pre Slovensko.
0: Není ale i toto důkazem, že vlastne Vyšegrádská čtyřka se potřebuje i z toho důvodu, protože ze západu těch spojenců příliš nepřibývá, spíše naopak.
1: To nie je pravda. Ja som mal veľmi dobré vzťahy s Nemeckom, čiže to určite
0: by som takto aktuálním stavu.
1: No, ale to je problém premiéra Fica a premiérov, ktorí si privádzajú vlastné krajiny do izolácie. Veď stačí, aby zmenil svoj postoj premiér Fico a začal sa správať zodpovedne. A v takom prípade by tie vzťahy fungovali. No ale keď sa správate ako slon porcelána a urážate všetkých svojich západných partnerov a hovoríte, že jediní spoľahliví partneri sú na východ, Uzbekistán, Moskva a ja neviem, Čína, Vietnam, no tak prirodzene potom tí partneri zo západu, ako majú s vami spolupracovať, keď ich urážate? Veď to je to základná slušnosť. Rozumie tomu, že takto sa správať nesmiete. O to viac, že sú to naši spojenci, sú to krajiny, od ktorých sme aj ekonomicky závisli od toho západu. Takže a ten kancelár Merz by rád prišiel na Slovensko, ak by boli tomu vytvorené aj predpoklady z hľadiska vzťahov. No ale nedá sa urážať nemeckú armádu a nazývať ju Wehrmacht a podobné veci a potom čudovať, že tak kancelár nepríde na Slovensko. Takže je to zlá politika Roberta Fica, ktorá spôsobuje, žiaľ, že Slovensko privádza do izolácie a bola by škoda, keby s touto cestou sa vybrala aj Česká republika a verím, že sa z tohto, práve z toho slovenského scenáru tá česká vláda poučí a nebude opakovať chyby súčasného premiéra a súčasnej koalície na Slovensku.
0: Hostem Interview Plus byl bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Ďakujeme za váš čas.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie. Prajem pekný deň a držím palce Českej republike.
0: A od mikrofonu sa loučí Pavlína Nečásková.
2: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovným pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartouněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: 16 hodin. Stále posloucháte Český rozhlas Plus, od jehož mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
0: Jsou obavy stovek zaměstnanců České televize a tisícovky z Českého rozhlasu z ohrožení médií veřejné služby kvůli rušení poplatků oprávněné? Co pro Čechy znamená pojem svoboda slova a kde jsou její hranice?
3: Byla varovná střelba z ruské fregaty na malé civilní plavidlo na cestě z Británie do Francie oprávněná? To jsou některá z témat, která probereme v následující hodině. Nejdřív jsou tu ale zprávy a Martin Matějka.
4: Do pondělního protestu se zapojí stovky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. A pondělní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu odmítl, že by vláda chtěla prosazovanými změnami zasahovat do obsahu obou médií.
5: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
4: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí a cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
6: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
7: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
6: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: 7 z 10 Čechů si myslí, že se může svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. Co respondenty odlišuje, je věk, vzdělání nebo politické preference.
8: Většina lidí odpověděla, že svoboda projevu v Česku je. Podle 57% z nich by ale měla mít určité hranice, třeba při nenávistných projevech. Větší míru svobody slova pociťují třeba voliči opozice. Nějaká pravidla podle nich ale nejsou od věci, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček.
9: Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
8: Vymezení pravidel pro svobodu projevu podporuje vedle voličů opozice i podstatná část voličů hnutí ANO. Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Josef Číš, Český rozhlas.
4: Před soudem v Madridu dnes vypovídal bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Úřady ho vyšetřují v kauze záchrany letecké společnosti Plus Ultra a kvůli údajnému vlastnictví nepřiznaných šperků. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády.
10: Ex-premiér Zapatero poprel akékoliv využívání vplyvu v prospech záchrany letecké společnosti Plus Ultra. Vyhlásil se za úplně nevinného zo všetkých obvinění a zdôraznil, že vždy konal v politike čestně a slušně. Uviedol tiež, že mimo Španělska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva. Hodnotné šperky údajně dostal ex-premiér darom v minulosti od zástupcov Saudskej Arábie počas oficiálnych návštev Madridu v období, keď tieto dary nebolo potrebné zdaňovať. Zapatero je stíhaný na slobode a súd rozhodne, či prípad odloží, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
4: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr, oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Dálnici D1 jsou dlouhé kolony okolo Brna směrem z Vyškova do Prahy, začíná u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a pokračuje se v kolonách až do omezení na kilometru 196. Směrem z Prahy jsou kolony od Domašova z kilometru 170 také do zúžení. A plní se i příjezdy do Brna po D2 z Bratislavy z 8. kilometru až na ucpanou D1 a také po dálnici D52 z Mikulova. Kolona je od Modřic z 6. kilometru také na D1 vždy na 20 až 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: Pokračujeme 6 minut po 16. hodině. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Jak už jste slyšeli i ve zprávách, do pondělní jednodenní výstražné stávky se v České televizi připojí stovky zaměstnanců. V Českém rozhlase pak přes 1 000 lidí, což je více než 2/3 celkového počtu zaměstnanců. Chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit financování obou médií veřejné služby. Stávka se má ve vysílání projevit výrazně, s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Dčko. Ovšem neohrozí klíčové funkce médií veřejné služby, neporuší zákon ani kodex. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odmítl, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu vysílání obou médií. Naším hostem je teď mediální analytik a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka, bývalý ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Vítejte, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne.
3: Tak zeptám se nejprve na stávku. V rozhlase se k ní hlásí přes 1 000 zaměstnanců a externistů. V České televizi jde o stovky lidí. Jak to hodnotíte? Jaký je to signál pro politiky, ale vlastně i pro občany, pokud zpravodajství a publicistika na druhé straně zůstanou zachovány prý v plném rozsahu?
11: Tak já si myslím, že je to plně legitimní postup zaměstnanců obou těch institucí, protože vlastně ta předložená úprava, která de facto směřuje k nějakému návratu financí na úroveň roku 2008, jako závažným způsobem bude ovlivňovat chod obou těch médií a samozřejmě se dotkne i zaměstnanců rozhlasu i České televize. Takže z tohle pohledu je to naprosto legitimní záležitost a já musím ten krok jenom přivítat.
3: Ano, ten fakt, že navržené financování se má vrátit do roku 2008, respektive do konce 2005 v případě Českého rozhlasu, tedy v podstatě i u nás víc než o 20 let zpátky. Myslíte, že to byla ta poslední kapka?
11: Já si myslím, že to už je vlastně okamžik, se kterým nejde nějak zásadním způsobem pracovat jinak než razantním protestem, který dá najevo, že ty instituce si chtějí uhájit svoji nezávislost a hlavně, že chtějí zachovat ten rozsah té veřejné služby, protože to, co bude především ohroženo, bude rozsah té veřejné služby.
3: Ano, oba ředitelé vlastně už mluvili o tom, že budou muset propouštět. Ovšem, když si to vezmeme z druhé strany, tak přestože je tady obrovská kumulativní inflace a obě média přijdou o opravdu velké peníze, tak zároveň zaznívá, že se musí šetřit a to všude. Tak nejsou jakkoliv ohromné škrty svým způsobem obhajitelné, pochopitelné?
11: Kdyby šlo o to šetřit, tak by ten postup mohl vypadat trošku jinak. Mohli by se zavíst nějaká jednání, sejít se lidi nad těma možnostmi, které tam jsou. Vláda by měla spoustu jiných možností, jak to udělat, než tímhle způsobem, kterým to udělala. Protože nakonec vlastně to, co udělala, je to, že říká, my vám přesně dáme částku, kterou dostanete, ale zároveň po vás žádáme zachování těch všech služeb ze zákona, které tam máte. Jinými slovy říká, budete muset omezovat to, co
3: máte dělat.
11: A to je poměrně jednoznačný signál. Já si myslím, že v případě České televize to povede nakonec k postupné likvidaci původní tvorby, protože vlastně spousta těch věcí, které tam jsou ze zákona, budou muset být zachovány, ale na té původní tvorbě, která je mezi diváky velmi populární, to prostě poznat bude. V případě Českého rozhlasu vidíme něco podobného.
3: Čili vy si skutečně myslíte, že mají pravdu ti, kdo říkají, že jde o snahu média veřejné služby minimálně velmi výrazně oslabit, ne-li úplně zlikvidovat? Cítíte tady ten záměr na politické scéně?
11: Já tam vlastně nevidím žádné kroky, které by mě ujišťovaly o to, že nejde o to oslabit ty média veřejné služby. zásadě my vám sebereme peníze, necháme vám všechny povinnosti, no a pojďme se povídat, co teda budete dělat. To no. není postup úplně z péčí řádného hospodáře.
3: Tak třeba konkrétně v rozpočtu na příští rok má být nula vlastně ze strany státu na zahraniční vysílání. Je jistě právem koalice poplatky zrušit, zároveň to bude zodpovědnost těch politiků, že třeba tady se skončí vlastně ta propagace směrem do zahraničí, že tahle služba nebude moci fungovat. Ptám se tedy, co z vašeho pohledu jako zkušeného novináře vlastně té koalici tato snaha nakonec politicky přinese? Je jasné, že si tím hnutí ANO, SPD a motoristé pomohou?
11: Já si myslím, že jim přinese hlavně to, že slavnostně oznámí, že ten slib, který dali voličům, splnili. A to je věc, kterou je zapotřebí nějakým způsobem respektovat. Na druhou stranu minimálně jedna z těch stran, která je účastná ve vládě, a to jsou motoristé, vlastně byli proti tomuhle typu uspořádání. Jo, to znamená, jak si vítězem tohohle bude Andrej Babiš, který bude moct říct, my jsme to splnili, poraženými budou motoristé v každém případě v tomhle ohledu. A je to vlastně tak jeden z mnoha dalších příkladů toho, jak se česká politika dělá, kdy ve věce, které jsou strategické, skutečně strategické, jako příkladu zachování zahraničního vysílání je strategické rozhodnutí, tak vlastně se dává přednost jaksi momentálním náladám jednotlivých politiků před nějakou systematickou debatou.
3: No dobře, když půjdeme ještě ke stávce a k budoucnosti, ptám se, může ta stávka z vašeho pohledu ještě něco změnit, změnit vůli vládnoucí většiny, nebo je, jak se říká lidově, vymalováno?
11: Stávka je nástroj, který je mezní. Jo, je to nástroj, který se nepoužívá jen tak a vždy je to jako silné gesto. A jednoznačně říká, že vlastně pracovníci veřejnoprávních médií jsou připraveni jako vést nějakou delší bitvu o to, jaká bude podoba veřejnoprávních médií. Čili já si myslím, že slovo vymalováno je trošku silné. Já si myslím, že to je další jaksi prvek, který se objevil v tom boji a dává mimo jiné najevo, že i samotní zaměstnanci za tou svojí vlastní službou stojí, což mimo jiné dává i daleko silnější mandát obou ředitelům při dalším jednání.
3: Pane Šlerko, ještě k obsahu. Dříve koaliční politici tvrdili, že do vysílání vůbec mluvit nechtějí. Ovšem ve včerejším pro a proti poslanec Josef Nerušil z SPD jasně zmínil, že dalším krokem po zrušení poplatku bude kontrola obsahu, protože ten je vyosený. Premiér Andrej Babiš to pak odmítl s tím, že prý, cituji, je to totální hloupost a určitě to tak není. Jde podle něj o slova jednoho poslance, u kterého ani neví, jak se jmenuje. A ptám se, mohou se média, Český rozhlas, Česká televize tentokrát spolehnout na garance z úst premiéra?
11: Tak já si myslím, že kdokoliv, kdo se vzpomene na vyjádření Andreje Babiše během covidové krize, ví, jakou trvanlivost mají jeho vyjádření. Ale já bych tady v tomhle ohledu řekl, že poslanec Nerušil dodržoval přímo tu linii SPD, která je zase trošičku jiná. Jo? Ta SPD se zase netají tím, že by chtěla nejradši tu televizi státní, nikoli veřejnoprávní, to znamená s těmi zásahy do toho. A on prostě prosazuje svůj politický program. Já si myslím, že Andrej Babiš samotný vlastně chce nějakou formu msty veřejnoprávním médiím, ale v zásadě on svoje voliče oslovuje jinými kanály, než jsou veřejnoprávní
3: Dobře.
11: Média.
3: No ale co teď tedy, a ptám se závěrem, poprosím o stručnější odpověď, jak vidíte budoucnost, co se bude dít dál? Může vláda narazit na evropské úrovni natolik, že by třeba Andrej Babiš postoj celého kabinetu přehodnotil, zmírnil a umravnil SPD, nebo všechno pojede tak, jak momentálně slyšíme?
11: Popravdě řečeno, já si myslím, že Evropská unie bude velmi pozorně sledovat, co se děje, protože jaksi principy, které jsou nastaveny v European Media Freedom Actu, které jsou nastaveny v jiných dokumentech, vlastně přinášejí mantinely, které se budou možná těžko slučovat s tím postupem, který teďka vláda představila. Možná Andrej Babiš nakonec slavnostně oznámí, že musel ustoupit zlé Evropské unii a zvolí nakonec jiné řešení.
3: Uvidíme. Tolik Josef Šlerka, mediální analytik a vysokoškolský pedagog. Díky, že jste si na nás udělal čas a naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: 16 hodin 14 minut a v odpoledním plusu se dostáváme opět k mezinárodním událostem. Ruská fregata proplouvající Lamaňským průlivem vypálila včera varovné výstřely směrem k britské civilní jachtě. Ta se prý nebezpečně blížila k ruské lodi a nereagovala na signály ani pokusy o navázání kontaktu. Situaci takto shodně popsali Moskva i Londýn. Jenže dnes se už incident řeší jako bezohledný nebo zbytečný. A naším hostem je teď Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, působící nyní na Cevro univerzitě. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
3: Pane Šedivý, o čem z vašeho pohledu ten incident svědčí a jak vážný vůbec byl?
12: Tak já si myslím, že je potřeba se na ten incident dívat s chladnou hlavou. V každém případě i Britové potvrdili, že ta jachta se blížila k tomu bojovému plavidlu a nereagovala na pokusy o spojení, ať už takové ty signály plus radiový provoz. A to samozřejmě, že bylo nezbytně nutné provést nějaké opatření. Podle těch informací, které jsou k dispozici, tak ta jachta se přiblížila vlastně po asi 450 metrech, ještě blíže asi po 150 metrů, což je teda bezprostřední blízkost. A tam museli ti vojáci, byť si o tom můžeme myslet cokoliv, provést nějaké radikálnější řešení, čímž byla ta střelba.
3: No vy říkáte, že si může každý myslet cokoliv, tak mě právě zajímá, jestliže si seniorský pár BBC postěžoval, že ruská fregata pálila zbytečně, tak nakolik je vlastně ta palba úplně oprávněná? Je běžné řešit tímto způsobem pohyb plavidel, které se přiblíží z pohledu těch vojáků jako na moc blízko?
12: Je to jeden ze způsobů, jak odvrátit tu havárii, která se blížila. Ten manželský pár si může sice stěžovat, což je pravda. Na druhou stranu, ale kdyby reagovali včas, tak jak reagovat měli, tak se k něčem takovému ani nemuselo dostat. Ta situace je totiž složitá i v tom, že se v poslední době používá pro řešení problémů i na té mezinárodní úrovni v podstatě násilí. A to násilí de facto vede k tomu, že se potom používají takové silnější nástroje, jako je například výstražná palba. Takže ale i Britové oficiálně potvrdili, že ten postup Rusů byl správný, byť, jak jsem řekl, můžeme kritizovat za to, co dělají na Ukrajině, případně další jiné aktivity, jakkoliv. V tomto případě pravděpodobně, kdyby ta jachta a ti dva lidé na ní, manželé, reagovali včas, tak tomu by zde muselo dojít.
3: No, zajímavé je britského premiéra Keira Starmera. Střelba fregaty prý hluboce znepokojila, jde podle něj o bezohledný čin. Skutečně je pravdou, že podobným zástupným útokům, takhle to bylo řečeno, Spojené království čelí od Ruska každý den. Chová se takto Rusko v mezinárodních vodách nějak častěji?
12: Tak je potřeba ještě rozlišit ty případy. Rusové skutečně provokují a dělají věci, které skutečně například jsou způsobem testování a reakce schopnosti. Ale to jsou především ale testování vojenských schopností námořník a podobně. Dělají provokace, které se odehrávají i ve vzdušném prostoru. To si myslím, že je zcela zřetelné, to je jasné, ale tady v tomto případě si myslím, že se jednalo skutečně o nepozornost a řešení té situace v posledním okamžiku.
3: Dodává Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert a bývalý náčelník generálního štábu. Moc vám děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
12: Já taky děkuji, naschledanou.
3: Stále máte naladěn odpolední plus. Je středa 17. června, 16 hodin 18 minut. V Karlových Varech začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových glóbů, hlavních cen pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvorníka Tona Stana z roku 2000.
13: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
14: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
13: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
15: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepete z té píšťaly.
16: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takhle brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
15: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových kloubů?
16: Počítám si tak po 15, že to dělám.
14: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
17: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
14: Říká ředitel karlovarské sklárny Moser Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
17: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí, a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad, a druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
14: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
18: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne, jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě nej prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
14: Letošní jubilejní mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Máme tu ještě jedno krásné téma. Od poetických tónů až po burácení. Takovou gradaci umožňují nové Grensingovy Satovické varhany. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění. Trvalo 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do katedrály v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
19: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
20: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
19: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
20: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a 1 pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
19: To je Gčko
20: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
19: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
20: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
19: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
20: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času, a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
19: Takže to není mnoho.
20: Museli postupovat velmi efektivně.
19: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
20: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
21: Takhle? Hraje to?
20: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou moc taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varha nabízí, je velmi široký, od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru, a to zní takhle.
19: A kdybyste tam dal tuty?
20: To vypadá...
0: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany, příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maležek, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus, za 5 minut bude 16:30. Proč si různé generace často nerozumějí a dá se s tím vůbec něco dělat? I na to hledají odpovědi publicisté Veronika Capáková a Petr Honzejk v knize Generační konflikt, která vznikla na základě úspěšné podcastové série. Knihu vydalo nakladatelství Na stole, což je franšíza Albatrosu. A s nadsázkou proti sobě staví trapné boomry a sněhové vločky. Zároveň ovšem autoři ukazují, že za generačními stereotypy se skrývají mnohem složitější témata. No a oba dva autory, tedy Veroniku Capákovou a Petra Honzejka, teď vítám ve studiu Plusu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
22: Krásný dobrý den.
3: Tak vy tu knížku otevíráte citátem Milana Kundery a připomínáte, že mezigenerační porozumění je v principu velice obtížné. No a mě zajímá, jestli je to dnes tedy s porozuměním, respektive neporozuměním mezi starými a mladými nějak horší než dřív. Co si myslíte vy, Veroniko?
22: Já myslím, že to neporozumění tam bylo vždycky. Že zkrátka každá ta přicházející generace je trochu jiná, trochu odlišná, tak vždycky tam budou nějaké třenice. A přece jenom v tom věku, kde se třeba nacházím já a pak kde Petr, tak každý řešíme něco jiného. Máme nějaká témata, jsou pro nás důležitá a z toho vznikají ty třenice. Takže my si myslíme, že to bylo tady vždycky a bude, ale snažíme se tou knihou to nějak trošku změnit.
3: A jaký názor má Petr Honzek? Třeba jsou i faktory, které v současné době ten rozkol nějak potenciují, napadají mě logicky sociální sítě. Je to dnes jiné?
1: No jasně, jsou to sociální sítě, jsou to technologie, protože ten rozpor je tady vždycky, ale nabývá vždycky nových obrysů. Krásný příklad. Když jsme se začali s Veronikou bavit o vzniku takovéhohle podcastového projektu, tak jsme zjistili, že si třeba mladá generace, generace Z, Veronice je teď 28, mě dvakrát tolik, 56, takže generace Z, generace Veroniky, že se jim vlastně nedá zatelefonovat, protože si radši píšou. Já jsem to nebyl schopný pochopit, protože když chci něco vyřešit rychle, tak samozřejmě zavolám. Ale generace Z z toho dostane málem panickou ataku.
22: No trochu vlastně jo. Tak má z toho člověk prostě tak trochu úzkost, tak když mu voláte a mně teda přijde rychlejší asi napsat tu SMSku.
3: Veroniko, vy jste zmínila úzkost. Mě to zajímá teď opravdu společensky, jestli třeba ty sociální sítě, které přispěly výrazně ke vzniku takzvaných bublin, jo, kdy lidé žijí skoro až v odlišných světech. Jestli opravdu jako dost si uvědomujeme, jak vlastně velký dopad mají na to generační porozumění, respektive neporozumění. Petře.
1: No tak to je taky krásný téma, protože každá generace má svoje sociální sítě. Já jsem si ještě předtím, než jsme se začali vlastně s Veronikou bavit, mimochodem podcast Generační konflikt Hospodářských novin funguje už 2,5 roku, každý týden vychází jeden díl, tak jsem si říkal, no tak aspoň ty sociální sítě máme společný, dáme to na Facebook, viď? A dozvěděl jsem se, že Facebook je totálně mrtvá, stará, úplně zbytečná věc. A že mladá generace má Instagram a TikTok. No a tam zase moje generace zoufale bloudí.
3: Veroniko, není to mladým lidem, jako jste vy, třeba i líto, že vlastně nevidíte tolik do světa těch starších generací? Hmm. Ano, Facebook je v Česku, připustme, nejrozšířenější sociální síť. Kdo chce mít dopad na velké množství obyvatelstva, volí Facebook, chtě nechtě. Ale není to těm mladým líto, že vlastně vůbec nevědí, co se děje kolem?
22: No
3: asi není.
22: No já myslím, že moc není. A naopak, co tak vídám, tak se vždycky snažím ta mladá generace tak být na sítích, kde nejsou jejich rodiče, zkrátka. To znamená, že teďkon už třeba Petrova generace nebo ta starší generace přechází na ten Instagram a já tam vidím zase, že ta mladší generace si tak trošku vyhlíží nějakou novou síť, kde by mohla být sama tak trochu.
5: Tak je to určitě záležitost vývojové psychologie, také nějakého jako protestu vůči těm starším boomerům, ale chci se dostat k tématům, která jsou vlastně témata nejvýbušnější. Já totiž registruju, že třeba i celé rodiny jsou v dnešní době rozhádané napříč země koulí, jo. Třeba na tématech okolo Donalda Trumpa, LGBTQ+, o informacích a dezinformacích, o válce na Ukrajině a tak dál. Co jste vy vlastně zjistili, kde jsou ty generační rozdíly nejhlubší a nejvíc ovlivňují každodenní život?
22: Tak já si myslím, že to nejdůležitější téma, nebo to velký téma, které tam vidím, tak to je duševní zdraví. Protože když jsme začínali s Petrem natáčet právě ten podcast Generační konflikt, tak já jsem si myslela, že už tak nějak je to trošku vyřešené, že máme zkrátka, nebo často narážím na tu, na takovou tu poznámku, jako že jsme sněhové vločky, ta generace Z, a já si myslím, že to je ta výhoda, ale občas od té starší generace slýchám, že právě jsme hrozně křehcí a podobně, a na tomhle si myslím, že tohle téma bylo takový, kde jsme si museli hodně věcí vysvětlovat.
5: Já mám za to, že se asi neshodne společnost na tom, kde začíná a kde končí duševní zdraví, respektive duševní patologie. Petře Honzejku, jak ty to vidíš?
1: To je přesně ono. Na jednu stranu je pravda to, co říká Veronika, protože u moje generace, než by připustila, ne všichni samozřejmě, ale myslím, že velká většina, že mají nějaké psychické problémy, tak by se radši střelili do nohy, protože nikdo nechtěl vypadat v uvozovkách jako blázen. Teď je problematika duševního zdraví díky mladé generaci už vlastně otevřená natolik, že se to bere jako úplně vlastně běžná záležitost a není stigmatizující o tom mluvit. To si myslím, že je hodně podstatná věc. Ale zase na druhou stranu, a to doufám Veronika přizná, existují takové fenomény, které jazykem generace Z se dají nazvat třeba overthinking. Což znamená, že se lidé z generace Z občas položí i z věcí, ze kterých by se položit vůbec nemuseli, protože se nakonec ukáže, že to není zdaleka takový problém. A my s nimi potom máme ten problém, že je musíme zvedat, oprašovat, omlouvat se jim, a někdy je to docela.
5: A Veronika tady kroutí hlavou, ale abych to ještě posunula k důležité pro mě otázce. Proč je podstatné spolu mluvit? A také mě zajímá, jestli to má nějakou hranici, kdy už to třeba eventuálně smysl nedává. Veroniko.
22: Je hrozně důležité spolu mluvit. My jsme na začátku s Petrem měli mezi sebou jediné naše pojivo byl ten generační gap, ale potom jsme zjistili, že toho máme vlastně spoustu společného a že na některé věci, v některých věcech se dokážeme shodnout.
1: Že dokonce i boomři jsou lidi.
22: Přesně tak. A pro mě je to jako velký téma, je to pro mě hrozně důležité se jako navzájem poslouchat, protože my máme pocit, nebo já mám určitě ten pocit, že někdy, že si málo nasloucháme, a je tak jako důležité, protože během toho, co děláme ten podcast, nebo jsme psali tu knihu, tak mně se spousta věcí, co Petr vlastně říkal, nelíbilo. Špatně se mi to kousalo, někdy jsem na něj byla naštvaná, někdy jsem ho vůbec nechápala, kroutím pořád hlavou, vlastně i teď jsem to tady udělala, nad některými názory, který on říká. Ale vlastně pro mě je hrozně důležitý to poslouchat a snažit se trošku pochopit.
5: Hosty Odpoledního plusu byly Veronika Capáková a Petr Honzejk, autoři knihy s názvem Generační konflikt s podtitulem Proč si nerozumíme a jak to změnit, z vydavatelství Na stole. Oběma vám děkuji a mějte se krásně, ať má kniha úspěch, naslyšenou.
1: Díky, kniha ve všech dobrých knihkupectvích.
22: Moc krát děkujeme.
5: A v Odpoledním plusu teď, milí posluchači, navážeme, protože budeme i nadále mluvit o slovech a konkrétně o svobodě slova. Naprostá většina Čechů si myslí, že tu svobodu slova máme. Většina z nich je ale také pro, aby se nastavily hranice debaty. Unikátní data získal Český rozhlas společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění. S omezením svobody slova souhlasili dotázaní třeba kvůli bezpečnosti, pokud projev ohrožuje demokracii anebo vyzývá k nenávisti.
3: svobodnosti. A přirozeně se pohled na svobodu slova liší podle politických preferencí. Na výsledky průzkumu se můžeme teď podívat třeba na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A ve vysílání teď o tématu budeme mluvit s ústavním právníkem Janem Kyselou. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
3: Jak to vidíte vy z pohledu vaší profese právníka? Na jaké úrovni je u nás svoboda slova v České republice?
6: Já myslím, že to asi odpovídá tomu průzkumu, který mě dosti potěšil, protože ta dominantní skupina respondentů v zásadě koresponduje tomu, jak je postaven český ústavní řád, protože podíváte-li se do listiny základních práv a svobod, tak v ní zjistíte, že máme zajištěnu svobodu projevu a současně je možné ji omezit, je ji možné omezit zákonem, tehdy je-li to pro demokratickou společnost nezbytné a jsou to určité důvody, které jsou vyjmenovány a ty v zásadě souvisí s tím, o čem jste mluvila, může to být ochrana práv někoho jiného, může to být bezpečnost, může to být veřejná mravnost. Takže to, že ti respondenti, kteří po mém soudu tu ústavní úpravu spíš neznají, než znají, se do ní intuitivně trefili, je podle mého soudu pozitivní. Ptáte-li se konkrétněji na ten stav právní u nás, tak záleží potom na tom, na jaký segment bychom se mohli dívat, protože v některých ohledech může mít někdo pocit, že některá vyjádření jsou třeba nadměrně kriminalizována, respektive hrozí kriminalizace, čemu se dá zase čelit na úrovni třeba ústavního soudu, který je poměrně liberální v tom smyslu, jak svobodu slova chrání.

0: takové frustrace, nebo na tom může být něco jako z reálné pravdy?
1: Je to škálování, protože jde o to, co mají ti respondenti na mysli. V případě, že by měli na mysli postih ze strany státu, to znamená, že existuje nějaká předběžná cenzura, která brání tomu, aby vycházely určité publikace, aby se vysílaly určité filmy, protože existuje cenzorský úřad a ten nepouští na trh, tak to by byl samozřejmě problém. Ta veřejnoprávní regulace může souviset i s tím, co jsem naznačil. Pokud by vám zalec, co zhrozil postih z hlediska trestního práva nebo přestupkového práva, tak je to zase problém a je otázka, jak to tedy vyvažovat na těch pověstných lékárnických vahách. Pak může být nějakou skupinu lidí, kteří mají pocit, že když by řekli to, co si myslí u zaměstnání, tak i jejich zaměstnavatel vyžene, což je otázka, jestli je pravda nebo není pravda, ale to už nesouvisí úplně s tím státním postihem, ale byla by to věc, kterou by řešili soudy soukromoprávní. A pak je ta poslední, na kterou jsem už narazil. No a to jde o to, jestli máte pocit, že ať řeknete cokoliv, tak vám to nikdo nesmí vyčítat, myslím váš bližní soused nebo někdo takový, ale s tím se dá z hlediska právního těžko něco dělat, protože když říkáte něco, co se někomu jinému nelíbí, tak vám toho dává najevo, ale nejsem si jistý, jestli tohle je problém z hlediska svobody projevu, tak jak je chápána těmi ústavně právními předpisy, respektive vynucována veřejnou mocí.
0: No, nejvíce se podle lidí mohou říkat kontroverzní výroky na téma kritika vlády, kritika opozice. Je zachování těchto projevů z vašeho pohledu zásadní parametr pro demokratické zřízení?
1: Pro demokratické zřízení nepochybně, když bychom to připoukli, tu myšlenku svobody projevu, tak ona nesouvisí jen a nutně s demokracií, ale souvisí v zásadě s liberalismem, tak jak se rodí v 17. a 18. století, protože to souvisí s tím, jak vnímáte člověka, člověka, který je vybaven svobodou svědomí, svobodou vyznání a svobodou projevu. A svoboda projevu v 18. století, ještě když nefungují demokratické mechanismy, tak je v zásadě chápána jako základní garance toho, že se veřejná moc neutrhne, že bude v nějaké míře odpovědná veřejnému mínění. A potom k tomu přidáváte další komponenty v podobě shromažďovacího, združovacího, volebního práva a tak dále. Ale mluví tady o kontextu demokracie, tak samozřejmě možnost kritizovat vládu a nebýt postižený za zločin urážky majestátu, což je typické ještě třeba pro tu 17. nebo z části 18. století, když bychom se rozhlíželi po Evropě, tak to je samozřejmě ohromný civilizační bonus, protože nám to umožňuje rozlišovat mezi státem nebo něčím, co je pro nás úplně jako niterně nejposvátnější, pakliže věříme na národ nebo hodnoty tohohle typu, takže mezi státem, národem a tou konkrétní vládou, která se zkrátka mění tím, jak si vybíráme v úvozovkách ty své zaměstnance.
0: Když bych zmínila konkrétní témata, tak třeba u migrace, menšin nebo náboženství, tam už mnozí oslovení v tom citovaném průzkumu necítí úplnou svobodu projevu. Zároveň ale nadpoloviční většina lidí v průzkumu a také podporovatelé vládnoucí koalice, vyjma tedy SPD, schvalují omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Je možné trestat pouze část veřejných projevů, kontroverzní výroky?
1: Určitě ano, protože kontroverzní výrok může být letos v závislosti na tom, jak jsme citliví. Konec konců před chvíli jste tam měla slečnu Čepákovou nebo paní Čepákovou a pana Hondejka. Myslím si, že jejich míra citlivosti na různá jednání a různé výroky bude odlišná. Takže pokud byste měla postih na konci, což myslí pan Hondejk, tak asi bude ten trestní postih liberálnější. Když byste měla postavit ten trestní postih na respondentčině cítění, tak aspoň jak já ho vnímám, tak asi bude přísnější. Ale já myslím, že ten základ je v tom ujasnit si, že podstata té svobody projevu je v nutnosti snášet projevy, které se mi nelíbí. Ona nemůže spočívat jenom v tom, že když mě někdo chválí, tak já se usmívám a to mi vyhovuje, ale já musím snášet právě i to, že mě nechválí, přinejmenším tedy to musím snášet tak, že to nepromítám do prostředků veřejnoprávních sankcí. Takže pokud se o trestním právu obecně mluví jako o tom prostředku ultima ratio, to znamená, to je ten poslední prostředek, který máme nasadit, když všechno ostatní selže, tak by měl být asi v oblasti těch verbálních deliktů, kdy přece jenom nikomu neřežete ani nohu, ani hlavu, ani nic podobného. Tak by mělo se tady přistupovat k němu opravdu asi na úrovni šafránu. A když to srovnáte se Spojenými státy, z hlediska srovnání se Spojenými státy, což je jako velké téma zvláštní Trumpovy administrativy, tak tam skutečně může Evropa vycházet z toho represivního, protože ta východiska toho, jak my přistupujeme ke svobodě průmyslu, kulturní východiska, ale popravdě řečeno i právní jsou jiná, taky máme úplně odlišnou historickou zkušenost.
0: Tak o tom někdy jindy. Pro tuto chvíli vám moc děkuji. Naším hostem byl ústavní právník Jan Kysela. Naslyšenou, pěkný den.
1: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Posloucháte Odpolední plus. Pravidla pro sestavování státního rozpočtu, pravidla pro úřední změny pohlaví, pravidla pro nevidomé u voleb. To jsou některé z bodů dnešního jednání Senátu, které teď postupně probereme. Horní komora si na nabité jednání vyčlenila čas až do večera. A čas to podrobně rozebrat tak má i náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, pěkný den přeji.
2: Dobré odpoledne z Valštejnského paláce.
0: Tak pojďme začít tím asi nejsledovanějším bodem, novelou, která by upravila rozpočtová pravidla. Ve sněmovně vyvolávala ostré spory mezi koalicí a opozicí. Je to tak i v Senátu v horní komoře?
2: Je to tak, ani tady shoda mezi oběma tábory nepřichází. Rozdíl je ovšem v tom, že tady mají opoziční strany většinu. A dá se tedy čekat, že novela Senátem neprojde. Vyplývá to jak z vyjádření předsedů senátorských klubů, tak taky doporučení senátních výborů. Novelu, která by vládě umožnila nepočítat část výdajů do limitu schodku státního rozpočtu, do výdajového rámce, budou chtít zřejmě senátoři minimálně upravit.
0: No a víme, jak konkrétně?
2: Připravili pozměňovací návrh, který by mezi výdaje započítávané do schodku vrátil právě ty zmíněné dopravní stavby. Ty chce vláda přidat k části výdajů na obranu a penězům na Dukovany, pro které platí výjimka už teď. Podle opozičních stran by to znamenalo další masivní zadlužování země. Návrhu na změny té předlohy tak bude podle předsedy hospodářského výboru Miroslava Plevného z klubu STAN víc.
3: Přidali jsme v těch našich pozměňovacích návrhech některé kontrolní mechanismy.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Dodala, že situaci způsobila minulá vláda, která na evropské úrovni schválila nereálné snižování schodků, označila to za past. To říká i předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová.
4: Ta minulá vláda ten rozpočet předala tak, že tam chybělo zhruba 96 miliard.
2: Senátoři se k návrhu dostanou zřejmě až večer, je to poslední bod schůze. Každopádně, pokud se vrátí ten návrh do sněmovny, tak nebude pro koalici těžké horní komoru přehlasovat. Ve sněmovně má jasnou většinu 108 hlasů.
0: Vojto, na programu je dnes také senátorská novela občanského zákoníku. Ta se týká úřední změny pohlaví. Podrobně jsme o tom mluvili už v ranním plusu, ale připomeň, o co přesně jde.
2: Ten návrh by pravidla pro úřední změny pohlaví zpřísnil. Skupina senátorů, zejména z klubu ODS a TOP 09 v čele s Vladimírou Ludkovou z ODS, chce, aby se do procesu takzvané tranzice zapojili i soudy a aby translidé museli chodit na nejméně roční psychoterapie. Ludková uvedla, že změny pohlaví nejsou jen osobní záležitostí jednotlivce. Cílem novely je podle ní najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Proti tomu návrhu se ozvala část odborné veřejnosti, třeba předseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Libor Zámečník upozorňuje, že návrh by mohl zhoršit dostupnost péče. A organizace Transparent pak zase upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly otevřít dveře ke státem řízené konverzní terapii a ta novela by tak tedy mohla být i v rozporu s evropskou legislativou.
0: A je už ve srovnání s dnešním ránem jasnější, jak by se k tomu senátoři mohli postavit?
2: Z toho, co dnes říkali předsedové senátorských klubů, to spíš nevypadá, že by se návrh posunul do druhého čtení. Padnou zřejmě návrhy na zamítnutí i na vrácení k přepracování. Třeba šéf nejsilnějšího klubu, tedy ODS a TOP 09, ze kterého ten návrh sice vyšel, ale na klubu prý vyvolal velkou debatu, tak řekl, že výhrady odborné veřejnosti jsou závažné a Zdeněk Nytra taky doplnil, že by se k tomu měla vést odborná debata. Většinově to nechtí podpořit ani třeba starostové, kritický byl i šéf lidoveckého klubu Josef Klement. Tento návrh je dnes jedním z posledních bodů té schůze, dostane se tedy na něj zřejmě až později, co je ale v tomto případě ještě důležité zdůraznit to, co už jsem nastínil. Jde o senátní návrh, míří tedy na rozdíl třeba od té rodnovely o rozpočtech teprve do prvního ze dvou čtení.
0: A pojďme ještě velmi krátce k těm volbám. Co dnes senátoři v zákoně o správě voleb změnili?
2: Oni schválili novelu, která má umožnit nevidomým lidem lépe pracovat s hlasovacím lístkem díky grafickému QR kódu. Budou tak moct volit bez asistence dalšího člověka, který by s nimi byl za plentou.
0: Díky za informace z horní komory. To byl Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Naslyšenou.
2: Hezký den ze Senátu, naslyšenou.
0: 16 hodin 46 minut. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem má Teheránu zajistit v přepočtu několik bilionů korun. Suma vyvolala pobouření mezi republikánskými spolustraníky prezidenta Donalda Trumpa, kteří to považují za kapitulaci amerických vyjednavačů. A jako by to nestačilo, šéf CIA varuje prezidenta, že za zavřenými dveřmi prý Íránci připravují, jak nedodržet body dohody. A další detaily teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Jano, vítej.
5: Dobrý den.
0: Tak americká média už znají obsah memoranda, přestože oficiálně dosud nebylo zveřejněné. Co podle jejich zjištění obsahuje? Co Irán získá a co za to dá?
5: To 14-bodové memorandum zveřejnila jako první agentura Bloomberg v té celé své délce. Dostalo název islamabádské a je v první řadě, musíme říct, dohodou o tom, že se teprve dohodnou, že budou 60 dní následujících dvě strany, to znamená Irán a Spojené státy, vyjednávat. Není to ta samotná mírová dohoda. Irán z něj ale vychází velmi dobře. Okamžitě po podpisu například dostane přístup k dosud zablokovanému asi půl bilionu korun. Spojené státy poté vydají výjimky ze sankcí pro iránský vývoz ropy, takže bude moct vyvážet ropu a tím pádem zase získávat další prostředky. Ještě tam figuruje navíc takový rekonstrukční fond, který si zmiňovala Lucie, 300 miliard dolarů, přepočtu asi 6 bilionů korun, který by měl postupně Irán také dostat. Ale, co je důležité, otevře se Hormuzský průliv a oficiálně také skončí ta americká námořní blokáda.
0: No a jaké jsou tedy ve Spojených státech reakce na ten text? Já už jsem něco naznačila v úvodu. Vnímají to kritici Donalda Trumpa jako jasnou prohru Spojených států?
5: Ještě také záleží na tom, koho se zeptáš, protože například finanční trhy reagovaly nadšeně. Akcie vyskočily skoro o 2%, ropa klesla o 5%, biznisu se zkrátka ulevilo, to bylo hned znát. Ale politicky máš pravdu v tom, že je to komplikovanější. Část republikánů, včetně velkého podporovatele Donalda Trumpa, Lindseyho Grahama, senátora, je otevřeně znepokojená a dává to jasně najevo. Říká, že upozorňují na to, že Irán vnímá tu dohodu odlišně než to, co říká americký vyjednávací tým. Konzervativní komentátoři mluví o kapitulaci, analytici říkají, že výsledek může být ještě horší než to, čeho bylo možné diplomaticky dosáhnout před válkou, protože Irán si prostě vyzkoušel, že má mocnou páku v podobě blokády Hormuzského průlivu a ten jaderný program má vlastně stále také v ruce.
0: No on, ředitel CIA, dokonce prezidenta varoval, že dohoda nemusí stát ani za papír, na kterém je napsaná. Jak to odůvodnil?
5: No, ředitel CIA John Ratcliffe byl poměrně ostrý v tomto zjištění, protože on předložil prezidentu Trumpovi zjištění několika amerických agentur o tom, že způsob, jakým se iránští představitelé baví mezi sebou v interní komunikaci o té dohodě, se velmi liší od toho, co Teherán říká zprostředkovatelům a americké straně. Za zavřenými dveřmi dává prostě Teherán najevo, že ty skutečné jaderné ústupky, to, co Donald Trump prezentuje jako svoji největší výhru, vůbec neplánuje. A navíc John Ratcliffe, šéf CIA, v tom není sám, pochybnosti sdílel i ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, vyloženě Trumpovi lidé. A tu dohodu ale prosazoval viceprezident J.D. Vance, vyslanci Witkoff a Kushner a Donald Trump to memorandum podepsal i přes to výslovné varování šéfa CIA.
0: Když se ještě vrátíme k Donaldu Trumpovi, tak ten se na summitu G7 vyjadřoval velmi pochvalně o představitelích Iránu. Přitom ještě nedávno jim hrozil likvidací a konec konců iránské bývalé vedení už je na onom světě. Jak si teda vysvětlit tuhle změnu?
5: To je jeden z nejpozoruhodnějších obratů celého konfliktu. Při tom zahájení války Trump o nich mluvil jako o zvrhlé skupině strašných lidí, psal o nich dokonce jako o chcípácích, promiň mi ten výraz, cituju amerického prezidenta, a sliboval bezpodmínečnou kapitulaci. A jak to číst? No, Trump je prostě pragmatik. On reaguje na tu realitu. Úplné zničení iránského jaderného programu se ukázalo momentálně jako nedosažitelné. Válka začíná škodit ekonomice, se velmi škodí jeho průzkumům, takže Trump prostě potřeboval vítězství a podle skeptičtějšího čtení přejmenoval ústup na triumf.
0: Jano, a poslední věc, je připravený nějaký plán B? Víme, co se stane, pokud 60-denní vyjednávání se lžou?
5: Donald Trump ho pojmenoval poměrně jasně, prostě pokud nevznikne finální dohoda do těch 60 dní, Spojené státy jsou připraveny znovu zaútočit. Memorandum také obsahuje určitý mechanismus, který by v případě iránského porušení závazků umožnil znovu uvalit ty sankce Rady bezpečnosti. Problém ale je, že 60 dní je prostě velmi krátká doba na to, aby byly vyřešené otázky, kvůli kterým svět stál na pokraji války měsíce. A analytici upozorňují, že Irán má bohaté zkušenosti s protahováním jednání a s tím, že z každého kola se bude snažit vytěžit nějaké ústupky, aniž by splnil to, co se po něm chce.
0: Tolik Jana Cíglerová, naše washingtonská zpravodajka. Děkujeme moc a hezký den, naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
0: 16 hodin 52 minuty, posloucháte Plus. Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku. Jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Hattrick se mu však podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Kloseho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuto noc stalo Messiho městem a byl u toho i náš zvláštní zpravodaj.
6: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech a většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jak jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale prý hrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu.
7: Argentina for Messi.
6: Stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
8: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
6: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá.
9: He's just so good. I enjoy watching him play, obviously, but his talent brings people together. People were crying.
6: Podle Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje.
7: Watching Messi play soccer is like watching Picasso paint.
6: Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen.
10: My heart is like palpitating.
6: Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen.
10: California, born in Argentina.
6: Sem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv.
10: Anywhere Messi goes, we will follow.
6: Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: A teď na úplně jiné téma. Od roku 1979 z Arktidy zmizel mořský led zhruba o rozloze Indie, tedy celkem 3 miliony čtverečních kilometrů. Ubývá tak životní prostor pro zvířata, jako jsou lední medvědi. Pro původní obyvatele a proces ještě zrychluje klimatickou změnu. Vědci financovaní britskou vládou našli způsob, kterým by mořský led mohl posílit a tento proces zastavit. A výsledky jsou zatím nadějné. Víc nám teď řekne Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Hezký den.
0: Tak za projektem stojí společnost Real Ice. V čem to její úsilí spočívá?
11: Vědci téhle společnosti se před několika měsíci vydali na sever Kanady, kousek od inuitského města Cambridge Bay, jak píše deník Guardian, a tam v zimě minus 40 stupňů Celsia do ledu vyvrtali díry, skrzně pak přivedli mořskou vodu na povrch, kde ta voda přirozeně zmrzla, a tím se jim povedlo vyrobit až 50 cm nového ledu na ploše 450x450 metrů. Teď v červnu už vidí výsledky, běží už totiž sezóna letního tání, zatímco ten původní led v okolí odtává, tak ten posílený na té jejich ploše, ten tlustší, ten stále drží a je to vidět i při porovnání satelitních snímků.
0: No a když jsi zmínil tu samotnou technologii navrtávání, jak je to tedy složité, když toto vědci k posílení ledu používají?
11: Je to vlastně jednoduché, oni pro přívod mořské vody používají malá čerpadla, která jednoduše naberou vodu těsně pod ledem, tedy v hloubce asi 1,5 metru a přivedou ji skrz ten led nahoru. Vzhledem k tomu, že nejde o žádnou velkou hloubku, tak provoz čerpadla vyžaduje zhruba stejně energie jako toustovač. To, co je ale mnohem složitější, jsou povětrnostní podmínky v Arktidě, mráz, často špatná viditelnost, křehký led pod nohama, a aby to celé bylo bezpečné, tak právě vědci spolupracují s původním obyvatelstvem. Inuité jim pomáhají hledat bezpečné trasy i vybrat místo pro daný experiment. A samozřejmě se k tomu ještě přidává nebezpečí setkání s ledním medvědem a polární lišky, které prý vědcům překusují natažené kabely.
0: Zmiňuješ inuity, ale je zachování ledu v Arktidě důležité třeba i pro nás ve střední v Evropě?
11: Já začnu těmi inuity, pro ně je to zcela zásadní, s tou ledovou krajinou je spojená celá jejich kultura, způsob lovu, způsob dopravy a tak dále, proto také ten projekt běží se souhlasem místní komunity. Led je zásadní pro celý arktický ekosystém, no a pro nás cítíme ten úbytek i u nás v Evropě, protože led odráží až 70% slunečního tepla zpátky do vesmíru, kdežto mořská voda, mořská hladina jenom 7%. A čím méně ledu je, tím tedy více ohřívá celá planeta, včetně Evropy. Arktický led přitom může úplně zmizet už ve 30. letech a podle vědců by to mohlo mít i nezvratitelné katastrofické důsledky.
0: No a teď my víme, že si to vědci nějak vyzkoušeli, tu svou metodu na menším prostoru, ale je možné ji použít na, řekněme, opravu ledu v celé Antarktidě? Poprosím stručnou odpověď.
11: Myšlenka na to existuje. Místo vědců, kteří v těch nehostinných podmínkách vrtají díry, pumpují vodu, by to celé mohli prý zvládnout podvodní drony. Díru by jednoduše vrtali ze spoda, spod ledu, kde je stabilní teplota, ta technika tam funguje spolehlivě. Otázkou jsou pak ale velké náklady na celý projekt. Real Ice odhaduje na 10 miliard dolarů. Deník Guardian ale ukazuje, že to není tolik, dává to do kontextu s obdobným množstvím peněz, které vydělalo 100 největších ropných firm jen na začátku války s Iránem.
0: Tak tolik Ladislav Novák. Z dnešního odpoledne na Plusu už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Mějte se hezky, zachovejte nám přízeň.
12: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Podle prezidenta je to legitimní krok. Španělský expremiér Zapatero vypovídal před soudem, stíhaný je na svobodě. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatku a financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jejich stávku chápe.
14: Je to legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde a jak na to bude vláda reagovat.
13: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Před soudem v Madridu dnes vypovídal bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Úřady ho vyšetřují v kauze záchrany letecké společnosti Plus Ultra a kvůli údajnému vlastnictví nepřiznaných šperků. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády.
15: Ex-premiér Zapatero poprel akékoliv využívání vplyvu v prospech záchrany letecké společnosti Plus Ultra. Vyhlásil se za úplně nevinného zo všetkých obvinění a zdôraznil, že vždy konal v politike čestně a slušně. Uviedol tiež, že mimo Španělska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva. Hodnotné šperky údajně dostal ex-premiér darom v minulosti od zástupcov Saudskej Arábie počas oficiálnych návštěv Madridu v období, keď tieto dary nebolo potrebné zdaňovať. Zapatero je stíhaný na slobode a súd rozhodne, či prípad odloží, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
13: Řidiči už ode dneška můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem u Kroměříže a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
16: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
17: Čeští fotbalisté naposledy trénují před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A v Atlantě český trénink sleduje také reportér Mikuláš Jaša.
18: Česká reprezentace trénuje v kompletním složení. Do dějiště utkání přiletěl národní tým v podvečer. Teď se na Jihoafrickou republiku připravuje na hřišti, ale pozor, ne na stadionu, kde se bude hrát. To je na mistrovství světa taková klasika. Na hlavní stadion se trenér Miroslav Koubek a kapitán Ladislav Krejčí přesunou po tréninku. V plánu totiž mají povinnou tiskovou konferenci. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin, stejně jako náš přímý přenos. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
17: Za 2 hodiny vstoupí do světového šampionátu Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu slyšíte vstupy, stejně jako s utkání Anglie-Chorvatsko, které začne ve 22 hodin našeho času.
19: Ucpená D1 u Brna, kolony taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší je kolona směrem z Prahy, brzdí se na 176. kilometru a fronta místy i v levém pruhu se sune až k omezení na 196. Osobním se u Brna zdržíte asi půl hodiny. Dlouhá kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v nesouvislé koloně od 17. kilometru. V Praze silná odpolední špička. V tunelu Blanka ve směru na Troju chvilku překážela i nehoda za sjezdem na Letnou. Z tunelu už vyjeli, stále ale regulují vjezdy do tunelu, tak čekejte kolony v okolí. Ucpaný je dost i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte přes 20 minut. A pozor, kolony se tvoří i na Strakonické za Prahou směr Příbram. Na Cukráku na parkovišti u občerstvení schořelo auto. Stojí tam hasiči a projíždí se pomalu okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra bude jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. Na horách naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si česká vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? Může ho verbálně odmítat, ale fakticky se jim řídit? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
21: Hezký den vám i všem posluchačům.
20: Ve všech členských státech Evropské unie začal 12. června platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Co podle vás znamená, že ho vláda nehodlá uplatňovat?
21: Jedno velké pokrytectví, protože naše vláda ho samozřejmě uplatňuje. Tahle část migračního paktu, která zpřísňuje pravidla, už je teď součástí našich zákonů. Je součástí azylového zákona, který je schválen. Tehdejší opozice, současná vláda se aktivně podílela na jeho projednávání ve sněmovně. Takže v téhle chvíli pakt prostě je implementován, což je pro vládu výhodné. Ona nemusí platit žádné pokuty Evropské unii, musí se bát, že ji někdo bude kritizovat, a do toho pokrytecky verbálně říká, že ho odmítá, byť podle něj pojede a bude to pro všechny i pro bezpečí našich lidí určitě výhodné.
20: Co má tento pakt podle Evropské komise přinést?
21: Za prvé lepší ochranu vnějších hranic, za druhé má zrychlit azylová řízení, zavádí třeba takový systém, že člověk, který nemá na území Evropské unie co dělat a byť je na ní třeba už za hranicemi zachycen, tak je považován za člověka, který na území Evropské unie nikdy nevstoupil. A je možné také mít takzvanou detenci, česky řečeno zadržení těchto lidí už na vnější hranici Evropské unie. V našem případě je to třeba na letišti Václava Havla, to je naše jediná vnější hranice spolu s ostatními mezinárodními letišti. To je obrovská výhoda a velká změna. A samozřejmě další zpřísňování, která máme v tom azylovém zákonu, jako je třeba snížení standardů pro žadatele o azyl, to znamená jakékoliv menší výhody, a zároveň také omezení pohybu těm lidem, kteří se snaží vyhnout návratu do země, byť jim byl návrat nařízen. Je to jednoznačné zpřísnění, ale co já říkám společně s vládou a i s těmi aktivními zeměmi Evropské unie, pojďme ještě dál. Tohle není konečné řešení, ale je to zlepšení oproti světu bez pravidel.
20: Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnější hranic a návratovou politiku. Lze respektovat migrační pakt tak na půl?
21: Je to legrační, co říká pan ministr vnitra, on by měl být člověkem číslo jedna, který do detailů migrační pakt zná, já jsem to za svoji povinnost považoval. Ale je to posun. Pan Metnar tím říká, jsme rádi, že část migračního paktu, která znamená zpřísnění, tady máme. To, co pan Metnar říká, je, odmítáme být solidární. A já vám ukážu příklad toho, jak to bude vypadat, když nebudeme solidární. Jižní státy se ocitnou pod bezprecedentním migračním tlakem obrovské vlny migrantů. Může se to stát, můžou se stát události ve světě. A my nebudeme solidární, nijak jim nepomůže. Nepošleme tam technický personál, nepomůžeme jim chránit hranici našimi policisty, nebudeme se na tom třeba finančně podílet. Nepřijmeme žádné migranty, což dlouhodobě říkáme, že nechceme, a ani ten pakt nás k tomu nemůže nutit. A co udělají ty jižní státy? Jako v minulosti, ten migrační proud pustí do střední Evropy. Zlikvidují tím Schengen, zavedeme kontroly na vnitřních hranicích a těch migrantů tady bude rozhodně, ale rozhodně více, než když budeme jakýmkoliv z těch tří možných způsobů solidární.
20: A může ten odmítavý přístup k principu solidarity přinést Česku ze strany Unie nějaké sankce?
21: V současné době ne, protože ta nutná implementace, která je nutná pro rok 2026, tak ta provedena byla. Takže díky práci české vlády pod vedením Petra Fialy a pod mým ministrováním vnitra nehrozí Česku teď žádné sankce. Konec konců solidární mechanismus jako takový spuštěn už byl, ale Česko je tento rok zproštěno jakýchkoliv povinností cokoliv platit, protože Česku, mně osobně, se při vyjednávání povedlo prosadit prosadit, že pro země pod jakýmkoliv velkým migračním tlakem, i tím ukrajinským, jak je to v našem případě, platí výjimka, kdy jsou osvobozeni. Počet migrantů z Ukrajiny, lidí z Ukrajiny u nás neklesá, takže pokud pan premiér Babiš spolu s panem ministrem Metnarem, a já na to upozorňuji, nezapomenou na podzim požádat, tak ani ten příští rok pro Českou republiku nebude znamenat žádnou finanční zátěž.
20: Česká republika je dlouhodobě pro uprchlíky, zejména z asijských a afrických zemí, málo přitažlivou zemí. Proč naše úřady schvalují tak málo žádostí o azyl? Jde o zlomek počtu azylantů přijatých v Německu, Francii nebo Itálii, ale také podstatně méně než třeba v Estonsku.
21: Je to pravda, na druhou stranu si řekněme realitu. My máme strukturu, která se stará o veškeré příchozí z ciziny do Česka, ať už přichází legální, ilegální cestou, jdou na pracovní trh, která je opravdu velmi přetížena. A to říkám jako bývalý ministr vnitra, ukrajinskou migrací. Máme tady 400 tisíc lidí, o které se někdo stará. A aby vůbec ten systém vydržel fungovat, tak je to samozřejmě limit pro udělování jakýchkoliv jiných pobytových oprávnění pro kohokoliv a za jakýmkoliv účelem. A druhá věc, proč se nám nedaří třeba dávat pracovní povolení pro lidi populární na trhu práce, jsou třeba Filipínci, ale chceme sem dostávat ty vysoce vzdělané akademické pracovníky, tak je tím, že nemáme novelizován cizinecký zákon. Já jsem ho předložil do systému, myslím si, že v létě roku 2024 obstrukcemi ve sněmovně nebyl projednán, teď s tím samým návrhem ještě z mé dílny přichází ministr Metnar a já ho jistě podpořím v projednávání, nejsme jako oni.
20: Když jste připomenul, že Česko je dočasným domovem téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, proč ministerstvo vnitra, to je pod vaším vedením, odmítalo přiznávat dočasnou ochranu Ukrajincům, kteří s touto ochranou přicházeli z jiných zemí Evropské unie?
21: My jsme se snažili respektovat ten evropský standard. Bylo to tak v mnoha zemích, které tak postupovaly. Ano, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom byli schopni ty proudy lidí, kteří sem přicházejí, a to ne z třetích zemí, ale přímo z Ukrajiny, kvalitně obhospodařit. Abychom uměli odhadovat, kolik lidí sem přijde, abychom jim skutečně byli schopni zajistit ubytování, základní životní standard a podobně. Proto jsme samozřejmě i v některých věcech postupem času zpřísňovali. To já bych úplně ani panu Metnarovi a současnému vedení nevyčítal ministerstva vnitra, ale co bych vyčítal téhle vládě, je ta tonalita. Je to, jak o Ukrajincích mluví. To, že o nich mluví jako o zdroji nějakého nebezpečí zla, to, že Okamura hodlá a nutí k tomu celou vládu zveřejňovat specificky trestné činy Ukrajinců ve speciálních statistikách. To, jak o Ukrajincích mluví, to jim teď škodí nejvíce.
20: Dobře, ale když se vrátím ještě k té předchozí otázce, nevadilo vám, že v těch případech byli žadatelé o uznání dočasné ochrany v právu, což přiznávali i soudy, na které se odmítnutí žadatelé obraceli?
21: On ten pohled právní nebyl úplně jednoduchý. Bylo rozhodnutí soudů několika instancí a my jsme už tehdy za ministerstvo vnitra říkali, až tady bude definitivní soudní názor a definitivní soudní závěr, tak samozřejmě ctíme právní stát a přizpůsobíme se tomu. Ale byly tam nejrůznější dovolání a právní interpretace. Popravdě řečeno, teď úplně nevím, jak ten vývoj jako takový vypadá, ale ještě jednu větu mě dovolte říct a tu vzkazu hlavně panu Okamurovi a jeho kamarádům. Ti lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, stále utíkají před hnustou ruskou válkou, kdy hoří kláštery přímo v Kyjevě. A to nejsou viníci, to jsou oběti.
20: Ředitel organizace na pomoc uprchlíkům Martin Rozumek napsal v týdeníku Respekt, už teď je azylový odbor ministerstva vnitra asi největším ministerským odborem v celé Evropě s více než 19 státními úředníky a správa uprchlických zařízení má státních úředníků zhruba 600, tedy obvykle mnohem více než kolik má uprchlíků ve všech svých uprchlických zařízeních. S těmito počty jste byl jako minister spokojen?
21: Já jsem to viděl jako nutnost. Pokud se uvažovalo o různých škrtání míst, tak já jsem i na vládě třeba tehdejšímu ministrovi financí vysvětloval, že plošné škrtání je nemožné, že já bych naopak na odboru azylové a migrační politiky tak, abychom byli schopni dostat všem svým závazkům, zákonným závazkům v dostatečné rychlosti, třeba ještě nějaké lidi, byť i na dohodu o provedení práce, jednoznačně potřeboval. pro mě je spíš k zamyšlení, což je systémová věc do budoucna, nechci teď tady od stolu ze studia dělat nějakou revoluci, tak se do budoucna bavit, jestli tenhle obrovský úřad by si nezasloužil nějakou vlastní entitu, nějaký vlastní úřad, nějakou vlastní jednotku v rámci fungování našeho státu. O tom se opakovaně uvažovalo a není výjimkou, že v zemích, především těch skandinávských, jsou speciální ministerstva, která obhospodařují migrační otázky. To je určitě věc k systémové diskuzi, ale nemám pocit, že by současná vláda stála o systémovou diskuzi.
20: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Bude to mít kýžený efekt?
21: Každé takové opatření může vést k zlepšení. Určitě všechna ta opatření, která platí, pomohla, tady se dívám do svých poznámek k tomu, že nelegální překročení hranice od začátku roku 2026 k 17. dubnu kleslo o nějakých 39% ve srovnání s předchozím rokem, a to už je náběh těch pravidel. Rychlejší navracení, na které vy se ptáte, má určitě efekt, je potřeba ovšem zajistit, aby k němu skutečně docházelo, a tady si myslím, že koncept, s kterým přicházelo Česko spolu s Dánskem, spolu s Itálií, spolu s Rakouskem, to znamená návratové huby nikoli na území Evropské unie, ale v nějaké třetí zemi, se kterou bude existovat smlouva, aby měla i nějakou jasnou pobídku, proč by takhle Evropské unie pomáhala, a nebo třeba definice bezpečných třetích zemí podle nových kritérií tak, aby se do více zemí dali ilegální migranti navracet a ta země byla chápána jako bezpečná. To jsou ty nové koncepty a tady bych doporučoval současné vládě, než se bavit o migrační paktu nebo nemigrační paktu, se soustředit na to, aby Česko bylo opět aktivní zemí, která je ve středu migrační politiky a tyhle nové koncepty rozvíjí.
20: Unie chce taky omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Mluvíme o nelegálních imigrantech. Jak toho lze dosáhnout?
21: Tak samozřejmě velmi těžko, samozřejmě tady platí nějaká dublinská ustanovení, která jsou dlouhodobě porušována, to znamená, že to azylové řízení se má vést v té první zemi, kde ten daný člověk do Evropy přišel. K tomu, o čem vy mluvíte, zaprvé může pomoci důkladná ochrana hranice, detence na vnější hranici a potom blízká spolupráce a sdílení informací, což mimochodem migrační pakt také přináší, propojení jednotlivých systémů, jednotlivých členských zemí tak, aby byl o pohybu ilegální migrace po Evropské unii přehled. Domnívám se, že migrační pakt není všespásný, nepomůže stoprocentně, ale už by se nemělo stát, aby člověk, který někdy před 7 lety v jedné členské zemi spáchal trestný čin, mohl v klidu žít v zemi jiné.
20: Pojďme ještě k dalšímu tématu. Minulý týden opozice iniciovala mimořádnou schůzi k otázkám kolem střetu zájmu premiéra Babiše. Nakonec sněmovna neschválila její program. Jaký to mělo smysl?
21: Opoziční práce vypadá často marná. Nás je 92, jich je 108. Pokud bychom přijali tuhle mentalitu, pak nebudeme dělat nic, my ji nepřijímáme. My jsme chtěli otevřít to téma v tom aktualizačním bodu, který tady byl. Je tady poslanecký návrh, který absolutně deformuje a mění zákon o střetu zájmu. A světe div se, dokonce se zpětnou platností, takže by nebylo možno vymáhat ani neoprávněně vydané dotace třeba v letech 17 až 21. To, že jsme na tohle upozornili, to, že jsme ukázali, že se nehodláme s tímhle smířit, a bude to další důvod k velkým diskuzím a táhlým diskuzím v poslanecké sněmovně, i ten symbol byl důležitý.
20: Novela zákona o střetu zájmů, kterou tedy před týdnem předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Kvůli čemu tedy, jak si to vysvětlujete?
21: Já ten důvod nezdílím, slyšel jsem ho od paní Schillerové už v diskuzním pořadu České televize. Podle mě je to jednoznačně psáno tak a usvědčuje se sama, protože kdyby šlo o systémovou změnu, která se dívá do budoucna, o rovné nastavení pravidel, tak by také ten zákon, lidově řečeno, platil jenom v budoucnosti. Pokud je tam retroaktivita, česky řečeno zpětná platnost toho zákona, i na období mezi lety 17 a 21, kdy se rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude muset, respektive Agrofert, ale to je jedno a to též, vracet nějaké dotace nebo nebude muset, no tak se usvědčují z toho, že je to na míru psané Andrej Babišovi. Dokud tohle dělali s vlastním etickým kodexem, tak je to k pousmání, ale je to jejich vnitřní dokument, tam ať si dělají, co chtějí. Pokud tady píší zákony pro jednoho člověka, tak je to do nebe volající drzost.
20: Mluvíte-li o tom, že se mají vracet nějaké dotace, tak z vašich řad zaznívala částka 7 miliard korun, což tedy koalice relativizuje. Z čeho u této sumy vycházíte?
21: Vycházíme i z výroků soudů, které už padly. Vycházíme z toho, které dotace v téhle chvíli jsou vymáhány. A i kdyby to finálně nebylo 7 miliard a v případě 2 miliard třeba Agrofert zvítězil v nějakém soudním sporu, tak je to stále obrovská, a já tomu říkám, pohledávka státu. Pokud nějaký starosta nevymáhá po některém občanovi dluhy na nájemném za obecní byt, tak ten starosta může být trestně stíhán, protože porušuje princip řádného hospodáře. To znamená, nevymáhá to, co té obci patří. A tady se ministryně financí raduje, že nebude moci vymáhat třeba oprávněnou pohledávku státu z roku 2017 až 2021. To je absurdistán.
20: Poslankyně SPD a předsedkyně dozorčí rady státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová, jedna z předkladatelek návrhu, v našem pořadu prohlásila, že Evropská unie po nás žádné dotace vracet nechce. Vtip je v tom, že je to pravda, protože je prozíravě odmítla vyplatit. Udělal to ale neoprávněně český stát. Co s tím?
21: To je samozřejmě právní problém, který tady stojí, ale my jsme v Česku a pokud víme, že nějaké dotace, které odmítla Evropa proplatit a ony přesto proplaceny byly a třeba neoprávněně a neodpovídají podmínkám, podle kterých takové peníze proplaceny být měly, tak je přeci našem zájmu bez ohledu na to, co teď říká nebo nedělá Evropská unie, takové finanční prostředky vymáhat. A jenom chci upozornit, tady prostě reálně existuje dopis od Evropské komise, která varuje a hrozí, že některé finanční prostředky v téhle chvíli už vyplacené prostě nemusí z těch evropských zdrojů sem přijít. A tahle míra nejistoty by měla vést k jednomu principu. A to je princip takzvané předběžné opatrnosti. To je také termín, které se v řádném hospodaření měst, obcí i států používá. Předběžná opatrnost, když máme nejistotu o střetu zájmu, velí teď žádné dotace Agrofertu nevyplácet.
20: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je Vít Rakušan, předseda STAN. Na Facebooku jste napsal: svobodná média budeme bránit ze všech sil, nedopustíme, aby Babiš zlikvidoval nezávislost médií veřejné služby, i proto jsem svolal kulatý stůl za účasti ředitelů médií i zástupců opozičních a koaličních stran. Co si o toho slibujete?
21: To, co nemáme, to, co postrádáme, to, co Andrej Babiš vypnul, to, co vypnul ministr Klempíř, to je jakákoliv diskuze, to je jakýkoliv zdroj informací. Oni na vládě schválí nějaký zákon a on ani není ve sněmovním systému, abychom si ho mohli přečíst. Oni přijdou s legislativním zmetkem ministra Klempíře, kopnou ho pod stůl a za chvilku přijde s nějakým divným jiným návrhem Patrik Nacher, vytváří zmatek a ten zmatek vede k jedinému, a to, aby politicky ovládli veřejnoprávní média, aby je nechali finančně vyhladovět. A já tady chci říct jeden příslib. Nejenom, že budeme obstruovat a jakože budeme. Nejenom, že jsme připraveni dávat ústavní stížnost. Danuše Nerudová hlídá na evropské úrovni kompatibilitu s evropským mediálním právem. Nejenom, že budeme svolávat kulaté stoly, kam zveme i zástupce koaličních stran, ale my chceme něco lidem slíbit. Tahle vláda tady nebude věčně. Věčně nebude mít 108. A my slibujeme, že vrátíme pravidla financování veřejnoprávních médií tak, aby nebyla pod politickou vůlí. Zajistíme jim indexaci, obranu proti tomu, že je tady inflace, a zajistíme jim to, aby i nás, až budeme vládnout, mohla přísně kontrolovat.
20: Neměli bychom se důsledněji snažit vysvětlovat veřejnosti smysl veřejné služby?
21: Určitě tahle debata chybí tady v našem prostoru historicky. Debata o veřejnoprávnosti, co je jejím posláním. Debata o tom, že to je svobodné zpravodajství, ale je to samozřejmě i publicistika, jsou to dokumentární pořady, jsou to pořady pro skupiny posluchačů a diváků, kteří si nenajdou v komerční nabídce to, co mají mít pro seniory, mladé lidi, edukativní pořady, ale i zábava, ano. Tohle se v naší společnosti mělo vést. Neměli jsme to bohorovně brát jako samozřejmost, která tady je, ale i o to se u toho kulatého stolu snažíme, bohužel už pod tlakem té šílenosti, kterou tahle vláda dělá, té urbanizace naší země, kterou Andrej Babiš a jeho parta předvádí.
20: Jak ale vysvětlujete v diskusích těm, kteří namítají, proč by měli platit takzvané koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ani Český rozhlas, ani Českou televizi nesledují?
21: Český rozhlas a Česká televize plní svoji funkci v nejrůznějších dobách, a to i v dobách krizových. Já jsem jako ministr vnitra zažil situaci, kdy lidé v těch nejpostiženějších regionech neměli vůbec nic, jenom tranzistorák na baterku a poslouchali vás, Český rozhlas, kteří jste přenášeli naše krizové informace od odboru krizové komunikace ministerstva vnitra, který byl zrušen panem Metnarem. Tak teď se ještě zruší to regionální zpravodajství, teď se ještě zruší tohle poslání veřejnoprávních médií, která tady jsou. Veřejnoprávní média jsou vždycky tím posledním, co v téhle zemi snad bude vždycky fungovat, pokud nebudou zcela vyhladověna. A je to služba. A ty zprávy, které přicházejí z celé země i z regionů, jsou pro mnohé jediným relevantním zdrojem informací, který tady je. A chci jenom občanům, kterým se nelíbí platit tyhle poplatky, říct ještě jednu věc. Pan Klempíř vám lže. Budete platit dál a budou to platit vaše děti, protože i vnuci, protože teď se zadlužíme, abychom veřejnoprávním médiím dali méně, než dostávají teď. Budou méně kvalitní, budou poskytovat horší služby a platit to budou vaše děti a vaši vnuci na úrocích, které si vezmeme z toho dluhu, který teď budeme muset udělat a zaseknout.
20: Vy jste v jedné internetové diskusi napsal, moje otázka zní, platíte zdravotní pojištění, i pokud jste zrovna zdravá, peníze z něj nepotřebujete. Je to stejný princip?
21: Tak je to princip podobný. Já chápu, že ten příměr může kulhat. Je to nějaká jistota toho, že té služby se vám dostane ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Ano, a ten můj příměr třeba s krizovou situací, s nějakou pohromou a podobně, kdy opravdu ostatní informační zdroje nebudou, tak ta veřejnoprávní média tady jsou proto, aby s tím státem, nikoli po té politické linii, ale po té věcné, komunikační, blízce spolupracovala a byla schopna naplnit i tuhle svoji krizovou roli. Ano, ten příměr je samozřejmě krajní, ale v určitém slova smyslu funkční.
20: Starostové a nezávislí přišli s návrhem na omezení poslanecké imunity. Jak a proč?
21: Za prvé, každopádně dát úplně pryč přestupkovou imunitu, aby poslanec vytahoval poslanecký průkaz ve chvíli, když nadýchá alkohol nebo jede rychleji, je absolutně nesmyslné. Tohle ať si vyřeší s policistou ve správním řízení a neobtěžuje tím mandátový a imunitní výbor. Tohle už mělo být pryč dávno. Za další, ale my nejsme populisti a myslíme si, že poslanecká imunita, senátorská imunita nějaký smysl má, aby byl opravdu chráněn politik ve své politické práci. Proto my obracíme ten princip. Politik může být trestně stíhán a naopak ve chvíli, když on předjímá, že je tady nějaká politická zlovůle, tak musí požádat o to, aby parlament projednával to, že nemá být stíhán. A za další stále udržujeme to, což může být v těžkých dobách potřebné, a to přísnější pravidla pro vzetí politika, poslance, senátora do trestní vazby. To určitě uchováno být má. Tedy jdeme evolučně, rušíme absolutní nesmysl přestupkové imunity a obracíme princip toho, že poslanec může být trestně stíhán a pokud by neměl být, nechť o to požádá.
20: A věříte, že můžete pro svůj návrh najít dostatečnou podporu?
21: V současné době ne, protože máme dva trestně stíhané předsedy dvou sněmovních stran a dvou vládních stran. Je to koalice nevydávání k trestnímu stíhání, která je založena na tom, že ta imunita tady je a že nemusí být politici vydáváni. Ale otevřít tu diskuzi je dobře a já budu začínat v těch opozičních řadách. Tam už i ten náš návrh dáváme k dispozici, bavíme se o tom, je ve sněmovním systému a myslím si, že tohle by mělo být i součástí programového prohlášení každé příští vlády, která chce ukázat, že politická kultura u nás zemi může být jiná a trochu víc západní.
20: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Děkuji, nashledanou.
21: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
1: Český rozhlas Plus.
3: Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků a financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jich stávku chápe. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Americko-íránské memorandum není podle Donalda Trumpa finální a Spojené státy můžou obnovit útoky. Americký prezident to řekl na summitu zemí G7 ve Francii po jednání s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Sísím. A podle Trumpa bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet následná jednání mezi Teheránem a Bílým domem. Memorandum by zástupci Spojených států a Íránu měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. Dokument zaručuje například otevření Hormuzského průlivu nebo klid zbraní, který má platit taky pro Libanon a další oblasti Blízkého východu. To neuznává Izrael, který v Libanonu pokračuje s útoky a invazí. Bezpečnostní rada státu dnes nedokončila projednávání koncepce výstavby armády do roku 2040. K diskuzi by se mohla vrátit 2. července. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel, podle kterého musí být koncepce dlouhodobá, protože kvůli posilování obrany schopnosti Česka není možné ji každý rok měnit. Podle prezidenta je vzhledem k bezpečnostní situaci důležité, aby Česko plnilo závazky vůči Severoatlantické alianci, tedy aby postupně navyšovalo výdaje na obranu. 2% HDP ročně podle něj dlouhodobě stačit nebudou. Generální tajemník NATO Mark Rutte nicméně dnes řekl, že Česko vloni na obranu nedalo ani zmíněná 2%. Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlouhu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony jsou od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 a zdržení do omezení u sjezdu na Bratislavu je asi na 30 minut. Pomalý provoz je i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je od sjezdu na Židlochovice z 6. kilometru, zdržení asi 20 minut. Na dálnici D5 je i na dálnici na příjezdu je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalej se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení je asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno, hlavně na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 24. Tolik zprávy, na řadě repríza osobnosti plus Barbory Tachecí.
1: Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. I hned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí dál Donald Trump. Všichni se radujeme, ale pozor, není jisté, že už je finálně dohodnuto, co přesně se podepíše. Kdy se to podepíše, jak rychle se reálně obnoví bezpečná plavba Hormuzským průlivem a co přesně se stane s íránským jaderným programem. Začíná Osobnost plus. Mým hostem je bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky bývalý velvyslanec v Izraeli a analytik Tomáš Poer. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
22: Osobnost plus.
1: Tak celý svět jásá nad tím, co dokázal Donald Trump, ale je k tomu jásotu doopravdy v tuhle chvíli důvod?
4: Tak já myslím, že celý svět chce, aby byl dostatek ropy, aby byl levný benzín a levná nafta. Tak k tomu je možná trochu důvodu nebo trochu optimismu, protože není to jisté, ale je možné, že se skutečně jako ten Hormuz, ty hormuzské úžiny otevřou a že postupně zase bude ropa z oblasti Perského zálivu proudit plně na světové trhy.
1: Já vím, ale chtělo se mnohem víc, že? Tedy Amerika, Izrael chtěli mnohem víc a celý svět taky.
4: No tak ta válka, my jsme tady si myslíme, že války jsou krátké a že 40 dní je dlouhá doba, ale to skutečně jako pravidlem jsou války dlouhé a krátké války jsou výjimkou z těch pravidel, takže na druhou stranu na tuto válku lze také prostě nahlížet, že to je válka, která trvá 47 let od té chvíle, kdy se islamisté, šíčtí islamisté skrze revoluci chopili režimu v Teheránu a vyhlásili vlastně válku Západu, respektive Spojeným státům a Izraele, takže tohle to je jedna z epizod té 47-leté války, která se možná teď chýlí ke konci, ale to ještě neznamená, že bude ukončena celá ta válka. To prostě jisté není, to
1: ale
4: neví nikdo.
1: Je-li tato válka epizodou, tak mě zajímá, jestli ta epizoda nakonec k něčemu byla nebo bude, a nebo nikoli. Protože například BBC dnes píše, Írán nebyl dotlačen vzdát se,

0: spíše později a uvidíme, co tam bude, ale jako myslím si, že Irán je dále od výroby jaderných zbraní.
1: Ale pardon, můžu vám tady do toho skočit? Ale to byl dál od výroby jaderných zbraní už po tom prvním podzimním útoku.
0: Po tom červnovém.
1: No, po tom červnovém útoku. No, na to nebyla třeba celá tahle anabáze.
0: Nebyl dál, protože on po tom útoku znovu ten jaderný program nastartoval. V těch měsících, co následovali po tom červnu, znovu začal pracovat na svém jaderném programu, na jeho obnově. A to byl jeden z důvodů, proč šel Izrael se Spojenými státy do války. Kdyby se Irán toho jaderného programu nedotknul, kdyby nic nedělal, tak možná by k tomu útoku v únoru nedošlo. Teď zatím na obnově toho jaderného programu nepracuje, respektive nejsou o tom jako žádné zprávy. Myslím si, že má Irán více starostí v danou chvíli a je důležité, aby prostě na něm nezačal pracovat v budoucnosti. A to nejenom, že bude deklarovat, že nebude mít jaderné zbraně, ale že skutečně nebude usilovat o dostatek prostředků k tomu, aby pak bylo jednoduché ty jaderné zbraně získat.
1: Ale tomu nevěříme ani jeden, že k něčemu takovému se Irán zaváže. Respektive může se zavázat, ale co se bude doopravdy dít, na to jsme krátcí. Myslím i Amerika.
0: No tak to budeme muset sledovat, respektive to budou muset Spojené státy a Izrael sledovat nadále a pokud se ukáže, že Irán porušuje ty dohody a to, k čemu se zavázal, tak bude další válka. Takhle jiná cesta prostě jako není. A pokud Irán přestane pracovat na svém jaderném programu, tak pravděpodobnost další války se Spojenými státy je výrazně nižší. Že je to prostě v iránských rukách, je to v rukách toho iránského režimu.
1: Není to podle vašeho názoru prostě strategická chyba podepisovat, že se budou lodě moci volně pohybovat v Hormuzu v okamžiku, kdy není dosaženo přece toho hlavního, oč Americe šlo?
0: Já nevím, jestli to je strategická chyba, protože jako tu ropu a plyn a konec konců i ten letecký benzín potřebují celý svět, potřebuje celý svět, včetně i těch Spojených států, potřebuje Evropa, potřebuje Čína, potřebuje Asie, potřebuje prodávat Irán, potřebuje prodávat země Perského zálivu, respektive prostě země tedy arabské. Takže tady je společný zájem na tom, aby prostě jako ta ropa a plyn proudili ven.
1: Totiž, jestli na závěr této, jak vy říkáte, epizody bude výstup takový, že věci budou přesně jak byly před americkým útokem, protože to se ty...
0: Já si myslím, že to tak nebude.
1: Co tam bude navíc?
0: Navíc bude ta zkušenost těch 40 dní válčení, navíc bude ta zkušenost těch 40 tisíc bomb, navíc bude ta zkušenost toho, že pokud se Spojené státy, pokud by se rozhodly absolutně ochromit iránskou ekonomiku, tak jsou toho jako schopné, protože jsou schopné rozbombardovat i ten průmysl, částečně ten vojenský průmysl rozbombardován byl. Byl ten průmysl ocelový, částečně ten chemický a prostě dalo by se pokračovat, takže všechny strany toho konfliktu si berou nějakou zkušenost z této války nebo z těch posledních měsíců a podle toho budou jako se rozhodovat jako v budoucnosti, takže to není tak, že se vracíme jako do bodu nula. Bod nula prostě už byl a posunuli jsme se někam dál. Jestli je svět o tolik lepší, to já nevím. Já myslím, že do té doby, co budou vládnout jako islamisté v Teheránu, tak bude problém, protože budou samozřejmě podporovat teroristické organizace na Blízkém východě, tak jak to dělali a otevřeně dělali a deklarovali to v minulosti, jak to deklarují i teď, že tyto teroristické organizace budou jako podporovat, tak ten problém nezanikl. Ale pokud se bavíme o tom, že ten zásadní problém je, aby prostě měl Irán a tento konkrétní režim jadernou zbraň, tím pádem si jadernou zbraň velmi rychle se snažili získat i ostatní jako země v té oblasti, no tak to by byl svět jako v horší situaci. A já si myslím, že Irán není blíže prostě té jaderné zbraně, spíše dále.
1: Z vašeho pohledu je zastavit iránský jaderný program samozřejmě úkolem číslo jedna.
0: Ano.
1: Tím nejdůležitějším. Je to tak?
0: Je to tak.
1: A teď se ptám, co vlastně vadilo na té smlouvě s Obamou, co měl Irán, že Trump z té smlouvy vystoupil?
0: Tak já myslím, že jedna věc, která vadila, je, že to byla smlouva dočasná, která umožňovala Iránu sice 10 let o něco neusilovat, ale pak mít rozvázané a volné ruce. Tady si myslím, že to takovéto časové omezení nebude, že si to prostě Donald Trump dovolit nemůže. Byť je to samozřejmě dohoda, která je na papíře a ten podpis se dá odvolat jednou nebo druhou stranou jako v budoucnosti, tak jak je to se všemi jako dohodami. Takže jako nějaké rozdíly tam budou, ale jak jste říkala na začátku, prostě toto, co se má teď podepsat, nebo co se podepisuje, tak je memorandum o porozumění, které říká, že během 60 dnů, případně později, budou dohodnuty detaily.
1: Jasně.
0: Je jasné, že ty detaily se budou týkat jaderného programu, ale už vůbec není jasné, jako jaké budou ty přesné prostě jako kontury.
1: Promiňte, že se bavím stále o tom jaderném programu, ale důvod je takový, že to bylo, sám se to řekl, to nejdůležitější na tom veškerém dění. A teď se vás tam upřímně. Myslíte si, že islamistický režim v Iránu bude ochoten podepsat jakoukoliv jadernou dohodu, která bude pro ně přísnější, než byla ta původní?
0: Myslím si, že to možné je.
1: Fakt? Jakými páky? Pákami takhle?
0: No pákami toho, že ta válka se může znovu rozhořet, že po těch amerických midterms, kdy prezident Trump bude mít ještě 2 roky ve funkci, tak může klidně znovu jako zavelet k útoku a ten režim se zase může otřásat. Krom toho my nikdo nevíme, a to si přiznejme, že nevíme, jaký režim bude prostě v Iránu za 3 roky. Nebo za 5 let. A my nevíme, jestli jako tato válka nakonec nepřispěje ke změně toho režimu a toho fundamentu toho režimu.
1: No, režimy zatím to tak nevypadá.
0: No ale nikdy režimy nepadají v době války. To pouze, pokud ta válka má jednoznačný konec, ale většina válek nemá jednoznačný konec. Většina válek prostě nekončí 10-0, většina válek končí 5-5, 6-4, 7-3 a 7-3 to už je jako výrazné vítězství. Ale prostě nejsou to definitivní a totální vítězství a krom toho za války se většinou jako obyvatelstvo jako semkne a zaleze a prostě ten režim podporuje a revolty je jako málo. Ty režimy se dost často otřásají po válkách.
1: Já
0: nevím, jestli se otřese ten jako iránský režim po válce, ale tak jako ty demonstrace, které tam začaly a které byly krvavě potlačeny, tak byly půl roku po té operaci v červnu, tak my prostě nemůžeme vyloučit to, že se jako ta iránská společnost nevzbouří, nebo že nenastane nějaká změna přinejmenším uvažování toho režimu, nebo změna režimu prostě
1: jasně,
0: v následujících letech.
1: Vzhledem k tomu, že Amerika nepomohla tenkrát těm demonstrujícím, tak prostě to nevypadá úplně optimisticky. Ale hlavně to jsem chtěla říct, prostě my nemůžeme přece stavět nějaké perspektivy na tom, co možná bude, snad bude a tak dále.
0: No tak my jako Evropané nemůžeme určitě to dělat, protože my nedokážeme přispět vůbec k ničemu, takže jako ne. Ano, my musíme sedět a poslouchat a doufat to nejlepší.
1: No ano, jasně, ale k roli Evropy v daném jsem se chtěla ještě dostat. Mně jde jenom o to, že prostě jestli by bývalo nebylo pro svobodu v Iránu, pro neohrožování celého světa jaderným programem, jestli by nedávalo větší smysl to prostě dotáhnout. Teď jsme jako kousli malinko do toho Iránu, ale přiznejme si, že prostě ten režim se drží a bude držet dál pevně jako klíště.
0: No tak bude držet a uvidíme, jestli se udrží, to nevíme, ale tak jak takhle, já si taky myslím, že ta válka byla ve skutečnosti krátká, že 40 dní je krátká doba, že kdyby to bylo dvojnásobně, kdyby to bylo 80 dní, tak možná ten výsledek by byl jasnější a ty revoluční gardy by neměly tak silné postavení, protože ono i v tom Iránu to vypadá tak, že část toho režimu se chce dohodnout, alespoň tak to vypadalo v průběhu těch vyjednávání a pak ty revoluční revoluční gardy, které jsou mimochodem uznávány jakožto teroristická organizace mnohými na světě, tak ty to jako, jakoukoliv dohodu torpédovali. Takže možná by to chtělo, aby se bombardovalo ne 40, ale 80 dní, tak jak mimochodem to bylo za války v Jugoslávii, kdy to bombardování Kosova, respektive Miloševiče, těch Miloševičových jednotek trvalo 78 dní a do půl roku ten režim padnul. Kdyby to trvalo 40 dní, možná by nepadnul a možná by tam od té doby nebyl jako klid. Ale to nevíme, to jsou prostě spekulace.
1: Jenom jsem chtěla říct, že ty revoluční gardy nezmizí, že jo? To je něco jiného než jeden ajatolách, který to bortí. Revoluční gardy tam pravděpodobně budou tou největší baštou, nejsilnější.
0: Ale ty největší bašty také prostě někdy ztratí vůli jako prolévat krev vlastního obyvatelstva. Ve chvíli, kdy tu vůli ztratí, tak potom dříve či později ztratí tu moc. Tak ty dynamiky těchto režimů jsou jako různé a dříve či později ty režimy končí. Ten režim se samozřejmě může držet ještě dlouhou dobu a ten jako teror tam může provozovat úspěšně jak doma na domácím obyvatelstvu, tak v celém blízkovýchodním jako regionu. No prostě skutečně se na to dívejme jakožto na válku, která trvá 47 let, má jako různé epizody a s jistotou můžeme říct asi to, že dokud ten režim prostě jako nezanikne, tak nějaký věčný mír tam nenastane, byť je otázka, jestli vůbec může nastat, ale jako můžou být období klidnější a můžou být období složitější.
1: Ale možná o to děsivější je fakt, že za 47 let se nikomu nepodařilo ten íránský režim spacifikovat. Tak to je prostě, když vidíte, jaká síla technologií a všeho možného proti němu šla a stále tam je.
0: Protože to je režim brutální, protože to je režim postavený na islamistické revoluční ideologii, které mnozí lidé věří, to si řekněme jako na rovinu, že to tak je. U nás také mnoho lidí věřilo jako komunismu a to hodně dlouhou dobu, takže to ve společnostech prostě tak bývá. Ale zase, když si vezmete, jaké jsou cíle toho režimu, respektive jak jako chtějí soupeřit o hegemonii v celé té oblasti, tak ne všechno se jim jako daří, jo? Tak někdy si tu a tam se jim zadaří, ale tu a tam zase musí jako ustoupit. Iránský režim před 47 lety prohlásil, že jako vyhladí Izrael a že Izrael prostě zmizí z mapy světa. No tak jako nezmizel ještě, no tak jako v tomto ten režim úspěšný jako přinejmenším doteďka nebyl.
1: Vzhledem k tomu, že jde o tolik, tak bych šla k té Evropě doopravdy, protože my se tady s mužem, myslím tím my Evropané, že prostě sledujeme americké letadlové lodi v tom regionu a to je tak všechno. Jak to jde dohromady s tou chutí, já ani neříkám vůlí, ale chutí Evropy být jako globálním hráčem.
0: Tak já myslím, že ta chuť Evropy a to snění Evropy o tom, že budeme globálním hráčem a budeme určovat směr světa a jak se svět točí, tak to už máme za sebou a že teď už je nějakou dobu alespoň určité vystřízlivění z toho a určitá korekce tohoto snění, a což je myslím dobře, protože jedině tak se můžeme nakonec
1: udržet. A na co jsme to korigovali podle vás?
0: No tak třeba jako se na migraci dívá Evropa jinak než před 10 lety, kdy my jsme byli za ty barbary a teď jako i ostatní země severu a západu dělají stejnou politiku jako my. Třeba, že čím dál tím víc i na severu a na západě se uznává, že ten Green Deal byl skutečně jako přehnaný a že to nevede ke zlepšení situaci na planetě, ale vede to jedině ke zhoršení prostě jako situaci v Evropě, co se týká naší ekonomické síly a našich ekonomických schopností, že už jako si nemyslíme, že budeme ovlivňovat situaci na druhém konci světa, ale že se snad soustředíme při nejmenším některé země na to, aby jsme si udělali pořádek tady v Evropě, aby jsme vůbec jako ustáli to, co se děje na východě, respektive zadrželi to Rusko, které se na nás valí. Tak já si myslím, že v tomto jsme jako ve střízlivější situaci, ve střízlivějším postavení. Problém je, že když jsme si jako ekonomiku záměrně oslabovali několik jako mnoho a mnoho let, tak naše váha světová prostě poklesla na rozdíl od těch Spojených států. Když jsme neinvestovali desítky let do vlastní obrany, no tak jako nejsme schopni se bránit a jsme závislí na Spojených státech a ti predátoři si z nás dost často snaží dělat jako srandu. No tak musíme teď prostě jako být ekonomicky schopní, musíme investovat do vlastní obrany a musíme myslet na své nejbližší zahraničí a nemít přehnané sny o tom, že spasíme svět, prostě svět jako nespasíme.
1: Jasně, vy říkáte musíme a já se k tomu ptám, co se stane, když to teď těhle rad nebudeme vlastně poslouchat, protože my neustále říkáme, že do naší armády investovat je v tuhle chvíli nejvyšší čas a pak se dovídáme, že to s těmi reálnými investicemi nebude zdaleka tak horké.
0: No tak my jako Češi v tomto příkladem opravdu nejdeme, ale jsou jiné evropské země, které to berou daleko vážněji a mimochodem díky svým investicím do obrany a díky inovacím z obrany prostě mají silnější ekonomiku a konkurenceschopnější ekonomiku, protože investice do obrany jdou ruku v ruce prostě jako s investicemi do ekonomiky a s konkurenceschopností, nejenom tím, že si zajistíte bezpečí a že ostatní vás vidí jakožto to bezpečné prostředí, kam má smysl investovat, ale i protože to je spojené prostě s inovacemi a spojené jako s zaměstnaností a celkově prostě s konkurenceschopností. Ty chytřejší země skutečně jako garantují půjčku Ukrajině, ale zároveň si z toho vemou naspět více, než prostě to, co garantují třeba Švédsko, které garantuje adekvátní část té půjčky, ale zároveň za ty peníze se budou nakupovat švédské gripeny pro Ukrajinu a prostě takže Švédsko na tom nakonec vydělá. My negarantujeme nic, stejně to zaplatíme, protože to je půjčka, kterou garantuje nebo kterou splatí Evropská unie, takže do té doby, co bude existovat Evropská unie, tak to budeme platit skrze Evropskou unii, takže my nic negarantujeme, zároveň to zaplatíme, ale na ty peníze si nešáhneme, takže do české ekonomiky se nevrátí
1: nejhorší kombinace, ani koruna. Nejhorší kombinace. Řekněte mi, když jste zmínil tu Ukrajinu, tak americký prezident Trump zase říkal, že teď, když se to všechno podaří, tak bude mít víc času na řešení Ruska na Ukrajině a o půl dne později prohlásil, že to není jejich válka a tudíž, že ať si každý domyslí. Ptám se, z vašeho pohledu, protože znáte Američany, tak budou vůbec mít ještě chuť do téhle války, respektive do té ruské agrese na Ukrajině zasahovat?
0: Já si nemyslím, že nějakým dramatickým způsobem, že tu chuť skutečně mít jako nebudou. Nakonec to nemusí být špatná zpráva, ale myslím si, že k nějaké koordinaci s ohledem na Rusko a podpory tedy Ukrajinců bude docházet. Ne, takže bych očekával, že Američané budou dávat peníze. Konec konců Američané platili tu válku s Íránem a my jsme tam nepřispívali, tak Američané nechtějí přispívat tady, což je škoda, protože si myslím, že se jim to nakonec taky vyplatí. Ale je to samozřejmě jejich jako rozhodnutí a je to válka v Evropě a je to rozhodně jako naše větší odpovědnost, že se nás dotýká víc jako lidí, kteří tady v Evropě žijeme, ale že Američané budou pokračovat v podpoře zpravodajské ukrajinské straně, že budou dodávat zbraně, které si tam ostatní budou nakupovat pro Ukrajinu, případně Ukrajinci přímo ty, které nemohou nakoupit jinde, protože pokud existuje evropská alternativa, tak samozřejmě se bude nakupovat v Evropě, když to je za naše peníze, tedy evropské. A celkově si myslím, že možná může dojít k nějaké koordinaci s ohledem na sankce vůči jako Rusku, protože to, co se myslím změnilo a to, co aspoň doufám vidí prezident Trump a jeho okolí, je, že Rusko Rusko prostě nevyhrává. Oni byli jednu chvíli přesvědčeni o tom, že Rusko vyhrává, že nakonec Rusko tu Ukrajinu srazí na kolena, okupuje ji a že to je v tomto, z tohoto pohledu zbytečná válka. Teď si myslím, že už vidí, že to jako není tak, že by senzačně vyhrávali Ukrajinci, ale rozhodně to není o tom, že by Rusko vyhrávalo.
1: Vy jste řekl na můj dotaz ohledně případné americké účasti na tomhle, jste mi řekl, možná je to tak lepší. Takže se jenom ptám, je lepší z vašeho pohledu, aby prostě Amerika do toho nešla, protože nadělala třeba, nechci říct víc škody než užitku, ale jako vazby Donalda Trumpa na toho Putina byly očividné. Tak kvůli tomu si myslíte, že je to lepší, že do toho nepůjde?
0: Já myslím, že to, co předvedl hlavní americký vyjednavač Steve Witkoff na Rusku a na Ukrajině, respektive ten fakt, že v Rusku byl mnohokrát, na Ukrajině ani jednou, tak to prostě svědčí o tom, že se přinejmenším doteďka neosvědčil a že možná prostě mít jiného vyjednavače, který lépe pochopí tu situaci a bude lépe brán oběma stranami, že by bylo výhodnější pro Spojené státy, pokud by se tam chtěli nějak jako více angažovat. Tak jak Steve Witkoff, se mu podařilo prostě udělat průlom, co se týká těch rukojmích například v Gaze a obecně dílu o Gaze, kde je relativní jako příměří a relativní klid, tak to se mu prostě s ohledem na Rusko nepodařilo a úplně přesvědčivý jako vyjednavač tam skutečně prostě nebyl. Takže se současnými vyjednavači si myslím, že to nikam nepůjde. Takže když nebudou mít ambici Spojené státy vyjednávat a budou mít ambici Spojené státy pomáhat, spolupracovat tak prostě jako s dalšími spojenci, tak je to lepší. Zároveň si myslím, že se změnilo to, že Donald Trump teď vidí a konec konců na tom summitu G7 to i do určité míry prohlásil, že vidí souvislost mezi Ruskem, Iránem, Čínou, Severní Koreou, takže vidí souvislost s těmi jeho prioritami a s tím, co pálí daleko více Spojené státy, s tím, co pálí nás tady v Evropě.
1: Bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky velvyslanec v Izraeli, dnes analytik Tomáš Pojar, byl mým hostem v Osobnosti Plus. Děkuji za to.
0: Děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu.
8: Kratom je látka, která má dopady na zdraví, a zejména zdraví mladých lidí.
7: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Premiér obavy o nezávislost médií odmítá.
9: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
7: Čeští fotbalisté trénovali na zítřejší zápas proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Kolony popojíždějí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů. Je středa 17. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online anebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
10: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
10: Vláda s přísněním reaguje na
7: rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
12: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
7: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Radiožurnál.
13: Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnili alianční cíl výdajů na obranu ve výši 2% HDP, řekl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že Česko 2% hranici zakotvenou zákonem splnilo.
14: Minulá vláda podle exministra dopravy Martina Kupky z ODS zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, jako například investice do dopravní infrastruktury.
15: Současná vláda ve svém rozpočtu počítá s těmi souvisejícími položkami v ještě mnohem větším rozsahu. Pokud to NATO neuznalo za ten loňský rok, tak to pro ten letošní bude ještě mnohem větší problém.
14: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že se jeho vláda bude snažit cíl splnit, ale nikdy neřekla, že se jí to povede. Podle Rutteho činí chybějící investice do obrany od Česka, Slovinska a Albánie v celkovém měřítku jen velmi malou částku. Většina spojenců totiž loni výdaje na obranu významně navýšila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
13: Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání. Zatím se k ní přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
16: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
17: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
16: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
18: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
16: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
13: Senátoři právě teď jednají o zpřísnění pravidel pro úřední změny pohlaví. Novelu navrhla skupina předkladatelů hlavně z klubu ODS a TOP 09. Návrh kritizuje část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
19: Názory na navržené změny se v Senátu různí. Předkladatelé v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09 chtějí, aby úřední změnu pohlaví schvalovaly soudy a aby translidé povinně chodili na psychoterapie. Odpůrci novely to přirovnávají ke konverzním terapiím, tedy praktikám, které mají za cíl změnit sebevnímání člověka. Používaly se třeba proti homosexuálům. Podle vyjádření předsedů klubů je možné, že Senát změny odmítne nebo vrátí k předpracování. Večer by měla přijít řada ještě na debatu o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu státního rozpočtu dopravní stavby. Opoziční strany to kritizují a návrh v Senátu zřejmě narazí. Z Valštinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
13: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých států Unie.
20: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
21: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům se vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
20: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
13: Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal žalobu proti 4 bývalým členům představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta. Správce je přesvědčený, že lidi z bývalého vedení Liberty jsou zodpovědní za úpadek huti. Zhruba za hodinu dorazí na zámek ve Versailles americký prezident Donald Trump. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho pozval na večeři na závěr summitu 7 největších ekonomik světa. Prezidenti si zároveň připomenou 250 let od nezávislosti Spojených států. Na nádvoří zámku ve Versailles je náš zpravodaj Martin Balucha.
0: Já teď stojím přímo uprostřed nádvoří, před chvilkou tu prošla čestná stráž, na Zlaté střeše vidím vojáky. Americký prezident Donald Trump se má přijet zhruba ve 7:45, přivítá ho francouzský prezident Emmanuel Macron, potom Trumpa čeká prohlídka zámku, včetně zrcadlového sálu, což je jedna z nejprestižnějších místností tady ve Versailles. Oba prezidenti si prohlédnou následně dočasnou výstavu, která je věnovaná 250. výročí americké nezávislosti. Právě tady na zámku ve Versailles koncem 18. století Ludvík 16. přijal americkou delegaci, a to v čele s Benjaminem Franklinem. A o pár let později tady na zámku stvrdili smlouvu o americké nezávislosti. Slavnostní večeře státníků se tady zúčastní na 30 osobností, jde o členy francouzské vlády, americké administrativy i zástupce ekonomického světa. Ze zámku ve Versailles Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté trénovali v kompletním složení na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou budou Češi hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice od 18 hodin našeho času. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Dnes pokračuje program světového šampionátu. Už za necelou hodinu vstoupí do turnaje Portugalsko v sestavě i s Cristianem Ronaldem. Portugalci budou čelit Demokratické republice Kongo. Ve 22 hodin našeho času začne utkání Anglie-Chorvatsko. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromze. Dvojzápas začne 24. července na hřišti severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sadech. Asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš mluví o odlišných podmínkách při dvojzápasu.
22: Myslím, že tam je polární deň, takže dlho tam bude svetlo, bude tam umelá tráva, takže na všetko sa budeme musieť pripraviť a samozrejme pár tréningov si dáme na to, aby sme si privykli na určitý povrch.
1: Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy s chorvatským NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné.
23: Kolony na D1 u Brna, taky na pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Táhnou se od 176. kilometru až do Brna k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte jen místy, třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky v okolí 180. kilometru. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 12. kilometru až na D1 až k D1 opět hlavně kamiony v pravém pruhu. A na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte v koloně před sjezdem na Ořech. Je to asi na 15 minut, popojíždí se už z plzeňské dálnice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
25: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
26: Jak zásadní je pro uplatnění unijního migračního paktu návratové nařízení, které schválil Evropský parlament? Jak se podle nové studie vyvíjí v letošním roce realitní a hypoteční trh? Jak se bývalý generální ředitel Slovenského rozhlasu a televize ohlíží za protestními akcemi proti vládním zásahům do systému veřejnoprávních médií? Evropský parlament schválil nové unijní předpisy, které mají zjednodušit návrat občanů třetích zemí, kteří pobývají na území Evropské unie. Legislativa, na níž se začátkem června předběžně dohodli vyjednavači europarlamentu a členských států, počítá mimo jiné se vznikem tzv. Návratových center mimo území unie a s tím, že migranti budou povinni spolupracovat s úřady. Podle návratového nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit stát 27, a to buď okamžitě, nebo ve stanovené lhůtě. Pro novou úpravu návratové politiky hlasovalo 418 europoslanců ze 666 přítomných. Europoslanec za hnutí STAN Jan Farský poznamenává, že soubor nových opatření podporují i frakce, které dřív odmítaly tzv. Migrační pakt.
2: Nezapomenu na ty hromady debat před volbama v roce 2024, kdy jsem poslouchal, jak migrační pakt je pozvánkou pro migraci, a do nekonečna jsem se snažil vysvětlovat, ne, je to přísnější ochrana vnějších hranic, je to návratová politika, je to otázka toho, aby byli všichni evidováni a nemohli se volně pohybovat po Schengenu, právě proto, abychom Schengen zachovali.
26: A podle europoslance za hnutí ANO Jaroslava Bžocha z frakce Patrioti pro Evropu je návratové nařízení nejvýznamnější legislativa, jakou Evropský parlament schválil za poslední rok.
21: Migrační pakt bez tohoto nařízení tak nic neřeší a za to jsem velmi rád, to samozřejmě podporujeme, protože nebýt patriotů v Evropském parlamentu, tak nic takového nastalo nemáme. Je to vlastně jediná legislativa, která tu migraci bude konečně řešit.
26: Naším hostem je Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Tintenku Europeum. Dobrý den.
3: Dobrý den, Skyšeněva, díky za pozvání.
26: Pokud úřady rozhodnou o návratu migranta do země původu a on bude mít povinnost spolupracovat s úřady, jak to má probíhat?
3: Tak tam právě ta povinnost spolupracovat s úřady bude dávat státům určité nástroje, které můžou intenzivněji právě vyžadovat, třeba prokazování identity, nutnost předložit, ale případně i nějakým způsobem zadržet cestovní doklady, pokud je ten migrant má, a nutnost vlastně dostavovat se k úředním úkonům nebo respektovat ty uložená opatření, tak aby ten migrant byl pod větší kontrolou a nestávaly se například případy jako v minulosti, kdy se vlastně bez dokladů odebere do jiného státu a vytratí se z toho systému. Takže je to spíše o těch nástrojích. A pokud by nějaký ten migrant nespolupracoval, tak je tam možnost té právě detence, tak jak jste o tom mluvili.
26: Ano, ti, u nich by tedy hrozil útěk nebo by představovali bezpečnostní riziko, mohou být za určitých podmínek umístěni až na 2 roky, nebo možná i déle do detenčních zařízení. O čem se bude v té lhůtě rozhodovat?
3: Tam právě se bude rozhodovat o tom, co dále s tím migrantem se bude dělat, jakým způsobem bude vrácen ideálně do té země původu, anebo jestli bude navrácen někam jinam. Ta detence je vlastně velmi zásadní opatření a má to fungovat spíše jako krajní opatření právě v případě, že existuje vysoké riziko útěku nebo ta osoba opakovaně nespolupracuje, a právě bude sloužit k tomu, aby v podstatě nedocházelo k tomu problému, tak jak jsem ho už popisoval, že migrantovi není schválen azyl a má být vyhoštěn z toho členského státu, ale on v podstatě tím systémem jaksi propadne a ztratíme nad ním kontrolu. Samozřejmě jsou tady i různé lidskoprávní organizace a jiné instituce, které třeba poukazují na to, že to může být problematické, ale právě z toho důvodu je tam důležité, že ta detence bude požadovat individuální rozhodnutí a odůvodnění a vždycky bude podléhat právním zárukám, tak aby vlastně k ní docházelo jenom v případě, že bude skutečně hrozit, že ten migrant nebude spolupracovat anebo například se uteče z toho azylového řízení.
26: Počítá nová legislativa se stávající sítí detenčních zařízení nebo se má dál rozšiřovat?
3: Tak tam spíše v té legislativě, tak jak to čteme, se jedná o tom, jak budou pravidla a nástroje těch návratových řízení. Nikoliv se nemluví tolik o tom, jestli bude nutné budovat více tu konkrétní infrastrukturu, ale já bych řekl, že pokud skutečně ta detenční zařízení budou využívána a bude se k tomu sahat ve více případech, tak bude muset docházet k tomu, že i ta infrastruktura jako taková nebude stačit a bude se muset nastavovat nějakým svým způsobem větší počet těch detenčních zařízení, tak aby odpovídala těm potřebám, ale bude záležet samozřejmě na potenciálních migračních vlnách a na tom, jak každý ten členský stát, který třeba bude té migrační vlně čilit, bude s těmi tendencemi nakládat potom.
26: V jakých případech by mohli být odmítnutí migranti převáženi do návratových center ve třetích zemích, se kterými by Unie uzavřela příslušné dohody, a nakolik jsou vůbec podobné úmluvy reálné?
3: Tam je to velice komplikované právně, ale je to komplikované i vlastně funkčně, protože vlastně tato detenční centra v těch třetích zemích tak mají sloužit právě v těch případech, kdy tomu migrantovi bude zamítnut azyl v rámci Evropské unie, ale bude zase problém ho dostat do té země původu, odkud on přišel, ať už z důvodu, že nebude možné ho tam vrátit nějak procesně, anebo že ho ta země nebude ochotná přijmout. A v takové chvíli právě se jedná o těchto z těch vlastně centrech ve třetích zemích, které by měly sloužit k tomu, že bude potom to centrum držet ty migranty, které nebudou schopni dále postupovat.
26: Není to ale iluzorní? Najdou se takové země, které by byly k něčemu takovému ochotny?
3: Myslím si, že nějaké předběžné dohady tam s některými třetími zeměmi okolo Evropské unie jsou, ale bude to samozřejmě proces na velmi dlouhá vyjednávání a bude tam muset být nějaká incentiva pro ty dané země, tak aby ta migrační centra u sebe stanovila a začala fungovat. A samozřejmě pak je velká otázka, kdo bude zodpovídat například za ty neúspěšné žadatele o azyl v těch migračních centrech, jestli tam budou dodržovány všechny vlastně potřebné vlastně požadavky na to, jak s nimi zacházet a jak vlastně v těch centrech dodržovat ta základní pravidla, tak aby jsme v podstatě s těmi migranty nakladali podle všech potřebných pravidel. Takže vlastně ta cesta je jakoby skutečně dlouhá, ale má to být ten krok k tomu, aby jsme byli schopni zajistit, že skutečně v Evropské unii dostanou azyl pouze ti oprávnění žadatelé, k tomu je primárně ten migrační pakt a pak ta návratová úmluva bude o tom, aby vlastně jsme byli schopni ty neschválené žadatele o azyl dostat pryč z Evropské unie, aby nám nepropadly tím systémem a nezůstávaly neoprávněně v Evropské unii, takže je to asi krok správným směrem.
26: A dá se říci, že jde skutečně o klíčový dodatek k takzvanému migračnímu paktu, který začal platit koncem minulého týdne?
3: Určitě je to vlastně jakoby druhá část toho, bez které by v podstatě fungovala jenom ta první část, kde vlastně ten migrační pakt řeší solidaritu mezi těmi státy, řeší ten proces toho vstupu do systému, jakým způsobem jsou vyřizovány ty azylové žádosti a jakým způsobem vlastně potom se nakládá s tou žádostí jako takovou, když to ta navrátová politika pak má řešit to, co řešit, vlastně řešit to, jakým způsobem budeme poté nakládat s těmi migranty, kteří nejsou úspěšní v těch žádostech a jakým způsobem zajistíme, že nebudou v Evropě zůstávat.
26: Text návratového nařízení musí ještě potvrdit členské státy. Dá se to považovat za formalitu pouhou?
3: Myslím si, že to bude spíše formalita, protože právě i tohle vlastně politika byla celkem na žádost těch členských států a i tam byly předběžná jednání mezi Radou EU a Evropským parlamentem jako takovým, takže velice pravděpodobně ano, ale uvidíme, jestli tam například budou nějaké státy, které to budou nějakým způsobem rozstřelovat a ta diskuze se potáhne, ale spíše bych čekal, že to projde.
26: Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Tintenku Europeum. Děkuji, nashledanou.
3: Moc krát díky a zdravím do Česka, mějte se hezky.
26: Hypotéku má momentálně 18% Čechů a dalších 19% si plánuje vzít do 2 a více let. Je to podobný podíl jako loni. Ve 84% případů úvěr použili ke koupi vlastního bydlení, dalších 9% na nákup investiční nemovitosti nebo pro své děti. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zúčastnilo se ho 1001 dotázaný od 18 do 79 let. V publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám autora průzkumu Michala Straku z agentury Ipsos. Dobrý den.
4: Dobrý den.
26: Podle statistiky Hypomonitor poskytly banky a stavební spořitelny v květnu hypoteční úvěry za 52,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54%. Čím to je?
4: Ono celkově se uvolňuje nejen trh s hypotékama, ale my vidíme v tom sentimentu i větší ochotu lidí v těch pokrizových letech utrácet i za jiné věci. Dá se říct, že jsme se trošičku oklepali a do budoucna hledíme s trošku větším optimismem, než tomu bylo třeba před 2, 3, 4 lety, kdy vrcholily energetická krize a inflační krize. Takže je to celkové uvolnění a samozřejmě populace, kromě toho, že potřebuje řešit to bydlení, protože v minulých letech až polovina těch, kteří potřebovali řešit bydlení, tak hypotéku odkládali a pořízení nového bydlení odkládali a teď se můžou vlastně trošičku kumulovat i tyhle ty odložené potřeby.
26: Proti dubnu se ale objem hypoték snížil o 14,5%. Proč?
4: Takhle my meziměsíčně takhle nevíme, má to určitě svoji nějakou dynamiku. My se díváme na ty dlouhodobé ukazatele a hlavně zjišťujeme ty důvody zákazníků. Ono to může být tak, že příští měsíc bude zase nějaký rekordní nárůst nebo bude nějaká stagnace. Díváme se na to spíš z dlouhodobého hlediska a dlouhodobého hlediska je, že loňský rok byl rekordní, co se týká v porovnání v pětiletém srovnání a letošní rok asi zase nebude špatný. Uvidíme, jak dopadne. Ty meziměsíční posuny je složité nějakým způsobem komentovat.
26: Jaká je v současnosti průměrná plánovaná výše úvěru a jaká je realita?
4: Tam dochází k velkému nárůstu, samozřejmě, který kopíruje nárůst cen za nemovitosti. Já, když se podívám třeba ještě do roku 2021, tak tam ti, kteří měli hypotéku, tak byla v průměru ke 2 milionům a ti, co ji plánovali, tak už věděli, že budou muset vydat 2 200 000 a více. V současné době, jenom abyste viděli toto porovnání, tak ti, co mají hypotéku, tak je průměrná za 2 600 000 a ti, co ji plánují, tak už vědí, že si budou muset zřejmě připravit 3 200 000 a více. Takže vidíme, že tam dramaticky rostou jak ty současné hypotéky, které už zákazníci mají, tak ti, co ji plánují.
26: Jak velkou část příjmů vydávají v průměru domácnosti na splátky?
4: To se taky bohužel zvyšuje. Řekněme před nějakými 5 lety to byla zhruba 25% příjmu domácnosti. V současné době se to šplhá spíše ke 30% a teďko už přes 30%. A zajímavé je, že ti, co plánují hypotéku v horizontu 1 nebo 2 let, tak 33% z nich už říká, že to zřejmě je bude stát více než 40% příjmu domácnosti. Což už se dostáváme přes nějakou kritickou hranici. Prostě tak, jak zdražují nemovitosti, tak to zřejmě bude z té peněženky domácnosti odebírat větší podíl, než to odebíralo třeba v minulých letech.
26: Z dat ČSOB indexu bydlení vyplývá, že ceny bytů v první čtvrtletí meziročně vzrostly o 12,5% a rodinných domů o 9,1%. Dá se předpokládat, že porostou dál?
4: Asi se to dá předpokládat, nevím, jestli to bude plošně, určitě v zajímavých lokalitách větších měst a samozřejmě Prahy to tak určitě bude. Zároveň i zákazníci, zhruba 70% z nich hovoří o tom, že očekává další růst cen nemovitostí. Když se podíváme na obyvatele Prahy, tak tam je to třeba 82% z nich říká, že ceny dále porostou.
26: A stručně porostou i úrokové sazby, které v průměru stouply na 4,67% z dubnových 4,2%.
4: Odhady, řekněme, trochu liší. Shoda je na tom, že jsme teďko někde pod vrcholem píku, že by to dramaticky nemělo překročit třeba 5%. A to zdražování, nebo respektive zvyšování těch úrokových sazeb už by nemělo být tak dramatický.
26: Michal Straka, specialista na finanční trh agentury Ipsos. Děkuji vám, nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.
26: Prezident Petr Pavel chápe chystanou jednodenní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Při dnešní návštěvě Vysočiny označil za legitimní. Novinářům řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií. Podle vládou schválené novely mají Česká televize a Český rozhlas místo současných poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu. Bývalý slovenský premiér Eduard Heger v dnešním Interview Plus označil současné plány české vlády za útok na veřejnoprávní média. Varoval, že se Česko vydává slovenskou cestou. U telefonu je Luboš Machaj, bývalý generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkujem za pozvání.
26: Když jsem citoval Eduarda Hegera, byla to jeho vláda, která zrušila takzvané koncesionářské poplatky. Otevřela se tím tak cesta k zestátnění médií veřejné služby?
5: V podstate áno, tá cesta vtedy začala. My sme upozorňovali, že je to akési otvorenie pandorinej skrinky a upozorňovali sme v podstate vtedy Richarda Sulika, ktorý presadzoval zrušenie koncesií, že vlastne tým odovzdáva média verejnej služby do náručia politikov. On tvrdil, že proste je zásadne proti akémukoľvek takejto forme nepriamej dane. A teda presadil to, bolo to veľmi rýchle, bolo to tesne pred Vianocami, bolo to napojené na to, že on zahlasuje za štátny rozpočet len v tom prípade, ak sa táto podmienka zrušenia koncesií dostane teda do rokovania, rokovanie vlády, a bohužiaľ tak to skončilo nakoniec.
26: Už v lednu ste upozornil, že napojení na státní rozpočet je pro Český rozhlas a Českou televizi cestou do pekel, jak ste řekl. Zároveň ste už tehdy prohlásil, že slovenský scénář u nás už nastal. V čem je podobnost a v čem se liší od toho, čím jste si prošli na Slovensku?
5: Tak viete, ako tá podobnosť je v tom, že v podstate je to cesta taká, aby sa verejnoprávne médiá dostali pod väčší vplyv politikov. Viete, pre mňa vždy boli koncesie garanciou nezávislosti, vždy som to hovoril, keď je pravdou, že teraz v rámci Európy sa o koncesiách veľmi hovorí, existuje viacej spôsobov financovania verejnoprávnych médií. Vy ste sledujete napríklad aj vývoj v BBC, čo vždy bol taký etalon demokracie v tejto oblasti, a tam sa tiež hovorí o tom, že koncesie treba nejakým spôsobom transformovať. A je pravda, že také najúspešnejšie verejnoprávne médiá sú na severe Európy, a tam napríklad koncesie nie sú. Je tam robená špeciálna verejnoprávna, takzvaná verejnoprávna daň, s čím ale u nás nesúhlasili a napojili vlastne rozhlas a televíziu priamo na štátny rozpočet.
26: Jakou formu měly protesty, které provázely změnu financování veřejnoprávních médií a pak rozhodnutí o zrušení RTVS a její nahrazení institucí pod názvem Slovenská televize a rozhlas?
5: Viete, začalo to hneď, keď vláda o tomto začala uvažovať. My sme upozorňovali na to, ono už keď prišla štvrtá vláda Roberta Fica, tak tam sa do programového vyhlásenia vlády dostala veta, že treba vrátiť verejnoprávnosť do verejnoprávneho média, čo teda vyvolávalo taký otáznik, a chceli sme o tom diskutovať. Moc sa o tom s nami baviť nechceli, niečo podobné, ako bolo s Českým rozhlasom a s Českou televíziou. No, ľudia to veľmi samozrejme pozorne sledovali, a ten prvý taký prejav bol, že 1200 zamestnancov, to bolo v podstate 80% ľudí, podpísalo takú výzvu, že nesúhlasia s tým, aby sa takýmto spôsobom upravovala legislatíva, aby sa rušila RTVS, lebo už tedy sa hovorilo o tom, že iná možnosť, ako napríklad zbaviť sa managementu, ktorý nesúhlasil s týmito vetami, bolo zrušenie, lebo inak mňa teda ako generálny riaditeľ odvolať nemohli. 1200 ľudí to podpísalo, len viete, ako bolo to tak, že vtedy ten vlak bol zbehnutý, a čím viac sa blížil ten moment, to znamená ten 1. júl, tak tým tie protesty do istého miery, tak by som povedal, vyprchali, keď je pravdou, že niekoľko sto ľudí išlo pred parlament v tom období, keď sa malo schvaľovať tento zákon, a nakoniec bol veľký také vzopnutie bolo, aj keď podobne ako u vás sa išlo do práce v čiernom oblečení, ale je pravdou, že do istej miery takáto autocenzúra začala prevládať, a tie protesty postupne nejakým spôsobom sa vytratili.
26: V poslední minutě našeho rozhovoru, jak reálný nebo jaký reálný dopad tedy měli nebo mají vládní zásahy do systému médií veřejné služby na Slovensku?
5: No, zásadný, lebo ten zákon jasne hovorí o tom, že akým spôsobom sa menuje rada z rozhlasov a televízie Slovenska, ktorá sa proste z nejakého orgánu, ktorý bol aspoň čiastočne nejakým spôsobom rozložený medzi viacej politických názorov, tak sa stal jednoznačne provládny, lebo štyria členovia z 9-člennej rady sú menovaní priamo ministerstvom a piati parlamentom. Nebola tam žiadna možnosť, aby sa tam dostali nejakí ľudia, ktorí majú iný názor teraz z opačného politického spektra a boli volení naraz, to znamená, bolo zabranené tomu, aby sa postupne teda jednotliví členovia rady menili, ako to je v demokratických krajinách. Vedlo to k tomu, že vlastne na čele rady, ktorá je hlavným kontrolným orgánom, sú zástupcovia ministerstva kultúry, keď viete, že podpredsedom je pán Machala, predsedom pán Benčurik, ktorý je šéfom odboru médií. Je to absurdné, to nie je v žiadnej krajine, aby takýmto spôsobom mala vláda dopad na činnosť verejnoprávneho média.
26: To byl Luboš Machaj, bývalý generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
5: Tak, děkujem. Dovidenia.
26: Tolik podvečerní publicistika, Vladimír Kroc, teď další zprávy.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Český
25: Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválili to senátoři. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Předlohu teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna roku 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na Svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. V pobaltských zemích by mělo být podle lotyšského premiéra rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle něj nezbytné. Řekl to po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. Dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně létají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o jeden rok, tedy na 5 let. Už za půl hodiny vstoupí do fotbalového mistrovství světa Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu od 22 hodin našeho času mezi Anglií a Chorvatskem. V 1 ráno odstartuje utkání Ghana-Panama, ve 4 hodiny ráno pak duel Uzbekistán-Kolumbie.
23: Nehoda na D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 stále silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru od sjezdu na Ostrovačice pojedete pomalej až do Brna k omezení na 196. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním vlevem pojedete o něco rychleji, zastavíte jen místy. Teď navíc na 195. kilometru ve směru do Ostravy i nehoda. Těsně před omezením u D2 se v prostředním pruhu srazil kamion s osobním autem. Je to čerstvá nehoda, zatím bez policie a kolona zpomalí. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona od 11. kilometru, hlavně v pravém pruhu, a táhne se až do Brna ke stavbě u D1. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 4. kilometru benzinky Rudná a provoz pak vázne až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Opět hlavně v tom pravém pruhu. A na silnici 43 ze Svitav do Šumperka opatrně za Lanškrounem. V Serpentínách za Lanškrounem by tekla nafta na vozovku a klouže to. Na místo vyrazili hasiči vozovku vyčistit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
25: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, teploty klesnou ke 12 stupňům, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Nová realita. Benzín může být brzy za 35 korun. Irán vyhrál, kdo tedy prohrál? Sliby, chyby by pro Babišovu vládu někdy nebyly na škodu. A nebo americká AI, neboli nic než národ. To jsou titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
24: Názory a argumenty.
8: Nejprve ale téma, o kterém v úvodu řeč nebyla. Podle několika britských médií stála za loňskými žhářskými útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera síť napojená na Kreml a mělo jít především o šíření chaosu, nenávisti a rozdělování společnosti. Terčem žhářských útoků bylo auto, které dříve Starmer vlastnil, vchod do domu, kde premiér dříve bydlel, ale také čistě Starmerův dům, který ovšem momentálně obývá jeho příbuzná, neboť on žije na slavné adrese Downing Street 10, čili v tradičním sídle předsedů vlád. A britský soud už za útoky odsoudil dva muže ukrajinského původu. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Znamená to tedy, že hybridní akce ruských tajných služeb pokračují?
9: To rozhodně. Přece jenom bych tě ale drobně opravil, ano, jeden z nich byl ukrajinského původu, jeden byl Rumun narozený na Ukrajině, rumunský občan rumunské národnosti. Ale to je opravdu v tomto případě celkem jedno. Oba byli v pondělí odsouzeni, u soudu ale přece jenom hodně věcí napadlo. A tady se právě ukazuje, jak důležitá je investigativní práce médií, v tomto případě veřejnoprávní televize BBC, která se pustila dál a objevila opravdu spoustu zajímavých věcí. Vlastně oni byli zaplaceni, nebo nakonec ani nebyli zaplaceni, ale byla jim slíbena odměna za právě toto žářství a další akce. Ani nakonec nedostali nic a vůbec nevěděli, na koho útočí. Věděli o svém cíli, jak píše BBC, asi tolik, co kulka o svém cíli. Takže vůbec nic. Později jim právě vlastně ten objednavatel akce sdělil, že teda zaútočili na dům vysoce postaveného muže ve Velké Británii a měli by zmizet. To ovšem už bylo pozdě, Lavrinovič byl zápětí zatčen. Ten objednavatel se identifikoval pod iniciálami nebo zkratkou EL. BBC se podařilo zjistit, že s velkou pravděpodobností jde o mladého ruského diplomata 23-letého, který se jmenuje Jevgenij Lukšin. Ovšem, jak BBC velmi zdůrazňuje, není to 100% ověřené. Ovšem, tento Lukšin se objevuje v mnoha vazbách právě na různé hybridní akce. Lavrinovič předtím vlastně šířil plakáty, kromě jiného údajné ultrapravicové skupiny Direct Action, přímá akce. Ovšem, jak právě BBC zjistila, vlastně tato skupina de facto neexistuje, ale má kořeny v Rusku. Účty,

0: pětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k $80 a nemá tak daleko k hranici $70, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady březnového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatelé plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě déle. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku. Lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na $150 za barel, podle některých na $200 za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu $140, v květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo $115. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí pětina světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadku dokážou nahradit ropovody, které postavili v Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod $100, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
1: Tolik Petr Holub. A u tématu ukončení, snad tedy, americko-iránské války ještě volně zůstaneme. Blízký východ čeká příměří, možná i mír, tak aspoň máme chápat páteční podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Tento mír ale někteří z aktérů mohou považovat za svůj neúspěch, respektive pokud vyhrál Irán, kdo tedy prohrál? A u mikrofonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Zatím nejde o mírovou smlouvu, ale příměří na dalších 60 dnů, přičemž řešení některých otázek, jako je iránský jaderný program, se odsouvá za tuto hranici, tedy na dobu, kdy už na Irán nebude uplatňován žádný tlak. Také dosud nevíme, jaké je přesné znění dohody, zatím známe jen verze, které vypouští iránské agentury, zatímco Američané mlčí. Pokud ale zhruba můžeme odhadnout, kam celá věc směřuje, dá se mluvit o iránském strategickém vítězství. Donald Trump může vycházet z toho, že v tuto chvíli měl na výběr mezi velmi riskantním návratem k válce a konsolidací situace, a tedy aspoň může mluvit o neprohře. Jestliže ale iránský režim vyhrál, kdo prohrál? Nejčastěji se jako o poraženém mluví o izraelském premiérovi Netanyahuovi. Ochlazení vztahu s Trumpem a Amerikou vůbec a neúspěch při pokusu o změnu íránského režimu nebo zastavení jeho jaderného programu se chápou jako hřebíček do rakve jeho politické dráhy. Mnozí z těch, kdo si Netanyahu a neoblíbili, to konstatují se škodolivým uspokojením. Potíž je, že špatná americká dohoda s Íránem je velký problém pro celý Izrael a jeho bezpečnost. To neříká Netanyahu, ale jeho odpůrci, včetně těch na levici. Izrael nadále zůstane terčem Iránu a jeho spojenců a nezbude mu, než v tomto konfliktu pokračovat, s Amerikou nebo bez ní, s jejím souhlasem nebo proti němu. Jedna fronta této íránské války proti Izraeli je v Libanonu a Libanonci, kteří o tento konflikt nestojí, jsou dalšími poraženými této války. Pokud by Irán prohrál nebo byl zásadně oslaben, Libanonci by měli šanci na osvobození od Hizbaláhu. To se teď nezdá pravděpodobné a Libanon zůstane nástrojem íránské politiky v oblasti. V určitém smyslu se to týká i Iráku, kde Irán bude nadále uplatňovat svůj vliv. A ještě mnohem více to platí pro Palestince, zejména ty v Gaze. Skutečnost, že Irán zůstal neporažen, znamená, že Hamás bude nadále počítat se svou šancí na pokračování svého boje. A to bude blokovat obnovu Gazy a jakoukoliv možnou dohodu s Izraelci. Výsledek války samozřejmě vnímají i arabské země Perského zálivu. Vidí, že Amerika se proti Íránu neprosadila, protože Trump nemá vůli, vytrvalost a možná ani technické možnosti, jak zvítězit. Musí se tady smířit s tím, že dominantním hráčem regionu bude v následujícím období Írán a dohodnout se na nějakém soužití budou muset s ním. Zjištění, že Američané couvli před Íránem, že jejich základny byly mnohem více zasažené íránskou palbou, než se čekalo, a že velmi rychle spotřebovali velkou část svých zásob, je špatnou zprávou pro další spojence USA, nejen Evropany, ale také Tchajvance a jejich šance proti Pekingu. Smíšené pocity mohou mít na Ukrajině. Írán přímo podporoval Rusko a je tedy i jejich nepřítelem. Ale také platí, že Amerika už nebude dělit svou pozornost a své výrobní kapacity mezi dvě bojiště. A také, že klesne cena ropy, hlavní zdroj příjmů pro Putina. A pak jsou tu ti největší poražení, totiž obyvatelé Íránu. Naděje na zhroucení režimu padly. Íránská mocenská elita se naopak může těšit na příliv peněz a prodloužení své existence. Režim navíc po letošních lednových demonstracích ztratil poslední zbytky legitimity, proměnil se navíc na vojenskou diktaturu a bude tedy ještě více vládnout pomocí síly. Svobodomyslní Iránci se ocitli v absurdní situaci, kdy museli přemýšlet, jestli dávají přednost pokračování režimu anebo pokračování války proti své vlastní zemi.
1: Tolik jen Fingerland. 6 měsíců už vládne kabinet Andreje Babiše a to je doba, za níž už je jistě možné se ohlédnout. A činí tak komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který říká v titulku svého příspěvku, že rčení sliby chyby by v případě Babišovy vlády někdy nemuseli být na škodu.
3: Půl roku od nástupu k moci mají ministři doložit, jak plní předvolební sliby obsažené v programovém prohlášení vlády. Uložil jim to premiér Andrej Babiš. Ten po nástupu do Strakovy akademie tvrdil, že bude průběžně vyhodnocovat dodržování vládního programu. U bodů, které už byly zdárně vyřešeny, by se měla na pomyslném semaforu rozsvítit zelená. Oranžová barva by měla dávat najevo, že na plnění slibu se stále ještě usilovně pracuje. Červená by potom měla symbolizovat přiznání, že se daný problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Pokud bude u některého z ministrů na pomyslném semaforu převládat červená barva, mohl by v Babišově kabinetu skončit. V tuto chvíli to patrně nikomu nehrozí. Alespoň předseda vlády se nechal slyšet, že ministrům poskytne dostatečný prostor k tomu, aby předvedli své schopnosti. Časový limit pro držení ochranné ruky nad jednotlivými členy vlády by měl představovat minimálně 1 rok. Po 6 měsících od jmenování kabinetu prezidentem převažuje u většiny ministrů oranžová barva. U bodů, kde už svítí zelená, je navíc sporné, zda byly skutečně vypořádány zdárně. Například ministryně financí si mohla odškrtnout prosazení státního rozpočtu na letošní rok. Jeho deficit však překonal hranici 300 miliard korun a je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Příprava státního rozpočtu na rok příští naznačuje, že jeho schodek spíše ještě naroste, než aby začal klesat. Ministr obrany by mohl rozsvítit červenou u výdajů na obranu. Ty letos nedosahují výše 2% hrubého domácího produktu a porušují nejenom závazek země vůči NATO, ale také zákon o financování obrany. Není to však dáno tím, že by Jaromír Zuna odmítal peníze pro armádu. V boji o konkrétní podobu rozpočtu však nebyl natolik silnou politickou figurou, aby prosadil svou. Zkrátka pohled na plnění programového prohlášení vlády je složitější a nelze ho jednoznačně vyjádřit barvami na pomyslném semaforu. Týká se to rovněž budoucnosti jednotlivých ministrů. Do hry vstupuje nejenom jejich výkonnost, ale také specifikum koaličního vládnutí. Andrej Babiš by mohl být nesmlouvavý pouze vůči lidem, kteří v kabinetu reprezentují hnutí ANO. U těch nominovaných motoristy sobě nebo SPD musí brát v potaz názor vedení těchto stran. Bez jejich podpory by ztratila vláda ve sněmovně většinu. A protože představitelé menších koaličních partnerů své lidi hájí, musí premiér jejich v některých případech špatnou práci tolerovat. Nechce-li poškodit sám sebe a svoje hnutí, musí být schovývavý rovněž k ministrům za ANO. Ke změně postoje ho zatím nenutí ani pohled do volebních průzkumů. Podle nejnovějších dat nadále Babišovo hnutí dominuje žebříčku volebních preferencí. Byť od posledních sněmovních voleb mírně ztratilo, není propad nijak dramatický. Nic na tom nemění ani napětí ve vztahu vlády s prezidentem nebo masivní demonstrace. Dominanci hnutí ANO neohrozila ani řada sporných rozhodnutí, která vláda během půl roku existence učinila. Vzhledem k reálné síle opozice, tak Andreji Babišovi i nadále svítí na pomyslném semaforu zelená, aby plnil předvolební sliby. Byť u některých z nich by pro Českou republiku bylo lepší, kdyby se u nich nakonec objevila červená barva.
1: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud jde o americké produkty z oblasti umělé inteligence, která se prudce rozvíjí, to vypadá, že Trumpova vláda chce rozhodovat, kdo, komu a co se bude prodávat. A u mikrofonu je k tématu Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
4: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný, než rodilí Američané. Aby neporušil vládní nařízení, raději provoz těchto dvou nejnovějších verzí zcela pozastavil pro všechny, včetně amerických zákazníků. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň, proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Zahraniční spojence krok zařadil do stejné řady k Rusku či Číně. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě, ačkoliv o to sama firma nijak nestála a spíše do toho byla dotlačena okolnostmi. A je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Každopádně Amodei je především pragmatický biznismen, ale minimálně navenek se snaží vystupovat odpovědněji než ostatní otcové zakladatelé AI platform. Volá po regulaci a bezpečnosti AI. Když papež představoval svou encykliku o umělé inteligenci, vedle něj stál zástupce Anthropiku. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Ovšem zákaz exportu pro Anthropic vyděsil i Silicon Valley, protože je zjevné, že vláda chce nyní řídit to, kdo, komu a co bude prodávat. Více než stovka technologických lídrů a expertů, včetně lidí z Nvidia nebo Adobe, poslalo vládě ostrý dopis. Varují, že pokud vláda zakáže cizincům přístup k modelům, americké AI firmy nebudou moci zaměstnávat špičkové mozky z Evropy a Asie, což ochromí celý americký výzkum. Teď co s tím? Scénář je buď soud, nebo pravděpodobnější kompromis. V něm Anthropic implementuje další bezpečnostní pojistky. Předloží vládě absolutně transparentní seznamy zákazníků a výměnou za to ministerstvo obchodu licenci zmírní, aby modely opět mohly běžet, minimálně pro prověřené západní partnery. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
1: To byla publicistka Tereza Zavadilová. Za necelý rok Francouzi zvolí příštího prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na největší zemi EU, ale celý kontinent, včetně podpory Ukrajině. Buď se udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice, která ještě nikdy nebyla tak blízko možného vítězství. A slovo má Petr Janeška, bývalý český velvyslanec v Paříži.
5: Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá, a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného, charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o Fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
1: Petr Janeška byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a od mikrofonu se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
6: Interview Plus. Vyhovuje nový vládní zákon o rušení koncesionářských poplatků Evropskému aktu o svobodě médií? Může do podoby zákona zasáhnout Evropská komise? Stalo se v minulosti něco podobného? Pavlína Nečásková se zeptá bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
7: Interview Plus. Zítra 30 předpolednem na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Člena posádky katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí, zadržela policie. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Pro prodej kratomu by od příštího roku mohla platit přísnější pravidla. Plánuje to vláda. Chce, aby kratom nebylo možné nakupovat online, anebo aby nebyl v nižší 12% sazbě DPH. Změny v příštích týdnech začnou posuzovat poslanci. Předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi vadí třeba to, že podle vlády by si kratom mohli kupovat jen lidé starší 21 let.
9: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
8: Chorvatská policie podezírá z ohrožení dopravy prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli střetl s plachetnicí s českou posádkou. Důstojníka ráno policisté zadrželi. Státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy rozhodne, jestli nařídí vyšetřovací vazbu. Na plachetnici, která se po srážce potopila, bylo 8 Čechů. 4 z nich nehodu nepřežili.
10: Existuje důvodné podezření, že při řízení katamaránu nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo srážce, řekl chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič a na dotaz novinářů doplnil, že podle jeho informací kapitán plavidla v době nehody katamarán neřídil. Pokud by 33-letý důstojník byl obviněn, podle právní kvalifikace by mu hrozilo až 15 let odnětí svobody vzhledem k tomu, že při srážce dvou lodí přišli o život 4 lidé. Chorvatské úřady mezitím pokračují v přípravách na vytažení potopené plachetnice, aby ji mohli v rámci vyšetřování prozkoumat odborníci. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
8: Karlovarští skláři vyrábí ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálových sošek, dívčí postavy s globem nad hlavou připraví sklárna Mozart 20.
11: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Do vás musí bavit tady ta práce, to jinak to nejde.
12: Mistr sklář Milan Mann patří do týmu, který kolekci ikonických sošek vyrábí. Po úpravách před 2 roky jsou menší, jinak ale vznikají podle původního vzoru.
13: Všechno je tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit výrobní časy. Stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času. Těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
12: Dodává ředitel sklárny Martin Dvořák. Sošky musí být hotové do 3. července, kdy letošní jubilejní filmová přehlídka začíná. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
14: Fotbalisté Portugalska a Demokratické republiky Kongo vstoupili do mistrovství světa. Zápas hraný v Houstonu sleduje reportér Jaroslav Plašil.
15: Portugalsko je s Cristianem Ronaldem, který nahání Lionela Messiho, zatím tedy na dálku samozřejmě 0-0. Hrají na konci 2. minuty zápasu. Utkání můžete sledovat na Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Ve 22 hodin našeho času začne duel Anglie-Chorvatsko, v 1 hodinu ráno Ghana-Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán-Kolumbie. České softbalistky hrají 3. zápas na domácím mistrovství světa. Po ranní výhře nad Kubou nastoupili proti Italkám. Stručné informace doplní reportér Štěpán Bem.
16: Češky vyautovali Italky a dostávají se na pálku. Zatím je stav ve 1. směně 0-0. Z Prahy Štěpán Bem, Radiožurnál.
17: Kolona na D1 u Brna, v Praze nehoda na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 stále popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 182. kilometru až k omezení. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 11. kilometru pravý pruh plný až do Brna k D1. Na silnici 9 z Mělníka do České Lípy dejte pozor v zatáčkách před Dubou. V jedné zatáčce tam havaroval motorkář a na místo jedou záchranáři, omezí průjezd. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka směr Hradec Králové. U stavby okruhu za sjezdem na Počernice blokuje jeden pruh nehoda. Je tam kolona od Průmyslové zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 24 a na horách většinou naměříme 22 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
20: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali 2 v podstatě influencery.
21: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
22: Rezort opouštějí respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejich kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
23: Ministerstvo má mít letos o 1/3 nižší rozpočet.
18: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková-Skoupá, redaktorka Deníku N. Dnes je středa, 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
24: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
18: Tak, začněme novými tvářemi na ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
24: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový, konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Uhum. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. Uhum. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před 2 měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje, nebo se kterými chce komunikovat.
18: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to rozvíjíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
24: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
0: Mě a mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu.
24: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
0: Nejsem rasista, jsem statistik.
24: Ještě a právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
18: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
0: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v ohledu sociálních sítí a slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k lidem.
18: Tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi, vystupovat v nich nechce.
0: Já nebudu na žádných sociálních sítích, ani pouze budu pomáhat ze strategií. A natáčím.
18: Co je na tom špatně, že si vlastně motoristé vyberou člověka, který má pomáhat se sociálními sítěmi na MŽP, respektive proč o tom informovat?
24: To je dobrá otázka. My jsme nad tím taky přemýšleli, ale tam je několik takových otazníků. Jeden z nich je třeba i jeho vzdělání, protože Adam Šejna právě odmaturoval. Aha. A na toto místo je podle různých pravidel, podle tabulek ministerstva životního prostředí potřeba vysokoškolské vzdělání. A Adam Šejna na to dostal tedy výjimku podle vládního nařízení. Zároveň je to místo, které není vázáno na služební zákon, takže je to pracovní pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením. Takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nazbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky.
18: Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na ministerstvu životního prostředí, je víc.
2: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
18: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
2: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
18: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na ministerstvo životního prostředí a že třeba za ex-ministra Hladíka z KDU ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
2: Za minulé vlády, když byli dosazováni na socky lidé z mladé KDU ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
18: Tak kde je problém?
24: Je to pravda, ale tady opravdu vidíme, že se dostávají do státní správy lidé, kteří jednak mají kompetence, které nejsou úplně dobře asi vysvětlené. Kdyby nám to třeba ministerstvo vysvětlilo, proč tito lidé dostávají ta místa, tak budeme asi spokojenější. A jednak prokazatelně šíří třeba i dezinformace, pohybují se v nějakém alternativním mediálním světě.
18: Což je třeba případ i pana Kubáska? Co on tvoří? Co je to za člověka?
24: Je to tak, on je tedy řidič, skladník, nebo to jsou povolání, kterými on se živí nebo v minulosti živil, jak on sám o sobě říká, ale zároveň je to člověk, který se už zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
1: On zároveň teda, jak si říkal, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
24: On se spřátelí s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety, dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tady ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva, tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
1: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík, totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
24: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem. A ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
1: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Reimana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se na jeho podporu. To je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
24: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek, ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Reimanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také moc neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
3: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
1: Šejna, Kubásek, Fučík, Reimán a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka, což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt. Co všechno bude mít na starosti?
24: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi a evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
1: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokritické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
24: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu, že nechceme být závislí na autoritárských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci, tedy kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
1: A to, když kritici teď upozorňují na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
24: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového, ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
1: Mm-hmm. O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
24: Ta systemizace, úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu, rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. Mm-hmm. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhuta.
1: Tak že sám podal výpověď?
24: Sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem. Mm-hmm. Protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje.
1: A tak dále. A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
24: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrífovat z těch vedoucích úřadu. Nic takového se nestalo, Předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu. A to bylo vše, ale Petr Hlu popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude.
1: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrníka nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
4: Já poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
1: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
4: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
24: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila, stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu. A sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v Poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
1: No, jsou z toho videa, že řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
5: A jakoby tohle se neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
1: A kolik, dva týdny na to?
24: Dva týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku Klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí, nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
1: Tahle ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
6: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
1: A do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
9: Podle mě je to nějaká jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
24: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo já nevím, nová zelená úsporám, prostě klima, jsou to vyloženě. Bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali. To je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
1: To je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
24: Dá se říct, že těmi škrty těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují. A teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun. Jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci. To, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
1: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
24: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochraně přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a za kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na to ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem, takže nějaké bezvládí a nejistota.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
24: Tak díky moc.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili Ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. Ale teď mě zajímaly hlavně personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Cena za benzín klesne o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit, především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku. Tam loni přívalové deště spláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun. Fotbalisté Portugalska a Demokratické republiky Kongo hrají úvodní zápas na mistrovství světa a sleduje ho Jaroslav Plašil.
12: Portugalsko stále vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0, 31. minuta utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Za 2,5 hodiny začne duel Anglie-Chorvatsko. A české softbalistky ve třetím utkání na domácím světovém šampionátu nastoupily proti Italkám. Stručné informace má Štěpán Bém.
13: Češky hrají ve třetí směně s Italkami 0-0 z pražských Bohnic. Štěpán Bém, Radiožurnál.
17: Kolony u Brna na dálnicích a nehoda na silnici 9 na Českolipsku. Na dálnicích u Brna provoz slábne. Rozjela se kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Na D1 kolona už pouze na příjezdu do Brna směrem z Prahy a i ta se zkrátila od 185. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte jen místy a na chvilku. Na silnici 9 z Mělníka do České Lípy dejte pozor v zatáčkách mezi Medonosy a Dubou. Za Bukovcem havaroval motorkář a na místě teď pracují záchranáři. Můžou podle potřeby zastavovat provoz, už se tam tvoří kolona ve směru z Mělníka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě chladněji kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Je středa, 17. června, a nabízíme magazín o vědě, výzkumech a inovacích, tedy Vědu Plus. A tady je dnešní nabídka. Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. Čůrám zdravě, to je název edukační kampaně, která má za cíl povzbuzovat Čechy a Češky, aby se nestyděli zajímat o své močení, protože právě problémy s ním mohou poukázat na probíhající onemocnění. V Brně otevřeli nové centrum, které umí napodobit start rakety a i podmínky na oběžné dráze. A speciálními injekcemi přímo do dřeva zachraňují odborníci nemocné staleté stromy v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. O tom všem bude řeč. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
7: Věda Plus.
14: Vědci varují, že hraboší kalamity na českých polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny a ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení škody na úrodě a i potřeby nasazení jedů.
15: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
16: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
15: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
16: Avšak přece jenom ty nějaké mezery a díry jsou.
15: Samozřejmě, když půjdete dovnitř, tak už vidíte, že na některých místech je prořídlý. Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tato nora bude osídlena.
16: Takže hraboše doma nejspíš.
15: Určitě tam budou. Tady samozřejmě mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
16: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko a jejich přemnožení se vrací ve vlnách.
25: Výskyt hrabošů je prostě pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
16: Když se hrabošům daří a podmínky jim přejí, mohou škody narůst do obrovských rozměrů.
25: Pokud je to přemnožená kolonie hrabošů a je příznivé podnebí, to znamená sucho a teplo, tak prostě není proti tomu obrana a je ta úroda prostě vníveč.
16: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
15: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost. On zjistí, že to nejsou tak velké plochy, tak prostě migruje dál.
8: Jasně, takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak se nemusí příliš snažit, má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
15: To ale neznamená, když farmář jako zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou prostě ty hraboši také na polovinu. Je potřeba si uvědomit, že tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
16: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
15: Přesto v té krajině bude pořád velká variabilita. Budete mít vedle sebe pozemek, který bude netknutý a o 3 kilometry dál bude pozemek, který bude hodně poškozený. Ale ty změny v krajině jdou směrem, který zemědělcům pomůže.
8: Takže otázka teda množství hrabošů je otázka systémová.
15: Ano, ale ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
16: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
25: Už jsou v tom zemědělství více jak 40 let, ale nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích a na ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do toho lánu té kulturní plodiny.
16: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
19: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře, díky vhodným skupinám stromů, stromořadím, dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám.

0: fakulty Mendelovy univerzity Josefem Suchomelem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Suchomeli, co podle vašich dat ovlivňuje početnost hrabošů nejvíce?
1: Tak podle dostupných dat ovlivňuje početnost hrabošů nejvíce kvalita prostředí, ve kterém se ten hraboš vyskytuje. To znamená kvalita plodiny a výskyt víceletých porostů, které umožňují, aby hraboš dlouhodobě přežíval a dobře přezimoval. To znamená, pokud jsou tam v krajině plochy vojtěžky, jetelotrav nebo i travních porostů, které jsou orbou nedotknutelné nebo nedotknuté a mají tedy poskytují dostatek potravy po dlouhou dobu tomu hraboši polnímu, tak to je to nejlepší prostředí, které on obývá. Takže tohle je klíčový faktor, který rozhoduje o tom, kolik těch hrabošů v té krajině bude, a na to jsou potom navázány další faktory, jako těch klimatu a podobně.
0: No, ona ta studie, na které jste se podílel, upozorňuje na význam velikosti polí a struktury ano. krajiny. Ano. Povězte, proč jsou právě velké lány pro hraboše podle vás tak výhodné, když, jak jsme slyšeli v předchozí reportáži, ne všichni zemědělci vnímají pozitivně to zmenšení polí. Někteří říkají, že to na výskyt hraboše vliv nemá, když se zmenší.
1: No tak já samozřejmě rozumím tomu argumentu těch zemědělců, protože když máte určité pole, máte na ní plodinu, teď to pole je osídleno z těch okolních refugí, kde se hraboš vyskytuje a vzniknou vám škody, tak většinou nějakým způsobem nesrovnáváte, jestli ty škody jsou větší nebo menší na sousedním poli, které je větší nebo na nějaké menším a podobně. Obecně i ale platí to, že ty větší lány a větší pole představují pro hraboše polního stabilnější prostředí. Je to tak, že ti hraboši, když se vlastně rozmnožují a jejich kolonie se rozšiřují, tak v tom optimálním prostředí, pokud je to velký lán, třeba vojtěžky, kde je opravdu dostatek vhodných podmínek pro to, aby ten hraboš prosperoval ve všech směrech, tak ti mladí jedinci mohou bez problému dispergovat a rozšiřovat se do nejbližšího okolí, aniž by měli jakýkoliv problém s faktory, které mají hraboši na menších polích a které jsou časy v kontaktu s okraji těch polí. To znamená, obecně řečeno, predátoři loví převážně při okrajích polí. Když jsou ty pole menší, tak ti hraboši, když vytrují, tak často narazí na tu nosnou kapacitu toho pole, musí to menší pole opustit, dostanou se do otevřených ploch, přes cesty, přes silnice, do nevhodných podmínek, je to pro ně velice rizikové. Takže tohle jim na velkých polích nehrozí. V tomto směru ta velká pole opravdu slouží ke stabilizaci a ta populace se, abych to řekl, lépe zahušťuje a přežívá než v těch menších polích, které jsou vlastně dosažitelné všem těm faktorům negativním z těch okrajových zón.
0: Když už jste zmínil predátory, tak jak významnou roli hrají právě přirození nepřátelé hrabošů od dravců po další druhy živočichů? Můžou stavy hrabošů účinně regulovat? Teď dravců u polí vidíme docela dost.
1: Ano, tak to je problematika poměrně složitá a souvisí to s tím, že samozřejmě vliv dravců a jejich účinek na populace hrabošů je ovlivněn právě strukturou krajiny a složením vlastně různých typů plodin, které jsou na polích přítomny. Jde o to, že pokud je krajina dostatečně diverzifikovaná a ta plejáda predátorů může být vysoká poměrně, která se tam zdržuje, víme, že skoro 90 různých druhů savců a ptáků se u nás živí hrabošem polním, tak potom ten vliv je podstatně významnější.
0: No a řekněte, pane Suchomeli, nakolik je zvýšený výskyt hrabošů propojený i se současnými proměnami klimatu, například s teplými zimami a suchem?
1: Ano, to je problematika také zajímavá a to propojení je očividné, protože hraboš polní samozřejmě potřebuje k dlouhodobému přežívání dostatek potravy, dostatek vláhy, tedy tak akorát, dalo by se říct, a potom potřebuje také dostatek tepla. Klasická zima, která u nás dřív bývala, tak byla takovým ochráncem zemědělců, protože vlastně ti hraboši se díky nízkým teplotám nemnožili. Díky teplým zimám se dneska hraboši často množí po celý rok a to je velký problém a s tím souvisí i škody, které se přesouvají třeba z vegetační sezóny i do sezóny mimo vegetační a třeba na řepce a na ozimech potom vznikají vysoké škody i přes zimu. Takže má to na to určitě výrazný vliv.

0: No a závěrem, co by tedy pomohlo? Jaké máte návrhy, co s příliš velkým množstvím hrabošů s hrabošími kalamitami dělat v pár bodech?
1: No víte, to je problematika, jak tady zaznělo už v tom vašem příspěvku, tak je velice složitá. Jeden můj kolega, můj dobrý učitel, pan docent Zejda, kdysi prohlásil, že hraboš polní je nesmrtelný. A s tím nelze než souhlasit, protože jakákoliv změna, co se týče prostředí, třeba klimatická, nebo i změna hospodaření v krajině, změna společenského přístupu k regulaci hrabošů povede k tomu, že sice některé problémy se podaří řešit, ale jiné nové problémy vystanou a hraboš si najde nové řekelníky, které může nějakým způsobem využít ve svůj prospěch. To znamená, jediná možnost je neustále, jak bych to řekl, aplikovat celé spektrum potenciálních regulačních opatření, včetně dlouhodobých opatření, jako je velikost polí, charakter krajiny a podobně.
0: O škodlivém hraboši polním jsme mluvili s Josefem Suchomelem z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Rakovina močového měchýře patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Lékaři každoročně diagnostikují kolem 2300 nových případů a upozorňují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasné odhalení prvních příznaků. Přesto lidé mnohdy varovné signály podceňují. Na význam včasného rozpoznání právě těch varovných prvních známek upozorňuje dlouhodobá osvětová kampaň Čůrám zdravě. Kdo patří mezi nejohroženější skupiny pro rozvoj nemoci a jaké možnosti léčby dnes medicína nabízí? O tom teď budu mluvit s naším dalším hostem, jejím onko-urolog Antonín Brisuda z urologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak pane Brisudo, ta kampaň upozorňuje na to, že bychom měli věnovat větší pozornost změnám při močení. Máte za to, že Češi stále příznaky, ty varovné první příznaky onemocnění močového ústrojí podceňují, nebo že k lékaři zkrátka nechodí?
3: Já mám pocit, že v posledních letech se situace právě díky osvětě, vše možné nejenom co se týče rakoviny, ale i různých jiných kardiovaskulárních onemocnění zlepšuje. A pacienti chodí, doufám teda více na preventivní prohlídky praktickým lékařům a jsou si vědomi různých potenciálně nebezpečných příznaků. Myslím si, že ta situace se opravdu zlepšuje v poslední době.
0: No ale jestliže tady máme teď takovou tu kampaň, tak proč se vlastně děje? Vy jako odborníci se setkáváte s případy, kdy lidé přijdou pozdě a už se s tím nedá moc mnoho dělat? Nebo proč?
3: Ono je to spíš o propagace, řekněme o zvyšování povědomí, jo? Že hodně se mluví třeba o kampani Movember, která je v listopadu a ta je zaměřená na, co se týče urologie, teda na rakovinu prostaty, která je úplně nejčastější u mužů, a rakoviny varla, která je nejčastější u mladých mužů. Ale co se týče nádoru močového měchýře, to je taková diagnóza, která byla možná trošinku upozorňována, co se týče jako veřejné osvěty nebo povědomí. A vzhledem k rozvoji v poslední době diagnostiky a moderní léčby je určitě na místě, aby se mluvilo o této diagnóze nebo o této onemocnění. A proto se začalo o tom mluvit v rámci třeba těch kampaní, jako Čůrám zdraví a podobně.
0: No jestliže ročně v Česku přibývá kolem 2300 nových případů rakoviny močového měchýře, tak jak vůbec na toto číslo pohlížet? Je to díky častější diagnostice, díky té osvětě, anebo můžeme mluvit o problému, protože se vlastně počet nemocných dlouhodobě nesnižuje?
3: No, ten, co se týče incidence, čili výskytu nových onemocnění, tak ten trend v České republice je v posledních letech relativně stabilní. A to i co se týče mortality, ale co je jako do očí bíjící, je zvyšující se prevalence, čili hodně pacientů je diagnostikováno a potom žije s tím onemocněním. A navíc ty nádory jsou, nebo pro ty nádory je typické to, že často recidivují, čili že se vrací. Jo, čili prevalence dlouhodobě narůstá, ale samozřejmě pokud se podíváme na okolní, nebo celkově na incidenci ve světě, tak ta incidence narůstá. Jo.

0: což je dáno tím, že prostě lidé z toho, řekněme, třetího světa nebo rozvojových zemí se mají postupně, řekněme, lépe, mají třeba více prostředků na to, aby mohli kouřit, více pracují třeba v průmyslu chemickém a podobně, a taky lepší diagnostika. Jo? Dříve to bylo tak, že ty pacienti prostě nějakým způsobem umřeli na něco jiného nebo umřeli a nikdo nevěděl na co, a teďka jak se zlepšuje prostě diagnostika a evidence toho onemocnění, tak se ta incidence zvyšuje.
1: No a pojďme teď ještě k praktickým informacím, k praktické osvětě. Nejčastějším prvním příznakem přibývá krev v moči. Jak moc je důležité, aby v takové situaci člověk tento signál nepřehlížel a šel za lékařem? Nebo si to mohou lidé vysvětlovat i nějak jinak?
0: Je to tak, že makroskopická hematurie, to je viditelná hematurie, čili krev v moči, je typický symptom pro rakovinu močového měchýře, ale je to relativně častý symptom, který může značit i něco jiného. V pořadí diagnóz v podstatě na prvním místě je akutní zánět močových cest, řekněme močového měchýře, což je diagnóza typická pro mladší ženu, ale je to provázeno symptomatologií, že ta žena má potíže při močení, pálení, řezání a podobně. Na druhém místě je právě rakovina močového měchýře a udává se, že až 20% pacientů s nádory měchýře má makroskopickou, 20% pacientů s makroskopickou hematurií má diagnostikovanou rakovinu močového měchýře, ale co je podstatné je to, že ta makroskopická hematurie je asymptomatická, čili že se vyskytne bez jakýchkoliv provázejících symptomů.
1: Že to nijak nebolí, nic nepálí a tak dále.
0: To je právě ten varovný signál, kdyby ten pacient měl okamžitě, nebo ten člověk by měl okamžitě navštívit urologa.
1: No a koho se to týká nejčastěji? Tu diagnózu asi výrazně častěji slyší muži než ženy, je to tak?
0: Ten poměr je zhruba 3:1 ve prospěch mužů. Ono to bylo, nebo respektive...
1: V neprospěch, řekněme.
0: Je to tak, že vlastně historicky na začátku 20. století, kde stávalo moderní například kouření tabáku, tak se incidence nejen rakoviny močového měchýře, ale například plic a tak dále zvyšovala a častěji kouřili muži. Jo? Takže to bylo typické onemocnění pro muže. Potom vlastně v průběhu let, kdy začínaly více, bylo moderní kouření u žen a tak dále, tak se ta incidence zvedla i u žen, ale pořád platí to, že muži jsou postiženi více, asi 3x častěji, což je dáno tím, že přece jenom ta expozice různým chemickým škodlivým látkám je pořád vyšší. Navíc se udává, že možná ženy jako díky jinému hormonálnímu profilu mají, řekněme, nějaký ochranný mechanismus, který chrání před tímto onemocněním, ale samozřejmě zase na druhou stranu se ví, že pokud se u ženy diagnostikuje, tak může být agresivnější a vyššího stádia.
1: V každém případě je důležité symptomy nebo náznaky a varování nepodceňovat a navštívit lékaře. My jsme o rizicích rakoviny močového měchýře mluvili s onkourologem Antonínem Brisudou z kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole. Díky moc za váš čas a za rozhovor.
0: Díky za pozvání, mějte se hezky, naslanou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a náš pořad Věda Plus. V Brně vzniklo nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoci českým firmám a vědcům vyvíjet technologie nejen pro vesmír, ale i pro další průmyslová odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty anebo i vákuum na oběžné dráze. Co všechno budou odborníci v centru za téměř 20 milionů korun zkoušet a proč je takové testování klíčové, tak o tom teď budu mluvit s naším vědeckým reportérem Markem Henslem. Dobré odpoledne, Marku.
2: Krásný den přeji.
1: Tak už zaznělo, že nové centrum bude testovat technologie pro vesmír. Co si pod tím konkrétně můžeme představit?
2: Jak už bylo zmíněno, nové centrum umožní ověřit, jak technologie obstojí při vibracích, rázech, váku nebo výrazných změnách teplot. Sloužit bude nejen vlastním kosmickým projektům firmy TRL Space, ale také českým firmám, startupům a výzkumným týmům, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
3: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi. Kromě nano a mikrodružic, tak tu dneska už začínáme třeba testovat zařízení, které poletí na mezinárodní vesmírnou stanici, to je experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu, který se jmenuje Conrex.
1: No a proč je, Marku, takové testování vlastně nezbytné? Co by se mohlo stát, kdyby technologie důkladnou zkouškou neprošla?
2: Testování patří k nejdůležitějším částem vývoje nejen kosmických technologií. Je potřeba ověřit, že zařízení zvládne všechny podmínky, pro které je určeno. Ať už jde o start rakety, přepravu nebo samotný provoz ve vesmíru, popisuje Václav Havlíček z TRL Space.
4: Dneska něco vyvíjíme a pak to simulujeme v různých softwarech, abychom zjistili, jestli je to správně navržené, ale je to trošku jako na střední škole ve fyzice, kde fyzikář pořád říkal, opomeneme toto a opomeneme tření a tak dál. My už nechceme opomíjet. A právě proto chceme ty simulace podpořit i tím testováním, aby ten vývoj byl co nejúspěšnější.
2: Podobné testy jsou důležité i v dalších odvětvích, například v obraně, automobilovém průmyslu, elektronice nebo při vývoji nových technologií a prototypů.
1: No a jaké zařízení tedy nové centrum nabízí a co všechno dokáže nasimulovat?
2: Centrum je vybaveno dvěma hlavními technologiemi. První z nich je elektrodynamický vibrační systém, takzvaný shaker, který dokáže simulovat vibrace a mechanické rány. Když auto projíždí výmoly, dron se třese během letu nebo satelit startuje na raketě, elektronika musí uvnitř fungovat bezchybně. Největší vibrační stres zažívají vesmírné technologie podle Václava Havlíčka při startu rakety.
4: Vibrační stoly, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěl nějakou písničku ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety, nebo třeba jestli část automobilu přežije cestu po nějakých dálnicích, protože vibrace jsou všude kolem nás.
2: Druhou klíčovou technologií je termovakuová komora. Ta umožňuje simulovat prostředí s velmi nízkým tlakem a extrémními teplotami, třeba stav bez tíže. Testují se v ní například satelitní součástky, letecká elektronika, optické systémy nebo zařízení určená do náročných klimatických podmínek. Cílem je mít jistotu, že technologie bude spolehlivě fungovat i v podmínkách reálného světa, které laboratoř nabídnout nemůže.
1: Tak tolik Marek Hensel, děkujeme, naslyšenou. Moderní technologie využívají arboristé při záchraně nemocných stromů, konkrétně víc než stoletých kaštanů v Zámackém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenu pomocí velké injekční stříkačky. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
5: Tak začneme tu, po nějakých 17 cm.
6: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
7: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc, odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
6: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva.
7: Výbava vlastně pro injektáže je, základ je injektážní přístroj, protože to je vlastně ten aplikátor, který nám aplikuje látku do stromu. Vypadá to jako velká injekce, taková trošku starobilá. Přístroj je přímo napojen na zásobník látky, takže nikdy nenasáváme látku zvlášť a můžeme vlastně opakovaně bratru litr látky aplikovat do stromu, což nám jde na x stromů, x aplikací. Takže základní vybavení je opravdu hlavně ten aplikátor, pomocí kterého se pod přece jenom trošku tlakem vstříkne ta látka do stromu.
6: Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník Zámeckého parku Luboš Madr.
8: Tak je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají. Zvlášť, když je třeba ten letní přísušek je málo srážek, tak o to hůř ten strom na to reaguje, na to napadení a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého pohledu vůbec neprospívá, snižuje to jejich délku dožití a musí se na nich často dělat zásahy třeba v té koruně kvůli odmírajícím větvím.
6: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
9: Tady v Zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let, což pro nás znamená to, že ten park

0: současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Tarukon. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
1: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.
2: No a z dnešní Vědy Plus už je to vše. Za celý tým, který pořad připravil, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
4: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a paměti národa.
5: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
4: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí. Novinář Andřej Počobut, propuštěný z běloruského vězení, dnes osobně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
8: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
9: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
8: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
10: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
8: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu by mohl k Libanonu podle Donalda Trumpa přistupovat mírněji. Americký prezident to řekl na závěr summitu zemí skupiny G7 ve francouzském Evianu.
11: Neříkám, že by se neměli chránit. Říkám, že když jsou dva drony vystřeleny do pouště a neškodně dopadnou, nemusíte v Bejrútu bořit budovy. Mohli by se chovat lépe.
7: Izrael v Libanonu pokračuje s útoky na militantní hnutí Hizbalah. Zastavení bojů v regionu je ale jedním z mírových požadavků Iránu. Izrael podle Trumpa taky dostal k dispozici kopii memoranda mezi Washingtonem a Teheránem, které by zástupci obou zemí měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. O téměř 19 milionů korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla je to zásadní krok ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
12: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
7: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává kolem 2000 lidí.
13: Čeští fotbalisté v kompletním složení trénovali na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa v Atlantě. Budou hrát od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. Fotbalisté Portugalska vstoupili do světového šampionátu utkáním proti Demokratické republice Kongo. Detaily doplní Jaroslav Plašil.
14: Čekáme na začátek druhé půle po prvním poločase. 1-1 Portugalce poslal do vedení Neves. V závěru v nastaveném čase srovnal Visa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Za 2 hodiny začne duel Anglie, Chorvatsko. V 1 hodinu v noci našeho času narazí Ghana na Panamu a ve 4 hodiny ráno pak Uzbekistán na Kolumbii. České softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bem.
15: Po čtyřech směnách vedou Italky nad Češkami 3-0. Z pražských Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
16: Nehody v Praze a na Jindřichohradecku. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se kolona i na D1 v Brně směr Ostrava. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí osobní auto, 71. kilometr na krajnici za Šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové ještě omezení, nové omezení u sjezdu na Sadskou. Mezi kilometry 25 až 26 údržba před chvílí zavřela pravý pruh. Místo je označené, dejte pozor. V Praze policie hlásí nehodu na Štěrboholské spojce. Za odbočkou na Běchovice směr Barandovský most je tu na úrovni Molky a místo nehody volně průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče havarovala motorka. Nehoda je v obci Nová Olešná a kolony se v místě ani poblíž netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Průplavy a průlivy jsou námořní spojnice, které vždy hrály důležitou strategickou i ekonomickou roli. Čína se teď rozhodla vybudovat v Asii další dvě takové námořní cesty. Sníží se díky nim cena námořní dopravy a vzniknou 10 000 pracovních míst, jak tvrdí čínská propaganda? Nebo je hlavní motivací Číny oslabit ekonomické soupeře a v případě války urychlit přesun armády? U dalšího dílu pořadu Zaostřeno vás vítá David Jakš.
6: Zaostřeno.
17: Krátit si dlouhé a často nebezpečné obeplouvání ostrovů a později celých kontinentů mělo odpradávna dva důvody. Šetřilo čas a peníze. Případným obráncům navíc přibyly nové starosti a další výdaje. Museli totiž platit nové a nové vojenské výpravy, které se snažili útočníky zastavit dříve, než námořní kanály úspěšně použili. Největším průplavem všech dob, který navíc slouží dodnes, je tzv. Velký kanál na východě Číny. Už v 5. století po Kristu spojil dva čínské veletoky, Dlouhou a Žlutou řeku, a tím vznikl průplav, který dodnes spojuje Peking s 1800 kilometrů vzdáleným Changchou, tedy městem, které tak uchvátilo legendárního cestovatele Marka Póla. Už v 10. století dokázali Číňané stavět zdymadla, vypočítat ideální sklon průplavu nebo vytvořit systém mýtného, ubytování a překladišť. A bezpečnost lodí zajišťovala císařská armáda.
18: Ve starověku a ve středověku vozily obchodní lodě hlavně koření, hedvábí a porcelán. Byly to relativně malé dřevěné lodě, nepobrali toho moc, ale ve dne v noci jich po kanálu pendlovaly tisíce. Dnes je Velký kanál pořád důležitou vodní cestou. Mezi velkými městy přepravují lodě hlavně stavební materiály, potraviny nebo dřevo a průplav se proto pravidelně udržuje a koryto bagruje a udržuje hluboké. Ve městech na průplavu vyrostly nové terminály a překladiště. Pořád je to úchvatná a pro Čínu velmi důležitá stavba.
17: Vysvětluje ve svém informativním videu Světová organizace UNESCO. Ve středověku dosáhli pozoruhodných výsledků při stavbě kanálů a průplavů Nizozemci, Italové a také Němci. Ale délkou, počtem nasazených dělníků nebo objemem přemístěného materiálu už nic a nikdo Velký kanál nepřekoná. Ačkoliv časy čínských císařů jsou dávno pryč, průplavy hrají ve světové ekonomice mimořádně důležitou roli. A politicky jsou mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
19: This is the Panama Canal, a 51-mile corridor linking the Pacific and Atlantic oceans.
17: Spojit Atlantik s Pacifikem chtěl už španělský král Karel V. v první polovině 16. století. Jeho bravurní mořeplavci přinesli zprávy, že v nejužším místě má americký kontinent šířku, která není pro paž otroků a indiánů nepřekonatelná. Byli to ale Francouzi, povzbuzení úspěšnou stavbou Suezu, kteří v roce 1881 začínají stavět. Po pár letech ale zbankrotovali a na začátku 20. století kupují rozdělanou, nedokončenou stavbu Spojené státy americké. Od 1. ledna roku 2000 je průplav definitivně pod správou Panamy.
20: Každý rok propluje Panamským kanálem kolem 14 000 lodí. 40% všech kontejnerů, které na lodích propluje průplavem, směřuje do Spojených států. To odpovídá hodnotě zboží za 270 miliard dolarů.
17: Vysvětluje hinská mutace německé televizní stanice Deutsche Welle. Proud zboží znamená stále vyšší zisky pro obchodníky a ty má zase pod dozorem federální daňový úřad. To je hlavní důvod, proč je panamský průplav pro americkou ekonomiku tak důležitý. Vydělává peníze a peníze je třeba zdanit. Omezení jeho kapacity nebo dokonce uzavření způsobí během několika málo hodin nedostatek konkrétního zboží na americkém trhu. Okamžitě zareaguje kapitálový trh, tím pádem se zvednou ceny a řetězově je v problémech ekonomika celého světa. Zjednodušeně řečeno, udělej problém v panamském průplavu a má ho celý svět. Pro Čínu, která se tak ráda spolu s Ruskem hlásí k nastolení nového světového řádu, je to velmi lákavá představa. Proto americký prezident Donald Trump návrat průplavu pod americkou správu dlouhodobě prosazuje.
21: My administration will be reclaiming the Panama Canal. And we've already started doing it.
17: Panama tvrdí, že vše, co se 24 hodin denně a 365 dnů v roce v průplavu děje, je plně pod její kontrolou. Jenže přístavy na obou koncích provozuje hongkongská společnost CK Hutchison. A to je podle Američanů risk. Letos na jaře čínská vláda zakázala tomuto hongkongskému konzorciu prodat svůj podíl americké společnosti BlackRock. Pokud by prodej proběhl, znamenalo by to výrazné oslabení čínského vlivu v Panamě a naopak posílení toho amerického. Jenže Peking chce naopak v Panamě zůstat za každou cenu a tak prodej většinového podílu do amerických rukou hongkongským obchodníkům zakázal.
22: Bridge cannot control a canal.
23: V roce 2018 Čína vyhrála v Panamě tender na stavbu mostu přes průplav. Jedním mostem sice nepřevezmete kontrolu nad celým průplavem, ale dává vám to jiné možnosti. Pomocí mostu už můžete provoz lodí brzdit nebo dokonce úplně zastavit a vyloučit se nedá ani sabotáž. Dají se na něm umístit i různá špionážní zařízení, jakými jsou skenery a senzory.
17: Vysvětloval v reportáži The Wall Street Journal bývalý americký velvyslanec v Panamě John Feely. Jak se Spojené státy, respektive Donald Trump, nakonec postaví k budoucnosti panamského průplavu, není v téhle chvíli jasné.
24: Posloucháte Zaostřeno.
17: Co může nastat ve chvíli, kdy se zdánlivě spolehlivý, dobře fungující průplav zadrhne, dokazuje příklad z března roku 2021. Pandemie COVID-19 tehdy téměř úplně zastavila celosvětovou leteckou dopravu a o to větší význam měla ta námořní. Obří kontejnerová loď Ever Given, dlouhá 400 metrů, se při proplouvání Suezským průplavem v konvoji ostatních lodí dostala do písečné bouře a silný vítr vychýlil příď lodi mimo plavební dráhu. Tam potom dosedla na kamenný útes a stala se zcela nepohyblivou.
25: Ucpaná tepna světové dopravy. Každý den tudy neprojede zboží za víc než 9,5 miliardy dolarů. V kontejnerech čekají suroviny, součástky, dětské zboží, oblečení, i ropa nebo obilniny. I kdyby se situace vyřešila rychle, budou podle odhadů ještě dvojnásobek času dobíhat zácpy v přístavech a v distribuci, kde byly termíny už tak napjaté kvůli pandemii.
17: Informovala tehdy Česká televize. Doprava v Suezském průplavu byla v obou směrech zablokována celkem 6 dnů a složitou vyprošťovací operaci nakonec zvládli holandští odborníci s těžkou technikou. Škody, které vznikly na světovém obchodu za pouhých 6 dnů přerušení provozu, odhadla Světová obchodní organizace na bezmála 10 miliard dolarů. Incident ale odhalil, jak citlivá a přitom zranitelná zařízení jsou námořní průplavy.
26: The Malacca Strait, which connects Indonesia, Malaysia and Singapore, has long been a major trade.
17: Zboží vyrobené v Číně, Japonsku nebo Jižní Koreji, které neputuje panamským průplavem, projde jinou veledůležitou úžinou, a sice Malackým průlivem. Na rozdíl od Suezu nebo panamského průplavu je tenhle milník světové námořní dopravy přírodního původu. 35 km široký, 800 km dlouhý a v nejhlubším místě dosahuje bezmála 200 metrů. Úžina, která odděluje Singapur, Malajzii a Indonésii, je pomyslným uchem jehly a každý rok se jim protáhne kolem 100 000 nákladních lodí. 40% veškeré světové námořní dopravy a čtvrtina světové ropy, která se přepravuje po mořích, projde každoročně právě Malackou úžinou. Bohaté rejdařské společnosti, zboží za miliardy dolarů a omezená možnost vojenského zásahu. To všechno dělá z téhle lokality místo, které odjakživa láká piráty.
0: Should there any suspicious contact approaching you?
1: Vždycky jim nahrávalo velmi členité pobřeží Malajského poloostrova a ostrova Sumatra. Dokonale znají terén, používají rychlé a v podstatě malé lodě, které i nejmodernější radary mohou přehlédnout, protože je snadné zaměnit je za velkou vlnu. Ale chtít dnes v Malackém průlivu unést velkou obchodní loď nebo dokonce tanker, to je hodně rizikový podnik. Stává se to, ale piráti se už spíš zaměřují na hotovost a cennosti, které má posádka na palubě. Potom blesku rychle zmizí na pobřeží, které je na dohled. A tam už nemáme šanci je chytit. Velké obchodní lodě i s nákladem se unášejí mnohem častěji kolem břehu Afriky, než tady v Malackém průlivu.
17: Říká Dato Abkahar, důstojník malajské pobřežní stráže v dokumentu katarské televize Al Jazeera. Pro Čínu má Malacký průliv ještě větší cenu než Suez nebo Panamský průplav. Peking se totiž obává, že v případě války se Spojenými státy by Washington přinutil singapurskou, malajskou a indonéskou vládu, aby silou zabránili průjezdu čínských válečných lodí Malackým průlivem. A stejně by mohly dopadnout i tankery, které tudy proplouvají s ropou, kterou Čína nakupuje na Blízkém východě. Sečteno podtrženo, to, co by mohla Čína způsobit v panamském nebo suezském průplavu, by jí svět oplatil v Malacké úžině. Snížit svou závislost na tomhle námořním uchu jehly chce proto Čína už celá desetiletí. A šanci teď cítí v oblasti Tajského zálivu. V nejužším místě je Malajský poloostrov široký jen něco málo přes 100 kilometrů a dnes je tohle území teritoriálně součástí Tajského království. Jmenuje se Šije Krá a s myšlenkou prokopat tady kanál, který by spojil Tajský záliv s Andamanským mořem, neboli Pacifik s Indickým oceánem, přišli už ve středověku Francouzi, Britové nebo Portugalci. A Tajsko na konci 90. let 20. století jejich plány oprášilo.
2: Bavíme se o průplavu dlouhém 128 kilometrů, širokém 450 metrů a hlubokém 25 metrů. Kanálu, který by cestu nákladních lodí z Thajského zálivu do Andamanského moře zkrátil oproti současné cestě přes Malacký průliv o 3 až 4 dny. A to není málo, ale jeho nejslabším článkem je návratnost celé investice. Ta je hodně sporná. To build in relation
17: to its potential future return. Vysvětluje ve své analýze podcast jménem Looking For. Tajsku se velmi zamlouvá vize, že by poplatky za použití kanálu zůstaly v jeho státní pokladně, ale současně je mu jasné, že z vlastních zdrojů takovou stavbu nikdy nezaplatí. A přesně pro tento případ je tady Čína, vysvětluje zmiňovaný podcast. This maritime route would have used
2: numerous sets of locks. Čína je trpělivá, bude čekat dlouho, klidně dalších 10 nebo 15 let. Ví, že thajské vlády jsou nestabilní a rychle se střídají, ale jedno je spojuje. A sice, že slyší na sílu čínských peněz. Stejně jako na ně slyší vlády v sousední Kambodži nebo v Laosu. Ať bude cena za stavbu průplavu Krá sebevětší, čínské banky a čínská vláda ji nakonec zaplatí. Stačí jen souhlas Thajska. Ale ptejme se, co by za to Číňané chtěli a co by nakonec z toho Thajsku zbylo.
17: Zatímco podobný projekt moderní železnice, kterou postavila Čína v Laosu, stál necelých 6 miliard dolarů, náklady na průplav v Šíji Krá odhadují státy ASEANu na minimálně 40 miliard dolarů. Ekologové zase varují před obrovskými škodami na pevnině i na moři, které by dílo provázely. A vůbec není jasné, jakou klauzuli by si do smlouvy o společném užívání s Tajskem prosadila Čína z pohledu využívání průplavu svými vojenskými plavidly. I proto celý projekt s velikou nelibostí sleduje Indie, odvěký čínský nepřítel. And Thailand South has been rocked by a wave of bomb and arson attacks. Explosions and fires last night ripped through at least 17 locations. Podstatnou připomínku k vybudování průplavu Krá mají i síly uvnitř Thajska. Konkrétně je to královská armáda, která varuje před separatistickými silami v muslimských provinciích na hranicích Thajska a Malajzie. Islamisté tam vedou ozbrojený boj proti thajské centrální vládě. A od roku 2000 tam zahynulo bezmála 7 tisíc lidí, včetně vojáků a policistů. Dobrovolné odříznutí zbytku země od neklidného jihu, byť jen půl kilometru širokým vodním kanálem, by podle tajských generálů zvýšilo aktivitu islamistů A potvrzuje to i politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
3: Ty nejjižnější čtyři provincie na Tajsku jsou bývány většinově Malajci a tím pádem muslimy, ti tam mají 80-90% v populaci. Tato oblast nazývaná Patany dlouhodobě vykazuje iridentistické tendence. Oni se chtějí připojit tedy k Malajzii. Malajzie jaksi nepodporuje tyto rebely, ale Thajsko s nimi má problémy.
17: Zatím posledním výstupem thajské vlády je zavrhnutí klasického námořního průplavu. Cena je prostě extrémně vysoká a čínské záměry nejasné. Vláda v Bangkoku teď preferuje variantu nazvanou Road No. 9, neboli silnice číslo 9. Měla by to být kombinace dálnice a železnice dlouhá 90 km a spojila by města Ranong na pobřeží Andamanského moře a Chumpon na pobřeží Pacifiku. Vznikly by tam obrovské přístavy, kam by zajížděly i největší nákladní lodě světa, kategorie Panamax nebo Neopanamax. Kontejnery se zbožím by se tam přeložily na železnici a silnici a po 90 kilometrech znovu naložily do dalších lodí, čekajících na opačném pobřeží. Každý rok by si lodě na obou koncích Road No. 9 vyměnili 20 milionů kontejnerů, vzniklo by 100 000 nových pracovních míst a cesta lodí z čínských, japonských a jihokorejských přístavů do Evropy by se podstatně zkrátila. Není třeba dodávat, že ekologové z téhle varianty omdlévají.
4: Odhadované náklady jsou bezmála 36 miliard dolarů a thajská vláda tomuto projektu, tedy variantě silnice číslo 9, dala oficiálně zelenou v roce 2023. Letos v září chce začít stavět, ale ty nejoptimističtější odhady mluví o termínu dokončení nejdřív v roce 2039.
17: Dodává znovu podcast Looking For. Profesor geografie Ostravské univerzity Vladimír Bár se politickému významu dopravních cest po celém světě věnuje dlouhodobě. Tak se ho tedy ptám. Thajsko se rok od roku víc a víc odklání od spolupráce se Západem, hlavně od partnerství se Spojenými státy, a naopak inklinuje k Číně, nebo popravdě řečeno k čínským penězům. Znamená to, že tedy Bangkok by nakonec na projekt, na ten velmi drahý projekt průplavu Krá, mohl kývnout?
3: Je to otázka. Stávající garnitura zhruba před 7 lety oznámila, že to není priorita, ale všechno se může změnit samozřejmě. Čína je už dneska významnějším obchodním partnerem Thajska, než jsou Spojené státy americké, takže je to svým způsobem možné. V posledních letech Čína velmi tlačí na to, aby takovýto kanál byl postaven, protože by to umožnilo vyhnout se Malackému průlivu, který vlastně je mezi Malajzií, Singapurem a Indonésií na druhé straně. Což také dosvědčuje skutečnost, že tyto tři země se nestaví příznivě k výstavbě takového kanálu a podobně i Indie se staví negativně k výstavbě podobného průplavu. Číně by se podařilo odklonit od tohoto velmi frekventovaného průlivu, jakým je Malacký průliv, který dokonce v přepravě ropy hraje pro Čínu naprosto stěžejní význam a on už dneska objemem přepravovaného zboží, především tedy ropných produktů, překonal Hormuzský průliv, takže je to z geopolitického hlediska něco, co by vlastně vyšachovalo do jisté míry vliv Spojených států amerických, které pochopitelně patrolují v Jihočínském moři vedle Malackého průlivu. Tam jsou ještě další, Luzonský, Tchajvanský a mezi potom možnost nahradit Malacký průliv, ještě třeba Lombocký průliv. Takže je toho docela dost, co by Číně vlastně umožnilo se vyhnout té trase vlastně přes ten frekventovaný průliv a mít pod kontrolou podobný průplav umělý.
17: Thajsko se kromě ekologických dopadů bojí i faktu, že průplav přes Šíji Krá by de facto znamenal odříznutí toho politicky nestabilního muslimského jihu Thajska od zbytku státu, od zbytku království. Co by to znamenalo pro vnitřní bezpečnost Thajska a hlavně pro muslimské rebely na té thajsko-malajské hranici? Posílilo by to separatistické tendence v těch provinciích, jako je Jala, Songkhla a tak dále?
3: Posledních zhruba 10 let se ty aktivity teroristických hnutí, které dneska vede skupina, která se nazývá Národní revoluční fronta, tak jsou jaksi menší, ztráty na lidských životech se počítají ročně teď jenom na desítky oproti stovkám a dokonce tisícům z předcházejícího období. Ty pokusy v posledních letech oslabily a nejsou tak intenzivní. Ale právě vznik kanálu by mohl tuto situaci opět výrazně zhoršit. Podle toho, kde by vlastně ten kanál vedl, ony existují tři varianty. Jedna je vzdálenější od těch čtyř provincií, ta další je vlastně velmi blízko, odřezával, aby opravdu ty čtyři, respektive pět provincií na jihu Thajska.
5: Vysvětluje politický geograf Ostravské univerzity Vladimír Bár.
24: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Thajský záliv nejsou jen písečné pláže, subtropické ostrovy a noční život v přímořských letoviscích. Tahle část Tichého oceánu má mimořádný potenciál pro námořní dopravu a v návaznosti na modernizaci pevninských silnic a železnic se hraje v příštích letech veledůležitou roli. O zamýšleném průplavu vší Krá už jsme mluvili, ale Čína nedávno v tichosti prosadila další podobnou stavbu, která změní geopolitickou situaci v jihovýchodní Asii. Jmenuje se Funan Teko kanál a hlavní roli budou mít Čína a Kambodža, respektive čínské peníze, čínské technologie, čínské zájmy. A na ruku jim půjdou kambodžská razítka, kambodžská povolení a tisíce nových pracovních míst pro Kambodžany.
8: Tahle stavba je největším projektem nové Kambodži, největší investicí od pádu režimu rudých kmérů. Buďme šťastní, že u toho můžeme být. Ujišťuji naše sousedy, že i oni budou mít z průplavu užitek a že pomůže jejich ekonomice. Propojování s okolními zeměmi je přesně to, co naše ekonomika potřebuje. A pokud slyšíte něco jiného, jsou to hlasy těch, kteří téhle zemi nepřejí.
17: Chlubil se kambodžský premiér Hun Manet při slavnostním položení základního kamene celé stavby v srpnu loňského roku. Náklady investoři spočítali na $1,7 miliardy a do roku 2028 mají Číňané vyhloubit průplav, který spojí kambodžské pobřežní město Kampot s metropolí Phnom Penh. Využije přitom desítky zavlažovacích kanálů, slepá ramena řek Mekong a Basak i mokřady v jižní Kambodži. Podél průplavu vyroste nová dálnice i železnice a překlenou ho mosty. Kanál samotný bude 180 km dlouhý, 5,5 metru hluboký a 100 metrů široký. Podle Komise pro udržitelné využití Mekongu stavba přímo ovlivní životy 1 milionu a 600 tisíc lidí v Kambodži,

0: Pokládání základního kamene průplavu Funan Teko bylo velkolepé a chlácholení o neškodnosti celé stavby směřoval premiér Hun Manet do sousedního Vietnamu. Vietnam v projektu vidí plán Pekingu, jak oslabit ekonomický boom v země. Hanoj se bojí trvale nižšího stavu Mekongu v deltě, která má pro výživu 100 milionové země stěžejní význam. Oslabil by také význam Saigonu jako plánovaného mezinárodního přístavu, protože obchodní lodě by novým kanálem zajížděly jinam, a sice do Phnom Penhu, hlavního města Kambodži. A další špatnou zprávou pro Vietnam je ta, že Funan Teko kanál by využívalo čínské vojenské námořnictvo.
1: Umožnilo by to v podstatě Číně obklíčit jižní Vietnam nejenom po moři, čili od východu přes Jihočínské moře, kde Čína navíc militarizovala 3 ostrůvky v Spratlyho souostroví, takže tam má vojenské základny. Tady by samozřejmě tím pádem mohla také manévrovat na západní hranici Vietnamu. Takže ten vojenský význam tady zcela určitě je.
0: Doplňuje znovu politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
1: Je to určitě projekt, který zaměstná spoustu lidí a také umožní zlevnění plavby zboží z centrální části Kambodže, které zatím se přepravuje do přístavů po Mekongu do Vietnamu. Takže v tomto případě by se odklonila ta trasa a to, jaksi, ten transport toho zboží opačným směrem. Takže možno říct, že celý ten kontrakt byl 17. dubna podepsán. Cena byla původně 1 700 000 000. Ten kontrakt podle Khmer Times byl snížen na 1 156 000 000 amerických dolarů. Položení základního kamene bylo už minulý rok 5. srpna. A bylo to přesně na narozeniny Hun Sena, který sice už není premiér, ale byl dlouholetým premiérem této země.
0: Vy jste zmínil Hun Sena, já se teď budu chviličku věnovat jeho synovi, premiéru Kambodžského království Hun Manetovi. On je prověřeným a v podstatě velmi loajálním spojencem čínského režimu. Znamená to tedy, že pro Čínu půjde v podstatě o bezrizikovou investici, kde se tedy z jejího pohledu vlastně nemůže nic stát, nemůže se nic zadrhnout?
1: Dá se říci, že ano, protože došlo tedy k nástupnictví nikoli v královskému, ale premiérskému, protože Hun Sen předal svému nejstaršímu synovi žezlo premiéra. Navíc další syn Hun Manit, jestli se nemýlím, je generálem a šéfem rozvědky armády. Další syn je místopředsedou vlády a ministrem státní správy. Dcera Hun Mana, všechna ta jména Mana, Mani, Manet, ta je vlastníkem médií, rozhlasu, televize, má dalších asi 14 firem pod palcem, takže Hunové v podstatě ovládají vnitřní život, ekonomický život Kambodže a pro Čínu jsou nenahraditelnými spojenci. Tam v podstatě veškerá infrastruktura dneska patří Číně. Čína investovala do Kambodže velké peníze, ať už na výstavbu železnic, silnic nebo přístavu, takže má toto nástupiště Čína v Indickém oceánu v podstatě pod kontrolou.
0: Uzavírá politický geograf Vladimír Bár. Takové bylo dnešní Zaostřeno na téma, jak nové námořní průplavy ovlivní politickou rovnováhu ve světě. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
2: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem svým.
5: U Moravce je to přesně to, že pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. On nechce zachránit, co se dá, on chce zachránit sebe a získat z toho co nejvíc.
6: To má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
7: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
3: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: My víme, kde je naše místo. My víme, kde zraje lepší budoucnost.
4: Jdeme za Adolfem Hitlerem, který je také naším vůdcem. Pomáháme našemu statečnému německému vojáku,
5: který se bije také za nás. Na západní zradu a nové svody odpovídáme my Češi sevřenou pěstí. Nikdy už neporušíme věčný mír, který jsme sjednali s velikým národem německým.
4: Zůstaneme věrní vůdci. Budeme žít pro sebe, pro říši
5: a pro novou Evropu.
8: A když jsme byli v Septimě, tak zaprvé k nám přišel na inspekci Emanuel Moravec, tehdejší ministr školství, původně legionář a vlastenec a pak sakramentský zrádce. A přišel k nám, nejdřív nás naučili, že až přijde, že musíme vstát a hajlovat. Přišel s profesorkou, která nás učila češtinu a francouzštinu. A to byla velká komunistka. Ale tehdy tam vstoupila, pozdravila, Moravec taky pozdravili, my se postavili a ani jedna z nás tu ruku nesvedla.
9: Tak tam byl ten Emanuel Moravec, ministr školství. Ten měl, jak my máme takhle okna, naproti on měl okno. A on měl syny dva, jedno byli tam u nás taky, tak volali sestru mou, protože ona byla o 5 roků starší. A můj tatínek ještě žil tehdy a říká, ať ti ani nenapadne dostat se do víry k Moravcovi. Že to byl potvora na ženský, víte? A sestře už bylo 19 let a on ju furt volával.
10: Jednu věc jsem se naučil teda už za vláda, že tyhle ty takový totalitní systémy, jako byli nacisti a nebo potom komunisti, oni nesnášejí, víte, že by někdo jiný se ještě staral o tu výchovu mládeže než oni. Byli jsme povinně členy kuratoria pro výchovu mládeže. A pan ministr Emanuel Moravec, ministr školství, ten tak si tenkrát pohlásil, svěřte mi českou mládež a za 2 roky ji nikdo nepozná.
11: Moravec, který byl plukovníkem, tuším, že byl to legionář taky, a který pod pseudonymem Jester celou dobu konce první republiky tak v Lidových novinách uveřejňoval své prognózy, že chválil tu Francii a naše spojenci a tak dále. Teď si představte, jak pro mladého člověka, když jdeme tou chodbou, tam jde německý důstojník a ten Moravec v uniformě plukovníka Československé armády. A ten důstojník salutuje německý. A ten Moravec Heil Hitler. Takže to jsou takový ty šoky.
5: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Adam Drda. Ahoj Adame.
6: Ahoj Lucie, dobrý den.
5: Já bych chtěla hned v úvodu říct, co to vlastně zaznělo, co jsem to tam citovala, aby náhodou posluchači
6: aby
5: neměli...
6: Aby byla považována za neonacistku.
5: Přesně tak, aby neměli pocit, že jsou to nějaké moje myšlenky skryté. Tak to určitě ne. To byla citace z projevu Emanuela Moravce z října 1942, kde nastiňoval tu českou cestu do nové Evropy. A právě Emanuel Moravec, který se stal takovým symbolem zrady a kolaborace v tom českém prostoru, to je naše dnešní téma. Já bych hned v úvodu chtěla říct, že U té historie, a myslím, že i od začátku, co jsme začali vysílat Hlasy paměti, které jsme hodně měli navázané na ten květen 1945, na to pražské povstání a konec války, jsme se bavili o tom, že ta historie prostě není černobílá. Kromě teda Emanuela Moravce, kde si myslím, že to je úplně jasné, tam to poměrně černobílé je.
6: Já jsem chtěl zeptat právě tebe na úvod, jako já se neptám často, ale proč jsi mluvil o Emanuelu Moravcovi? Kdybys měla říct, jako proč se zabývat Emanuelem Moravcem?
5: To jsi mi trošku nahrál, protože já jsem na tebe měla malinko jinou otázku, ale vlastně ti můžu odpovědět otázkou, protože Emanuel Moravec mě vždycky na tom jeho příběhu fascinuje. Když si ho pročítáš, když studuješ i ty jeho projev a ten jeho přerod, tak to je na jedné straně muž, který je před Mnichovem naplno oddaný Masarykovi, Benešovi, celé té hradní skupině, je velkým odpůrcem postoupení pohraničí, vydává články, kde upozorňuje, že největším nepřítelem je nacistické Německo. A pak přijde střih a přichází ten březen 1939 a on velice rychle naskakuje do těch struktur, velice rychle začíná mít tu rétoriku, podporovat tu nacistickou ideologii, ať už na papíře nebo v rozhlase. A vlastně všechno to vrcholí tím rokem 42, kdy se z něj teda stává ten protektorátní ministr, kterého se bojí vlastně i Hácha a ostatní členové protektorátní vlády.
6: Čili zajímá tě ta proměna člověka, který je na demokratické straně, dejme tomu, a stane se z něj kolaborant, nacista a tak dále.
5: Jo, chtěla bych vědět prostě ten důvod. Jo. Přemýšlel jsi o tom někdy? Vlastně...
6: Přemýšlel, já myslím, že k tomu dojdem, když se o tom budeme bavit. Mě na tom láká zase to, že mě zaujalo, že člověk vlastně jinak moc nemá důvod si třeba číst nebo poslouchat ty Moravcovy projevy. Já jsem to teď několik dní dělal a vlastně mě zaujalo třeba to, že to má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy.

0: Protože vy to aspoň dělat nemusíte. Já trošku ze mě zemřelo při té knize, protože to je tak slizký. A jak říkáš, je to hrozně prvoplánový.
1: No, asi můžeme začít teda mluvit o tom, jestli se chceme dobrat nějakého, nemyslím si, že bychom se dobrali pravdy, ale jako nějakého názoru nebo nějaký povahy proměny té Moravcové osobnosti, tak asi se pojďme bavit o něm a o jeho životním vývoji. A ty seš dobrá na data, tak začni.
0: Já jsem si říkala, že je dobré říct, kdy se narodil, spíš z toho důvodu, abychom si představili, kolik mu bylo zhruba v té době té války, že to nebyl žádný 20-letý neskušený muž, ale opravdu už protřelý čtyřicátník, téměř 50-tník, protože on se narodil v dubnu 1893 v Praze. Já bych možná ani tak nepitvala ten jeho život úplně do těch podrobností nejmenších, ale víme, že v roce 1917 během první světové války tak vlastně vstoupil k československým legiím. Potom, když se vrátil zpátky, tak byl uznávaným vlastně jako teoretikem válečnictví, vyučoval na Vysoké škole válečné v Praze. Byl taky publicista, co jsme říkali už ze začátku. Od roku 1928 psal do časopisu Přítomnost, kterou vedl Ferdinand Peroutka.
1: Psal do Lidových novin taky, že jo, desítky článků zveřejnil v Lidových novinách. Já bych můžu to doplnit.
0: Určitě.
1: Jenom o něco, co mě napadlo, že je důležitý. On byl, a to myslím, že je zajímavý vzhledem k tomu pozdějšímu vývoji. Moravec byl z docela, myslím, nebohatých poměrů, byl z mnoha dětí. Zajímavý je, že měl v dětství, pokud se nemýlím, umělecký sklony. A ta jeho válečná vlastně dráha, která jako bych řekl je zajímavá tím, že dneska to člověku připadá právě už jako ta oddanost demokracie, ale on v podstatě dělal kariéru v armádě. Že jo? A to jeho působení v armádě je, myslím, jako kariérní vzestup člověka, který prostě působí v nějakých podmínkách. To je to, jak se dostal do legií, který má rozporuplný hodnocení. Myslím, že to se nejvíc projevilo až ve 30. letech, to rozporuplný hodnocení, kdy se chtěl stát generálem a kdy teda bylo shledáno přinejmenším v jednom posudku, že on je dobře hodnocen jako voják a že má schopnosti teoretický a argumentační a intelektuální, ale nebyl shledaný jako moc dobrý velitel, klidný a rozvážný a také nebylo doporučeno, aby se stal vojákem. Ale v zásadě si myslím, že tou armádní jakoby kariérou v podstatě dobře proplul. A myslím, že jeho věhlas je opřený o to, k tomu bychom se asi dostali, že na začátku 30. let se ho pozval Tomáš Garrigue Masaryk, který mu ho někdo doporučil a zadal mu, aby napsal knihu o vojenství a obraně Československa, což je úkol, který Moravec splnil. A na počátku úplně té dráhy, to je taky zajímavý, se všimnul Štefánik, protože Moravec začal, myslím, už v roce 1920 něco psát. Takže on měl vlastně určitý zastánce nebo lidi, kteří s ním sympatizovali. A ještě poslední poznámka, je to poněkud nesouvislý, to uznávám, je to 20-letý období nebo dlouhý období, ale ještě myslím, že ta Moravcova výjimečnost je v tom, že prostě vojáků schopných psát a nadaných jako novinářsky nebo schopných se projevovat tímhle způsobem moc není. A že to trochu jakoby, myslím, vytváří dojem většího člověka, než ten Moravec doopravdy, jako doopravdy byl. A tohle jsem chtěl říct jenom na úvod, no, že tam je ta kariéra vojenská, je tam jistě oddanost Masarykovi třeba, ale zároveň, že by to byl člověk, který by se projevoval až tak strašně výjimečně, jsem neměl dojem ani z historických prací, ani z četby těch textů.
0: No to určitě ne, já si myslím, že on byl příkladem takového člověka, co má větší ambice než schopnosti. Je to i vidět, že když čteš o tom jeho působení v Rusku za první světové války v československých legiích, tak tam narážíš na to, že on dost často si třeba něco pozměnil, vymýšlel, aby z toho měl nějaký prospěch.
1: On si vymyslel, že má vysokoškolský vzdělání, že je strojní inženýr, aby mohl zastávat nějakou funkci v nějaký kulometný roty.
0: No o tom právě mluvím. Ta ambice byla vyšší, nebo on neváhal prostě zalhat, aby z toho měl nějaký prospěch. A to nebylo o nějakých ideálech, to byl jeho osobní prospěch. On chtěl mít prostě lepší postavení, než mu asi náleželo v té době, v té armádě.
1: Ještě jedna věc je tam důležitá, kterou jsme neřekli a která bude významná pro Moravce taky. On si z Ruska přivezl manželku svoji první, s kterou teda potom měl dva syny. Těch se asi dotkneme ještě během toho povídání. A co je důležitý ještě pro tu Moravcovou kariéru jako ve 20. a 30. letech, že to byl člověk, který podstatnou část svého vojenského života trpěl finančním nedostatkem. Mně to připomnělo, jak jsi řekla, že se občas dopustil nějaký neserióznosti. Jedna z nich byla, že on byl dokonce, myslím, přichycený, to už byl na generálním štábu, pokud se nemýlím, že on měl možnost si nějaký knihy, který prodávalo ministerstvo obrany, kupovat za zvýhodněnou cenu. A on to dělal tak, že si kupoval ty knihy a pak je za plnou cenu rozprodával a tím si přivydělával. A že v tom životě jsou takovéhle věci a ta finanční nouze a ta motivace vydělat si nějaký peníze je tam jako velice silná u něj. Ono to potom pro ten další život má, myslím, velký význam. S tou první manželkou se potom rozešel, on měl slabost na, nebo slabost, prostě měl mladý ženy a platil na svoje děti, byl v takovým jakoby finančním zápřahu. Dokonce se ví, že když ho Masaryk požádal o to, aby napsal tu knihu, tak Moravec tehdy pro něj to bylo významné v tom, že mohl na generálním štábu jaksi požádat o to, aby mu bylo, myslím, že z fondu prezidentské kanceláře, a nechci si vymýšlet, to by musel říct historik, aby mu byla zvýšený plat. Protože když psal tu knihu, tak se nemohl věnovat té činnosti žurnalistický a podstatným motivem té žurnalistické činnosti byl prostě přivýdělek. Ten člověk potřeboval peníze. Je důležitý, aby to zaznělo.
0: Určitě potřeboval peníze, ale zároveň si myslím, že další motivací bylo, že on jako rád se viděl v těch ať už novinách, on chtěl být tím spisovatelem, on asi toužil i po nějakém uznání, což si myslím, že ten další motiv, který je důležitý, taková ta neuznalost jeho, bude taky hrát potom určitou roli ve 40. letech nebo už na konci 30. let. Každopádně, pojďme do roku 1938, kde on neustále se ve svých šláncích tedy zabývá tou hrozbou ze strany nacistického Německa. Takže pokud bychom neznali jeho příběh dál, pořád by nás ani nenapadlo, jak se to otočí v jeho myšlení do necelého roku. Blíží se nám podzim 1938. Asi nemusíme nějak do detailu probírat, co se tehdy dělo. Důležité je, že Emanuel Moravec se stává členem výboru na obranu republiky, kde vojáci řeší, co s tou nastalou situací. A Moravec je vybraný, aby šel za Benešem a ještě ho přesvědčil, aby změnil to rozhodnutí, aby nebyla demobilizace, aby jsme se nepodřídili měchovskému diktátu, aby klidně jmenoval novou vládu, jakýkoliv převrat, ale abychom se prostě nevzdali. Beneš si ho vyslechne, vysvětlí mu, že prostě to není ta cesta, kterou on by se chtěl vydat nebo kterou se je vůbec možné vydat. A je to takový zlomový okamžik, protože z podporovateli Benešovy osobnosti se stává ten nejzavilejší odpůrce Beneše. On opravdu ho nenávidí a nenávidí ho otevřeně Moravec od této chvíle.
2: Ti, co dosud stáli v čele českého života kulturního, hospodářského i politického, nedělali nic jiného, než že český národ pomalu udolávali, aby jej dodali do márnice, před kterou už s velikou lopatou čekal zasloužilý hrobník českého státu doktor Beneš.
0: Pohraničí je obsazeno německými vojsky. Emanuel Moravec stále přednáší na Vysoké škole válečné a ani tam se netají tou nechutí vůči prezidentovi nebo vůči postavě Beneše, který potom ta odchází do exilu a na jeho místo nastupuje Hácha. A netají se nechutí k celé té situaci až tak výrazně, že je z té školy odvolán, je mu znemožněno, aby přednášel, je uklizen do památníku osvobození v Praze na Vítkově a je mu prostě zakázána publikační činnost. Nemá nic vydávat.
1: Tam je zajímavý o tom Moravce, že on ještě kromě toho, co říká, že jo, tak to jeho prorepublikový vlastenectví se, myslím, nejčastěji opírá zaprvé o to, že měl, jak jsme říkali, v úctě Masaryka, když ve 37. roce umřel Tomáš Garrigue Masaryk, tak Moravec stojí čestnou stráž, že jo. A potom ten jeho postoj v době Mnichova není jenom, že byl součástí nějaký té skupiny, kterou jsme zmiňovali, ale mu taky publikoval a jeho přesvědčení, že se ta republika má bránit a má bojovat a jeho analýzy z té doby, které vycházely, tak vlastně byly správný. On odhadnul to, že ta ústupnost silnějšímu nepříteli, to jest nacistickému Německu, se nevyplatí ani, zjednodušuju to, ale ani Čechům, ani těm spojencům, který je vlastně obětovali. A tohle je, myslím, dobrý říct. Já nevím, jestli prostě to bylo upřímný, asi v tu chvíli jo. Nevím, nakolik on přecenil víru v to, že nějaký boj bude. Ale každopádně potom za druhý republiky, po záboru, pohraničí, je to, co si zmiňovala. On kromě toho, že je upozaděný v těch věcech, který si říkala, tak je ještě pozvaný na nějakou čekačku, nebo jak se tomu vojensky říká. A já jsem mluvil o těch penězích. On se ocitá najednou jako v podstatě bez prostředků, že on nemá peníze. A toho Moravce vždycky strašně silná motivace. On žije nákladným způsobem života.
0: A do toho je potřeba říct, že on v té době se rozvádí se svojí druhou ženou. Přesně. A musí platit alimenty. A
1: je zdokumentováno, že to jsou takový zdánlivý banality, ale že ta rodina se stravovala v restauracích, ne doma, že se vydržoval byt, na který neměl, neuměl žít způsobem, který by odpovídal jeho příjmu, ale měl dluhy. On v době chudoby se zadlužil a potřeba splácet dluhy, čili on se za té druhé republiky, tam je dvojí motivace, on se jednak ocitá jakoby v těžké situaci finanční a to je druhá věc, kterou mi připadá strašně podstatný říct, že ten Mnichov je strašná rána a pro tu náladu jakoby společenskou té doby, ten Moravcův postoj nebo to rozčarování, obrácení, velký nechutí k Benešovi, já myslím, že to vůbec není ojedinělý. To je prostě názor, který se šířil v té společnosti, že nás mocnosti zradili, že je teda teď třeba s Německem nějak vyjít. V podobném duchu v podstatě píše i Peroutka v té době. A myslím, že pořád ještě to není jako úplně neobvyklý, to, co si Moravec asi myslí, to, jakou nechuť cítí k Benešovi a tak dál. A pak je tam ještě jeden moment, který, a to mě vždycky překvapí, jak málo to ty historici připomínají. Ty Moravcovy články potom z období protektorátu, to jsou skutečně fanaticky antisemitský texty. Za druhé republiky propuká antisemitismus v naprosto nemyslitelný míře. V době Masarykovské republiky nic takového by možný nebylo. A mě by zajímalo, a nikde jsem to nenašel, jak to měl vlastně Moravec s antisemitismem předtím. Ten antisemitismus tam strašně podstatný a ještě třeba řekneme v čem. Teď můžu říct minimálně v tom, že při nacházení nějaký společný řeči s tou nacistickou mocí, tohle je jeden z bodů. Nebezpečí takzvaného židobolševismu. Antisemitismus kombinovaný se strašením Sovětským svazem.
2: Německá nacionálně socialistická strana dělnická vyloučila současně z národa Židy, kterým se podařilo uchvátit moc jak demokracii, kde vládli pomocí peněz, tak v bolševickém Rusku, kde vládli pomocí GB. Začali jsme chápat, čem je síla hnutí, jež vytvořil Adolf Hitler, spása německého národa a celé Evropy. Viděli jsme novou hospodářskou soustavu, jež neměla nic společného ani s peněžnickým kapitalismem demokracií, který pal jen zisku, ani se státním kapitalismem bolševismu, který plně zotročil člověka. Židovstvo, peníze a bolševismus rozhodli se pro válku, která měla zlomit a odstranit novou socialistickou říši Německa.
0: Nacisté okupují zbytek, teď už roztrženého Československa. A Moravec samozřejmě se nejdřív bojí, že bude tak jako mnozí jiní zatčen. On si moc dobře uvědomuje, že ještě nedávno psal ty články, o kterých ty jsi mluvil, které byly výsostně protiněmecké, které varovaly před nacistickým Německem a rozhodně by ho v té době nikdo nemohl podezírat z toho, že jakýmkoliv způsobem sympatizuje s Třetí říší. Místo ale toho, aby ho nacisté zatkli, tak oni mu nabídnou spolupráci. A jak jsi mluvil o tom antisemitismu, já to taky nikde nenašla.
1: Taky je možný, on byl velmi, ten člověk byl, jak řekla nedávno jedna moje známá, orientovaný na výkon, což znamená, že prostě on byl strašně kariéristicky zaměřený a je možný, že ten antisemitismus prostě jenom přejel.
0: To je to, co jsem říkala na začátku, on byl ambiciózní, byl kariérista. Já u něj mám dojem, že on se tak vrhl do toho, že krz Německo, krz tu nacistickou ideologii, krz všechny ty vůdčí představitele Třetí říše v protektorátu, on může něčeho dosáhnout. Tak víš, jak se to říká? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
1: No, antisemita určitě byl, že jo? Ale vím, jak to myslíš, no, jestli byl antisemita účelový, nebo,
0: tak
1: nebo
0: jsem
1: fanatický,
0: myslela.
1: Ideologicky, nebo jak to říct, to nevím, na to neumím odpovědět. Každopádně je tam ještě jedna zajímavá věc, když jsme u tohohle toho přerodu, toho 15. března 39, o tom píše, myslím, výborně třeba historik Jan Tesař v knize Traktát o záchraně národa. A to je to, že já to teď trošku vulgarizuju, prostě říkám to po paměti, že na ten protektorát a na tu kolaboraci za protektorátu se asi není možný dívat staticky. Protože jednak se nějak situace společenská a politická vyvíjí a taky se vyvíjí ta kolaborace. A myslím si, že pro ten počátek jakoby protektorátu, což asi byl daleko větší zlom, ta okupace v myšlení zase, než si spousta lidí umí představit, tak jeden z leitmotivů jakoby v myšlení politickým a publicistickým nebo intelektuálním je záchrana národa, zachránit, co se dá. Že jo? A protektorátní vláda první pod Eliášovým vedením, tohle je přesně ta motivace, že jo? Tam jsou lidi, kteří nesympatizují s nacisty. Eliáš sám je ve spojení s odbojem, pak je popravený později, celé to je jiný příběh, ale je tam ta snaha jakoby zachránit, co se dá. Ty Moravcovy teze podle mě nejsou moc odlišný. Zachránit, co se dá, ale my patříme bude jak živa k Německu a Německo nás ochrání. A je tam taková představa, že zůstane nějaká autonomie, to je taky hrozně důležitý. K tomu se strašně upínají naděje, že teda si, když skončila státní samostatnost takhle, takže se aspoň uchová nějaká česká autonomie, aby pak zase mohl být stát někdy obnoven a tak. Jenomže to zachránit, co se dá, se postupně mění v to, že vlastně jako se ukazuje, že se nedá zachránit skoro nic, že jo, ty Němci toho neobyčejně umně jako využívají. Navíc dokážou ty skupiny pronacistický různou měrou velmi umně stavět proti sobě, proto taky tak používají Moravce. A vlastně se ta snaha zachránit, co se dá, jako mění v postupnou kolaboraci na všech stranách. Je to zajímavý moment. A tohle je prostředí, v kterém ten Moravec jakoby se pohybuje, že jo.
0: Naprosto s tebou souhlasím, jenom si myslím, že u Moravce je to přesně to, že on, pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. No, on určitě, nechce zachránit, určitě, co se určitě. Dá, on chce zachránit sebe no. A získat z toho, co nejvíc. Což je i slyšet hrozně v těch jeho projevech, když to posloucháš z těch různých let, jak se i sfanatizovává ten jeho projev, myslím v té dikci, v tom, jak je údernější, že na začátku zní tak jako já jsem váš kamarád a myslím to s vámi dobře, národe český, ale pak už je to takové, dělejte tohle, co máme a buďme vděční Německu a už je to takové tvrdší. No a taková zlatá éra pro Emanuela Moravce nadchází s příjezdem Reinharda Heydricha do Prahy, který se v září 1941 ujímá funkce zastupujícího říšského protektora a den jeho příjezdu přichází za ním Emanuel Moravec, aby mu přísahal věrnost říši. Tak a tady...
1: Tady se dobře doplňujeme, my se k tomu, že teď si to chtěla říct, promiň, já jsem tě skočil do řeči, že se k tomu dostaneme, ale to je ještě třeba zmínit, no, že ta éra Moravcova začíná až lety 41, hlavně 42, taková ta opravdu silná, kdy on se dostane do situace, kdy už se ho vlastně bojí i Hácha a bojí se ho ta protektorátní vláda.
0: Tak a právě tuhletu zlatou Moravcovu éru my si dáme v bonusu. Adame, v tuhletu chvíli já ti moc děkuju a děkuju taky našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
1: Adam Brza taky a taky díky.
3: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Petr Ginz, chlapec, jehož jméno zná snad celý svět. Mladý básník, spisovatel, kreslíř a šéfredaktor terezínského časopisu Vedem zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Kopie jeho černobílé kresby měsíce se v roce 2003 vydala v raketoplánu Columbia do vesmíru.
5: Petr Ginz pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec byl Žid, matka nežidovského původu. Oba byli vášniví esperantisté. Malý Petr miloval Verneovky. Už v 11 letech dokončil román Návštěva z pravěku, který je parafrází díla Žila Verna.
4: Po okupaci si vedl deník, ve kterém kromě osobních zážitků popisuje očima chlapce postupující perzekuci Židů a situaci v Praze v době protektorátu. V roce 1942, když mu bylo 14 let, byl transportován do terezínského geta. Tam našel podporu pro svoji tvorbu od vychovatele a spolubydlícího Waltra Eisingera, který se staral o vzdělání chlapců na budově.
5: Tam také vznikl časopis Vedem. Vycházel každý pátek pod taktovkou právě Petra Ginze. Obsahoval poezii, eseje, recenze na knihy, příběhy a vtipné citáty týdne. Na sklonku války v roce 1944 se ale Petr dostal do transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Bylo mu 16 let. Jeho rodiče a sestra válku přežili.
4: Slavná černobílá kresba s názvem Země z měsíce, kterou Petr Ginz nakresl v Terezíně, se zachovala v Jeruzalemském muzeu holokaustu Yad Vashem. Když se v roce 2002 rozhodlo o vyslání prvního izraelského astronauta do vesmíru, i díky iniciativě Petrovy sestry vzal o rok později astronaut Ilan Ramon kopii obrázku na palubu.
5: Raketoplán ale 1. února 2003 při návratu do atmosféry explodoval. Celá posádka zahynula. V následujícím roce byla po Petru Ginzovi pojmenována nově objevená planetka s pořadovým číslem 50413.
3: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Senát nesouhlasí se zpřísněním pravidel pro změnu pohlaví, zamítl novelu občanského zákoníku. Evropský parlament schválil zpřísnění společné migrační politiky. Fotbalisté Anglie a Chorvatska za hodinu rozehrají úvodní duel na mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno až polojasno na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby tranzice schvalovaly soudy a trans lidé museli podstupovat psychoterapie. Teď to posuzuje sexuolog. Podle Ludkové není změna pohlaví jen věcí jednotlivce, ale stát má hájit i práva jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 Pirátů Václav Láska namítl, že stávající systém funguje.
7: Opravdu tady otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete prostě zasahovat do něčeho, kde neexistuje žádný problém. Jestli s tím mají problém někteří lidé, kteří prostě mají nějakou fobii z menšin, tak je to jejich problém, který my tady nemáme řešit.
6: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
8: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
9: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
8: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Lidé mají tento měsíc poslední možnost navštívit Pragrovy kostky před rozsáhlou rekonstrukcí. Komplex budov poblíž Karlova náměstí ze začátku 70. let se bude opravovat 3 roky. Centrum architektury a městského plánování hlavního města se proto musí dočasně přesunout, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
10: Kemp otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A a Institut plánování rozvoje, to znamená naše kanceláře, ty budou na druhé straně řeky v Holešovicích v prostoru ArtGen.
6: Poslední akce pro veřejnost před finálním zavřením centra bude 25. června. Rekonstrukce začne od července.
11: Fotbalisté Portugalska dohráli před několika momenty proti Demokratické republice Kongo úvodní zápas na mistrovství světa. Aktuality doplní reportér Jaroslav Plašil.
12: Další překvapivý výsledek 1-1. Demokratická republika Kongo tedy vyrovnala na konci první půle, nic už se nestalo. Cristiano Ronaldo zatím střelecky mlčí na svém 6. šampionátu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Za necelou hodinu začne duel mezi Anglií a Chorvatskem. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu, napsala na internetových stránkách. A české softbalistky hrají s Itálií třetí zápas v domácí skupině mistrovství světa. Více informací má Štěpán Bém.
12: Utkání se v šesté směně pomalu blíží ke konci a Italky vedou nad Češkami 8-2. Z Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
13: Dvě omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a také u sjezdu na Poděbrady. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a hlavně velkou část odbočovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové další omezení u sjezdu na Poděbrady. 35. kilometru vpravo stojí několik aut silničářů a jedno z nich blokuje část nájezdu na dálnici. Vypadá to na následky nehody. Na D1 u Přerova ve směru do Ostravy se objíždí porouchaná dodávka. Stojí za sjezdem na Horní Moštěnice, kilometru 275 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené. V Praze na křížení ulic Na Strži, Krčská a v Podzámčí se srazilo osobní auto s karavanem. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte kousek za sjezdem z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Co zajímavého se dělo v Československu před 35 lety v červnu 1991? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Jan Sedmidubský. Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami města Říma.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
15: Rozčilení Václava Klause, jednání o ústavách v Kroměříži, sny François Mitterranda o Evropské konfederaci a také odsun sovětské armády z Československa. To všechno se odehrálo před 25 lety.
3: Archiv Plus.
16: Len před pár hodinami jste si vlastně vybalili cestovné potřeby po návštěvě Belgicka, takže vaše aktuálne hodnotiace postrehy.
17: Stretli sme sa s predstaviteľmi na troch úrovniach. Na našej republikovej, povedzme, čiže Valonsko a Flámsko, našej federálnej. Stretol som sa s predsedom belgickej vlády, pánom Martinom.
15: Pravidelný nedelní rozhovor slovenského premiéra Jána Čarnogurského se 14. června 1991 odehrával v předvečer obřího jednání všech tří reprezentací, tedy české, slovenské a federální, v Kroměříži. Atmosféra nebyla nejklidnější. Nedávná výměna v křesle slovenského premiéra by se dala, aspoň pro českou reprezentaci, shrnout do klasického rčení z bláta do louže. O co byl Mečiar emotivnější a nezvládnutelnější, o to byl Čarnogurský zase víc tajnosnubný a neurčitý. Jeho postoj k budoucnosti Československa by se dal shrnout do jediného slova. Uvidíme. Některé české politiky to už tehdy nesmírně dráždilo. Zcela určitě předsedu ODA Jana Kalvodu a také federálního ministra financí Václava Klause. Jeho reakce na Čarnogurského pítické úvahy se objevila v rozhlasových novinách z 12. června 1991.
18: I dnes se ukázalo, že pro udržení společného československého státu bude rozhodující postoj kabinetu Jána Čarnogurského. Dosavadní lavírování slovenské vlády nevyhovuje ani stoupencům odtržení Slovenska, což jednoznačně dala najevo Slovenská národní strana, ani dosud pro federálním stranám. Slova předsedy ODS Václava Klause jsou dostatečně výmluvná.
19: Jaký máme názor na takovéto hraní si, že chvíle ještě ve federaci, ale až přijde lepší chvíle, tak už nikoliv. Toto je pro nás totálně nepřijatelný pohled. Totálně, absolutně, nekonečně. K tomu není co dalšího říci. To já řeknu zcela rozhodně a zcela zásadně v Kroměříži, aby nebylo pochyb a sporu. Toho už bylo dost a toho ODS a věříme, že drtivá většina českých voličů má dost. A jestli někde postavit hráz, tak je to přesně v tomhletom bodě. A toto už si nikdy nikdo, žádný slovenský politik nesmí dovolit takto říci.
16: Čo vy na to, pán premiér?
20: Já si Václava Klausa vážím jako ekonoma, ale jako politik zřejmě, no, má svoje nedostatky. Moje výroky o začlenění Slovenska do Evropského společenstva jednak teda vychádzajú zo slovenských predstav o vlastnom začlenení, ale musím povedať, že ani v Európe nie sú niečím zas až tak mimoriadným. Napríklad Škótsko chce taktiež už teraz svoje osobitné začlenenie do Európskeho spoločenstva, prinajmenšom niektorí škótski politici to požadujú. A napríklad ja som sa o tom dočítal v anglickom časopise The Spectator z 12. mája minulého roku. Na druhej strane som sa nikde nedočítal, že by sa niektorí anglickí politici nad tým pozastavovali, alebo že by sa dokonca rozhorčovali nad škótskymi politikmi, čiže to len pre porovnanie pre Václava Klausa. Na druhej strane moja požiadavka, a snad nie iba moja, o začlenení Slovenska do Európskeho spoločenstva vychádza nakoniec z programového vyhlásenia federálnej vlády, ktorej členom je aj Václav Klaus. A v tomto programovom vyhlásení federálnej vlády sa hovorí, že federálna vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky, aby oba naše národy, Slováci aj Česi, sa stali svojbytnými a rovnoprávnymi subjektami v rodine európskych národov. Tak ja si to vysvetľujem tak, že raz v budúcnosti v Európskom spoločenstve bude Slovensko vystupovať svojbytne. A konečne pripravuje sa, pravdepodobne už budúci rok bude schválená nová zmluva v rámci Európskeho spoločenstva, ktorá buď nahradí pôvodnú zmluvu z 50. rokov, Rímsku zmluvu, alebo ju aspoň podstatným spôsobom pozmení. A táto nová zmluva uzná už regióny ako svojbytnú súčasť Európy a veľmi vážne sa taktiež v Európskom spoločenstve diskutuje práve o vytvorení druhej komory Európskeho parlamentu, niečo ako Senát, kde by mali zastúpenie práve regióny. A keďže Slovensko je o niečo viacej ako región, tak prečo by nemohlo mať svoje vlastné zastúpenie v Európskom spoločenstve? Ale to je samozrejme, do istej miery je to ešte diskusia týkajúca sa budúcnosti. Akékoľvek rokovania o vstupe či Slovenska, alebo Československa a ďalších štátov do Európskeho spoločenstva sa začnú viesť najskôr v roku 1993, tak ja by som sa s takými výrokmi, ako povedal Václav Klaus, neprenáhloval.
15: Reakce Jána Čarnogurského byla jako obvykle obšírná, ale Klausovy pochybnosti v podstatě nevyvrátila. Ani nemohla, protože představy české a slovenské veřejnosti se navzdory intenzivním jednáním o budoucnosti Československa prostě velmi lišily. K jednání v Kroměříži pak došlo 17. června 1991. Zúčastnilo se ho na dnešní dobu neuvěřitelných 22 stran a hnutí a cílem bylo posoudit společně návrhy obou národních a také federální ústavy. Jak měla vypadat budoucnost Československa? Federace, konfederace nebo samostatné státy? Rozhlasové noviny 17. června 1991.
21: Na pozvání prezidenta republiky Václava Havla přijeli dnes Alexander Dubček, Marian Čalfa, Dagmar Burešová, Petr Pithart, František Mikloško, Jan Čarnogurský a stejně jako před dvěma týdny v Budmericích také 20 představitelů politických stran a hnutí zastoupených ve všech třech parlamentech, čili i opoziční zástupci. Jejich názory se v mnohem liší, představují celé spektrum možností od federace až po samostatné republiky a samozřejmě komplikují a prodlužují jednání. Musím říct, že dnes, na rozdíl od minulých setkání, je o nás novináře a je nás tu asi 30 dobře postaráno a vy můžete slyšet ruch tiskového střediska. Politici si nedali dnes za cíl dospět k jednotnému závěru, ale vysvětlit si stanoviska všech. Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli a i v parlamentu je ke schválení ústavy nutná kvalifikovaná většina, a ne všichni. Konec konců poslechněte si, co nám řekl o přestávce.
22: Odpolední jednání nám umožní eliminovat celou řadu bodů, kde došlo ke shodě u většiny účastníků. Nebylo by moudré požadovat jednomyslnost. I ústava musí být přijata kvalifikovanou většinou ve federálním shromáždění, ale nemusí být přijata jednomyslně, takže pokud se například Slovenská národní strana odchýlila, neznamená to, že bychom měli přerušit jednání, ale znamená to, že se naopak posunujeme dopředu. Lidé, kteří se trochu zabývají ústavami, vědí, že v situaci rodící se demokracie je těžší prosadit, aby ústava byla přijata, než vlastní ústavu napsat.
15: Prezident Václav Havel pro tato jednání připravil sérii otázek, jejichž jednoznačné zodpovězení ze strany zástupců politických stran mělo ukázat, o čem se vlastně bude dál jednat. Zvítězila federace, ale to bylo nakonec tak všechno. V každém případě Slovenská národní strana se ke konceptu společného státu nepřihlásila vůbec a nově vzniklé Mečiarovo HZDS začalo koketovat spíš s myšlenkou konfederace. Následuje rozhovor s příslovečně málo srozumitelným předsedou federálního parlamentu Alexandrem Dubčekem.
21: Stanovisko Pavla Rychetského doplnil Alexander Dubček, který je předsedou parlamentní komise pro tvorbu ústav.
0: No tak my teraz pracujeme na návrhu ústavy. Během týždňa zvolám další rokování ústavnej komisie, kde my už nemůžeme mať všeobecné rozpravu, ale zaujímáme stanovisko k jednotlivým častiam hlavu. Teraz dopracováváme hlavu o federálnom zhromaždení, exekutíve, vláde, vo vzťahu k rade a mnohým iným týmto veciam. Tam, kde budeme vedieť si rady, navrhneme variantu, ale budeme musieť už pristúpiť ku konkrétnemu rokovaniu.
21: Prezident Václav Havel připravil pro účastníky jednání 19 otázek, jakousi anketu nebo test, který si mohli všichni během oběda promyslet a vyplnit, aby se zjednodušilo odpolední pokračování. Otázky byly zcela konkrétní. Od první jste pro federativní uspořádání České a Slovenské federativní republiky až po 19. Jaký další postup při jednání o těchto otázkách navrhujete? Namátkou vyberu ještě třeba číslo 6. Jste pro, aby v připravované ústavě byla umožněna proměna dnešní dvojfederace ve trojfederaci či spolkový stát o třech či více plně rovnoprávných členech. Výsledky zatím neznáme, ale na závěr jednání bude tisková konference. Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu. Dagmar Burešová tu zdlouhavost očekávala, protože jednání o ústavách je podle ní velice náročné a komplikované. Na druhou stranu ovšem zase připustila, že po dnešku se oddělí některé strany, které jsou jako Slovenská národní strana pro samostatnost Slovenska. Mimochodem poslechněte si, co nám odpověděl Josef Prokeš na otázku, zda samostatnost chce většina Slováků.
1: Ale keď se pýtali otrokov v Amerike pri vojne sever proti juhu, či jsou za to, aby boli zrušené otroctvo, alebo nie, tak 80% ich odpovedalo, že sú proti zrušeniu. Dneska sa ich opýtať, či chcú nazad. To je otázka postupnosti.
2: A jak by ste vyformuloval tú otázku tak, aby na to Slováci odpovedeli, že sú za samostatné Slovensko?
1: Chcete byť slobodní, alebo nie?
21: Tím samozřejmě nechci zpravodajství z Kroměříže ukončit. Přišel mezi nás totiž nečekaně předseda české vlády Petr Pithart a tak jsme se dozvěděli, že ani písemné otázky nebyly ideálním řešením, protože někteří politici prostě na všechny neodpověděli. Lavírují, mění názory, nechávají si zadní vrátka, nebo odpověď podmiňují nějakým tím ale. Nebo proč vlastně nemohou říct jednoznačně ano či ne na jednoznačnou otázku?
23: Já dokonce nevylučuji, že nejsou vždy připraveni odborně. Znovu se ukazuje, že ne všem přítomným v sále je jasné, že konfederace znamená říci společnému státu ne, federace znamená říci ano.
15: Od Kroměříže bylo tedy mimo jiné jasné, že spolkové uspořádání Československa po vzoru Německa je zatím neprůchodné a tato varianta, mnozí soudí, že ke škodě věci, padla pod stůl. Prezident Václav Havel o den později v České národní radě odpovídal při interpelacích na otázku poslance Petra Dudešky.
24: V tuto chvíli se mi jeví, že je nereálné a utopické z mnoha různých důvodů do roka proměnit dvojfederaci ve trojfederaci a ustavit úplně nové státní uspořádání na principu tří zcela rovnocenných celků. Nicméně domnívám se, že ústava ani federální, ani republiková by se neměla předem uzavírat eventualitě vývoje i k takové budoucí alternativě. Nevidím důvodu, proč by nemohl spontánně vzniknout a proč by ústava měla předem vylučovat možnost nějakého zemského parlamentu moravského či slezského. V tomto okamžiku se mi to jeví jako představa utopická, ale nejsem principiálně jejím odpůrcem samozřejmě.
15: O dva dny později, 20. června, vystoupil Václav Havel také ve slovenském parlamentu. Odpověď poslanci Slovenské národní strany pak prozrazuje jak prezidentův i v této situaci trvalý smysl pro humor, tak zároveň jeho bezmoc tváří v tvář rozkladným tendencím ve společném státě. Nemělo smysl to zakrývat, touha po samostatnosti na Slovensku rostla.
4: Vážený pán prezident, moje jméno je Alfons Adamica a jsem poslanec za Slovenskou národní stranu. Dovolte mi prosím jednu jedinou otázku. Za prezidenta Masaryka a Beneša doviedli Slovákov do biedy, poddanstva a vlastne až kolónie. Sám som v tom čase chodil bosý a v jedných trenírkách. V roku 1948 nás českí partneri doviedli do komunistickej totality. Pán prezident, kam nás vediete vy?
24: Pokud jde o to, než odpovím na otázku samu, tak bych k tomu, co jste říkal, chtěl přičinit jednu poznámku. Podle mého mínění nás ke komunismu dovedli komunisté a ne nějaký národ. A komunisté byli Češi i Slováci, že? A teď, kam já vás vedu. Především já nejsem vůdce, nejsem diktátor. Já jsem prezidentem demokratického státu a chci němu sloužit, chci sloužit jeho zájmům na půdě svých ústavních pravomocí a v duchu prezidentského slibu, který jsem udělal. Záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoli upíral základní svobody a práva, které má. Já jsem poslední, kdo by například slovenskému národu upíral právo na svébytnost. Já nejsem jeho utlačovatel. Záleží na slovenském národu, jak se rozhodne.
15: Posloucháte Archiv Plus věnovaný době před 25 lety, červnu 1991. Česká politika počátku 90. let minulého století se také pokoušela co nejrychleji oživit kontakty s našimi nejbližšími sousedy, především v pohraničí, kde za předešlých komunistických 40 let v podstatě všechno usnulo. Počátky euroregionu Egrensis tak například spadají právě do prvních dnů června 1991. Navštěva Helmuta Kohla v Železné Rudě 2. června se ovšem příliš nepovedla.
5: V Železné Rudě dnes po 38 leté přestávce obnovili provoz na železničním hraničním přechodu do Bavorska. Telefonoval odtamtud zpravodaj Jaroslav Hudec.
7: Příjezd spolkového kancléře Helmuta Kohla a českého premiéra Petra Pitharta před společnou nádražní budovu Železná Ruda Bayerische Eisenstein, provoz tu byl zahájen už v roce 1877, byl provázen potřásáním rukou s přítomnými občany, jak je to u politiků na západ od naší hranice běžným zvykem. Následovaly projevy státníků, které se nesly v duchu obnovení normálních sousedských vztahů. Popolední přijeli oba státníci s doprovodem po železniční trati do stanice Železná Ruda město, tedy na československé území. Bohužel naši organizátoři situaci naprosto nezvládli. Na nástupišti před zapáchajícím schátralým nádražíčkem promluvil Helmut Kohl a další představitelé k útvaru rychlého nasazení plzeňské policie.
15: Ještě se vrátíme k vysoké politice. V červnu 1991 se v Praze odehrála mezinárodní konference o sjednocování Evropy za účasti francouzského prezidenta François Mitterranda, který se v Praze představil, a to je pikantní, jako duchovní otec myšlenky Evropské konfederace. Přičemž neřekl vůbec nic konkrétního, za to zasel mnohou pochybnost. A ani s Václavem Havlem se tentokrát Mitterrand v některých věcech neshodl.
5: François Mitterrand nastínil vizi konfederální Evropy, příliš ale nehovořil o tom, jakými konkrétními kroky se k ní dostat. Řekl, že ideálním stavem by bylo rozšíření evropského společenství na celou Evropu. To je ale zatím nereálné. Po projevech se Václav Havel a François Mitterrand zúčastnili tiskové konference. Oba nejprve v krátkých expozé zdůraznili, že pokládají vizi Evropské konfederace za důležitý prvek evropské budoucnosti. Pokud jde o Spojené státy a jejich zájem o Evropu, nelze Američany opomíjet, řekl Václav Havel. Naproti tomu François Mitterrand zastával názor, že evropské záležitosti by si měli řešit Evropané sami. Samozřejmě v takových otázkách jako svoboda a demokracie se Spojenými státy počítá. Otázka vstupu dalších zemí do evropských společenství je v kompetenci jeho členských zemí. Oni rozhodnou, řekl pan Mitterrand. Václav Havel v této souvislosti uvedl, že Československo se bude snažit do společenství dostat. Co se týká Sovětského svazu, jeho evropská část má podle Václava Havla v budoucí Evropě místo. François Mitterrand už tak konkrétní nebyl. Stejně tak se vyhnul přesné odpovědi na otázku, jak zajistit bezpečnost střední a východní Evropy.
15: Velmi rezervovaně se tehdy k myšlence Evropské konfederace vyjádřil například poslanec za ODA Daniel Kroupa.
8: Myšlenku konfederace, pokud by měla být brána jako státní či nadstátní evropský útvar, považujeme za nešťastnou, tak jak ji formuloval prezident Mitterrand. Cítíme v ní jakési nebezpečí, že by mohla vést ke stažení Američanů z Evropy a tím by Evropa byla destabilizována. Domníváme se, že přítomnost Američanů v Evropě je důležitý stabilizační prvek.
15: Myšlenky na stabilitu v Evropě tehdy nešlo vůbec zahnat, protože na onom Balkáně, o kterém před chvílí mluvil zpravodaj z Železné Rudy, začínalo jít opravdu do tuhého. Stačí si poslechnout dvě krátké zprávy z 23. června 1991.
9: Jugoslávie přestane po 26. červnu v právním smyslu existovat. V rozhovoru pro ČTK to prohlásil slovinský premiér Lojze Peterle. Nevyloučil nicméně možnost, že jugoslávské republiky zůstanou ve společném státě, který by ovšem byl zcela jinak koncipován. Nyní by mělo podle jeho slov nastoupit přechodné období, ve kterém by zůstaly zachovány některé funkce státu nezbytné pro společný život. Během tohoto období by se mělo jednat o možnosti vytvoření kvalitativně zcela nového svazu svrchovaných států.
10: Mezi Slovinskem a Chorvatskem jsou intenzivně budovány hraniční přechody. Podle informací záhřebského deníku Večerní list, party dělníků několika stavebních firem pracují 24 hodin denně, aby do vyhlášení samostatnosti a nezávislosti slovinského státu 26. června stihli vybudovat alespoň tři přechody. Nejusilovněji se pracuje ve strategické oblasti slovinského přímoří v občině Piran a Ilirska Bystrica.

0: Zpátky do Československa. Jeden krok ke stabilitě poměrů byl přece jen učiněn. Zpráva z 25. června, kdy byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk.
1: V klidné atmosféře se dnes i se slavnostní sklenkou perlivého šampaňského události v Černínském paláci zúčastnili také ministři Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský a sovětský velvyslanec Boris Pankin. Tisková konference pak už jenom zarámovala většinou známé fakty a výroky. Podle generála Vorobjova je dobré, že vojska odešla ve stanovených termínech. Sám by se pak chtěl vracet jen jako turista. Jak sovětský vojenský představitel konstatoval, je přece jen lepší být posledním vojákem za těchto okolností, než tím, který první přichází. O tom, k jakému přerodu v myšlení u sovětských vojáků muselo přitom dojít, generál Vorobjov řekl.
2: Konečně, dla mě lično i tím bolje dla mojich podčinených.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem. Nakonec se ale všechno řešilo s potřebným nadhledem, což dokazují i slova Michaela Kocába.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
1: Střední skupina sovětských vojsk přestala existovat. 30. června by hodinu popolední měly znít zvony a sirény, to bude datum stažení vojsk podle smlouvy, a majetkové i finanční otázky pomůže dál řešit 25členná skupina sovětských expertů při sovětském velvyslanectví.
0: A ještě na závěr douška, která se týká oslav odchodu sovětských vojsk z Československa. Vlastně jsem se ani nedivil, že hlasatel při čtení následující zprávy stěží udržel vážnou tvář.
4: Přesně v 16 hodin byl dnes na můstku na Václavském náměstí v Praze oholen první asi z 60 přítomných vousáčů, kteří se po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 rozhodli neoholit se, dokud okupační vojska neobejdou. Spolu s deníkem Mladá fronta dnes organizovala tuto akci u příležitosti odchodu poslední sovětské okované boty redakce časopisu Svět v obrazech. Mužů, kteří se v roce 1968 spontánně rozhodli tímto způsobem vyjádřit nesouhlas se sovětskou okupací, bylo v celé republice několik desítek tisíc.
0: Takže tedy okovaná bota byla poražena a vousáči zvítězili. Končí pořad Archív Plus. Do příště se mějte hezky, pěkné letní dny a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jan Sedmidubský.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
6: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Pokračujeme v seriálu, v němž se pravidelně věnujeme některému ze starověkých měst. Dnes mluvíme o městu a civilizaci, které jsou jako málo které jiné, opředeny mýty a legendami. První obyvatele do této destinace měl podle báje přivést Éneus, syn bohyně Venuše a Anchise, vládce z rodu Dardanos. Ten Éneus, jehož potomky byla dvojčata Romulus a Remus, které odkojila vlčice. A když se řekne Romulus a Remus, netřeba už zřejmě dodávat, o kterém starověkém městu bude dnes řeč. Pochopitelně půjde o Řím. Legendárním datem jeho založení je rok 753 před naším letopočtem, rok, od kterého se také datuje římský kalendář. Dnešním pořadem vás provedou Karolína Koubová a spoluautor pořadu a historik Martin Chadima. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak to popisuje věčné město ve své knize Tajemný Řím, novinář Corrado Augias.
8: V rozporuplném městě nesoucím v sobě všechnu slávu, všechnu zkázu a všechen prach, které po sobě zanechala uplynulá staletí, je možné spatřit stopy každého lidského počinu nebo citu. Odvahu i zbabělost, šlechetnost i liknavost, podnikavost i pochybnou změkčilost darmošlapů. Není v historii události, která by město nijak nepoznamenala, nezanechala jizvu, šrám na jeho tváři. Řím nikdy nebude městem řádu, symetrie, jasného vývoje věcí podle plánu, logickým výsledkem propočtu. Jestliže lidská historie je jen samé násilí a ryk, pak Řím byl v průběhu staletí zrcadlem této historie. v němž se s bolestivou věrností odrážel každičký detail, včetně těch, od nichž bychom raději odvrátili zrak.

0: To vše má tedy ve své tváři vepsán Řím. Kde tedy začít vyprávění o jeho různých osudech, nejlépe asi od Adama, respektive od Romula a Réma, které nelze při zmínce o historii Říma vynechat. Jaké tedy byly počátky takzvaného věčného města na sedmi pahorcích a dá se to vůbec rozlišit, kam až sahá mýtus a odkdy se datují doložitelné římské dějiny?
1: Především musíme říci, že mýtus je naprosto legitimní součástí dějin každého národa. Mýtus se ztrácí až ve chvíli, kdy se do něj dostává kritický odstup neboli rozum. Doba, v níž třeba žijeme, je v podstatě nemytologická. Každopádně, co se týče Říma, ta důležitá informace je, že vzniká nebo je založen, nebo ta malá vesnice je založena někdy v době, kdy se objevuje na scéně dějin židovství. Zhruba ve 12. století před Kristem. A opravdu to je vesnice, kterou obývají, respektive v její blízkosti jsou Latinové, jsou tam Sabinové, jsou tam Etruskové, jsou tam Ekové, Volskové a další jakoby komunity, nebo chcete-li národy. A tady v tom Římě se najednou objevuje takový zvláštní rys, to je nejenom opevněné město, ten mýtus vypráví o tom, že Romulus a Rémus se nemohli dohodnout na tom, jak pojmenovat to místo. A Romulus měl takový zvláštní sen, kde se mu zjevilo 12 mystických ptáků, kdežto Rémovi pouze 6, takže to pojmenovali Roma, Řím. Rémus hrdě naštvaně přestupuje zákazy Romulovi a je zabit. Každopádně podle mytologického počátku skutečně to místo je pojmenováno po Romulovi, ale ty počátky sahají až do Řecka, kde vlastně Římané často vnímali sebe sama jako potomky Řeků.
0: Já se přesunu možná skokem, když tak mě doplníte. V roce 509 před naším letopočtem tady vzniká Římská republika, tedy zcela nové státní zřízení. Vládu ve státě vykonávali dva konzulové, každoročně volení a ti také disponovali nejvyšší výkonnou mocí, byli velitel vojska, stáli na vrcholu soustavy magistrátských úřadů. A jejich volba náležela lidovému shromáždění. A pak to byl Římský senát, shromáždění urozených, ten hrál také velmi významnou roli, nicméně až do doby principátu disponoval zákonodárnou pravomocí a vedle něho existovalo lidové shromáždění, které rozhodovalo například o válce a míru a schvalovalo zákony a vykonávalo soudní moc. Politicky nejvlivnější byli majitelé půdy, patriciové, nicméně majoritní část obyvatelstva tvořili plebejové, jejichž politická práva byla omezena a tou nejnižší vrstvou tu byli samozřejmě otroci. A mezi urozenými patricii a plebeji docházelo ke stále většímu pnutí, kromě vnitřních neschod, tak musel také Řím čelit řadě ataků zvenčí. Konečně se teď dostávám k tomu, jaká byla ta geopolitická situace, ať už vnitřní nebo vnější, mladé Římské republiky?
1: Když si vezmete, že jeho počátky jsou cirka v roce 753 před Kristem, jeho konec je ohraničen zhruba 5. stoletím, 476 vyvrácením Říma, tak je to nějakých 1200 let. Během těch 1200 let spolu bojují dva typy jakoby představy o ideálním státě. A to je takový, který nazveme demokratický, to je dominance senátu, dominance lidu, který se schází na agoře nebo který se schází na náměstích a tam podle takzvaného Střepinového soudu si vybírá, který řečník bude dobrým politikem a napíše na ty Střepiny jeho jméno, což převzali mimochodem Římané z Athén, z antického Řecka. A nebo je to skutečně ta inklinace Sulova, Neronova, Kaligulova, Oktaviánova k té dominanci monarchické s těmi autokratickými rysy. Dá se říci, že Řím začal skutečně žít ve 4. století, kdy se mu podařilo zlikvidovat moc Etrusků. Bylo to dobytí města Vej, byly to i punské války a konec konců třeba v té palestinské oblasti to bylo omezení moci Seleukovců, kam začali zasahovat. Seleukovci díky tomu zřejmě nezískali nadvládu nad Egyptem a neobsadili definitivně židovské destinace. Každopádně dá se říci, že kolem 2. století před Kristem Řím získá tak dominantní postavení, kdy porazil Latiny, Ekvy, Volsky, Etrusky, Sabiny a další, včetně Řeků, protože Řekové byli totiž politicky nejednotní. To byla Sparta, Atény, kolonie. Oni navzájem nebyli schopni se sjednotit, kdežto Římané měli buď v čele nějakého krále, nebo staršinu rodu, nebo senát. Každopádně politicky a vojensky byli tak silní, že zlikvidovali ty lokální řecké odpory. Ve 2. století před Kristem se dá hovořit o dost výrazné dominanci Říma.
0: A každopádně postupem času se jak jste říkal, že se střetává ten demokratický princip versus ten autoritářský princip, tak se z Římské republiky stává zřízení, které se hodně opírá o tu autoritu diktátora. Tak vy už jste některé jmenoval, ale můžete shrnout ty nejvýznamnější představitele římského autoritářského režimu a jak se právě s nimi třeba měnily ty hranice římského státu?
1: Já bych řekl, že první výrazný diktátor, asi nejznámější, je Gaius Julius Caesar. Caesar se choval velice krotce a demokraticky do chvíle, než porazil svého protivníka Pompeja. A brzy poté se nechal prohlásit diktátorem, ale několik měsíců poté byl zavražděn v 50. letech prvního století před Kristem. Následoval vlastně souboj jeho oblíbence Marka Antonia, to je ta známá love story Marcus Antonius, Kleopatra VII., která se snažila velice pragmaticky, protože předtím měla poměr s Juliem Caesarem, teď měla poměr s Markem Antoniem a snažila se obnovit egyptskou moc. Ovšem oba dva byli poraženi v roce 31 před Kristem od Oktaviána, což byl prasynovec Caesarův. A Oktaviánus velmi výrazně ostříhal, osekal pravomoci senátu a od doby Oktaviánovi zhruba se line jedna záležitost, totiž že diktátor se vždycky opře o vojsko. Jak? To vojsko nějakým způsobem zvýhodní, dá mu nějaké bonusy. Za Oktaviána, Néra, Caliguly, Decia a dalších to fungovalo. Problém byl ve chvíli, kdy zhruba ve 3. a 4. století začala klesat křivka těch takzvaných kmenových Římanů a do vojska se dostávali Germáni a další národy mimořímské a samozřejmě slábla ta moc Říma do té doby, že ten Řím byl nakonec vyvrácen.
0: O této době, která předcházela tomu rozvratu Říma, tak to je vlastně ta krize vojenských císařů. Je to tak?
1: Ano, je to 3. století. Je to období, kdy zaprvé pomalu, ale jistě proniká Římskou říší křesťanství, které bylo velice přísně zakázáno. Bylo to religio illicita, zakázané náboženství. Křesťané byli házeni lvům, upalováni, byli prostě rožněni, byli strašným způsobem mučeni, ženy, muži i děti. A to je první věc, 50, takže DC

0: dělat a jak si předcházet té krizi tím, že ustanovil vojenskou diktaturu a v těch jeho reformách pokračoval velmi důležitý Konstantin, který tedy v roce 313, to je ten slavný edikt milánský. Čili co vlastně znamenalo pro Řím?
1: Když budu mluvit jako představitel hluboce křesťansky založeného, konfesně založeného člověka, třeba katolíka, tak řeknu, že osvítil Duch svatý. Když budu mluvit jako pragmatik, tak prostě řeknu, že Konstantin si uvědomil, že ten hlavní svátek Boha slunce a politeistické kulty, ať už to byly třeba Eleusinská mystéria nebo kulty Dionýziovi a další kulty, už nestačí potřebám, náboženským potřebám toho lidu a navíc Řím se začal výrazně christianizovat. Konstantin prostě pochopil, že bez křesťanských řemeslníků a zemědělců, obchodníků a bez křesťanských vojáků není schopen obstát v tom politickém souboji buď se svými protivníky, Maxentiem a dalšími, tak s říšemi, které vyvstávaly jakoby s těmi pohany nebo s těmi barbary a skutečně vydal edikt milánský, který na svoji dobu je neuvěřitelně humanistický, kde zrovnoprávní všecka náboženství. To křesťanství získalo jednu výhodu, do budoucna se stalo dominantním náboženstvím, dokonce takovým, že o 100 let později už Justinianus a Theodosius a další císaři dokonce pod trestem smrti zakazovali býti nekřesťanem. A je tam ještě jedna věc, že ve 4. století byla konstituována takzvaná křesťanská dogmata, trojiční, christologické, pneumatologické, která postavila základ tomu, co je to být křesťanem. V co věřím? Svatá Trojice, Ježíš je Bůh a tak dále. Ale to umožnila ta svoboda, kterou dal křesťanům Konstantin I. Veliký.
0: O významném roku 313 se zmiňuje v knize Tajemný Řím i Corrado Augeas.
2: V Miláně v roce 313 prohlásil císař křesťanství za religio licita. V roce 350 jeho syn Konstantinu stanovil křesťanskou víru za oficiální náboženství říše. V roce 391 další císař, Theodosius, potvrdil křesťanství jako státní náboženství a zapověděl jakékoliv jiné vyznání, dokonce i původní vyznání svých předků. Stačilo o málo více než 60 let, a civilizovaný svět přešel od umírněného a tolerantního politeismu k výlučnému monoteismu.

0: Řím se každopádně ale neustále pohyboval od pohanského ke křesťanskému a v křesťanství pak ožíval zase to pohanské, čili co to vzájemné ovlivňování způsobilo?
1: Například ve 4. století jeden ze senátorů dostal jako dárek narozeninám, je to kolem roku 354, kalendář, který obsahuje jak svátky křesťanských světců, tak zároveň svátky pohanské, takže kdy se uctívá Zeus a Venuše a další. Je to určitá schizofrenie, která skutečně skončila v 5. 6. století. A můžeme říci, že Řím potom hraje takovou podobnou úlohu jako Jeruzalém. Chvíli je provinciálním městem, kdy se dokonce na jeho místě nebo na Forum Románum pasou krávy a kozy. Ale chvíli je třeba místem, nebo začíná být místem důležitým. Například Karel Veliký, jeden z největších franských králů, se v roce 800 nechal v Římě korunovat za císaře. V roce 962 vlastně Ota I. Veliký, zase zakladatel Římské říše národa německého, čili jakési nástupnické říše římské, jo? Tedy je to ten sen obnovit tu západní římskou říši, ten se také v Římě pohybuje jakožto císař. A vedle toho Říma mu vyvstává protivník, který se ho snaží nahradit, a to je Byzanc. On totiž už Konstantin I. Veliký přenesl hlavní město z Říma do Konstantinopole, sem přenesl všechny památky, banky, vojenské jednotky, které mu sloužily, a hlavně umělecké skvosty. Takže skutečně od 4. století ten Řím upadl a Byzanc jej nahradila. Jedna pikantnost ještě k tomuto. Byzanc sama byla vyvrácena v roce 1453 Turky a vzniká nebo je založen takzvaný Třetí Řím, Moskva.
0: Když jsme právě mluvili také o tom, že Řím upadl v jisté době do určité provinciálnosti, jak jsme říkali, v roce 395 došlo k rozdělení říše. Co tedy vedlo k tomu definitivnímu pádu antického impéria v roce 476?
1: Z jedné věci je to skutečně demografická záležitost. Západořímská říše v té době prostě neměla vlastní, řekněme, geneticky ošetřené obyvatelstvo. To všecko byli opravdu Germáni, ať už to byli Ostrogoti, Alani, Vandalové, Vizigoti. Nebylo tam to, co by se ve sportu řeklo, jako srdíčko. Oni prostě neměli takový zájem tu říši udržet. Je tam ravní rozklad. Bezesporu je tam ravní rozklad ve smyslu homosexuality, která se stává jakousi dominantní formou vztahu mezi lidmi. Je tam ekonomický rozvrat, protože to je paradoxní, že Byzanc sílí a ten západ vlastně oslabuje. A konec konců, když došlo k dobytí Říma v roce 476, tak ten dobyvatel, vlastně ty insignie toho západu římského panovníka Augustula Romula posílá východo římskému císaři jako symbol úcty. To znamená, že i ty barbaři, takzvaní barbaroj, začali vnímat Byzance jako nástupnici Říma a vnímali ji jako něco, co je posvátné, ale Řím byl vnímán jako provinciální město.
0: Řím se tady stává provinčním hnízdem, nicméně alespoň trochu se vyhřívá v lesku papežské přítomnosti. Jak je to právě s Římem, co by sídlem papežů?
1: V papežství do jisté míry Řím zachránilo. Já nejsem žádným velikým ctitelem papežského magistéria, nejsem ani římský katolík, ale musíme uznat, že ta legenda o tom, že Řím byl pokřesťanštěn apoštolem Pavlem a Petrem, že tam byl ten první papež Línus, že Petr byl vlastně papež, že v Římě, protože Řím soutěžil s Alexandrií, s Antiochií, s Edesu a s dalšími, o to, kdo je mezi křesťanskými komunitami, protože křesťanství nebylo tehdy monolitem. Křesťanství bylo o tom, že v tomto městě je tato komunita. A Řím měl biskupa, který se hlásil k odkazu Krista, jakožto k následovníkovi Krista. Hezky to vyjadřuje jedna teze. Primus inter pares. Papež je první, primus, mezi rovnými, inter pares. A to, že potom z papežství se stala vyloženě, že se z ní stalo magisterium, kdy si papež osobuje právo vládnout nad všemi křesťany, je tam církevní právo, juris codex, kanonici a tak dále, to je jiná věc, ale abychom to uzavřeli, skutečně papežové, zejména Lev I. Veliký, který odvrátil Huny, konkrétně Attilu od toho útoku. A další papežové, kteří zůstali v tom Římě a stali se jakýmsi tmelem toho křesťanského étosu, tak ten Řím zachránili o to, že ten Řím nikdy nestratil patos takové té starobylosti a toho, že tam sídlí Bůh.
0: Ale právě ten papežský vliv do určité míry mohl být pro Řím i destruktivní, protože tu potom docházelo samozřejmě na ty konflikty mezi papežem a mezi panovníkem. Papežský vliv třeba potlačil v 80. letech 8. století potom franský král Karel Veliký, který byl v Římě korunován císařem. Co to pro Řím znamenalo?
1: Především v Římě sídlil takzvaný kapitol. A vlastně v Římě Řím byl zasvěcen tak jako Jeruzalém bohu Jovovi, což byla latinská forma řeckého jména Zeus, čili nejvyššímu pohanskému bohu. Samozřejmě křesťanští císaři toto naprosto odmítali. Papežská moc od nějakého 6. století natolik zesílila, že se stala nebezpečnou pro moc světskou. Karel Veliký byl hluboce věřící člověk, ale zároveň si uvědomoval, že musí konkurovat papežské moci. On to dělal tím, že zakládal charitativní spolky a zakládal nemocnice, chudobince, jídelny, poutnická sídla a tak dále, přesně to, co dělala církev. Pravdou je, že Řím byl do jisté doby i opuštěn, protože třeba římští papeži, když pochopili, že ta světská moc je příliš silná, že se tam neudrží, tak se snažili pod vlivem francouzského krále, počínaje Filipem Sličným, přesídlit jinam a hlavním městem papežství se stává do jisté doby Avignon.
0: To je to avignonské vyhnanství, ke kterému se ještě dostaneme. Nicméně těch několik velkých krizí Říma přece jen způsobila rivalita papeže a papežského stolce a císařské koruny. Když si v březnu 1077 odbojná šlechta podporovaná papežem Řehořem VII. Zvolila vzdoro krále Rudolfa z Rheinfelden, římský král Jindřich IV. Chtěl papeže přivést k rozumu vojensky a roku 1084 zaútočil na Řím a téhož roku nechal zvolit nového papeže Klementa III. Věčné město se tenkrát otřáslo v základech. A my čteme opět z knihy Tajemný Řím.
2: Město se nachází ve stavu naprostého rozkladu. Starověká díla nejsou nijak udržována. Jsou vystavena rozmarům počasí a bortí se. Rozvodněná Tibera zaplavuje rozsáhlou oblast nacházející se v zátočině řeky. Když vody opadnou, zůstane po nich jen bahno, které zhoršuje hygienickou situaci. Hospodářství je téměř na nule a podnikatelé tu téměř nejsou, takže nejčastější výdělečné aktivity spočívají ve využití antického dědictví. Celé měsíce, celé roky vytrhávají skupiny dělníků mramor, rozbíjejí sochy na kousky, rozpouštějí bronzová díla, aby získali nový materiál. Nejskvostnější sochařské výtvory antiky jsou degradovány na obyčejné vápno.
0: Spory trůnu a papežského stolce ovšem nekončí. Už jsme tu naznačili další větší krizi zažívá Řím v souvislosti s takzvaným avignonským zajetím papežů, které vedlo k několika papežským schizmatům. Jak se z této krize Řím dostal?
1: Tam jde o vyloženě politickou záležitost. Máte Řím, který se rozložil v 5. století. Máte Římskou říši národa německého, kterou výrazně založili Frankové. A Francie, čele tedy s Filipem Sličným, se cítila být nástupkyní nebo minimálně vůdkyní této říše, to znamená zápasila s papežem o moc. Je tam ještě teologický prvek, který nesmíme opomenout. Papežové byli přesvědčeni, že jako nástupci Krista jsou de facto nástupci Boha Stvořitele. Komu patří tedy všechno území, které je stvořeno Bohem, to znamená celý svět? Logicky nástupcům Krista. Teologicky je to přesné, každopádně třeba císařové, se, včetně Karla Velikého, se odvolávali na jednu věc. Mně pán Bůh dovolil, abych se narodil jako nástupce svého otce, císař, tudíž to území je moje. Či ten spor mezi císaři a papeži, takzvaný boj o investituru, kdo může mimochodem udílet, komu území, jakékoliv území v léno, je boj vlastně politický a zároveň tam má velmi silné teologické konotace. Francouzský král se snažil o jednu věc. Z jedné strany uznával obrovskou, my bychom dneska řekli, mediální moc církve, z druhé strany pochopil, že ta síla církve se musí využít tím, že ji přenese do Francie a tam z ní učiní svého vlastního vazala. Jsou to věci, které později využili Němci za vystoupení Lutera, kdy se církev dostala pod vládu německé šlechty a konec konců protestanté jako takoví, kteří vlastně z církve udělali svého vlastního ne vazala, ale církev nebyla dominantní. A konec konců to je přece do budoucna věc francouzské revoluce, kdy Francouzi, ale už zcela sekularizovaní, kteří dokonce v Pána Boha ani nevěřili, křesťanství nepříliš brali vážně, tak tu církev buď její představitelé buď popravili, nebo je vyhnali z Francie. Ty kořeny jsou tady někde v tom takzvaném galikanismu, to znamená dominance francouzského panovníka nad římskou církví.
0: Kdy ale opět vlastně se Řím dostává na výsluní, kdy zažívá onu pověstnou renesanci, protože víme, že se z něj znovu stává město, které je plné umělců, literátů, filozofů.
1: Bezesporu papežové jako Pius II. A další. Je to renesance, je to baroko, kdy se Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, kdy se všichni významní renesanční myslitelé Dante, Alighieri a tak dále nějakým způsobem k tomu Římu vrací. Řím se stává kolébkou umění, Řím se stává ale také bankou tehdejší římské církve.
0: Ale stává se také třeba místem, promiňte, popravy Giordana Bruna, místem, kde je vězněn Galileo Galilei.
1: Samozřejmě, to je tragická tvář Říma. V roce 1600 je tam upálen Giordano Bruno, jeden z velikých myslitelů evropských. V roce 1633 je odsouzen Galileo Galilei. Řím prochází ale zároveň období, musíme si uvědomit, že od 9. století, zhruba od 9. století existuje něco jako Vatikán. To znamená, že existuje území, které je v rámci Říma, ale je samostatné, je na něm nezávislé. Čili Itálie a Řím jako takový jsou plné protikladných jevů. Dodnes v Římě najdete jak ultrafašistické skupiny, tak ultralevicové skupiny. Čili Řím je takovým teploměrem všech možných politických nálad a směrů, které se vůbec v dějinách Evropy objevily.
0: Řada z těch cenných památek, které vznikly v tom období, kdy Řím se dostává opět na výsluní metropolí, tak padne za oběť později Napoleonovi, který si umělecké skvosty odváží do Paříže. Co prožívá tedy Řím v době napoleonských válek a jak se vyrovná s těmi mocenskými choutkami Bonaparta?
1: Je tam opět dvojí takový přístup. Z jedné strany Římané si uvědomovali, že Francie je natolik dominantní, že s ní musí nějakým způsobem vít. Já se tady odvolám na jejich autora Machiavelliho. Machiavelli dávno předtím věděl, že italskou nejednotnost, kdy existovaly kromě Říma samozřejmě Milán, Padova, Píza a další, tak ohrožují dvě velmoci. Byly to Španělé a byly to Francouzi. Napoleon byl něco jako Spojené státy americké dnes. Byla to velmoc, kterou se příliš soupeřit nedalo, to znamená Řím nebo římští představitelé se snažili nějakým způsobem s tím Napoleonem vyjít, ale samozřejmě podpořili okamžitě alianci, která vznikla proti Napoleonovi a vedla de facto k jeho porážce v letech 1812 a až 1815.
0: Je to tady po smrti Napoleona snaha upevnit moc monarchie a papežského státu, tomu ale zabraňuje rok 1848, který sebou tady přináší ta protimonarchistická povstání po celé Evropě. V Římě je vyhlášena republika. Rok 1817 později znamená sjednocení Itálie. Řím je o rok později vyhlášen hlavním městem Itálie. Začínají se psát novodobé dějiny Říma, řekněme novodobé, tak jakým písmem?
1: To je právě otázka, protože z jedné strany Řím v 19. století je zasežen tím, čím celá Evropa. Kromě rozkladu tedy těch monarchických struktur je tady marxismus. Je tady hnutí, které věří v založení nějakého dokonalého státu, který má mít hlavičku jakoby socialistický stát. Je tu ale zároveň silná náboženská víra. To všechno v Itálii najdeme. Každopádně Itálie 20. století je Itálie diktátorská, která v roce 1922 zažívá takzvaný pochod na Řím Benita Mussoliniho, bývalého sociálně demokratického politika, který i po vzoru samozřejmě Německa a dalších zemí se stává fašizoidním. Máme tam potom diktaturu až do vlastně roku 43-44. Takže Itálie si zažila jak tu demokratickou formu, tak tu fašistickou formu. Pak je tam po roce 45 velmi silný náraz levicový. Dodnes jsou v Itálii velmi výrazné levicové proudy. Takže Itálie skutečně, jakoby jsme řekli, že Itálie je takovým tyklíkem všech možných politických nálad a myšlenek, které si umíme v Evropě vůbec představit.
0: Já jen doplním, že v roce 1946, přesněji 18. června, se stává Itálie republikou, zapojuje se do Marshallova plánu a o 3 roky později se stává členem Severoatlantické aliance. A je to právě Řím, kde jsou v roce 1957 podepsány 2 smlouvy. První zakládající Evropské hospodářské společenství a druhá smlouva dala vzniknout Evropskému společenství pro atomovou energii. Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958 a tyto takzvané římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace. Od té doby Řím hostil olympijské hry a jak Řím, tak Vatikán byly prohlášeny za součást světového dědictví UNESCO. Corrado Augias popisuje současný Řím takto.
2: Pokud by bylo možné určit jeden převládající znak, řekl bych, že v Římě se vyskytují 2 navzájem vzdálené síly. Neutralita globalizované společnosti, kde se hodně věcí přizpůsobuje těm, které se dějí v každém jiném velkoměstě, a naproti tomu tíha minulosti, která se již natolik vzdálila, že se vybaví jen při četbě knih. V 18. a 19. století Řím, myslím naposledy, představoval ideální společenský, literární a ikonografický model. Poté, co se vyčerpalo neoklasické období, utichly i poslední dozvuky romantismu. Zdá se, že o Římě se dá mluvit už jen v mezích románové fantazie. Dokazuje to ostatně fašistická zkušenost, i když kontrastním způsobem, kdy došlo k pokusu o masovou politickou aplikaci mýtu, včetně toho o říši. A tento pokus se zvrtnul ve směšnou parodii na pozlaceném papíře a s plechovými meči.
0: Dnešní pořad Historie věčně živá dospěl ke svému závěru. Nezbývá než obrazně řečeno zavřít brány Říma. V dalším dílu nabídneme opět pohled za hradby některého ze starověkých měst. Pro tuto chvíli děkuji Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu, také Nadiždě Hávové za načtení ukázek. Režijní dohled měla Hana Vohrysková a na kvalitu zvuku dohlédla Markéta Bičovská. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.
3: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO. Podle prezidenta Pavla se navýšení výdajů na obranu nemusí podařit. Člena posádky katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí, zadržela policie. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa s Chorvatskem. A zítra bude skoro jasno až polojasno na horách Přeháňky. Teploty do 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to dnes během návštěvy Vysočiny. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
5: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
4: Chorvatská policie podezírá z ohrožení dopravy prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli střetl s plachetnicí s českou posádkou. Důstojníka ráno policisté zadrželi. Na plachetnici, která se po srážce potopila, bylo 8 Čechů, 4 z nich zemřeli.
6: Existuje důvodné podezření, že při řízení katamaránu nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo srážce, řekl chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič a na dotaz novinářů doplnil, že podle jeho informací kapitán plavidla v době nehody katamarán neřídil. Pokud by 33-letý důstojník byl obviněn, podle právní kvalifikace by mu hrozilo až 15 let odnětí svobody vzhledem k tomu, že při srážce dvou lodí přišli o život 4 lidé. Chorvatské úřady služby mezi tím pokračují v přípravách na vytažení potopené plachetnice, aby ji mohli v rámci vyšetřování prozkoumat odborníci. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Policisté odvolali pátrání po 83-letém muži z Ostravy Poruby. Seniora našli pohřešovaný, byl od včerejška. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových globů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Staná se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
7: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
4: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začne v pátek 3. července. Fotbalisté Portugalska remizovali v úvodním zápase mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Teď se hraje duel Anglie-Chorvatsko, který sleduje reportér Jaroslav Plašil.
8: Třetí minuta končí, Anglie-Chorvatsko zatím v souboji dvou velkých týmů 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. V 1 ráno našeho času začne zápas Ghana-Panama, ve 4 ráno potom Uzbekistán-Kolumbie. České softbalistky prohrály třetí utkání v domácí skupině mistrovství světa s Itálií 2-10. Další duel čeká ženský národní tým zítra večer od 19 hodin proti Tajvanu.
9: Omezení na D1 u Prahy a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 na vjezdu do Prahy z Brna stojí dodávka s přívěsem 12. kilometr. Je to před odbočkou na Říčany a Pražský okruh blokuje pravou krajnici a místo je označené. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov se objíždí odstavené nákladní auto. Mezi 5. až 4. kilometrem nepřekáží, blokuje krajnici. Na trase Turnov Hrádek nad Nisou silnici 35 zasahuje do pruhu odstavené auto. Pozorně projíždějte mezi Libercem a Chrastavou. V Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové narazilo osobní auto do Ostrůvku, nehoda. Bez zranění je poblíž Kauflandu, čekejte omezený průjezd a čerstvá nehoda i v Praze na Vysočanech ve Frejově ulici se střetlo osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Když se Petr Kos, otec rodiny a příležitostný rybář na Aljašce, vrátil domů, oznámil, že se zamiloval do 100 let starého vraku norské tuleňářské lodi. Bez konzultace s odborníky, veden pouze instinktem, se pustil do jeho záchrany, aby s ním posléze doplul na Špicberky. Ve své knize Kovbojové na moři dokazuje, že archetyp dobrodruha typu Jacka Londona ve 21. století nevymřel. Petr Kos je dnes naším hostem. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Já jsem rád, že jste ho přijal. Byla to v tom Norsku láska na první pohled?
11: No, říkám to tak, byla to samozřejmě láska na první pohled, nebo možná si to tak jakoby zpětně zdůvodňuju nebo obhajuju, proč jsem si vybral tu starou, schnilou, nepojízdnou loď. Ale jestli jako narážíte na to, jestli ty lodě mají duši a tak, tak já si myslím, že to tak je, že to prostě...
10: Taky o tom se budeme povídat. Mořeplavec, dříve také prodavač v antikvariátu, techniku divadla, grafika, tiskař v reklamním studiu nebo zvukař v televizi, Petr Kos je naším hostem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hovory.
10: Vrátím se k tomu, že jste koupil odepsaný vrak plachetnice z roku 1907, protože jste cítil vnitřní napojení a jak jste už otevřel tu otázku, jestli lodě mají duši. Je to tak, že ta loď si vybírá svého kapitána?
11: No, tahle sta určitě, protože ta už byla tak odepsaná, že vlastně nikdo nechtěl, tak jakoby na mě nějak zbyla a nebylo pak už jiný možnosti, než si jako, nebo když už jsem se pro ní rozhodl, tak už jsme uzavřeli takovou dohodu s lodí, že já ji zkusím zachránit, ale ona mi musí aspoň trochu pomoct, nemůže mě jako v tom nechat se samotnýho. No, myslím si, že vlastně jo, protože teďka je pluje, nepotápí se, spousta prkeny opravených.
10: To je u lodi většinou výhoda, že se nepotápí. No, jaké to je udělat něco šíleného, co nikomu kromě vás nedává smysl?
11: Tak ono to samozřejmě jakoby tak úplně šílený není, protože já jsem za sebou měl nějakou zkušenost, nebo docela velkou zkušenost s komerčníma loděma na Aljašce, s komerčním rybolovem, pak jsem několik let dělal v lodních servisech tady v Čechách a tak, a takže...
10: No tak v zimě třeba, když nejste na vodě, tak se potloukáte tady v loděnicích taky, ne?
11: No, tak pracuji v loděnicích na koteseř na dřevěných barákách a takhle podobně. Člověk musí nějak nakombinovat, aby mohl být taky doma a mít nějakou práci a to.
10: No, vy jste původním vzděláním knihkupec a knihovník. Co vás tedy přivedlo na Aljašku, kde jste strávil 8 sezon na rybářských lodích? Tehdy vám bylo nějakých 25?
11: Jo, možná necelých 25. No, byly to samozřejmě čtení knížek. Člověk pak měl pocit, že by to chtěl vidět, jestli to opravdu tak je, jestli se dá něco takového ještě i v dnešní době zažít. A myslím si, že jo, že ten svět je hrozně, furt je pořád stejně velký a furt jsou místa, kde se to dobrodružství dá najít, ale chce to v dnešní době trošku víc jako námahy a zkoušet to víc hledat, ale pak člověk třeba najde ty místa, které se odehrávají v těch dobrodružných knížkách nebo ty osudy.
10: No, ve své knize Kovbojové na moři se odkazujete na Jacka Londona nebo na Ernesta Hemingwaye. V čem je pro vás jejich vnímání světa a vnímání dobrodružství aktuální?
11: Vlastně, tak Jacka Londona, že ho jsem samozřejmě četl jako kluk, nebo no, mladý kluk a dneska už bych to asi moc jako nečet, už je to přece jenom trošku některé ty věci zastaralý, a, nebo už to není úplně aktuální, ale pak vlastně zpětně, když jsem si pořídil tu moji loď, která je z roku 1907, tak vlastně na mě tenhle rok se pro mě stal takovým druhým rokem narození a vlastně na mě vyplynulo, že ten Jack London si taky vlastně postavil v roce 1907 plachetnici nebo chvilku předtím, s kterou vyplul vlastně z Severní Ameriky do Polynésie, myslím, nebo do Pacifiku a taky s tou lodí měl samozřejmě velký trable, vlastně stálo spoustu peněz, přišlo zemětřesení, musel přerušit tu stavbu, přišli mu tam exekutoři, sebrali mu tu loď nakonec, takže pak to nějak zvládl a pak vlastně na tu plavbu vyplul. Takže je to takový, je to o tom hledání toho cílu a nějak se ho držet a nevzdat to. No.
10: A co vás inspirovalo k názvu knihy Kovbojové na moři?
11: No, je to... Samozřejmě to bylo po několika debatách s nakladatelstvím vybrat ten správný titul, ale nicméně to je taky jakoby můj nápad. No, je to něco, o čem... Protože kovbojové pro nás tady v Čechách jsou taky takovým synonymem dobrodružství a cestování a nespoutaného života a to moře taky, takže to tak nějak vyplynulo. Tak to nějak vyplynulo a taky je to taková trošku reminiscence na toho Jacka Londona, protože ty jeho paměti se jmenují Námořník na koni, takže je to takový jako lehký vtip v tom schovaný.
10: Tak knížka je docela objemná. O čem v ní vyprávíte?
11: No, je to... Je tam... Vlastně jsem teďka zjistil při nějakých zpětných vazbách, které dostávám od mých čtenářů nebo přátel a tak, že si tam asi najde každý, co chce v té knížce najít. Že si tam může najít věci o moři, věci o životě, o samotě, o boji s přírodou, s nepřízní osudu, který může začínat i třeba v komunistickém Československu a vlastně se tou knížkou vine jakoby dál a že ty osudy se, že ty, je to cestopis, ale vlastně výsledku zjistíte, že ty země nejsou důležitý, důležitý jsou ty lidi, který člověk při té cestě potká.
10: A jejich příběhy. Většina lidí se dobrodružství nedočká, i když po něm touží. Vy jste se dobrodružství asi dočkal a říkám si, jestli jste se už nenabažil, jestli třeba teď netoužíte víc po klidu.
11: tak bez toho dobrodružství byste potom klidu netoužili. Vždycky je to ta škála, potřebujete tu černou i tu bílou barvu a to dobrodružství jako není malýho a velkýho dobrodružství. Ty dobrodružství se dají najít kdekoliv. Najdete je, když budete jezdit trampovat někam tady na Brdy. Poznáte skvělý lidi, zažijete spoustu skvělých dnů, kdy nevím, zmoknete, promoknete na kost, stejně tak jako někde na lodi. Takže každý si to může najít sám a může se o to pokusit. A ta škála v tom životě je strašně velká, si myslím.
10: A když mluvíme o dobrodružství, tak asi se shodneme na tom, že začíná tam, kde končí bezpečí a pravidla. Šlo ve vašem případě někdy třeba o holé přežití?
11: Tak holé přežití asi pořád. To řešíte i vy, i já, furt. Je to jenom prostě, v jakých podmínkách se to odehrává. Myslím si, že výhoda toho nějakého boje s přírodou nebo s tou starou lodí je o tom, že tam máte možná větší šanci to trošku ovlivnit a zatnout zuby víc a tím to můžete jako vydržet, přetrhnout, přervat a přežít v uvozovkách. A je to samozřejmě o tom, že jste někdy v situacích, které vám už vlastně někdy přijdou jakoby relativně běžný nebo normální. Pro někoho, kdo to nikdy nezažil, to může být jako hodně zlomová situace. Nevím, stane se vám, že třeba při nějaký bouřce, vlnách někdo, kdo to v životě neviděl, tak třeba na tí lidi jako zamrzne, nemůže se ani hnout. Je to prostě velký stres, jo. Ale samozřejmě tím, že to jako zažijete jednou, zažijete to třeba po druhý, pak o něco silněji zase, tak si člověk posune ten práh a má tu zkušenost a ví, že prostě ta loď, že ty lodě vydrží víc než lidi, se říká. Takže v momentě, kdy posádka už propadá panice, tak loď to ještě vydrží.
10: V knize se nevyhýbáte tématům, jako je stesk po rodině, intimita nebo sex. Jak moc jste jako autor otevřen?
11: No tak knížka je, dejme tomu, fikce inspirovaná skutečnýma zážitkama, takže si tam každý může hledat, co je pravda, co není. Myslím si, že relativně otevřený jsem a jak jsem říkal, že si tam každý najde v té knížce, co chce, tak myslím si, že to je možná i knížka třeba, nebo že je to vlastně i kniha pro ženy, protože mají možnost nahlídnout do takový chlapský duše, nebo zkusit tam najít ten vyhnulej druh chlapa, co už jako zmizela, už možná neexistuje, nebo se těžko hledá. A se svýma plusama i mínusama samozřejmě. A samozřejmě ten stesk a ta samota tam je jako silná, možná to je taky důvod, proč lidi na ty lodě jezdí nebo plují kolem oceánu. Stejně tak si člověk pak zase váží toho domova a těch vztahů, který má doma.
10: No, jak se vaše žena, máte tři děti, jak se děti vyrovnávají s tím, že býváte dlouho pryč?
11: Je to hrozně náročný pro lidi, kteří takovýhle zkušenosti jakoby nemají, tak je to mnohdy nepředstavitelný. Na jednu stranu ty děti mě takhle znají už vlastně od svého narození.
10: Neznají vás jinak.
11: Neznají mě trošku jako jinak a na druhou stranu je to někdy zase fajn, že sice třeba nejsem dlouho doma, ale zase pak mám třeba možnost, že třeba teďka nejstarší syn, to je mu asi, je mu 15 mu bude a že vlastně se mnou plul minulý rok asi měsíc na té lodi, a což je zase skvělá věc, že můžete strávit měsíc v kuse se svým synem jakoby mimo běžný denní režim, mít čas si s ním povídat o věcech, o kterých při normálním provozu člověk jakoby nemá čas si povídat s dětma, o jeho, nevím, přáních, myšlenkách, úvahách a tak. Takže je to vždycky něco za něco.
10: Mořeplavba je často chápána jako únik ke svobodě. Máte to tak?
11: No, tak mě vždycky lákalo samozřejmě nějaké cestování, ta svoboda tam jakoby je, člověk si tí svobody lokne docela hodně, ale někdy říkám, že jsem jako tím, že tu loď mám tak jako zdonucení, že jsem moc neměl jinou možnost, než jako na to moře se takhle vypravit nebo tam jezdit, protože to celkem jsem se naučil a ty zkušenosti chcete někdy použít zas dál a třeba to rozvíjet, takže tak, no.
10: Takže svoboda jako nutnost.
11: svoboda jako nutnost a samozřejmě, když si k té svobodě jako čuknete, tak ona je samozřejmě dobrá, ale je hrozně drahá, že jo? Stojí to spoustu zase jiného úsilí, protože ta svoboda, jako lehce se o ní mluví, to slovo je hrozně populární a jednoduchý, ale ta svoboda stojí spoustu námahy, práce, času. Když já mám svobodu, beru svobodu své rodině. Je to tak.
10: A vydáváte se někdy na vlny úplně sám?
11: Jo, mnohdy. Vlastně to vzniklo nejvíc vlastně když byl covid před x lety, že za to jsem jakoby děkoval, že jsem si pořídil loď, která je, já říkám, jakoby největší z těch malých lodí a vlastně de facto, i když je relativně velká, tak člověk na ní nepotřebuje mít posádku jakoby full time. A takže já jsem schopný s tou lodí plout sám a plul jsem ze severu Norska, z Tromze, na jih Norska. Je to pro lidi, co mají lodě nebo jachtaře, já můžu jenom říct, prostě chce to trénink jezdit. Největší samozřejmě stresová věc je nějaký přistávání, odplouvání z přístavů, samotný pohyb někde po moři, kde se nic jakoby vlastně na vás nevalíte se někam na nějaký skály nebo něco, tak je relativně bez problému. Takže je to o tom to trénovat do kolečka, furt se to naučit.
10: Hostem hovoru je dnes Petr Kos.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Vy jste pátral po historii své lodi Anna Stromze a o jejich minulých posádkách. Co jste objevil?
11: No, když jsem loď koupil, tak vlastně ty informace jsem od předchozího majitele žádný neměl, jenom snad, že prostě byla postavená, nebo by vlastně je registrována na severu Norska a že teda je takhle stará, jak je. A postupně jsem začal ty informace mezi tím, když jsem, nevím, opravoval motor a vyměňoval nějaký snílý prkna, natíral loď, tak jsem začal po nějakých informacích pátrat, protože jsem si říkal, že to není možný, že by jako nikde žádný ty informace nebyly a podařilo se mi dohledat fotky, pak vlastně rodinu toho původního majitele, v který v té rodině ta loď byla do nějakých toho roku 1907 do až 70. let. Oni už vlastně mysleli, že ta loď ani neexistuje, takže se mi pak podařilo doplout taky do Tromsa a tam jsem se s tou rodinou setkal, kde na mole na mě čekalo, nevím, 50-60 lidí, tak to bylo hrozně fajn a začali mi vyprávět různý příběhy, které se v té rodině tradujou a začal jsem dostávat nějaký starý fotografie, ale samozřejmě Norsko v té době, ještě takovýhle sever Norska, nevím, mezi válkama, před válkou byla velmi chudá země, takže ty nějaký archivní materiály moc nejsou, navíc archiv jim vyhořel a tak, ale je to další takový bonus u týhlenství lodi, že člověk může v zimě pátrat přes nějaký archivy a tak a je to velká radost, když člověk najde nějakou pěknou starou fotku.
10: No a co je s Anou teď, kde je?
11: A vlastně Anna je teďka v Norsku, v přístavu, ve vodě. Většinou ji nechávám jeden rok na suchu a další rok jakoby zůstává ve vodě v přístavu. A protože loni se nám podařila taková velká expedice, že jsem s Annou plul na Špicberky nebo na Svalbard. A podařilo se nám obeplout vlastně Špicberky, ten největší ostrov, což je asi pravděpodobně jsme jakoby první česká posádka, který se to podařilo a bylo to skvělý taky v tom, že nebo ten důvod, proč jsem tam plul, byl, že jsem vlastně neměl moc na výběr, protože ta Anna je s těma Špicberkama hodně spjatá a historicky a vlastně naposledy tam byla někdy v roce 64, tak jsem si říkal, že ji tam musím vzít zpátky.
10: Takže neplánujete, že byste se vydali i do teplejších moří, zůstáváte na severu?
11: Zatím zůstávám na severu, ale samozřejmě nějaký teplejší moře by nebyl špatný, ono to není špatný chodit po palubě jenom v kraťasech, když tam chodíte pak celou, když tam celý léto jste v kulichu a v tlustém svetru, tak to taky není špatný to jako prohodit.
10: V knize Kovbojové na moři popisujete zabíjení zvířat jako vlastně odpracovanou součást obživy. Jak se změní pohled městského člověka na život a smrt, když se stane přímým článkem toho potravního řetězce?
11: No, je to zajímavá zkušenost, že tam samozřejmě mám jakoby pasažéry na té lodi, nebo pořádáme takové plavby a expedice a tak. A je vlastně zajímavý, že převážná většina lidí, kteří tam na té lodi třeba jsou nebo tak, vlastně si jakoby nikdy nezabili žádný zvíře pro vlastní jakoby potravu. Jo. Takže mnohdy si chytějí poprvé v životě rybu, kterou teda já je víceméně donutím, aby si ji teda zabili, že když si ji chytějí, tak ať si ji zabijou a pak ji jakoby sníme. Takže je to a vlastně překvapivě je to pak začne docela jako bavit. Jo. Takže a je to takový, že tato ta možnost, že prostě si to, že si člověk to jídlo uloví a sní je určitě jako dobrá a
10: dobrá zkušenost.
11: Dobrá zkušenost.
10: No, skrze starou bundu se vracíte do doby normalizace a k osudu uvězněného kamaráda Fífy. Je to moře místem, kde se ta minulost a přítomnost, řekněme, stírají snadněji než na souši?
11: Je to vlastně navázený na to, že já jsem měl možnost se v Americe na lehce potkat s určitou skupinou českých emigrantů a díky tomu, že jsem se s nima velmi zpřátel, tak se člověk dostává k těm příběhům hlouběji, který se jinak člověk nedozví a najednou vlastně třeba při psaní té knížky se to začne propojovat a vlastně ty důvody, proč někdo odjel samozřejmě do Ameriky, je z důvodu, že jeho tatínek byl zavřený a neměl tady jakoby jiný možnosti a vlastně je to i takový jakoby popis toho, jak toho člověka to dětství nebo to mládí vlastně stvární a že pak vlastně se z ní, co se z ní pak stane, když ve stáří nebo ten život, jaký prožije a že vlastně veškerý i ty špatné věci jsou samozřejmě někdy mají nějaký následek, který může být dobrý a je to nějaká motivace a tak, takže i ty vlastně věci, kterým v jeden okamžik myslíme, že jsou už špatný a že vlastně nám to strašně nevím, ubližuje nebo něco, tak můžou být v budoucnu, když se člověk podívá zpátky, vlastně člověk zjistí, že to mělo smysl a že
10: Někam ho to posunul. No. Proč je tedy pro vás důležité propojovat vlastní historii s historií lodi a i politickým kontextem někdejšího Československa?
11: Tak je to taková propojící linka, která tou knížkou běží a bez který by spousta těch věcí se nedalo jakoby objasnit nebo vysvětlit dostatečně a je to je to prostě nepopíratelná součást toho, která a taky jde o to, že třeba mě vlastně já jsem se taky narodil, že v dobách komunismu a bylo, nevím, pro moje třeba rodiče nebo prarodiče vlastně ta věc, že třeba v té době naprosto nepředstavitelná, že si pak jejich vnuk nebo syn prostě jednou jen tak koupí loď jako v Norsku. Jo.
10: A bude takže se toulat, bude se toulat
11: po norským pobřeží. No.
10: Knížka Kovbojové na moři má 350 stran. Jak dlouho jste ji psal?
11: Vycházel jsem samozřejmě z nějakých poznámek, deníkových zápisků, vzpomínek, který jsem měl dlouho vlastně od té doby, když jsem začal jezdit na tu Elešku nebo tak a samozřejmě jsem si myslel třeba, že knížku napíšu dřív, ale nikdy na to nějak jakoby nedošlo a pak to zaklaplo ve správný okamžik všecko do sebe a vlastně jsem měl možnost tu knížku jakoby dopsat nebo vytvořit z ní tu opravdu knížku, nejenom nějaký čerty nebo poznámky a to se stalo teďka, takže fyzicky práce na knížce pak trvala asi 2 roky. Je to docela zajímavá zkušenost, protože je to moje první knížka a je to zajímavá zkušenost si tím jakoby projít tím vývojem, pracovat na té knížce, dotáhnout to do konce a pak je ta věc, že ji teda jako vydáte a budu si to číst čtenáři. A tím no, se jako otevřete.
10: Vznikala tedy průběžně a nejenom na moři, ale i doma.
11: Jo, ano, je to tak, no, protože samozřejmě v zimě v noci má člověk čas psát knížku, někdy na té lodi se děje takových věcí, že nemám čas ani si psát ten deník, takže zůstanou nějaký vzpomínky, které tam pak člověk musí jakoby vložit a nějak to zase zpracovat.
10: Vaše kniha může v lidech probouzet chuť opustit ty bezpečné přístavy. Co byste tedy vzkázal těm, kteří o své lodi jen sní, ale bojí se udělat ten první krok do nejistoty?
11: Tak snění je samozřejmě skvělá věc. Není vůbec špatný to mít podložený nějakýma praktickýma zkušenostma nebo něčím. S těma loděma je to taková zvláštní věc, že mnohdy ty lodě přitahují hodně snění, hodně lidí a díky tomu se samozřejmě stávají ty případy, že hodně lidí to jakoby vzdá a že ten sen a ta realita je jiná, protože ta jakoby krásná představa, že plujete z lodí na pěkné moři, na plachty, pak velmi rychle narazí na to, že prostě to moře umí být taky ošklivý a plujete někde nějakýma úžinama mezi skálama, hrne vás to a je to někdy mnohdy hodně stresu, který člověk, pokud ho předtím třeba nezažil, tak to může být pro něj hodně překvapivý.
10: Držíte v ruce svoji prvotinu. Pozbudilo vás to k dalšímu psaní? Přijde další kniha?
11: Tak to uvidíme na základě ohlasů čtenářů, ale samozřejmě najednou člověk zjistí, že je to reálný, že se to může stát, že stejně jako pořídit si loď, tak i taková věc, jakože napsat knížku, se může teda nakonec nějak podařit, tak samozřejmě je to to, že je to reálný a že to vlastně člověk může udělat, pokud i když to trvá dlouho, že jsem říkal, že jsem myslel, že knížka mi třeba vyjde už dávno před, nevím, 20 lety, když jsem byl mladý nebo tak. Tak.
10: Teď jste se dočkal. Petr Kos, autor knihy Kovbojové na moři, byl hostem dnešního Hovoru. Děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Siouxů sedící Bík na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou Bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví třetí díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu. Pro a proti.
12: Ministerstvo školství chystá nový zákon o vysokých školách. Změnit by mohl jejich vedení, včetně způsobu volby rektora. Do jisté míry by totiž omezil pravomoci akademických senátů. Podle zastánců jsou současná pravidla zastaralá a brání efektivnímu řízení univerzit. Kritici ale varují před ztrátou autonomie vysokých škol a rizikem jejich politizace. Potřebují české univerzity zásadní reformu? A jak skloubit modernější řízení s ochranou akademických svobod? Zeptám se předsedy Rady vysokých škol Tomáše Kašparovského a hlavního experta Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimona Stiburka.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
13: NATO Secretary General Mark Rutte has confirmed that Czechia failed to meet the alliance's target of spending at least 2% of GDP on defense last year. Speaking in Brussels ahead of a meeting of NATO defense ministers, Rutte said Slovenia and Albania also fell short of the benchmark. He added, however, that the Czech government is working intensively to meet the target. The Czech government has proposed stricter rules for the sale of Kratom, including raising the minimum purchase age from 18 to 21 and banning online sales. Hundreds of employees at public Czech television and Czech radio will stage a one-day warning strike on the 22nd of June to protest the government's plan to replace license fees with state budget funding. The heads of the Czech public universities called on the government to reconsider its plan to replace license fees with state budget funding for Czech television and Czech radio. Most people in Czechia believe freedom of speech should not be unlimited. According to a new survey by Czech radio, the Czech Academy of Sciences Center for Public Opinion Research and Median Organization. Weather. The weather will be mostly sunny with daytime highs from 26 to 31 degrees Celsius. Prague's Jiřího z Poděbrad Square officially reopened on Wednesday following a major renovation lasting over 2 years. Officials say around 170 trees have been added to the well-known public space, but critics say it is not green enough. Ian Willoughby reports.
14: Jsem rád, že ta rekonstrukce respektovala všechny historické prvky tohoto města.
15: With water splashing at an adjacent restored socialist-era fountain, Prague Mayor Bohuslav Sobotka was the main speaker at the reopening of Jiřího z Poděbrad Square. For many, the civic and social center of the Prague 3 district. It had been closed since January 2024 for a thorough renovation project that had been discussed for decades. And metal hoarding covering what was a large construction site only disappeared this week. Petr Hlaváček is a deputy mayor of the Czech capital.
16: My major feeling is that it's coming back to the people. There is like some comments about the dimension of this paved area. But it has certain reason. You can see today that it's fully occupied by the stands, and I suppose that it's going to be serious as such occasions. There is also unbelievable high quality so-called blue and green infrastructure. So water is coming down. There is a layer of coal which is absorbing the water, special type of the grass which has even name Jiřího z Poděbrad, and the last type of platans which are used on the street. So this is something what I think people will enjoy next 10, 15, 20 years.
15: The revitalization was designed by the architects Miroslav Cikán and Pavla Melková from the company MCA Atelier. The former says they bore Slovenian architect Jože Plečník in mind during the project. He created the dominant feature of the square, the Church of the Most Sacred Heart of Our Lord.
17: We tried to look at things from Plečník's perspective, in terms of historical connections, architecture, relationship to the space, and the cultural history of Europe. We tried to build on his language, which came to Prague via Vienna, and his journeys around the continent and the Mediterranean. All this can be seen in every detail of the church, so we tried to draw on that language too. Including in the church's connection to the urban axes that exists here.
15: On social media, there's been a good degree of negativity about the redevelopment of JZP, with many saying the new design doesn't provide enough shade during summer heat, which has intensified in recent years. Officials countered that 170 new trees have been added to the square, and Petr Hlaváček says experience elsewhere in Prague suggests this problem may be short-lived.
16: I think it's coming, first of all, from the character of our beautiful nation, that we are, from the first impression, it's better to be depressive, but finally, I think the people will love it. The trees every year are going to be bigger and bigger. If you remember, we were planted the trees on Wenceslav Square, it's kind of 4 years ago, and now the trees are much better, in much better shape. So it will same happen here.
13: And that's all from us for now. But you can find more news and stories about Czechia at radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Americký prezident Donald Trump po setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Rusko by mělo uzavřít mír s Ukrajinou.
19: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
18: Řekl Trump na okraj summitu lídrů zemí G7, který se odehrál ve Francii. Jeho slova vyvolala na straně několika západních představitelů opatrný optimismus ohledně toho, že válka by výhledově mohla skončit. Jak pravděpodobné to je?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty k tomuto tématu po linkách jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko. Dobrý den.
20: Dobrý den, Brian.
18: A analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý den i vám.
21: Dobrý den.
18: Začněme od vás, pane Havlíčku. Blíží se z vašeho pohledu konec války na Ukrajině?
1: To je samozřejmě těžká otázka, ale moje odpověď by byla, že jsme skutečně blízko tomu, aby jsme posunuli vlastně ten dlouhotrvající konflikt, který vede Ruská federace proti Ukrajině. Ty podmínky po teď minimálně uzavřeném tedy příměří a domluvě mezi Spojenými státy a Íránem jsou vlastně dobré, protože máme po včerejšku a dohodě mezi lídry G7 jasný konsenzus na tom, že dnes musí tyto státy Ukrajinu podporovat, vytvářet tlak na Ruskou federaci a vytvářet tak podmínky právě proto, aby byla Ruská federace konečně motivována k tomu takové příměří a konečnou mírovou dohodu na Ukrajině podepsat.
18: Pane Macko, blíží se konec války na Ukrajině podle vás?
20: Já si stále myslím, že bohužel nás čeká scénář předlženého konfliktu, to znamená, bude pokračovat tento opotřebovávací konflikt. Já vnímám to, co hovorí kolega, a naozaj je pravda, že je dobré, že po dlhé době je ta pozícia jednotná Spojených štátov a evropských partnerov, lebo boli isté obavy, že Spojené štáty budú teraz rýchlo tlačiť na ukončenie konfliktu. Tá podstata je v tom, že konflikt je v nejakej ťažkej fáze, neposúva sa nikam, ani jedna strana nemá dostatok sil na to, aby ho rýchlo rozhodla. To všetko by hovorilo preto, aby došlo k ukončeniu konfliktu, ale je to zásadný problém na ruskej strane, že Rusi jednoducho stále, akokoľvek sa pristúpi k nejakým rokovaniam, okamžite dávajú vyššie požiadavky, stále majú požiadavky na odstúpenie všetkých štyroch oblastí plus ďalšie požiadavky, ktoré by znamenali de facto kapituláciu Ukrajiny. To znamená, áno, podmienenie je možný, rýchly koniec vojny, ale iba v prípade, že by došlo k silnému tlaku Spojených štátov a európskych partnerov alebo celé G7 na Rusko sprísnení sankcií a Rusi by poznali, že vlastne už nemajú čo v tomto konflikte ani na bytovnom poli, ani vyjednávaní získať.
18: Pane Havlíčku, to vy si dovedete predstaviť, že by v dohledné době Západ zatlačil na Rusko takovým spôsobem, aby ruští predstavitelé zasedli k jednacímu stolu se svými ukrajinskými protižky a začali vážne jednat o uzavření míru?
1: Já si myslím a dokážu si to skutečně představit, protože tady pokud se podíváme na kombinaci faktorů, které by po jedné linii vlastně šly směrem k sankcionování a další izolaci Ruské federace, zejména tedy v oblasti ekonomiky a podkopání vlastně toho válečného systému výroby, ale na druhé potom by došlo k masivní podpoře Ukrajiny, teď tedy poslední artikulovaná žádost jde směrem k vyčlenění speciálních prostředků ve výši 20 miliard dolarů, které mají právě posloužit na Ukrajině k zakonzervování a ještě více posílení vlastně toho nejen ukrajinského spravedlivého boje za osvobození těch území, ale také přenesení toho válečného konfliktu dovnitř Ruské federace, tak tohle to jsou opravdu velmi důležité faktory, které by měly nějakým způsobem pomoci vlastně vytvořit ty podmínky, o kterých jsme se bavili. A je tady ještě jedna linie, kterou nesmíme pominout, a to je vnitřní ruská domácí dynamika. Ta je velmi rozjitřená na společenské úrovni, na úrovni elit a připomenu ještě jeden faktor, který je závazný i pro Ruskou federaci. I tam se stává ta válka stále nepopulárnější a to jsou samozřejmě takzvané parlamentní volby, které tam mají proběhnout v září. To je také politický určitý moment, který musíme vnímat na ruské straně právě v této souvislosti.
18: Pane Macko, nejsme už svědky toho zícího se desilu.

0: nějakému bodu zvratu, kde sa mu, alebo rozhodnému bodu, kde sa musia rozhodnúť, že či budú celoplošne mobilizovať, čo je veľmi riskantné a nepopulárne pre tento režim, alebo jednoducho budú musieť pristúpiť na nejaké negociované riešenie. Takže ak by sa to dodržalo, tak je tu tá šanca, že by prišiel takýto impuls a to by bol ten zlom, ktorý by donútil Rusov racionálne začať negociovať. Len ja mám obavu, že bohužiaľ, keď sa pozriem na produkčnú schopnosť tých systémov protivzdušnej obrany, tak v najbližších mesiacoch žiadnu zmenu neuvidíme. Keď sa pozriem na tie ďalšie prvky, to by muselo byť mimoriadne veľké úsilie a museli by sa skutočne tie dodávky realizovať.
1: Pane Havlíčku, není to problém, že to, na čem se včera dohodli lídři nejvyspělejších ekonomik zemí G7, je zatím jenom proklamace?
2: Samozřejmě, my se musíme posunout od té retoriky k činům. Já s Palem Mackem souhlasím a mám pocit, že samozřejmě to, co se v těch uplynulých týdnech a měsících stalo na Blízkém východě, tedy jakým způsobem došlo vlastně k vypotřebování některých těch strategických zástop, primárně tedy ze strany Spojených států, ale také jejich přesunem vlastně ze strany Spojených států směrem ke spojencům v regionu, tak určité míry právě kapacitní odhalily a samozřejmě ty limity zase vyšly do popředí. Na druhou stranu já mám pocit, že vlastně tady se nebavíme už jen opravdu o roli Spojených států. Víme, že poměrně sofistikovanými systémy disponuje třeba Japonsko, které ale bylo v minulosti vázáno určitými řekněme dohodami, které neumožňovaly mu podobně jako historicky Německu vyvážet zbraně do válečných zón. Pokud by došlo opravdu k takovéto masivní podpoře ze strany všech států G7, včetně právě Japonska, tak můžeme vidět opravdu zásadní zvrat a posun v této oblasti.
1: Tomu vy nevěříte, pane Macko?
0: Já si myslím, že v tomto se absolutně zhodneme. Tu je to podstatné, aby tento zlom nastal, protože je všetkým jasné, že Rusi sami od seba neprestanú s touto agresívnou vojnou, napriek tomu, že nepostupujú a majú stále vlastne po 4 rokoch menej o 9% územia, než mali presne pred 4 rokmi, tak stále majú nejakú šancu, že zlomia skôr tú podporu Ukrajiny, lebo tá je závislá na tej podpore. Pokiaľ bude táto robustná podpora Ukrajiny realizovaná, tak samozrejme to mení tú rovnicu a môže dojsť k tomu zlomu, že Rusi pristúpia na to rokovanie. Budú donútení. Skrátka, pokiaľ Ruso nedotlačíme k tomu, sami na to nepristúpia.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Prezident Zelenský, který byl přítomný na tom včerejším summitu G7 ve Francii, tak po něm prohlásil, že všichni přítomní lídři se shodli, že Rusko nevyhrává. Tak to asi vidíte i vy, pane Havlíčku, nebo vlastně i vy oba, po tom, co před chviličkou dodával pan Macko. Na druhé straně, dá se říct, že by vyhrávala Ukrajina?
2: Já si myslím, že je důležité opravdu začít u té první části, protože pokud vy jste v pozici toho agresora, útočníka a slíbil jste doručit určité vítězství, tak už jenom ten samotný fakt, že Rusko nevyhrává a na tom se všichni tady shodneme, tak je vlastně začátkem té porážky Ruské federace, protože ona je tou agresivní silou, ona slibuje doručit určité výsledky, ona stále z hlediska své propagandy proklamuje, my vítězíme, získáváme území, ale opak je pravdou. Rusko území ztrácí, Ukrajina vyřizuje každý měsíc více vojáků, než je ruská armáda schopná naverbovat a vycvičit a tak dále. Tohle to jsou zásadní fakta a statistiky, které tady hrají v zásadní neprospěch ruské strany. A teď, to, co říkal kolega Macko, je samozřejmě důležité, že Rusko dneska nemá efektivní možnosti, jak zvrátit to momentum, řekněme, které tam dneska je na straně Ukrajiny. Jsou jenom dvě možnosti. Je to masová mobilizace uvnitř Ruské federace, po které, když se to stalo naposledy v druhé polovině roku 22, odjel skoro milion lidí ze země. Způsobil to obrovský nejen brain drain, protože to byly ty schopní a
1: odliv mozku.
2: Odliv mozku, přesně tak, ale samozřejmě i zásadní otřesy uvnitř Ruské federace. Ta druhá možnost je ještě děsivější a to je nasazení taktických jaderných raket. To jsou dvě jediné možnosti, kterými Ruská federace by zásadním způsobem přepsala ten běh dějin, který dneska nestojí na straně Ruska, stojí na straně Ukrajiny. Jenom doplním v oblasti té po nasazení určitých jaderných prostředků, tak by se samozřejmě Ruská federace nejen izolovala, ale ztratila by zbytky podpory například i u čínského komunistického režimu a u dalších států a stala by se prostě odporným státem, se kterým by už vůbec nikdo nechtěl spolupracovat.
1: Pane Macko, podepsal byste slova Pavla Havlíčka, že Rusko je na začátku svojí porážky?
0: Já stále hovorím a už to hovorím dlouhodobo, že strategicky Rusko už tu vojnu prehralo samozřejmě, ale to ještě neznamená, že na konci se to na tom operačnom poli nemůže změnit, ale tu by mohla dojít nějaké změně len vtedy, pokud by Ukrajina skolabovala či z nějakých vnútropolitických důvodů, alebo by se skončila podpora Ukrajiny. Právě proto Rusko investuje masívne prostriedky do aj informačnej vojny, do tých útokov na civilné obyvateľstvo. Veď my dneska sme svedkami dokonca aj doslova polovačiek na civilistov dronmi. Skrátka snažia sa zlomiť vôľu obyvateľstva. To sa historicky nikdy ale neosvedčilo. Rusi si nejakým spôsobom myslia, že to dokážu. Takisto Rusi sa snažia rozložiť nás. Veď tie masívne hybridné kampane, ktoré vedú v celej Európe a v Severnej Amerike, majú svoj účel. V každom prípade, keď sa vrátim k tej poznámke o jadrových zbraniach, Rusko by mohlo šialene siahnuť po tomto, je to ale veľmi malá pravdepodobnosť, pretože aj pre ruských vojenských plánovačov je zrejme, že toto by vojensky nevyriešilo ten konflikt, ale vyvolalo by to takú spätnú vlnu, ktorá by mohla viesť aj ku kolapsu Ruska.
1: Možná bych se vrátil k tomu možnému zlomení Ukrajiny, které samozřejmě nelze vyloučit vzhledem k tomu, že Ukrajinci za sebou mají už několikátou velmi těžkou zimu, kdy Rusové útočí na energetickou infrastrukturu. Nemůžeme být, pane Havlíčku, svědky i toho, že ten ukrajinský odpor bude postupem času oslabovat a že převáží Rusko, protože je větší?
2: Samozřejmě ta ukrajinská strana, ukrajinská společnost a také vlastně vojenské bataliony jsou unavené. Nemůžeme se jim divit. Oni jsou opravdu poslední čtyři roky v obrovském válečném konfliktu na začátku minimálně nominálně silnějším nepřítelem, opravdu pod obrovským tlakem a samozřejmě i souhlasím s tím, co bylo teď zmíněno. To znamená to působení do týlu Ukrajiny, to znamená všechny ty útoky v poslední době třeba i na kulturní a historické památky v Kyjevě, Kyjevo-Pečatská lávra a tak dále. Tohle to je určitě je tam evidentní, ta snaha podkopat tu morálku, ale zase, ono jenom vypovídá o tom zoufalství. Když se nedaří na vojenském poli, ta agrese se přesouvá do toho civilního týlu, do toho zázemí, ale opravdu z vojenského hlediska tyhle ty cíle nemají žádný samozřejmě význam. Nad rámec té snahy právě podkopat ten hrdinný vzdor Ukrajinců a ten se prostě nedaří. Nevidíme to v těch číslech, nevidíme to ani na straně, řekněme, nějaké zásadnější třeba snahy podkopat podporu ze strany občanské společnosti vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Ani tohle to se neděje a nedaří se to samozřejmě Rusům ani vůči Evropanům. Ta masivní půjčka 90 miliard euro, která byla již vyčleněna, schválena a přestože za ní z mého pohledu ostudně Česká republika, Slovensko a také Maďarsko odmítli se zaručit a garantovat, tak ona je už v platnosti a ta bude znamenat další vysoké finanční prostředky ve prospěch ukrajinského vojenského odporu a také ve prospěch makrofinanční stabilizace země. To je to, co potřebujeme na další dva roky, jasný výhled, jasnou podporu a jasnou vizi do budoucna.
1: Na tu půjčku a co pro Ukrajinu znamená, bych se vás ještě, pánové, za pár minut doptal. Teď ještě k té pozici Ukrajiny. Vy, pane Macko, vidíte určité signály, že by se ukrajinský odpor mohl zlomit v dohledné době, že by se ta situace na bojišti zase mohla proměnit lehce v neprospěch Ukrajinců?
0: Absolutně nie. Ja som pred pár týždňami strávil nejaký čas v Kyjeve, som koniec koncov v nejakom expertnom poradenskom týme pre generála Sýrského a to, čo vidíte na uliciach, to, čo vidíte v Ukrajine, je absolútny opak toho, čo by sa Rusi snažili dosiahnuť a naopak také útoky presne ako teraz na ten chrámový komplex to skôr iba posilňuje odpor. Jednoducho Rusom sa tým útokom podarilo zjednotiť Ukrajinu, vytvoriť ukrajinský politický národ a ten je dostatočne odhodlaný. Samozrejme, nie každému sa chce bojovať na fronte, niekto je unavený, ale jednoducho tá mobilizácia spoločnosti je enormná. Skrátka, Ukrajinci bojujú o prežitie, vedia, že bojují o přežití a naviac teraz dostali viacero takých tých morálnych vzpruch. Jednak je to začatie rokovania o vstupe do Európskej únie alebo teda otvorenie jednotlivých kapitol. Jednak je to technologizácia, kde Ukrajinci, ja som mal možnosť vidieť aj ich systémy velenia a riadenia v reálnej praxi, jednoducho Ukrajinci sú ďaleko vpredu pred nami všetkými ostatnými a nevzdajú to.
1: Mimochodem, agentura Bloomberg poznamenává v těchto dnech ve své analýze, že Ukrajina získává mírnou převahu na bojišti právě díky dronům, tedy převahu v zásadě i technologického charakteru. Takže to potvrzuje asi ta vaše slova, pane Macko.
0: Myslím, že určitě ano, protože my vidíme aj rozdíl v prístupe k tej dronizaci. Ukrajinci mají 100 000 dronových operátorů, mají komplexní systém. Vlastně teraz vidíme fúziu tých hĺbkových úderov s údermi stredného dosahu a zároveň s taktickými údermi a to úplně mení mix a zťažuje to situáciu tým ruským vojskám.
1: Na druhé straně víme i to, že Rusko taky dokáže rychle zdokonalovat svoje drony a oba jste to zmínili, jak tvrdé jsou ty útoky na ukrajinské civilní cíle. Pane Havlíčku, takže je otázkou, do jaké míry ta dronová převaha Ukrajiny je trvalá.
2: Já myslím, že tady se bavíme o dvou věcech. Určitě podepisuji to, co říkal kolega Macko, v tom smyslu opravdu nové taktiky, která právě v tom středně dlouhém doletu likviduje opravdu ty ruské operace z hlediska zásobování, koordinace a podpory vlastně těch jednotek přímo vlastně na té frontové linii. Tohle je velmi zásadní. Vidíme, jaké zásadní dopady to má třeba z hlediska ruské kontroly Krymu, jak je Ukrajina schopná vlastně likvidovat ty konvoje zásobování a tak dále. Tohle to jsou velmi, velmi zásadní věci právě v kombinaci s těmi dlouhými operacemi hluboko dovnitř ruského území, ale máte pravdu samozřejmě, že i ruská strana například těmi takzvanými klouzavými bombami je velmi efektivní z hlediska napadání některých těch cílů a potom samozřejmě ta masivnost vlastně zacílení těch úderů proti ukrajinskému týlu hluboko vlastně do ukrajinského území. Mluví se o tom, že Ukrajina se pohybuje z hlediska těch schopností z hlediska sestřelování těch projektilů, ať už jsou to rakety nebo drony, někde mezi 90 a 95%, ale v tom obrovském množství je to opravdu pořád stovky, které se dostanou a způsobují škody, způsobují opravdu šrámy na duši i fyzicky samozřejmě ukrajinského národa, ale jak říkal kolega Macko, on opravdu spíše utvrzuje vlastně ten vzdor a napadání na památky, na duši ukrajinského národa potom způsobují ještě větší hněv a odpor vůči tomu ruskému agresorovi.
1: Pane Macko, chcete k tomu něco na základě svojí expertízy dodat?
0: Já bych sam povedal, že to nie je o tom, že či mají Ukrajinci viacej dronů a to vydrží. Jednoducho Ukrajina má za sebou celý technologicky vyspělý západ. To znamená, pokud vydrží podpora Ukrajině, tak Ukrajina je schopná udržet ten krok. Rusi samozřejmě inovují, mají tichou podporu Číny, dostávali materiálnu podporu z Iránu, z Koreji, ale přece len ta ruská technologická základňa je někde inde, ako je ten vyspelý západ a je to iba otázka mobilizácie toho úsilia a zvýšenia podpory Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že doma je Ukrajina 100% zmobilizovaná a má mechanizmy inovácie, ktoré sú mimoriadne agilné a toto bude ťažké pre Rusov prekonať.
1: Když se tedy znovu dostáváme k otázce podpory Ukrajiny ze strany západu, tak se možná znovu zaměřme na tu Evropskou unii definitivně schválenou 90-miliardovou půjčku pro Ukrajinu, kterou vy jste tady, pane Havlíčko, obracím se na vás, před chvílí zmínil. Nepřichází pozdě?
2: Měla samozřejmě průtahy, viděli jsme tu dynamiku, která byla v minulosti patrná, zejména tedy ze strany Orbánova režimu, který blokoval de facto všechno, co se týkalo Ukrajiny. Byla to tato půjčka, byla to podpora ve formě otevření přístupových kapitol, jak tady bylo správně zmíněno, historický krok na cestě Ukrajiny do evropských struktur. Samozřejmě byly to i další konkrétní finanční nástroje v oblasti například v proplácení pomoci členských států, jejich nasazení bojových prostředků a také konkrétní techniky ve prospěch Ukrajiny. Tohle to byly všechno věci, které Orbánův režim blokoval. Můžeme se ptát, jaká byla motivace, každopádně ona je pryč. A dnes už se vytváří úplně jiná dynamika. Nový konsenzus na straně evropských států, který je dokumentován 21. balíčkem sankcím, novým kolem izolace a snahy podkopat ruskou válečnou ekonomiku a právě tou půjčkou, o které my jsme se bavili. To znamená velká masivní půjčka na tyto dva roky, 20 2026, 2027, 60 miliard, které jdou na podporu právě ukrajinských ozbrojených sil, 30 dalších miliard, které jsou alokovány na makrofinanční stabilizaci země. Tohle to jsou konkrétní výsledky, které Evropané dokázali přednést a dát na stůl a vyčlenit vlastně na další dva roky, které mají Ukrajinu stabilizovat a pomoci jí zvítězit.
1: Pane Macko, jak významná je ta 90 miliardová unijní půjčka Ukrajině podle vás?
0: Úplně souhlasím tuto s kolegom. Keď sa robila analýza tej požičky, samozrejme ona nevykrýva úplne všetky ukrajinské potreby, preto aj teraz rokuje Ukrajina s G7, ale na tie dva roky je to úplne zásadné, umožňuje to Ukrajine nielen prežiť, ale efektívne mobilizovať zdroje a vlastne klásť ten účinný odpor Rusom a zároveň atakovať ruskú ekonomiku, lebo my vidíme 30% pokles ruskej produkčnej kapacity pri spracovaní ropných produktov, vidíme pokles exportu na najnižšiu úroveň od roku 2009. Toto všetko sú faktory, ktoré sú dôležité a práve táto požička to je vlastne ako keby taká životná infúzia, ktorú potrebovala Ukrajina. Dostala ju a pokiaľ dostane tie dodatočné zdroje, tak určite bude mať opäť tú situáciu lepšiu a bude mať zabezpečené základné potreby.
1: Tak unijní půjčka pro Ukrajinu, pane Havlíčku, je tou základní pomocí, ale zdaleka nedostatečnou.
2: Souhlasím s tím. Samozřejmě už se tady plánuje vlastně zabudovat dlouhodobá podpora Ukrajiny, například do víceletého finančního rámce. Je tam takzvaná ukrajinská rezerva, Ukrainian Reserve v angličtině, která má ve výši až 100 miliard vlastně euro zase být zabudována přímo do víceletého finančního rámce. To jsou potom ty dlouhodobé výhledy. To znamená, naše podpora Ukrajiny není věc, která by měla být zítra a pozítří už ne. Je plánovaná dlouhodobě. Evropské členské státy s tím pracují a instituce to zásadním způsobem podporují. Já jsem za to velmi rád a je vidět opravdu, že tam je velký leadership na straně Evropské komise, ale také podporovaný samozřejmě dnes už všemi členskými státy Evropské unie.
1: Pánové, vraťme se na závěr naší dnešní debaty k muži, kterým jsme tu dnešní debatu otvírali, k Donaldu Trumpovi. Za jak významný signál, pane Macko, považujete, že prezident Trump si pochvaloval to včerejší setkání s prezidentem Zelenským a že následně vyzval, aby Rusko uzavřelo s Ukrajinou mír?
0: Je to po dlouhej době pozitivní signál. Já bych samozřejmě vzhledem k stylu Donalda Trumpa a jeho také nestálosti toto nepreceňoval. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky, pokiaľ sa podarí Trumpa donútiť aj k tomu, motivovať k tomu, aby donútil Putina k rokovaniam, tak si myslím, že je to na správnej ceste.
1: Váš pohľad, pane Havlíčku, na záver?
2: Já s tím v zásadě souhlasím, ale říkám, buďme opatrní, protože Donald Trump po té krajně, řekněme, nepopulární válce a konfliktu na Blízkém východě je pod velkým tlakem. Je pod velkým tlakem také z té domácí pozice právě před těmi takzvanými midterms, těmi nadcházejícími volbami ve Spojených státech. On bude chtít něco doručit a nechceme ani z evropského, ani z ukrajinského pohledu, aby to bylo něco, co půjde zase přes naše hlavy směrem a ve prospěch Ruské federace. Musíme Donalda Trumpa hlídat a musíme ho mít tak říkajíc na své straně právě v tom koordinovaném přístupu. Potom se ty věci budou hýbat.
1: Takový je názor analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka. Debatoval s bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance generálporučíkem Pavlem Mackem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si dnes udělali čas.
2: Také moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání a pozdravujeme kolegu. Pěkný den.
2: Děkuji.
1: K dnešnímu odvysílanému pořadu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Pro dnešek je to od Lukáše Matošky všechno. Pěkný den.
3: Radiokniha.
4: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. Peníze na protidrogovou politiku po přesunu agendy z úřadu vlády podle ministra zdravotnictví neklesnou. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa proti Chorvatsku. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
6: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
5: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze, které jsou na ní potřeba, se snižovat nebudou. Po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj není v plánu omezovat peníze na financování adiktologických služeb. Protidrogová politika zůstává prioritou vlády.
7: Je zde podepsaný delimitační protokol, kde přesně jsou vlastně vydefinovány ty agendy, které se přesouvají. Lidi, kteří na nich pracují tady, budou pracovat nově na ministerstvu zdravotnictví. Finance, které jsou na ně učeny tady, budou nově realokovány na ministerstvo zdravotnictví. Takže to bych řekl, že je ta hlavní záruka, že skutečně ta agenda dále pokračuje.
5: Vláda před měsícem rozhodla o převodu politiky závislostí z úřadu vlády pod zdravotnický rezort. Bez projednání se zaměstnanci a experti ti přesun agendy kritizují. Americká centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, naznačila ale, že v průběhu tohoto roku by ji mohla zvýšit kvůli rostoucím obavám z inflace, která se drží nad 2% cílem. FED dnes o nastavení úrokových sazeb poprvé rozhodoval pod vedením nového šéfa Kevina Warsha. Nahradil Jeroma Paula, kterého opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, protože odmítal úrokové sazby snížit. Česko by mohlo mít nový významný den, Den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. Portugalští fotbalisté remizovali na úvod mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Na svém 6. světovém šampionátu se představil portugalský kapitán Cristiano Ronaldo. Vyrovnal tak rekord Argentince Lionela Messiho, kterému se to povedlo v noci na dnešek v utkání proti Alžírsku. Teď hraje v Dallasu Anglie proti Chorvatsku. Zápas sleduje reportér Jaroslav Plašil.
8: Za chviličku začne druhý poločas, potom prvním 2-2 mezi Anglií a Chorvatskem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Za necelé 2 hodiny bude hrát ve stejné skupině Ghana proti Panamě. Od 4 hodin ráno našeho času se utká Kolumbie s Uzbekistánem.
9: Nehoda na D11 za Prahou, další na silnici 23 na Jindřichohradecku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auto po nehodě a poblíž je sražená zvěř. Kilometry 11 až 13 místo průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče srazilo auto zvěř. Nehoda je za Strmilovem, je to přehledný úsek silnice, u zavírku místa policie nehlásí. U Jindřichova Hradce další nehoda, opět střet se zvěří na silnici 128 do Lodhéřova. Na Českokrumlovsku trase vyšší Brod Rožmberk nad Vltavou havaroval motorkář. Projíždějte pozorně, je to v zatáčkách. A v Praze na městském okruhu každou chvíli zavřou Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Ta uzavírka potrvá do zítřejšího rána. další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů. Přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24 a na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Nová realita, benzín může být brzy za 35 korun. Irán vyhrál, kdo tedy prohrál? Sliby, chyby by pro Babišovu vládu někdy nebyly na škodu. A nebo americká AI, neboli nic než národ. To jsou titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
3: Názory a argumenty.
10: Nejprve ale téma, o kterém v úvodu řeč nebyla. Podle několika britských médií stála za loňskými žhářskými útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera síť napojená na Kreml a mělo jít především o šíření chaosu, nenávisti a rozdělování společnosti. Terčem žhářských útoků bylo auto, které dříve Starmer vlastnil, vchod do domu, kde premiér dříve bydlel, ale také čistě Starmerův dům, který ovšem momentálně obývá jeho příbuzná, neboť on žije na slavné adrese Downing Street 10, čili v tradičním sídle předsedů vlád. A britský soud už za útoky odsoudil dva muže ukrajinského původu. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Znamená to tedy, že hybridní akce ruských tajných služeb pokračují?
11: To rozhodně. Přece jenom bych tě ale drobně opravil, ano, jeden z nich byl ukrajinského původu, jeden byl Rumun narozený na Ukrajině, rumunský občan rumunské národnosti. Ale to je opravdu v tomto případě celkem jedno. Oba byli v pondělí odsouzeni, u soudu ale přece jenom hodně věcí napadlo. A tady se právě ukazuje, jak důležitá je investigativní práce médií, v tomto případě veřejnoprávní televize BBC, která se pustila dál a objevila opravdu spoustu zajímavých věcí. Vlastně oni byli zaplaceni, nebo nakonec ani nebyli zaplaceni, ale byla jim slíbena odměna za právě toto žhářství a další akce. Ani nakonec nedostali nic a vůbec nevěděli, na koho útočí. Věděli o svém cíli, jak píše BBC, asi tolik, co kulka o svém cíli. Takže vůbec nic. Později jim právě vlastně ten objednavatel akce sdělil, že teda zaútočili na dům vysoce postaveného muže ve Velké Británii a měli by zmizet. To ovšem už bylo pozdě, Lavrinovič byl zápětí zatčen. Ten objednavatel se identifikoval pod iniciálami nebo zkratkou EL. BBC se podařilo zjistit, že s velkou pravděpodobností jde o mladého ruského diplomata 23-letého, který se jmenuje Jevgenij Lukšin. Ovšem, jak BBC velmi zdůrazňuje, není to 100% ověřené. Ovšem, tento Lukšin se objevuje v mnoha vazbách právě na různé hybridní akce. Lavrinovič předtím vlastně šířil plakáty, kromě jiného ultrapravicové, údajné ultrapravicové skupiny Direct Action, přímá akce. Ovšem, jak právě BBC zjistila, vlastně tato skupina de facto neexistuje, ale má kořeny v Rusku. Účty, které si vyměňovaly právě informace o tom, měly moskevské časové razítko, jasně prostě bylo vidět, že pocházejí z Ruska.
10: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
11: Díky, naslyšenou.
10: Po dohodě snad konečně o míru mezi Spojenými státy a Iránem, to vypadá, že cena benzinu by mohla poklesnout pod 35 korun. Ale na místě je určitě optimismus umírněný a více k tomu má publicista Petr Holub.
12: Zpráva o tom, že Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě, je dobrou zprávou, jaká má být. Samozřejmě se může do pátku leco stát, než bude dohoda podepsána, také obnova infrastruktury a odškodnění obětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k $80 a nemá tak daleko hranici $70, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady březnového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatelé plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě déle. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku. Lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na $150 za barel, podle některých na $200 za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu $140. V květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo $115. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí 1/5 světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadků dokážou nahradit ropovody, které postavili v Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod $100, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
10: Tolik Petr Holub. A u tématu ukončení, snad tedy, americko-iránské války ještě volně zůstaneme. Blízký východ čeká příměří, možná i mír, tak aspoň máme chápat páteční podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Tento mír ale někteří z aktérů mohou považovat za svůj neúspěch, respektive pokud vyhrál Irán, kdo tedy prohrál? A u mikrofonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Zatím nejde o mírovou smlouvu, ale příměří na dalších 60 dnů, přičemž řešení některých otázek, jako je iránský jaderný program, se odsouvá za tuto hranici, tedy na dobu, kdy už na Irán nebude uplatňován žádný tlak. Také dosud nevíme, jaké je přesné znění dohody. Zatím známe jen verze, které vypouští iránské agentury, zatímco Američané mlčí. Pokud ale zhruba můžeme odhadnout, kam celá věc směřuje, dá se mluvit o iránském strategickém vítězství. Donald Trump může vycházet z toho, že v tuto chvíli měl na výběr mezi velmi riskantním návratem k válce a konsolidací situace, a tedy aspoň může mluvit o neprohře. Jestliže ale iránský režim vyhrál, kdo prohrál? Nejčastěji se jako o poraženém mluví o izraelském premiérovi Netanyahuovi. Ochlazení vztahu s Trumpem a Amerikou vůbec a neúspěch při pokusu o změnu íránského režimu nebo zastavení jeho jaderného programu se chápou jako hřebíček do rakve jeho politické dráhy. Mnozí z těch, kdo si Netanyahu a neoblíbili, to konstatují se škodolíbým uspokojením. Potíž je, že špatná americká dohoda s Íránem je velký problém pro celý Izrael a jeho bezpečnost. To neříká Netanyahu, ale jeho odpůrci, včetně těch na levici. Izrael nadále zůstane terčem Iránu a jeho spojenců a nezbude mu, než v tomto konfliktu pokračovat, s Amerikou nebo bez ní, s jejím souhlasem nebo proti němu. Jedna fronta této íránské války proti Izraeli je v Libanonu a Libanonci, kteří o tento konflikt nestojí, jsou dalšími poraženými této války. Pokud by Irán prohrál nebo byl zásadně oslaben, Libanonci by měli šanci na osvobození od Hizbaláhu. To se teď nezdá pravděpodobné a Libanon zůstane nástrojem íránské politiky v oblasti. V určitém smyslu se to týká i Iráku, kde Irán bude nadále uplatňovat svůj vliv. A ještě mnohem více to platí pro Palestince, zejména ty v Gaze. Skutečnost, že Irán zůstal neporažen, znamená, že Hamás bude nadále počítat se svou šancí na pokračování svého boje. A to bude blokovat obnovu Gazy a jakoukoliv možnou dohodu s Izraelci. Výsledek války samozřejmě vnímají i arabské země Perského zálivu. Vidí, že Amerika se proti Íránu neprosadila, protože Trump nemá vůli, vytrvalost a možná ani technické možnosti, jak zvítězit. Musí se tady smířit s tím, že dominantním hráčem regionu bude v následujícím období Írán a dohodnout se na nějakém soužití budou muset s ním. Zjištění, že Američané couvli před Íránem, že jejich základny byly mnohem více zasažené íránskou palbou, než se čekalo, a že velmi rychle spotřebovali velkou část svých zásob, je špatnou zprávou pro další spojence USA, nejen Evropany, ale také Tchajvance a jejich šance proti Pekingu. Smíšené pocity mohou mít na Ukrajině. Írán přímo podporoval Rusko a je tedy i jejich nepřítelem. Ale také platí, že Amerika už nebude dělit svou pozornost a své výrobní kapacity mezi dvě bojiště. A také, že klesne cena ropy, hlavní zdroj příjmů pro Putina. A pak jsou to ti největší poražení, totiž obyvatelé Íránu. Naděje na zhroucení režimu padly. Íránská mocenská elita se naopak může těšit na příliv peněz a prodloužení své existence. Režim navíc po letošních lednových demonstracích ztratil poslední zbytky legitimity, proměnil se navíc na vojenskou diktaturu a bude tedy ještě více vládnout pomocí síly. Svobodymyslní Iránci se ocitli v absurdní situaci, kdy museli přemýšlet, jestli dávají přednost pokračování režimu anebo pokračování války proti své vlastní zemi.
10: Tolik jen Fingerland. 6 měsíců už vládne kabinet Andreje Babiše a to je doba, za níž už je jistě možné se ohlédnout. A činí tak komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který říká v titulku svého příspěvku, že rčení sliby chyby by v případě Babišovy vlády někdy nemuseli být na škodu.
14: Půl roku od nástupu k moci mají ministři doložit, jak plní předvolební sliby obsažené v programovém prohlášení vlády. Uložil jim to premiér Andrej Babiš. Ten po nástupu do Strakovy akademie tvrdil, že bude průběžně vyhodnocovat dodržování vládního programu. U bodů, které už byly zdárně vyřešeny, by se měla na pomyslném semaforu rozsvítit zelená. Oranžová barva by měla dávat najevo, že na plnění slibu se stále ještě usilovně pracuje. Červená by potom měla symbolizovat přiznání, že se daný problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Pokud bude u některého z ministrů na pomyslném semaforu převládat červená barva, mohl by v Babišově kabinetu skončit. V tuto chvíli to patrně nikomu nehrozí. Alespoň předseda vlády se nechal slyšet, že ministrům poskytne dostatečný prostor k tomu, aby předvedli své schopnosti. Časový limit pro držení ochranné ruky nad jednotlivými členy vlády by měl představovat minimálně 1 rok. Po 6 měsících od jmenování kabinetu prezidentem převažuje u většiny ministrů oranžová barva. U bodů, kde už svítí zelená, je navíc sporné, zda byly skutečně vypořádány zdárně. Například ministryně financí si mohla odškrtnout prosazení státního rozpočtu na letošní rok. Jeho deficit však překonal hranici 300 miliard korun a je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Příprava státního rozpočtu na rok příští naznačuje, že jeho schodek spíše ještě naroste, než aby začal klesat. Ministr obrany by mohl rozsvítit červenou u výdajů na obranu. Ty letos nedosahují výše 2% hrubého domácího produktu a porušují nejenom závazek země vůči NATO, ale také zákon o financování obrany. Není to však dáno tím, že by Jaromír Zuna odmítal peníze pro armádu. V boji o konkrétní podobu rozpočtu však nebyl natolik silnou politickou figurou, aby prosadil svou. Zkrátka pohled na plnění programového prohlášení vlády je složitější a nelze ho jednoznačně vyjádřit barvami na pomyslném semaforu. Týká se to rovněž budoucnosti jednotlivých ministrů. Do hry vstupuje nejenom jejich výkonnost, ale také specifikum koaličního vládnutí. Andrej Babiš by mohl být nesmlouvavý pouze vůči lidem, kteří v kabinetu reprezentují hnutí ANO. U těch nominovaných motoristy sobě nebo SPD musí brát v potaz názor vedení těchto stran. Bez jejich podpory by ztratila vláda ve sněmovně většinu. A protože představitelé menších koaličních partnerů své lidi hájí, musí premiér jejich v některých případech špatnou práci tolerovat. Nechce-li poškodit sám sebe a svoje hnutí, musí být schovývavý rovněž k ministrům za ANO. Ke změně postoje ho zatím nenutí ani pohled do volebních průzkumů. Podle nejnovějších dat nadále Babišovo hnutí dominuje žebříčku volebních preferencí. Byť od posledních sněmovních voleb mírně ztratilo, není propad nijak dramatický. Nic na tom nemění ani napětí ve vztahu vlády s prezidentem nebo masivní demonstrace. Dominanci hnutí ANO neohrozila ani řada sporných rozhodnutí, která vláda během půl roku existence učinila. Vzhledem k reálné síle opozice, tak Andreji Babišovi i nadále svítí na pomyslném semaforu zelená, aby plnil předvolební sliby. Byť u některých z nich by pro Českou republiku bylo lepší, kdyby se u nich nakonec objevila červená barva.
10: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pokud jde o americké produkty z oblasti umělé inteligence, která se prudce rozvíjí, to vypadá, že Trumpova vláda chce rozhodovat, kdo, komu a co se bude prodávat. A u mikrofonu je k tématu Tereza Zavadilová ze serveru Newsteam.
15: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto i hned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Aby neporušil vládní nařízení, raději provoz těchto dvou nejnovějších verzí zcela pozastavil pro všechny, včetně amerických zákazníků. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň, proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Zahraniční spojence krok zařadil do stejné řady k Rusku či Číně. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě, ačkoliv o to sama firma nijak nestála a spíše do toho byla dotlačena okolnostmi. A je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Každopádně Amodei je především pragmatický biznismen, ale minimálně navenek se snaží vystupovat odpovědněji než ostatní otcové zakladatelé AI platform. Volá po regulaci a bezpečnosti AI. Když papež představoval svou encykliku o umělé inteligenci, vedle něj stál zástupce Anthropicu. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že ji ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Ovšem zákaz exportu pro Anthropic vyděsil i Silicon Valley, protože je zjevné, že vláda chce nyní řídit to, kdo, komu a co bude prodávat. Více než stovka technologických lídrů a expertů, včetně lidí z Nvidia nebo Adobe, poslalo vládě ostrý dopis. Varují, že pokud vláda zakáže cizincům přístup k modelům, americké AI firmy nebudou moci zaměstnávat špičkové mozky z Evropy a Asie, což ochromí celý americký výzkum. Teď co s tím? Scénář je buď soud, nebo pravděpodobnější kompromis. V něm Anthropic implementuje další bezpečnostní pojistky, předloží vládě absolutně transparentní seznamy zákazníků a výměnou za to ministerstvo obchodu licenci zmírní, aby modely opět mohly běžet, minimálně pro prověřené západní partnery. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
10: To byla publicistka Tereza Zavadilová. Za necelý rok Francouzi zvolí příštího prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na největší zemi EU, ale celý kontinent, včetně podpory Ukrajině. Buď se udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice, která ještě nikdy nebyla tak blízko možného vítězství. A slovo má Petr Janeška, bývalý český velvyslanec v Paříži.
16: Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidatů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přehlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o Fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
10: Petr Janeška byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a od mikrofonu se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
4: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
17: Října 1941. Dnes stěhují první Židy z Prahy. Kam, nikdo neví. Aby ta fraška, kterou v hloubi duše Němci chystají i nám, byla opravdová, v dnešních večernicích se objevila fotografie brutality Angličanů, obrázek Němců, kteří i s kojenci přibyli z Iránu do Vídně. Jaká brutalita. Židé patrně kojence nemají. Přeskakují také pověsti, že jsou další české střední školy zavřeny, například ve Frýdku. 28. října 1941. Je mrtvolné ticho. Dát kytičku k soše Václava Husa nebo Palackého znamenalo by být zastřelen. Ostatně k pomníku Palackého dnes bych se nedostal, je obklíčen prkny, bude se snímat. Má mnoho bronzových součástek. Jsem dnes přesvědčen, dožijí se příštího 28. října, že budeme mít už hitlerovskou éru za sebou. Objevují se příznaky, že Hitlerovo dobrodružství přestoupilo již svůj zenit. Pozoruji to na vyjadřování se německých novin. Spodní tón prozrazuje vědomí, že vše je pro Hitlera ztraceno. K závěru malou epizodu ze zelného trhu, která se odehrála dnes. Němkyně se obořila na prodavače, co vy neumíte německy? Zelinář, co povídala? Paní, která se dobrovolně učinila tlumočnicí, na paní povídá, zda neumíte německy. Zelinář, řekněte té paní Němkyni, že jsem se dosud německy nenaučil, že mám hlavu tvrdou. 8. prosince 1941. Hosana, včera večer Japonci bez předchozího vypovězení války napadli americké Tichomorské ostrovy. Čili od včerejška Japonsko je ve válce se Spojenými státy i s Anglií, pravděpodobně také se dostane do války s Ruskem a Holandskou Indií. Máme tedy ode dneška válku opravdu planetární. Ku podivu německé rádio netroubilo fanfáry a velmi zdrženlivě oznamovalo, že třetí člen osy vstoupil do války. Cítí se, že to neznamená pro Němce zlepšení. Útok Japonců na americké državy vlil válečného ducha do amerického lidu. vykasá si po boxersku rukávy a obrátí se pravděpodobně proti hlavnímu nepříteli Německu. Hlavní však je, že teprve teď, když Amerika byla napadena, rozvine se plně potenciál americké energie, především technické. Proti tomu budou Němci se svou technikou a opotřebovanou armádou slabí. Američané jistě přiskočí na pomoc sovětskému Rusku. Výsledek je tedy nepochybný, byť by žlutí prušáci bojovali sebefanatičtěji. Bude to gigantický zápas, přitom pikantní podívaná. Vyznavači čisté árijské rasy ve spojení se žluťochy. A nejde jen o rasu. Fašističtí junkeři ve spojení s japonskými feudály. 10. prosince 1941. Není vidět v německém tisku nějaké nadšení, že Amerika je ve válce s Japonskem. Všechny německé projevy jsou rozpačité a frázovité. Největší válečný štváč Roosevelt prý má, co chtěl. Nejenže národ obtížil břemeny podporou Anglie, nýbrž nyní, jen považte, Američané budou ztrácet životy. To vše má Roosevelt na svědomí. A má také na svědomí, že válka ještě trvá. Když po porážce Polska a Francie byla Anglie u konce se svými silami, Roosevelt jí přiskočil na pomoc. Je to zločinec, který prodlužuje válku. Rok 1942. Ledna 1942. V novoročních novinách je otištěno silvestrovské provolání Vůdcovo. Nejlepší partie je ta, kde Hitler předpovídá, že Anglie a Amerika padnou za oběť bolševickému moru. No především, jak je to možné, když nás vůdce ujistil, že už bolševiky rozdrtil. Za druhé, je zřejmo, že Hitler stále počítá s bolševickým bubákem. Nemůže zřejmě zapomenout, jak svým protibolševismem oklamal západní státy tak, že nechali ho plnou parou zbrojit. Jací tupci však museli by být Angličané a Američané, kdyby uvěřili takovým věčně stejným diplomatickým trikům. Pěkné je také místo, kde Hitler mluví o otrocké věrnosti sovětských vojáků. Co bychom měli říci o poměru Němců k Hitlerovi? Kdo má víc zacpána ústa? Němec či Rus? Úroveň Hitlerova vzdělání nejméně ho opravňuje, aby posuzoval ruské věci. Nezná ruskou revoluci a nerozumí tomu, co se tam událo. Právě ta neznalost vedla k fiasku na východní frontě. I v tomto projevu Hitler přiznává, pokolikáté už, že sám začal útok na Rusko, aby ušetřil německou armádu od ztrát. 3. ledna 1942. Německá zpráva dnes hlásila, že na střední moskevské frontě, když se německé formace dostaly do obtížné situace, zasáhly početné svazy německého letectva. To po hlaholných prohlášeních, že sovětská vojska jsou rozdrcena a vlastně už neexistují. Března 1942. V předvečer svátku zřízení protektorátu a ku konci třetího roku naší poroby musím konstatovat, že to jsou Němci, kteří zavinili, že propast mezi národem německým a českým je větší, než byla kdykoliv v dějinách. 15. března 1942. Píši pod dojmem Hitlerovy řeči v berlínské zbrojnici. Opakovalo všem starou svou filozofii, možnou jen v říši, kde není svobody tisku, kde není třeba se obávat, že někdo povstane a řekne, nemluvíš pravdu. Podivně v Hitlerově řeči dopadla filozofie prozřetelnosti. Podle Hitlera prozřetelnost ho vyvolila, prozřetelnost je na straně Němců, ale táž prozřetelnost poslala letos zimu, jaká v Evropě prý nebyla 140 let. V Národním divadle byla dnes prodaná nevěsta na oslavu zřízení protektorátu. Promluvil Emanuel Moravec a pěkně doběhl publikum. Vyzval přítomné, aby zdvižením prstů projevili oddanost vůdci. Nic takového předem hlášeno nebylo. Moravec tu provedl jeden ze svých špicbůbovských kousků. Lidé jdou do divadla a pan ministr je popadne za límec a teď přísahej chlapečku. Rígrův pomník odstranili, je urazil.

0: seblamovat. Hitler vychází z axiomatu, že německý národ stojí výše než obyvatelstvo ruské. Zapomíná, že tento národ provedl skutečnou revoluci, že zúčtoval s feudalismem, který se úporně v Německu drží. Německo nezdolá tento národ, byť by měl mnoho slabých stránek, leda, že by se Němcům podařilo dostat na svou stranu feudály a kapitalisty anglosaského světa. Přijde léto, podzim a snad i nová zima. A pak si povíme, jak správně či nesprávně si muž prozřetelnosti zaprorokoval. 16. března 1942. Pondělníky přinášejí projev Führerů v Háchu, v Heidrichu, v Moravcův. Moravec v Národním divadle prohlásil, Čech, který má svoji zemi rád, modlí se dnes za německé vítězství. Smát se či zlobit na gaunerství ministra osvěty? Tupá ovšem je také řeč státního zajace, pardon, státního prezidenta. Rus Michajlovský napsal před 70 lety studii Hrdinové a Dav. Tam přiznává, že hrdinou může být i lump, darebák, ba hlupák, jen dovedeli strhnout masu, respektive postavili si ho Dav za určitých psychologických poměrů v čelo. Ten případ máme v Německu. Psychologie poraženého, ale stále feudálního a militaristického Německa umožnila výmluvnému, po jisté stránce schytralému, ale nevzdělanému čalouníkovi, postavit se v čelo německého národa. Stačilo hrát na starých klávesách německé touhy po ovládnutí Evropy, maskované bojem za německou existenci. 22. března 1942. Včera byl první jarní den a sníh taje jako o matějské pouti. Zatrolená prozřetelnost. Zprávy Wehrmachtu zní stereotypně. Odrazili jsme sovětské útoky s krvavými ztrátami nepřítele. Rozbili jsme tolik a tolik tanků, sestřelili 60 nebo 50 letadel, sami jsme ztratili 1, 2 nebo i 9 letadel. O Americe slyšíme, že nic nedovede, o Anglii, že je v koncích. Bohužel zbyla mě taková paměť, že se vynořují vzpomínky na válečné zprávy německého štábu z roku 1918. A člověk si musí pouze šeptat do vykotlané vrby, že Němci nikdy nepochopí, že nemohou vyhrát, jež to nerozhoduje jen vojenská zdatnost. Nepochopí, jak ubohé by byly poměry na světě, kdyby zvítězil jejich felácký pořádek s kultem Führera, nemajícího ponětí, co je člověk 20. století a věřícího, že veškerou kulturu německému národu dalo a dává vojsko. 25. března 1942. Všechny naděje odpůrců hanebně zklamaly. No to je název článku v dnešní Národní politice, v něm se referuje o pondělním projevu ministra Goebbelse v Berlíně. Ve skutečnosti, co zklamalo, je německé ujišťování, že sovětská armáda neexistuje, že je zničena, sražena k zemi. Němci slyšeli v pondělí od pana Goebbelse tuto větu. Německá armáda na východě vynikajícím způsobem provedla přeměnu z ofenzívy do defenzívy a neobyčejně tuhým a statečným obraným bojem poutala a zdržovala armády bolševismu. I naši odpůrci musí dnes konstatovat, že bolševici nedosáhli operačních úspěchů přesto, že vyslali do bojů nepředstavitelně velký počet vojska. No, tak to tedy je. Na podzim Goebbels a ostatní hlásali, že sovětská armáda již neexistuje. Nyní se přiznává, že se německá armáda musí bránit proti nepředstavitelně velkému počtu sovětského vojska. A ještě jednu perlu z Goebbelsova projevu. Málo kdy si některý národ tak toužebně přál příchodu jara, jako tentokrát národ německý. Zvrácenou psychologii nic necharakterizuje líp, než násilné honění na výstavu Sovětský ráj. I z nejvzdálenějších končin Čech a Moravy. Na výstavě se každému návštěvníku zaplatí dráha, ale účet za jízdné se pošle příslušné obci. Němce nenapadne, že výstavou se nic nedokáže, pokud máme v Praze nacistický ráj, Pečkův palác s gestapovskými zvěrstvy. 26. března 1942. Včera Der Neue Tag přinesl článek profesora Pražské německé univerzity o Komenském. Dva sloupce. Ale z celého článku čtenář se nedozvěděl, že Komenský byl Čech. Komenského literární činnost je tam traktována tak, že se nejmenuje jediné dílo české. Nástin životopisu podán tak, že se slovem nenaznačilo, zač Komenský trpěl. Česko-německá spolupráce. 16. dubna 1942. V Pasířské ulici zmizelo poprsí Palackého z domu, kde Palacký žil a psal dějiny. Z paláce tabákové režie na Vinohradech právě snímají bronzového lva. To je dnes, kdy válka není rozhodnuta. Co by s námi Němci dělali, kdyby vyhráli? 20. dubna 1942. Svátek narozeniny vůdce. Přečetl jsem některé noviny. Je vidět, že Němci už nevěří tomu, co píší. Příznačný byl projev Goebbelsův. Narozeniny jsou příležitostí omluvit Hitlerovo kiksnutí při podzimním útoku. Vrtkavé štěstí zkouší svého oblíbence tvrdě a neúprosně, aby je nakonec ověnčilo vavřínovým věncem. Pěkná fráze pána, jemuž teče do bot. Japonsko dostalo první návštěvu amerických letadel. Dopadlo to stejně jako z nálety na Německo. Ti Američané podle japonské zprávy trefovali jen děti a nemocnice. Podle německé zprávy Angličané napadli letecky Augsburg. Prošel jsem vyzdobenou Prahu. Vypadalo to po veškerém teroru bledě. Nálada všude dobrá, optimistická až příliš. Státní prezident odevzdal na hlavním nádraží vůdci k narozeninám dar. Sanitní vlak. Dar opravdu symbolický. První září uplynuly 3 léta války. Německé listy přinesly záplavu článků, jež měly dokázat, že události dali zapravdu jim a především vůdci. Ale z veškeré argumentace vysvětlo, že je pravdou opak. Průběh událostí jen částečně šel podle jejich výpočtu. Válka v podstatě se rozvinula jinak. Především není to blitzkrieg, nýbrž boj do vyčerpání lidského materiálu. Druhý omyl Hitlerův je v tom, že čistě prušáckým způsobem podcenil slovanský a zejména ruský živel. Způsob, jak píše ve své knize o bolševismu, bude vždy svědčit, že neměl tušení, co znamenala ruská revoluce pro ruský národ. Zde Hitler stojí ještě níž než například neboštík doktor Kramář. Bolševici jsou mu jen lupiči, vrahové, kteří vybili vládnoucí vrstu, jež prý původně byla germánská. A to vykládá Hitler, jaká příležitost dobít v Rusku půdu a dát otrockému obyvatelstvu novou vládnoucí vrstvu, neb slovanský živel není schopen, aby organizoval stát. Výsledek se dostavil. Němci sovětské Rusko přepadli, ale nepřemohli. Roku loňského se dostali až do Charkova. Letos po zoufale energických přípravách dobili Sevastopol, tlačí se na Kavkaz a k Volze. Právě se svádějí strašlivé boje o Stalingrad. Už 18. den žene maršál Bock vojsko k útoku na město, které není od přírody nijak zvlášť chráněné. Jaká změna za 3 roky? Tenkrát zdrtili Němci celou Polskou říši za 18 dní. Dnes při nasazení daleko větší síly za 18 dní nemohou vzít město. A dobudou-li ho, budou zase tam, kde jsou. Budou mít o kousek nekonečného Ruska více, ale o hrozný počet padlých a raněných víc. Opotřebovávají armádu. zatímco se na západě daleko početnější národ americký teprve připravuje k boji. Třeba z americký svět není nám dosti znám, tolik je jisto. Je to stát při veškerém svém plutokratismu mladý a hrdý na svou americkou nepřemožitelnost. A Britové? Jací jsou, o tom svědčí sama Hitlerova kniha, kde se dokazuje, že Angličané jsou nepřemožitelní. Jaká je tedy perspektiva po 3 letech? Místo dlouhých závěrů registruji jediný fakt. Brazílie právě na konci 3. roku vypověděla Německu válku. Učinila by to, kdyby Německo mělo jen stín naděje, že válku vyhraje? 16. září 1942. Chtěl jsem si dnes koupit sešit s tvrdými deskami. Papírník mne požádal, abych mu vrátil svůj starý sešit popsaný. Vyložil jsem mu, že to není možné, že tam mám poznámky k vědecké práci. Pokrčil rameny. Jsou tu předpisy, nemůžu. Nemůže mi prodat sešit, pokud mu nedám popsaný. No tahle epizoda charakterizuje naši situaci. Kam se podíváš, všude prázdnota. Němci věří, že se dá něco vyřídit, střílili se ženy a děti, celé rodiny nebo vesnice. Října 1942. Vracím se zřídka k deníku, ještě události a řeči se staly monotónní. Němci stojí už přes 80 dní u Stalingradu. Ve zprávách hlavního stanu se referuje o dobytí a vyčišťování jednotlivých bloků domů. Za úspěch se pokládá obsazení části některé továrny. Jediná změna je v tom, že se dnes už bojuje v bahně. Na německé straně stále opakují, že Stalin je nespokojen, že se netvoří proti Německu druhá fronta. Ale hrobovým mlčením je pokryta otázka, proč Japonci netvoří na východě druhou frontu proti Rusku na pomoc Německu, když je jisto, že dokonalou porážkou a vyřazením Ruska osa by se stala opravdu neporazitelnou. Místo toho Japonci se namáhají dobít jakési Šalomounovy ostrovy. Proti Rusku ani výstřel. Ve své mnichovské řeči 18. října řekl Goebbels, pokud bychom měli válku prohrát, a to pomyšlení je příliš hrůzné na to, abychom ho domýšleli do konce, ztratili bychom tím vůbec nárok na národní dějiny. Naši nepřátelé byli natolik upřímní, že nám řekli, co by nám hrozilo. Hovořili o tom, že Německu by muselo být vnuceno druhé Versailles, jakési super Versailles. Podivné sebevědomí vítěze. Slova lidí obléhaných na hradě a bičujících poslední síly obránců. Nacističtí řečníci si neuvědomují, jak prozrazují slabost německého tábora. Měl bych též zaznamenat něco z řeči K.H. Franka při překřtění Masarykova nábřeží na nábřeží Heydrichovo. Stačí, když poznamenám, že mluvil K.H. Frank, a to říká vše. Řekl otevřeně, že české vysoké školy otevřeny nebudou a že Češi musí činit velké pokání za smrt Heydrichovu. Jako obyčejně byla to řeč, která nezískala jediného Čecha a propagačně nadělala Němcům více škody než londýnský rozhlas za celý měsíc. Ale Frank má své plány s Čechy a na nějakém získání Čechů mu nezáleží. Nechce germanizovat, nýbrž naznačil to jasně, vyhazovat. Ubohý K.H. Frank. 27. října 1942. Dnešní české i německé noviny jsou plny článků a lokálek rozvádějící nedělní objev ministra Goebbelse. Čas pracuje pro Německo, čas dezertoval od Angličanů, kdo má prostor, má čas a tak dále. Bezděčně se vynořuje otázka, kam se poděl Blitzkrieg. Kam se podělo ujišťování, že letos bude sovětská armáda úplně zničena. Propaganda je propaganda. Musí se přizpůsobit poměrům. 8. listopadu 1942. Achtung! Právě pražské rádio hlásí, že britské a americké vojsko se pokouší přistát v Alžírsku. Prý je to proti mezinárodnímu právu, je to lupičství. No a co bylo obsazení Norska? No to bylo jen předběhnutí Angličanů. V Egyptě britská 8. armáda poráží Rommela. Ve Stalingradě nic nového. Dnešní zpráva hlavního stanu se o něm vůbec nezmiňuje. Česká mládež 21-letá je odváděna na práci do Němec, hlavně studenti, kterým ovšem vysoké školy nebyly otevřeny, mohou prý studovat na německých školách. Ne ovšem filozofii ani právo. To je to bláho českého národa zapojeného do říše. Velezradu na německé říši páchají nacisté a především jejich předáci domnívající se, že lze Němcům dopomoci k panství nad příliš pokročilými evropskými národy. 15. listopadu 1942. Německá zpráva dnes oznámila plánovité vyklízení Tobruku. Britové a Američané jsou pány v Alžírsku a postupují k východu. Situaci nejlíp charakterizují poslední dva Goebbelsovy články v Reich. Mluví dnes o nové Evropě, ale před týdnem psal o trpasličích národech, kteří náhodou živíce se hodinařením, pobytem cizinců a výrobou čokolády nestojí bohatým v cestě. Zvířecí divožství je prý charakteristikou der slavischen Rasse. Tak mluví hlasatel nové Evropy. Pan Goebbels ovšem Slovany k nové Evropě nepočítá. Ti mají být jen knechty německého impéria. 25. prosince 1942. Štědrý večer po půlnoci, tedy už 25. prosince, leží přede mnou týdeník Das Reich, byť nese datum 27. prosince. Goebbels tam má unilý článek Die Vollendeten, dokonalý. Je to variace na článek před 14 dny, kdy volal na pomoc padlé ve válce. Nepti dokonalí jsou padlí ve válce, kteří dále mašírují se živými v řadách bojujících vojáků. Ale všecko hezké, ale pan Goebbels zapomíná na novou Evropu a dává živým i mrtvým bojovat za německé panství a zotročení méně cenných evropských národů. S touto ideou německé vojáctví nic nepořídí. V poslední době Němci mají neúspěchy na frontě. V úterý německá ústřední zpráva poprvé, co je válka, přiznala, že německá armáda byla od sovětské armády poražena, ovšem slova poražena neužívá. Také v Africe Rommel ustupuje už přes 1000 kilometrů. A v Tunisku jsou Němci z Itálie zmáčknuti na nepatrný prostor.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej Kratomu. Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích do obrany schopnosti aliance. České fotbalisty čeká na mistrovství světa. Druhý zápas v Atlantě se utkají s Jihoafrickou republikou. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky teploty většinou do 31 stupňů. Je čtvrtek 18. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pravidla pro prodej a nakupování Kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej Kratomu online nebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
3: kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
7: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
8: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Vlačtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Senátoři odmítli také zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby k sexuologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie a aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Zdůvodňovala to ochranou mladistvých. Návrh kritizovala část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání, zatím se k ní přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
9: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
10: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
9: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
11: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
9: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Na summitu G7 americký prezident Donald Trump obhajoval mírové memorandum s Íránem. Bez něj by podle Trumpa světové trhy skolabovaly a pohrozil, že pokud Teherán závazky nedodrží, bombardování bude pokračovat.
12: Donald Trump po summitu popsal, že Spojené státy na Írán shodily bomby za miliardu dolarů a jsou podle něj připraveny udělat to znovu. Odmítl, že by Spojené státy Íránu cokoliv darovaly. Zmrazená aktiva v hodnotě 500 miliard korun podle něj Americe ani nepatří. Naznačil, že Íránu mohou být postupně uvolněné sankce, které mu umožní mít znovu zisky z prodeje ropy. Rekonstrukční fond ve výši přes 6 bilionů korun, ke kterému má Írán získat přístup, má být financován ze soukromých zdrojů ze zemí Perského zálivu. A to pouze pokud Írán splní podmínky dohody v jaderné oblasti. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
13: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexer. vůbec. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
14: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
15: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
14: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: A tématu se věnoval pořad 20 minut Radiožurnálu. Hostem Vladimíra Kroce byl předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Dnes uplyne 84 let od hrdiného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků.
16: Zradil nás.
17: Vzdejte se! Ty kryso!
18: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
19: Jsme Češi!
18: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vik, Radiožurnál.
20: České fotbalisty čeká možná klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku výběru domácích. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým výrazně víc.
21: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu. Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
20: Zápas začne v 18 hodin českého času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Fotbalisté Portugalska remizovali na světovém šampionátu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie vyhrála nad Chorvatskem 4-2. Za necelou hodinu má výkop souboj Ghany s Panamou a od 4 hodin ráno bude hrát Kolumbie proti Uzbekistánu. A fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Hradec Králové se ve stejné fázi konferenční ligy utká s chorvatským Varaždínem. Rozhodl o tom los v Nyonu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu korupční aféry Karviné.
22: Nehody na trojce u Českých Budějovic a na Děčínsku. Dálnice teď bez kolon na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice stojí porouchané auto. 23. kilometr, objedete ho plynule. Na silnici 3 z Kaplice do Českých Budějovic havarovalo osobní auto. Před Budějovicemi na sjezdu na Planou a Homole narazilo do svodidel. Je to bez zranění a místo s opatrností průjezdné. Na silnici 3 z České Kamenice do Děčína, další noční střet auta se zvěří. Překážky, taky odstavené vozidlo, čekejte mezi Huntířovem a Ludvíkovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je oblačná, postupně se vyjasňuje, ochladí se na 12 stupňů. Přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne jinde až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si česká vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? Může ho verbálně odmítat, ale fakticky se jim řídit? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
16: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Ve všech členských státech Evropské unie začal 12. června platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Co podle vás znamená, že ho vláda nehodlá uplatňovat?
16: Jedno velké pokrytectví, protože naše vláda ho samozřejmě uplatňuje. Tahle část migračního paktu, která zpřísňuje pravidla, už je teď součástí našich zákonů. Je součástí azylového zákona, který je schválen. Tehdejší opozice, současná vláda se aktivně podílela na jeho projednávání ve sněmovně. Takže v téhle chvíli pakt prostě je implementován, což je pro vládu výhodné. Ona nemusí platit žádné pokuty Evropské unii, musí se bát, že ji někdo bude kritizovat, a do toho pokrytecky verbálně říká, že ho odmítá, byť podle něj pojede a bude to pro všechny i pro bezpečí našich lidí určitě výhodné.
0: Co má tento pakt podle Evropské komise přinést?
16: Za prvé lepší ochranu vnějších hranic, za druhé má zrychlit azylová řízení, zavádí třeba takový systém, že člověk, který nemá na území Evropské unie co dělat a by je na ní třeba už za hranicemi zachycen, tak je považován za člověka, který na území Evropské unie nikdy nevstoupil. A je možné také mít takzvanou detenci, česky řečeno zadržení těchto lidí už na vnější hranici Evropské unie. V našem případě je to třeba na letišti Václava Havla, to je naše jediná vnější hranice spolu s ostatními mezinárodními letišti. To je obrovská výhoda a velká změna. A samozřejmě další zpřísňování, která máme v tom azylovém zákonu, jako je třeba snížení standardů pro žadatele o azyl, to znamená jakékoliv menší výhody, a zároveň také omezení pohybu těm lidem, kteří se snaží vyhnout návratu do země, byť jim byl návrat nařízen. Je to jednoznačné zpřísnění, ale co já říkám, společně s vládou a i s těmi aktivními zeměmi Evropské unie, pojďme ještě dál. Tohle není konečné řešení, ale je to zlepšení oproti světu bez pravidel.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnější hranic a návratovou politiku. Lze respektovat migrační pakt tak na půl?
16: Je to legrační, co říká pan ministr vnitra, on by měl být člověkem číslo jedna, který do detailů migrační pakt zná, já jsem to za svoji povinnost považoval. Ale je to posun. Pan Metnar tím říká, jsme rádi, že část migračního paktu, která znamená zpřísnění, tady máme. To, co pan Metnar říká, je, odmítáme být solidární. A já vám ukážu příklad toho, jak to bude vypadat, když nebudeme solidární. Jižní státy se ocitnou pod bezprecedentním migračním tlakem obrovské vlny migrantů. Může se to stát, můžou se stát události ve světě. A my nebudeme solidární, nijak jim nepomůže. Nepošleme tam technický personál, nepomůžeme jim chránit hranici našimi policisty, nebudeme se na tom třeba finančně podílet. Nepřijmeme žádné migranty, což dlouhodobě říkáme, že nechceme, a ani ten pakt nás k tomu nemůže nutit. A co udělají ty jižní státy? Jako v minulosti, ten migrační proud pustí do střední Evropy. Zlikvidují tím Schengen, zavedeme kontroly na vnitřních hranicích a těch migrantů tady bude rozhodně, ale rozhodně více, než když budeme jakýmkoliv z těch tří možných způsobů solidární.
0: A může ten odmítavý přístup k principu solidarity přinést Česku ze strany Unie nějaké sankce?
16: V současné době ne, protože ta nutná implementace, která je nutná pro rok 2026, tak ta provedena byla. Takže díky práci české vlády pod vedením Petra Fialy a pod mým ministrováním vnitra nehrozí Česku teď žádné sankce. Konec konců solidární mechanismus jako takový spuštěn už byl, ale Česko je tento rok zproštěno jakýchkoliv povinností cokoliv platit, protože Česku, mně osobně, se při vyjednávání povedlo prosadit, že pro země pod jakýmkoliv velkým migračním tlakem, i tím ukrajinským, jak je to v našem případě, platí výjimka, kdy jsou osvobozeni. Počet migrantů z Ukrajiny, lidí z Ukrajiny u nás neklesá, takže pokud pan premiér Babiš spolu s panem ministrem Metnarem, a já na to upozorňuji, nezapomenou na podzim požádat, tak ani ten příští rok pro Českou republiku nebude znamenat žádnou finanční zátěž.
0: Česká republika je dlouhodobě pro uprchlíky, zejména z asijských a afrických zemí, málo přitažlivou zemí. Proč naše úřady schvalují tak málo žádostí o azyl? Jde o zlomek počtu azylantů přijatých v Německu, Francii nebo Itálii, ale také podstatně méně než třeba v Estonsku.
16: Je to pravda, na druhou stranu si řekněme realitu. My máme strukturu, která se stará o veškeré příchozí z ciziny do Česka, ať už přichází legální, ilegální cestou, jdou na pracovní trh, která je opravdu velmi přetížena. A to říkám jako bývalý ministr vnitra, ukrajinskou migrací. Máme tady 400 tisíc lidí, o které se někdo stará. A aby vůbec ten systém vydržel fungovat, tak je to samozřejmě limit pro udělování jakýchkoliv jiných pobytových oprávnění pro kohokoliv a za jakýmkoliv účelem. A druhá věc, proč se nám nedaří třeba dávat pracovní povolení pro lidi populární na trhu práce, jsou třeba Filipínci, ale chceme sem dostávat i vysoce vzdělané akademické pracovníky, tak i tím, že nemáme novelizován cizinecký zákon. Já jsem ho předložil do systému, myslím si, že v létě roku 2024 obstrukcemi ve sněmovně nebyl projednán, teď s tím samým návrhem ještě z mé dílny přichází ministr Metnar a já ho jistě podpořím v projednávání, nejsme jako oni.
0: Když jste připomenul, že Česko je dočasným domovem téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, proč ministerstvo vnitra, to je pod vaším vedením, odmítalo přiznávat dočasnou ochranu Ukrajincům, kteří s touto ochranou přicházeli z jiných zemí Evropské unie?
16: My jsme se snažili respektovat ten evropský standard. Bylo to tak v mnoha zemích, které tak postupovaly. Ano, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom byli schopni ty proudy lidí, kteří sem přicházejí, a to ne z třetích zemí, ale přímo z Ukrajiny, kvalitně obhospodařit. Abychom uměli odhadovat, kolik lidí sem přijde, abychom jim skutečně byli schopni zajistit ubytování, základní životní standard a podobně. Proto jsme samozřejmě i v některých věcech postupem času zpřísňovali. To já bych úplně ani panu Metnarovi a současnému vedení nevyčítal ministerstva vnitra, ale co bych vyčítal téhle vládě? Je ta tonalita. Je to, jak o Ukrajincích mluví. To, že o nich mluví jako o zdroji nějakého nebezpečí zla, to, že Okamura hodlá a nutí k tomu celou vládu zveřejňovat specificky trestné činy Ukrajinců ve speciálních statistikách. To, jak o Ukrajincích mluví, to jim teď škodí nejvíce.
0: Dobře, ale když se vrátím ještě k té předchozí otázce, nevadilo vám, že v těch případech byli žadatelé o uznání dočasné ochrany v právu, což přiznávali i soudy, na které se odmítnutí žadatelé obraceli?
16: On ten pohled právní nebyl úplně jednoduchý. Bylo rozhodnutí soudů několika instancí a my jsme už tehdy za ministerstvo vnitra říkali, až tady bude definitivní soudní názor a definitivní soudní závěr, tak samozřejmě ctíme právní stát a přizpůsobíme se tomu. Ale byly tam nejrůznější dovolání a právní interpretace. Popravdě řečeno, teď úplně nevím, jak ten vývoj jako takový vypadá, ale ještě jednu větu mě dovolte říct a tu vzkazuji hlavně panu Okamurovi a jeho kamarádům. Ti lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, stále utíkají před hnustou ruskou válkou, kdy hoří kláštery přímo v Kyjevě. A to nejsou viníci, to jsou oběti.
0: Ředitel organizace na pomoc uprchlíkům Martin Rozumek napsal v týdeníku Respekt, už teď je azylový odbor ministerstva vnitra asi největším ministerským odborem v celé Evropě s více než 19 státními úředníky a správa uprchlických zařízení má státních úředníků zhruba 600, tedy obvykle mnohem více než kolik má uprchlíků ve všech svých uprchlických zařízeních. S těmito počty jste byl jako minister spokojen?
16: Já jsem to viděl jako nutnost. Pokud se uvažovalo o různých škrtání míst, tak já jsem i na vládě třeba tehdejšímu ministrovi financí vysvětloval, že plošné škrtání je nemožné, že já bych naopak na odboru azylové a migrační politiky tak, abychom byli schopni dostat všem svým závazkům, zákonným závazkům v dostatečné rychlosti, třeba ještě nějaké lidi, byť i na dohodu o provedení práce, jednoznačně potřeboval. pro mě je spíš k zamyšlení, což je systémová věc do budoucna, nechci teď tady od stolu ze studia dělat nějakou revoluci, tak se do budoucna bavit, jestli tenhle obrovský úřad by si nezasloužil nějakou vlastní entitu, nějaký vlastní úřad, nějakou vlastní jednotku v rámci fungování našeho státu. O tom se opakovaně uvažovalo a není výjimkou, že v zemích, především těch skandinávských, jsou speciální ministerstva, která obhospodařují migrační otázky. To je určitě věc k systémové diskuzi, ale nemám pocit, že by současná vláda stála o systémovou diskuzi.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Bude to mít kýžený efekt?
16: Každé takové opatření může vést k zlepšení. Určitě všechna ta opatření, která platí, pomohla, tady se dívám do svých poznámek, k tomu, že nelegální překročení hranice od začátku roku 2026 k 17. dubnu kleslo o nějakých 39% ve srovnání s předchozím rokem, a to už je náběh těch pravidel. Rychlejší navracení, na které vy se ptáte, má určitě efekt, je potřeba ovšem zajistit, aby k němu skutečně docházelo, a tady si myslím, že koncept, s kterým přicházelo Česko spolu s Dánskem, spolu s Itálií, spolu s Rakouskem, to znamená návratové huby nikoli na území Evropské unie, ale v nějaké třetí zemi, se kterou bude existovat smlouva, aby měla i nějakou jasnou pobídku, proč by takhle Evropské unie pomáhala, a nebo třeba definice bezpečných třetích zemí podle nových kritérií tak, aby se do více zemí dali ilegální migranti navracet a ta země byla chápána jako bezpečná. To jsou ty nové koncepty a tady bych doporučoval současné vládě, než se bavit o migrační paktu nebo nemigrační paktu, se soustředit na to, aby Česko bylo opět aktivní zemí, která je ve středu migrační politiky a tyhle nové koncepty rozvíjí.
0: Unie chce taky omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Mluvíme o nelegálních imigrantech. Jak toho lze dosáhnout?
16: Tak samozřejmě velmi těžko, samozřejmě tady platí nějaká dublinská ustanovení, která jsou dlouhodobě porušována, to znamená, že to azylové řízení se má vést v té první zemi, kde ten daný člověk do Evropy přišel. K tomu, o čem vy mluvíte, zaprvé může pomoci důkladná ochrana hranice, detence na vnější hranici a potom blízká spolupráce a sdílení informací, což mimochodem migrační pakt také přináší, propojení jednotlivých systémů, jednotlivých členských zemí tak, aby byl o pohybu ilegální migrace po Evropské unii přehled. Domnívám se, že migrační pakt není všespásný, nepomůže stoprocentně, ale už by se nemělo stát, aby člověk, který někdy před 7 lety v jedné členské zemi spáchal trestný čin, mohl v klidu žít v zemi jiné.
0: Pojďme ještě k dalšímu tématu. Minulý týden opozice iniciovala mimořádnou schůzi k otázkám kolem střetu zájmu premiéra Babiše. Nakonec sněmovna neschválila její program. Jaký to mělo smysl?
16: Opoziční práce vypadá často marná. Nás je 92, jich je 108. Pokud bychom přijali tuhle mentalitu, pak nebudeme dělat nic, my ji nepřijímáme. My jsme chtěli otevřít to téma v tom aktualizačním bodu, který tady byl. Je tady poslanecký návrh, který absolutně deformuje a mění zákon o střetu zájmu. A světe div se, dokonce se zpětnou platností, takže by nebylo možno vymáhat ani neoprávněně vydané dotace třeba v letech 17 až 21. To, že jsme na tohle upozornili, to, že jsme ukázali, že se nehodláme s tímhle smířit, a bude to další důvod k velkým diskuzím a táhlým diskuzím v poslanecké sněmovně, i ten symbol byl důležitý.
0: Novela zákona o střetu zájmů, kterou tedy před týdnem předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Kvůli čemu tedy, jak si to vysvětlujete?
16: Já ten důvod nezdílím, slyšel jsem ho od paní Schillerové už v diskuzním pořadu České televize. Podle mě je to jednoznačně psáno tak a usvědčuje se sama, protože kdyby šlo o systémovou změnu, která se dívá do budoucna, o rovné nastavení pravidel, tak by také ten zákon, lidově řečeno, platil jenom v budoucnosti. Pokud je tam retroaktivita, česky řečeno zpětná platnost toho zákona i na období mezi lety 17 a 21, kdy se rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude muset, respektive Agrofert, ale to je jedno a to též, vracet nějaké dotace nebo nebude muset, no tak se usvědčují z toho, že je to na míru psané Andrej Babišovi. Dokud tohle dělali s vlastním etickým kodexem, tak je to k pousmání, ale je to jejich vnitřní dokument, tam ať si dělají, co chtějí. Pokud tady píší zákony pro jednoho člověka, tak je to do nebe volající drzost.
0: Mluvíte-li o tom, že se mají vracet nějaké dotace, tak z vašich řad zaznívala částka 7 miliard korun, což tedy koalice relativizuje. Z čeho u této sumy vycházíte?
16: Vycházíme i z výroku soudů, které už padly. Vycházíme z toho, které dotace v téhle chvíli jsou vymáhány. A i kdyby to finálně nebylo 7 miliard a v případě 2 miliard třeba Agrofert zvítězil v nějakém soudním sporu, tak je to stále obrovská, a já tomu říkám, pohledávka státu. Pokud nějaký starosta nevymáhá po některém občanovi dluhy na nájemném za obecní byt, tak ten starosta může být trestně stíhán, protože porušuje princip řádného hospodáře. To znamená, nevymáhá to, co té obci patří. A tady se ministryně financí raduje, že nebude moci vymáhat třeba oprávněnou pohledávku státu z roku 2017 až 21, to je absurdistán.
0: Poslankyně SPD a předsedkyně dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová, jedna z předkladatelek návrhu, v našem pořadu prohlásila, že Evropská unie po nás žádné dotace vracet nechce. Vtip je v tom, že je to pravda, protože je prozíravě odmítla vyplatit. Udělal to ale neoprávněně český stát. Co s tím?
16: To je samozřejmě právní problém, který tady stojí, ale my jsme v Česku a pokud víme, že nějaké dotace, které odmítla Evropa proplatit a ony přesto proplaceny byly a třeba neoprávněně a neodpovídají podmínkám, podle kterých takové peníze proplaceny být měly, tak je přeci našem zájmu bez ohledu na to, co teď říká nebo nedělá Evropská unie, takové finanční prostředky vymáhat. A jenom chci upozornit, tady prostě reálně existuje dopis od Evropské komise, která varuje a hrozí, že některé finanční prostředky v téhle chvíli už vyplacené prostě nemusí z těch evropských zdrojů sem přijít. A tahle míra nejistoty by měla vést k jednomu principu. A to je princip takzvané předběžné opatrnosti. To je také termín, které se v řádném hospodaření měst, obcí i států používá. Předběžná opatrnost, když máme nejistotu o střetu zájmu, velí teď žádné dotace Agrofertu nevyplácet.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je Vít Rakušan, předseda STAN. Na Facebooku jste napsal, svobodná média budeme bránit ze všech sil, nedopustíme, aby Babiš zlikvidoval nezávislost médií veřejné služby, i proto jsem svolal kulatý stůl za účasti ředitelů médií i zástupců opozičních a koaličních stran. Co si o toho slibujete?
16: To, co nemáme, to, co postrádáme, to, co Andrej Babiš vypnul, to, co vypnul ministr Klempíř, to je jakákoliv diskuze, to je jakýkoliv zdroj informací. Oni na vládě schválí nějaký zákon a on ani není ve sněmovním systému, abychom si ho mohli přečíst. Oni přijdou s legislativním zmetkem ministra Klempíře, kopnou ho pod stůl a za chvilku přijde s nějakým divným jiným návrhem Patrik Nacher, vytváří zmatek a ten zmatek vede k jedinému, a to, aby politicky ovládli veřejnoprávní média, aby je nechali finančně vyhladovět. A já tady chci říct jeden příslib. Nejenom, že budeme obstruovat a jakože budeme. Nejenom, že jsme připraveni dávat ústavní stížnost. Danuše Nerudová hlídá na evropské úrovni kompatibilitu s evropským mediálním právem. Nejenom, že budeme svolávat kulaté stoly, kam zveme i zástupce koaličních stran, ale my chceme něco lidem slíbit. Tahle vláda tady nebude věčně. Věčně nebude mít 108. A my slibujeme, že vrátíme pravidla financování veřejnoprávních médií tak, aby nebyla pod politickou vůlí. Zajistíme jim indexaci, obranu proti tomu, že je tady inflace, a zajistíme jim to, aby i nás, až budeme vládnout, mohla přísně kontrolovat.
0: Neměli bychom se důsledněji snažit vysvětlovat veřejnosti smysl veřejné služby?
16: Určitě tahle debata chybí tady v našem prostoru historicky. Debata o veřejnoprávnosti, co je jejím posláním. Debata o tom, že to je svobodné zpravodajství, ale je to samozřejmě i publicistika, jsou to dokumentární pořady, jsou to pořady pro skupiny posluchačů a diváků, kteří si nenajdou v komerční nabídce to, co mají mít pro seniory, mladé lidi, edukativní pořady, ale i zábava, ano. Tohle se v naší společnosti mělo vést. Neměli jsme to bohorovně brát jako samozřejmost, která tady je, ale i o to se u toho kulatého stolu snažíme, bohužel už pod tlakem té šílenosti, kterou tahle vláda dělá, té urbanizace naší země, kterou Andrej Babiš a jeho parta předvádí.
0: Jak ale vysvětlujete v diskusích těm, kteří namítají, proč by měli platit takzvané koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ani Český rozhlas, ani Českou televizi nesledují?
16: Český rozhlas a Česká televize plní svoji funkci v nejrůznějších dobách, a to i v dobách krizových. Já jsem jako ministr vnitra zažil situaci, kdy lidé v těch nejpostiženějších regionech neměli vůbec nic, jenom tranzistorák na baterku a poslouchali vás, Český rozhlas, kteří jste přenášeli naše krizové informace od odboru krizové komunikace ministerstva vnitra, který byl zrušen panem Metnarem. Tak teď se ještě zruší to regionální zpravodajství, teď se ještě zruší tohle poslání veřejnoprávních médií, která tady jsou. Veřejnoprávní média jsou vždycky tím posledním, co v téhle zemi snad bude vždycky fungovat, pokud nebudou zcela vyhladověna. A je to služba. A ty zprávy, které přicházejí z celé země i z regionů, jsou pro mnohé jediným relevantním zdrojem informací, který tady je. A chci jenom občanům, kterým se nelíbí platit tyhle poplatky, říct ještě jednu věc. Pan Klempíř vám lže. Budete platit dál a budou to platit vaše děti, protože i vnuci, protože teď se zadlužíme, abychom veřejnoprávním médiím dali méně, než dostávají teď. Budou méně kvalitní, budou poskytovat horší služby a platit to budou vaše děti a vaše vnuci na úrocích, které si vezmeme z toho dluhu, který teď budeme muset udělat a zaseknout.
0: Vy jste v jedné internetové diskusi napsal, moje otázka zní, platíte zdravotní pojištění, i pokud jste zrovna zdravá, peníze z něj nepotřebujete. Je to stejný princip?
16: Tak je to princip podobný. Já chápu, že ten příměr může kulhat. Je to nějaká jistota toho, že té služby se vám dostane ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Ano, a ten můj příměr třeba s krizovou situací, s nějakou pohromou a podobně, kdy opravdu ostatní informační zdroje nebudou, tak ta veřejnoprávní média tady jsou proto, aby s tím státem, nikoli po té politické linii, ale po té věcné, komunikační, když se spolupracovala a byla schopna naplnit i tuhle svoji krizovou roli. Ano, ten příměr je samozřejmě krajní, ale v určitém slova smyslu funkční.
0: Starostové a nezávislí přišli s návrhem na omezení poslanecké imunity. Jak a proč?
16: Za prvé, každopádně dát úplně pryč přestupkovou imunitu, aby poslanec vytahoval poslanecký průkaz ve chvíli, když nadýchá alkohol nebo jede rychleji, je absolutně nesmyslné. Tohle ať si vyřeší s policistou ve správním řízení a neobtěžuje tím mandátový a imunitní výbor. Tohle už mělo být pryč dávno. Za další, ale my nejsme populisti a myslíme si, že poslanecká imunita, senátorská imunita nějaký smysl má, aby byl opravdu chráněn politik ve své politické práci. Proto my obracíme ten princip. Politik může být trestně stíhán a naopak ve chvíli, když on předjímá, že je tady nějaká politická zlovůle, tak musí požádat o to, aby parlament projednával to, že nemá být stíhán. A za další stále udržujeme to, což může být v těžkých dobách potřebné, a to přísnější pravidla pro vzetí politika, poslance, senátora do trestní vazby. To určitě uchováno být má. Tedy jdeme evolučně, rušíme absolutní nesmysl přestupkové imunity a obracíme princip toho, že poslanec může být trestně stíhán a pokud by neměl být, nechť o to požádá.
0: A věříte, že můžete pro svůj návrh najít dostatečnou podporu?
16: V současné době ne, protože máme dva trestně stíhané předsedy dvou sněmovních stran a dvou vládních stran. Je to koalice nevydávání k trestnímu stíhání, která je založena na tom, že ta imunita tady je a že nemusí být politici vydáváni. Ale otevřít tu diskuzi je dobře a já budu začínat v těch opozičních řadách. Tam už i ten náš návrh dáváme k dispozici, bavíme se o tom, je ve sněmovním systému a myslím si, že tohle by mělo být i součástí programového prohlášení každé příští vlády, která chce ukázat, že politická kultura u nás zemi může být jiná a trochu víc západní.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Děkuji, nashledanou.
16: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
1: Interview Plus.
4: Vyhovuje nový vládní zákon o rušení koncesionářských poplatků Evropskému aktu o svobodě médií? Může do podoby zákona zasáhnout Evropská komise? Stalo se v minulosti něco podobného? Pavlína Nečásková se zeptá bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
23: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali dva v podstatě influencery.
24: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
25: Resort opouštějí respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejichž kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
26: Ministerstvo má mít letos o třetinu nižší rozpočet.
5: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková-Skoupá, redaktorka Deníku N. Dnes je středa, 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
27: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
5: Tak, začněme novými tvářemi na ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
27: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový, konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před dvěma měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje nebo se kterými chce komunikovat.
5: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to rozvíjíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
27: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
28: Že mě a mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chce mít bílou a bezpečnou Evropu.
27: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
28: Nejsem rasista, jsem statistik.
27: Ještě a právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
5: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
28: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v ohledu sociálních sítí a slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k hladným lidem.
3: Boje tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na Ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi, vystupovat v nich nechce.
28: Já nebudu na žádných sociálních sítích, ani pouze budu pomáhat ze strategií a natáčím.
3: Co je na tom špatně, že si vlastně motoristé vyberou člověka, který má pomáhat se sociálními sítěmi na MŽP, respektive proč o tom informovat?
27: To je dobrá otázka. My jsme nad tím taky přemýšleli, ale tam je několik takových otazníků. Jeden z nich je třeba i jeho vzdělání, protože Adam Šejna právě odmaturoval. Aha. A na toto místo je podle různých pravidel, podle tabulek Ministerstva životního prostředí potřeba vysokoškolské vzdělání. A Adam Šejna na to dostal tedy výjimku podle vládního nařízení. Zároveň je to místo, které není vázáno na služební zákon, takže je to pracovní pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením, takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nasbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky.
3: Mm-hmm. Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na Ministerstvu životního prostředí, je víc.
6: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
3: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
6: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
3: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na Ministerstvo životního prostředí. A že třeba za ex-ministra Hladíka z KDU ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
6: Za minulé vlády, když byly dosazováni na socky lidé z mladé KDU ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
3: Tak kde je problém?

0: zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
1: On zároveň teda, jak si říkal, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
0: On se s přáteli s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tedy ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva, tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
1: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík? Totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
0: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem, a ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
1: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Rejmana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se na jeho podporu. To je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
0: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek, ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Rejmanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také mu neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
2: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
1: Šejna, Kubásek, Fučík, Rejmán a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka, což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt, co všechno bude mít na starosti.

0: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi a evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
1: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokrytické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
0: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu. Nechceme být závislí na autoritářských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci tady, kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
1: A to, když kritici teď upozorňují na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
0: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového, ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
1: O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
0: Ta systematizace úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu, rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhůta.
1: Tak že sám podal výpověď?
0: Sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem, protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje a tak dále.
1: A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
0: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrífovat z těch vedoucích úřadu. Nic takového se nestalo, předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu, a to bylo vše, ale Petr Hlu popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude.
1: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrník nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
2: Častěji poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
1: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
2: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
0: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila, stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu, a sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v Poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
1: No, jsou z toho videa, že jo, řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
3: A jakoby tohle se neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
1: A kolik, dva týdny na to?
0: Dva týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku Klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí, nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
1: Tahle ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
4: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
1: A do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
5: Podle mě je to nějak jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
0: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo já nevím, nová zelená úsporám, prostě klima, jsou to vyloženě, bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali, to je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
1: To je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
0: No, dá se říct, že těmi škrty těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují, a teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun. Jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci, to, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
1: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
0: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochrany přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a se kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na tom ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem, takže nějaké bezvládí a nejistota.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
0: Tak díky moc.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka Deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili Ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. Ale teď mě zajímaly a mě personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Slovenská vláda kvůli vysokému státnímu dluhu požádá sněmovnu o důvěru. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Angličtí fotbalisté vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat bezodkladně poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Opozice se odvolávala na data Evropského statistického úřadu Eurostat z loňského října, podle kterého byl veřejný dluh Slovenska 59,7% HDP. Fico nicméně hlasování považuje za formalitu. Vláda má v parlamentu těsnou většinu. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou příští pondělí stávkovat, oznámila to iniciativa Veřejnoprávně s tím, že zaměstnanci stávkou projevují svůj nesouhlas s plánovanými změnami ve financování. Z České televize se do protestu zapojí několik stovek lidí a z Českého rozhlasu pak více než 1000 zaměstnanců. Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů Radiožurnálu řekl, že jejich rozhodnutí respektuje. Stávku vnímá jako nesouhlas s částkou, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. A doplnil, že pokud budou televize a rozhlas propouštět zaměstnance, bude to vnímat jako selhání manažerů.
8: Podle mě, jestliže k tomuhle tomu přijde, tak si můžeme říct, že nezvládli manažersky transformaci, nezvládli ochránit své zaměstnance a najít úspory jinde. Já si nemyslím, že situace je tak dramatická, jako to někdo se snaží deklarovat do médií.
7: Vládní návrh zákona počítá s tím, že obě instituce budou příští rok hospodařit s podobným rozpočtem jako v roce 2024. Stejný rozpočet obě média měla i v předchozích zhruba 20 letech. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. A 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olmoucké a Černovické ulice. Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028.
9: Ona je poměrně podobná pražské svazové hale, která má 4 dráhy, ale naše hala bude mít drah 5, čímž se vlastně stane možná největší specializovanou halou ve střední Evropě, ale je podobná poměrně té pražské hale na rozptylech.
7: Fotbalisté Anglie zahájili světový šampionát vítězně. V Dallasu porazili Chorvatsko 4-2 a Portugalsko v Houstonu remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před chvílí začal v Torontu zápas mezi Ghanou a Panamou, sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
10: Začala 4. minuta, Ghana-Panama zatím 0-0, Panama už měla jednu šanci, hlavičkové zakončení útočníka Watermana ale zlikvidoval ghanský brankář a ty Ziggy na svůj premiérový start na světovém šampionátu zatím čeká na ghanské straně plzeňský útočník Prince Adu. Další informace z tohoto zápasu přidáme v nočním radiožurnálu zhruba za čtvrt hodiny. Ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar, radiožurnál.
7: Ve 4 hodiny ráno českého času nastoupí v Mexico City Kolumbie proti Uzbekistánu. Fotbalisty Karviné vyloučené kvůli účasti v korupční aféře z šance ligy už dál nepovede Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, kde bude trénovat tamní druholigový klub.
11: Zavírka na D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se nedá sjet z exitu 119 Velký Beranov. Stojí tam porouchaný kamion. Je u něj šipka, sjíždět můžete na exitu 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec stojí osobní auto po nehodě. Kilometry 81 až 82 srazilo zvěř, blokuje krajnici, kolem v pruzích mohou být překážky. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice policie hlásila srážku 2 aut. Pozorně projíždějte za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru. A v Praze Bohnicích je neprůjezdná Pomořanská ulice. Uzavírka u křižovatky s Mazurskou ulicí je kvůli mimořádné události. Zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio News in English.
13: NATO Secretary General Mark Rutte has confirmed that Czechia failed to meet the alliance's target of spending at least 2% of GDP on defense last year. Speaking in Brussels ahead of a meeting of NATO defense ministers, Rutte said Slovenia and Albania also fell short of the benchmark. He added, however, that the Czech government is working intensively to meet the target. The Czech government has proposed stricter rules for the sale of Kratom, including raising the minimum purchase age from 18 to 21 and banning online sales. Hundreds of employees at public Czech television and Czech radio will stage a one-day warning strike on the 22nd of June to protest the government's plan to replace license fees with state budget funding. The heads of the Czech public universities called on the government to reconsider its plan to replace license fees with state budget funding for Czech television and Czech radio. Most people in Czechia believe freedom of speech should not be unlimited, according to a new survey by Czech radio, the Czech Academy of Sciences Center for Public Opinion Research and Median Organization. Weather. The weather will be mostly sunny with daytime highs from 26 to 31 degrees Celsius. Prague's Jiří Ospoděbrad Square officially reopened on Wednesday following a major renovation lasting over 2 years. Officials say around 170 trees have been added to the well-known public space, but critics say it is not green enough. Ian Willoughby reports.
14: Jsem rád, že ta rekonstrukce respektovala všechny historické prvky tohoto města.
15: With water splashing at an adjacent restored socialist-era fountain, Prague Mayor Bohuslav Sobotka was the main speaker at the reopening of Jiřího Ospoděbrad Square, for many the civic and social center of the Prague 3 district. It had been closed since January 2024 for a thorough renovation project that had been discussed for decades. And metal hoarding covering what was a large construction site only disappeared this week. Petr Hlaváček is a deputy mayor of the Czech capital.
16: My major feeling is that it's coming back to the people. There is like some comments about the dimension of this paved area, but it has certain reason. You can see today that it's fully occupied by the stands, and I suppose that it is going to be serious as such occasions. There is also unbelievable high quality so-called blue and green infrastructure, so water is coming down. There is a layer of coal which is absorbing the water, special type of the grass which has even name Jiří Ospoděbrad, and the last type of platans which are used on the street. So this is something what I think people will enjoy next 10, 15, 20 years.
15: The revitalization was designed by the architects Miroslav Cikán and Pavla Melková from the company MCA Atelier. The former says they bore Slovenian architect Jože Plečník in mind during the project. He created the dominant feature of the square, the Church of the Most Sacred Heart of Our Lord.
17: We tried to look at things from Plečník's perspective, in terms of historical connections, architecture, relationship to the space, and the cultural history of Europe. We tried to build on his language, which came to Prague via Vienna, and his journeys around the continent and the Mediterranean. All this can be seen in every detail of the church, so we tried to draw on that language too, including in the church's connection to the urban axes that exists here.
15: On social media, there's been a good degree of negativity about the redevelopment of JZP, with many saying the new design doesn't provide enough shade during summer heat, which has intensified in recent years. Officials countered that 170 new trees have been added to the square, and Petr Hlaváček says experience elsewhere in Prague suggests this problem may be short-lived.
16: I think it's coming, first of all, from the character of our beautiful nation, that we are, from the first impression, it's better to be depressive, but finally, I think the people will love it. The trees every year are going to be bigger and bigger. If you remember, we were planted the trees on Wenceslav Square, it's kind of 4 years ago, and now the trees are much better, in much better shape. So it will same happen here.
13: And that's all from us for now. But you can find more news and stories about Czechia at radio.cz.
18: Dobrý den, co se řeší na summitu nejvyspělejších zemí G7, kdyby se v ekonomice mohlo odrazit případné otevření Hormuzského průlivu a konec války s Iránem, které deklaruje Donald Trump, a jak pokračuje uzavírání celní dohody mezi Evropou a Spojenými státy. O tom všem budeme mluvit s ekonomkou, bývalou zástupkyní Česka u Světové banky, Janou Matesovou. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Jak to vidí?
18: Ve Francii dnes končí třídenní summit takzvané G7, tedy velkých světových ekonomik. Summit se koná ve chvíli, kdy americký prezident Trump oznámil, že v pátek má být podepsaná oficiálně ta mírová dohoda s Iránem a odblokovaný Hormuzský průliv. Včera už Donald Trump mluvil o tom, že dohoda míří do jakési druhé fáze a cílem je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Dále se tedy má jednat o iránském jaderném programu a izraelských útocích v Libanonu. Paní Matesová, jste tentokrát optimistka, že už by mohlo opravdu dojít k otevření Hormuzského průlivu?
19: Je potřeba, aby k otevření Hormuzského průlivu došlo co nejdříve. Takže samozřejmě je dobře, že je tenhle další krok. Nicméně prezident Trump měl kulaté narozeniny, potřeboval k ním něco oznámit, udělal takové oznámení o tom, že nesmí mít Irán jaderné zbraně, jinak zažije peklo. To je prohlášení k jeho věrným voličům, k těm voličům MAGA a k nikomu jinému. To není prohlášení k Iránu, protože my jsme jich za těch posledních více než 15 týdnů, co začala tady tahle válka, tak jsme jich slyšeli mnoho. Slyšeli jsme o vymazání Iránu ze země, což experty opravdu těsilo, protože to by znamenalo jaderné útoky. Tak to není vyjádření k mezinárodnímu společenství, to není vyjádření k Iránu, to je k vyjádření k jeho vlastním voličům. Tak údajně je na světě nějaké memorandum, které má délku menší než 1,5 stránky. Údajně ho včera viděli účastníci toho summitu G7. Od memoranda, čili úmyslu dohodnout se k dohodě, je dlouhá cesta. V případě té předchozí smlouvy mezi Spojenými státy a Iránem o jaderných zbraních a všem ostatním, částečném uvolnění sankcí. Tehdy to je dohoda, která byla dojednána za prezidenta Obamy. Účastnili se podepisujícími stranami byly kromě Iránu a Spojených států také Velká Británie, Francie, Rusko a Německo. A tehdy mezi tím memorandem a podpisem té dohody bylo 20 měsíců, což je takové obvyklé pro dojednávání těchto smluv. A dalších 6,5 měsíce bylo potřeba k tomu, aby ta smlouva nabyla účinnosti, protože parlamenty těch jednotlivých zemí musí ratifikovat. Čili více než 2 roky, 26,5 měsíce to tehdy trvalo, takže nečekejme, že po 60 dnech bude něco jiného než možná rozsáhlejší memorandum, třeba 4 stránky nebo jiné, 2 stránky, 1,5 stránky, že by se zprůvoznil Hormuzský průliv, by bylo krajně žádoucí, ale trošku si myslím, že to bude muset být součást samostatných vyjednávání, protože prezident Trump k tomu třeba řekl, potřebujeme, aby bylo dodržováno právo o mezinárodním, nebo trváme na tom, provozu v mezinárodních vodách, čili bez poplatků.
18: A Irán tvrdí, že tam poplatky jsou v tom memorandu?
19: Jenomže právě ono v tom nejužším bodu, tam je několik problémů. Tak za prvé, mezinárodní vody jsou definované v provozu na výsostných mezinárodních vodách, jenomže signatářem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, a nikdy nebyly. Ty původní smlouvy jsou staré více než 50 let. Letos vešla v účinnost v lednu jedna novelizovaná část, ale nikde nejsou signatáři Spojené státy a Irán. Dále volný průjezd bez poplatků na po mořích je garantován ve smlouvách o Světové obchodní organizace, které mezi Spojené státy vůbec neuznávají a vlastně Světová obchodní organizace teď skoro neexistuje, žádné ty její zákony nemohou být vynucovány, takže zhusta nejsou ani dodržovány, konec konců všechny ty celní eskapády by byly proti pravidlům Mezinárodní obchodní organizace. A problém je, že v tom Hormuzském průlivu, v jeho nejužší části stejně žádné mezinárodní vody nejsou. Ano, ta dohoda Světové obchodní organizace by se na ně vztahovala, ale ta nejužší část je 34 kilometrů. Kolem každého pobřeží každé země více než 20 kilometrů jsou výsostné vody. Teritoriální vody té země. Čili tady v nejužší části Hormuzského průlivu je hranice mezi Ománem a Iránem taková jako mezi Kanadou a Spojenými státy. To je prostě věc těch dvou zemí. Čili Omán musí být přizvaný k vyjednávání o tom, jaký bude provoz v té nejužší části. Momentálně tam není a tak si myslím, že spíš to bude muset být samostatná dohoda. Velká Británie a Francie v tom směru vyvíjejí nějakou iniciativu už asi 3 týdny. Odkaz na ní je v tom včerejším prohlášení vůdců zemí, nejvyšších představitelů zemí G7. No, problém s celou tou otázkou sjednání míru a klidu v této oblasti je trojí. Jednak Irán trvá na tom, že budou zastaveny i operace Izraele vůči Hizballáhu v Libanonu a Izrael řekl, to není naše smlouva, to je naše záležitost, ty dohody se nás tam vůbec netýkají. Spojené státy nechali do toho Evianu na G7 přizvat Sýrii, protože Sýrie nějakým způsobem dokázala sklidnit Hizballáh, takže třeba by našli nějakou inspiraci, nevím. Druhý problém je samozřejmě to, co s tím Hormuzským průlivem, o tom jsem mluvila. A třetí problém je ten největší, co s těmi jadernými zbraněmi, protože ta smlouva, co vešla v účinnost 2016, ta, o které jsem mluvila na začátku, tak ano, ta bránila Iránu v tom, aby obohacoval uran na úroveň, kdy už může být použitý pro výrobu jaderné zbraně. A byl tam mezinárodní dohled, který na to dozíral. Jenomže v roce 2018 prezident Trump vypověděl tu smlouvu. S odkazem na to, že ona rušila některé sankce proti Iránu, jak tedy evropských zemí, tak americké sankce, a vyhlásil velmi silně, že teď budou sankcionovány i země, které budou s Iránem obchodovat. To se ale nikdy nestalo. Čili Irán mezi tím získával peníze, už neměl ten mezinárodní dohled, takže obohacoval, jak chtěl. Všechny ty zásoby se zatím nepodařilo ani dohledat, tím méně tedy zničit. A kromě toho začal vyvíjet ten balistický program. Tohle vyjednávání bude těžké.
20: Když se podíváme na světové trhy po tom oznámení, tak možná překvapivě po tom všem, co jste tu popsala, jsou docela optimistické. Ta cena ropy šla výrazně dolů. Vy jste i říkala, že Donald Trump, už tuším, že televize CNN to spočítala asi 40krát, oznámil, že dohoda o ukončení války s Iránem se blíží. Tak co tahle oznámení dělala s tím světovým trhem ropy a jak jsme na tom teď?
19: Teď jsme na tom zrovna dobře, protože cena ropy velmi výrazně.
20: Dohody se blíží.
19: Ano. Takže když se 60 dnů nebude dále blížit, tak samozřejmě ještě nějaké zase vzrůsty té ceny mohou nastat. Nejenom proto, že trhy jsou nervózní a že ropa je komodita, čili její cena závisí na celosvětové poptávce a nabídce, ale taky právě proto, že došlo k tomu, že ta část světa, která má velikou spotřebu ropy a zemního plynu a derivátů ropných z Perského zálivu, to jest Asie, tak ta opravdu s výjimkou Číny, která měla veliké zásoby, ona opravdu o to zásobování do značné míry přišla a postižena byla velmi. A to teda tak, že začala přeplácet kontrakty zemí třeba evropských, které už měly sjednané s jinými dodavateli po světě, s těmi, které nejsou z Perského zálivu. Čili myslím si, že zase můžeme klidně čekat vzrůst cen i ropy. Pro mě rozhodně byl překvapivý ten optimismus. Je to dobře, aspoň máme na pár dnů nižší ceny plynu a ropy, rychle nakupujte naplnění zásobníku, ale myslím si, že je to optimismus, který není podložený fakty.
18: Když se podíváme na ta vyjádření analytiků, tak oni se shodovali, že to krátkodobé uzavření Hormuzského průlivu není fatální, dlouhodobější už by mělo výrazné negativní dopady. Tak kde jsme teď po těch 3 měsících?
19: My nevidíme, tady v Evropě nevidíme všechny důsledky a uvidíme je ještě. Ono nejde jenom o ropu, ale i pohonné hmoty, už zpracované rafinerské produkty, protože část rafinerií je v Perském zálivu a vyváží produkty do světa. Víme, že jedna obrovská, možná více rafinerií bylo zničeno. Nevíme, jak vážné jsou ty důsledky, čili kdy se jejich zásobování světového trhu obnoví. Ale obrovské rafinerské kapacity jsou v Indii a ty všechny nakupovaly ropu z Perského zálivu. Teď jim je tedy dovoleno, bylo jim dovoleno, prezident Trump zrušil ty sankce na Indii, které vyslovil.

0: na začátku tohohle roku s ohledem na to, že Indie nakupovala ropu, i zkapalněný plyn, ale ropu pro ty rafinérie z Ruska. A dostala kvůli tomu sankce, které potom byly odloženy, stále jsou odloženy, čili ty rafinérie indické dostávají ropu z Ruska, ale každopádně ta kapacita není pořád na tom objemu, který byl ještě v únoru. Ale kromě toho vidíme to, co nás asi všechny postihne, je helium. Většina světové produkce helia pocházela z Perského zálivu. Helium je potřebné na výrobu různých částí elektronických, ale zejména čipů. A náš svět je dneska postavený na čipech. My tady sedíme ve vašem krásném studiu,
1: skromném studiu. Jsme zažili při covidu, co to dělalo?
0: Tak, ano, ale vezměme si, že třeba automobil, dnešní automobil, Enyaq má 8000 čipů v sobě. Čili náš svět od bílé techniky pro domácnosti, pod televizí, samozřejmě telefony a tablety a počítače, ale vlastně všecko elektronické, co je ve výrobních technologiích, nejenom v robotech, vlastně ve všech výrobních technologiích dneska, co je v každé řídící jednotce čehokoliv, co je samozřejmě v dronech, co je v satelitech, v obrovském množství, to teď má sníženou kapacitu výroby, protože jak ty úplně jemné čipy, které vyrábí Tajvan nebo Jižní Korea, tak ty ne až tak úplně dokonalé, ne ty nanočipy, které se třeba vyrábí v Číně nebo v Malajzii, třeba automobilový průmysl hodně o tom tu odebírá, tak ty teď nemohou vyrábět na plnou kapacitu. Další věc, ze zemního plynu se vyrábí dusičnatá hnojiva a z oblasti Perského zálivu také se vyváží, tam se teda vyrábí a vyváží se odtamtud kyselina sírová a pro všechny druhy hnojiv je potřeba jedno nebo druhé, s výjimkou. No vlastně pro všechny druhy hnojiv, pro všechny ty obě ty základní skupiny hnojiv. Čili tohle bude problém. Ceny hnojiv na světovém trhu, zase je to komodita, vzrostly o více než 60%. Jižní polokoule už cítí ty dopady, severní polokoule pravděpodobně ucítí i v cenách potravin.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Dnes jím ekonomka Jana Matesová. S tím konfliktem na Blízkém východě souvisí samozřejmě i rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Ve čtvrtek se má rozhodnout, jestli banka nechá tu základní úrokovou sazbu beze změny, anebo ji zvýší o 0,25% bodu na 3,75%, což by samozřejmě znamenalo dražší úvěry, hypotéky, možný pokles spotřeby, zpomalení inflace, ale taky možná zpomalení hospodářského růstu. To rozhodování prý nebude jednoduché, tak jaké argumenty mluví pro zvýšení a jaké pro ponechání té sazby na současné úrovni?
0: Pro zvýšení mluví ta nejistota na globálním trhu, protože jak se potom před včerejším oznámením může zdát, že vyhlídky jsou růžovější, tak jsme teď dlouze mluvili o tom, že vlastně nejsou. Ta nejistota je pořád je obrovská. Inflační tlaky jsou značné, zase jsem o tom mluvila, přes spoustu druhů zboží, od elektroniky pro posluchače, pokud potřebujete pro své děti na podzim do školy koupit nějakou elektroniku, kupte ji teď.
1: A často inflace v květnu klesla proti dubnu na 2,1%, to zní jako docela dobré číslo.
0: To zní jako velmi dobré číslo, to je na té druhé straně. Ještě dořeknu, co je pro to zvyšování, tak ta nejistota každopádně. Pak taky fakt, že u nás opravdu dramaticky rostou ceny nemovitostí. A ano, Česká národní banka, která také dohlíží nad finančním trhem, nejenom, že řídí měnovou politiku, tak má i jiné nástroje a uplatňuje je, jak omezit poskytování hypoték. Ale ono je to prostě potřeba. Tak je to potřeba, protože ta hypotéky, objem poskytnutých hypoték velice narostl teď v poslední době, jak se přiblížilo jaro nebo nastoupilo jaro. A to zvedá, ale dramaticky zvedá ceny nemovitostí, čili zhoršuje dostupnost bydlení. Představa, že když jsou dostupnější hypotéky, takže je dostupnější bydlení, je mylná. U nás dokonce rychleji rostou ceny těch nemovitostí, čili má to bohužel opak, nebo alespoň ve velkých městech, to má opačný efekt. Takže to je také proti. Také to, co sledují centrální banky především, to je, říká se tomu jádrová inflace, je to inflace, která je očištěná od těch složek toho spotřebního koše, všech těch výrobků a služeb, které běžně domácnosti používají, o ty, které, u kterých ceny nejvíce klesají, nejvíce se pohybují, houpají nahoru dolů, tak ta jádrová inflace je dost vysoká pořád. Takže tohle jsou všechno důvody pro to, aby spíš
1: došlo ke zvýšení.
0: Došlo ke zvýšení, určitě ne ke snížení, to si myslím, že vůbec není na stole, taková myšlenka. A ještě je jeden fakt, že zvýšila základní úrokové sazby Evropská centrální banka. Dnes uvidíme, teď ještě nevíme, protože ve Spojených státech je ještě noc, ale dnes uvidíme, jestli je nezvýší i americká centrální banka. A ten sám fakt bude oslabovat korunu a oslabování koruny se zase promítne do cen pohonných hmot, protože ropa se nakupuje za dolary a plyn se nakupuje za eura. Čili ono těch důvodů, jaksi určitě nejsou žádné důvody pro snižování, žádné. A důvodu pro zvýšení je dost. A já bych to viděla tak půl na půl udržení nebo zvýšení, ale myslím si, že letos určitě dojde k dalšímu zvyšování těch základních úrokových sazeb.
1: No, když budeme mluvit o těch argumentech proti zvyšování, tak třeba premiér Babiš vyzval právě Českou národní banku, aby nezvyšovala úrokové sazby. On řekl, že ty zásahy jeho kabinetu, jako je snížení ceny energií nebo zastropování tu marži u pohonných hmot, drží tu inflaci na uzdě. Jak zásadní vliv na tu inflaci tedy mají tyhle vládní zásahy?
0: Mají vliv, protože samozřejmě do cen toho, co platí domácnosti, se teď nepromítají, nicméně se promítají do růstu deficitu veřejných rozpočtů, což je samozřejmě také faktor. Pořád to platíme stejně jako předtím, jenomže to nevidíme na vlastních účtech. Čili to z hlediska centrální banky je prostě ulevení na straně inflace, ale zhoršení těch podmínek pro případné udržení toho, té základní sazby, anebo snad dokonce snižování. To je naopak proti ten růst deficitu, růst rozvolňování veřejných financí, centrální banky, aby dokázaly udržovat ekonomiky bez inflace, hyperinflace, případných bankrotů, tak musí být nezávislé na politické moci. Čili co říkají politici, předtím si centrální banky, jejich bankovní rady musí zavřít uši, zacpat uši a rozhodně neposlouchat.
2: Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí změny je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. A podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. A ministr životního prostředí dnes jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beniše na začátku března. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců. Angličtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Chorvatsko 4-2. A ve stejné skupině teď hraje Ghana proti Panamě. Sleduje to reportér Pavel Tilšar.
4: Na konci 31. minuty Ghana nevyužila volný přímý kop zpoza 16, což znamená, že stav je stále 0-0. Jediným střelcem na branku zatím útočník Panamy Waterman, ale proti jeho hlavičce se vytáhl golman Ghany Ati Zigi. 32. minuta Ghana Panama 0-0 ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar Radiožurnál.
3: Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Zhruba za 2,5 hodiny se ve stejné skupině utkají Kolumbie a Uzbekistán.
5: Zavřený sjezd z D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D6 na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je stále zavřený sjezd z exitu 119 Velký Beranov. Průjezd blokuje porouchaný kamion. Sjíždět se dá na exitu 134 Měřím, případně 112 Jihlava. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim stojí nákladní auto. Kilometr 44,5 vpravo u svodidel, zatím jen na blikačích, blokuje krajnici. Naproti je čerpací stanice Shell. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec srazilo osobní auto Zvěř. Stojí mezi kilometry 81 až 82 v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sackou na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a taky část odbočovacího. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. I hned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí dál Donald Trump. Všichni se radujeme, ale pozor, není jisté, že už je finálně dohodnuto, co přesně se podepíše. Kdy se to podepíše, jak rychle se reálně obnoví bezpečná plavba Hormuzským průlivem a co přesně se stane s íránským jaderným programem. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky bývalý velvyslanec v Izraeli a analytik Tomáš Pojar. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
6: Tak celý svět jásá nad tím, co dokázal Donald Trump, ale je k tomu jásotu doopravdy v tuhle chvíli důvod?
7: Tak já myslím, že celý svět chce, aby byl dostatek ropy, aby byl levný benzín a levná nafta. Tak k tomu je možná trochu důvodu nebo trochu optimismu, protože není to jisté, ale je možné, že se skutečně jako ten Hormuz, ty hormuzské úžiny otevřou a že postupně zase bude ropa z oblasti Perského zálivu proudit plně na světové trhy.
6: Já vím, ale chtělo se mnohem víc, že? Tedy Amerika, Izrael chtěli mnohem víc a celý svět taky.
7: No tak ta válka, my jsme tady si myslíme, že války jsou krátké a že 40 dní je dlouhá doba, ale to skutečně jako pravidlem jsou války dlouhé a krátké války jsou výjimkou z těch pravidel, takže na druhou stranu na tuto válku lze také prostě nahlížet, že to je válka, která trvá 47 let od té chvíle, kdy se islamisté, šíčtí islamisté skrze revoluci chopili režimu v Teheránu a vyhlásili vlastně válku Západu, respektive Spojeným státům a Izraele, takže tohle to je jedna z epizod té 47 leté války, která se možná teď chýlí ke konci, ale to ještě neznamená, že bude ukončena celá ta válka. To prostě jisté není, to
6: ale
7: neví nikdo.
6: Je-li tato válka epizodou, tak mě zajímá, jestli ta epizoda nakonec k něčemu byla nebo bude, a nebo nikoli. protože například BBC dnes píše, Írán nebyl dotlačen vzdát se, stále tam vládne tvrdý islamistický režim, jaderný program stále běží, stejně jako iránská podpora Hizbaláhu. Takže já se ptám, kdo je vlastně vítěz.
7: Tak to jde o to, co byl ten cíl. Pokud byl ten cíl zbrzdit nebo zastavit iránský jaderný program, tak toho možná dosaženo bude. Já bych tam v tomto byl optimistou, protože já si myslím, že Irán je dále od výroby jaderné zbraně, než byl před půl rokem, a uvidíme, k čemu se zaváže a jak to bude jako monitorováno, ale myslím si, že znovu nastartovat ten jaderný program pro Irán bude složité. Uvidíme, co se stane s tím obohaceným uranem, to v tuto chvíli jasné není, respektive není to zveřejněné v těch textech toho memoranda, které bude jako podepsáno, s tím, že se detaily mají dojednat během 60 dnů, případně později, takže spíše později. A uvidíme, co tam bude, ale jako myslím si, že Irán je dále od výroby jaderných zbraní.
6: Ale pardon, můžu vám tady do toho skočit? Ale to byl dál od výroby jaderných zbraní už po tom prvním podzimním útoku.
7: Po tom červnovém.
6: No, po tom červnovém útoku.
7: No,
6: na to nebyla třeba celá tahle anabáze.
7: Nebyl dál, protože on po tom útoku znovu ten jaderný program nastartoval. V těch měsících, co následovali po tom červnu, znovu začal pracovat na svém jaderném programu, na jeho obnově. A to byl jeden z důvodů, proč šel Izrael se Spojenými státy do války. Kdyby se Irán toho jaderného programu nedotknul, kdyby nic nedělal, tak možná by k tomu útoku v únoru nedošlo. Teď zatím na obnově toho jaderného programu nepracuje, respektive nejsou o tom jako žádné zprávy. Myslím si, že má Irán více starostí v danou chvíli a je důležité, aby prostě na něm nezačal pracovat v budoucnosti. A to nejenom, že bude deklarovat, že nebude mít jaderné zbraně, ale že skutečně nebude usilovat o dostatek prostředků k tomu, aby pak bylo jednoduché ty jaderné zbraně získat.
6: Ale tomu nevěříme ani jeden, že k něčemu takovému se Irán zaváže. Respektive může se zavázat, ale co se bude doopravdy dít, na to jsme krátcí. Myslím i Amerika.
7: No tak to budeme muset sledovat, respektive to budou muset Spojené státy a Izrael sledovat nadále, a pokud se ukáže, že Irán porušuje ty dohody a to, k čemu se zavázal, tak bude další válka. Takhle jiná cesta prostě jako není. A pokud Irán přestane pracovat na svém jaderném programu, tak pravděpodobnost další války se Spojenými státy je výrazně nižší. Že je to prostě v iránských rukách, je to v rukách toho iránského režimu.
6: Není to podle vašeho názoru prostě strategická chyba podepisovat, že se budou lodě moci volně pohybovat Hormuzu v okamžiku, kdy není dosaženo přece toho hlavního, oč Americe šlo?
7: Já nevím, jestli to je strategická chyba, protože jako tu ropu a plyn a konec konců i ten letecký benzín potřebují celý svět, potřebuje celý svět, včetně i těch Spojených států, potřebuje Evropa, potřebuje Čína, potřebuje Asie, potřebuje prodávat Irán, potřebuje prodávat země Perského zálivu, respektive prostě země tedy arabské. Takže tady je společný zájem na tom, aby prostě jako ta ropa a plyn proudili.
6: Jasně,
7: proudili.
6: Totiž, jestli na závěr této, jak vy říkáte, epizody bude výstup takový, že věci budou přesně, jak byly před americkým útokem, protože to se ty...
7: Já si myslím, že to tak nebude.
6: Co tam bude navíc?
7: Navíc bude ta zkušenost těch 40 dní válčení, navíc bude ta zkušenost těch 40 tisíc bomb, navíc bude ta zkušenost toho, že pokud se Spojené státy, pokud by se rozhodli absolutně ochromit iránskou ekonomiku, tak jsou toho jako schopné, protože jsou schopné rozbombardovat i ten průmysl, částečně ten vojenský průmysl rozbombardován byl ten průmysl ocelový, částečně ten chemický, a prostě dalo by se pokračovat, takže všechny strany toho konfliktu si berou nějakou zkušenost z této války nebo z těch posledních měsíců a podle toho budou jako se rozhodovat jako v budoucnosti. Takže to není tak, že se vracíme jako do bodu nula. Bod nula prostě už byl a posunuli jsme se někam dál. Jestli je svět o tolik lepší to já nevím. Já myslím, že do té doby, co budou vládnout jako islamisté v Teheránu, tak bude problém, protože budou samozřejmě podporovat teroristické organizace na Blízkém východě, tak jak to dělali a otevřeně dělali a deklarovali to v minulosti, jak to deklarují i teď, že tyto teroristické organizace budou jako podporovat, tak ten problém nezanikl. Ale pokud se bavíme o tom, že ten zásadní problém je, aby prostě měl Irán a tento konkrétní režim jadernou zbraň, tím pádem si jadernou zbraň velmi rychle se snažili získat i ostatní jako země v té oblasti, no tak to by byl, a já jsem svět jako

0: dohoda, která je na papíře a ten podpis se dá odvolat jednou nebo druhou stranou, jako v budoucnosti, tak jak je to se všemi jako dohodami. Takže jako nějaké rozdíly tam budou, ale jak jste říkala na začátku, prostě toto, co se má teď podepsat, nebo co se podepisuje, tak je memorandum o porozumění, které říká, že během 60 dnů, případně později, budou dohodnuty detaily.
1: Jasně.
0: Je jasné, že ty detaily se budou týkat i jaderného programu, ale už vůbec není jasné, jako jaké budou ty přesné prostě jako kontury.
1: Promiňte, že se bavím stále o tom jaderném programu, ale důvod je takový, že to bylo, sám se to řekl, to nejdůležitější na tom veškerém dění. A teď se vás tam upřímně. Myslíte si, že islamistický režim v Íránu bude ochoten podepsat jakoukoliv jadernou dohodu, která bude pro ně přísnější, než byla ta původní?
0: Myslím si, že to možné je.
1: Fakt? Jakými páky? Pákami takhle?
0: No pákami toho, že ta válka se může znovu rozhořet, že po těch amerických midterms, kdy prezident Trump bude mít ještě 2 roky ve funkci, tak může klidně znovu jako zavelet k útoku a ten režim se zase může otřásat. Krom toho my nikdo nevíme, a to si přiznejme, že nevíme, jaký režim bude prostě v Íránu za 3 roky nebo za 5 let. A my nevíme, jestli jako tato válka nakonec nepřispěje ke změně toho režimu a toho fundamentu toho režimu.
1: No, režimy zatím to většinou tak nevypadá.
0: No ale nikdy režimy nepadají v době války. To pouze, pokud ta válka má jednoznačný konec, ale většina válek nemá jednoznačný konec. Většina válek prostě nekončí 10-0, většina válek končí 5-5, 6-4, 7-3 a 7-3 to už je jako výrazné vítězství. Ale prostě nejsou to definitivní a totální vítězství a krom toho za války se většinou jako obyvatelstvo jako semkne a zaleze a prostě ten režim podporuje a revolty je jako málo. Ty režimy se dost často otřásají po válkách.
1: Já
0: nevím, jestli se otřese ten jako iránský režim po válce, ale tak jako ty demonstrace, které tam začaly a které byly krvavě potlačeny, tak byly půl roku po té operaci v červnu, tak my prostě nemůžeme vyloučit to, že se jako ta iránská společnost nevzbouří, nebo že nenastane nějaká změna přinejmenším uvažování toho režimu, nebo změna režimu prostě v následujících letech.
1: Vzhledem k tomu, že Amerika nepomohla tenkrát těm demonstrujícím, tak prostě to nevypadá úplně optimisticky. Ale hlavně to jsem chtěla říct, prostě my nemůžeme přece stavět nějaké perspektivy na tom, co možná bude, snad bude a tak dále.
0: No tak my jako Evropané nemůžeme určitě to dělat, protože my nedokážeme přispět vůbec k ničemu, takže jako ne. Ano, my musíme sedět a poslouchat a doufat to nejlepší.
1: No ano, jasně, ale k roli Evropy v daném jsem se chtěla ještě dostat. Mně jde jenom o to, že prostě jestli by bývalo nebylo pro svobodu v Íránu, pro neohrožování celého světa jaderným programem, jestli by nedávalo větší smysl to prostě dotáhnout. Teď jsme jako kousli malinko do toho Íránu, ale přiznejme si, že prostě ten režim se drží a bude držet dál pevně jako klíště.
0: No tak bude držet a uvidíme, jestli se udrží, to nevíme, ale tak jak takhle, já si taky myslím, že ta válka byla ve skutečnosti krátká, že 40 dní je krátká doba, že kdyby to bylo dvojnásobně, kdyby to bylo 80 dní, tak možná ten výsledek by byl jasnější a ty revoluční gardy by neměly tak silné postavení, protože ono i v tom Íránu to vypadá tak, že část toho režimu se chce dohodnout, alespoň tak to vypadalo v průběhu těch vyjednávání a pak ty revoluční gardy, které jsou mimochodem uznávány jakožto teroristická organizace mnohými na světě, tak ty to jako, jakoukoliv dohodu torpédovali. Takže možná by to chtělo, aby se bombardovalo ne 40, ale 80 dní, tak jak mimochodem to bylo za války v Jugoslávii, kdy to bombardování Kosova, respektive Miloševiče, těch Miloševičových jednotek trvalo 78 dní a do půl roku ten režim padnul. Kdyby to trvalo 40 dní, možná by nepadnul a možná by tam od té doby nebyl jako klid. Ale to nevíme, to jsou prostě spekulace.
1: Jenom jsem chtěla říct, že ty revoluční gardy nezmizí, že jo? To je něco jiného, než jeden ajatolách, který to bortí. Revoluční gardy tam pravděpodobně budou tou největší baštou, nejsilnější.
0: Ale jsou, režimu. Ale ty největší bašty také prostě někdy ztratí vůli jako prolévat krev vlastního obyvatelstva. Ve chvíli, kdy tu vůli ztratí, tak potom dříve či později ztratí tu moc. Tak ty dynamiky těchto režimů jsou jako různé a dříve či později ty režimy končí. Ten režim se samozřejmě může držet ještě dlouhou dobu a ten jako teror tam může provozovat úspěšně jak doma na domácím obyvatelstvu, tak v celém blízkovýchodním jako regionu. No prostě skutečně se na to dívejme jakožto na válku, která trvá 47 let, má jako různé epizody a s jistotou můžeme říct asi to, že dokud ten režim prostě jako nezanikne, tak nějaký věčný mír tam nenastane, byť je otázka, jestli vůbec může nastat, ale jako můžou být období klidnější a můžou být období složitější.
1: To ale možná o to děsivější je fakt, že za 47 let se nikomu nepodařilo ten íránský režim spacifikovat. Tak to je prostě, když vidíte, jaká síla technologií a všeho možného proti němu šla a stále tam je. Tak
0: se... No tak, protože to je režim brutální, protože to je režim postavený na islamistické revoluční ideologii, které mnozí lidé věří, to si řekněme jako na rovinu, že to tak je. U nás také mnoho lidí věřilo jako komunismu a to hodně dlouhou dobu, takže to ve společnostech prostě tak bývá, ale zase, když si vezmete, jaké jsou cíle toho režimu, respektive jak jako chtějí soupeři to hegemonii v celé té oblasti, tak ne všechno se jim jako daří, jo? Tak někdy si tu a tam se jim zadaří, ale tu a tam zase musí jako ustoupit. Iránský režim před 47 lety prohlásil, že jako vyhladí Izrael a že Izrael prostě zmizí z mapy světa, no tak jako nezmizel ještě, no tak jako v tomto ten režim úspěšný jako přinejmenším doteďka nebyl.
1: Vzhledem k tomu, že jde o tolik, tak bych šla k té Evropě doopravdy, protože my se tady zmůžeme, myslím tím my Evropané, že prostě sledujeme americké letadlové lodi v tom regionu a to je tak všechno. Jak to jde dohromady s tou chutí, já ani neříkám vůlí, ale chutí Evropy být jako globálním hráčem.
0: A já myslím, že ta chuť Evropy a to snění Evropy o tom, že budeme globálním hráčem a budeme určovat směr světa a jak se svět točí, tak to už máme za sebou a že teď už je nějakou dobu alespoň určité vystřízlivění z toho a určitá korekce tohoto snění, a což je myslím dobře, protože jedině tak se můžeme nakonec
1: udržet. A na co jsme to korigovali podle vás?
0: No tak třeba jako se na migraci dívá Evropa jinak než před 10 lety, kdy my jsme byli za ty barbary a teď jako i ostatní země severu a západu dělají stejnou politiku jako my. Třeba, že čím dál tím víc i na severu a na západě se uznává, že ten Green Deal byl skutečně jako přehnaný a že to nevede ke zlepšení situaci na planetě, ale vede to jedině ke zhoršení prostě jako situaci v Evropě, co se týká naší ekonomické síly a našich ekonomických schopností, že už jako si nemyslíme, že budeme ovlivňovat situaci na druhém konci světa, ale že se snad soustředíme přinejmenším některé země na to, aby jsme si udělali pořádek tady v Evropě, aby jsme vůbec jako ustáli to, co se děje na východě, respektive zadrželi to Rusko, které se na nás valí. Tak já si myslím, že v tomto jsme jako ve střízlivější situaci, ve střízlivějším postavení. Problém je, že když jsme si jako ekonomiku záměrně oslabovali několik jako mnoho a mnoho let, tak naše váha světová prostě poklesla na rozdíl od těch Spojených států. Když jsme neinvestovali desítky let do vlastní obrany, no tak jako nejsme schopni se bránit, jsme závislí na Spojených státech a ti predátoři si z nás dost často snaží dělat jako srandu, no tak musíme teď prostě jako být ekonomicky schopní, musíme investovat do vlastní obrany a musíme myslet na své nejbližší zahraničí a nemít přehnané sny o tom, že spasíme svět, prostě svět jako nespasíme.
1: Jasně, vy říkáte musíme a já se k tomu ptám, co se stane, když to teď těhle rad nebudeme vlastně poslouchat, protože my neustále říkáme, že do naší armády investovat je v tuhle chvíli nejvyšší čas a pak se dovídáme, že to s těmi reálnými investicemi nebude zdaleka tak horké.
0: No tak my jako Češi v tomto příkladem opravdu nejdeme, ale jsou jiné evropské země, které to berou daleko vážněji a mimochodem díky svým investicím do obrany a díky inovacím z obrany prostě mají silnější ekonomiku a konkurenceschopnější ekonomiku, protože investice do obrany jdou ruku v ruce prostě jako s investicemi do ekonomiky a s konkurenceschopností, nejenom tím, že si zajistíte bezpečí a že ostatní vás vidí jakožto to bezpečné prostředí, kam má smysl investovat, ale i proto, že to je spojené prostě s inovacemi a spojené jako s zaměstnaností a celkově prostě s konkurenceschopností. Ty chytřejší země skutečně jako garantují půjčku Ukrajině, ale zároveň si z toho vemou naspět více, než prostě to garantují třeba Švédsko, které garantuje adekvátní část té půjčky, ale zároveň za ty peníze se budou nakupovat švédské gripeny pro Ukrajinu a prostě takže Švédsko na tom nakonec vydělá. My negarantujeme nic, stejně to zaplatíme, protože to je půjčka, kterou garantuje nebo kterou splatí Evropská unie, takže do té doby, co bude existovat Evropská unie, tak to budeme platit skrze Evropskou unii, takže my nic negarantujeme, zároveň to zaplatíme, ale na ty peníze si nešáhneme, takže do české ekonomiky se nevrátí
1: nejhorší kombinace, ani koruna. Nejhorší kombinace. Řekněte mi, když jste zmínil tu Ukrajinu, tak americký prezident Trump zase říkal, že teď, když se to všechno podaří, tak bude mít víc času na řešení Ruska na Ukrajině a o půl dne později prohlásil, že to není jejich válka a tudíž, že ať si každý domyslí. Ptám se, z vašeho pohledu, protože znáte Američany, tak budou vůbec mít ještě chuť do téhle války, respektive do té ruské agrese na Ukrajině zasahovat?
0: Já si nemyslím, že nějakým dramatickým způsobem, že tu chuť skutečně mít jako nebudou. Nakonec to nemusí být špatná zpráva, ale myslím si, že k nějaké koordinaci s ohledem na Rusko a podpory tedy Ukrajinců bude docházet. Ne, takže bych očekával, že Američané budou dávat peníze. Konec konců Američané platili tu válku s Íránem a my jsme tam nepřispívali, tak Američané nechtějí přispívat tady, což je škoda, protože si myslím, že se jim to nakonec taky vyplatí. Ale je to samozřejmě jejich jako rozhodnutí a je to válka v Evropě a je to rozhodně jako naše větší odpovědnost, že se nás dotýká víc jako lidí, kteří tady v Evropě žijeme, ale že Američané budou pokračovat v podpoře zpravodajské ukrajinské straně, že budou dodávat zbraně, které si tam ostatní budou nakupovat pro Ukrajinu, případně Ukrajinci přímo ty, které nemohou nakoupit jinde, protože pokud existuje evropská alternativa, tak samozřejmě se bude nakupovat v Evropě, když to je za naše peníze, tedy evropské. A celkově si myslím, že možná může dojít k nějaké koordinaci s ohledem na sankce vůči jako Rusku, protože to, co se myslím změnilo a to, co aspoň doufám vidí prezident Trump a jeho okolí, je, že Rusko prostě nevyhrává. Oni byli jednu chvíli přesvědčeni o tom, že Rusko vyhrává, že nakonec Rusko tu Ukrajinu srazí na kolena, okupuje ji a že to je z tohoto pohledu zbytečná válka. Teď si myslím, že už vidí, že to jako není tak, že by senzačně vyhrávali Ukrajinci, ale rozhodně to není o tom, že by Rusko vyhrávalo.
1: Vy jste řekl na můj dotaz ohledně případné americké účasti na tomhle, jste mi řekl, možná je to tak lepší. Takže se jenom ptám, je lepší z vašeho pohledu, aby prostě Amerika do toho nešla, protože nadělala třeba, nechci říct víc škody než užitku, ale jako vazby Donalda Trumpa na toho Putina byly očividné. Tak kvůli tomu si myslíte, že je to lepší, že do toho nepůjde?
0: Já myslím, že to, co předvedl hlavní americký vyjednavač Steve Witkoff na Rusku a na Ukrajině, respektive ten fakt, že v Rusku byl mnohokrát, na Ukrajině ani jednou, tak to prostě svědčí o tom, že se přinejmenším doteďka neosvědčil a že možná prostě mít jiného vyjednavače, který lépe pochopí tu situaci a bude lépe brán oběma stranami, že by bylo výhodnější pro Spojené státy, pokud by se tam chtěli nějak jako více angažovat. Tak jak Steve Witkoff, se mu podařilo prostě udělat průlom, co se týká těch rukojmích například v Gaze a obecně dílu o Gaze, kde je relativní jako příměří a relativní klid, tak to se mu prostě s ohledem na Rusko nepodařilo a úplně přesvědčivý jako vyjednavač tam skutečně prostě nebyl. Takže se současnými vyjednavači si myslím, že to nikam nepůjde. Takže když nebudou mít ambici Spojené státy vyjednávat a budou mít ambici Spojené státy pomáhat, spolupracovat tak prostě jako s dalšími spojenci, tak je to lepší. Zároveň si myslím, že se změnilo to, že Donald Trump teď vidí a konec konců na tom summitu G7 to i do určité míry prohlásil, že vidí souvislost mezi Ruskem, Iránem, Čínou, Severní Koreou, takže vidí souvislost s těmi jeho prioritami a s tím, co pálí daleko více Spojené státy, s tím, co pálí nás tady v Evropě.
1: Bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost a taky velvyslanec v Izraeli, dnes analytik Tomáš Pojar, byl mým hostem v Osobnosti Plus. Děkuji za to.
0: Děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.
2: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Francii skončilo summit zemí G7, lídři vyspělých ekonomik jednali taky o situaci na Ukrajině. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat, premiér zásahy do obsahu médií odmítá. Extraligový hokejový klub z Litvínova převzali Jiří Šlégr a Robert Kysela. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přeháníky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. Podle Trumpa Rusko ztrácí ve válce víc vojáků než Ukrajina. Moskvu šéf Bílého domu označil za stranu, která je v konfliktu útočníkem. Do pondělního protestu se zapojí stovky pracovníků Českého rozhlasu a České televize, chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu odmítl, že by vláda chtěla prosazovanými změnami zasahovat do obsahu obou médií.
4: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
3: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a přivádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. V pobaltských zemích by mělo být pod lotyšského premiéra Andrise Kulbergse rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle ní nezbytné. Kulbergs to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. A dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Dánsko oznámilo, že na podzim do Lotyšska vyšle prapor o síle 850 vojáků, který v oblasti vystřídá švédské jednotky. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat